udělal chybu, kdo měl komu nahrát. Ano, hodně jsme to prožívali a dnes tvrdím, že každé dítě by se mělo dostat do nějakého správného sportovního prostředí, kde by si vyzkoušelo, jaké to je bojovat a zároveň by se dozvědělo také něco o férovosti, o fair play. Když má člověk na sobě dres s číslem a trénuje kvůli opravdovým zápasům, byť jde o okresní ligu, začíná mu na tom záležet a dostaví se sportovní nadšení, pocit, že o něco jde. Neměli jsme ambice hrát za nároďák. My jsme věděli, že hrajeme jen za malý Moravský Tišnov, ale byl to náš tým a my za něj bojovali. Někdy na pokraji sil, jindy do morku kosti uražení, že nás poškodil rozhodčí, nebo naštvaní, že někdo nepřišel na zápas, což jsme mu posléze unisono vyčetli. Když rekreačně jezdíš na kole nebo jen tak nezávazně pinkáš s tenisovým míčkem, nikdy tohle nepoznáš. Bylo to hezké období. Sice jsem nikdy nepatřil k nejlepším, nicméně několik let jsem byl kapitánem. Hrál jsem na pozici pivotmana, což je ten, jehož všichni okopávají a schytá nejvíc ran. Jenomže přišel čas, kdy se naše cesty začaly rozcházet. Někdo šel studovat do Prahy, někdo šel na vojnu, já začal dojíždět do Brna. Sportovní parta se rozpadla, i když vznikla zase jiná z mladších ročníků. Ale já jsem už měl duši přibitou ke štíhlému krku kytary. Moje romantická polovina byla probuzena, začal jsem koketovat s trampingem a tušil jsem, že to zajímavé období života přijde. Ale na daně jsem připraven.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane prezidente, 21. díl. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den.
1: Jestli je pravdou, že Čína je největším věřitelem Spojených států, že Spojené státy dluží Číně spousty peněz, tak je dobré v této situaci provokovat někoho, kdo mě svým způsobem má vrsti?
2: Tak má.

0: Prezidente, vy jste relativně ostře kritizoval, já to řeknu, přečtu přesně, bývalý prezident Václav Klaus kritizuje vládu Petra Fialy za navrhovaný schodek 330 miliard za tento rok. Fialův kabinet tím podle Klause pokračuje v populistické politice posledních let. Mohlo to být míň za současných okolností?
1: Mohlo, je špatná otázka. Muselo to být míň. Muselo to být míň. Prostě není možné dále rozdmíchávat inflaci dalším deficitem státního rozpočtu, zvyšováním dluhu státu, přidáváním dalších stovek miliard do už dnes existujícího stavu přebytečné poptávky v naší ekonomice. Muselo to být míň a já vím, že se škrt dělá nerado a nedobře, ale prostě škrtnout se něco musí a jiná cesta, jak se zbavit toho deficitu, než škrtat na výdajové stránce, prostě neexistuje. Neexistuje. Neexistuje. To platí pro každou zemi světa, platí to i pro Českou republiku.
0: Tak toto rozpočet má ještě příjmovou stránku přece.
1: Tak varianta je, že každému všechno odebrat a zdanit, to je také varianta, ale nevím, jestli by to bylo snadněji proveditelné. Škrty jsou zřetelná, jasná zpráva, jasné sdělení a já myslím, že ty škrty mají obrovskou výhodu, že mohou být dělány plošně. Zatímco, když se budou zvyšovat nějaké daně, tak to budou útočit na ty či ony skupiny obyvatel, proto já bych velmi doporučoval plošné škrty, nepokoušet se v nehomogénní pěti koalici hledat, že víc škrtneme tamhle, nebo než onde. Já jsem nevěřil svým očím, když jsem dneska viděl velké protesty, že ministerstva kultury byla škrtnuta jedna miliarda korun a samozřejmě už se ječí, že chudáci filmaři. Já teď neznám poslední číslo, kolik se u nás točí filmů, ale vím, že byly čísla až 40-50 ročně nebo něco takového, ale ať mě někdo opraví. Tak co? Tak když se tam škrtne něco, no tak se natočí o jeden film méně. Třeba o jeden film méně. Nevím, já na žádný český film současných vítězů různých karlovarských cen, já bych se neodvážil někdy podívat, tak já nemohu posoudit, jaké ty filmy jsou, ale mám a priori hrůzu, že jsou hrozné.
0: Na druhou stranu, pane prezidente, my mluvíme o jedné miliardě teď s tím příkladem k filmu, ale hovoříme, nebo vy kritizujete, a nám se to ostatním také nelíbí, 330 miliard. Kolik by byla přijatelná výše toho schodku? Kdyby jsme mluvili o 110 miliardách, řeknete si čertovem?
1: No ne, tak já rozumím, že vynulovat ten schodek uprostřed nějakých procesů není snadné, ale jasné bylo, že vláda musí dát prostě naprosto nesměřitelný signál a proto musí se škrtnout něco zásadního, ale vláda pořád říká, že bude přidávat o něm, slibovat, že teda když ne letos, tak s tím počká do ledna, aby se to dostalo až do příštího rozpočtu a tak dále. Takže já myslím, že ten rozpočet propad do velikých schodků právě v těch posledních dvou covidových letech a ve stejném schodku pokračuje prostě teď. No a Stanjurové říkají, že i na zbytek fungování téhle vládní koalice to vypadá na stejných 300 miliard ve svých takových poloprognózách, předpovědích. No tak to jako znamená, že si na tu inflaci zaděláváme dnes a denně.
0: Slyšíme v poslední době velmi často sousloví sektorová daň, což je jeden z léků v uvozovkách na to, o čem se tady bavíme. Pokud je mi známo, tak vy to nemůžete ani slyšet, to sektorová daň, ale nebylo by to řešení?
1: Tak sektorovou daní se možná stáhne, mohlo

0: by stáhnout, nevím kolik, pár miliard nebo něco takového z ekonomiky, ale jakmile začneme, ale to ty komunisti přeci dělali to též, když ty komunisti v tom, po tom 48. roce nezačínali ničím jiným. Nejdřív zaútočili na tyhle ty ekonomické subjekty, potom na ty, pak na další a tak dále. Nejdřív na velké, pak na střední, pak na menší a tak dále. Když to bylo pořád stejné, teď se zase chce brát těm velkým a podobně. Opravdu zaveďme pořádek, ale hlavně nerozdávejme peníze. My žijeme ve světě, já opakovaně používám termín nároková ekonomika. Prostě ekonomika nároků, kde máme všichni pocit, že máme nárok na to, či ono, že to mají v tramtárii nebo tamhle u sousedů. Žádná nároková ekonomika neexistuje. Zrovna tak je totálně popírán jakýkoliv princip zásluhovosti. Ten komunismus chtěl zrušit zásluhovost, přeci ten komunismus chtěl každému, ne podle jeho zásluh, ale podle jeho potřeb, jestli si ještě pamatujete, jak se vede na ta slavná hesla. Takže každému podle jeho potřeb, čili vraťme se k plné zásluhovosti, nedávejme nic jen tak a podobně. Tudy to všechno běží.
1: Takže když bych se ptal konkrétně na sektorovou daň, cesta to prostě není. To je slepá ulička.
0: Každé násilné vyzobávání, že letos má největší zisk, tenhle ten, tak ho víc zdaním. Loni měli největší zisk společnosti, které vyráběly nebo dováželi, nebo co, covidové, ne mastičky, ale prášky a vakcíny. No tak jsme měli okamžitě nenechat hromady miliard těmhletěm firmám, které vyráběly ty vakcíny. Měli jsme je okamžitě zkásnout a zdanit. Rok předtím zase něco jiného. No prostě tudy opravdu cesta nevede. Princip daňové soustavy v každé učebnici má být rovný, prostě bez výjimek, má být stejný pro všechny, má být předvídatelný, má se vědět, co to bude a nezdanit něco dodatečně a tak dále. Takže tato hesla, já nevím, já si dovedu představit nějakou největší tvrdost, zabránit něčím zcela mimořádným, ale to není náš případ. My máme strukturální problém. Ekonomové říkají slovo strukturální. Systémový problém. My nemáme jednorázový výpadek nějakých příjmů nebo jednorázovou nezbytnost zvýšit nějaké výdaje, aby jsme udělali naprosto jednorázový mimořádný krok. My máme systémový problém. Ten náš rozpočet má deficit, když se bude stavět na hlavu vláda a ekonomika bude růst o 2% víc než teď a tak, tak pořád bude mít 100 miliardové deficity, čili něco se musí udělat jiného.
1: Ještě mi vysvětlete k tomu, už s tím nebudu zdržovat, ale jedna okolnost mě zajímá. Na Slovensku údajně takzvané jenom pohrození tou sektorovou daní vyřešilo ceny energie elektrické. To jsem někde četl. Pohrozili sektorovou daní a najednou se nějakým způsobem zastropovaly ty energie, ty ceny energií. Ani na toto by to nebyl lék?
0: Ne, nevím. Já myslím, že Slovensko má trošku jiné uspořádání těch společností vyrábějících elektrickou energii a distributorů, čili ona nemá ČES, který by byl na burze a který by měl své akcionáře a podobně. To je jiné uspořádání. Na Slovensku je to čistý státní podnik a tam si ta vláda může dělat daleko snadněji, co chce.

0: Jaký je váš recept tedy sociálních demokratů, jak to změnit?
1: Já si myslím, když koukám na, když se bavím s lidma, protože my jsme teď hodně v ulicích, a když se koukám prostě na politické debaty, když koukám vlastně na výzkumy veřejného mínění, tak takový ten sjednotitel, bohužel, ta nálada, která panuje, je nejistota. Prostě v té době, dneska, v těch posledních letech toho bylo hodně. Myslím si, že to je globální trend a co já bych chtěla, jako předsedkyně sociální demokracie změnit, tak aby lidi, když pracují, když celý život pracovali, tak aby měli nějaké jistoty. To znamená, aby prostě platili základní pravidla. Třeba, že když pracuju, tak se uživím, že zaplatím nájem, že když jsem odpracovala 45 let, tak budu mít důchod, ze kterého se dá vyžít a mohla bych pokračovat, že budu mít mladí lidé děti a nebudu odkládat založení rodiny. To jsou ty věci, které bychom chtěli
0: zase změnit. 65 let je ta vaše hranice odchodu do důchodu a tuším, že za každé vychované dítě rok dolů, je to tak?
1: No maximálně 65 let, protože kdo pracuje manuálně, tak ví, že jako těch 62 je prostě příliš. Ale ano, chceme to vrátit na 65 let a budeme hledat cesty, jak to ještě snižovat, protože si to stejně ekonomika vyžádá. Jo, protože ta nastupující automatizace, ta nastupující digitalizace stejně budou naše pracovní návyky měnit.
0: Kde na to všechno vezmete peníze?
1: No, my máme velmi podrobně zpracovaný program, už jste to krásně načal. Ten má 370 bodů, jedna z těch nejpodrobnějších kapitol jsou daně a příjmy státního rozpočtu. Kdybych to měla zjednodušit, tak lépe vybírat daně, to tahle vláda nedělá, zatočit šedou ekonomikou, danit méně práci. Podle mě by pracující lidé neměli být trestáni.
0: Tam mluvíte o 1000 koruně.
1: My chceme valorizovat ten bonus daňový. No a lépe danit v podstatě nadnárodní velký kapitál, velký biznis, protože tam jsou zdroje, tam jsou stovky miliard korun. Ale začneme
0: Takže
1: tím...
0: Takže zdroje jsou.
1: Začneme tím, no jakoby tahle vláda trestá vlastně ty malé živnostníky, pracující lidi, důchodce a hojí se na nich.
2: Hraje vám Radio Xaver.

mám ve své hlavě uložené zcela jasně, na rozdíl od jiných období, která se mi tak trochu ztrácejí v mlze. Měl jsem v ruce výuční list v oboru číšník z učňáku, studoval jsem při zaměstnání hotelovou školu v Brně, která se posléze přestěhovala do Velkého Mizříčí, a pracoval jsem v Tišnově v restauraci. Bylo mi 18 a u nás v Tišnově jsme zrovna začali pod hlavičkou SSM, Socialistického svazu mládeže, pořádat velké hudební festivaly v letním kině. Byly slavné, vystupovala tam spousta folkových a country hvězd, někdy bylo těžké sehnat vstupenky. V létě jsem stále jezdil na pionýrské tábory, samozřejmě už jako vedoucí nebo jako kuchař, a to pro mě mělo stěžejní význam. Tady se hrálo, tady se zpívalo, tady se tvořil světonázor. Našel jsem další zásadní kamarády a zjistil, jak jsou pro mě některá místa důležitá. Když je mi někdy špatně, smutno a teskno, jedu se do těch končin podívat a vždycky se dostaví pocit, že tam je svět ještě v pořádku. Stačí mi hodinka. Vystoupím z auta, projdu se po louce, vybavím si, kde stály stany, kde jsme se dávali s kytarou, zavzpomínám na některé zážitky. Moje vnitřní pucle se zase nějak poskládá do správných tvarů a můžu se zase vrátit. Poznal jsem tam pravé kamarádství, které v příštím životě buď fungovalo dál, nebo fungovat přestalo, ale tak to chodí. Měníme se, ne vždy k lepšímu, putujeme světem a občas se ztratíme i sami sobě. Nicméně tehdy, na konci 80. let, nikdo z nás o konci naší party nepřemýšlel, ale bylo jasné, že se svět začíná měnit. Nikdo nebyl takovým prorokem, aby si myslel, že přijde revoluce, ale čím si doba zvláštní byla. Z nás, co jsme naši partu tvořili, nikdo politicky zatížený nebyl, nehádali jsme se kvůli politice, žili jsme jinak, měli jsme jiné zájmy a užívali si život. Jak zpíval Žalman. Na časy blízká se a my stále dál, táhnem ten dřevěnej prám, a komu stýská se dlouho na kraji stál, sedne si ke stolu k nám. Jednou přijela na náš tábor kontrola z krajského výboru SSM, kterou vedl přímo jeho předseda Zdeněk Krutek, a doprovázela ho jeho manželka Alena, která byla pro změnu předsedkyní okresního výboru SSM. A musím říct, že naše kamarádka a fajn ženská do party. Spolu s nimi přijeli 3613 další funkcionáři samé vysoké svazácké šajby. Vše proběhlo v přátelském duchu, uvařili jsme jim kafe, provedli je areálem, docela dobře jsme si povídali, byla pohoda. Dokonce tak velká, že se jim nechtělo domů. A rozhodli se, že se trvají do večera, protože měl být táborák. Hlavního vedoucího napadlo, že by pionýři z mého oddílu mohli vzít kytaru a předvést soudruhům z delegace, že už sami umí hrát a zpívat. Byli to tenkrát sedmáci. Souhlasil jsem, proč bychom se nepředvedli. Prostě kluci na nic nečekali, zahráli a zaspívali píseň, kterou měli mimořádně rádi, znali ji ode mne a já ji nahrál z Hlasu Ameriky. Zpívali ji tam Jaroslav Hudka, který tehdy ještě skládal celkem dobré písničky, než si začal svým zpíváním vyřizovat účty. Refrén písně zněl. Sedí ve věznici Dienstbier a Šabata, Lederer, Havel a Bednářová Ota. Inženýr Petr Úl, manželé Němcovi, Dvořáková, Malý, Benda a dál, kdo ví. Děti zpívali, zastavit to nešlo. Jména lidí, která se v písničce objevovala, jim nic neříkala, ani netušili, kdo to jsou chartisté. Upřímně já, velmi vzdáleně. Prostě si zpívali písničku, kterou měli rády, a líbilo se jim, jak se tam rýmují ta jména. Některým vedoucím zpočátku nic nedocházelo. Ti, kterým to naopak došlo, tak zezelenali nebo zbledli. Stejné barvy se objevily i ve tvářích svazáckých funkcionářů, na jejichž počest děti zpívali. Na Aleně Krutkové bylo vidět, že se oni pokoušejí mdloby. Měla nás ráda a asi to byla ona, kdo ke kontrole vybral právě náš tábor. Věřila, že všechno máme pod kontrolou a v pořádku. Tohle ale pochopí už jenom ten, kdo tehdejší dobu zažil. Opravdu to nebyla žádná legrace. Jako první se vzpamatoval Alenin manžel Zdeněk, vedoucí delegace. Sotva děti dospívali, zvedl se.
Tak jsme tu všechno viděli, máte to tu pěkný, ale je čas, abychom se rozloučili. Vyrazíme, děcka, děkujeme, bavte se. Řekl do pléna, zamířil k autu a ostatní návštěvníci ho následovali. Tak za tohle nás všechny zavřou. Řekl hlavní vedoucí Honza Vaščák a pak velmi dlouho mlčel. Jenom stál a hleděl, což se mu asi stalo poprvé v životě. Jako vzpomínka to zní celkem milé a nevinně, ale tenkrát nějak končila sranda. Ve vzduchu visel průšvih, jak Brno. Pravda, po letech ty tehdejší děti, které mezi tím dospěly, říkali, že díky této písničce pak najednou v roce 1989 všichni lidi znali, protože o nich už před lety zpívali tu pěknou hudkovou rýmovačku. Pro ně byla naprosto stejná písnička jako jiné. Lidně mohli zpívat také Slunce vyhouplo se nad horu a pozlatilo cestu k táboru. Pro ně to bylo totéž. S námi to mohlo dopadnout opravdu špatně. Ale ku podivu nedopadlo. Funkcionáři to cestou do Brna, což byla asi hodina cesty, nějak rozdýchali. Zdeněk jako šéf výpravy si od nás na cestu vzal láhev meruňkové pálenky a asi s její pomocí dokázal své kolegy uchlácholit. Zkrátka, nebylo z toho nic. Ale prožili jsme těžké dny. Do tábora vedla cesta kolem pole a každé auto, které tam jelo, jsme viděli z dálky. Pár dní po této události se tam objevila dvě najednou a všem bylo jasné. Tak a už pro nás jedou a za to může Luboš. Tedy já. My si na politiku nehráli ani na nějaké tajné odpůrce režimu, prostě jsme si zpívali, co se nám líbilo. Po letech jsme se o tom s Alenou bavili a říkali si, že jsme tehdy stáli všichni jednou nohou v kriminále. Kdyby byl v té delegaci někdo, kdo by si to nenechal pro sebe, neprošlo by nám to. Bylo to stejné provinění, jako bychom zneužívali děti. To byl zločin.

0: Pane Holče, je tady čtvrtek. To je krásný den.
1: Už jsme tu zas, Ksevere.
0: Už jsme tady zas. A dneska takový hezký čtvrtek, bych řekl.
1: Jo? Čím?
0: Pak venku, sluníčko.
1: Jo?
0: To vy ne, jako Ital musíte milovat.
1: Jo, a vidím, vy záříte.
0: Já zářím nad agendou.
1: Nad agendou,
0: no, jo? Protože máme spoustu dobré agendy. Prosím vás, vizuální tady agitace naše. Mm-hmm. Květen měsíc lásky, to je jasný, to jedeme. A dnes je tady, přátelé, heslo, které vymyslel, přinesl tady do Jámy Lvové pan Holec. Teď jde o všechno.
1: Ksevere, já to nebyl.
0: A kdo to byl?
1: Já to ukrát, já jsem zloděj obyčejný.
0: A co to?
1: Já se beru, co můžu lít, to mě víte.
0: A kdo řekl něco tak chytrý?
1: Tohle to vymyslel vrchní hodnotář.
0: Hodnotář?
1: Šéf strachovky Petr Fiala, jo. To je jeho volební krédo, teď jde o všechno.
0: A nechybí tam nějaký dodatek?
1: No tam chybí spousta dortků. Já jenom jsem si říkal, sedíte na správné straně, když to takhle čtete.
0: Dneska
1: takový
0: jo.
1: Krédo vznešený?
0: Dneska jo.
1: Jste si jistý?
0: No tak mám to takhle v zádech.
1: To totiž nesmí říkat lidi, kteří nestojí na správné straně. Víte?
0: Nemají ty hodnoty. No. Teď jde o všechno. A dodatek jak komu, jo?
1: Jak komu, ale já to chápu, jemu jde o všechno.
0: No tak tam to je jasný.
1: Po té čtyřletce ničivý Ksevere, já bych taky cítil, že mi jde o všechno.
0: Já už jsem teda viděl někde na Facebooku, pane Holče, jak mají tu kampaň s tou paní herečku.
1: A tam se ale sešlo víc klaunů. I Bolek přišel za těch 18 milionů.
0: I Bolek byl.
1: A já za 18 milionů já bych tam došel taky na tu Masaryčku.
0: Byla na Masaryčce to bylo, jo?
1: No. Cestou bych si dal pár panáčků, abych dostal dobrou náladu, nasál do sebe hodnoty. A došel bych taky.
0: No, vy jste tam byl?
1: Nebyl. Já musím pracovat, Ksevere.
0: Ale co jste to za reportéra?
1: Já nejsem reportér už dávno, takže
0: ne.
1: Já musím se živit, Ksevere, a platit do státního rozpočtu, aby to mohli posílat na Ukrajinu.
0: Na Ukrajinu?
1: Já nemám čas na nějakou Masaryčku a fialovskou kampaň.
0: Já jsem posílal hodně na tu Ukrajinu.
1: No, víc než jsem.
0: No, a víte co, mně to přišlo rozpačité.
1: Teď jde o všechno, ta kampaň? Mě to víte, jak se říká, že zoufalství plodí zoufalství.
0: To
1: tak
0: říká.
1: Na mě, jo. Mezi elitou.
0: No tak mezi vám. No.
1: Takhle to na mě působilo, ale na mě už působí konání Petra Fialy dlouho jako zoufalství.
0: Ale co je potřeba říct, že teda se, jak říkal Emil Zátopek, plivli na brus. A jdou do toho, jdou do plnejch.
1: Tak já nevím, nějaký brus teda plivli.
0: No ne, tak pracovití jsou. Já to vidím pořád někde.
1: To bohužel možná jo. No. To je asi to nejhorší na nich, že jsou pracovití v tomhle ohledu. Ale řekněte mi, já nevidím, koho oni tímhle můžou přesvědčit, kromě těch přesvědčených.
0: Problém každé kampaně.
1: No jo, ale s takovýhle ještě, ne?
2: Radio Ksaver najdete na play.cz. Play.cz.

je veličenstvo kat. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Na rohu ulice vrah o morálce káže,

0: jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo kat. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo kat.
1: Hraje vám Rádio Xaver.
2: Nezačínáme vůbec z vesela. Stačilo říct, mrzí nás to, známý matky oběti z fakulty promluvil, proč si vzala život. Tak přemýšlím vlastně, na co se tě zeptat. Asi musíme zmínit i ministra vnitra Rakušana, který se vyjádřil, který maminku jedné z zavražděných, která spáchala sebevraždu v sobotu v noci skokem do macochy, označil za další oběť střelce Kozáka. Jak to na tebe působilo?
3: Já jsem, ty si dělala rozhovor s Ivem Stričkem a ten tady řekl na tom místě z Institutu Václava Klause. A on řekl, že měl mlčet. Víš co? A někdy prostě to mlčení je dobrá věc. Jo. Ono, když tady chodím k vám do XTV, tak mě provokuješ nebo ptáš se na věci, které já bych taky nejradši vymlčel, protože někdy si myslím, že se o nich mluvit nedá, nemá. Na druhou stranu rozumím tomu, že zase někteří lidi chtějí slyšet ostatní, aby řekli svý postoje. No. A co se týče tady toho případu, když ho otevřela, tak aby úplně neuhnul. Víš, co to je? To je mě teďko v neděli se zabil kamarád, kytarista, celý život jsem ho znal. Prostě přecházel s kolem trať na špatném místě, neslyšel vlak, měl sluchátka v uších. A prostě kluk, kterýho jsem znal celý život a najednou takhle odešel, prostě úplně nesmyslně. A tak člověk přemýšlí nad tím životem, když prostě on přijde a potom jednoho dne zase jako odejde, jestli už nebylo to k unesení, jako to nebylo unesení u téhle maminky a rozhodla se sama o tom, že odejde dobrovolně. Tak já mám k tomu respekt, ale díval jsem se, jak to bylo v minulosti. Třeba před křesťanskou dobou se tak jako to respektovalo, dokonce se říkalo, ty máš možnost se rozhodnout odejít ze života, když nežiješ tak, jak by si přála. A vlastně, ať to byla řecká kultura, římská, nebo vůbec starověký kultury, tak to jako to právo ti přiznávali. Až to křesťanství říkalo, že to je proti Bohu, že vlastně jako se to dělat jako by nemá. A my v sobě teďko zápasíme v tom, že si říkáme, no jako měla to udělat, anebo neměla to udělat. A proto možná lidi chtějí slyšet názory, co to teda jako, kdo za to jakoby může. No. Tak nevím, já respektuji její rozhodnutí a vůbec nechci teďko posuzovat celý to vyšetřování, protože jsme v Česku a já si nedělám iluze, že všechno bylo úplně v pořádku. Už ve chvíli, kdy ten střelec ještě byl na té střeše, té fakulty, tak minister Rakušan už měl potřebu to komentovat a říkal, že tam skvělá práce prostě policie. Někdy je dobrý mlčet.

herec nejsem, i když ve filmu jsem si už zahrál. Je to stejné, jako když napíšu pár knížek a budu o sobě tvrdit, že jsem spisovatel. Tím také nejsem. Spisovatelství, stejně jako herectví, má své zákonitosti, ale ty já neovládám. Jsem herec z leknutí, o žádnou roli jsem nikdy neusiloval, jen jsem vyhověl někomu, kdo měl pocit, že se mu někam hodím. Jednou u mě byl na frekvenci 1 v křížovém výslechu Pavel Trávníček. Po vysílání i kafy mi navrhl, abych hrál u nich v zájezdovém divadle. Šlo o představení s názvem Zborovna a na mě připadla role ředitele školy. Řekl jsem mu, že bych to rád zkusil, že divadlo miluji a vím, že tahle profese má své zákonitosti, ale nechci jim to kazit. On mi řekl, že ta role má pár vět a že odpoledne je zkouška, tak se mám přijít podívat. Šel jsem, byl tam Pavel se svojí ženou Monikou Fialkovou, s Kateřinou Kornovou, Uršulou Klukovou, Hanou Tunovou a Petrou Jindrovou. Ti všichni v tom hrají. Je to hra českého autora Jaromíra Břehového, komedie z prostředí učňovského školství. Stojí na Pavlovi, Uršule a Kateřině. Oni jsou celou dobu na jevišti a představení táhnou. Párkrát jsem tedy zkoušel a najednou premiéra v Duchcově. Dopoledne jsem ještě vysílal, už jsem pocitoval drobnou trému, ale než jsme odjeli, tak jsem naštěstí potkal Upíra Krejčího, s nímž se dobře znám a je to chlapík, kterému věřím. Pochlubil jsem se, že máme premiéru a že se bojím, abych jim to nepokazil. Když je tam Tráva, Uršula a Kornová, tak se nic nemůže stát, oni každou situaci zachrání. Uklidnil mě Upír a já s tím pocitem do Duchcova odjel. Opravdu se nic nestalo a já se sklidnil. Ale pak přišla asi třetí repríza v Prostějově. Jako ředitel mám v jedné scéně vlítnout do zborovny, něco říct a zase zmizet. Škola mě totiž vůbec nezajímá, starám se hlavně o fotbal a trávník, vše ostatní jde mimo mě. V Prostějově jsem na domluvenou narážku vlítnul do zborovny neboli na jeviště a pozdrav ještě zvládl. Kolegové, dobrý den! Oni odpověděli, já pak šel před stůl, přistoupil ke mně Pavel Trávníček, já mu měl říci, pane kolego, nastoupí k nám nová zástupkyně. Jenomže jsem neřekl nic. Zapomněl jsem i to, jak se jmenuji. Pavel Trávníček to pochopil, podíval se na mě, dal si ruku v bok, prohlédl si mě a řekl, já tuším, pane řediteli, že jste nám přišel říct, že máte novou zástupkyni, tady už se o tom mluví. Tehdy se konečně má paměť vzpamatovala a dál jsem pokračoval normálně. Ovšem pochopil jsem, co je to profesionalita a že takhle pohotově dokáže reagovat jenom člověk s léty praxe. Hra měla všude plno, lidé na ní chodili, jenomže mě vadilo, že se neustále jezdí napříč republikou. Navíc to bylo v době, kdy jsem byl naježděný celkem dost. Oni se tam třeba vyspali, jenomže já musel každý den zpět do Prahy, protože jsem vysílal denně v rádiu. Tak jsem toho časem nechal, ale Pavlovi jsem za tu šanci dodnes vděčný. Kdysi mi zazvonil telefon a představil se mi pan režisér Tomáš Magnusek. Neznal jsem ho, ale pak jsem si dohledal, že natočil film Bastardi, který byl úspěšný a dobře obsazený. Oznámil mi, že pro mě píše roli a jestli ji vezmu, až ji dopíše. Souhlasil jsem a hned to pustil z hlavy. Ale asi za rok volala asistentka od pana režiséra, že jsem obsazen do filmu Jedlíci aneb 100 kilo lásky. Hrál jsem skoro sám sebe, Luboše Veselého, arrogantního rozhlasového moderátora, který, jak se nakonec ukáže, zase tak arrogantní není. Natáčelo se v létě v Orlických horách, vypadalo to tam jako v pionýrském táboře. Budili nás ráno v 7 hodin a následovali nekonečné hodiny čekání na záběr. Pak jsme se naobědvali a opět čekali a čekali. Večer jsme pokaždé oslavili uplynulý den a šli se vyspat na další čekání. Nicméně to bylo demokratické, všichni bez rozdílu jsme museli poslouchat pana režiséra, ať to byli amatéři a neumětelové, jako jsem byl já, nebo skuteční herci, hvězdy. Například Martin Stropnický, který hrál primáře, nebo jeho žena Veronika Žilková, ta měla roli recepční Marie. Hráli tam Roman Skamene, Ladislav Županič, Jan Šťastný, Ivana Andrlová. A když si to tak ve vzpomínkách promítám, byla to ode mne velká drzost.
Měl jsem ještě jednu obavu, která se dostavila hned, když mi přišel natáčecí plán, kde jsem našel nejen svoje jméno, ale také jména o něch hereckých hvězd. Byla mezi nimi také Veronika Žilková a to jsem se trochu zarazil, protože jsem s ní měl před časem dost nepříjemný konflikt, za který jsem ale nemohl. V roce 2008 měla v televizi Prima svoji talk show Pustit žilou, kam si pokaždé pozvala tři hosty, které zpovídala. Volal mi tenkrát jakýsi novinář a co si prý myslím o moderování paní Žilkové. Místo toho, abych se nějak vymluvil a co nejrychleji ukončil hovor, jsem řekl, když vidím Veroniku Žilkovou ve filmu Zapomenuté světlo, běhá mi mráz po zádech a smekám. Ale když moderuje, tak se ošívám trapností. Byla to opravdu jenom tato jediná věta. Nicméně za dva dny bylo to přesně 18. prosince, tedy v předvánočním čase, kdy se máme všichni o trochu víc rádi, vyšel v deníku AHA článek s titulkem Luboš Ksaver Veselý, za Žilkovou je mi trapně. Ještě ten den mi cinkl telefon a od Veroniky Žilkové mi přišla textová zpráva. Ano, jsem úplná kráva. Pochopitelně mi to nezůstala dlužná a vrátila mi to i z úroky v článku, který vyšel pár dní poté. V něm se podivovala, jak někoho tak nechutného, jako jsem já, může někdo posadit do studia. Chytla se toho další média a začalo se mluvit o válce moderátorů Ksavera a Žilkové. Bylo to zbytečné, ve skutečnosti jsme my dva žádnou válku nevedli, ale ta informace si žila svým vlastním životem. Už jsem se k tomu nevyjadřoval ani já, ani Veronika Žilková. Byl jsem přesvědčený, že je na mě naštvaná, ostatně mnoho lidí mi to řeklo a mrzelo mě to. Původně jsem se jí chtěl omluvit, ale pak jsem si řekl, že ani ona o mně nemluvila pěkně, takže stav je vlastně vyrovnán. A teď najednou se mi všechno vrátilo prostřednictvím scénáře, v něm jsem se dočetl, že spolu účinkujeme hned v první scéně prvního natáčecího dne. Spolu tam s námi byl ještě Karel Heřmánek mladší. Nejalo se mi na natáčení dobře, byl jsem z toho v rozpacích a čekal jsem, že mi Veronika Žilková třeba řekne, jak moc se při mém hraní ošívá trapností. Ale ona nic takového neudělala, což jsem ocenil.

Losti připadalo mi trapné sednout si jinam. Ona mě ale nenechala ani dosednout a hned se na mě obořila, že žádné rozhovory poskytovat nebude, že nestojí o to, aby se ocitla někde v bulváru. Jen jsem něco zakoktal, sedl si jinam a nevěděl, co si o tom myslet. V tu chvíli mi přišla jako paní Zelinářová Dobijášová a já nebyl daleko od toho, abych si na moment nevypůjčil ten slavný citát doktora Strossmayera. Vy krávo nebeská! Ale polknul jsem to. Posléze jsem se s tímto zážitkem svěřil jejímu ex-manželovi Ivanovi Vyskočilovi, který mě uklidnil, prý si to nemám brát osobně, ona prostě je taková. Další herecká a hezká zkušenost byla, když Ivan Mládek točil v televizi Barrandov Cyranův ostrov o rodině bydlící v rozpadajícím se zámku. Bylo natočeno 640 dílů, kromě Ivana v něm hráli všichni členové jeho banjo bandu, ale také například Luděk Sobota, Václav Upír Krejčí, Zdeněk Srstka a mnoho dalších. Do některých dílů si vzali hosty a když pozvali i mě, měl jsem radost. Hrál jsem agenta KGB, bylo to vtipné, od Ivana skvěle napsané. Režíroval to Petr Burian, pohodář, fajn chlapík, s nímž bych pracoval kdykoliv. Bylo patrné, že jsem neherec mezi herci, ale bavilo mě to. Díl se natočil za víkend a líbila se mi ta sehraná parta kolem Ivana Mládka. Jsou to lidé, kteří se respektují a určitě jsou to i kamarádi, to se prostě pozná podle atmosféry. Pracovat s nimi je čirá radost a kdykoliv bych si ji zopakoval. Pro úplnost musím dodat, že jsem v průběhu času odmítl zásadní roli ve filmu, ale to bylo čistě ze strachu. Na druhou stranu jsem rád chodil jako host do pořadu Jiřího Krampola Nikdo není dokonalý. Dobře jsem se cítil v ČT pořadu Zázraky přírody. Zaspíval jsem si v Chunder Country Show u Ivana Mládka, byl jsem u Haliny v Banánových rybičkách, v Trampotách u Petra Novotného, v Dobách prásku jsem pravidelně chodil coby host do Snídaně s Novou, ale nakonec jsem přišel na to, že nejvýživnější prostředí je nakonec ono přímé setkání s lidmi, třeba na besedách okolo kníže. Na zahrádce uprostřed Čech někdo si nepustil zprávy a proto udiven napíná slech

0: srdce uprostřed Čech. Někdo se pozvedl z trávy a potom ze strachu zacpal si slech, aby už neslyšel zprávy.
1: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Stream s hostem, profesor Vladimír Beneš. Dobrý večer, pane profesor.
2: Dobrý večer.
1: Jsem rád, že jste přišel.
2: Já jsem taky přišel rád.
1: Já vás totiž pozoruju a když na YouTube najdu nějaké vaše povídání, královsky se u toho bavím. Včera večer jsem někde našel historku s dámou, myslím, že toho času v jiném stavu, kterou jste operovali a jak jste říkal, my tam máme to zařízení za ty miliony a byl u toho ten porodník s tím naslouchátkem z roku 1481. To se fakt stalo.
2: To se stalo jako nic proti tomu, protože ono samozřejmě to klinické sledování je to nejlepší a ta paní byla, já nevím, v 6., 7. měsíci, takže on si kontroloval ten plot a to jde asi opravdu nejlíp tím naslouchátkem, no ale působilo to bizarně, protože tam opravdu jsou všechny ty naše mašiny a on tam povídal s tím letím, jestli to vyvinuli v roce 1480, to já nevím.
1: To jste říkal jako ironii, to jsem pochopil.
2: No, jasně.
1: Ale po 6 hodinách řekl stop.
2: Jo, zarazil nás a jako asi věděl proč, protože ty lidi tomu rozumějí, že jo, to zase jako na profesionála se člověk spolehne, je blbost se nespolehnout na profesionála, že jo, takže když nám řekl, že už je toho dost, no, tak jsme skončili.
1: Předpokládám, pane profesore, že u vás se někdy stává, že uvidíte lidský mozek až ve chvíli, kdy ho jdete operovat. Mm-hmm. Umím si představit, že vaši kolegové vyšetří a tak a vy jdete k té operaci, nebo ho uvidíte poprvé v životě.
2: Já toho pacienta vidím předtím.
1: Vidíte ho vždycky, jo.
2: Jo. No to je přinejmenším ten informovaný souhlas, ten musí ten člověk podepsat jako se mnou a je přinejmenším slušnost toho člověka tak nějak jako realisticky poinformovat, oč jde, takže...
1: No, mě by zajímal ten jeden okamžik. Mm-hmm. Když ten mozek uvidíte a toho pacienta jste předtím neviděl, neměl jste možnosti hovořit, jestli na tom mozku poznáte, jestli vám tam na tom stole leží chytrý člověk nebo blbec?
2: Nepoznám.
1: Nepoznáte?
2: Nepoznám.
1: Všichni mají
2: stejný. Všichni,
1: úplně stejný.
2: No, ono, ty počítače taky vypadají všechny stejně, to hardware, že jo? A pak jde o to software, takže já nemám šanci u toho člověka poznat to software, že jo? Já vidím tu anatomickou strukturu, která je identická u všech a poznal bych samozřejmě malé dítě od 90-letého člověka, to takový problém není, ale jako poznat, jestli je chytrej, hloupej, krásnej, ošklivej, rasu, ženská, chlap, to nejde.
1: Černoch i běloch má stejnou barvu mozku.
2: Stejnou barvu. Jakmile říznete pod kůži, tak už jsou všichni stejně barevní.
1: A prosím vás, teď jsem tam četl, když jsem to studoval, já teď během víkendu jsem si to dal, jo?
2: No.
1: Ale tolik věcí mám, že bych vám od zítřka mohl asistovat na sále.
2: To není tak, ta vlastní operativa je to nejjednodušší na tom.
1: No vy jste dokonce někde řekl, že to může dělat člověk s maturitou.
2: No tak dokonce, když je to přehnaný, tak se říká, že to říkal můj kamarád John Garfield, který možná za to dostal knighthood, že Sir John. A on říkal, že naučí operovat opici, ale nenaučí neoperovat. Kdy ta operace?
1: Rozhodnout.
2: Což je to rozhodující, že jo? Jinak to pak, to vlastní operování, to už je řemeslo. To je jako Dalí uměl kreslit, ale něco k tomu bylo potřeba navíc, že jo, aby z toho byly ty nádherné obrazy. Jo, stejně tak se naučíte hrát na housle, ale něco to zase potřebuje
1: no
2: ještě dalšího.
1: To důležité, já jsem mimo jiné se dočetl zaprvé, že mozek plave, tak to jsem nedušil. Já jsem, že tam někde sedí.
2: Ne, on tam nesedí, jen tak on tam opravdu mírně plavčí v
1: tekutině. Se pohybuje trošku třeba?
2: On, když to odevřeme, tak on se pohybuje s tepovou vlnou. Takže on není úplně jako nehybný ten mozek, ale pohybuje se tepe vlastně jako... Co já vím, co tepe někde jinde mimo
1: biologii. No,
2: srdce srdce třeba tepe, tak ten mozek taky trošku tepe s tou tepovou vlnou právě, jak tam jde. Ale je vlastně ponořen v tom mozkomíšním moku, kterýho je, já nevím, 250 ml. A víceméně opravdu v tom mozkomíšním moku plave ten mozek.
1: No a co mě teda zaujalo nejvíc, a musím říct, že to mně nepřijde úplně fér, že muži mají mozek 1,5 kg, zatímco ženy 1,30 kg, jsem četl.
2: No, je tam 300 gramů rozdíl.
1: Což považuji za lehce diskriminační, pane profesore.
2: Nepochybně to diskriminační je, ale je to takový biologický fakt, který se dost dobře nedá nějak...
1: A čím to je způsobeno?
2: Jo, to já nevím. To já nevím, ale je to dáno asi geneticky, je to dáno vývojově, je to dáno prostě tím, že takhle ten lidský organismus narostl. Mm-hmm. Ono to není jediný rozdíl mezi ženskými a chlapy. Že jo? To jako
1: těch... Ještě tam je něco?
2: No, je tam toho dost, jděte po ulici a koukněte se.
1: No to... Já jsem myslel na to mozku.
2: Ne. Tam rozdíl není, zase nepoznám, jestli je mužský nebo ženský, protože nemám možnost, že jo, odhadnout ten 300 gramový rozdíl. Takže to je stejný, že jo, ta funkce je stejná, ty základní všechny funkce, ale těch rozdílů pohlavních je daleko víc.
1: No to pochopit, jo, tam to je jako naše, tam, to já rozumím, ale my se budeme bavit na té naší úrovni, protože my jsme neurologové.
2: Ano. Takže, na to já jsem citlivý, protože mě dost často označují právě za neurologa, prostě? Ale to já nejsem. Já jsem neurologický chirurg. V angličtině je to surgical neurology. A medical neurology, jo? A neurologové, to je přeci jenom jiný obor, i když ten jazyk je stejný, neurologičtina, my si s nimi rozumíme nejvíc. My nemáme třeba prakticky žádnou styčnou plochu s normální chirurgií, protože břicho je jediná oblast těla, kam my se prakticky nedostaneme. Mm-hmm. Jo? Ale z neurologie máme všecko úplně společné, ale přesto jsou tam zcela specifické nemoci, které řeší oni, a zase zcela specifické nemoci, které řešíme my.
1: Berte to jako drobný přešlap sekundy.
2: Ne, to mě to zase nevadí. Úplně... Zdáš, že se mu mohli hned osvětlit. Že?
1: Rozumím tomu. A víte, to je, já jsem to původně nechtěl vůbec říct, ale když jsme u toho, tak se ptám, já jsem i googloval, jestli se dá na mozku přivrat.
2: Jako
1: tak to řeším to celý život. Říkal jsem si, jestli i na tom, kdyby mě to Beneš zvážil.
2: No, zvážit se dá, když by to člověk vyndal, což no, to dobře nejde, že jo? Ale přibrat na něm to nejde. Takže ten mozek neovlivníte, protože ten mozek je ten člověk. Ten mozek je to rozhodující, to hlavní. On rozhodne, jestli přiberete jinde. On rozhodne, jestli budete mít takovouhle hladinu cukru. On rozhodne, jestli budete mít takovýhle krevní tlak. On rozhodne, jakou budete mít frekvenci dýchání. Všechny takové ty bazální funkce. On rozhodne, jaký budete mít hladiny, kterých elektrolytů, nátrium, kálium a takovýhle. Ale zrovna, že by sám sebe moc ovlivňoval, to ne.
1: To ne, no je to.
2: A už vůbec ne váhově, že jo to.
1: Takže já můžu říkat, že třeba na mozku jsem nepřibral například vůbec, když by
2: to klidně jako... můžete, protože ono zase to, co je jakoby ten mozek, teda to hlavní, to jsou ty nervové buňky, tak těch je z těch 1400, 1500 gramů jenom desetina. Zbytek je takzvaná glie, to je takový podpůrný aparát, který se stará o to, aby ty neurony držely v těch místech, kde mají, že? Aby přežívaly dobře ty vlákna nervová, vyživují ten mozek. To je taková jako zase další servisní zařízení pro ty vlastní nervové buňky. Mm-hmm.
1: No ale víte, taky jsem si říkal, protože se bavíme velmi amatérsky, aby to lidé co možná nejvíc pochopili, jako co všechno vy můžete a nemůžete. Protože vy to nemůžete zase tak moc. Četl to jsem...
2: Jako můžeme na jednu stranu hrozně moc, na druhou stranu, když se dostaneme do určitých oblastí, tak jsme víceméně vedle. Jo? Ale to, co v současné době my s tím mozkem umíme, tak to je to, co je zhruba asi tak vrchol medicíny, protože některé ty naše nádory je asi to nejvíc, co se dá na člověku vůbec operovat. Ale v porovnání s tím, jak složité zařízení, jak gigantický zařízení ten mozek je, tak je to jako neuvěřitelně hrubé. Jo, neuvěřitelně takové masivní, takové prostě primitivní, to, co my s ním děláme. Ale...
1: Vy jste taky někde říkal, že ta paměť lidská je nekonečná. Téměř. A že vlastně by si teoreticky ten mozek mohl ukládat všechno, co za život vidí.
2: Já si tohleto začínám myslet, že opravdu paměť je absolutní, že to tam zůstane zasuto všude někde, akorát my to neumíme vybavit. Jo, ale
1: stačilo by uložit takzvaně, jak na disk.
2: No, on je to tam uložený, ale už to tam jako zůstane pravděpodobně v nějaké formě. Možná ne všecko, možná jaké procento ne, protože nevíme, co je 100%, že jo, ale ta kapacita je tak gigantická, že opravdu by dokázal si ten mozek pamatovat prakticky všecko, co člověk zažil v životě. Vemte sny, jo, to je takový, sen je úplně zběsilý třeba děj, který máte pocit, že jste nikdy nemohl zažít a nikdy jste to neviděl, ale ten mozek to někde musel vymyslet. On to tam máte pocit, že jste nikdy nemohl zažít a nikdy jste to neviděl, ale ten mozek to někde musel vymyslet. On to tam někde musel dostat. On to zase úplně negeneruje z ničeho. ten mozek i ty sny generuje prostě z nějakých svých vzpomínek, které tam má někam zasuto a dokáže je prostě vybavit. Přitom vy vůbec netušíte, že jste někde něco viděl v kině nebo něco na ulici, jo, a ten mozek z toho něco vygeneruje.
1: Ale to vám řeknu zajímavost, to by se vám mohlo hodit potom, někdy v praxi. Od chvíle, kdy jsem přestal jíst Stilnox, tak se mě zdají sny.
2: Mně se zdají taky, já si nepamatuju.
1: Jo, to já si pamatuju, já vám to umím povyprávět včetně všeho.
2: No a teď kolik z toho v těch snech je absurdní děj a kolik...
1: Všechno je absurdní.
2: Všechno, že jo?
1: Nedávno jsem vedl debatu s Hitlerem.
2: No, no a Hitlera jste někde viděl na fotce, že jo? Asi jste se nepotkali.
1: Ne, večer předtím jsem se díval na Pát třetí říše.
2: No to pak je to jasný, tak to měl rychle v ten mozek v sobě toho Hitlera, o čem jste se bavili.
1: Vy víte, jak se to stane, pane profesore?
2: Nevím.
1: Kde
2: nevím.
1: Se, co se tam...
2: Ne. To jsou... on je v těch snech, máte pocit, že je to dlouhý třeba, že jo? Ale ve skutečnosti jsou to krátké úseky toho REM spánku, což je několik úseků, že jo, těch rychlých pohybů očních, který jsou minutový, ale v té minutě on ten mozek dokáže nakomprimovat toho děje hrozně moc, takže máte pocit, že je to dlouhý, takže on i čas dokáže do určitý míry jako komprimovat ale nebo změnit.
1: On se opravdu nikdy nezastaví, ten mozek?
2: Ne.
1: Ani nepřibrzdí?
2: Ne, no nepřibrzdí, on si používá to, co potřebuje, že jo. Tam jede určitě nějaká bazální děje, který právě hlídají ty takový ty homeostatický, ty natrium, kálium a ten tlak a takovýhle. To tam nepochybně furt funguje třeba jádro, které řídí dýchání, nepochybně pořád funguje jádro, které řídí krevní tlak. Pak má takový ty volní aktivity, kterých je neuvěřitelné množství, to je to, co vy děláte a víte, že to myslíte na to. Ale pak má zase plno věcí, které on dělá za vás automaticky, aniž vy byste si to uvědomoval. Jo, to, vy to znáte

0: Když jedete autem, tak nad tím řízením nepřemýšlíte. Vy si neříkáte, teď tam dám dvojku, teď šlápnu na plyn a takhle. To je absolutně automaticky a myslíte si na něco úplně jiného.
1: Po letech v rádiu, pane profesore, jsem zjistil, že tak zhruba minuta plus minus 10 vteřin, nevím, jak to mají jiní moderátoři, jde mluvit v tom živém vysíláním na autopilota.
0: Jo.
1: Něco, co ani nevíte, že jste řekl, ale potřebujete si u toho napsat SMSku a je 5 minut do zpráv a víte, že musíte něco udělat minutu. Jak to funguje?
0: No to jsou právě ty automatizmy.
1: To je ono.
0: To jsou ty věci. To je třeba to umí ženský a chlapi moc ne. To je ten multitasking, že oni umí dělat několik věcí najednou, že jo. To chlap nedokáže. Chlap je schopen většinou jenom té jedné věci. Kdežto ty ženský jsou schopný několika věcí najednou. A ten mozek to dokáže rozdělit a dokáže to, že jo, provést, co chceš.

0: že my v těch našich pořadech můžeme hovořit i za sebe a říkat, co si myslíme jako základ pro nějakou otázku. Vy asi tušíte, že já vás léta obdivuju jako moderátorku. Jako politička jste mě zatím nepřesvědčila. Kdybych volil ve Středočeském kraji, nevím. Asi bych zvažoval, ale nevím. Ptám se na to takto proto, že si pamatuju období, kdy vy jste vyloženě byla pravicovou političkou. Myslím, že jste se v nějaké době i hodně přikláněla k té konzervativní politice Václava Klause. Jestli se případně mě opravte, já také nemám úplně dobrou paměť. A teď vidím, že se přikláníte k té levicové politice. Nemám to chápat jako velkou proměnu Jany Bobošíkové?
1: V žádném případě. Jana Bobošíková je pořád stejná. Já jsem pořád stejná a tak jako v 90. letech, kdy jsme s manželem volili ODS a Václava Klause, a věřili jsme tomu, že ODS je strana vlastenecká. Věřili jsme tomu, že ODS je strana, která se neštítí práce, pro kterou naopak je práce hodnota. A věřili jsme tomu, že ODS je strana, pro kterou má hodnotu drobné podnikání, pro kterou mají hodnotu živnostníci. Tak dnes věřím tomu a vidím to, je to vidět na každém kroku té vlády, o které jsme se shodli, že si říká pravicová, že ta nic takového nedělá. To se přeci obyčejné práce, bez které se nikdy nic nenarodí, štítí, přednost dává neziskovkám, přednost dává všemu jinému, než těm lidem, kteří každé ráno vstanou a dělají někde na 2-3 směny. Pokud jde o vlastenectví, tak mám pocit, že má raději jiné země nebo nadnárodní uskupení než Českou republiku. A pokud jde o podporu drobných podnikatelů, tak když se podíváme na to, jak masivně zrostly odvody, a když se podíváme ještě na to, že pracující zaměstnanci, kteří jsou nyní v nejnižších příjmových kategoriích, tak procentuálně odvádějí vyšší odvody, procentuálně, prosím, než ti, kteří jsou v nejvyšších příjmových kategoriích, tak to přeci nemá s pravicí vůbec nic společného. A já věřím celý svůj život na práci, bez té se nikdy nic nenarodí, věřím na svobodu, věřím na odvahu a jsem vlastenka. A nic podobného mi současné strany, které si říkají, že jsou pravicové, nenabízí. ODS v 90. letech toto nabízela.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Byly prázdniny, během nich se pořad nevysílal. Jelikož mi Karel Burian před nimi řekl, že od září jedeme dál, že dostanu svého režiséra i dramaturga, chystal jsem se a pomalu si domlouval hosty. V srpnu jsem mu volal, nezvedl ani telefon. Když ho nezvedl několikrát, tak jsem se ptal někoho ze spřízněných duší, jestli třeba není nemocný nebo na dlouhé dovolené. Ale místo toho jsem se dozvěděl, že můj pořad Karel Burian zrušil s tím, že si hrají na Hvězdu z Prahy a chtěl bych Brňáky školit. Potkali jsme se pak ještě na jedné akci, kde mi tvrdil, že mě nechtěli lidé z Prahy, ale mě už se o téhle politováníhodné kapitole mého života diskutovat nechtělo. Karel Burian už nežije, čekal jsem, že se zachová, když ne kamarádsky, tak aspoň korektně. Nestalo se a nic už se na tom nedá změnit. Několik let jsme nebyli v kontaktu, byl jsem oprávněně naštvaný a on to věděl. Sice mi po nějaké době napsal předlouhou, snad omluvnou SMSku, ale tomu zkaženému vztahu už to nepomohlo. Pořad měl z těch brněnských nejvyšší koeficient spokojenosti diváků, což vedení televize jakoby nezajímalo, i když ve skutečnosti ho to zajímalo velice. Nicméně pro mě spolupráce s Českou televizí skončila a zůstala jen nepříjemná pachuť. Kdykoliv jsem později s Českou televizí měl něco dočinění, když jsem třeba byl hostem pořadu Zázraky přírody, nebo když točili moji 13. komnatu, ono partičkování jsem cítil stále, byť v Praze to nebylo tak markantní jako v Brně. Poté jsem ještě chvíli spolupracoval se soukromou brněnskou televizí BTV, pro niž jsem natáčel pořad Xaver Live, Late Night Show, kam jsem si opět zval různé hosty. Pořad opět skončil u problému Brno versus Praha. Toto umělé rivalství nikdy nepochopím. Křížový výslech skončil a přišla spousta dalších změn. Do rádia přišla dvojice Těžkej pokondr, Roman Ondráček a Miloš Pokorný, kteří začali vysílat v čase, který dřív patřil mému pořadu. Změnilo se také vedení rádia. Báru Tachecí, která odešla do Radiožurnálu, vystřídal Mirek Škoda. Bára neodcházela za nejlepších vztahů. Nikdy není příjemné, když někdo přijme nabídku od konkurence. Navíc s Bárou, která bezesporu své profesi rozuměla, odešla i Lucie Výborná. To byl citelný zásah do struktury rádia a bylo jasné, že se bude kácet les. Vždycky tak nějak cítím v zádech, když má něco přijít. A nemýlil jsem se ani tehdy. Nejdřív se objevil nápad, že Sexy život bude s Jitkou Asterovou moderovat ještě někdo jiný a padla kosa na kámen. Jitka je solitér, bezprostřední herečka a originální moderátorka, která dokázala do éteru říct věci, které by posluchači asi od někoho jiného nepřijali, ale v jejím podání to bylo milé a příjemné. Že budou moderovat dvě moderátorky, to jsem si nedovedl představit. Když její pořad začali vylepšovat, věděl jsem, že je to konec pořadu. A byl. Petr Novotný vypil svoje poslední dobrý kafe a odešel do country rádia a dopolední parta se otřásla v základech. Že skončí křížový výslech, jsem také tušil dopředu. Abych ale byl objektivní, pořad už neměl kam jít, opakovali se hosté i otázky. Po letech jsem se díval na záznamy a spočítal si, že Helena Vondráčková tam byla 11krát, mnoho lidí 5krát, 6krát. Co jsem tomu mohl dát, jsem odevzdal a Mirek Škoda udělal správné rozhodnutí, když pořad zrušil. Není jednoduché tohle si přiznat, ale bylo to tak. Ale nedovedl jsem si představit, že bych se měl s frekvencí 1 rozloučit. Cítil jsem se tam jako doma, mohl jsem tam chodit poslepu, tak se mi ta cesta vrila do paměti. Jelikož žiji sám, tak jsou pro mne práce a hlavně lidé, s nimiž se tam potkávám, nesmírně důležití. Frekvenci 1 jsem měl jako značku, na kterou jsem byl pyšný, byl jsem rád, když jsem někde byl a uvedli mě jako moderátora právě tohoto rádia. Bral jsem to tak, že když je někdo právě tam, znamená to, že něco umí. Všechno se mě tam dotýkalo osobně. Když jsem měnil program, tak to pro mě bylo totéž, jako by mi doma někdo přestavil nábytek. Myslím, že v tomhle mi spousta lidí rozumí a zejména moji kolegové vědí, o čem mluvím. Mají to také tak. Když jsem pak viděl nové uspořádání programu, měl jsem pocit, že mi někdo přesunul sedací soupravu do ložnice a kávovar postavil do obýváku. A když už jsem si pomalu balil věci, zjistil jsem, že budu moderovat dva pořady. Od 12 do 2 poledne s Xaverem a hlavně Press Club. A to bylo něco, co jsem dělat chtěl. Nemohl jsem protestovat, pro mě byly změny velmi pozitivní. Sedl jsem každý den do studia, řekl posluchačům, co bylo předchozí den v televizi, někomu jsem zavolal, popovídali jsme si. Bylo to fajn, sice ne tak slavné jako Křížový výslech, z něhož někdy v té době vznikla i knížka. Vydalo je nakladatelství XYZ, pokřtili ji Petr Čtvrtníček s Michelem Fleischmanem a pro mne je to příjemná vzpomínka na příjemné období s příjemnými lidmi. Nebylo to ale zcela jednoduché, zejména pro některé posluchače. Někdo změny miluje, někdo je naopak nesnáší, takže dost často se mě někdo ptal, proč už tam není můj pořad, a obtížně se smiřovali s rétorikou dua Těžkej pokondr. Často se mě také lidé ptali, co na ně říkám. Neříkal jsem nic, proč taky. Každý má své příznivce i odpůrce, mám je já a mají je i oni. Jediné, co jsem řekl Mirkovi Škodovi, že mu přeji, aby za rádio pokondři kopali tak, jako jsme za ně kopali my s Asterkou. Ovšem zařazení jiných pořadů jsem vnímal tak, jako by mi někdo vanu přestěhoval do pokoje. To byl například Ruda z Ostravy. Milý, příjemný člověk, jemuž jsem se ale jako Rudovi z Ostravy nemohl nikdy smát. To bylo období, kdy jsme si, jak říkají páni režiséři, utírali nos židlí. Tenhle typ humoru mi nesedí, stejně jako mi nesedí televizní partička. Ale posluchači si Rudu oblíbili, tak jsem to vzal na vědomí. Říkal jsem si, že moji šéfové určitě vědí, proč to dělají, a časem jsem se i s vanou v obýváku smířil. Ovšem některé pořady diváci na milost nevzali. Například Dámský klub, který moderovali tři bezvadné holky, které byly hrozně fajn a já s nimi rád pil kafe. Ale z rádia jejich konverzace zněla divně, skoro bych řekl trapně. Ale dobře vím, že není jednoduché něco nového vymýšlet. Něco se nepovede, ale spousta se toho povede. Bezvadný byl imitátor Petr Jablonský, který je nesmírně vtipný. Líbilo se mi, když přišel Libor Bouček, moderátor srovnatelný s Janem Krausem a Markem Ebenem. Baví mě poslouchat příjemnou melodii jeho hlasu a nikdy jen tak neplácá. Jeho slova mají vnitřní obsah. To všechno mi dělalo radost, včetně návratu Jana Krause a jeho blondýny. Odskakoval jsem i k dalším aktivitám. V době zásadních změn v rádiu jsem začal pracovat na knize Jak se vraždí v Čechách. Do níž jsem chtěl zařadit odsouzené s vysokými tresty. Už to neměly být doživotně odsouzení. Tehdy byl ředitelem vězeňské služby generálmajor Petr Dohnal. I ten mi vyšel velmi vstříc, stejně jako jeho předchůdce. A tak jsme s fotografem Romanem Součkem vyjeli do věznic. Tato druhá kniha o zločinech a zločincích, kterou vydalo nakladatelství Daranus, sice nebyla tak úspěšná jako její předchůdkyně, ale propadák to nebyl. Opět z ní vznikla audioverze a já zase doufal, a doufám stále, že se z ní třeba někdo poučil. V roce 2010 jsem dostal nabídku moderovat volební kampaň sociální demokracie. Byly to přesně ty volby, po nichž Jiří Paroubek navzdory vítězství odstoupil. Věděl jsem, že strkám hlavu do oprátky, ale vzal jsem to. 2 měsíce volební kampaně jsem každý den moderoval ve 3 městech setkání kandidátů s voliči a vedle toho jsem normálně pracoval v rádiu. Dostal jsem k dispozici řidiče, který mě ráno naložil, odvezl na místo mítinku, já ho odmoderoval, přesunuli jsme se na místo odpoledního mítinku a večer jsme byli zase někde jinde. Poté mě řidič dovezl do rádia, kde jsem předtočil své polední vysílání na druhý den. Teprve pak jsem šel spát a ráno se program zase opakoval. Byly to asi 2 nejnáročnější měsíce v životě, fyzicky i psychicky. Součástí kampaně byla i knížka 150 otázek pro Jiřího Paroubka. Udělali jsme spolu dohodu, že když nebude chtít na nějakou otázku odpovědět, tak se na to vykašleme. Sešli jsme se několikrát, odpověděl na všechny otázky, žádnou posléze nevyhodil. Během kampaně knížka vyšla. Spoustu lidí mi to pak omlátilo o hlavu, ale Pro mě to byla zajímavá zkušenost a nezastírám, že i dobrý biznis. Mohl jsem na vlastní kůži zažít, co taková kampaň obnáší a jaké je její zákulisí. Poznal jsem politiky a umělce, kteří na jednotlivých mítincích vystupovali. Jeden moment je ale pro mne mimořádně smutný. Po jednom svém vystoupení jsem sestupoval z jeviště a viděl produkční, která stála opodál a plakala. Když jsem se jí zeptal, co se stalo, řekla, že zemřel Petr Muk. Zasáhlo mě to opravdu hodně, a to nejen proto, že Petr se...
1: Radio Xaver.
2: Na světě zavládne mír, nebudou cla, nebudou obchodní války, nebudou skutečné války, nebudou se nakupovat, vyrábět zbraně. Teď jsem jak Karel Čapek.
3: Já to poslouchám.
2: No, pozorně. A co teda se v tu chvíli stane? Zlato půjde dolů?
3: Když se podíváte do historie a podíváte se na to, jak se vyvíjela cena zlata od roku 1971, bych řekl, když vezmeme fakt dlouhý horizont pro diváky, aby chápali, jak se to vyvíjí, tak tam trojská unce stála $35. V 80. letech jsme byli kolem $300 za trojskou unci. Před 2008, před první velkou finanční krizí, to bylo $850 za unci, pardon, ve 2008. A dneska jsme na těch 3250.
2: V rozbouřeném světě.
3: V rozbouřeném světě.
2: Ale v rozbouřeném světě, počkejte. Ano. V rozbouřeném světě, vy jste řekl před chvílí 41,8 za rok. A někdo říká, to se nemůže opakovat, říkají zase jiní. Vy říkáte, to se naopak může opakovat, ještě v mnohem větším rozsahu. A moje první otázka zněla teda, jakým způsobem se ta válka a ta obchodní válka to vytlačí, jakým mechanismem. A druhá otázka, když to všechno skončí, světem zavládne mír a klid, žádné celní války. Nebudou pan Trump se usmíří s panem Putinem, u toho mírně pofackuje představitelé Evropy, kteří se razí podpadky, stejně tak jsou druh Zelenský a bude klid. A v Gaze to nějak vyřeší.
3: Všichni bychom si to přáli. Úplně jsem se zasnil, jak jste o tom hovořil. Nicméně, tyhle ty faktory, pokud jsme zmínili to geopolitické napětí, jsou spíš těmi menšími faktory, které jenom zvyšují ten růst, tu dynamiku. Ale tím základním faktorem, co žene tu cenu zlata nahoru od toho roku 1971, bez ohledu na to, jestli je zrovna válka nebo není, je ten faktor toho, jak fungují dnešní peníze, jak fungují dnešní měny. To znamená, že ty peníze jsou nekryté od roku 1971 a že vlastně my budujeme tu prosperitu, kterou jsme zažili v minulosti, na virtuálních hodnotách, že vlastně vyrábíme peníze z ničeho, vyrábíme deriváty z derivátů, úroky z úroků, ty reálné hodnoty tam nejsou. A protože je to celé umělé, tak žijeme vlastně jako na dluh, roste nám ten globální dluh a jsou tady nekryté peníze. A to je ten úplně základní faktor, který právě z toho zlata jako z bezpečného aktiva dělá něco, co nakupují ty centrální banky, co kupují ty privátní banky, protože se pojišťují proti nestabilitě celého toho finančního systému. A to, že potom přichází, řekněme, geopolitické napětí, že přichází zvýšená poptávka centrálních bank, že přichází jako ty obchodní války, to jenom graduje tu věc, ale ta podstata je v samotném fungování toho finančního systému. Prostě my tady máme něco, co považujeme za hodnoty, co žádnou hodnotu nemá, když to zjednodušíme. A to zlato jí prostě má a má jí 6000 let a proto ve světě virtuálních měn a vlastně takového ponziho schématu těch fiat měr, to zlato vždycky prostě bude mít tendenci růst a růst dál.

Byl jsem tlusté dítě. Sice to nebylo to, čemu se dnes říká morbidní obezita, které jsem se postupně propracoval až během dalších let, ale tlusťoch jsem byl a měl kvůli tomu řadu přezdívek. Tak je to v každé době, že když je někdo něčím jiný, má to vždycky těžší. Nemohu říct, že bych kvůli svojí nadváze byl nějak utlačovaný, to určitě ne. Pořád jsem zůstával protekčním dítětem, ale bohužel to tenkrát nebylo tak, že se všemu říkalo image, čili image. Myslím, že každé dítě, které se nějak vymyká normálu, mi potvrdí, že si musí zvykat na okamžiky, které zabolí, a musí se naučit tyto hořké pilulky polikat. Maminka pracovala v jeslích a mateřské školce, tam jsem také chodil. Už tam jsem pocítil, že nejsem chlapeček předurčený pro úspěch. Těmi byly děti učitelek, funkcionářů, různých vedoucích. Ty vyhrávali mistrovství Jižní Moravy v jízdě na kole či v plavání, vítězili v recitaci sovětských básní. Nikdo to nepojmenoval, nikdo mi to přímo neřekl, ale stejně jsem cítil, že mě berou za outsidera. Nakonec, ono být outsiderem není špatné, protože člověk má šanci překvapit. V těchto předškolních zařízeních působily nejen učitelky, ale také kuchařky, vychovatelky, uklízečky. Každá byla jiná, jako by je tam poskládal Jaroslav Dítl. Jedna byla kovaná komunistka se vším všudy. Její děti měly ruská křestní jména. Každý rok přišla 7. listopadu na výročí VŘSR slavnostně oblečená. Ale byla to laskavá žena, která určitě nikoho nikdy neudala ani nikomu neublížila. O tom jsem přesvědčený. Pak tam byla další, té bylo už hodně přes 30, neměla partnera, byla náladová a záviděla těm, které měly rodinu. Ale ani ona nikomu neubližovala. Za to další dáma, takzvaná stělesněná dobrota, ta se uměla dokonale strefit do bolavého místa druhého člověka. Také mě, malému dítěti, dávala sežrat svoje vlastní mindráky, když mi při každé příležitosti připomněla moji nadváhu. Byl jsem pro ní tlustý a rozežraný. Přinesla například všem dětem namazané chleby ke svačině a neodpustila si komentář: Lubošek si dá určitě dva, že? Nedávno jsem jí potkal a zase se mi to vrátilo. Zase jsem jí viděl na zahradě školky s platíčkem namazaných chlebů. Tato paní byla zlý, zakomplexovaný člověk a dnes už vím proč. Samozřejmě nikdo z nás není dokonalý, všichni jsme jenom lidé a občas děláme chyby. I já se určitě mnohokrát zachoval jako hlupák. Ano, spoustu takových věcí si dobře pamatuji a mohl bych je seřadit po časové ose, ale nikdy jsem neubližoval programově. Ona ale ano. Myslím, že tehdy jsem pochopil, že ženy, zejména milé, učesané, upravené a rozesmáté, umějí být daleko drsnější vůči dětem než chlapy. A to jsem si pak během života několikrát prověřil. Intuitivně jsem si vždycky hledal starší kamarády. Mezi nimi se totiž navzhled nehrálo a v jejich partě mi bylo dobře. Tam mi nikdo mou nadváhu nepředhazoval a já o tom vlastně nikdy ani nepřemýšlel. Samozřejmě jsem neměl 170 kilo jako v době své extrémní váhy. Ostatně ani tehdy mě to příliš netrápilo. Mých dnešních 150 kilo také leckomu připadá přes příliš, ale já už vím, že lidé nevyhledávají druhého kvůli počtu jeho kilogramů, že podstatné jsou jiné věci. Jako nejmladší v tehdejší dětské partě jsem byl tím pádem v některých zájmech trochu napřed před svými vrstevníky. Když jsem například chodil do 4. třídy, kamarádi byli zblázněni do písniček Beatles a já je poslouchal s nimi. Když jsem byl v 6., tak už jsem znal písně Rolling Stones. Tito kamarádi byli synové a dcery našich tišnovských sousedů a všechno to byli fajn lidé. Díky jednomu z našich sousedů, jmenoval se Jaroslav Daněk, jsem už tenkrát poznal, co je to romantika, když mě vzal na vodu na dovolenou. Měl loď pro dva, vypadl mu parťák a tak poprosil tatínka, ať mě s ním pustí. Táta mu důvěřoval a souhlasil, soused mě posadil do lodě, navlékl mi záchranu vestu a vyrazili jsme po Lužnici a Vltavě. Táta tehdy pracoval v Rakousku, díky tomu jsem už poznal kus světa. Byl jsem nejen za ním v Rakousku, ale třeba také v Itálii, ale s tímhle se to nedalo rovnat. Bylo to krásné a nikdy na to nezapomenu. Líbila se mi soudržnost vodáků, imponovalo mi, jak si všichni tykají,
Jen dva vodáci si tehdy netykali, respektive mě pan Daněk tykal, ale já jemu vykal. Vltavu jsme snížděli z vyššího brodu, kde je řeka hodně ostrá. Celý den jsme byli na vodě, v noci postavili stan. To byly dny, kdyby si člověk zpíval jen pro ten dnešní den stojí za to žít. A myslel by to vážně. Bylo to nádherné a chtěl bych tu romantickou atmosféru ještě nikdy zažít, ale bojím se, že už je to nenávratně pryč. Stejně jako moje dětství. Pryč jsou i pionýrské tábory, které pro mě hodně znamenají.

ožil. Pak přežil jako půlroční dítě pád do ohně, jako čtyřletý se málem zastřelil otcovou zbraní, vyvázel z vody, když se pod ním prolomil led, pak zase vyskočil z kočáru, který se řítil do propasti. Jeho pozdější vojenská kariéra byla hodně divoká, nakonec skončil jako doživotní vězeň na Špilberku a pochovali ho v kapucínské kapli v Brně, kde jsme si ho mohli prohlédnout, protože se tam přirozeným způsobem mumifikoval. Ale hlavně o něm napsal jeden ze svých románů Karel Máj, tehdy náš oblíbený autor. Ta knížka se jmenuje Pandur und Grenadier, česky Baron Trenk. Právě na táboře jsem si poprvé sáhnul na kytaru. Jako dítě, které skončilo 7. třídu a chystalo se do 8., jsem na ní slyšel hrát vedoucího. Líbilo se mi to, těch pár akordů, které uměl, mě tak oslovilo a do prostředí tábora to tak neuvěřitelně patřilo, že jsem si řekl, ano, to je můj svět. Během léta se tam vystřídali 3 turnusy dětí a dospělých, vznikala tam přátelství na celý život, také lásky a manželství. Vím i o případech, kdy tam bylo počato dítě. Jedno i znám. Tomu je dnes kolem 30. Dlouho jsem ho neviděl, ale skoro mu jeho početí závidím. Kdo z vás to má? Jak by řekl Jiří Paroubek. Kdo může říct, že byl počat blízko Trenkovi rokle? Tehdy zvolna končilo mé dětství, v období, o němž Jan Saudek říká, že je ponižujícím stádiem člověka, někdo tě ovládá, snaží se tě neustále přistřihovat křídla. U mě to tak ale nebylo. Prožil jsem krásné dětství, zajímavé, skoro bych řekl roztančené, protože jsme byli pořád v pohybu. A tady mi běží hlavou text Jiřího Tichoty. Máš všechny trumfy mládí a ruce čistý máš, jen na tobě teď záleží, na jakou hru se dáš. Kdyby to šlo, dám si tu dobu ještě jednou. Ale až od puberty a s dnešním rozumem. Zažil jsem hodně pěkných chvil, ale nejhezčí byly právě ty časy na pionýrských táborech. Byli jsme skvělá parta, rozuměli si a měli se rádi. Když se však po mnoha letech konal sraz těch, co tam tehdy jezdívali, zůstal jsem doma. Jednak jsem měl před státnicemi na vysoké škole, ale to byl jen zástupný důvod. Bál jsem se, že se mi zkreslí ty krásné vzpomínky, které si v sobě nesu. Už jsme se všichni změnili, možná bychom se ani nepoznali. Ani fotky, které kdo si umístil na Facebooku, jsem si ještě neprohlédl. There's just a hint

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítám tě.
2: Díky za pozvání.
1: Jsem ráda, že to na nás vyšlo po čase.
2: No, máme nabitej týden.
1: No, okurková sezóna nějak...
2: Není. Víc, než bychom si přáli.
1: Nabitej. Tak pojďme na to, protože toho máme hodně. Připomínali jsme si okupaci 68. rok. Mainstreamová média ji připomněla po svém. Deník to i ty ve streamu si zase připomněl jinak.
2: Po svém.
1: Po svém. Generál Pavel je náš první porevoluční prezident, který uvítal okupaci Československa. Myslím, že Marek Stoniš napsal ten komentář. No, co k tomu říct?
2: No, co k tomu? Zaprvé teda já vidím tuhle fotku jeho po dlouhý době z toho jako mladičtějšího věku. Tam je tolik upřímnosti, když se podívám, a charakteru, ale jeho marketéři, když byla prezidentská volba, kterou vyhrál, tak ho stylizovali do takového novodobého Václava Havla, což samozřejmě byl neuvěřitelný bizár, ale Václav Havel, kdyby tohle viděl, tak by musel říct, to jsou ale paradoxy, co? Protože on je skutečně první komunistický prezident náš, polistopadovej, ale víš, díky komu? Hlavně kvůli bejcům proti komunistům, protože ti, co hnali na hrad, tak vždycky, když se jim to hodilo, tak upozorňovali na to, že někdo má komunistickou minulost a tak dále. A tenhle ten nemá jenom komunistickou minulost, ale opravdu rozvědčickou, agentskou. To byl člověk, který bránil průniku demokracie do totalitního Československa. A já si říkám, s takovouhle minulostí, kdyby ten chlap měl trošku charakteru, tak 21. srpna se nechá manželkou zavřít doma. Zamknou na několik západů, aby ho to nesvádělo vít ven a něco říct, nedej Bůh. Ale on ne, on musí Československý, nebo někdejší budově Československého, dneska Českého rozhlasu, kde se každoročně koná ten připomínkový pětní akt, a v jeho případě tam žvatlat vlastně to, co si určitě nemyslí. Ale proč to říkám? Kdyby u nás fungovaly média, ty jsi zmínila mainstreamová média, jak to připomněla, nikdo se nerozpakoval vlastně nad tím, že tenhle člověk tam mluví o statečnosti z roku 68. Tohle člověk, mě nenapadá jiný vysoký polistopadový politik, a teď nemyslím jenom prezidenta, ale i z premiéru, který by skutečně se chlubil tím, že schvaluje okupaci z roku 68, dal si to do životopisu, ale ne někdy v raných letech, v roce 87 ještě, to už byl sakra dospělej. Řekněme de jure, nevím jak mentálně, nevím, jestli už dospěl mentálně, ale tohleto všechno je přeci ohromná ironie.
1: Ironie, ale to, že on se omluvil, to, že pracoval, nevím, 30 let pro demokracii, že i někde nasadil život, jsem četla, tak to jakoby omlouval. To ti nestačí?
2: Mně to nestačí pro...
1: Je to málo?
2: Tenhle den. Já respektuji jeho zvolení prezidentem, vyhrál volby demokratický, v pořádku, ale tenhle den ho nechci slyšet. Já bych si radši přál, aby mu toho 21. srpna zase Petr Marek nebo někdo z jeho podržtašků počouknul ten projev o euru a on přišel přes ten Český rozhlas a řekl: vážení, musíme přijmout euro. Ježišmarja, co jsem to řekl, to asi... Bylo by mi to sympatičtější než ty jeho keci o statečnosti.
1: Ano, to je pravda, a to myslím, že v tom komentáři zmínil i Marek Stoniš, že tu suverenitu neprosazuje ani teď, naši národní suverenitu, a zmínil právě euro, zmínil také veto a tak dále. Takže, no, ale já jsem si tě chtěla ještě zeptat na jednu věc. Proč ty lidi všichni, kteří byli před tím rozhlasem, byl tam klid, nikdo nepískal, nikdo neházel vajíčka, čím to je? Vidíme to my nějak jako jinak,
2: ne, vidíme to
1: diametrálně odlišně?
2: Právě, ale žijeme v době ohromného pokrytectví, kdy lidi prostě si omluvují cokoliv, když si myslí, že je to jejich správný kandidát, tak u něj omluví všechno. Kdyby tam přišel Andrej Babiš, který neschvaloval nikde okupaci z roku 68, tak, ale má komunistickou minulost taky, tak po něm budou házet vejce, pískat, plivat a já nevím co všechno. A tohle to mi vadí nejvíc, to pokrytectví, tak jim děřme oběma stejně, ne?
1: No, chtělo by to. A květiny házet do koše ještě. Zaznamenal si komentář pana Hrdiny?
2: Ježiš, to je fakt...
1: Andrej Babišovi.
2: To je skutečně hrdina nový doby. Jiří Hrdina, myslím, že bývalýho hokejistu. Mm-hmm. On musel 21. srpna být Andreje Babiše, znovu říkám, který neschvaloval okupaci nikdy, ale že by byl tady svýho agenta Pávka, který schvaloval, s takovou vrdostí ještě, když si člověk přečte to zdůvodnění v tom jeho životopise, což napsal jako dospělej, tak je to příšerný. Ale já znovu se vracím tady k té fotce, on to má ve očích, ne? Tu, ten charakter.
1: No, my jsme si tady před natáčením říkali, že jemu prospívá ten věk, že mu nabývají roky.
2: Jo.
1: Na tom jsme se shodli. Tak jdeme dál. Echo 24 napsalo nejlepší v OECD. Fiala se pochválil za levné jídlo, ceny ale za léta vystřelily o desítky procent. Toto zaznělo ze země živitelky. No, co k tomu říct, tak jak je to s tím tedy, jak je to s tím jídlem? Je opravdu levnější?
2: Já jsem se nemohl udržet, promiň, že jsem se rozesmál ještě, než to dopověděla, není to neslušností, ale já jsem se fakt nemohl udržet. Když se, víš co, já mám rád obraz často mluví sám za sebe beze slov. Pojď se na, na europoslankyni ODS Vrecionovou.
1: Je zamyšlená.
2: Ty je, já bych řekl, že jí z toho šoufl, co slyší od premiéra Fialy, protože on se vrátil z Elby v plné formě. Je to ten starý super lhář. Nejlepší lhář v OECD, protože nejlepší v OECD, víš, čem jsme nejlepší v OECD ve skutečnosti? No. V tom, že nám nejvíc klesly reální příjmy a mzdy ze všech.
1: A, to jsme na konci.
2: Ano, a Petr Fiala, on si stvořil teď, on jak je notorický lhář a ví, že zase utáhne průšvih a hlavně ekonomický a blížej se volby, tak to potřebuje zahladit. A mimochodem, jestli tohleto sleduje Otakar Foltín, který teď se pustil do té svojí prácičky, tak jestli sedne na Fialu, tak se nezastaví do smrti, jestli bude chtít odhalovat to dezinfo. Protože z OECD je to tak, že u nás třeba cena chleba stoupla za Fialovy vlády o 50%. Některých položek o 30-40%, třeba masa vepřovýho a tak dál. A teď Petr Fiala říká, že ceny potravin u nás klesají. Já bych to trošku rozporoval, protože když Český statistický úřad nedávno oznámil data o inflaci, která znovu se zvýšila víc, než se čekalo, tak nevím, jestli to budeš čekat, ale k velkému překvapení inflaci táhly překvapivě nahoru ceny čeho? Potravin. Tak já myslím, že i statistici naši budou premiérem Fialou odhaleni, ale víš, jak to je, i kdyby teď, nedej Bůh, ve středeční akci v Albertu zlevnila huska a Petr Fiala to náhodou odhalil a tady to řekl, tak my jsme tak schudli tou inflací, že my bychom museli odmáznout celé to schudnutí a ještě trošku přidat, aby jsme mohli říct, že bohatneme. A stejně tak, že bychom mohli mít pocit, že něco opravdu zlevňuje. Protože ono to tak příšerně zdražilo, že když to teď zlevní o halíř, tak je nám to víceméně jedno. A to je celý to dezinfo Petra Fialy, ale on to dobře ví. Mě prostě jenom štve, že v čele země stojí fakt už takhle bezostyšnej lhář.
1: No a Marek Výborný to kornoval tím, že řekl, že níž už to nejde, že už
2: ne, to prostě... to ani ne, možná, ale Marek Výborný, berme ho s rezervou, on sám veřejně se přiznal, že do agendy zemědělství nikdy nepronikne. Tak řekněme, že tomu dává za pravdu, že do toho nepronikl.
1: No. No, tak neproniklo jich více.
2: Jo.
1: Lidovky, Bartoš hraje o křeslo, Fiala ale nespěchá. Odvoláním pirátského předsedy by si premiér do budoucna mohl zavařit. Jak pak by si mohl zavařit premiér Fiala do budoucna? To mě zajímá.
2: Víš, dneska máme potrženo je plný Petra Fialy, teda ten po návratu z dovolených fakt bombí. No, zavařit, ono je to vlastně příběh Ivana Bartoše, ten průšvih, nebo mega průšvih Ivana Bartoše je průšvih Petra Fialy. Petr Fiala vzal Piráty do vlády, ač nemusel. Z prostýho cynického důvodu nechtěl mít ve sněmovně třetí opoziční stranu. Dvě mu úplně stačí, ANO a SPD. Piráti mají 4 poslance, přesto mají 3 ministry a mají křeslo vicepremiéra pro digitalizaci, což je taková nádherná, řekl bych, pavlovská ironie pro změnu, že máme prvního vicepremiéra pro digitalizaci v historii země a když se pustí do digitalizace, tak pojď, jak to dopadne, schodí celý stavební řízení v celý zemi. No a Petr Fiala, on to řekl Ivan Bartoš správně, on argumentoval tím, Petr Fiala na mě neřval, kvůli tomu nekřičel. A já si myslím, že nelže Ivan Bartoš. Petr Fiala zásadně nekřičí, protože jediným jeho programem je udržet vládu Petra Fialy až do voleb.
1: Tak a jsou lidé, kteří mají takovou autoritu, že nemusí křičet, stačí, když se podívají.
2: Máš naprostou pravdu.
1: Jsou tací
2: lídři. Ale náš světový lídr k ním, myslím si, nepatří.
1: No, co myslíš, že to udělá s Piráty ve volbách toto?
2: Já doufám, že to bude první otřes, ne, takhle, oni už ten otřes první zažili v eurovolbách, protože to byl debakl pro ně, to je potřeba říct, ale že tohle bude druhý, protože co je krédem, a vlastně Piráti byli vždycky monotematický, digitalizace státu, My jsme ajťáci, nuly a jedničky jsou naším mořem a programem. Teď se pustí do digitalizace a skončí to takhle, tak já bych doufal, že nechci podezřívat voliče Pirátů z hlouposti, když si řeknou, tak jsme se zmýlili.
1: Mm-hmm. Myslím, že by to k něčemu bylo, kdyby teď, což se nestane, minister Bartoš rezignoval?
2: V politice je někdy důležitější symbolismus než věcnost. Takže za takovýhle průšvihy se normálně buď ty politici cítili, že to je takový průšvih, že odstoupili sami, anebo byl premiér, který občas uměl zakřičet na rozdíl od Petra Fialy a případně je vyhodil. Ale teď jsme v fialovská situace, za Petra Fialy je všechno na ruby, takže proto.
1: Tak pojďme na další téma, už se děsím, tam bude premiér Fiala. Ne.
2: Tady je
1: změna.
2: Větší bodec.
1: V XTV byl po delší době Tomáš Zdechovský. Já musím tady prozradit, že vy jste se setkali náhodně, protože ty jsi tady natáčel, on tu čekal na rozhovor a že jste si podali ruku a popovídali jste si hezky a ty jsi mu jako první řekl, vy jste si mě zablokoval na Twitteru.
2: Ale víš, jak to začalo? On mi řekl, vy jste si mě zablokoval. A já jsem mu řekl, ne, já vás hltám a sleduju, vy jste si mě zablokoval. Takže a on začal najednou lovit, jako říkal, to jsem asi nebyl já, to
1: ano,
2: udělal
1: že
2: někdo
1: si ty sítě nespravil.
2: Ale tak jsme se seznámili. No,
1: Počkej, přečtu titul, ano. Co tady všechno řekl. Na místě Jurečky bych skončil. Orbán řešil u Putina své kšefty, ne Ukrajinu. Cyril Svoboda utekl a zanechal dluhy. Jiří Čunek je vizionář. Foltín svéráz. Řekl toho překvapivě hodně.
2: Řekl toho hodně. Na místě Jurečky bych skončil, s tím musím souhlasit. Jurečka je trapnej. A on se nakazil tím fialovským lhaním, takže teď nám, že si nedal takový ty kritéria, který když nesplní, že odejde a nebude už kandidovat ani. On je dokonce teď tak drzej, že si myslím, že visí ve vzduchu u lidovců, nebo že on si pohrává vážně s tím, že bude znovu kandidovat na šéfa.
1: Ano, prý si schání podporu.
2: Tomáš Zdechovský naprostou pravdu. Orbán řešil u Putina své kšefty. Já si myslím, že neřešil své kšefty, ale že řešil energetiku pro Maďarsko, což je rozdíl. On řešil energetickou bezpečnost svojí země a současně tam řešil i Ukrajinu. O tom jsem přesvědčený. Takže v tom Tomáš Zdechovský nemá pravdu. Cyril Svoboda utekl a zanechal dluhy. To musí vědět u lidovců, jak moc tam zasek. Ale Jiří Čunek je vizionář. Jiří Čunek je hlavně velký pragmatik a člověk, vlastně jeden z posledních lidovců. Jiří Čunek je podobný jako Jan Zahradil v ODS. Za 30 let, co já ho znám, on nezměnil ty svoje klíčové principiální názory. Petr Fiala by řekl hodnoty. A vidíš vlastně ten rozdíl mezi Jurečkou, který je abnormálně nepopulární u lidí, který zradil všechno lidoveckýho v podstatě. Jiří Čunek to nezradil a podívej se, jak je populární u sebe doma. Vyhrává volby, nebo je vsetínským starostou, je senátorem za svůj kraj, dokázal vyhrát i krajské volby. A je to proto, že lidi vědí, že nemění své názory podle toho, jak potřebuje. A Foltín není svéráz, Foltín je prostě s pominutím magor a nemá v našem demokratickém systému v téhle funkci co dělat.
1: No Tomáš Zdechovský ho očividně podle svých slov zná z armády a říkal, že je takový, že nejde pro pár facek jako daleko, takže no máme ještě na co těšit.
2: Někdo by asi potřeboval proplesknout Otakara Foltína, aby se probral, ale ať zůstane v armádě, ať ho nechají v armádě. Hmm.
1: Tam by mu to slušelo.
2: Jasně, jasně.
1: Tak v XTV se dveře netrhly, byla tu také známá ekonomka a dnes už kandidátka do Senátu. A řekla mimo jiné, za 3 roky přišli lidé o třetinu úspor, Green Deal povede k drastické chudobě bez aut a dovolených, kandiduji, protože jsem se strašně naštvala. A vyzve Jiřího Drahoše, neúspěšného kandidáta z prezidentských voleb. Má šanci?
2: Je to bohužel v Praze. A Praha je svéráz volebně. Je to zase štěstí, neštěstí je, že to je Praha 4, je to okraj Prahy. Kdyby to bylo v centru, tak bych řekl, že Jiří Drahoš už teď je znovu zvolený. Tady si myslím, že jistou šanci Markéta Šichtařová má. Já jsem hrozně rád, že se naštvala. To je potřeba, aby se víc lidí jako ona naštvali, protože se fakt sami ničíme. Za 3 roky lidi přišli my, Češi, o třetinu úspor, o třetinu bohatství, jak se říká. O třetinu jsme schudli díky Fialovi. To je pravda a proto je potřeba na všechno pohlížet přesně touhle optikou. My musíme nejdřív o třetinu znovu zbohatnout, aby jsme si mohli říct, že začínáme skutečně bohatnout. Takže to je potřeba připomínat a já bych apeloval na lidi ve volbách, ať si hodnotí tyhle ty věci, za koho chudli případně víc, za koho měli třeba lepší pocit, že jejich země se ubírá správným směrem a tak dál, kdo třeba líp zastupuje naší zemi v Evropské unii. Tohle všechno bych jim poradil do voleb, než nesmysly, které čerpají z těch mainstreamových médií. A Green Deal povede k drastické chudobě bez aut a dovolených je bohužel pravda, protože když vidíme to, co teď řeší automobilky, jaký odepisují ztráty kvůli elektromobilitě, kterou má ještě masivní podporu přes vlády, která jim rozhazuje naše peníze, a oni tyhle ty miliardové ztráty kompenzují v cenách aut se spalovacími motory. Takže všichni kvůli tomu, kvůli této nesmyslnosti a dotacím chudneme. Takže Markéta Šichteřová má naprostou pravdu a já bych si přál, aby jsme to dokázali zastavit, dokud je ještě čas, protože on ten balíček ničivej se jmenuje Fit for 55, ale až ho skutečně uvedem do chodu, tak fit v Evropě nezůstane nikdo. Na to se můžeme spolehnout.
1: Tak a ta doba se velmi rychle blíží.
2: Ty mě
1: další, no, další téma, Seznam zprávy napsali, zákon o 2 korunách navíc za benzín je hotov. Teď se řeší, jak na voliče. Tak teď do voleb se asi nic moc jít nebude, nebo budou muset do toho jablka kousnout kyselého?
2: Myslíš do sněmovních voleb?
1: Tak, teď myslím před krajskýma i senátníma.
2: Do těch určitě ne, do letošních krajských voleb ne, ale já bych jenom možná poopravil ten titulek. Zákon o 2 korunách, on to taky může být zákon o 10 korunách na litr benzínu nebo nafty, protože tohleto je optimistický propočet zdražení, který podle, já už čekám jenom Petr Fiala, už si určitě připravuje vysvětlení, jak tohleto interpretuje jako zlevnění, ale ono to může být mnohem výraznější zdražení, ale tady je na tom neuvěřitelný z několik věcí. Ta podlost vlády, která Fialová vláda tohleto odsouhlasila, to je ten takzvaný soubor opatření z balíku Fit for 55. To je všechno za Fialovou vládu, to už bylo odsouhlaseno za vlády Petra Fialy. Navíc ještě z toho ty nejhorší věci, ty fakt největší zločiny pro nás, které nás doběhnou ekonomicky, tak byly odsouhlaseny za našeho předsednictví EU. Chápeš, my jsme nejprůmyslovější země Evropy a tady vidíš, jak je Fialová vláda neschopná v tom. Všechny vlády aspoň zkusí použít to svoje předsednictví, protože nějaký národní zájem vpašují jakoby do evropského zájmu. Zahalí to do té vlajky, modrý s těma hvězdičkama, ale je to národní zájem. Naše vláda tam zahalí něco, co jde proti Česku. Úplně brutálně. No a teď se toho lekla sama, protože teď nás to dobíhá. I díky Fialově vládě tohle to všechno má platit od roku 27. To je daný. Jenom je otázka, kdy to jaká vláda implementuje do národní legislativy, to musí schválit parlament. A Fialová vláda teď řeší vlastně strašně podlou věc. Jak se toho lekli a bojí se voleb sněmovních, tak vědí, že tohle to je další vlastně zdražení našeho života za Fialovy vlády.
1: Čili jak nám to naservírujou teďka
2: řeší? Jak nám to naservírujou a chtějí udělat to, že to nejhorší z toho nechají až po volbách, kdy sázejí na to, buď nastoupí jiná vláda a nás už to netrefí, nebo tam zůstaneme v nějaké formě my a schválíme to okamžitě po volbách, kdy vlastně žádná vláda voliče nakrátko nepotřebuje.
1: Kdy a se pak jako zapomeňte.
2: Zhasne. A pak zapomeňte. A tohleto je pro vládu Petra Fialy bohužel příznačný a typický. Tohleto podvádění a lhaní voličům je non-stop už prostě téměř 3 roky. A tohle to je příklad toho, ale nejhorší je, že tohle to není legrace, tohle není nějaký zákon, který jako projde a my si toho nevšimneme. Tohle prostě zdraží život nám všem, no minimálně pokud jde o zákon takzvaný o 2 korunách, kdo jezdíme autem.
1: Tak, ale někde jsem četla takovou dobrou pozitivní zprávu, že ty peníze, co my budeme platit, těch emisních povolenkách, jestli to bude mít takový název, tak se nám potom budou vracet, budeme moct žádat o dotace třeba na cokoliv, co bude šetrné, třeba zateplení domů a tak. Tak to je hezké.
2: To je skvělý.
1: No,
2: to
1: vidíš,
2: je
1: skvělý. Musíme to zakončit nějak pozitivně.
2: Problém je, že i to zateplení domů bude muset někdo zaplatit.
1: No, a to budeme prosit o ty dotace a ty půjdou tady
2: no,
1: z těch peněz.
2: No, a nikdy dostaneš dotaci 100%, víš?
1: To ne, no. To nedostanu. Myslíš, že takhle nás doběhne i migrační pakt?
2: Všechno nás takhle doběhne. Nebo migrační pakt je úplně to samý. A všimni si, stejný úplně přes kopírák s vládou Petra Fialy. Odsouhlasila migrační pakt, lhala nám o něm do poslední chvíle, pak zjistila, jak je to průšvih, tak se od něj sama distancovala, řekla, že je to špatně. Dokonce i většina vládních europoslanců hlasovala proti. Jak vědí, že je to špatný, že jsou tam za prvý, je tam přebalená migrační kvóta a za druhý jsou tam vysoké pokuty za nepřijímání migrantů. A Petr Fiala, když to prošlo, a už nemohl říct, ještě to zvrátíme, to ani on nedokázal přelhat, tak řekl, vážení, jsme teprve na začátku, teď si se prošel migrační pakt, o kterém se jednalo jenom nějakých 20 let, takže už se jako nic nestalo, ale my teď už iniciujeme jednání o novém migračním paktu. A tohleto, já si říkám, že Petr Fiala už je opravdu v pozici, že se ráno zbudí, rozesměje se a řekne si, o čem dneska budu lhát lidem.
1: A když bude úplně nejhůř, tak si vzpomeneme na Danuši Nerudovou a řekneme si, že migrace je příležitost.
2: Samozřejmě. Danuše je taková kotva naše, protože když si vzpomeneš a vybavíš si, co říká ona, tak vlastně řekneš, Petr Fiala je ještě dobrý.
1: Já moc děkuju, že jsi přišel. Byl jsi dobrý.
2: Díky za pozvání.
1: Podtrženo, sečteno a Petr Holec.

0: tak povolenka musí stát tolik, že to povede k ceně a ke zdražení života běžné české domácnosti o vyšší desítky tisíc korun. Třeba o těch 83 tisíc korun. Za tímhle já si stojím a tuhle jsem připraven na jakémkoliv fóru obhajovat do úplně zemdlení, protože prostě mám ta data. A já jsem neviděl relevantní českou studii, která by toto nějakým způsobem zpochybňovala. A už vůbec ne nějakou studii jakéhokoliv politika. Politici říkají, povolenka bude 45. Ale dnes, když se podíváte, za kolik se obchodují termínové kontrakty na povolenky v Londýně nebo v Lipsku, na té slavné lipské burze, tak se ty povolenky už obchodují za 85 až třeba 90 eur. To znamená, už jsme na dvojnásobku toho stropu. A co znamená ten termínový kontrakt na povolenku? Ty firmy už nyní investují do toho, aby si koupili pro rok 27 pojištění, že ta povolenka nebude za těch 90 nebo 85 eur. To znamená, oni si to kupují, jako že to ještě v té době bude výhodná cena. To znamená, ona ta...
1: Čili pojistí si těch 90 eur?
0: Podívejte, americká společnost Crane Shares, což je společnost, která bude investovat do povolenek, tak zveřejnila svůj odhad. Ta renomovaná investiční společnost, na jejich schůzích, na jejich konferencích vystupoval třeba nositel Nobelovy ceny za ekonomii pan Engel. Tak tahle ta společnost ta prostě svým klientům říká, povolenka v prvním roce fungování bude stát přes 100, nějakých 110 eur. A od roku 2030 250 eur. Ten graf můžu každému tady poslat. Každý si může najít na webové stránce Crane Shares a ETS2 povolenky. A má tam tenhle graf, já jsem se sám dal na své sociální sítě. Takže toto je něco, s čím počítá investorský svět. A teď si vemte, že přijde nějaký český politik a začne říkat, že to bude 45. No ono to možná bude 45, ale jenom v prvním roce. To je salámová metoda, aby to veřejnost přijala. Protože vy, kdybyste řekla veřejnosti hned v prvním roce 250, tak lidi se zblázní, tak ve Francii budou protesty žlutých vest a kdo ví co všechno. Takže je třeba začít opatrně, celý systém zavést a když už bude v chodu, tak už se řekne, no my to přece nebudeme ten systém rušit. Bohužel musíme se smířit s tím, že povolenka je takhle drahá, my chceme přece mít ten Green Deal splněný, tak už se s tím smířme. A proto já čekám, že v tom roce 2030 to bude těch 250.
1: Tak a pokud by Evropská komise nás chtěla jako ušetřit a zastropovala tedy tu cenu, tak zase nebude dodržovat tedy ten Green Deal. Takže přesně buď nebude tak dodržovat Green Deal a nebude dodržovat Green Deal a jakž takž to zvládneme, nebo budou domácnosti zvládat, anebo ano, bude dodržovat Green Deal a domácnosti
0: naprosto přesně. Ti
1: se propadnou třeba do chudoby energetické.
0: Ti politici, kteří říkají, že bude ten strop, tak říkají v podstatě zastřeně mezi řádky, že nebudou plnit Green Deal.
2: Hraje vám Radio Xaver.

oblíbené, telátko baculaté, telátko nasycené, telátko moje zlaté, telátko na pastvině, telátko u kravičky, telátko na mém klíně, telátko z mé písničky. Ach, jak je milé, hebké a hladké, má dlouhé nohy a uši krátké, jak na mě hledí vřele a sladko, telátko moje. Moje telátko, telátko oblíbené, telátko baculaté, telátko nasycené, telátko moje zlaté, telátko na pastvině, telátko u kravičky, telátko na mém klíně, telátko z mé písničky. Kdybych ho neměl, žalem bych skonal, nic kloudného bych v žití svém nevykonal. Jste pro mě všecko, otče i matko, však nejvíc je mi moje telátko. Telátko oblíbené, telátko baculaté, telátko nasycené, telátko moje zlaté, telátko na pastvině, telátko.

0: ho neměl, žálem bych skonal, nic kloubého bych v žití svém nevykonal. Jste pro mě všecko, otče i matko, však nejvíc je mi moje telátko. Telátko PC, telátko DC, telátko AT3, telátko na B3, telátko milostné, telátko radostné, telátko dajné a nepoddajné. Sud kulatý, Hristu pije, tu je kára, tento rije. Sud kulatý, Hristu pije, tu je kára, tento rije.
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: Za stranu a za lidi, 83. díl, paní Karo. Dobrý den.
3: Dobrý den, já vás zdravím.
2: 83. díl na druhou stranu, co to je proti vaší 200 na streamu, vidíte?
3: No máme co dohánět.
2: No a proti mé 325 na streamu.
3: Ty, to je krása.
2: No.
3: Já si budu pamatovat, když jste se mnou oslavil tu 200, tak já s váma oslavím 333.
2: Myslíte?
3: Jo.
2: Tak jo. No a na kolikát se to máte dneska?
3: No to mám tak jako vysoko. Máme konec školního roku. Začátek léta.
2: Uh-huh.
3: Prostě taková pěkná atmosféra. Uh-huh. A co vy?
2: No, já to mám na takové slabé 4 dneska.
3: Co po to?
2: Tak ráno jsem řešil nějaké věci, jako pro kamarády smutný zdravotní, tak jsem všechny lékaře alarmoval, jako když člověk pro někoho něco schání. No, asi tak.
3: Ještě tak to jste takhle hodnej.
2: No a tak to víte, dotkne se to někoho relativně blízkého, tak hned šup ze sedmičky na 4, to je hrozná rychlovka. Ale vy jste teda na 10, mám to tak chápat?
3: Jo, klidně na 10.
2: Jo?
3: Klidně.
2: Já jsem byl včera dopoledne na 9.
3: A co pak se stalo tak pozitivního?
2: Dostal jsem prášek proti alergii. Takže jsem najednou mohl dýchat.
3: Neslzel jste.
2: No,
3: ale tak ona to není legrace, být alergik. Já s tím mám taky svoje zkušenosti.
2: No, představte si, že jak jsme teď v týdnu volili druhé kolo, jo, nebo vlastně už čtvrté a páté kolo, nebo druhý den toho ředitele geniálního České televize.
3: Čehože? Geniálního?
2: České televize.
3: Jo, geniálního.
2: Jako generálního, chtěl jsem být vtipný. Tak až se to zvolilo, upeklo, tak jeden radní plakal.
3: Dojetím.
2: No, dojetím, jako ta atmosféra ho pohltila.
3: Aha, jestli on neměl slíbený nějaký všimný, když to dobře dopadne.
2: To...
3: Že plakal, že bude mít z čeho koupit vánoční dárky na Vánoce.
2: To bych opravdu z tohoto nepodezíral vůbec, ale regulárně a mě taky už se jako jednu chvíli jako slzy do očí, když jsem to viděl.
3: Jo, jakože, že tak jsme tu Českou televizi před těmi dezoláty ochránili.
2: No,
3: všechno to... zůstane při starém, to je radosti.
2: Nevím, jestli si to říkal takto, ale prostě byl dojmutý, že po těch útrapách nakonec, rozumíte, kdyby se u toho ještě pouštěla hymna a vlajka pana Chudárka vstoupala...
3: Na stožár pana Friedricha.
2: No, tak já vám říkám, že normálně by se tam zhroutil.

Hvězd se tehdy na kampani podílelo hodně, sociální demokracie na nich nešetřila. Několikrát jsem uváděl italského zpěváka Drupiho, sedávali jsme spolu v šatně, byl velmi příjemný a neproblematický. Několikrát vystoupila legendární skupina Elán a také německá hardrocková kapela Scorpions. A právě ten meeting, na němž vystoupili Scorpions, je pro mne nezapomenutelný. Odehrával se v Ostravě, vystoupení této hudební legendy se rozkřiklo, dostavili se tisíce jejich příznivců. Bylo mi jasné, že tohle bude peklo. Diskutovat s politiky před lidmi, kteří přišli na metalovou muziku, se rovnalo rituální sebevraždě. Nebylo to jednoduché ani pro Petra Muka, který tam fungoval jako předskokan. I když jinde měl velké ovace, tentokrát se musel hodně snažit, aby natěšený dav aspoň trochu zaujal. Asi třetina návštěvníků totiž přijela z Polska a tam Petr Muk známý nebyl. Po něm jsem na pódium přišel já s mikrofonem a delegací politiků, kterou tvořili primátor Ostravy Petr Kajnar, ministr průmyslu a obchodu Milan Urban, poslanec Vítězslav Jandák a Jiří Paroubek jako předseda strany. Lidé začali bouřit, čekali konečně Scorpions a z nás se nikdo jejich oblíbencům ani vzdáleně nepodobal. Bylo mi jasné, že tady nezvítězím a tak jsem chtěl hlavně přežít. Tak jsem se lidí v davu zeptal, jestli se těší na Scorpions a oni začali řvát, že ano. Čekal jsem, až se stiší a všiml si PR manažerky Magdy Mrnkové stojící opodál, jak je nervózní a bledá, ač jindy byla klidná, stále usměvavá a vlídná. I ona měla z té přesily davu strach. Když se řev trochu stišil, řekl jsem, že na koncert se těšíme všichni, navíc není obvyklé, aby takový zážitek byl zadarmo, a tak jim ještě představím ty představitele sociální demokracie, kterým za to mohou poděkovat. A to tak, že je budou chvíli poslouchat. Jiří Paroubek i Vítězslav Jandák situaci pochopili a bylo jim jasné, že z proslovy tady neuspějí. A tak jim oba popřáli pěkný zážitek a požádali je, aby šli k volbám a podívali se na program sociální demokracie. Jenomže ti ostatní měli potřebu přednést své připravené proslovy a dav zase začal hučet. A tak jsem diskuzi rychle ukončil, politiky z pódia vyprovodil a byl jsem šťastný, že nedošlo na házení těžkých předmětů směrem na pódium. S Jiřím Paroubkem mám zážitků víc. Svého času mi přišel popřát na moje čtyřicátiny. Dostal jsem od něho láhev vynikající slivovice. Poseděl tam s manželkou, výborně se bavil a to byl zřejmě důvod, proč mě oslovila agentura, která vydávala knížku Minuty s Jiřím Paroubkem, což byla slavná, brutální, obrovská, těžká kniha. Agentura chtěla, abych moderoval křest a mě se nechtělo odmítnout, protože Jiří Paroubek mi taky nikdy neodmítnul pozvání do pořadu, třeba že zrovna nešlo o politickou debatu. Přišel jsem do luxusního hotelu Ambasador na Václavském náměstí. V přísálí seděla paní, která na mě vystřelila: "Máte scénář?" Řekl jsem, že jdu moderovat a čekám nějaké základní pokyny. "Jak může moderátor přijít takhle nepřipravený?" pustila se do mne. Existuje jen jeden svědek téhle události a to je fotograf Tino Kratochvíl. S paní z agentury to byl tak strašlivý výstup, že jsem se urazil, naštval, řekl jí, když se vám to nelíbí, tak ať to moderuje někdo jiný, nenechám ze sebe dělat pitomce. A z Ambasadoru jsem odešel. Vypnul jsem si mobil a šel do své oblíbené kavárny v Černé růži. Posléze jsem se dozvěděl, že zatím pracovníci agentury běhali po Václavském

Protože už slyšeli, co v té kavárně proběhlo, rozneslo se to bleskově. A mimochodem s onou šéfkou jsme pak měli docela dobré vztahy. Muž, který měl na starosti scénář, mi dal pokyny. Pozvete na jeviště Kmotry a posléze pana Paroubka, protože knížka je o něm. Ale pan Paroubek nesmí říct víc jak dvě věty, to je vaše zodpovědnost. V duchu jsem si říkal, jak to na jevišti ukočíruji, pozval jsem Kmotry, pak zaspívala Andrea Kalivodová a po ní přišel na pódium Jiří Paroubek. Vytáhl ze saka dvě stránky textu a zhruba 17 minut je četl. Protože jsem viděl, že už je všechno v háji, s ledovým klidem jsem počkal, až to dočte, pak jsem si od něho vzal mikrofon a řekl. Děkujeme panu předsedovi Paroubkovi a v této chvíli bych ho poprosil, aby nám to přečetl ještě jednou. Všichni řvali smíchy, Paroubek byl v dobré náladě, knížka se pokřtila a mám ji do dneška. Když byl Jiří Paroubek předsedou vlády, byl jsem jednou pozván do Kramářovy vily na pálení čarodějnic. V předvečer 1. máje byl to úžasný zážitek. Spousta lidí, Arnošt Lustig, Jiřina Bohdalová, Karel Svoboda s Vendulou, hrála kapela, na zahradě velký párty stan s občerstvením, venku hořel oheň, ze zahrady výhled na Prahu. Tehdy byla manželkou Jiřího Paroubka paní Zuzana, která se nám velmi věnovala. Byla nesmírně milá a zábavná. Chodili jsme s kvostnou Kramářovou vilou, zašli do pracovny premiéra, tam seděla pěvkyně Eva Urbanová. Jedno z nejhezčích pálení čarodějnic, jaké jsem kdy zažil. Prezidentský presklub je dalším z pořadů, které na Frekvenci 1 moderuji. Jde o odnož klasického presklubu, který je nejstarším pořadem na tomto rádiu a zdědil jsem ho po Václavu Moravcovi, Zuzaně Bubílkové, Jitce Obzinové, Báře Tachycí, Petru Šimůnkovi, Heleně Šulcové, Janu Tunovi a také po Ondřeji Hejmovi, který byl podle mne v tomto pořadu nejlepší. Moderování tohoto pořadu jsem bral jako vyznamenání. To už byla seriózní novinářská práce, protože do pořadu byly zvány opravdové osobnosti. Sice jsem opouštěl showbiznis, ale netrápilo mě to, ostatně svými knížkami o odsouzených jsem už jiným směrem trochu vykročil. Když obletěla republiku zpráva, že prezident Miloš Zeman končí se svým pořadem Hovory z Lán v Radiožurnálu, zpozornil jsem. Došlo k tomu poté, kdy 2. listopadu 2014 v rozhovoru s moderátorem Janem Pokorným se prezident v přímém přenosu vyjádřil k ruské punkové skupině Pussy Riot. Aby podpořil svá slova, že nejde o politickou skupinu, ale pornografickou, přeložil část jejího názvu. Tím se do éteru dostalo vulgární slovo a Český rozhlas pořad zrušil poté, kdy prezident odmítl jeho předtáčení. Velmi jsem stál o to, aby diskuzní pořad s prezidentem získala Frekvence 1, což se také stalo. A trochu jsem tomu sám pomohl. Od té doby prezident Miloš Zeman bývá hostem rádia Frekvence 1, kde s ním vedu rozhovory. Zatím jich bylo odvysíláno 13, další jsou před námi. Pořad není zcela pravidelný, ale zhruba se vysílá jednou za čtvrt roku a jde samozřejmě o živé vysílání. Očekávali jsme, že se o to nějaký trouba otře, což se také stalo. Dokonce jsem 2 novinové články zažaloval. V jednom médiu se psalo, že jsem prezidentův kamarád, což je nesmysl a tak jsem se ohradil. V dalším bylo něco podobného. Šlo o Lidové noviny a jeden internetový web. Autorem článku byl člověk, který ani v novinách nepracuje a nakonec se ukázalo, že šlo spíš o zášť vůči prezidentovi. To zásadní ponaučení, které jsem si z hysterie na počátku pravidelného vysílání s Milošem Zemanem odnesl, je to, že pokud někdo vede rozhovor a neútočí přitom na zpovídaného, je to jeho kamarád. Pořad se vysílá vždy v neděli v podvečer. Setkání s prezidentem považuji za mimořádně zajímavá. Mám možnost hovořit s ním napřímo. Je to nebývale moudrý a šarmantní člověk, který snese i opačný názor. Dá se s ním diskutovat na jakékoliv téma, nikdy nechce otázky dopředu. Také jsem u něho nepozoroval žádné chřadnutí, tím mám na mysli jeho duševní stránku. Pokud jde o fyzickou kondici, léta neprospívají nikomu, sil ubývá každému, je to přirozený proces. A přál bych všem, kdo neférově a podpásově na jeho zdravotní stav neustále poukazují, aby v jeho věku na tom byli stejně jako on. Ale k tomu nedojde.
ještě se nestal zázrak.

zrak, aby hlupák v pozdějším věku zmoudřel. Když zuřila lítá prezidentská volba a já se na Facebooku vyjádřil, že ho podporuji, napsal jsem důvody, schytal jsem to, ale překvapený jsem nebyl, dalo se to čekat. Lidé ho hodnotí z velké dálky, bohužel jeho protikandidátům fandili z dálky ještě větší. Fandili lidem, o nichž v podstatě nic nevěděli a možná jsou dnes rádi, že zvoleni nebyli a na hradě zůstal Miloš Zeman. Mohu proti němu mít 100 a více výhrad, to má každý vůči každému, i s rodiči se člověk dostane do situace, kdy si vzájemně neporozumí. I v jeho případě jsou věci, které jsem nepochopil, třeba pálení trenýrek na Pražském hradě. Roky mám pochybnost o lidech, kteří ho obklopují. Podle mne si neumí vybrat správné spolupracovníky, až na výjimky k sobě pustí prapodivné existence. Také má schopnost rozcházet se s lidmi ve zlém, což je pro chlapa jeho úrovně zbytečné. Nicméně mu to pořád funguje. Myslím si, že on o tomto svém slabém místě ví a nějak s tím pracuje, ale já osobně s ním mám ty nejlepší zkušenosti. Pro moderátora je takový člověk dar z nebes. Posadí se a mluví, přičemž zajímavě a má to hlavu a patu. Z nabídky, kterou jsem dostal jako občan před volbami, si nedovedu nikoho jiného v prezidentském úřadu představit. Měli na to podle mne ještě další dva, Mirek Topolánek a Pavel Fischer. Ti jsou schopní reálné politiky, mají s ní praktické zkušenosti. Mirek Topolánek dokonce z té vrcholové, protože byl předsedou vlády a překvapilo mě, že propadl. Dával jsem mu větší šance. Ale voliči je odpískali. Všichni ostatní kandidáti se buď přecenili, nebo se špatně ohodnotili. Když jsem viděl, že kandiduje textař Michal Horáček, jehož ale mám jako textaře rád, tak jsem se chtěl přihlásit do soutěže Česká mis. Když se pak začal dopouštět takových fatálních chyb, jako byl otevřený dopis Jaromíru Nohavicovi, tak pro mě naprosto skončil. A Vratislav Kulhánek s Petrem Hanigem si asi chtěli nějak vyplnit volné chvíle a Marek Hilšer to podle mne bral jako recesi. Hrozně mě vadí zlé invektivy vůči prezidentovi. Například písnička, kterou složil Jaroslav Hudka o prezidentově zdraví, je mimořádně tupá a drzá. Nebo vystoupení mravokárců, co si chodili pro autorské porty za minulého režimu, znám nejméně jednoho. Pamatuji, jak jsem jednou jel v Americe taxíkem a řidiče se ptal na prezidenta Obamu. Odpověděl mi, že ho rád nemá, nesouhlasí s jeho zvolením, ale ať o něm mluvím slušně, protože je to jeho prezident. Vzpomenu si na to pokaždé, když vidím místní fraškovitost a nevychovanost, když třeba Jirka Mádl někde napíše Miloši, měl bys míň chlastat. Je to hloupé, trapné a zbytečné. Navíc tím ve finále dotyčnému pomůže. Umělecká fronta ztratila svou vinou u spousty lidí kredit, který kdysi mívala hodně vysoký, ale to byli jiní umělci. Miloš Zeman je podle mne dobrý prezident. Nikdy jsem nepřijal jako prezidenta Václava Havla. Pořád si myslím, že tu funkci neměl přijmout a měl zůstat jakýmsi mentorem. Tedy celé jsem si to s Václavem Havlem představoval jinak, můj názor prohrál, ale nikdy jsem nikdy na náměstích nevykřikoval, že se stydím za svého prezidenta, ani jsem nepsal na internetu o jeho lidských slabostech. A že jich bylo. Kdyby dodržel svůj slib, že dovede zemi k svobodným volbám a pak zůstane na hrádečku, vážil bych si ho víc. V takovém případě by se k němu lid obracel vždy, když by bylo nejhůř. Kdyby se nestal prezidentem, tak by mu zřejmě Bill Clinton nepřijel na pohřeb, ale to bylo jediné, co by se stalo. Jinak musím objektivně říct, že pan Havel byl velmi milý a příjemný člověk. Měl jsem ho kdysi v křížovém výslechu, setkal jsem se s ním na jevišti, když jsem moderoval společnou narozeninovou oslavu Hany Zagorové a Štefana Margity a byl to zážitek. Presklub s Milošem Zemanem je pro mne velmi důležitá věc. Otevřel mi spoustu dveří k novým zkušenostem, nutí mě být v obraze, denně se dívám na zprávy, projdu si politické servery na internetu. Nemohu narazit při rozhovoru na něco, o čem nic nevím. Udržuje mě pořád nastartovaného, rozhovor s Milošem Zemanem nejde dělat na autopilota.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Má paní poslankyně ještě vůbec nějakou šanci nebo význam hovořit o nějaké potravinové soběstačnosti? Je to už dávno pryč, desítky let.
2: Je to dávno pryč, je to špatné. Já když se podívám, mám tady, jak jsme soběstační v České republice, tak v zelenině jsme na 25%, v ovoci na 30%, v bramborách na 60%, ale když tam máme i škrobové brambory, ve vepřové na 35%, drůbeží 60%, vejce 55%. Ale základem každé země by mělo být, aby si v těch základních druzích potravin tu soběstačnost udrželo. I za cenu, že to bude finančně náročné, že to bude něco stát, protože ten stát se musí postarat o ty občany. A tohle ten náš stát nedělá. My jsme si toto v průběhu těch let nechali utéct. To samozřejmě pokazily předcházející vlády, není to jenom na této vládě, ale je potřeba to napravit, bude to samozřejmě nepříjemné, ale všechny státy a v podstatě v OSN už v roce 2014 upozorňovali na to, že by každá země měla být soběstačná právě kvůli tomu, že můžou přijít nějaké ekonomické, válečné problémy, aby ta země byla schopná v těchto případech jakýmsi způsobem zajistit zásobování toho obyvatelstva. A co udělali ty jednotlivé země? Některé se tím zabývaly, naše Česká republika se tím nezabývala.
1: Jenže není to, co jste tady říkala, ten názor teď, není to, promiňte, trošku staromódní v tom smyslu, že žijeme v Evropské unii. Nejenom v České republice, ale v jakési společné partě. Máme společnou kasu, takže není to relativní ta soběstačnost?
2: Byla by, pakliže by, jak jste řekl vy, byla by to společná kasa, byla by to parta. Já se obávám, že tady nám každá země ukazuje, že se stará hlavně o sebe. Prokázal nám to COVID. A teď se vrátím k tomu zemědělství. Zemědělci celou dobu bojují za rovné podmínky. Oni nechtějí žádné výhody, oni chtějí, aby to, co mají, na co mají nárok zemědělci v Německu, v Rakousku, v Dánsku, aby měli taky. Tím, že jsou nerovnoměrné podmínky právě z té společné kasy, no tak se to naše soběstačnost kazí a to přece není žádná parta, to se v partě nedělá.
1: Myslíte?
2: Takže pokud toto by se narovnalo, tak pak o tom můžeme mluvit, ale takhle to opravdu nefunguje.
1: Myslíte, že každá země se stará jenom o sebe? Já mám třeba pocit, že Německo nám celkem laskavě prodává elektrickou energii.
2: No, tu naši myslíte, tu naši. A toto je krásná ukázka toho, jak to vlastně v té unii funguje. Jo, my, nebo naše vláda tvrdí, že nemůže odejít z lipské burzy. My říkáme, že by to šlo, samozřejmě nebude to příjemné, k tomu kroku by se měli odhodlat. No tak to je ukázka té společné kasy a toho, jak to tady všechno v té unii funguje.

0: pan Lukáš Farský je vlastně youtuber, člověk, který natáčí videa. Jste také vlastní profesí technolog, ale to dneska není vůbec důležité. A ta vaše videa jsou velmi poučná, protože natáčíte videa s lidmi, kteří jsou závislí na alkoholu, na drogách, na gamblingu a na kdečem. Musím říct na úvod, že by si to měli všichni najít, i ti, kterých se to netýká, protože je tam mnohdy i vylíčeno, jak rychle do toho člověk spadne. A je potřeba jako říct na úvod, proto jsem vás pozval, že obdivuju ten respekt, který je z toho cítit, kdy jdete k těm lidem, nebo možná empatie. Může to být také tím, že vy jste si prošel období závislosti. Těžko říct, co se vám přihodilo, ale já to řeknu, proč jste začal pít?
1: Proč jsem začal pít? Začal jsem pít vlastně už v naší společnosti, to je norma. Takže já jsem vlastně v těch 16, 17, 18 normálně začal pít, jako všichni ostatní, chodil jsem na diskotéky.
0: Teď je vám 38.
1: Teď mi je 38, ano. Ještě bych se vrátil na ten začátek. YouTube Jas Abstinenti Jablonec, se dají dohledat videa.
0: Jas
1: Abstinenti Jablonec.
0: A zalajkovat, jak se říká.
1: Jasně, hlavně dát ten odběr. Že?
0: Hlavně dát odběr, ano.
1: A začal jsem točit videa, abych přiblížil tu závislost veřejnosti, protože já v době své aktivní závislosti jsem vlastně se snažil přestat pít, nešlo mi to. A je to furt jako tabu, bylo to tabu. Moc se o tom nemluví a když jsem zjišťoval informace, tak jsem jich moc nezjistil. Je to stigmatizovaný prostě. Závislý člověk, nebo když si řeknete alkoholik, tak vidíte toho bezdomovce. Jo, to je ta aktivní závislost, to je taková ta jako konečná, nebo konečná ne, ale ta nějaká fáze. Ale většina alkoholiků normálně chodí do práce a odpoledne pije víc, než je zdravý a jsou v tom kolotoči toho pití a té práce a té závislosti.
0: Jste z toho venku?
1: Dneska jsem 7. rokem abstinentem. Nejsem z toho venku. Jsem abstinující alkoholik.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: pořád hlva, jak housle, co ztrácejí tón, jak skřípění brzd, jak zmačkaný plech, jak zatroubení na klakson.
1: Václav Klaus pro mne zůstane symbolem horkých chvilek, které musí každý moderátor v rádiu, v televizi nebo kdekoliv na pódiu zažít. Ostatně po jedné takové situaci jsem dostal konečně vysvědčení o tom, že už jsem moderátorem, a to ještě navíc písemně, a ještě k tomu od jedné zlaté slavice. Ale o tom až později. Na první setkání došlo při vysílání křížového výslechu na frekvenci 1. Byl zrovna několik týdnů prezidentem. Přišel přesně 2 minuty před začátkem. Dobrý den, pane prezidente. Říkám už lehce v křeči, protože zprávař už četl počasí. Prý jste tady měli minulý týden špidlu, pravil místo pozdravu prezident, zjevně v absolutním klidu. Ano, měli, snažím se o stručnost. A Klaus, a proč jako, Červené světlo a už musím. Krásné dopoledne z frekvence 1 vám od této chvíle přeje Luboš Xaver Veselý. Právě začíná dnešní křížový výslech a s námi sedí ve studiu prezident České republiky pan Václav Klaus. Dobrý den, pane prezidente. Už jsem měl pocit, že jsem z nejhoršího venku a že začínáme rozhovor. Václav Klaus. No, dobrý den, tak vy jste tady měli špidlu. Tomu nerozumím. A já už na autopilota. Tak na úvod velká gratulace ke zvolení prezidentem, pane Špidlo. Přísahám, neudělal jsem to naschvál. Ale jak jsme se tak vzájemně pofackovali, potom už plynul normální rozhovor. Bez špidly a bez klasického klausovského elegantního vyvádění protihráče z konceptu. Na podruhé to bylo horší. To už nebylo moc legrace. Lucie Bílá mě požádala, abych moderoval křest jejího nového CD. Myslím, že se jmenovalo Jampa Dampa. Akce to byla mimořádná. V Hergetově cihelně na Kampě bylo nejvíc novinářů, fotografů a televizních štábů, co jsem kdy viděl pohromadě. Pár minut před začátkem jsem dostával instrukce od pořadatelů. Zvláštní bylo, že Lucka u toho nebyla. Kdy pozvu kterého kmotra, kdo bude jak dlouho mluvit, kdo zaspívá a tak dále. Stál u toho ještě chlapík v saku, kterého jsem neznal a tvářil se velmi významně. Do ničeho nemluvil, nijak nereagoval. Promluvil, až bylo vše jasně vysvětleno. Během křtu možná dorazí prezident republiky. V žádném případě nepůjde na jeviště. Paní Bílá ho z jeviště na dálku pozdraví a to bude celé. Bylo by velmi trapné, kdybyste ho zval na jeviště a ochranka by se s ním musela prodírat tím davem lidí. Pravděpodobně by hned zase odjel. Pravil pan důležitý přísně a zmizel. Do začátku zbývaly 2-3 minuty. Stojíme už s Lucí a s kmotry v zákulisí připraveni. Klaus naštěstí nikde. Tak já jdu na to. Říkám slavici a nečekám už na odpověď. Lubošku, věřím ti, kdyby přišel. Chci ho na jevišti, děkuji. Lucka to řekla tak odzbrojujícím způsobem, že mi bylo jasné, že jediná záchrana je, když nepřijede. V půlce křtu vidím z pódia rojící se holohlavce v oblecích u vchodu a už vidím i rozesmátého prezidenta. A vedle jeviště se z ničeho nic zjevil pan důležitý a významně povytahoval obočí, jako by říkal, víš, co jsem ti poručil. Postřehl jsem ještě významnější pohled Lucky. Zahleděl jsem se někam do nekonečna a už to nešlo zastavit. Dámy a pánové, milí hosté, právě přichází další kmotr nového CD Lucie Bílé, pan Václav Klaus. Pane prezidente, pojďte prosím sem za námi. Přátelé novináři, utvořte prosím volnou uličku pro pana prezidenta. V tu chvíli už nemohl dělat nic jiného. Klaus i ochranáři se prodírali davem tělo na tělo, foťáky mu blikali z pár centimetrů do obličeje a televizní kamery se mu otíraly o ramena. Viděl jsem, že Lucka má radost. Pan důležitý mě propíchnul očima a mizel po anglicku a prezident zrovna vcházel na jeviště. Zdvořilostní rozhovor, polití desky, Lucky písnička, konec křtu a volná zábava. Přicházím do šatny a cítím dusno. Jakýsi chlapec asi z týmu zpěvačky už držel moji tašku a civilní věci. Máte venku taxík, pojďte tady zadem, převlečete se až doma. A až v autě mi docházelo, jak blízko jsme byli průšvihu při nejmenším pořádnému trapasu. Druhý den jsem měl na frekvenci 1 na recepci balíček. V něm byl moc hezký dárek od Lucky a vzkaz. Něco ve smyslu, že to včera byla moderátorská maturita a že mám 1. Roky běžely, Václav Klaus prezidentoval, občas přišel do křížového výslechu, potom do presklubu a byl to vždycky on. Tedy protihráč, u kterého je nutné být v každé vteřině ve střehu a neustále myslet na to, že toto je chlapík, který je zvyklý vyhrávat. Byl to prostě VK. A pak přišel ten slavný březen, kdy na hradě došlo k velkému střídání stráží. Hradním pánem se stal pan Miloš a na českém politickém poli se VK začal profilovat jako břitký komentátor, diskutér a rádce a přišlo i to, co se dalo čekat. Tedy nastoupil VKML, tedy Václav Klaus mladší. A jednoho dne mi telefonovali z týmu Václava Klause s nabídkou, abych moderoval oslavu 70. narozenin pana prezidenta. Byl to velký zážitek. Skoro každý, kdo v této zemi něco znamenal, si vystál pokorně půl hodinku ve frontě, aby mohl oslavenci potřást rukou a předat dar. Na pódiu Lucie Bílá, Ondřej Hejma s celým žlutým psem, Emil Vyklický a já. Komentátor, který pár týdnů před oslavou Klausových 70. psal hloupoučký článek, kde hledal důvody, proč zrovna já moderuji pravidelný pořad Frekvence 1 s Milošem Zemanem s titulkem Zeman si našel svého moderátora, nebo tak nějak to bylo, musel mít zamotanou hlavu. A pak přišla XTV a VK i VKML vždy ochotně přijmou pozvání do diskuze a to slovo vždy je tady velmi důležité. Nějak totiž poslední dobou pozoruji, že se zvyšuje okruh politiků, kteří ochotně přicházejí do televize nebo do rádia pouze za situace, že je zrovna těsně před volbami. Je to úsměvné. Těmto já interně říkám sezónní politici a už vím, že pokud se zrovna nikam nekandiduje, o nic nejde, tak nezvedají telefon a neodpovídají na zprávy, zatímco v okamžiku, kdy přichází ostrá předvolební kampaň, přijdou kdykoliv, nabízejí tykání a tak dále. Václav Klaus je opak. Vnímám ho jako běžce na dlouhou trať a v drtivé většině bych podepsal všechno, co řekne. Je to až kruté, jak čas ukazuje, v čem všem zásadním měl Václav Klaus pravdu, při vědomí toho, že se i...

0: Pane Holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den.
1: Je to tak, Severe?
0: Je to tak.
1: A koukám na vás. Vy jste se vrátil z fronty? Jdete z války? Nebo?
0: Já jsem, a ano.
1: Jo?
0: Nebudete to věřit, že to je dobrý.
1: Super, kde jste byl? Linie dotyku?
0: Já jsem byl na linii dotyku, ale opravdu.
1: Jo?
0: Já jsem byl válčit včera o generálního ředitele České televize.
1: Ježíš, Marek Severe, to byla ostuda.
0: Jaká ostuda?
1: Vy jste nikoho nezvolili.
0: Až jak kam spěcháte?
1: Co? Já už se těšil na novýho generálního ředitele.
0: Ale tak nechte se chvilku napínat.
1: Ježíš Maria. Jakoby toho sněbou na Xavre masakr padá vláda nebo nepadá. Vy nezvolíte šéfa České televize. Já nevím.
0: No je to, pane Holče, toto musím jako někdo jednou někdy podrobně vyprávět.
1: Netočí o tom Olga Sommerová nějaký dokument?
0: Kdo to?
1: Vaše oblíbenkyně.
0: Já už neznám.
1: Neřekněte mi, co se to tam děje?
0: No, děje se to, že prostě rada tak zodpovědně vlastně si ty kandidáty jako proťukává, rozumíte, tam dostali všech těch pět finalistů, dostali před radou hodinu, 10 minut pro sebe a zbytek času na odpovědi. No a tak odpovídali, dva z nich vypadli z nulou hlasů, pan Ponikelský a pan Karas, jo, a pak tam byla paní Šmuclerová, podle mého soudu vynikající, dostala jeden hlas.
1: To už tak bývá, ne? To je myslím příznačný, ne? Pro tu volbu.
0: No, nevím, já si myslím, že to nelze říci tak jednoznačně, protože myslím, že se ti radní, nevím jestli právem nebo neprávem, ale obávají, nebo obávali revoluce.
1: Revoluce?
0: Revoluce.
1: Počkejte, kde? Jo. Jaký?
0: S dělníky ruku v ruce pod prapory revoluce.
1: Revoluce na Kavčích horách, myslíte? Nebo v Česku? Nebo v celém světě?
0: Já jsem seděl s jedním radním o přestávce venku. Cigarety.
1: Chlebičky?
0: Chlebičky včera je slabý. Jako. Ale seděli jsme u cigárny, nikdo tam nebyl, takže jsme si mohli svobodně vyprávět. A on mi říkal, hele, když zvolíme tu Šmuclerovou, tak hrozí opravdu revoluce, spacáky a tak. A já jsem mu říkal, kolego, to přece každý chce zažít. Jak to bude taková sranda, až nás tady ty ochranky mezi tím davem budou jak tu Bobošíkovou, tam jak budou nám dělat tu cestičku, aby jsme vešli na radu. A jak bude pan Svěrák před Kavkama a tak, a jak to všechno, kdy to zažijeme v životě.
1: Já vím, ale že přesto Václava Moravce ve spacáku taky.
0: To ne.
1: Myslíte, že ne?
0: Tak
1: to myslím přes postýlku, ne?
0: To jsou lepší lidi, pane Holče, to není jako.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem je pan Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
2: Krásný květnový den.
1: Vy jste z toho května nějaký vedle?
2: No tak klasici říkají, hrličin zval ku lásce hlas. Je. Tak to zkusíme pojmout nějak něžně.
1: Kde co říkají klasici? Ale pane Tlustý, co říká svět? Co říkají události? Podívejte se, novým papežem se stal americký kardinál Priust. Tak se to údajně čte.
2: Lev 14.
1: Přijal jméno Lev 14. Sympatiák, ne?
2: Jo. Já teda musím rovnou říct, že tomu vůbec nerozumím.
1: Mě připomíná pana režiséra Svobodu.
2: A to je docela inteligentní člověk, ano. Tak jestli vám ho připomíná, tak to je dobrá zpráva. Jo. Já se v těch směrech uvnitř církve vůbec nevyznám. Tím pádem vůbec nevím, který směr on reprezentuje. Ale někteří píšou, že to je další vítězství Trumpa. No, já teda nevím, jestli je to pravda, ale budu říkat, to je dobrý, to je vítězství Trumpa, přinejmenším tím pár lidí naštvem.
1: No ale to, že Američan, že?
2: Tak by to tak mohlo být?
1: Zvláštní.
2: No, mohlo by to tak být, že jo?
1: No. A říkalo se, že když přijde jenom v bílém rouchu, takovém tom prostém, tak to znamená, že bude pokračovatelem Františka. Ale když přijde na host, jaksi ozdobený tady tím vším, jo, a takže to nebude pokračovatel Františka, tak já teď nevím.
2: Když začala volba, tak já jsem si snažil v mysli k tomu udělat nějaké stanovisko, co se od toho dá čekat. A já jsem si na začátku té volby říkal, ono potom Františkovi už to horší být nemůže. Taková naděje. Jo? On určitě existovali kandidáti, kdyby to nebyla pravda. Ale tady v tom případě si říkám, jo, tak v tomhle duchu to dopadlo. Krásně oblečený, asi to není teda pokračovatel, to je dobrá zpráva.
1: No ale jestli je to teda spíš konzervativec nebo nějaký progresivní, že člověk, to nevíme. Ještě to se teprve ukáže.
2: No bože. To by byl duhovej.
1: Já jsem zkoumal, jestli má na té packe, jestli tam má Apple Watch. A neumím to z toho poznat, Stefan.
2: No ale kdyby to tam měl, tak říká to něco?
1: Tak nevím.
2: Snad ne? Ale to uvidíme.
1: Neumím si to u papeže představit.
2: Nechte ho tvořit. Uvidíte, co udělá se světovým křesťanstvem. Určitě to nebude mi lehký, teda, to vím jistě. Tady v západní Evropě už vůbec ne.
1: Teď navrhuji usnesení.
2: Ano.
1: Jestli je pro nás důvěryhodný. A zároveň říkám, že se zdržuju hlasování.
2: Jo takhle, že vy nevíte, jak to dopadne.
1: Já ještě nevím vůbec.
2: Tak já bych řekl, dejme mu prostor, doufejme, že trošku to nějak vylepší. No a kdyby to špatně dopadlo, tak jsme říkali, že nevíme.
1: Dobře. No, do Moskvy na oslavy dne vítězství letí i český europoslanec Ondřej Dostál. Zvolený zastačilo. Je to prostě podle vás projev odvahy, nebo je to politická chyba, nebo co to vlastně je?
2: Tak zaprvé na ty oslavy dne vítězství můžou mít různí lidé naprosto protichůdný názor. To za prvé. Tak ten, co tam letí, tak autenticky oslavuje. Identifikuje se s tím dnem. To je jisté.
1: Zároveň autenticky provokuje.
2: Výborně. To je totiž bod 2. V každém případě mu to zajistí publicitu. Dokonce bych řekl, do dneška jsem nevěděl, že existuje. Už to vím. Jo? Mm-hmm. Takových jako já bude víc. Takže jako reklamní, mediální tah je to účinné. To dostane se do médií, leckdo ho pozná, leckdo se doví, že zastačilo. A to už máme dva dobrý důvody, který má určitě ten pán v hlavě. Takže jdeme ještě nějaký jiný? No to stačí, dva dobrý důvody stačí.
1: No a letěl byste tam?
2: Letěl byste tam?
1: To otázka. Já ti, Karle, nevím.
2: No, víte, odpověď na tuhle otázku pro nás dva si myslím, že je typická odpověď 51/49, jo? Jako je potřeba říct, že to je na dobré zvážení. Prostě proto, že jsou dobré důvody, ano, letět, a pak jsou taky dobré důvody neletět. A teď si umím představit, že v různých hlavách to poskládáno těch 51/49 bude různě. Já teď odpovím trošku nepřímo. Jo? Já jsem v roce 1991 pobýval týden v Kyjevě. Mám tam z toho různé dojmy, nebudu je všechny líčit, ale jeden si pamatuju. Já jsem tam taky zašel z hotelu někam směrem do nějaký děrevně a viděl jsem ten venkov kousek za Kyjevem a i jsem si tam s někým povídal a pak jsem si hlavně občas dál povídal s různými Ukrajinci a já vám chci ukázat to 51/49. Když potkáte Ukrajince nebo rodinu nebo přijete k ním domů, doporučuji první se zeptat, jestli si myslej, že větší vrah byl Stalin nebo Hitler. Jo? No protože vstoupíte do rodin, kde vám řeknou, že jasně ten jeden a ten druhý ten nebyl tak hrozný. Pak jsou ale rodiny, kde vám řeknou, že oba. A tenhle ten názor na to, že strašnější byl Hitler nebo strašnější Stalin, ten vede až k tomu, že se mezi sebou perou.
1: No a kdo byl strašnější? Já teď nevím, kdybyste jim položil takovou otázku.
2: Hromadní vrazy oba.
1: No jasně, no.
2: No.
1: Ale pro mě větší
2: teroristi,
1: prase...
2: Teroristi oba.
1: Větší prase byl Hitler.
2: No jak to chcete měřit? No, počtama mrtvých, zavražděných ve vlastních vězeních, nebo zavražděných jiných.
1: Koncentrační tábory.
2: Jo, koncentrační tábory a gulagy.
1: No, tak no. Přesvědčil jste mě.
2: No, já se vám snažím ukázat, že pravdivé hodnocení je stejný. To se tam na té Ukrajině výjimečně dovíte, že stejný. Většinou vám tam odpovídají, že strašný byl jeden a ten druhý byl osvoboditel.
1: Takže usnesení.
2: To je mimochodem problém dnešní Ukrajiny. To pořád trvá.
1: No, tak...
2: Tak, no, tak tam letí, no. My bychom dlouze přemýšleli.
1: No tak já jsem o tom vážně přemýšlel, kdyby mě pozvali. Na té pozvánce, když je taková to úroveň vysoká, jo, zvou vás tam, tak je na té pozvánce uvedena menáž?
2: To nevím. Já jsem nikdy takovou nedostal. A teď mě se napadlo, jak jsem se pokoušel to 51/49. No, Stalin, když vyhnal Hitlera, tak to byl za,

0: asi dost zřetelně méně.
1: No a teď řekněte, máte mu to za zlé nebo ne? Že tam letěl? Se ptám?
0: Já si myslím, že to je úplně jedno, teda jemu je to jedno. On ví, že tím získá nějaký voliče a...
1: Zdržíte se hlasování?
0: Je mi to fuk.
1: Tak se,
0: ať si každý dělá, co chce.
1: Taky se zdržuju v tomto bodě. Polní kuchyně, nátělníky, děla nebo rakety. Armáda má na nákupy více než 70 miliard. Představte si, pane Tlust.
0: Představuju, no.
1: To je peněz.
0: Já jsem si v posledních týdnech na tohletu otázku vytvořil názor, tak já ho tady hned uplatním.
1: No jo, to jo.
0: Tak já si myslím, že nakupovat by se měla jenom ta technika, která posílí obrany schopnost naší země.
1: Tak to jsou ty nátělníky třeba, ne?
0: Ty jsou neutrální.
1: Rakety?
0: Ale třeba dělá rakety, rakety proti raketám. Tady z té mý teze vyplývá. Rakety proti raketám, ano. Rakety, které by někdo chtěl někam posílat do nějakých velkých jiných měst, ty ne. Rakety proti raketám, ano. Protože, a to je ten můj pohled na to současný, já si myslím, že východisko pro nás je podržet se ústřední myšlenky NATO, to jest, že to je obranná formace, a my bychom, podle mého názoru, měli začít říkat, obranu my budeme budovat, útok vám garantuje, že nebude. My už nikdy na někoho útočit nebudeme, my potřebujeme být obrany schopní, potřebujeme, jako má Izrael, ochranu proti cizím raketám a dronům, ale taky potřebujeme, jak to nazvat, já tomu můžu říkat domobranu nebo národní gardu, jako to mají ve Švýcarsku, to je tam moc okoukaný, prostě když se něco děje, tak aby jsme měli koho poslat na hranice, aby jsme měli koho poslat, když někde jsou nějaké záplavy, protože teď bohužel nemáme, máme málo. Dokonce máme přednostně ty, které chceme posílat někam do zahraničí a to bych nedělal. A tak já bych přišel s myšlenkou dobrovolníci a dobrovolnice, zadarmo řidičák, zadarmo zbrojní průkaz, zadarmo výzbroj a výstroj, školení, na dva měsíce.
1: Radíte někomu volební program?
0: Radím. Já doufám, že se to někdo ujme a já hned budu říkat, to jsou šikovní kluci a děvčata, ano. Školící střediska, u zbrojnic dobrovolných hasičů přistavěný garáže a sklady, aby ti dobrovolníci a dobrovolnice se měli kde v případě potřeby vyzbrojit. Byli by tam čistě dobrovolní, žádná základní vojenská služba. Byli by motivováni, kromě toho, co jsem říkal, tak já bych jim třeba navrhnul snížení daně z příjmu o 3% na celý život, za to, že mají zájem o vlast a jsou připraveni pro něco udělat. No a předpokládám, že takhle motivování mladí chlapci a dívky v počtu tak odhaduju 50, 100, 150 tisíc lidí by byli připraveni, až jim na mobilní telefon přijde zpráva, tak něco udělat. V těch garážích by měli potřebnou techniku, zbraně. Tak to si myslím, že je rozumný projekt.
1: Ani se mě na to téma nechce žartovat, ale napadá mi několik...
0: Jsem s tím.
1: Ne, no tak je to takové snílkovské, ne?
0: Není vůbec, ve Švýcarsku to mají.
1: No jo, mám vám vyprávět, co všechno mají ve Švýcarsku.
0: Já vím, oni to mají hlavně Švýcary, že jo? No, ty my nemáme, to je zásadní rozdíl, ale tady ten mechanismus, kdy nemají povinnou vojenskou službu, ale přitom jsou schopni se bránit, všimněte si. To je taky odkoukáno tam odsud bránit. To všechno mají, no. Tak já vím, nemáme Švýcary, ale já jsem kdysi udělal zkušenost s dobrovolnými hasiči. Dospěl jsem k závěru, že myslím, že 5000 je těch organizací po celé republice. Když se někde něco špatného stane, například povodně, já jsem tehdy věděl, to jsou ty jediný, které opravdu fungují plošně. Je jich dost na to, aby něco udělali. Tak já si myslím, že by se mohlo trošku rozšířit to jejich působení, mohly by se stát páteří toho, čemu říkám Národní garda, plus dobrovolníci zvýhodní.

0: Jak jsem tady říkal, možná ještě víc zvýhodnění, to si musí promyslet, ale je to rozhodně jednovým jistě. Je to i kdyby to bylo snílkovství, je to mnohem lepší než F-35.
1: To jo.
0: No.
1: Tak jedeme dál. 140 tisíc padlých rudoarmějců, 116 Američanů. Držme se faktu. Heydrich plánoval genocidu Čechů. Fico Západu nevěří. Válka bude pokračovat. Pravil Lubomír Zaorálek v novém pořadu XTV, který se jmenuje Za čárou. A je to o souvislostech zahraniční politiky. No, to je tak.
0: A to je hodně témat.
1: No.
0: No. Tak zkusíme od toho nejsnažšího. Ano, Heydrich opravdu plánoval genocidu Čechů, byť do té doby, než on to začal vymýšlet, se říše na Čechy koukala jako na užitečné včeličky a mravenečky, kteří vyrábí relativně v klidu krásné zbraně, a proto je třeba je nechat v klidu, aby vyráběli. Jo, ty zbraně byly pro říši potřebné. Nevím, co způsobilo, že pak vymysleli radši genocidu, než je nechat pracovat včeličky. Nicméně připadá mi logické, že když on tohle vymyslel, ten Heydrich, pak někdo vymyslel, že bude genocida lepší v jeho případě.
1: Yes, jo.
0: A byl atentát. Je velmi zajímavý sledovat dokumenty o tom, jak rozdílné byly názory na to, jestli je to dobrý nebo špatný nápad. To si rád poslouchám, protože ty, co říkali, že je to špatný nápad, říkali správně, že ta pomsta zase z říše proti Čechům, kteří udělali atentát, bude strašná. Jestli Fico Západu věří nebo nevěří, nevím, to nebudu komentovat. Asi tady pan Zaorálek to ví. Tomu tématu 140 tisíc padlých rudoarmějců a 116 Američanů, to jsme už začali povídat trošku. No, držme se faktů, no ono to nemohlo být jinak, když se na tom domluvili. Jo, prostě někde, myslím v Jaltě, se vítězní mocnosté, Stalin, Churchill a tak dále, domluvili, že to takzvaná, všimněte si zase, demarkační linie, kam dojedou jedni a druzí, bude znamenat, že malá část území tehdejšího Československa připadla osvobodit Američanům, veliká část rudé armádě, no pak taky logicky podle velikosti toho území, taky velikosti odporů, oni totiž Němci tehdy začali prchat do amerického zajetí, takže taky kladli menší odpor, když prchali. To byla taky důležitá okolnost. No, pak to takhle dopadlo, já bych to víc nevyvozoval. Prostě realita tehdejší doby vedla tady k tomu výsledku. Byť to někdo chce interpretovat jako větší nadšení jedněch a menší nadšení druhých, ale to já v tom moc nevidím. To říkám rovnou. A nejzajímavější je to téma, válka bude pokračovat. Já teď budu říkat svůj dojem, protože si myslím, že víc než dojem to nemůžu tvrdit. Jo? Dojem. Já si myslím, že pan prezident Trump už docílil velikého úspěchu v těch jednáních o míru na Ukrajině, a to je to, že má podepsánu smlouvu o tom, že bude podepsána v parlamentu, potvrzená a tak dále, smlouva o vlastně náhradách za peníze, které Amerika investovala do války na Ukrajině v podobě nerostného bohatství Ukrajiny. Tady bych hned dodal, všimněte si, že my nemáme nic. Brusel taky nemá nic, ale Trump už má smlouvu, která bude podepsána, a kdy bude kompenzováno to všechno, co tam oni do toho poslali. To je třeba jako hodně pragmatický přístup. Jo? Na prvním místě vraťte v podobě nerostu. Tak to je první poznámka. Že on už vlastně úspěch má, byť válka pokračuje. Druhý komentář. Já myslím, že i on si všimnul, že ty dva hlavní aktéři se do toho podpisu míru nehrnou. Ani Zelenský na mě nedělá dojem, že by chtěl mír. Já se dost divím, ale dělá to na mě dojem, že si myslí, že tu válku vyhraje. Nevím sice jak, ale myslí si to. No a u Putina si myslím, že by ještě radši kus Černomorského pobřeží. Tak taky teď zrovna ještě ne, teprve až trošku popojedem po tom pobřeží. Takže ty aktéři, kteří by měli podepsat ten mír, tak ty se nehrnou. Ten Trump už to asi pochopil. A teď jim říká oběma. Vlastně trošku vyhrožuje. Tomu prvnímu říká, no tak jo, no tak bojuj dál, no. Tak jestli máš pocit, že jsi přišel o málo území a chceš ještě víc přijít o území a ještě si myslíš, že by bylo dobrý, aby Rus měli Sevastopol třeba, jo, tak to vyzkoušej, se jen koukat. A Rusovi říká, ty mě jaký naštvi, když se takhle půjde dál, tak až toho budu mít dost, tak tam zase ty rakety pošlu. A je to vlastně takový ten stav vyjednávání, kdy hrozí oběma stranám a čeká, až obě ty strany přijdou a řeknou, tak jo, tak radši končíme.
1: Dobře.
0: Ale není to bohužel dneska. Já jsem se těšil, že by to mohlo být, jo, dneska nebo zítra. Tohle to vypadá, že to ještě nějakou dobu bude trvat.
1: Tak. 15.2. Souček končí jako generální ředitel České televize. Respektuji, ale z důvody nesouhlasím, uvedl.
0: A to bych teďko se měl já ptát. A vy byste nám to měl vysvětlit.
1: Já o tom nic nevím.
0: My o tom totiž nic nevíme.
1: Já jsem tady.
0: 15. Tak jste si řekl, ať jde zpátky do Brna.
1: Takhle jsem si to neřekl, ale řekl jsem si, že dost bolo.
0: No. A já tady k tomu tématu umím říct jediný. Já zásadně protestuji proti zvýšení koncesionářských poplatků.
1: To už protestuji. Zcela zbytečně?
0: Já vím, ale tak můžu říkat, no tak to teda ne, jo. To teda ne, tady ty nás nebudou kasírovat, ono je dost jiných, který nás chtějí kasírovat. Za druhý si myslím, že je naprosto nepřijatelný, že máme takzvanou všem lidem sloužící mediální sílu, která ve skutečnosti slouží jenom jedním. Jo, to není možný. Platíme to všichni a oni slouží jenom Fialově a spolu. To není možné. To nejde. Tak ať si začnou platit ty Fialové, jo, pak a říkají, je to naše médium, my si je platíme, teda ne z daní, jo, my znamená, někde si to vyberete od příznivců. Ten současný stav je nepřijatelný. Jestli tam, až se to bude řešit, jakože doufám, že jo, jestli tam bude ten nebo onen, mě úplně jedno, protože ty principy jsou nepřijatelné. Všichni to platíme, slouží jenom některým. To se musí změnit. Takže doufám, že až přijde nová vláda, že se něco udělá, až budou vášnivé diskuze na to, kdo má být novým ředitelem, tak já božám, mě to jedno. Já si totiž myslím, že se musí udělat něco s tím principiálním problémem. A já třeba budu říkat, dobře, tak když vybíráte koncesionářské poplatky, začněte rozesílat lidičky těm médiím, které posloucháte. Jinými slovy, když už si musíme někoho platit, tak si budeme platit ty, kterými posloucháme. To znamená, aby koncesionářský poplatek byl takzvanou daňovou asignací, nebylo bylo možno na internetu, na poště říct, Xavera poslouchám. No, ten si zaslouží peníze ode mě.
1: Pošlu mu 14 korun.
0: Pošlu mu, no. No a Xaver bude růst, bude silnější médium, přibudou mu posluchači, přibudou mu peníze, nebude závislé jenom na reklamách, jo? Najednou, teď přeci Xaver, my tady děláme veřejnou službu.
1: O tom já vůbec nepochybuji.
0: No, a když děláme veřejnou službu, tak já jako plátce poplatku chci říct Xaverovi.
1: Jestli děláme veřejnou službu, neměli bychom teda angažovat toho Součka? Když je teď volnej? No to ne, to už je taková.
0: On bude zkaženej.
1: Bude zkaženej.
0: No, on je zvyklý rozdělovat ty miliardy. A teď tady u nás najednou, ježiš, to by bylo strašné, kdybyste mu řekl, jaký máte rozpočet, to on by nemohl uvěřit. On by se ptal, jestli je to v eurech.
1: Merz měl kvůli migraci vyhlásit v Německu stav nouze. Vláda to ale popírá. Bylo včera večer na TNCZ. Strašně zvláštní člověk ten Merz. Na podruhý až. Sledoval jste?
0: Já samozřejmě nevím, kdo má pravdu. Já jenom vím, že tam mají zlé. A ještě víc zlé mají ve Francii. Já jsem naštěstí občas projíždím nebo i chvilku pobývám, tam či onde. Ježíš Maria.
1: A co pak?
0: No, já jsem si přečet jedno chytrého pána, myslím, že je to Láďa Henek, ten chytrý pán. On psal, když se k vám nějací jiné víry začnou stěhovat do města, jakýma to prochází fázema. Že oni na začátku jsou hodní a vděční. To oni tam v Německu a Francii prožili už, jo, tak kolik, 40-50 let zpátky, jo? Napřed jsou hodní a vděční. Pak začnou mít pocit, že jsou ošizený, jo? Že dostáváme sice nějaký peníze, jakž takž tady za to žijem, dokonce ani pracovat nemusíme. A my jsme taky chtěli sedmičku bavoráka. Tady jezdíme nějakým Citroenem, jo? Tak pak nastupuje fáze, já si ten článek úplně přesně nepamatuju, ale pak nastupuje fáze, kdy říká, s tím musíte vy něco udělat, to takhle nejde. Jo, my jsme tady ošizený. To je fáze. Jsou vděční, jsou ošizený. Něžně ošizený. Jakože ještě nemávají žádnýma klackama. Pak přichází, my jsme vám dali dost času, abyste s tím něco udělali vy nic, my mám to musel jak připomenout.
1: No.
0: To už se děje. Jo, to jsou ty nevysvětlitelné hromadné útoky, desítky mrtvých. To se připomíná, jsme tady, nejsme spokojení. No a myslím, že ten Láďa tam potom píše něco, že oni čekají na to, abych bylo dost. No. Napřed politicky, třeba, že rozhodující silou ve volbách se začínají stávat tyhle dobře organizovaní, nespokojení. A oni pak říkají, no ale my budeme volit jenom ty politické strany, které nám to zlepšejí.
1: Takže teoreticky to chápete, že by to bylo možné?
0: No já bych dokonce říkal, že by to měl udělat.
1: Že by to měl udělat.
0: No a dokonce ještě dodám, zatímco si myslím, že ve Francii už to nejde udělat, já si myslím, že v Německu ještě pořád je dost těch, kterým si říká, připlaťte si, ať se tady ty mají dobře. A oni už tam mezi nima rychle přibývají ty, kteří říkají, ne, ne, ne, my nic platit nebudeme. Ať koukají makat. Jo? No, a to se tam teďko odehrává. Já myslím, že tady ten pán toho musí mít plnou hlavu. Já tam teda bej, tak mám toho plnou hlavu. Ono to udělat tak, aby se to nezdramatizovalo. Protože já si umím představit, že dneska už jsou města, ve kterých francouzská nebo německá policie, když oni tam vemou ty baseballové pálky, nic nezmůže.
1: Mm,
0: jo? A pak už jsou ty hořící domy a hořící auta.
1: No a abychom končili
0: něco radostného.
1: Optimisticky, tak jak vy prožíváte ten květen? Řekněte, jste plní lásky, chodíte na Petřín.
0: Ne, ne, ne, to nechodím.
1: Ne. Čtěte literaturu.
0: Já bych řekl, doufám, že se mě to nemůže vyhnout.
1: Dobře, těším se na příště, nashledanou.
0: Také se těším.
1: Podtrženo sečteno a naším hostem byl pan Vlastimil Tlustý.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Řekni mi, chápeš tento krok jako akt čiré zoufalosti, anebo proto máš svým způsobem pochopení, protože jak to vypadá, tato země zadlužená až po uši?
1: Já tam totiž nevidím ten ekonomický prvek, já tam vidím jenom ten likvidační kulturní. Tak za prvé logicky zvýší-li se DPH, znamená to, že to bude se utrácet za lístky jakoby v rámci toho víc peněz a spustí se laviny další inflační krok. To znamená, zvyšování DPH je jasný proinflační krok, tomu vůbec nerozumím. Chce-li někdo ušetřit na rezortu kultury, tak prosím, ať se soustředí na dotace, které jdou ze státu a z obcí, krajů, protože tam já vidím neskutečné nešetření, vidím tam plýtvání prostředky. Celý princip příspěvkových organizací je o tom, že když poslední dva měsíce před koncem roku mají lepší hospodářský výsledek, než plánovali, tak utrácí jako zběsilí, aby hospodářský rok skončili nulou, to znamená v zásadě ztrátou takovou, kterou činí ten příspěvek. Aby se jim o to ten příspěvek neskrátil. Je to tak demotivační systém, místo toho, aby stát jednoduchým administrativním krokem nařídil přeměnu všech těchhle z těch příspěvkových organizací, což notabene je institut z 50. let socialismu. To není nic, co by přetrvávalo od Rakouska-Uherska. A aby se z nich staly akciové společnosti SROčka, teď dnes obchodní společnost nemusí mít jediným cílem vytváření zisku. A ten majitel, kterým je stát nebo město, to přece může hlídat přes představenstvo, valnou hromadu, dozorčí radu a najednou ty organizace se dostanou do stejného módu a do stejné soutěže, jenom prostě nejde soutěžit v pečení mouky. Když někdo má elektriku zadarmo, nájem zadarmo, mouku zadarmo, no tak ten rohlík může prodávat mnoho levnějc než my, kdy si všechno musíme platit. To je ten zakopaný pes hlavně.
0: Umíš odhadnout, o jakých konkrétních sumách se tady bavíme, když pomineme, že tvoje divadlo je jednou součástkou toho celého systému, tak kolik by to tak mohlo do toho rozpočtu státního přinést?
1: Já si myslím, že to zvýšení DPH vlastně ne vůbec nic, protože o to se sníží prodej těch vstupenek. Bude se jich prostě prodávat méně, bude lidí míň chodit, protože si to prostě nemůžou dovolit, protože pokud v ty vyšší sazbě budou položky, bez kterých nejde žít, jako je například vodní, stočný nebo některé potraviny, no tak první zbytný výdaj, to je podle všech průzkumů, je kultura. To znamená, lidi do toho divadla prostě přestanou chodit.

0: Radio Xaver.
1: Myslíte si, že něco takového hrozí, nebo že něco takového udělají Spojené státy americké Ukrajině?
2: Že udělají tedy co přesně?
1: Že skončí, přestanou ji ze dne na den téměř podporovat a prostě nechají Evropě, ať si to Evropa vyřídí?
2: Ano.
1: Myslíte si, že je takový scénář ve hře nebo ne?
2: Ne, já si myslím, že to, oč jde Američanům...
1: I s ohledem na to, co jste říkal o Donaldu Trumpovi, že zjišťuje.
2: Já myslím, že scénář ten, který sleduje Trump, to není celé odhodit, ale prosadit svůj plán. A prosadí ho prostě navzdory našim meetingům a navzdory našim návrhům, které podle mě nepřijme, protože nám řekne, ve skutečnosti žádné karty nemáte. A platí to, co jsem řekl. On dále řekl, že se má svolat, ještě se urychlit schůzka s Vladimírem Putinem a on bude realizovat plán, který je větší než jenom plán, který se týká Ukrajiny. To je daleko větší rozvrh. To, co je ve hře, totiž není jenom Ukrajina. V té hře je jako nějaká nová bezpečnostní architektura, jednání, u kterého my jsme měli být, protože se nás týká. A nám se děje, že se to bude dít vlastně, teď to vypadá, bez nás. A my jsme byli schopni se toho účastnit jedině tehdy, kdybychom si včas uvědomili, co je ve hře, a včas si uvědomili, že tohle chceme a musíme vstoupit a přijít do toho vlastně s vlastními představami a s vlastní diplomací a s vlastními nápady a usilovat o to, oč nám jde. To znamená uhájit bezpečnost evropského kontinentu a zároveň vrátit se k dodržování mezinárodních pravidel. Tohle měly být cíle, které jsme měli sledovat a na to jsme měli něco vymyslet. Víte, imaginace, představivost, schopnost jednat a mít lidi, kteří jsou schopni chytře jednat, to je víc než všechny ty zbraně a peníze, jak pořád vykřikuje Petr Fiala, který zřejmě stále nechápe, co se kolem něho děje.
1: Okolik si myslíte, že bude jiné to jednání mezi Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem proti jednání Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským? Když tedy asi zřejmě oba dva zvolí obleky, tak jak to jednání potom bude probíhat? Čem bude jiné?
2: No, tam asi nejde o ty obleky, že jo? A vlastně určitě to jednání už se dlouho připravuje. Mně připadá, že tam je pravděpodobně ve hře daleko víc věcí, než jenom otázka Ukrajiny.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Pekarová pochválila počítačovou hru. Neparazitujte na ní, vzkázali autor. Tak prosím, je spoluautor počítačové hry Hulvát, jak jsem někde četla v komentářích, nebo paní Pekarová skutečně parazituje na úspěchu někoho jiného?
2: Paní Pekarová je notorický příklad člověka, který parazituje na úspěchu někoho jiného. Teď to je Daniel Vávra, ale jinak dlouhodobě ten, na čím úspěchu ona parazituje, je ODS. Protože, jak víme, tak ona by se svojí TOP 09 do poslanecké sněmovny s vysokou pravděpodobností nedostala. Takže ona parazituje na tom, že se rozhodla ODS, která přece jenom na těch průzkumech nebo v těch průzkumech nevychází až tak špatně jako TOP 09, že ji vezme pod svá ochranná křídla. A protože ona nad sebou nemá ten Damoklův meč, že může i se svojí topkou ze sněmovny vypadnout, tak si může dovolit dělat a říkat prakticky cokoliv. Což je další chyba toho systému, kdy ta 5% klauzule má tebe jako politika nebo politickou stranu trochu strašit. Bacha, když to přeženeš, můžeš se poroučet z poslanecké sněmovny. Ona by se poroučila, nebýt spojenectví s ODS, to jí chrání, takže ona je klasický příklad parazita. Jenom se teď rozhodla, že bude parazitovat na člověku, který je úspěšný ve své branži, který dokázal naprogramovat nebo navrhnout, nevím, jaký je ten správný termín, velmi úspěšnou, celosvětově úspěšnou počítačovou hru. A přestože jinak jsou lidé, jako je Dan Vávra, mainstreamem politickým, jako je paní Pekarová Adamová, nazývání proruskými kolaboranty a pan Foltýn by možná použil ještě nějaký ostřejší výraz, tak když je tam nějaký úspěch a můžeme se na tom úspěchu trochu přiživit, tak proč by to paní Pekarová Adamová neudělala.
1: No, paní Pekarové Adamové stačí sledovat stranu ODS, že jo, a její volební preference. Není potřeba sledovat TOP 09. Mm. Ale zase připomenu Alexandra Vondru, protože jsem se ho ptala na to, co má ODSka z toho, že pomohla dvěma stranám, které by normálně se do sněmovny nedostali. Byla to jednoduchá, jednoznačná odpověď. No, vládneme, sami bychom se tam nedostali na premiérský post. Sami bychom vládnout nemohli.
2: Ale na tom hezky...
1: Takže si vzájemně vlastně pomáhají.
2: No, oni se tak jako vzájemně udržují v takovém stavu, kdy TOP 09 to pomáhá lidovcům, to pomáhá a pomáhá to vlastně i Fialovi, protože díky tomu spojenectví se mu daří zamaskovat, že ODS je zhruba na polovině toho, na čem kdysi bývala. Vzpomeň si na debaty ještě za Mirka Topolánka, kdy se řešilo, že to pevné jádro voličů ODS je jenom 20%. Co by za to dneska dali? Takže Fialovi se vlastně podaří díky koalici spolu zamaskovat to, že za těch, kolik už je předsedou ODS, 12 let, mám ten pocit, tak, že za těch 12 let s těmi preferencemi prostě vůbec nic zásadního neudělal, že ta strana je nadále na takové sestupné tendenci a tohle to je jenom takový kosmetický manévr, jak to zamaskovat. Hmm.
1: No, u sociální demokracie se přeci odstupovalo za 22% výsledek a tak dále. No. Časy
2: ale
1: se mění.
2: Zároveň na tom vidíš i to, že vlastně ta strana ti řekne, no pro nás je jednodušší se spojit s nějakými dalšími trpaslíky, než bychom se vrátili k tomu, čím jsme byli v těch dobách, kdy jsme dělali dobré volební výsledky, než bychom se zamysleli, provedli nějaký ten vysmívaný návrat ke kořenům. Takže pro ně je daleko jednodušší se jako spojovat s těmi trpaslíky, než sobě objevit ten drive a ten tah na branku a nějakou elementární snahu se vrátit k výsledkům, které by byly alespoň trochu důstojné.
1: Raději budou hledat kompromisy, ustupovat a podobně.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Pane holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den? Pozor na to. A dnes, 21. srpna, tedy výročí vstupu vojsk.
3: Sabra, já to viděl. Já jel povinnohradský sem do televize.
2: Chápu.
3: A tam už šely tanky. A první? Pan prezident a vedle něj paní prezidentová politrička.
2: Neříkejte mi to.
3: Jo, jeli, jeli. Slavili. Tak zaspomínali. Teď to pro ně byly šťastný časy.
2: Já vím, že jo.
3: No.
2: A je tak strašná ostuda.
3: Ostuda?
2: No prostě hlavní komunista v této zemi jde nakonec slavit nebo nějak si připomenout, ne slavit, ne, připomenout pětně, to je hrozný.
3: Ale oni si to odpracovali, Ksaver, nechte toho. Teď před měsícem podepsali zákon proti propagaci komunismu. No. Vy to nevidíte, sledujete to?
2: Já to vidím a je mi z toho trapně.
3: No a víte, kdo je v druhém tanku?
2: No to, neříkejte mi, že on. Obrácená helma, neříkej, jestli...
3: Jel tam Knedlík, Ježiši. Jel tam Knedlík.
2: Ježiši.
3: A měl to v obráceně zase. On to nedá, ale tu helmu.
2: No já ho sleduju, pana, já nebudu říkat Knedlík, to je hrozně jako zlý, jo.
3: Tak on je takovej, zevnitř i zvenku je stejný, tak...
2: No, tak mě můžete potom říkat jako super Knedlík.
3: Kdybyste chtěl?
2: Nebo já nevím jak.
3: Tak u něj se to ujalo. No, tak...
2: no pozor, já jsem se vám díval na internetu dneska v noci. Na mě skočila nějaká a bylo tam, najděte si, jaký je typ vašeho těla. Mm-hmm. Tak jsem se nedokázal podle těch siluet zařadit teda do žádného. A byly různě pojmenovaný a to, co mě asi bylo nejblíž, nejstrašnější název, který tam byl, Jahoda.
3: Jahoda.
2: Tak jsem nasranej zavřel tu stránku, jaká Jahoda, co to je za potupu.
3: Ale na Knedlíku není špatný, Ksavere. Knedlík je přeci naše národní jídlo, symbol Česka. Tak klipánek je symbolem Česka, co?
2: Pro mě ne.
3: Je dobrý.
2: Tak,
3: myslím, Lipanka.
2: Je to komik, ale já mu vůbec nerozumím na těch sociálních sítích, co vlastně on nám chce říct, krom toho, že on neustále přesvědčuje přesvědčený. A já ho mám takové jako bublině, kde jsou přesvědčovači přesvědčených. A to je Meda, Zdechovský.
3: Zdech je dobrý.
2: Mirka Němcová, paní Němcová, paní. Ona je doktorka nebo inženýrka, nebo co ona je?
3: Ne, Mirka.
2: No ne, tak má jaký titul určitě, ona bakalářka, jako já?
3: Ne, rohlíkářka.
2: Rohlíkářka?
3: Rohlíka.
2: Co to znamená?
3: Tak ona měla nějaký, má ráda rohlíky, nějak se o ní ví, ne? Že občas jí nějaký zůstal v obchodě v kapse, nebo...
2: Tak je to
3: zůstane.
2: Jo, tak to...
3: Vybíráte si rohlíky, jeden si odložíte do kapsy a odejdete s tím.
2: A to je taková legenda, to nebude
3: jo,
2: pravda.
3: Myslím, tak co? Já mám legendy rád, ne?
2: Legenda je to
3: ona
2: dobrá.
3: Ona se taky povídá legendy, tak co?
2: No, ona se teď bude povídat, protože já jsem teda se díval i na tu siluetu, jak byste se jmenoval vy, jo? A u vás tam bylo Adonis.
3: Adonis,
2: no.
3: To je hezký.
2: A já si myslím, že bychom mohli tady teď vnuknout našim divákům, že to není Wilsonova 10, ale že to je podcast Adonis a Jahoda. Jahoda je strašně potupný. A Adonis, pane holče, to jste vy.
3: Ksaver, a to, já myslím, že jeden čičí tornádo v televizi stačí, ne?
2: Jeden čičí tornádo? Jedna?
3: Jedna, nebo jedno?
2: Jedno?
3: Jedno čičítko?
2: Čičítko je, pozor, je čičítko, hel.
3: No počkejte, a co to je? Čičit, co to je? Odpovězte mi, vy jste fundovaný ohledně české televize. No, Chichy.
2: No to je umělecký jméno.
3: Ale to Chichy ona, Chichy on, nebo ono? Nebo oni?
2: To je
3: my?
2: To tornádo.
3: To je... Já jsem se na hru k sebe teď dočet, na Seznamu, a když se něco napíše na Seznamu, tak je to pravda, že je to svěží vítr v televizi. ta svěží televizní vítr.
2: Psal někdo? Jo. A kdo to psal?
3: Já nevím, jeden z takových těch, co foukají ty svěží větry. No.
2: Ježiši Kriste. No, my máme příští středu, pane Holče, Radu České televize a já doufám, že to tam zazní.
3: A přijde Čičinko mezi vás?
2: Myslíte Čičinu?
3: Čičinu.
2: Já myslím, že by mohlo přijít tornádo.
3: To si můžete vyžádat, ne?
2: To nevím. Vůbec nevím, jestli to umožňuje jednací řád a bojím se na to zeptat, protože když se zeptám na něco, co umožňuje nebo neumožňuje, protože ne všechno ovládáte, tak proti mě sedí pan kolega radní Řehák, který si v tu chvíli na 22 minut vezme slovo a má kolem toho projev. A já už to nevydržím. Už jsem starý člověk. Taky.
3: A pan kolega Řehák, on sedí na té správné straně?
2: To nevím, já mu, ale je to takový poctivý člověk.
3: Tak to jsou tam všichni.
2: Když přišly stížnosti na mě na radu, tak víte, co udělal pan kolega Řehák? Ty stížnosti tam přečet, ocitoval.
3: Všechny, jo?
2: Nikdy se žádná stížnost na radě nečetla. A tak jsem si říkal, že bych teď, jestli je tam stížnost nějaká na Čičinu, že bych to taky přečetl a řeknu tady po vzoru pana Řeháka.
3: Jo, a tak to je tam taková partička dobrá, ne?
2: Dobrá, dobrý, to je zlatý kolektiv. Člověk.
3: Dobrý kolektiv.
2: Zlatý člověk. A teď má různý takový ty přirovnání hezký a tak mluví jako kniha, to jste nevím.
3: Fakt? No, má metafory, jo? Hyperboly, jo?
2: Má všechno. Má všechno, je to normálně, říká se tomu odborně šprechr.
3: Aha.
2: Ale jak jsme říkali s jistým doktorem Kravkou, doktor Kravka byl dnes asi je důchodce pracující, letitý dramaturg České televize Brno, a my jsme často vedli učené disputace o hudebních pořadech a tak.
3: Wow.
2: A vždycky to skončilo, a to je, teď se odvolávám k tomu projevu, těm dlouhým projevům na radě. Je to výborný, ale nikoho to nezajímá. To je základní dramaturgický postup. No tak, prosím vás, já se teda stydím. Myslíte, Čiči tornádo tam bylo taky na tom 21. srpnu?
3: To jsem tam neviděl. A jenom jsem chtěl vám ještě říct, že my jsme zatuchlí. To bylo to v tom titulku. Čičina je svěží vítr a zbytek je zatuchlý.
2: Tak jak to? My jsme taky svěží vítr. My jsme Adonis a Jahoda.
3: No.
2: Pane Holče, to je zlý, co? A můžeme dát Adonis, Jahoda, knedlík? Čičina. Udělat takovou partu.
3: No ani ne.
2: Ne. A víte, co mě teď zarazilo? Já jsem sledoval, jak bylo Jaro na Aljašce. A promiňte, jenom řeknu, to, že přijdou dva asi nejmocnější muži světa, podají si ruku, usmějou se na sebe, vypadá to, že se začnou řešit problémy. Pravda a láska začne vyvádět.
3: Točíte, ale Xavre, to mělo magický účinek, ta Aljaška.
2: Jak to?
3: Vracím se ke Knedlíkovi, protože Knedlík vystrčil prst, udělal se odkud fouká a začal chválit Trumpa.
2: Vážně.
3: Vážně. A to není žádný převlékač kabátů, to pozor. Lipánek drží jak Knedlík. Co? To můžem říct asi, ne?
2: Víte, jak se říká těm lidem, kteří opustí tu loď, aby doplavali k jiný lodi.
3: No vzpomeňte si, jak nepodrazil Piráty a nezradil.
2: No, tomu se říká krysička.
3: No, tak bude spíš větší krysa. Oný.
2: Spíš krysa. A jednou proč mu to zůstane? Promiňte, můžu říct vychcanost?
3: To je lirický výraz, bych řekl.
2: Tak řekněme, že mu zůstane ta vymočenost. Ať je to, ne?
3: Myslím, že vymočenost je horší než vychcanost, jo?
2: No ale ne, tak vymočit se není vulgárně.
3: Všimte si, že on má ty charakterové rysy ve tváři, tak?
2: Já
3: jsem ho pozoroval a říkal jsem si, to je fakt splynutí umělce s dílem. Takhle vypadá krysa.
2: Splynutí? Tak to musím říct, že tam necítím. Já tam necítím nic. Ten člověk nic ještě jako, nic prostě je to. Je to ňuňátko usměvavý, který opakuje to, co mu někdo říká.
3: Chuj větší ňuňátko.
2: A to je jedno ňuňátko. A to je lepší než knedlík, ne, ňuňátko?
3: Všechno je to dobrý, mastikulka.
2: Mastikulka. A neříkejte mi, že byste toho pana Lipovského, že byste ho nepochoval takhle, když
3: to nejsem, ne? Já na tohle nejsem.
2: Ne?
3: Ne, ne, ne. A vy jo, vy byste si ho pochoval.
2: Jak jsem přesním?
3: Honzík.
2: Honzík. Jo, Honzíku.
3: Vy jste si ho pochoval.

0: A teď, prosím, to pokračování v Bílém domě. Pane Holče, já jsem z toho byl úplně, úplně mimo, co se tam odehrávalo. Dvě fotky, které vás poprosím, abyste vy jako vzdělaný člověk, jako pan Všehomíra, jako člověk, který má ten přesah, jo? I do té historie, i do té budoucnosti.
1: Já vůbec nechápu, proč jsem tam neseděl i já.
0: No, to vám vysvětlím, proč jsem neseděl. Ale dvě fotky mě, prosím vás, okomentujte. Jedna je, jak on sedí, prostě pan ředitel školy, a takhle sedí ti žáčci, evropští lídři, a sedí jako čekají, co pan ředitel řekne. Je to naprosto nedůstojný, trapný. A to jsem si říkal, tak to je vrchol. A pak jsem viděl ještě jednu fotku, jak sedí na chodbě, jak u zubaře.
1: Čekáš pan doktor, až sestřička otevře dveře a řekne?
0: Další.
1: Jo.
0: Jak to mohl někdo připustit? Proč v tu chvíli neřekl nefotit? A pak ještě fotka, jak všichni stojí. A Ursula úplně nalevo, sama.
1: Ksavre, víte, proč to mohl někdo dopustit? Protože když se ocitnete v takovéhle situaci, ponižující, kde fakt jste úplně jak mopslík, tak už to nemáte pod kontrolou, proto takhle dopadá. Dokud to máte pod kontrolou a jak se říká, diktujete, tak byste řekl a nefotit ven. A když tam sedí takhle a čekáte, až se otevrou dveře a pozvou vás na křeslo pod vrtačku, tak už nic nekontrolujete. Tak už se jenom bojíte a třesete.
0: Mě tam strašně chybělo, jakože z toho měl být nějaký video, kdy ten Trump řekne, chcete někdo bonbon? Otevře tu bonboniéru. Ale aby ukázal to dobrý srdce.
1: Jo. A víte, kdo mi tam chyběl?
0: No náš?
1: Náš světový lídr.
0: Světový lídr Fiala, on prý byl na dovolení.
1: Proto to tak taky vypadalo.
0: On plaval.
1: Protože kdyby tam seděl světový lídr Xavre náš, tak to vypadá úplně jinak.
0: No není to potupa pro nás Evropany. Pane Holče, my jsme Evropani, ne?
1: My jsme Evropani.
0: No to, tak on nás potupil, ten Trump.
1: Já si myslím, že vím, kde je chyba.
0: No to mi řekne.
1: My musíme na Ukrajinu začít posílat ještě víc peněz.
0: Porazit Putina.
1: Jo. A porazit tam tu korupci. My to prostě uplatíme.
0: Tam je korupce?
1: Trošku.
0: Na Ukrajině
1: trošku,
0: korupce?
1: Trošku, někdy, trošku.
0: No počkejte, to je vážné obvinění.
1: Říkám trošku. Trošku si občas někdo něco strčí do kapsy. Ale trošku linku.
0: I po té, co tam byl sám pan Fiala a sám Knedlík, když ti tam přivezli plný vlak demokracie a jeden vagón byl plný toho, jak se to má dělat, prej.
1: Ten byl plný demokracie.
0: No?
1: Jo. Tak i poté, Xavre.
0: I poté, pane Holče, to je šlendrián.
1: Tam totiž, víte, proč to je? On tam nepřijel na kontrolu Zbyněk, Stanjura. Pamatujete si, jak vyhlásil, že bude jezdit po benzínkách na ty kontroly?
0: Ne.
1: Aby nebyl cenový kartel na benzín? No, nějak na to pak zapomněl a trošku došlo nahoru ty ceny, ale...
0: No, z toho pana Stanjury si nemůžeme teď jako utahovat, protože on prý mele z posledního. On prý má
1: je
0: kapačky.
1: Teď na infuzi? Pořád nevíte?
0: No. Ona mu prý do toho, ta paní z Brna, ta primátorka posílá...
1: Markéta? Vaňková?
0: Posílá nějaký pitlíky, říká, tomu tam přisypte. To mu dělá...
1: Bílej prášek, myslíte? Jo. Jde na pozbuzení?
0: Jo.
1: To je na dobrou náladu, ne? Všichni se svěhou?
0: Je to na dobrou náladu, tak. Je to rozdrcený asilpirin prý.
1: Tak tomu ten státní rozpočet teď půjde jako úplně od ruky sám, ne?
0: No. A já teda být panem Stanjurou, tak chodím kanálama.
1: No tak on radši leží v nemocnici, ne? Na těch kapačkách.
0: No ne, on chodí s kapačkama na výstup tam na rysy nebo na co. Pozor.
1: Jak zavolal.
0: To je jako Stachanovec.
1: A to fakt jako budilo dojem velký budoucnosti, ne? Stanjura s kapačkou v paži a říká, my toho Babiše porazíme.
0: Já jsem se díval včera na kandidátky. Taky jste se díval, ne? Jsou veřejně.
1: Víte, že ani moc ne.
0: Ne? Vy jste ale vy jste hrozně jako tak obrouhnul, pane Holče.
1: Proč obrouhnul?
0: No tak
1: já znám ty lídry, jako to myslíte, nemůžeme no, ne, všechny kandidáty.
0: Ještě u posledních voleb jsme tady seděli a říkali, že tam bude kandidovat Kolotočář a tam bude to Zelinářka a Meda a všechno. A teď, jak kdyby se nás to netýkalo, vy tady sedíte a
1: říkáte, tak ty známé, ale... Mně stačí tyhle, Xavre.
0: Umíte si představit, co se stane v tom Moravskoslezském kraji?
1: Umím, docela dobře.

0: Já vám řeknu, oni z toho Stanjury udělají paštiku.
1: Paštiku, no tak...
0: Proti němu jde Konečníková, pan...
1: Ten... Konečná, Xavere, neřík.
0: Co jsem řekl?
1: Xavere, nechte to.
0: Řekl jsem něco špatně?
1: Jo.
0: Paní Konečná, pan Reichl, Babišák.
1: Zazvoní zvonečkem, no. Co?
0: Babišák, motorista, pan Gregor, nemůže zbít z toho Stanjury ani no, prosím, nic.
1: Skončí
0: popel.
1: Na té kapačce, Xavere, no. Ale on je zase férovej chlap. Víte proč? Protože říká, asi nevyhraju.
0: Prognostik ještě.
1: To je transparentní, ne, jak se říká, co?
0: To je velmi transparentní, pane holče. Já si netroufám při vašem vzdělání vás nějak opravovat, ale vy jste řekl, že on je férovej chlap?
1: Jo. Že to přiznává tu porážku, ne?
0: Já jsem vám slyšel úplně něco jiného.
1: No tak s rozpočtem třeba trošku občas podvede, ale to jsou drobný, Xavere, ne? To už nám řekl pan premiér.
0: Já právě... To jsou takový drby, já nebudu nic říkat, ale moji známí, co v tom, tam bydlí v té Opavě...
1: Chcete říct, že nějací lidé by si mohli myslet?
0: Že, někteří lidé by si mohli myslet, že tam má strašidelnou pověst té Opavě.
1: Jako třeba s manželkou by tam něco, tak?
0: Z estetických důvodů se mi o tom nechce hovořit.
1: Jako na, třeba IT by vás napadlo? Nebo?
0: Prosím vás, teď mě podsouváte něco, abych to řekl a pan Hrušinský nás pak zažaluje. Jo.
1: Jež, Mare, hlavně ne, Honzík.
0: Honzík, to je bojovník, pozor.
1: Je dobrý.
0: On teď bojuje za to, aby byla uznaná ta anticharta asi. To je tak směšný. Čtete jeho příspěvky?
1: Je to smutný, ne? Vlastně, když člověk zná, jako díky tomu jejich otci, to je rod, ne? Což byla taková jako autorita herecká i, já bych řekl, jako společenská. A teď vlastně ten syn je takovejhle, ne?
0: Tak navíc on byl, tatínek byl národním umělcem. Pan Hrušinský, kterýho si vážíme,
1: jo.
0: Český Gaben, byl národním umělcem. A to dával kdo ty? Tady ty národní umělce.
1: No, tak režim, ale...
0: Režim?
1: Režim, no, Xavere.
0: Ne, wow. To nedával ten svaz těch herců a tak?
1: Já myslím, že národní umělce, neli si to předávali jako na Pražském radě, ne?
0: Ne, pane holče, to nemohl.
1: Ale jako, co?
0: Pan, já myslím, že by si tento pan Hrušinský, ten by si od komunistů nic nevzal, to mi neříkejte.
1: Můj si to vzali, no, Xavere, ale dobrý.
0: Já bych si to taky vzal.
1: Já bych
0: si s dovolením toho národního taky vzal.
1: Ale počkejte, já si myslím, že my k tomu směřujeme ještě do voleb. Že to dostaneme.
0: Jako kdo?
1: Já už jsem slyšel
0: jako Adonis a Jahoda.
1: Zákulisí, že nás to nemine.
0: Co to je nás?
1: No, vás a mě. Že budeme pozvaní do Strachovky a dostaneme...
0: Diplom?
1: Taky, že budeme umělci.
0: Jako registrovaní umělci za 6000 měsíčně, nebo na kolik?
1: Já teda budu národní, vy budete zasloužilej.
0: Mě by stačil zasloužilej. No. Já bych to, a kdyby mě to komunista na Hradě dal, tak já bych se nestyděl za to, tak jako se nestyděli ti národní umělci, no. Že si to vzali od komunistického prezidenta, tak já vám říkám, že bych se nestyděl za to, že si to beru od komunistického prezidenta.
1: Tohle není žádný komunistický prezident? Má
0: jak to
1: odmakaný, Xavere?
0: No tak má to odmakaný ve straně a ve vládě, no, tak nebo pro stranu a vládu. Je to komunista, jednou komunista, vždycky komunista, víte, jak se říká, jednou fízl. Vždycky fízl.
1: A nevíte, nepřednesu už dneska nějaký projev?
0: Kdo?
1: No, Pávek, já jsem od něj trošku dostal strach. Dneska, víte.
0: Jak to? Tak...
1: No, říkal jsem si, jak jeho řídějí, že jo, ty jeho investoři a loutkáři, jak on je takový nesvéprávnej v té funkci. Takže dneska to je na 20. Tak aby náhodou nevyfás ráno nesprávnou komunikační kartu a aby tam nebyla ta obhajoba té okupace, kterou praktikoval do roku 89.
0: V tom, v tom životopise.
1: Tam. Aby mu... To může být škodolivost třeba, chápete?
0: Rodiče mu vysvětlili, že vstup vojsk 21. bylo v pořádku,
1: ano.
0: A on to přijal.
1: A hrdině to obhajoval, no, a šířil to. A tak jsem si říkal, že vlastně v jeho případě by bylo nejlepší, kdyby nám dneska zopak ten novoroční eurovej projev, ne?
0: Měl?
1: Kdyby, říkám, by se vyvaroval, tenhle ten projekt vždycky udělá radost každému. Navíc, když premiér Fiala řekne, že přijmeme euro, až to bude výhodný.
0: Já musím říct, že říká se mi to těžko, pane Holče, a vás to zabolí taky. Ale on ze všech porevolučních projevů nebo ze všech porevolučních prezidentů má nejhorší projevy. Prostě mluví blbě, mluví jak Bilak.
1: Já teda se musím trošku ohradit.
0: To byl Vasil.
1: Já si Vasila pamatuju. Hmm. Musím se trošku ohradit, protože ten eurovej projev už jako piluje a dostává se do situace, kdy to už je tam méně toho
0: Tak to je atmosféra.
1: Jo, dokážu už tam propojit těch pár vět.
0: Jo? Tak já jsem teď poslouchal nějaký podcast.
1: Kde... Ale to nebylo o euru, tam to ještě neměl vypilovaný. Jo. Ale jako v tom eurovým projevu zadrhává míň už teď.
0: No a on má přece nějaký podcast s tím panem Půrem, ne?
1: To víte, myslím, že asi ne.
0: Víte, kde je pan
1: já
0: Půr?
1: Michala Půra znám dobře, ale myslím, že už asi ne.
0: To je velmi talentovaný člověk, pan Půr. A on má podcast s panem prezidentem.
1: Já myslím, že udělal jeden díl, ne?
0: Tak ten jsem já slyšel. A to už nepokračuje.
1: To už je tak dva roky, ne? Nebo...
0: Fakt to nepokračuje? To by byla
1: škoda. Já si myslím, že ne. Tak když jste slyšel jedničku, tak jestli jste pídil po dvojce a není? Tak...
0: No já jsem se právě moc nepídil.
1: Aha.
0: Celkem bylo jedno.
1: Není to škoda?
0: Tak je to škoda, ale říkám vám před chvilkou, teď budu jak Miloš Zeman, kdybyste mě poslouchal, tak jsem vám před chvilkou říkal, že mě nebaví, jak on plká.
1: Ale já vás poslouchám.
0: A vás baví, jak plká? Já vám znovu říkám, že mluví jak Bilak.
1: No je to postura, ne? Na prezidenta. Hm? Jak Bilak, on mluví jak gumák, Xavere.
0: Gumák? Hm? Co to je?
1: Jako lampasák.
0: No to
1: tarotní,
0: je.
1: No.
0: Lampasák, no.
1: A to není náhoda, ne? Když jim byl, tak aby tak nemluvil.
0: No já už přemýšlím, pane Holče, kdo bude po něm. No to za chvilku.
1: Ale dobře taky mluví ta jeho manželka, Eva. Xavere, kdo bude po něm? Já vám řeknu, kdo bude po něm. Petr Pavel. No to bude druhá pětiletka.
0: To vám říkám. Počkejte, tak já už jsem si založil, registroval doménu Xaver Nahrad, takže ještě mám počkat s tím?
1: No, můžete to zkusit, ale já vám říkám, že to bude druhá pětiletka.
0: Mhm. A on mluví jako Bilak a já bych mluvil jako Kapek.
1: Taky to bylo dobrý.
0: To nebyl taky žádný velký řečník. Ale pan Kapek se zasadil za některý herce. Když jsme se bavili o hercích, tak jim dával doporučení do divadel některým a tak.
1: Pan tak to byste mohl taky, ne? Hm? Byste z umění jste vzešel, ne?
0: Zkušený. Jak jsem vzešel z umění?
1: Teď jste drnkal, zpíval, ne? Hrál jste na kytaru, to, jste velký kytarista.
0: To hraju pořád.
1: No, tak vidíte, jak jste vzešel z umění, říká.
0: A proč mluvíte v minulém čase? Já jsem umělec ve skrze národní.
1: No to já vím. A jste registrovaný už? Už jste se registroval?
0: Ale teď jsem byl jeden den v Chorvatsku a večer, jak jsme seděli, tak jsem tam přítomným hrál na kytaru a zpíval asi tři písničky. Pane Holče, jedno oko nezůstalo suchý.
1: No to chápu.
0: Jo, tak to jenom,
1: abyste... Kdy jste byl u Luxíka?
0: U Luxíka ne.
1: Ne?
0: Já jsem byl u Středy Pavla číslo 2.
1: A
0: Luxík musel nastartovat loď a přijet za mnou. Ze Zadaru do Splitu. 5 hodin jel,
1: jo?
0: Aby se mohl poklonit mému umění.
1: A vybíral jste, ne? Nehrál jste no, gratis snad, ne?
0: Tak vybíral, řekl jsem si 20 Eček za to.
1: No, tak...
0: To není tolik,
1: jo.
0: Ne? Za 3 písničky. Mimochodem, ne, nechcete, když... nechcete zahrát písničku?
1: Teď ani ne, ale jsi říkal...
0: Já bych vám dal slevu.
1: Kolik bere Iva Pasderková? Trošku zvyšte tarif, Xavere.
0: Tak já beru za písničku 10 euro. Když si objednáte 3, tak máte slevu a jednu zdarma, takže 20 Eček.
1: Jste Xavere Čípák, fakt musím říct, mě to trošku uráží, že tady s váma sedím. Pojďte se,
0: tak
1: kolik...
0: Tak vytáhněte 20 euro a já vám
1: se,
0: zaspívám.
1: Kolik dostane Bolek Polívka za jedno slovo na mítinku. To je tak podle mě 800 tisíc.
0: Tak Bolek, jo.
1: Už dostal od brněnský ODSky tak 30 mega, tak když si vezmete, že on těch slov moc už nedá, no tak kolik stojí jedno jeho slovo?
0: Víte, že to je moje slabý místo, ten Bolek.
1: Moje taky, já bych to taky kasíroval.
0: Ale ne, tak on je...
1: Xaver je to smutný, ne? Když se stane z talentovaného klauna prodejnej klam, ne? Úplatnej.
0: Já nevím.
1: Co?
0: Říká se mi to těžko, no. Nebudu ho hájit, ale nebudu. V Brně jsou podle mě dva velcí umělci. Byli tři, než jsem se přestěhoval do Prahy.
1: Jasně.
0: A teď jsou dva, a to je Hana Ulrichová a to je Bolek Polívka. A jsou to podobně jako ikony.
1: Ale počkejte. A Petr Fiala, ten... To není podle vás velký umělec?
0: Ne.
1: Vy jste neviděl teď jako...
0: To se za Loutkový divadlo se to neudělal.
1: Vy jste neviděl Xavere, vy jste nebyl v jeho cirkusu, kde vystupuje s Pazderkovou?
0: Já jsem to viděl na Facebooku.
1: Vy jste nesledoval, když přestahoval program teď? No, to bylo nejlepší, Xavere, to bylo nejlepší
0: sledoval.
1: Číslo.
0: Pane Holče, a to mě vyděsilo. A jak vidíte, tak tady máme, prosím vás, názornou agitaci. Mm-hmm. A za tento proevropský krok jsme dali profesora na tabulici, se slouží. Zrušíme korunu, zavedeme euro.
1: Ale pozor, ono to zavedeme i nezavedeme. To je profesorský, to je fialovský.
0: No.
1: Protože tam je ten dovětek, až to bude výhodný.
0: No ne, ale... tak víte, proč to dělá? On potřebuje, jak se říká v Brně, nachcat na nohu té Uršule.
1: Vy jste dneska nějak plný chcanek, nebo co?
0: Ne, to se říká, to je přirovnání.
1: Jo?
0: No.
1: Jste opravdu alternativní tam z Brna.
0: My jsme velmi To ještě jsem tady panu Filipovi říkal jedno přirovnání brněnský před vysíláním a jemu se moc líbilo a hned se zapisoval do mobilu.
1: Jo? No jaký?
0: Z estetických důvodů to nemůžu říct.
1: Jo, dobře.
0: Je to přisprostlý zase.
1: A jo, tak
0: ale je to výsledný.
1: To od vás čekal.
0: Nebudem to říkat. Kapitalismus nedáme. A víte, proč tady je? My ho totiž prodáme.
1: Jo.
0: A já se bojím o náš kapitalismus, pane Holče. Proto názornou agitaci a každý, kdo sem přijde do této místnosti, povinně se postavit tady před ten stůl, nahlas přečte tu... A dokonce tady někdy dáváme takový stoleček, když je tam někdo takovýhle vážený jako pan Fiala,
1: jo.
0: Abyste pod tu tabulici mohl položit kytici rudých květů.
1: Já myslel hromádku eur.
0: Nebo hromádku eur, ale tu můžete klidně převodem na
1: to
0: charitativní
1: máme,
0: konto Xaver v nouzi.
1: Vy jste takový loupežník.
0: Poslal jste tam někdy něco?
1: Ne.
0: Na konto Xaver v nouzi?
1: Ne.
0: To vy jste takový na kačku zase, no.
1: Nejsem, já posílám těm klukům z Milionu chvilek.
0: Posíláte, jo?
1: Posílám, tak oni teď věli s kasičkou.
0: A jak se to posílá? Já tam taky pošlu něco.
1: Pošlete. Protože už chystají tady demonstrace. A akce, takže...
0: Oni mě vždycky dělají, když útočí proti mně ten Michprt. Víte, co je Michprt?
1: No, počkejte, tak... nemluvil byste tam někdy na jejich akci?
0: Na mítinku?
1: Nepozvali vás?
0: Nepozvali, ale mají mě vždycky, když na mě něco, což je tak jednou za čtvrt roku, kvůli Radě České televize, tak mají moc hezkou grafiku na mě.
1: Jo?
0: Mají tam jahodu a...
1: No, tak.
0: Na vás budou mít Adonise.
1: No.
0: Já... Pane Holče, 48. zápis, 21.8.25 a já bych tam zapsal profesurka.
1: Za tu zradu, Xavere. To je zrada jak toho 21. v 68. ne?
0: No právě proto, víte, ono to nese...
1: Xavere, má on ještě něco, nějaký slib, který on nezradil?
0: Má on nějaký synu.
1: Víte, že já jsem pamětník. Víte, komu se tady díváme do tváře?
0: Ne.
1: Mimo jiné? Prvnímu signatáři petice ODS za zachování české koruny navždy a vyjednání trvalé výjimky České republiky z přijetí eura.
0: Ne.
1: Ano. To je on, pan profesor. Chápete to? Já už jsem ten chlap. Xavere, ten si z nás fakt dělá prdel.
0: No tak on nemůže jinak.
1: On to nemá v tý tváři, ale on si z nás dělá prdel nonstop.
0: Tak já vám říkám, že ten to má v té tváři úplně natvrdo napsaný.
1: Jo?
0: Vy jste moc mírný člověk.
1: Jsem, no tak to takže, se o mě ví.
0: No tak
1: držím zpátky. Jako...
0: Jsou lidi, kteří říkají, že jste hrubián a cynik.
1: Fakt? Cynik? No, ale... Jak si v profesorovi vidět to dobrý?
0: Ne.
1: Co?
0: Kam jste dal tu tušku?
1: Do toho.
0: Proč? Co to, toto je za zvyk, pane Holče? Jako vy jste... Jako generální tajemník tady nebo?
1: To jsem. To jsem.
0: Tušku vložit do
1: sem.
0: Tady naší krásné knihy hříchů.
1: Všude musí být generální tajemník, ne? Ksavere, co byste si tady počal?
0: Já vím. Však tak, víte, jak to je. Udělejme teď děkovačku. Ona je totiž dneska vtipná.
1: To je můj 21. srpen, Ksavere, tohle. Co?
0: No, protože je potřeba poděkovat těm, kteří nás podporují na transparentním účtu. Už to říkáme půl roku a ještě pořád to tak je, zatím jenom na právníky.
1: Jo.
0: A to jenom v jednom případě, ale my o tom nesmíme mluvit.
1: Aby se no, taky něco mohl poslat.
0: Ale no tak já to asi budu muset společně s váma potom doplatit to, co nám dnes bude, ale to je jedno. Máme mlčet, tak mlčíme.
1: Jo. Michal Ševera. Bylo znova 10 i v Parnu se na vás těšíme. Vidíte, Ksavere?
0: Michal je výborný.
1: Je?
0: Víte,
1: je?
0: Že to je Michal Spíšel? Hmm? To vám je tak chytrý člověk.
1: Tak se dívám na nejchytřejší pořád.
0: Já jsem s ním byl na večeři, on mě pozval do vietnamské restaurace, tak jsme jedli vietnamské jídlo, což jako bylo celou diskuse, jsem to už nikdy nechci, ale dobrý. Ne? A pak jsme seděli v kavárně na Andělu, dlouhý dým jsme jeli, a on některým věcem rozumí líp než vy. A jste v prdeli.
1: To je možný, Ksavere.
0: Jo.
1: To je možný.
0: Tak.
1: Tomášova na hodnotové kapičky pro soudruha Stanjuru, aby přežil kandidaturu, a na duhové plavičky pro vrchního nuteliéra. Ksavere, víte, co teď zjistili, když je tady nuteliér? Že ten jeho nákup slavný s tou nutelou v Německu,
0: no.
1: Takže ty nůžky se dál rozevírají, že je to znovu v Německu ještě levnější, než to bylo před těma dvěma rokama.
0: Neříkejte mi to.
1: A on to tam neměl v tom programu. Já jsem poslouchal, kdy řekne, že nutella bude v Česku levnější než v Německu. Protože tehdy říkal, že se na to podívá. Že takhle to nejde.
0: No.
1: Co? Tak já nevím.
0: Hlavně říkal, že teď jde o všechno.
1: To jde.
0: A já se teda pořád si kladu otázku, o co šlo doteď. Doteď šlo jenom o něco.
1: Teď jde i o Česko.
0: Teď jde o všechno.
1: Teď jde i o Česko, Ksavere.
0: Já si myslím, že dopadne strašně on, volba, protože lidi ho nemají rádi kvůli Ukrajincům.
1: Já bych mu to přál, Ksavere.
0: Ne.
1: To, jo.
0: Já mu to nebudem nikomu přát nic špatného.
1: Já jsem hrubiánac.
0: Vždyť je to zlatý člověk, kdy ten pan posl doma tak rád. Bernard,
1: jo. Dagmar Karlecová na Wilsonku od Azalky, Ksavere, vidíte. Ne, to je, pozor, to je Alena Vítková na Wilsonku od Azalky a tady Dagmar Karlecová, tady je chyba asi.
0: Takže poděkujeme oběma, ne?
1: Alena Vítková a Azalka.
0: No. Azalka Krušnohorská,
1: no.
0: Je z Krušných hor.
1: Jiří Bidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav Pravdy. Naděžda Formánková posílá malý příspěvek na piškoty pro pejska. Pane Holce, vidíte.
0: Piškotky, to jsme tady
1: měli. Paní doktorka, to...
0: Probírali, no.
1: To se hodí, to jsem rád.
0: Ale vy nedáváte, ne, jste říkal.
1: Dávám.
0: Že granulky dáváte, jste říkal.
1: No to je žrádlo, piškot je za odměnu. To mi si vymáhají, Ksavere.
0: No já si taky vymáhám už kolik let tady.
1: Pejsek.
0: Zkuste pejsek. To někdy. Uvidíte, jak já funguji, mi dáte piškotek a
1: jo. Jo,
0: no.
1: A budete hodnej?
0: Budu kňučet a tak, zkuste to někdy.
1: Daniel Klement na Wilsonku přístav Pravdy mistrů Ksavera a Holce. Tomáš Pokorný na špunty do uší pro mistry z přístavu Pravdy, ať k ním dnes nedolehne nic z těch pokryteckých blábolů krále Dutohlava na Vinohradské. To vidíte, Ksavere, no? Já jsem říkal, že už jsem je tam potkal v tancích.
0: Jsou to hodně lidi.
1: Jsou, to jo, to jo.
0: Byl jsem vám od covidu poprvé v supermarketu.
1: A kde nakupujete jinak, Ksavere?
0: Já nenakupuju.
1: Vy máte nějakého posluhovače?
0: Tak já nemám peníze. To jste vy, lepší lidi chodíte nakupovat.
1: Já ne, já jsem zíral, když jste mi řekl, že máte osobního barbera, jak tomu říkáte.
0: No to jo, to mám. To mám.
1: To si může dovolit jen Šlechta a paní Pekarová.
0: No ale ten to dělá jako charitu. Vidí starého pána, tak přijde a zadarmo...
1: Ksavere, vy jste bídnej lhář, jak tady ten.
0: Jo. Ale... Chci říct, že jsem byl v Lidlu a že je tam všechno tak strašně drahý. Pane Holče, ta inflace...
1: Inflace není, Ksavere. To nešište dezinfo. Inflace není a nebyla.
0: Kdo to říkal? Jo? No, tak já vám říkám, že...
1: No nebudete lhát.
0: Na všechno. chtěl jsem si koupit Hermelin, pak jsem ho dal zpátky. Všechno je tak drahý.
1: Chcete říct, že zdražilo jídlo nebo co?
0: Zdražilo všechno.
1: To snad ne.
0: I poštovní známky.
1: Já jsem zvědavý, Xavre, teď začíná zemi živitelka. Myslíte, že vyrazí nutelier přednést, jak zlevňuje jídlo a potraviny?
0: Já si myslím, že on tam nepůjde, protože on jednou se tam stalo, že hovořil on a po něm Václav Klaus. A je to prostě bohužel prý rozdíl několika mnoho kategorií.
1: No tenhle je lepší, ne?
0: Běžte si napsat projev, někam ho přednést a po vás prezident Klaus. Tak je to takový jako ostrý. A on ví, že on není ani karikatura.
1: Jste zlej dneska.
0: Tak já jsem...
1: Podívejte se na něj.
0: Na koho?
1: Řeknete o něm, že není ani karikatura, jako kdyby byl nějaká kreatura.
0: Je to 2% Klause, ta hlava. A řekněte, že ne.
1: Ksevra si furt říkám, jak se nám tohle mohlo přihodit, když se na něj dívám.
0: No zlobili jsme, tak máme Fialu.
1: Přišel trest.
0: Nedá si zjet. Podívejte, máme krásný čas. Dneska musíme každý si věnovat tichou vzpomínku za chvátčiky. Za chvátčiky jsou ruský okupanti. Za chvátčiky. Brežněv na to byl alergický. Že neříkal, že když mu řekli v té Moskvě za chvátčiky. A poděkovat teda i těm, že jsme to přežili, že? Že nás tady obsadili ty spojenecké armády, neboli i Ukrajinci.
1: A musíme děkovat i profesorovi, ne? Za to, jak se máme dobře. Dneska jako je děkovnej den, ne?
0: No, tak co? Měl by, jestli potkáte nějakého Ukrajince, tak zeptejte, co pak dělal dědeček?
1: Jo.
0: Před 57 lety. A on řekl, no seděl na tanku a střílel v Národním muzeum.
1: To snad ne, co?
0: Ne? To ne.
1: Já jsem se vrtěl kolem toho Českého rozhlasu od té Vinohradské a tam ta ukrajinská vlajka furt vle.
0: No protože pan ředitel je před posaránek.
1: A nevíte, oni Ukrajinci platí daň za Český rozhlas?
0: To nevím. Myslím si,
1: já si myslím, že ne.
0: Ale mají svůj kanál. Ale rozumíte, ten
1: kanál?
0: Ten ředitel, no, mají kanál,
1: na Českém rozhlase?
0: Vysílá tam něco ukrajinsky, no.
1: Fakt?
0: To tak bylo, možná už to není, ale bylo to z kraje války něco. To je jistý pan René Zavoral. Nebo Nevoral,
1: jak jsem.
0: A on odezírá zertu těm, kdo je právě u moci. Takže když Fiala poprvé, když ho uviděl v tom vlaku na Ukrajinu, tak uprostřed noci jezdil po Praze a hledal ukrajinskou vlajku, aby už na tom rozhlase ráno vysela.
1: Ale počkejte, a na Kavčích horách chcete říct, že není ukrajinský kanál?
0: Ne. A ani vlajka, nikdy jsem tam neviděl.
1: Tak to se nadáte do pořádku, ne?
0: Tak to je v pořádku, ne? Pane Holče, jsme na konci. Děkuju a dnes zásadní sdělení Adonis a Jahoda. Je to tvrdý, ale je to tak.
1: No, čičinku netroufneme se.
0: Čičinu netroufneme, čiči tornádo. Děkuju a nashledanou.
1: Já taky, Xaver.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

0: oči.
1: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
2: Paní Karol, nový díl Za stranu a za lidi. Máte radost?
3: Mám radost, máme to za sebou, probrali jsme žraloky, pána v černém klobouku.
2: No a také, přátelé, poslechněte si to, protože se dozvíte, že se paní Karol bude mazlit s 3metrovým sumcem. No a pokud chcete slyšet Za stranu a za lidi, tak na rádiu Xaver nebo na YouTubeovém kanále Xaver Live ve zvukové podobě. A pokud patříte mezi fajn šmekry a chcete nás i s obrazem, tak to je možné pro předplatitele na xtv.cz Za stranu a za lidi, díl 83.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítej.
2: Děkuji za pozvání, Alex.
1: Zajímavé slovní spojení, esteticky brutální.
2: Esteticky brutální.
1: Kde jsi na to přišel?
2: No, podíval jsem se na to. Myslíš kampaně SPD?
1: No.
2: Byla esteticky brutální. Když se na to člověk podíval, tak to za prvý splnila účel, upoutala tvoji pozornost. Prostě musela ses na to dívat. Esteticky brutální byla taky, ale víš, co na ní bylo nejhoršího? Že byla pravdivá, protože se týkala to, co víme o velkém počtu Romů, jak tady žijí, jak dojí sociální stát, nechtějí se jim pracovat a tak dál. Děti dělají jako prostředek, jak získat další peníze. No a nelegální migrace, vidíme teď, jak sužuje celou Evropu, nebo sužuje, slabý slovo, trápí, máme tady terorismus, Německo sousední, vidíme, jaký s tím mají problém. A SPD to dala do svojí kampaně, protože v rámci politické korektnosti se o tomhle jakoby nemá a nesmí mluvit nejradši, protože je to taková ta vošklivá pravda, která je vždycky nejhorší. A teď vidíme důsledek.
1: Teď vidíme důsledek, je to vlastně i naše první téma, ČTK. Policie navrhla obžalovat Okamuru kvůli kontroverzním plakátům. Tak teď už víme, že nejsou kontroverzní, ale že jsou esteticky brutální. Nicméně četla jsem třeba v komentářích, že lidi doporučují státnímu zástupci, než podá obžalobu, tak ať se jede do Německa podívat, co se tam děje, ty jsi to vlastně popsal. Tak myslíš si, že státní zástupce požene Okamuru před soud?
2: Já se obávám, že jo, protože oni už v rámci toho trestního stíhání Tomio Okamury tak vlastně podávali nějaké námitky a oni to všechno odpálkovávali, takže se čeká, že žalobce, jak je teď za režimu Petra Fialy zvykem, to požene dál, neboli požene to k soudu. To, co se může stát, je celkem procesně jasný. Můžou Tomio Okamuru odsoudit, tam maximum jsou až 3 roky, může jaký dostat podmínku nebo pokutu. A současně s tím by mohli zkusit zakázat SPD, jako v rámci, ten zákon je napsaný tak, že se třeba jako trest dává zrušení firmy. Firma by v tomhle případě byla SPD, jenomže by musel soud prokázat, že SPD byla založená jenom kvůli páchání trestní činnosti. To si myslím, že i na dobu Petra Fialy je velmi putinovský, velmi ruský a brutální, další brutální věc. Takže by na to mohli jít jinak, dají Okamurovi podmínku, pak třeba někdo takový dobrák, jako Jiří Pospíšil, který vlastně to trestní oznámení podal, tak napíše podnět na vnitro, že by bylo dobrý zrušit SPD, protože když byl její šéf jako odsouzený, byť jenom podmínečně za extremismus nebo rasismus, xenofobie a tak dál, takže by bylo dobrý se zbavit SPD. Vnitro, kdyby ho ještě vedl Vít Rakušan, což je taky dobrák, tak by rád přidal pomocnou ruku k dílu. Museli by to poslat nejvyššímu správnímu soudu a ten by rozhodl, mohl by SPD skutečně zrušit. Precedent tady je mimochodem. Na základě podobného obvinění z extremismu nebo rasismu se zrušila už dělnická strana, která tím pádem přestala existovat. Takže to jsou možnosti, co se může stát.
1: Může, ale nemusí. Řekni, že
2: ale
1: nemusí.
2: Ale nemusí, samozřejmě nemusí.
1: Nepůsobilo by to jako velice účelově, kdyby se tohleto všechno... Vlastně dá se to stihnout do voleb.
2: Do voleb si myslím, že ne. Byť vidíme, že naše soudy podobné případy začaly soudit najednou velmi nečesky rychle. Vys učitelka Bednářová a tak dál. A že viděli jsme tam úlohu žalobce opravdu jako urválkovskou, že je potřeba jí odsoudit. Jinak ty si řekla, nepůsobilo by to účelově, tak ano, máš naprostou pravdu, ale já ti jenom něco shrnu. Účelově už soudíme Andreje Babiše a podívej se na ty zvraty v trestním stíhání i v soudních verdiktech. Účelově se teď sepsal Lex Konečná nebo proti propagaci komunismu, přestože tady podle jiného zákona přes 30 let existuje KSČM, která je co už jenom svým názvem propagací komunismu. Tak a teď tady máme Okamuru. Já jsem s ironií říkal jenom bejt motoristama, tak čekám teď taky trestní oznámení nebo něco, protože ty ještě chybí do počtu, jak se jich zkusit zbavit.
1: Tak myslím, že Filip Turek už nějaký trestní oznámení má, ale já jsem poslouchala tvůj středeční stream a přiznám se, padla na mě potom taková tíha na mě, takový dojem, že se tady nějak utahují šrouby a teď to na mě padá zase. Nemáš něco, já nevím, něco...
2: Já to trošku vylepším, je to jménem demokracie, jestli ti to pomůže.
1: No,
2: to
1: slovo Petr demokracie Fiala. Už je teď takové, já nevím.
2: Protože, víš jak to je, jenom ti, co stojí na straně Petra Fialy, jsou demokraté a hájí demokracii a všichni, co stojí na té nesprávné straně proti Petru Fialovi, viz tady Tomio Okamura, tak jsou nedemokraté. A je potřeba s nima nějak zatočit.
1: No, vzhledem k tomu, co jsme říkali, než jsme začali natáčet o Petru Fialovi, a my ho máme samozřejmě také tady v tématech, tak si taky pěkný nedemokrat, abys věděl.
2: To jsem.
1: Tak, Parlamentní listy. Nikdo to nepopřel, vedchý Seznam Černochová, poslanec sčítá. Tak jenom lehce uvedu, týká se to toho, že údajně vojáci mají zasahovat do politické debaty na sociálních sítích.
2: Je to...
1: Vojáci, armáda, je to možné?
2: Hele, v Česku začíná
1: to vůbec
2: krok po kroku
1: nejde
2: být možných tolik věcí, které předtím nebyly možné, že bohužel ano. Já jenom řeknu, ty na tebe padla tíže ze stíhání a případného odsouzení Tomia Okamury. A když se podívám na tu fotku, tady máme, tady to je vyloženě optimismus, ne, z tohohle člověka Sála, z plukovníka Foltýna. A tady se podívám na herce Vedchýho, jak drží ten dron s takovým úsměvem jako zlomyslným, jako kdyby držel nějakou bombu a říkal si ha, ha, ha, a hodím ji na vás a bude. Ale zpátky k armádě.
1: Promiň, díky no. Otakaru Foltýnovi máš klub, jo? Takže
2: to mám.
1: Jsi mu vděčný?
2: Jsem.
1: Fajn.
2: To musím samozřejmě poděkovat. Já jsem ty texty armádní čet. Oni jsou dva. Jeden. První se jmenuje Karel a to by mohlo být tam.
1: Ukažme si, ale nic nenaznačujeme.
2: Nic nenaznačujeme.
1: Může to být schoda.
2: Už jenom ten název je fantastický. A druhý, který z toho vychází, se jmenuje Volby 2000, co bys řekla, 25. A je to, já jsem zažil 20 let totalitu, takže já si ten jazyk totalitní velmi dobře pamatuju a teď se ho bohužel čím dál tím víc oživu. A ono se to týká toho, že armáda vlastně chce, on je to, jak oni říkají, že nás chtějí chránit před nějakými kyberhrozbami, dezinformacemi a tak dál. Ty texty jsou tak hnusně totalitní, orwellovský, že on je to jak s pirátským vězeňským autobusem. Není tam žádný jméno předepsaný ještě dopředu, ale místo je tam pro všechny dost. A tam se mluví o jakýmsi fiktivním nepříteli zevnitř, zvenku, jednotlivci, spolky, firmy. Tam stejně tak můžeš dát politickou stranu. Můžeš tam být ty klidně, můžu tam být já. My víme, že i lidi z armády prostě na sockách pod falešnými účty už vstupují do diskuzí, ovlivňují je. Samozřejmě ve prospěch koho? Moci Petra Fialy. Takže já, když jsem si to přečet, tak jsem si říkal, Ježíš Maria, kdyby byla normální situace v Česku, tak ve všech redakcích pražských je poplach. No, poplachu došlo sice na vládních Seznam zprávách, který denunciovali koho? Posla toho, který to zjistil, a sice poslance Pavla Růžičku, který se k těm materiálům dostal, protože se dlouho v poslanecké sněmovně zabývá tématem.

0: dít na demokratickýma volbama. V podstatě z armády se za Petra Fialy a tady Karla Řehky stává normální politická divize vlády.
1: A to se vojáci nevzbouří, řekni mi. Přeci oni jsou vojáci, slouží úplně jinému účelu, jiným účelům, než vstupovat do diskuzí a ovlivňovat debatu na sociálních sítích a trolit a já nevím, co všechno.
0: I vojáci samozřejmě mají nějakou svou hrdost, ale taky mají nějaké závazky, mají hypotéky, mají leasingy a tak dál. Vědí, že doba ekonomicky není snadná, takže já chápu, že přijít o práci v tuhle dobu, ku příkladu, a že opravdu tenhle režim se s tím nemaže, tak nikdo extra nechce. Zvlášť, že třeba v armádě dlouho, máš vyšší hodnost, máš perspektivu nějakého důchodu, výsluh a tak dál.
1: Co přijde s novou vládou, s novým ministrem obrany? Stínový je pan Metnar.
0: Ano.
1: Vymění si náčelníka generálního štábu.
0: No, já doufám.
1: To, že zruší Otakara Foltýna, to už všichni říkají to tak jako jedním hlasem.
0: Já doufám, že zruší i tohle to celý, že Ondřej Vetchý se zase vrátí čistě k herectví. Karla Řehku, že někdo, že ho vymění, protože to, co on tady dělá a dovoluje si, teď on i tady v té dronové privátní v podstatě aktivitě, kdy se rozvídáme, že někdo pašuje z armády drony na Ukrajinu a tak dál, ale zase nic se jakoby neděje, nemáme se to rozvědět, tak já doufám, že se vymění vláda a že samozřejmě nová vláda prostě tohleto změní a že ty lidi, kteří jsou za tohle zodpovědní, za tu politizaci všeho, BIS, armády a dalších institucí, takže by se zase vrátí do nějakých normálnějších kolejí.
1: Tak, premiér Fiala zamířil do Německa. Echo 24 napsalo, je rozumné, že se premiéři V4 nescházejí. To musím zdůraznit, já jsem si to četla několikrát, ten titulek, nechtěla jsem věřit. Řekl Fiala v Berlíně.
0: Podívej se jenom na tu řeč těla těch obou premiérů, no premiéra našeho a kancléře německého. I ten Friedrich Merz se tak nějak usmívá docela sympaticky. Podívej se na výraz Petra Fialy, jeho řeč těla je tak nepříjemná, v tom už je vlastně, toho člověka si nemůžeš spojit už s ničím pozitivním. Nebo podívej se na to a řekni mi, to je takový spíš šklep než úsměv. A bohužel k tomu šklebu sedí to, co on tam říká. Za prvý, že se premiéři V4 nescházejí. To je fakt neuvěřitelný, že náš premiér, naše vláda se nechce scházet s našimi sousedy. A s tradičními sousedy, s kterými nás prostě pojí historicky mnohem víc, než s Německem a se Západem a vždycky jsme byli schopni jménem V4 hájit společný zájmy. A i na tu V4 nabalit případně další země. Klidně, ryze cynicky, účelově, ale tak to funguje v EU. A druhá věc je, kterou Petr Fiala řekl v Berlíně, nepochopitelná, on pochválil německý hraniční kontroly na hranicích s náma, s Českem. A já si říkám, já bych vyzval veřejnost, že je nefér obviňovat Petra Fialu nebo nazývat ho ukrajinským premiérem, což nepochybně je, ale že je i německým premiérem, tak bych všechny poprosil, aby říkali německý a ukrajinský premiér Petr Fiala, protože Petr
1: Fiala... To by Němci nechtěli, věřme.
0: Já to chápu. Nezná na rozdíl od premiérů našich sousedů, ať už je to polský premiér, slovenský premiér, maďarský premiér, no, nebo téměř sousedů, nezná nic jako národní český zájmy.
1: Já furt přemýšlím, co z toho pohledu jako číst a je to takový to jsem to tomu Ficovi nadal. On tak miluje tu V4 a chce, aby jsme se setkávali všichni.
0: Jo, jo.
1: Ale zajímalo by mě, jestli spolu mluvili o Robertu Ficovi, protože kancléř německý ho pochválil nebo vlastně ho podpořil v jeho snaze zajistit plyn i poté, co bude zakázán ten ruský v roce 28, 27, tak nevím.
0: No, aby taky ne, protože i z Německa...
1: Měl tu debatu. Debatu.
0: Jasně, protože i z německého průmyslu se ozývá to, co od Roberta Fica, a sice, že Německo průmyslový, stejně jako my, nemůže prosperovat bez levnějšího plynu, což je ruský plyn. A i od kapitánu, jak se říká, německého průmyslu zaznívá, pro boha, vraťme se k ruskému plynu, je to celý nesmysl. A Robert Fico samozřejmě v rámci hájení národní zájmu Slovenska, který taky potřebuje i ruský plyn, tak to hájí a víš, jak to je. Vždycky oceníš někoho, kdo projeví nějakou kuráž a odvahu a pere se za své vlastní zájmy nebo za sebe, než sraba, jako je náš premiér Fiala, který se nepere za nic a je takový opravdu

0: srab, že všude, kam přijede, tak se už předem hrbí. Přichází vohnutej, takže já myslím, že pro něj musí mít každý případně jenom opovržení. Stejně jako, a my se k tomu dostaneme, prezident Ukrajiny Zelenský, který sem jezdí jako si do, ne do banky, banky půjčou na úvěry, on si sem jezdí jako do své osobní kasičky. Tady vždycky dostane ty peníze bez jakýkoliv odporu.
1: No, ne všichni, ale ta slova o V4 kritizovali. Třeba Tomáš Zdechovský pochválil premiéra Fialu a řekl, scházet se s Ficem a s Orbánem je jako čůrat do bazénu a čekat, že voda zůstane čistá.
0: No tak asi Zdechy o tom něco ví teda, že si
1: No.
0: čurá do bazénu a čeká, že voda zůstane čistá. Já bych ho skoro z toho podezříval.
1: Pojďme dál. První zprávy CZ, diplomatický pas na dovolenou, další patálie ministra Válka. Tak tato zpráva přišla poté, co vyšlo najevo, že lítá s šéfem firmy do Dubaje na golf. Šéf té firmy, nebo firma, má desítky milionů ročně od ministerstva zdravotnictví, za služby samozřejmě. A tak mi přijde, že tahle patálie trošku menšího významu než ta dubajská. Co myslíš? Dá se to porovnat?
0: To určitě, ale já bych se skoro
1: Tak to je
0: vlastně
1: drobnost proti tomu, ne?
0: jasně, Petr Fiala má mimochodem rád slovo drobnost, když někdy chybí desítky miliard, tak říká, že jsou to drobný. A já bych se ministra Válka skoro zastal, že on fakt to nemusí vědět, protože podle mě vůbec neví, co se na tom ministerstvu děje. Takže možná lítá do Dubaje s šéfem firmy, která nonstop dostává velké zakázky na ministerstvu zdravotnictví a vlastně Válek si u toho hraje nějakou bitvu tanků a tak a fakt neví, co se kolem něj děje, protože minister Válek, když se na něj podíváš a posloucháš ho, tak si fakt říkáš, za prvý, jak se nám přihodilo, že někdo takový může být ministrem a za druhý, jak to mohl přežít celou tu dobu, vlastně přežít celý funkční období a že to nikomu nepřijde divný. Protože ten člověk není schopný sformulovat jedinou věc, jedinou myšlenku.
1: A myslíš, že ví, že kandiduje na Jižní Moravě, v Jihomoravském kraji jako premiér?
0: No jasně, protože on se sám pojistil a víš jak, že se stal prvním místopředsedou TOP 09. A teď Markéta Pekarová Adamová po volbách oznámila odchod z té funkce a kdo je druhý nejmocnější v topce? Vlastimil Válek.
1: Dobře, ale když ministr Válek neví, tak vědí novináři, zajímají se novináři. Umím si představit, že u jiných lidí by už se houpali někde na plotě, na bráně, případně je naháněli po ulicích, tak viděl jsi něco takového, že by mainstreamoví novináři dělali?
0: Ne. Tohle to je max, co oni udělají, protože ono to vyšlo i možná na nějakých vládních novinkách nebo podobných serverech, ale vlastně praxe je dneska taková, že tohle to je maximum, co se stane, že to vyjde jako zpráva, ale pak už nenastane to, co nastává u opozice, že najednou se vyrojí sága nekonečná komentářů a vlastně tlak na to, aby na dotyčného politika, aby když tak odstoupil, aby skončil ve funkci, že jo, a tak dál. A vlastně ty reputační škody jsou případně větší. Ale tady vyjde jenom zpráva a konec. A honí se opozice převážně.
1: No, tak to je vizitka našich mainstreamových médií. Tak, byl tu Václav Klaus, hovořil v tradičním rozhovoru s Xaverem a mimo jiné řekl, Hácha byl alespoň zlomený, ne jako Fiala, obrovská ostuda, Německo je čím dále víc militarizované, obžaloba Okamury patří do světa pozdního komunismu. Témata, o kterých jsme teď mluvili, tak co to srovnání s Háchou obstojí? Nebo už je to
0: No já bych trošku
1: příliš.
0: oponoval v tom, že Petr Fiala je taky zlomený v fase dost, když někam přichází a přijíždí. Takže to srovnání docela sedí, bohužel. Hácha aspoň měl důvod být zlomený tím osudem, který byl mnohem větší než on a přesahoval hranice Československa tehdy. Fiala v žádné takové situaci není. Ten se zlomil sám ze svých deficitů charakterových a dalších osobnostních. Jinak o Okamurovi jsme mluvili, ale Německo je čím dál víc militarizované, jasně. A jako my máme historickou zkušenost s Německem a jeho militarizací, v podstatě snahou vymazat nás ze světa a z mapy. A vidíš, a nikomu to tady v Česku nikdo o tom nemluví. Německo není jenom víc militarizovaný, Německo je i víc islamizovaný. A v podstatě tam z Německa se stává, nebo už stala úplně jiná země, než jsme byli zvyklí. To spořádané Německo, kde platí opravdu zákon a právo a lidi jsou, žijí spořádaně a patří to k jejich tradici, to je bohužel pryč a jsou to naši sousedi. Německo navíc ještě neprospívá ekonomicky, podobně jako my, což taky nikdy nepomůže ničemu dobrému. Ale vidíš, že u nás vlastně s žádnou debatu o tom, co se děje v Německu, na který mimochodem jsme ještě tak životně navázaní ekonomicky, tak se nevede. Všichni v podstatě musíme denně hejtovat akorát Putina a Rusko.
1: No, v Německu bude platit zákon. Zákon, který umožní rychleji vyrábět zbraně.
0: Jo, jo, to no. Určitě. No.
1: A když to byl Oskar Krejčí v pořadu Za čárou, tak zmiňoval obavu o to, pokud se dodrží těch 5%, tak skutečně Německo bude mít nejpočetnější, nejsilnější konvenční armádu. Mm. Tak možná už nešel ten premiér Fiala už to nějak jako ladit?
0: Ne, já myslím, že ne. Vem si, že z 5% HDP na zbrojení se stala vlastně chlouba nějakého volebního programu. To nikdy nebylo, prostě zbrojilo se vždycky, ale bylo to víceméně v tichosti a všem bylo jedno, jestli to bylo 1,2 nebo 1,9 nebo 2%, ale teď se najednou stala úplná modla z toho 5%, jako kdo vlastně dá víc a utratí za ty zbraně tak lepší. A my všichni víme, co se stane, když vyhlásíš 3%, 5%, že to musíš utratit. No tak prostě začneš utrácet. Když navíc to máš ještě jako hlavní bod svého programu, tak si uděláš spřízněnou skupinku zbrojařů, vyhlásíš těch 5%, všichni vědí, kolik je to peněz zhruba, a začne se velkoryse utrácet. A my už to vidíme u nás, ty zakázky jsou příšerný. Teď s těma leopardama, s tankama je poslední jako fakt těvka. Když i experti se na to podívali, řekli, to Němci ty leopardy vyhrabali od někač z kopřiv, měli je zrekonstruovat a pak nám je poslat, ale oni je vyhrabali nejspíš z kopřiv, na tu rekonstrukci zapomněli a máme jí teď tu údržbu platit my. A takhle se zbrojí, aby to vytáhla na těch 5%.
1: Vidíš, a já jsem si myslela, že je to taková jako úlitba Donaldu Trumpovi, slibem nezarmoutíš, a tady se to vzalo velmi vážně.
0: No to jo, ale ani Amerika 5% nezbrojí, oni dávají nějaký 3,5%. No.
1: Tak, a je tu? I dnes Zelenský zradil odkaz Majdanu. Ukrajina bouří proti skandálnímu zákonu. Jinak, prosím tě, Petře, Volodymyr jsou obě tvrdá i. Vy jste v tom měli ve Velzonce trošku problém.
0: Měli.
1: A vidíš, Zelenský rovněž Y. Tak...
0: Není to žádný Vysocký, viď?
1: Přesně tak. No, tak...
0: Já se úplně prosím tě lektím no, vizualizací.
1: Můžeš poznávat, kdo je na pravé straně asi tak.
0: No, je to samozřejmě velká ironie. Za prvý, protože Zelenský kandidoval jako ten bojovník proti korupci. To byla proto byl zvolený vlastně. My víme, že na Ukrajině se krade strašně obludně dál. A vlastně tím víc, když začala válka, tak tím, jak tam Západ začal posílat peníze a zbraně, tak tím o to více tam ještě začalo krást. Takže ten odkaz, pokud
1: je
0: jde
1: co?
0: O...
1: Je co?
0: Něco. Je čím dál tím víc. Pokud jde o korupci, byl zrazený dávno. Ale tohleto, ten zákon protikorupční, teda, který vyvolal tu i nevoli Západu konečně, tak to už jenom jako pokračování dlouhodobého procesu, kdy Zelenský utahuje šrouby a centralizuje moc. Ukrajina není demokracie. Ukrajina je skutečně jako už Zelenskýho poloautokracie, protože on mění lidi ve vládě, jak se mu zamané, uplácí je postama vlastně v západní Evropě nejradši nebo v Americe, aby se jich zbavil, aby je uplatil, aby už mu nepřekáželi v cestě. Svobodný média na Ukrajině neexistují. Tam, že je, tam je to stažený do jedné národní mediální fronty, na kterou dohlíží kdo? Tady vys Volodymyr a jeho lidi. A tohle to, co si dovolil teď, tak jenom tohle pokračování, ale kdo mu to dovolil, kdo mu to umožnil? Západní lídři, který jako předtím přivírají oči a pořád akorát říkají, přijmeme Ukrajinu do EU, kde všichni dohlížejí na demokracii v Polsku, Maďarsku, na Slovensku, mají velké obavy a najednou jim vůbec nevadí, co Zelenský dělá na Ukrajině jménem demokracie.
1: No i Friedrich Merz nedávno zmiňoval, že je to nepravděpodobné, že by Ukrajina vstoupila do Evropské unie před rokem 2034, to, což je ještě hodně daleko.
0: Jako vstup Ukrajiny do EU je konec EU, tak jak ji známe, Ukrajina tam svojí institucionální skorumpovaností, nedemokratičností a dalšíma věcma nemá vůbec co dělat. To opravdu je konec EU, jak my ji známe a to, co EU symbolizuje i ve světě.
1: No, Robert Fico tenkrát pravil, že ano, my budeme souhlasit s tím, aby Ukrajina vstoupila do Evropské unie, ale jak začnou ty přístupové rozhovory, tak uvidí sama Ukrajina, kolik těch spojenců jí bude házet klacky pod nohy, protože si to spočítá, kolik to každý ten stát bude stát. Stát bude stát.
0: No, jasně.
1: Děkuju, že jsi přišel. Jsme na konci.
0: Díky za pozvání.
1: Budu se těšit na příště.
0: Já taky.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
2: Posloucháte Radio Xaver.

až mě zítra ráno v pět ke zdi postaví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe. A pak vzpomenu si na tebe, až zítra ráno v pět přijde ke mně kněz, řeknu mu, že se splet, že mě se nechce do nebes, že žil jsem, jak jsem žil, a stejně i dožiju, a co jsem si nadrobil, to si i vypiju. Co jsem si nadrobil, si i vypiju. Až zítra ráno v pět poručík řekne pál, škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal. Ještě slunci zamávám a potom líto přijde mi, že tě, lásko, nechávám samotnou tady na zemi. Že tě, lásko, nechávám na zemi.

0: tak přilož na oheň a smutek v sobě skryj. Prosím, nezapomeň, nezapomeň a žij. Na na na na na, na na na na na na. Na mě nezapomeň.
1: Posloucháte Radio Xaver. Xaver.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Na závěr, co by měla udělat Evropská unie? Teď myslím ve vztahu ke Spojeným státům americkým, k clům.
2: Aha. Evropská unie předně se musí začít chovat racionálně. Zbavit se té nomenklaturní, která ji řídí dlouhá
1: no,
2: léta.
1: No to se nestane.
2: No tak musí to
1: má měla. Mandát na další no, musí několik se, no, let. To je na počátku nevím, druhého mandátu.
2: Nevím. Já jsem bytostně přesvědčený, že musí zrušit Green Deal, protože bez Green Dealu můžeme lépe dýchat. Já, protože lidi kolikrát říkají, odkud ty čísla tahám, tady když se podíváte cíle EU v oblasti klimatu a energetiky, no tak tady máte, že to má stát 25 bilionů korun ročně. 25 bilionů korun uplatňování tohoto nesmyslu. Jo? Nesmyslu, prosím, v intencích toho, že CO2, podívejte se, když se podíváte na CO2, tady ta malá bílá tečka je CO2, kolik ho vytváří lidé svou činností na celé planetě. 0,0016%. Jo? CO2 je v atmosféře 0,04%. Tomu to máme Green Deal, který má stát tolik peněz a máme se zadlužovat. A víte, kolik má stát zelená...
1: Počkejte, a zrušením Green Dealu máme reagovat na cla Spojených států amerických?
2: No protože, co udělal Donald Trump ještě předtím vlastně, než
1: odstoupil od klimatické dohody.
2: No jistě, že jo. Jistě, že jo. Na cla potom můžeme reagovat tak, že zrušíme nesmyslné omezení v oblasti regulací. A samozřejmě ty regulace, když nebudou, tak to zboží se může pro ty domácnosti země Evropské unie zlevňovat. Tady máme zelená transformace, schválila aktualizovaný klimaplán, jo, a do roku 2030 to má stát 2772 miliard korun. To je prosím vládní materiál. Jo? To znamená přes 2,5 bilionu, 2¾ bilionu korun má stát tento totálně nesmyslný, zbytečný klimaplán. Takže to je úkol pro země Evropské unie. A znovu říkám, když se podíváme na loňský rok, tak růst měřeno hrubým domácím produktem, tak v zemí Evropské unie je skoro poloviční, jako je ve Spojených státech. Jo. Takže i Německo dokonce je v záporu, má minus, myslím, 0,2% za loňský rok. Takže já jsem bytostně přesvědčený, že bez toho, aniž by si jim rozsvítilo, ono se možná dřív v Německu zhasne, než se jim rozsvítí, tak bez toho opravdu se Evropská unie nepohne a bude ztrácet čím dál tím více svou konkurenceschopnost. No, myslíte si, že sem bude Čína dovážet zboží, když se má uvalit na čínské zboží uhlíková daň? No, co se stane? No, samozřejmě se to zdraží a stane se to méně dostupné pro občany. A my víme už teď, že naše domácnosti chudnou. Ve větší míře, v daleko větší míře, než tomu bylo dřív.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Pro tento týden máme překrásný heslo. Emisní povolenky do každé peněženky.
2: No to zařídil Babiš, ne? No, to nám tam hodil Babiš, ne?
1: Babiš a Putin.
2: Pravda.
1: No a tady paní Pekarovou na tabulici...
2: Já mám takovou radost, když se na ní podívám, na market.
1: Já taky. A tady je potřeba jí přiznat, jako, že dělá samý hodnotové věci.
2: Má asi nejlepší kádrovou politiku, ne? Takovou genderovou, vstřícnou k ženám se dá říct, ne?
1: Myslíte ty násilníky?
2: No. Ale já bych...
1: No tak ono, vy s tím naděláte, pane Holče, no tak...
2: No je, tak je pravda, že Karl, zakladatel Topky, že jo, říkal, no tak se chová jako mladý kluk, ne, normálně.
1: Jasný.
3: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV.

0: Radio Xaver.
1: Měl jsem rád Blaška jak svojho synka, z jedného hrnka jsme kafe pili, vymetli jsme kina, takoví jsme byli, a žádnou srandu jsme neskazili. Žizeň jsme hasili v knajpě na nadráži, a jak byl v ráži, jak už ho měl, do jedné tlápy chytnul dva chlápy, a i do lochu bych místo něho šel. Loni se u nás povyšovalo na vyšší místa za vyšší plat. To se robí vždycky automaticky, jak který si chachar zdrhne na západ. Za ten den pluvnul by jsem si do ksichtu, bo jsem se zdržel u jedné ženy, a jak jsem po absenci přišel na šichtu, tak už byl Blažek povyšený. Tým pádem Blažek mi včel robí šéfa, tuž to je trefa, tuž to je gol.

dejte se všetci přejeď rychlíkem, kozla zahradníkem jste zrobili a pytláka hajnem a zloděja tajnem, to jste se pěkně vybarvili. Teď je to gauner a svině zprosta, duševně silně zakřiknutý,

0: od jisté doby nemám rád Blažka, k svatku mu ruku nepodám. A jak na mopedu přes kaluž pojedu, schválně ho vždycky ochlustám.
1: Česká a americká country na rádiu Xaver.
2: Country.
3: The absolute best.
2: All the time.
1: Rádio Xaver.
4: Řekněte, buďte teď velkorysí, pane Vlášku, já vím, že zastupujete konkrétní firmu.
5: Ano.
4: A nabízíte spoření a nabízíte nákup mincí a tak, zlatých svitků, stříbrných, ale zkusme teď být nad věcí a říct, kterým firmám v Čechách a na Slovensku, protože máme hodně diváků ze Slovenské republiky, kterým se dá věřit. A neříkejte jenom tu vaši, tedy zkusme aspoň některé základní.
5: Já začnu obecně, pak můžeme jít do konkrétna, bez pochyby. Určitě bych se díval vždycky na velikost té firmy, to znamená, jak je velká. Jo, to znamená, typicky zkontroluji si výroční zprávu, jaké má výsledky. Podíval bych se, jaké zlato nabízí, podíval bych se, jaká je za nimi historie. To znamená, jestliže je tam nějaká delší historie, je to velká firma, je tam obecně větší jakoby jistota, že to je v pořádku. Když vynechám naší firmu Firegold, určitě naše matka Ibisingold, tak to jsme pořád v rámci holdingu. Mezi naši velkou konkurenci patří třeba Golden Gate, jsme konkurenti, ale určitě můžeme říci, že ta firma je na trhu dlouho, myslím si, že odvádí dobrou práci, tak ty bych asi jmenoval jako takovej etalon té dobré konkurence na tom trhu.
4: Dobře, tak já ještě vidím třeba Českou mincovnu.
5: Určitě, Česká mincovna, já jsem ji nejmenoval, protože Česká mincovna spíše se specializuje na ražby, ona teda
4: pracuje
5: i slitky,
4: ano.
5: Ale Česká mincovna určitě renovovaný výrobce pro numizmatiku, mince, skvělý partner.
4: Vím, že existuje jakýsi web zlaťáky.cz třeba, tak to bychom uznali, že to jsou...
5: Zlaťáky můžeme asi uznat, samozřejmě už tam třeba není tak vždycky taková garance výkupu jako třeba u nás, ku příkladu, ale určitě můžeme uznat jako relevantní obchodník.
4: Stalo se vám někdy, že za vámi přišel někdo a chtěl u vás prokazatelně prodat padělek? Co se potom děje?
5: Stalo se mi, že jsem měl v ruce padělek, že někdo s tím přišel. Obecně u nás je jedna zásada. My totiž nevykupujeme cizí zlato, to znamená, my vykupujeme jenom zlato, které my jsme prodali. My ten ekosystém máme velmi zabezpečený, aby právě do něj proniknout žádný padělek nemohl. Takže já jsem sice v ruce padělek měl, a nebylo to naše zlato, takže my bychom to stejně nevykupovali. Ale měl jsem ho v ruce. Samozřejmě pro toho zákazníka je to velmi nepříjemné. No. Zjišťuje v tu chvíli, že v ruce má něco, co má nulovou hodnotu. No. Což určitě není ideální.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Pane prezidente, díl 66. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den, dobrý den.
1: 66. díl, to je jako ta dálnice v Americe.
2: No, to byla pro naši býtnickokeru okovskou generaci, která i za komunismu toužila, tohle si pašovala z ciziny, tuhle knížku. A tak si tak chtěla být on the road, chtěla být prostě na cestě a putovat tam po nějaký ty 66 prostě, no to vaše generace taky vnímá a zná.
1: Sal i Dean a já nevím, jak se jmenovali ještě ti další, nebo ten třetí, jak to on the road, pan Kerouac.
2: No, Kerouac, ano, to je jasný. Nicméně pro mě, já jsem se nedostal do Ameriky v tom, řekněme, roce 66, ale já jsem se tehdy dostal do Ameriky v roce 69 a tak jsem strašně prostě toužil vidět svět Kerouacovců, neboli svět toho hitchhiking, svět toho autostopu. A pro mě v tomto smyslu ta Amerika byla velkým zklamáním, protože prostě v Americe, ve světě, kde univerzitním, kam jsem se dostal, prostě autostop, neexistující věc. My jsme tady byli plní v těch 60. letech tohodle toho a tam jsem prostě pochopil, že to jako student univerzitní jet s autostopem, to jsou pobudové a tak dále, to jako nepadalo v úvahu. Tam já jsem objevil, že na univerzitě v hlavní budově byla obrovská deska, obrovský kastlíky takový a jedna půlka byla, on tam měl kdekdo to auto, tak tam byla půlka right wanted, right given. Potřeboval bych cestu, nabízím cestu. A ty studenti takhle si tam šahali a takhle propojili se a jeli za... A teď jako, oni tam ještě psali, zaplatím půlku benzínu nebo a tak dále. Pro mě to bylo naprostý zjevení, tadyhle ten fenomén. Obrovská, to bylo jak půlka téhle místnosti. Takže, ale autostop mě zklamalo, že není.
1: Tak název pořadu bychom měli okomentovat. Hmm. Teď jdeme k té základní agendě. Já začnu smutnou věcí. Před pár dny odešel z tohoto světa pan Jiří Bartoška, bezesporu velký český herec. A nevím, jestli to víte, ale i dnes v Mladé frontě se pan Bartoška vyjádřil v tom smyslu, že vás, Václava Klause, považoval za největšího polistopadového politika. Řekněte, pane prezidente, jaký vy jste měli vztah s panem Bartoškou?
2: Ne, tak v té době my jsme měli vztah mimořádně pěkný. Kolem toho listopadu 89 jsme byli opravdu v úzkém těsném kontaktu a on se následně v těch prvních chvílích přeci rozhádal na zábradlí a najednou byl chviličku bez angažmá, tak Jirka ke mně chodil každou chvíli na ministerstvo financí a o všem možným jsme tam prostě spolu vedli hovory a v tom listopadu 89 on byl ten, který mě dotáhl do tohohle, jak herci mluvili nebo zvali si lidi na jeviště divadel, tak on mě dotáhl asi do 3 pražských divadel, abych já tam něco říkal. Takže my jsme byli v tu dobu opravdu velmi, velmi často spolu i za dobře.
1: To je ta osobní vzpomínka. Já musím říct, že pana Bartošku považuji za jednoho z nejlepších českých herců. Vím, že vy jste v těchto věcech, co se týče umění, velmi přísný, když to řeknu velmi jemně, když jsme se tak jenom trošku bavili o hudbě a tak, tak jako herce jste ho vnímal jako mimořádnou osobnost?
2: Tak on byl mimořádná osobnost. Já myslím, že on přerostl to herecký a on byl veřejnou osobností téhle země par excellence prostě. Proto také každý k němu má nějaký vztah. Já myslím, že on byl mimořádně dobrý, kvalitní herec. A jestli se to dá ocenit v takových těch posledních poloreklamních filmech Líbáš jako Bůh, nebo jak se to všechno jmenovalo, to si nejsem jist, ale zejména v jeho divadelních rolích, já myslím, že on předváděl, že hercem s velkým H byl.
1: Mně to ještě nedá nezeptat se na to, co to znamenalo, že on byl prezidentem toho Karlovarského festivalu. Protože já slyším různé hlasy, popravdě. Někdo říká, to je vrchol všeho. A jiné hlasy zase říkají, že to je z hlediska toho celého světa zcela nevýznamný festival, že to je takové hraní si na českém rybníčku. Slyším oba názory, nikdy jsem tam nebyl.
2: Fakt jste tam nikdy nebyl.
1: Nikdy jsem tam nebyl a vůbec této branži nerozumím. Tak se ptám.
2: Já myslím, že ta kvalita toho filmového festivalu hodně, aspoň v mých očích, nejsem ten, který by tam chtěl jako mladí studenti spát někde pod čirákem, aby se mohli kouknout na ten či onen film. Tak mně skutečně šlo ten typ vybíraných filmů. A já myslím, že pokud tam byla paní Eva Zárolová za Jirkou Bartoškou, tak ona něco vybírala pro mě docela zajímavého a přijatelného. Já už jsem ji vnímal jako mladej, když ona byla klíčovou filmovou kritičkou tehdejšího strašně pěkného časopisu Film a doba. A to ona prostě do toho světa filmu viděla a vybírala. Já myslím, že s tím, jak ubírala sil, já myslím, že zemřela asi před 3 nebo kolika lety, tak už to bylo trošku ten výběr filmu jiný, ale já myslím, že ten festival hodně závisí na tom. Jirka Bartoška dokázal tam nalákat i sponzory, i docela různé světové celebrity. Já myslím, že to bylo v pořádku.
1: Svět má nového papeže, novým papežem se stal Američan a vzal si jméno Lev XIV. Řekněte, co vlastně církev a vlastně svět má očekávat od nového papeže?
2: Ježíš, to bych věděl. To jsou zatím velmi rozporné pohledy. Já jsem dostal několik textů, kde mě řada lidí píše, že má za sáhodlouhé názory na to. Teď jsou přeci mezi námi lidé, kteří prožívali intenzivně volbu a sledovali, Xavere, u vás vy jste neměli přímou reportáž z volby v Sixtinské kapli, ale Česká televize měla. A pokud tomu rozumím, tak tam komentoval tu volbu Páter Halík, jestli jsem dobře informován. A jako někteří diváci poslouchali jeho nadšená slova a najednou jeho totální zmizení úsměvu z tváře, když byl zvolený tenhle papež. Tak kdybych používal strivializované hodnoty nebo hodnocení, tak musím říct, že pak to musí být skvělý papež. Mm-hmm. Jestli s ním totálně nesouhlasí Halík, tak to je pro mě záruka velké naděje. Nevím, další kroky nechci posuzovat, nejsem znalec církve. Já bych si přál, aby ten, nebo tak bych si vysníval, aby ten papež papež byl trošku jako tak víc církevně vypadající. Mně se zdá, že

0: předcházející papež. A v jednom hodnocení jsem si přečetl zajímavou větu. Ten člověk mi psal, myslím si, že nový papež bude schopen, ochoten požehnat miminkám nebo malým dětem, ale určitě, a tím to chtěl říct jako diametrální rozdíl proti tomu, nebude brát děti do náruče. Mě tahle ta myšlenka docela zaujala, neboli rozumím to, že si ten autor tohoto textu tím chtěl říci, že nebude hrát vnější kartu, nebude hrát takovou pozlátkovou, populistickou kartu, jako hrál latinsko-americky trochu ten předcházející papež. To by byla druhá věc pro mě pozitivní.
1: Mm-hmm. Možná stojí za zmínku, že velkou radost z toho, jak volba papeže dopadla, projevil Donald Trump. Dokonce jsem měl pocit, že to nebylo zdvořilostní, že to nebylo povinné prostě. A nabízí se otázka, pakliže platí, že Donald Trump a jeho zvolení způsobuje to, že se svět otáčí, vyvíjí někam, vrací se možná z nějaké slepé uličky. Nabízí se otázka, jestli volba amerického papeže je volným pokračováním tohoto příběhu.
0: Tak já jsem pronášel při volbě Donalda Trumpa, že se mu podařil obrovský kousek prostě drcnout do světa. To jsem asi říkal i tady u vás, pohnout se světem, posunout, přetrhnout některé setrvačnostní vazby a návyky a tak dále. Ale to zase já myslím, že by se 2000 let trvající katolická církev asi zlobila, kdyby se dalo říci, že Trump drcnul i do ní a že by se tím nechala ovlivnit. To bych si netroufal tvrdit.
1: Tak tolik k volbě papeže. Pojďme teď k neméně důležité novince. A to je vaše kniha. Jsem rád, že jste ji přinesl, pane prezidente. Kniha, která nese název Od Beneše po Ukrajinu. 80 let od konce druhé světové války. Jenom ukážu, že tak to vypadá. Naprosto brutálně a s velkou radostí tady té knize udělám reklamu, protože si myslím, že by ji měl každý číst z mnoha důvodů. Dá se koupit na vašem webu, na institutu?
0: Tahle knižka nevyšla v našem institutu, tahle knižka vyšla v nakladatelství Olympia, takže na našem webu něco se k tomu najde, ale jinak my ji netiskli a tudíž zásadně ji nedistribuujeme, my teda distribuuje ji Olympia.
1: No a já jsem ji dostal do ruky dnes, já jsem ji otevřel těsně předtím, než jsme šli do studia. A vy tady píšete na straně 87. Mezi nepříjemné negativní efekty patří zejména poškození demokracie v Evropě. V kapitole, která nese název Válka na Ukrajině a touto válkou způsobené těžko odstranitelné poškození demokracie v Evropě. Chcete říct, že ta demokracie, v které žijeme, je tak křehká?
0: No to teda mám strach, že je hodně křehká. Ale jak se vede, tím jste uvedl, že ta knížka není o druhé světové válce, aby někdo neočekával popisy tankových bitev u Kurska nebo toho či onoho, nebo ofenzivy v Ardénách. Ne. Ta knížka je v podstatě, a proto možná ten nadnázev, já jsem to původně psal ve verzi, že se to bude jmenovat 80 let od konce druhé světové války, a to se nakladatelům zdálo jako takové trošku tuctové a proto vznikl tenhle ten alternativní název. A prostě protože je to o období před tou druhou světovou válkou, neboli co k tomu vedlo, tak je to de facto o těch 20 letech před tou válkou. Samozřejmě

0: Je to i o té době války, ale pak je to o 80 letech do dneška, takže je to kniha o tom století, jehož já už jsem do jisté míry byl aktivně prožívajícím člověkem, ne celé, ale nemalou část tohohle. Takže na rozdíl od jiných, když o tom bude psát někdo jiný, tak to budou do značné míry vyčtená moudra. U těch těch věcech už je mnoho věcí, které já píšu jako aktuální a s očima otevřenýma sledující účastník toho, co se odehrálo. No a samozřejmě, že poslední kapitola nemohla nekončit Ukrajinou, protože ta ukrajinská válka má nemalou souvislost s tou druhou světovou válkou, protože předposlední kapitola se týká i té éry po spádu komunismu, předposlední. No a tam já jsem říkal, hlavní událostí bylo znovu sjednocení Německa. A všimněme si, že to sjednocení Německa neprobíhalo, že se dva státy, východní a západní Německo, sešly. Kdo to prožíval, tak ví, že tenkrát musel nastat proces 2+4. Prostě ty dva německé státy a čtyři vítězné mocnosti druhé světové války, protože nepovolilo se to sjednocení Německa rozděleného po té druhé světové válce. No a já tam říkám, no a tam přeci vznikly ty debaty velké o tom, jestli při tom, aby ta čtyřka s tím souhlasila, s tím sjednocením, jestli se dali nebo nedali nějaké zásadní záruky Rusku, že na to nebude pokračovat až k hranicím Ruska a tak dále. Takže já myslím, že tím ta spojnice toho všeho s tím, co se dneska děje na Ukrajině, protože o tom je velký spor, jestli takovéhle nějaké záruky dány byly nebo nebyly. Proto myslím, že stojí za to o tom mluvit v souvislosti těhle toho celého století.
1: Rozumím. Když se na to dívám ještě tak náhodně, já jsem ji nečetl, ale vy tady třeba zmiňujete válku v bývalé Jugoslávii, a tak, aby bylo jasno, kudy to jde. Ale ta moje otázka zněla, jestli vlastně ta demokracie je tak křehká, protože my, občané, a když se budeme ptát na ulici 100%, to řekla 99%, žijeme v demokratickém státě a nemůže se nic změnit. Proto já se ptám na tu křehkost, proto já se ptám na tu obavu a proto se ptám i na to, jestli vlastně to, co se teď děje na Ukrajině a všude okolo, to je asi důležité dodat, jestli to může s tou demokracií zatočit.
0: Tak za A tím se ptáte bezvadně, abych mohl každému doporučit, aby si tu knížku přečet, protože o tom tam jako
1: ale
0: pozorně,
1: doporučte, tady se může všechno, diskutuje. Pane prezidente, já to řeknu, já to udělám za vás, vy se možná stydíte. Tak to, přátelé, vypadá, v Olympii to mají určitě na webu, od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války.
0: Ano. A já prostě myslím, že ta druhá, že ta ukrajinská válka, která se rozpoutala v současnosti nebo před pár lety, nerozpoutala se 24. února 22. Na to bylo zaděláváno minimálně od roku 2014 a tak dále, ale to už by byla debata o téhle věci. Tak já myslím, že Evropu strašlivě poškodila, nás poškodila. Některé věci prostě se staly tabu, začalo o nich vůbec nemožné diskutovat. Přeci v těchto letech opět jsou první disidenti, kteří jsou různým způsobem trestáni. Od toho, že nemyslím, že jich je moc, kteří jsou zavíráni do vězení, ale prostě ztrácí práci, ztrácí zaměstnání. Ve školách je problém, najednou zase rodiče říkají dětem, prosím tě, ale tohle nesmíš říkat ve škole. No ten fenomén toho postrácení něčeho významného, co byla síla té Evropy, co dělala Evropu Evropou, tak to tady prostě je. A já musím říct, že jsem v článku asi 3 neděle po zahájení té války jsem předvídal, že to prostě my jsme díky té válce prohráli v našem úsilí udělat z Evropské unie něco jiného. Teď už je to zabetonováno, teď už prostě paní von der Leyenová to má jistý na doživotí a my s ní taky.
1: Pane prezidente, ty oslavy 80. výročí konce války proběhly před pár dny. Tu a tam jsme viděli, že mnozí lidé polemizují s tím, jak to skutečně bylo. Dokonce od některých oficiálních činitelů jsme slyšeli, že Českou republiku osvobodili Američané. Já, pokud vím z minulých rozhovorů, vy jste doslova alergický na to, když se někdo snaží překrucovat dějiny. Řekněte, jak jste byl tedy nakonec s tím, jak to znělo v té společnosti, jak jste byl spokojen?
0: Nevím, já myslím, že ta sploštělost toho interpretování a jednosměrný posun té interpretace té druhé světové války, příčin, průběhu, následků, je něco strašně smutného. A já jsem byl včera na velkém pěkném setkání v Brně, kde mimo jiné teda bylo to také prezentování autogramiáda této knížky prostě. A jako uvědomil jsem si a dostával jsem otázku, co se s tím dá udělat. Taková mladá dáma, zastupitelka Jihomoravského kraje, mi říkala, no a jakou máte šanci, jak to změnit? No a nakonec se to teda zvrtlo o debatu, co se má udělat s naším školstvím, protože je všechno to začíná v té škole, všechno začíná, jak sploštěle se to těm dětem vyučuje. A tak to by bylo debata o těch věcech.
1: No, mimochodem, zaregistroval jste některá výrazná vyjádření, která vás v této věci, to znamená výročí války, rozčilila, nebo s kterými jste nesouhlasila, nebo to proběhlo vlastně v pořádku?
0: Ne, tak já myslím, že my jsme se rozhodli tuto knížku a paralelně vznikla v institutu druhá knížka kolegů Vajgla a Strýčka. Já vám ji přinesu příště k závěru. V podstatě na stejné téma a já bych ji přidal tadyhle k té mé knížce, tak my jsme se tím opravdu intenzivně zabývali a my jsme se fakt sešli první pracovní den letošního roku a řekli jsme, čím bychom se teď měli zabývat, nejen tak každodenností, co nás zrovna provokuje. A kolega Strýček řekl tohle výročí. To bude zásadní pokus o přepisování historie. To se zkusme věnovat. Proto jsme se na začátku roku letošního pustili do téhleté knížky a já se do ní pustil. Tak, samozřejmě v tu chvíli, když jsme si tohle řekli, tak jsme netučili onen památný výrok paní rektorky
1: Nerudové.
0: To byl, myslím, že byl 13. února, jestli se nemýlím. Takže my jsme už, to už jsem to měl půlku napsanýho, ale jako prostě, že ona to v tu chvíli otevřela tím svým výrokem při jedné nedělní polední televizní debatě, tak já myslím, že už žádný výrok tento její výrok nepřekonal. Teď pak už jenom další mluvili případně v podobném stylu, ale mě už to teď žádné superméno, ale nebudu analyzovat.
1: K čemu by to bylo dobré, komu by to sloužilo, kdyby se dařilo do budoucna ty dějiny tak, jak byly a tak, jak ještě si je mnozí pamatují, čím dál míň, ale ještě jsou tací. Kdyby se povedlo je nějakým způsobem v úvozovkách upravit?
0: No já myslím, že už jsou upravovány prostě nesmírně. Já žiju v zemi, kde se upravují výroky s každým výraznějším politickým zvratem, ale na té včerejší debatě, kde byl mimo jiné se mnou kolega Weigl, tak on říkal, to, co se teď děje u nás v přepisování historie a zejména historie konce druhé světové války, to tady bylo, řekněme, vždycky a bylo to tady po roce 89. Ale, a on upozornil na jeden velmi zajímavý k přemýšlení vedoucí rozdíl, na začátku, potom 89, ty tlaky na ten přepis byly zvnějšku. Prostě tehdy v Německu najednou se nadechlo, aha, tady vzniká svoboda, tady můžeme znova začít diskutovat o tom a teď bude Česko v Evropské unii, to už se ty hranice vůbec nebudou a tak dále a tak dále. Na Weigl říká správný popis, že to přicházelo primárně zvenčí, ale že teď je historická novinka, že ty tlaky na přepisování přicházejí zevnitř. A to je, já myslím, zaprvé soud k vážné debatě. On to včera prohlásil v Brně na té velmi pěkně navštívené akci. A to znamená, že to je náš vnitřní souboj, vnitřní politický souboj, v němž se hraje s dějinami. Prostě ty jednotliví aktéři si troufají zneužívat dějiny k soudobému politickému boji, aby v letošních podzimních volbách získali o procento nebo o 10% hlasů více. A ten přesun, to já považuji za zajímavou tézi, pro mě úplně novou a zamyšlení stojí. Mm-hmm.
1: Ještě než otevřu poslední otázku tady k tomuto tématu, který k 80. výročí, mám pro vás také knihu. Já teda mám pro vás větší knihu, než je pro mě. Knihu, která se jmenuje Někomu život a někomu smrt. Mm-hmm. Já jsem jich několik nakoupil, diváci mých streamů to vědí, od historika Jaroslava Čvančary. Doporučuji prolistovat a myslím, že to je skvěle odvedená práce historika.
0: Ano.
1: A už protože Jaroslavu Čvančarovi se dá věřit a také této knize rád dělám reklamu. Tak to jenom, abyste si také odsud něco někdy odnesl.
0: Tady je napsáno druhý díl unikátní trilogie Jaroslava Čvančary.
1: Chcete ještě tím ty první díly nakoupím? Ano, pochopil
0: tím
1: jsem
0: mě
1: to.
0: Naskakuje, že jsem já od pana Čvančary dostal ten díl první, takže to je...
1: Chybí
0: to
1: vám
0: je,
1: ten druhý.
0: To je velmi,
1: pochopil jsem
0: velmi,
1: to, pane prezidente.
0: To jste nemohl vědět, ale to je velmi pěkné. Ano.
1: Tak to si můžete dnes vzít domů a prolistovat. A já mám poslední ještě věc k tomuto tématu. Vy teď nedáváte pozor.
0: Dávám pozor. Ježíš, dávám.
1: Ptám se, jak hodnotíte návštěvu těch oslav v Moskvě Robertem Ficem, který se teda sedl do letadla, vydal se do Moskvy. Ostatně i europoslanec pan Dostál, pokud se nemýlím, navštívil Moskvu. Vypadá to navenek, že ta politická cena pro Roberta Fica je vysoká. Považujete to za dobrý krok svým způsobem, nechci říkat za hrdinství, ale asi v této době, anebo za politickou chybu?
0: No ne, tak zaprvé nemám důvod Ficovi radit a nemám důvod ho odsuzovat nebo co. Já myslím, že je to zodpovědný, rozumný, moudrý, dospělý politik, který věděl, co dělá a který nějak si na váhu dal ty efekty a disefekty, ty náklady a výnosy a dospěl, dobře nebo špatně, dospěl k názoru, že mu jde v této rovnici o tohleto řešení, které on zvolil. Jestli to, a teď z jakého hlediska, jestli mu to pomůže doma v politickém boji, nebo jestli mu to pomůže v očích, já nevím, soudruhů v Bruselu, nebo jestli mu to pomůže někde jinde v koalici Spolu. To jsou všechno jiné úvahy, to nechci prostě hodnotit. Já bych to respektoval, to rozhodnutí, a já myslím, že ten to úplně fanatické odmítání této možnosti. Mnozí z dnešních politiků při některém z výročí toho stejného dne Moskvě byli a i já jsem tam byl s drtivou většinou evropských lídrů před 15 lety, když to nebylo 80., ale 65. výročí konce druhé světové války, tak jsem tam jednou také byl. Tenkrát to nebylo za Putina, ale jestli se nemýlím, tak za Medvěděva, který tehdy byl prezidentem. Ale byla tam se mnou desítky hlav států a předsedů vlád, takže mnoho i našich politiků tam bylo také někdy. Teď se to najednou stalo něčím úplně nepřijatelným.
1: Teď ještě k jedné věci, která s tím byť velmi vzdáleně souvisí. Pochopil jsem na sociálních sítích v posledních hodinách od spousty lidí, že existuje jakési rozladění, jakási rozlada z toho, jak dopadla nakonec ta schůzka v Istanbulu. Protože spousta lidí čekalo, že se sejdou na nejvyšší úrovni pánové, až válka skončí. Lakonicky řečeno. A možná zkušení političtí matadoři tušili, že to takto jednoduché nebude. Jste také rozladěný z toho, na jaké úrovni se ta schůzka nakonec konala?
0: Ježíš, to diskutovat, na jaké úrovni se ta schůzka konala a být rozladěný z toho, to opravdu mohou jenom političtí naivkové. Ne. Podívejte, zaprvé v téhleté mé knížce největší kapitola je o válce na Ukrajině, protože to je z těch kapitol, který jsem popisoval, těch 100 let, které se točí kolem té druhé světové války, to je ta poslední. Takže o tom tam také velmi, velmi prostě diskutuji. A nevím, zaprvé tam trvám na tom, že ta válka neměla nikdy vzniknout. Že ty negociace, jednání v Istanbulech či v Tramtárích měly být před 24. únorem 2022, kdy Putin vtrhnul na Ukrajinu. Před, ne potom. Tehdy byla šance tomu zabránit a zvolit nějaké rozumné řešení, nějaké řešení kompromisní, protože zastávám tvrdý a nemilosrdný názor, že i za cenu kompromisní řešení je mír lepší než jakákoliv válka, což naši válečníci nechtějí nikdy slyšet a nikdy vyslovit. Takže to byla první věc. Druhá věc, v Istanbulu se o tom jednou jednalo už. Bylo to asi 2-3 týdny po spuštění této války na začátku března 2002, ano.
1: 2002 určitě ne.
0: Ano, 2002, ano. 22. 22, samozřejmě.
1: To byl.
0: Já věděl, že je v tom něco špatně, ale nebyla to ta dvojka, ale jedna dvojka tam chyběla. Takže prosím vás, jestli tomu všichni rozumíme, a dosvědčují o tom spousty svědectví, tak tehdy v tom Istanbulu na pozvání prezidenta Erdogana se ukrajinská a ruská delegace dohodly dokonce něco už tak nějak předběžně podepsali, a že s tím jedou do svých zemí a tak dále. Takže dohoda o zastavení války a tak dále byla tehdy na stole hotová, předpodepsaná. Nemůžu říct, že podepsaná, předpodepsaná. Myslím, že ani prezident Zelenský tehdy nebyl proti. Naopak, teď myslím, že všechny informace sdělují, že on byl velmi, v tu chvíli velmi pro. Všichni víme, jak to skončilo. Prostě přijel velký emisar Evropské unie, paradoxně emisar Evropské unie v momentu, když už v Evropské unii nebyl, a to byl britský premiér Boris Johnson. a ten tam vysvětlil Zelenskému, že Západ si to nepřeje a že on to v žádném případě nesmí podepsat. A Zelenský změnil názor a tím tu dohodu nepodepsal. Tím byla znemožněna dohoda, ne před, ale těsně po. Od té doby se žádné jednání vážné nevedlo. Teď je uplynuly 3 roky obřích ztrát lidských, po zničení nemalé části Ukrajiny a tak dále. Takže by mohlo dojít zaprvé k Trumpem slibovanému řešení za 24 hodin, co bude v úřadu, tak všichni jsme věděli, že to není realistické, ale úžasný od Trumpa byl aspoň ten impuls, aby se znova začalo jednat. Takže že musí se sejít před velcí předpolitici nebo vyjednávači první, kteří nejdříve dohodnou rámec jednání, dohodnou, o co půjde, dohodnou, jak to jednání bude probíhat a tak dále a tak dále. Já rozumím tomu, že takové to první předjednání bylo dnešní den, jestli tomu rozumíme dobře, v Istanbulu a že by mohlo přinést nějaký rozhodující závěr, byl opravdu dědinský názor. Takže díky za toto jednání a my nevíme, co si tam hrajeme bez znalosti, co si tam řekli a s čím jedou ty delegace domů, a aby byla nějaká šance něco udělat lepšího dál. Teď zas má šanci do toho Trump vstoupit. Já myslím, že ano. A doufejme, že to nastane.
1: Co se teda ale změnilo od té doby, kdy do toho vstoupil Boris Johnson, do dnešních dnů? Protože jestliže, jak vy říkáte, něco se předjedná a cítím z toho, co říkáte, jako byste dodával zaplet pánbu za to,
0: určitě.
1: Jasně. A potom nastane, vstoupí Donald Trump, nastane další jednání třeba na nejvyšší úrovni. No a kdo udrží v té chvíli Borise Johnsona doma?
0: Ale Boris Johnson už naštěstí je pouze úsměvná historka.
1: Jiný Boris Johnson, dosaďte si koho chcete
0: jiného. Ale ne, já myslím, že jste to řekl dobře. Jako to, ten Boris Johnson už tam naštěstí není, ale já v té knížce někde říkám, od toho jednotlivce nejde, když ten už nebude, tak vstanou noví bojovníci. No a já myslím, že noví bojovníci bohužel vstali a to je nový britský premiér Starmer, kterému já vůbec nerozumím, kdy najednou se tak načechral a stáh začíná být významným mluvčím Evropy. Ježíš, tak to ta Anglie neměla prchat do té EU, jestli teď se být velkým mluvčím Evropy. Zrovna tak vidím velké načechrávání se německého nového kancléře Merce a některé jeho výroky jsou pro mě jako občana této země, sousedícího po staletí, tisíciletí s Německem, jsou velmi znepokojující.
1: Přemýšlím, co jste mi vlastně odpověděl. Co tedy se změnilo, že do toho nějaká, říká se to deus ex machina, že do toho nějaká ruka sahne a tu dohodu nedovolí?
0: No, to
1: je to Donald Trump?
0: Optimisté.
1: Nebyl tady Donald Trump, tak z něj odpověď.
0: Ne, já myslím, že Trumpovi, ten má 1000 jiných starostí, aby potřeboval, aby to dopadlo, tohleto. A myslím, že on taky do toho nainvestoval něco svého politického kapitálu a myslím, že by to nechtěl ztratit. Takže paralelně, jestli to sleduji přesně a nevím, co přišlo o hodinu dřív a o hodinu později, ale paralelně přeci padla zpráva, že Trump se hodlá potkat s Putinem, aby to nějak postrčil dopředu. Moc bych si přál, aby to postrčeno dopředu bylo.
1: Tak teď vás poprosím o stručnou odpověď, protože ještě mám jedno téma, ale už je čas. V naší zemi teď ty jednotlivé politické strany startují své kampaně slyšíme to obden, že někdo už spustil kampaň volební a tak, předvolební, promiňte. Řekněte, už je tam pro vás nějaké překvapení, například v některém stanovisku, v některé osobnosti nebo v těch průzkumech třeba?
0: Nepředbíhejme. Ty strany teď začínají se konečně probouzet k nějakému politickému životu a myslím, že i těmi, koho jmenujou, těmi lídry těch jednotlivých, protože tyhle ty volby nejsou, jako byly volby do Evropského parlamentu, kde je jedna kandidátka za celou Českou republiku a stačilo mávat s jedním, dvěma lídry té kandidátky, tak teď jsme v situaci, kdy už musí všechny ty strany mávat se 14 lídry krajů nebo 13, protože v Praze...
1: 14, myslím.
0: Ne? Nebo budou teda taky samozřejmě takové volby, vlastně ano, i když je Praha jiný kraj. Tak prostě teď už chceme vidět těch 14 lídrů a ty nám něco napoví o těch jednotlivých stranách, jo?
1: Je tam už něco, co by stálo za řeč? Za komentář?
0: Tak já jsem o mnoha stranách vůbec neslyšel, že by někoho jmenovali, nebo teda nesleduju to úplně detailně, ale nevím, to mě zkoušíte dopředu, já opravdu nevím. Já vím, že včera mělo, ale já jsem byl v Brně a teď jsem přijel z Brna rovnou k vám sem, takže ani jsem nepostřehl, co vyhlásili motoristé třeba, takže...
1: Představili lídry například.
0: Představili, opravdu, no. Já nevím. Já jsem četl jenom nějakou letmou zprávu, tam jsem žádný... Tohle to jsem tam výslovně...
1: Dnes SPD, tak i jinou.
0: SPD jsem si všiml, tam několik jmen bylo pro mě překvapivých a jestli Okamura vsadil na to, že mu další nějaké lidé z dalších politických stran budou dlouhodobě přetvářet tu jeho nemastnou, neslanou politickou stranu nějakým směrem, tak to je třeba zajímavé.
1: Která politická strana je slaná a mastná, pane prezidente? Když jste použil ten příměr, promiňte.
0: No tak to teď jste mě dostal teda, protože teď ode mě chcete slyšet, že žádná není ani slaná, ani mastná, prostě, že všechny vypadají zatím jako nějaké a bez chuti, barvy, zápachu, takže no tak hledat jako mastnotu nebo něco na koalici Spolu, to si vůbec nedovedu představit. No fakt nevím.
1: Mastnota, neboli tuk, je nositel chuti. To oba dva víme určitě. No. No dobře, tak si to necháme.
0: To ještě nám začne. Já předpokládám, že se ty strany vybarví a že nějak začnou vonět, aby jsme to ucítili a všimli si toho. To bude docela pěkné na příští debaty.
1: Já se na to velmi těším. To bude 67. díl. Ještě jednou řeknu, že máte novou knížku. Gratuluju k tomu. To je vždycky hezká věc a jestli jste mi opravdu věnoval, tak vás požádám potom o podpis. A těším se na příště, pane prezidente. Díky za to, že jste přišel.
0: Já se taky těším. Ano, moc.
1: Naschledanou. Pane prezidente, díl 66. A naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.
2: Radio Xaver najdete na play.cz.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Podtrženo, sečteno a dnes říkám s velkou radostí Vadim Petrov. Dobrý den.
2: Ksavere, dobrý den.
1: To léto. Co to je?
2: Takhle já to znám, Ksavere, když jsem byl malej. My jsme takhle měli takovýhle léta, proto jsme jezdili do Jugoslávie, proto jsme všichni chtěli k moři, do Bulharska, Jugoslávie. Někdy k Balatonu, ale Balaton to nebylo zase tak daleko, to počasí to nebylo o to dobrý. A proto všichni jsme chtěli ty vězní odložky, protože v Jugoslávii bylo to horko a to sluníčko. No a tohle já znám, jestli jste jezdil na nějaký tábory, tak tohle bylo, takový počasí bylo, bahno, zima, pršelo, chodilo se s chlebníkama někde na nějaký blbý vejlety, na nějaký hrady, couralo, pláštěnky jsme museli mít, holinky jsme museli mít, pořád to bylo na blátě. Ano, to je české léto.
1: Někdy to tak bylo, ale tento rok je to extrém.
2: A říkali to dokonce meteorologové, 9 z 10 meteorologů říkalo, že takhle je to normální. Aspoň takhle to bylo dřív. A že to není třeba hezký, že to naposledy bylo v roce 2008, před 17 lety, taky říkají, což je možná pravda, to já nepamatuju, ale takhle asi pamatuju dětství. Když bylo takový to třeskutý horko, že opravdu jako jsme nemohli jakoby dýchat to, co je teď třeba někde, já nevím, to v Španělsku nebo v Paříži snad bylo takový obrovský vedro, tam máte někde až 50, to je neuvěřitelný. To my asi bychom tady jako snad nevydrželi. Tak takovýhle léto máme, tady nemáme nikdy, to bychom asi taky nevydrželi, ale zároveň prostě tohle léto je normální, Ksavere, já to tak beru.
1: Je to normální. Tak, pane Petrove, mám pro vás dneska jedno téma, speciální, zařazené v průběhu, které jsem vám ušil na míru.
2: Hele, Ksavere, ještě než ho řeknete, my jsme se viděli naposledy před tou volbou ředitele České televize. Tak jak jste spokojený s tím, co jste udělali, co jste zvolili, koho jste zvolili? Jste spokojený?
1: Jste mě zaskočil. Zatím ne.
2: Já, když jsem to tak sledoval, jestli jste se k sobě dohodli, tam ty různý party, které tam jsou, nebo nedohodli, nechci do toho, teďka nejsem moderátor, ale mně to přijde dobrý deal. Ty dva, Fridrich a Chudárek, si myslím, že teda jako je vlastně z toho, co jste mohli udělat, je to dobrá volba. Fakt?
1: Ano, bylo to možná umění možného, já spokojený nejsem a příjemné mi to není. Mně to přijde trošku jako taková šmelinka.
2: Asi jo, ale zároveň je to takový vyústění jako pragmatický. Z těch ostatních, kteří tam byli, Ksavere, já jsem slyšel kus toho grilování. Já jsem měl někam autem a pustil jsem si pár těch lidí. Za prvé Milan Fridrich byl brilantní. To, co on tam říkal, tak jak zná tu televizi, tak co si představuje, že by všechno mohlo být. Druhá věc, jestli to umí udělat a jestli vůbec jako je na to vůle udělat nějaký ty jeho nápady. Ale prostě ty lidi, ty ostatní, ty mě teda opravdu hodně nepřesvědčovali. Já jsem si uvědomil jednu věc.
1: Ani paní Šmuclerová?
2: No, ani paní Šmuclerová, ale to jsem tak jako tušil od začátku. Paní Šmuclerová přece jako rostla v tom mediálním světě na straně privátních médií. Tam je to jiný.
1: To Petr Dvořák také.
2: No, Petr Dvořák je finančník, ten rost na straně peněz. A kromě toho, že vlastně rost na straně peněz, tak měl neuvěřitelnou kinderstube a diplomatické chování. On to dokázal se stranami jako dobře jednat a tím, že byl výsostně inteligentní a vzdělaný a tak prostě jako to uhrával hezky. Ale když jste ten manažer na straně té Novy nebo vlastně těch CNC jako Líba Šmuclerová, tak tam je poměrně brutální prostředí. Tam jako není žádný vlastně, tam ty odbory televizní, který kdyby jako chtěli něco, tak tam prostě jim řeknou takhle ne, přátelé. ale v České televizi odbory, ty jsou velmi silný a tam je úplně jiný prostředí. Taky ta televize byla rozdaná producentským skupinám, zástupcům různých těch vnějších firem, je to propojený, já tobě, ty mě. To je jako něco jiného.
1: O rodinných klanech nemluvě, ale já se domnívám, že to je na krátkou dobu, protože po volbách se v té věci určitě něco změní a já jsem pro propojení Českého rozhlasu s Českou televizí.
2: Já myslím, pokud se něco změní, a to když se řekneme, jak se to vede, tak se změní to, že a to se změnit musí nutně, protože to je křeč, nesmysl a už je to opravdu jako mimo logiku, těžce mimo logiku a to je to, že poplatky musí platit firmy. To prostě je zbytečnost, je to, nemá to opodstatnění. Tak to by, jestli Babišova vláda, doufejme, že to bude ta jiná vláda než tato, pokud ne Babišova, tak tím by měla začít. A jestli dejde ještě k něčemu jinému. Já myslím, že ta nová vláda bude mít tolik starostí a tolik problémů, že zase jako na velký změny v České televizi nedojde. Ale tohle to by měla udělat. Ne?
1: Nevím. Mám spoustu zajímavých témat. Víte, že máme potrženo sečteno dneska?
2: Jo, jasně, jdeme na to.
1: 6 minut za náma, ano. Tak, stát neměl přijímat bitcoinový dar. Nepostupoval obezřetně, zjistil audit. Najednou, otočka.
2: Já jsem se koukal na tuhle paní Dekroa, to je strašně krásný jméno. Takový šlechtický.
1: Je, to je vznešený.
2: Ono je to D, není to D, Croa, je to D, Croa. Já jsem si myslel, že třeba ten manžel je nějaký šlechtic, ale pak mi někdo říkal, že je kuchař nebo něco, tak je to nějaká pomluva, já nevím, abych nevím, tak jestli byl kuchař nebo je kuchař nebo nevím. Ale zaprvé paní D, Croa ministrině vypadá moc hezky a má moc hezký takovej, já tomu říkám psí pohled. Ona, když vám něco říká, tak zvedne obočí a ona ho má stejně nakreslený vejš, než je to její původní, jo? Ona ho má nakreslený vejš. A když ty holky si takhle zvednou to obočí, tak ten pohled je hrozně upřímný, Xaver. Takový musíte mu věřit. Ona se kouká takhle a teďko ještě řekli poradci, že ať se mluví o čemkoliv, ať prostě mluví nebo nemluví, musí se usmívat. A ona se, nechci říct řechtá, to ne, ale usmívá se strašně, strašně sympaticky, mile. Ať se říká cokoliv, když to zůstane a bude mluvit o nějakých mrtvých a bude se furt mrtvých a bude se takhle pořád usmívat, bude to blbý. Ale ona prostě má ten důvěřivý pohled s tím, veselý pohled s tím zvednutým obočím a vypadá děsně důvěry. Takže já de facto za chvilku vždycky přestanu jako poslouchat, co ona říká a říkám si, říká mi pravdu. To je vidět na tom výrazu.
1: No a vám se to líbí, když tam mají tak nějak vytetovaný ty to obočí, to mají Ukrajinky většinou.
2: Mně se to moc nelíbí, je to otázka, jestli to nechá udělat dobře. Mně se opravdu, mě vadí, když to mají tak jako vytrhaný, že se jim to jako zvedne na to původní obočí.
1: Takhle, jestli vás to potěší, tak já to do příště hodím tady takhle.
2: A nedělejte to, Xaver, nechte to přírodně. Já bych to u vás už taky nechcete být minister, protože ono by vám to zvedlo, vlastně rozjasnilo ten pohled. Oh. Nechte si ten svůj takový trošku temnej. Paní ministrině, no a co se týče celý té tý kauzy, no je úžasná, no. To je prostě chudák ten starý pan soudce, co od toho očekával. Co tam,
1: myslíte pana Uhlíře?
2: To Uhlíře, co chtěl tam, co chtěl vydělat si nějaký prachy, no dobrý, jako kolik, 360 tisíc měl dostat za ty 3 měsíce?
1: Já jsem četl, že 160 dostal.
2: No, dostane, ale jako ta smlouva byla na celý to léto, že si vydělá, říkám, tak stejně bude blbý počasí, třeba měl nějaký zprávy, nikam nepojedu, vydělám nějaký prachy. A on chtěl říct pravdu, Xavere. On chtěl říct, že když jednou něco ukradnete, takže vám to nepatří. Když ukradnete kolo a pak ho prodáte, tak vy ho nezlegalizujete, tu krádež tím, že jste ho vyprodal, že to bylo vaše. Prostě vy o ty prachy máte přijít a ten, kdo ho původně ukrad, tak je viník a když ho nezjistíte, takhle furt to kolo vaše není. A o tom se tam nějak tak jako nemluví. To prostě paní ministrině nechtěla říct, že celý ten úřad Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s policií nutně musel, kdyby chtěli, hele, ten ministr spravedlnosti se může zavolat prostě generálovi Koudelkovi tamhle do Bisky a říct, generále, potřebuju tady zjistit něco, Koudelka je taky právník, tam jsou všichni právníci. A oni nevěděli, že když prostě ukradnete kolo, že to není vaše kolo, že to je furt kradený kolo. Proč jim to někdo neřekl? Proč vlastně celá ta plejáda těch právníků, těch státních institucí takhle zklamala? No a potom přijde pan Uhlíř, pan právník, soudce bývalej, chudák jako a unavený, už byl takový celý. A on chce říkat nějaké věci, které nebyly v protokolu.
1: Dobře, pane Petrové, ale znamená toto konec bitcoinové kauzy, nebo to jde dál?
2: Já fakt nevím. Já myslím, že určitě se to dá na hromádku těch dozimetrů a kampeliček a teďko tam bude bitcoinová kauza a odvolání a navrácení pana Uhlíře. Já nechci zase karigovat příliš tohletu vládu, protože za těch 30 let, co tady jako jsme se udělali tu demokracii, která vláda dovládla jako v pohodě, jo? Bez nějakých takových kauz, to bylo v historii taky hrozný, co se dělo, Topolánek a já nevím, všechny tyhle ty konce těch vlád, klauzuly vlády nakonec. Takže rozklad, my jsme účastníky rozkladu této vlády v přímém přenosu. Čekáme na říjen s nadějí, že přijde nějaká nová, dáme jí zase nějakou energii a bude se něco dít. A za 4 roky to budeme mít tady znova.
1: Takže v říjnu budou volby, lidi budou stát u těch uren a budou si říkat, tak mám volit dozimetr, bitcoiny nebo čapí nízdo. jedeme. Nebudu dělat stafáž lžím. Pekarová odešla ze sálu při projevu šéfky ruského senátu. A podívejte se, rovná jako pravítko, vzedmutá hruď a hlava zhůru. Takto jsme nastupovali na okresní konference SSM.
2: Šátkování, možná taky pionýrský, jako ta hrdost je tam vidět a celý ten štrudl za ní. Hele, ale Xavere, ona to nevěděla, ta Pekarová, když tam jela, že tam Ruska, ta Ruska tam bude?
1: Ne, ona mi nevolala tentokrát, jindy volá
2: tak
1: teda.
2: Tak měla brnknout.

0: Ono to stálo nás, daňový poplatníky, už vemete lístky, ubytování, tohle možná pár milionů by to stálo. Tak co, jak se to chovají? To je jenom kvůli těm kamerám, kvůli tady tomu záběru.
1: To samozřejmě.
0: Ale to je poměrně drahý záběr teda tohleto.
1: To je velmi drahý záběr.
0: Tak ať se na to vykašlo. Říkám, stačilo telefon a říkají, pokud tam bude tato Mitvěnko, nebo jak se jmenovala, tak já tam prostě nebudu a vyberte si, kdo je vám blíž.
1: Naštěstí jediná polehčující okolnost je, říkáte drahý záběr, ty šaty paní Pekarové jsou zjevně z Lidlu, ty nebudou drahý. Tak to je jediný, na čem se ušetřilo. Ale jinak je to něco, co je pro mě jako pro občana nepřijatelné.
0: Oni už hrajou jenom pro ty kamery. My ztratili schopnost jako vědět, proč tam jsou. Oni mají mít nějaký názor. Samozřejmě pokud vlastně ona s ní nesouhlasí, tak si to mají prostě nějak vybojovat někde, nebo se toho světa neúčastnit, když s nimi jakoby nesouhlasí. Nebo na té konferenci povstát a říct si do očí, co si o ní myslí, mít o to, já nevím, cokoliv. Ale aby takhle kráčeli demonstrativně, no je to hamba, Xavere, je to hamba.
1: U nás ve studiu byla Jana Bobošíková a řekla mimo jiné, ano, také patří do Fialova gengu. Mimo parlamentní strany se spojili, sjednotitel ale není. Jsme svědky neuvěřitelného vouk leviča.
0: Já mám pocit, že teďko, ale on to bylo vždycky, jo, ale to jsou takový ty seznamy, vlastně tomu říká nějak sentimentální lexikony, jo, jako slova, které jsou v kurzu, které se říkají, když je naučíte, tak dokážete vlastně být in, jste v době. Jo. Tady gang, woke, levičáství. Jo, celá řada těchto populárních slov se teďko říká a když se správně naučíte, tak potom vlastně můžete jako se účastnit spousta debat a vypadáte velice kvalifikovaně. No.
1: Tak z toho bych ale jenom Bobošíkovou nepodezíral.
0: No, já jsem se pouštěl ten rozhovor, Xavere, teda. Je to, ona těch slov tam říkala správně celou řadu. Jenom prostě ty, jak je vždycky navázala dohromady, jenom mi z toho jako nevypadávaly takové nějaké myšlenky, které už bych dřív jakoby neslyšel, nebo které by byly zajímavé, které by byly třeba originální, které by mi to jako nasvětlili nějak jako jinak, nebo pojmenovali, nebo dali nějaký příklad. Jasně, my se pohybujeme přece ve světě, kde většina věcí je už nějak pojmenovaných a se rozhoduje, kdo je jenom na té nebo oné straně. A když už chcete slyšet jako povídání na nějaký téma, tak ať je to aspoň jiný.
1: No a patříte mezi ty, kteří mají Janu Bobošíkovou zapsanou jako kvalitní novinářku? A nebo se těšíte spíš na to, stane-li se političkou?
0: Pro mě je to vlastně takový Jaroslav Tvrdík v sukních. Na co Jana Bobošíková sáhne? A potom tráva neroste 7 let. Normálně, já jí...
1: Což
0: já
1: se o pražské slávě říct nedá.
0: Ale dobře. Ale celá ta čínská kauza a potom, co měl aerolinie.
1: Ministerstvo obrany.
0: Ministerstvo obrany. Já měl rád jejího manžela. To byl strašně příjemný chlapík. A ten byl moc fajn. A Pro mě je to typ osobnosti videomaker. Jo. To byly takový ty kocápky anglický, ty škunery, který prostě šli ke dnu a dělali z těch námořníků ty vdovy. Proto se jim říkal videomaker, jako ty, který jako vyráběli ty vdovy. Ona kam přijde, tam si myslím, že prostě to rozvrátí. Fakticky si nemyslím, že takhle neočekávám od ní něco jako konstruktivního. I když bych si přál, aby v té sněmovně byla, protože si myslím, že když tam bude Markéta Šichtařová a Bobošíková a ještě pár takových lidí, tak ta sněmovna dostane grády a bude to tam jako jízda.
1: Jo, vy nastolujete téma ženy v politice, já jsem to pochopil. Já jsem to pochopil, vy jste mi to tak podsunul,

0: No, tak když jsme u toho, tak dobře.
1: Ženy politici jsou daleko větší bojovnice než chlapi. Chlapi nakonec, tak mě vždycky fascinuje, jak oni teda jako ty poslanecké sněmovny se tam sekají, říkají si nehorázné věci za tím pultíkem. A pak jdete do té restaurace, a tam jsou všichni kamarádi. Mně to pořád jako ještě by nešlo tohleto. Ale ženský se umí sekat víc a líp a ostřejc a ostřejšíma zbraněma.
0: Ale prosím vás, viděl jste to před chvílí, jak kráčela paní Trapená v červeném kostýmu? Tomu říkáte ty ženské zbraně v politice, je to k smíchu přece.
1: No, ale to nebylo domácí prostředí. Ona, když ta někoho Pekarová staví jako do latě, tak říká takový ty řeči, já se teď nevybavuju, jako, že už toho bylo dost a okamžitě, jo, jako ten autoritativní tón, takový ten rodičovský, když nějaký nevycválenýho smrada vyloženě krotíte, jak se dřív říkalo, tak takhle umí paní Pekarová mluvit na půdě domácího parlamentu. To teda jo.
0: Nevím, myslím si, že to platí ve chvíli, kdy žena je mimořádně chytrá. A to nás teď dlouho nepotkalo.
1: Fakt je, že když teda srovnám, vrátím se k těma dvěma, k Markétě Šichtařový a Janě, tak Bobošíkový, tak bych řekl, že když poslouchám tu Markétu Šichtařovou, že teda mě to baví. Ta to říká, prosíte, taky tak trošku naučení. Já vždycky mám u těch dvou pocit, že něco mluví a pak je ta Markéta a já díváme se na to něco, co mluví a tak to posloucháme. Jo, jakože to je takový, jakože buď to mají tady čtou z hlavy, nebo to prostě mají naučený, anebo jako vysílají, že to není osobní. Ale ta Markéta se mi líbí hodně.
0: Dobře.
1: Ta to říká dobře.
0: Okamura. Fialová vláda manipuluje volby. Stíhání účelové, říkali na první zprávy.cz.
1: Xavere, tohle už takový standard. No, ale funguje mu to. Okamura ne, udělal s tím spojením, vlastně tím, že má kolik, nějakých 12% teďko v průzkumech?
0: No, má v některých víc.
1: No, ale to byl dobrý, on je dobrý. On prostě se dohodne s Reichlem, dohodne se prostě se Svobodnýma, no to je úžasný, jako dobrý, dobře to dělá. A když bych měl kritizovat, že mě tohle téma o něj nebaví, tak zároveň si říkám, že tomu nerozumím a že on tomu rozumí víc. Jo? Že vlastně tato kampaňovitost tady celý tý kauzy od začátku, prostě, že to prostě vede dobře. Samozřejmě, že to je účelový, že do jaký míry on teda měl se dá obhájit nějaký domorodec s nožem v ruce na plakátě, jakože nám jde sem dělat doktora, to nevím, to asi ne, ale jako do jaký míry to od začátku od něj byla provokace, taky nevím. Takže já mu na to nepůjdu, tohle to já s ním nehraju, ale dělá to dobře.
0: Tak Trump dal ultimátum Putinovi. Hrozí cly a opatřeními, pokud neučiní kroky k ukončení války. A dnes jsem četl ráno, že to je do 8. srpna. Což je, tuším, dneska je prvního.
1: Dneska je prvního.
0: Takže 7 dní. Příští pátek.
1: A jestli ho nepojede třeba na nějakou dovolenou, mezi tím zase to neposune. Ale on s tím dobře, on jako pro řadu lidí je směšný, pro řadu lidí je šílený, pro řadu lidí je to stařec, který už neví, jako co říká, ale rozhýbal to. Všechno to nějakým způsobem rozhýbal. Do jaký míry on je schopen hejbnout s Putinem, já to moc jako nevěřím. Když se kouknete na ten globus, no to se několi, oni jsou strašně velký. Jsem poslouchal tuhle Marhoula, který zasvěceně povídal o tom, že na vojně to jako ani Ukrajina nemůže prohrát, když ji budeme jako dodovat, ani Rus to neprohraje a že to Rusko imploduje, jako, že se zbortí dovnitř. Rus, protože teď mají všechno, co potřebují, oni jsou naprosto soběstační. Navíc samozřejmě, že ještě tyhle ty hrátky startují země BRICSu, takže to není jenom o tom Rusku, je to o Indii, je to o Číně, je to o Jižní Americe. OK, dobře, tak mu to teďko zkrátil, tak aspoň se to posune rychlejc, budeme vidět, co udělá jako další krok.
0: Věříte mu? nebo je to jenom takový manévr, vy říkáte, mezi tím pojede na dovolenou. Já si myslím, že příští pátek něco udělá.
1: No, tak
0: a nebo příští čtvrtek skončí válka.
1: Jestli chce zatížit, já nevím, kolik set procentní daní, jako ty, který dovážejí tu ruskou ropu a plyn, a jsou to Indie a Čína, když teď horko těžko dohodli nějaký ta celní podmínky s tou Čínou, je tam spousta jako technických nesmyslů. Já si myslím, že ty, který sem pozvete a který tomu rozumějí v detailu, tak vám to vysvětlí, jak je to vlastně jenom i ta dohoda s tou Ursula von der Leyen, jako co se týče vlastně tady toho velkého vítězství, jak se dohodli, že jo, teď, když si to začínají rozklíčovávat, co je v těch 750 miliardách na co a za plyn a za zbraně, jako to je mimo to na to, nebo už ta minulá smlouva je do toho zahrnutá. Ono to začíná být taková hra s čísly a my si pořád myslíme, Xavere, že tyhle ty lidi, že to vidí nějak lepší než my, že mají ty poradce, mají ty analytiky, mají prostě ty chytrý všechny, ty, kteří to rozumí a všechno, co nám říkají, že to je jakoby skutečnost. A já si fakticky myslím, že jako nepřeceňujeme to, že oni to si nám taky říkají, jenom to, co je tak jako občas napadne. Mm-hmm.
0: No a teď pro vás mám, pane Petrové, tu specialitu, to speciální téma. Protože vy jste hudebním skladatelem, mimo jiné, to každý ví, aktivním muzikantem taky. Váš tatínek byl velmi uznávaným a velmi slavným hudebním skladatelem, tak já mám teď hudební téma. Překvapí vás to. Trable s novou slovenskou hymnou. Stála přes milion, ale lidi zřejmě, není podle zákona. No, víte co, to jsou takový ty hymny, má se do toho hrabat?
1: Hele, když si poslechnete americkou hymnu v tisíci různých provedeních...
0: Mě nebaví hudebně.
1: Ale já jsem ji slyšel jazzovanou, já jsem ji slyšel rapovanou, já jsem ji slyšel zpívanou fakticky jako hranu na kytaru, prostě na elektrickou, jako big beat, jako úžasný, protože jako ta melodie je jedna věc a samozřejmě celý to ustrojení harmonický a celá ta stavba, to se z toho může postavit lecos. Tak se mi na tom líbí, že to není svatá věc, na kterou princezna, který se jen čuchá, jo, jako že ta americká hymna, že se s ní prostě že daná lidem volně, ať si s ní dějí, co chtějí.
0: Americká klidně.
1: Ale bacha. Ale teďka já nemluvím o oficiálních platformách. Oficiální. Tam souhlasím s tím, že by vlastně ta hymna měla... ta její podoba, ten její kabát, by měl podstupovat nějakému jinému režimu, než ať si s ní dělá, kdo chce, co chce, protože prostě to patří všem, tak jestli s tím všichni dějí, co chtějí. Dobře, a na té oficiální úrovni to bych řekl, že to má být docela složitější ten proces, jak jí měnit kabát. A oni změnili ten kabát. Já si myslím, že lidem tam na tom Slovensku ani tolik nevadí, že jim měnili kabát. Ale jak to udělali? To jsou fakticky jako Alexandrovci, když to zpívají.
0: Yes.
1: Je to prostě široká strana moje rodná já ve slovenštině. A v těch politických konotacích, které tady zrovna jsou, jasně, ať to zpívá mužský sbor, ale on to není ani mužský, tam jsou tam ty silné hlasy, to je smíšený sbor. Ale on to tak nebylo, ty Slováci nejsou takový národ, který má takový tu historii, není tak patetické, jako jsou ty Rusové. Jo. Vlastně oni ty Slováci hudebně vycházejí z toho středoevropského prostoru. Já jsem si dokonce myslel, že mají blíž k Maďarům, a oni nemají blíž k Maďarům. Oni mají blízko k Polákům, k nám, k Rakousku, Uhersku jako takovýmu. A hudebně vlastně tam to byly takový ty fujary, takový ty halekačky, že jo. Mají taky ty zajímavější stupnice, takový ty módy s těma různýma intervalama. Jo, ale nebyli vlastně nikdy Rusové a nikdy nebyli Maďaři.
0: Rozumím. A teď to řekněme tu důležitou věc, že před pár lety se snažili někteří umělci vylepšit tu naši hymnu. Pamatujete si to?
1: Jo. Oni zaranžovali, udělali to pro velký symfoniák, udělali tam nějaký harmonický modulace, takže je udělali jakoby zajímavější. Ale my to tak nechceme. My chceme tu prostou, kde domův můj, jak ten slepej
0: tak, na to hraje. Tenkrát jsem to slyšel, měl jsem pocit, že je to tak složité, že to ani sám autor nepochopil, toho, té modulace nebo toho rozšíření. A k té české hymně, víte, že ono je těžké ji zahrát u táboráku. Co zahrát? Zaspívat je těžké. Ona totiž je hrozně, ty tóny jsou tam od sebe hrozně daleko. Zkoušel jste to někde? Jen tak jako pro někoho u táboráku je půlnoc, je, a někdo, tak si dáme hymnu, to každý zná, to zaspíváme. Ono je to strašně těžké.
1: No jasně, protože
0: máte
1: ten...
0: to tam nízko na začátku a potom to jde hrozně vysoko.
1: No proto bylo to taky na ty housle, protože ten tón na ty housle je dlouhý, můžete ho táhnout, no je to tklivá píseň, že? Je to prostě smutná, nostalgická, prostě tak, jak my jsme tady všichni. My dokážeme být prevíti, ale máme v sobě takový zase, jako my si rádi popláčeme. Tak, jako, a to je ta píseň, no tahle ta jako písnička vlastně, ta nostalgie v ní, to je moc hezký, je to typický a určitě jako dobře vybraná pro tu naši, na ten symbol hudební té naší země.
0: Zaspíváme si nakonec.
1: Ne, zaspíváme. My jsme schodili celý
0: třeba,
1: pořad.
0: Třeba do chemie se to nehodí. Víte, jak to je. Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Nashledanou.
1: Díky za pozvání, Ksavere.
0: Podtrženo, sečteno a dnes pan Vadim Petrov.
2: Radio Ksaver.

0: zástupci umělců v poslední době stále intenzivněji upozorňují na nejistoty, které provází práci v kultuře.
1: A kdo jsou ti zástupci? Máte to tam? Kdo to je? To mě zajímalo.
0: Počkejte. Ne? Ne, ale citují tady nějakého básníka Jonáše Zbořila. No to je jasný, když jste básník, jednou inspiračku máte, jindy ne, jednou jste tvůrčí, jindy jste v útlumu, potýkáte se v depresi.
1: Paní Karol, já mám nápad.
0: No, jsem s ním.
1: Co kdyby jsme tam napsali, aby tam bylo ještě doplněno, že teda dobře status umělce a že případně ještě může být status vyžírky. Co je na tom?
0: No.
1: Skončí školu, nějakou divadelní, tři lidi, nemají do čeho píchnout, zařídí si divadlo pod stolem, nebo divadlo u popelníku, nebo něco, dostanou na to milionek na premiéru, z toho ten rok nějak přežijou, mají premiéru ve svém divadle pro 42 lidí, na premiéru přijdou příbuzní, takže mají z půlky plno, ale rok žijou. A to, co se takhle děje, nevím, jestli to víte. A já bych těmto lidem dal status vyžírka a my jako společnost, my, co platíme ty obří daně blbci, jako já třeba, tak bychom byli smíření s tím, že toto platíme.
0: Jo, anebo bychom mohli mít zdarma lístky na představení.
1: Ježiš, a tak to já bych nemusel.
0: Ale já bych byla ochotná
1: váš... Já si rád koupím lístek na představení, který mě ovšem zajímá, milá paní Karol.
0: Ježiš, vy do toho pletete nějakou vaší dobrovůli a vlastní vůli, to nemůžete. Stát vám nařídí, na co se povinně budete dívat. Stát vám nařídí, za co budete utrácet své těžce vydělané peníze.
1: Já vím.
0: To by to dopadlo, kdyby si každý občan rozhodoval o svých penězích sám a rozhodoval si o tom, na co půjde do divadla. Ale já bych byla ochotná váš návrh na ty vyžírky podpořit, jestli vy podpoříte můj návrh na zavedení statusu břídila.
1: Podpořím.
0: No, tam bude Fiala se Stanjurou.
1: Paní Karol, kde se prodávají takový ty stojánky, jak mají malíři a ty plátna a tak?
0: Stojánek, co mají malíři? Já nevím, můj pan malíř má štafle.
1: Abych tam dal takový ten, taková ta čtyřnožka. Já si koupím a já začnu malovat o víkendu, já chci mít v pondělí status umělce.
0: Hele, začněte něčím jednodušším, kupte si bílý plášť a baret.
1: Pardon?
0: No bílý plášť a baret, to vás vyjde levnějc než ten stojánek. Tak ježiš, malíři vždycky v baretu,
1: jo,
0: s bílým pláště, ne, už tam takhle
1: no, ale za mě budou hovořit moje díla, já budu šmrdlat štětcem a všichni budou říkat, o, to je tak zajímavé a já v tom vidím něhu a tady dole takový smutek a rozhořčenost.
0: Který pětiletý chlapeček to asi kreslil.
1: A teď oni ti profesoři kolem toho budou chodit a budou říkat, tyhle, to je to umění, tyhle.

0: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Pane Tlustý, co říká svět? Co říkají události? Podívejte se, novým papežem se stal americký kardinál Priust. Tak se to údajně čte.
2: Lev 14.
1: Přijal jméno Lev 14. Sympatiák, ne?
2: Jo. Já teda musím rovnou říct, že tomu vůbec nerozumím.
1: Mě připomíná pana režiséra Svobodu.
2: A to je docela inteligentní člověk, ano. Tak jestli vám ho připomíná, tak to je dobrá zpráva. Jo. Já se v těch směrech uvnitř církve vůbec nevyznám. Tím pádem vůbec nevím, který směr on reprezentuje. Ale někteří píšou, že to je další vítězství Trumpa. No, já teda nevím, jestli je to pravda, ale budu říkat, to je dobrý, to je vítězství Trumpa, přinejmenším tím pár lidí naštvem.
1: No ale to, že Američan, že?
2: Tak by to tak mohlo být?
1: Zvláštní.
2: No, mohlo by to tak být, že jo?
1: No. A říkalo se, že když přijde jenom v bílém rouchu, takovém tom prostém, tak to znamená, že bude pokračovatelem Františka. Ale když přijde na host, jaksi ozdobený tady tím vším, jo, a takže to nebude pokračovatel Františka, tak já teď nevím.
2: Když začala volba, tak já jsem si snažil v mysli k tomu udělat nějaké stanovisko, co se od toho dá čekat. A já jsem si na začátku té volby říkal, ono potom Františkovi už to horší být nemůže. Taková naděje. Jo? Ono, určitě existovali kandidáti, kdyby to nebyla pravda. Ale tady v tom případě si říkám, jo, tak v tomhle duchu to dopadlo. Krásně oblečené, asi to není teda pokračovatel, to je dobrá zpráva.
1: No ale jestli je to teda spíš konzervativec nebo nějaký progresivní, že člověk, to nevíme. Ještě to se teprve ukáže.
2: No bože. To by byl duhovej.
1: Já jsem zkoumal, jestli má na té packe, jestli tam má Apple Watch. A neumím to z toho poznat, Stefan.
2: No ale kdyby to tam měl, tak... Říká to něco?
1: Tak nevím.
2: Snad ne? Ale to uvidíme.
1: Neumím si to u papeže představit.
2: Nechte ho tvořit. Uvidíte, co udělá se světovým křesťanstvem. Určitě to nebude mi lehký, teda. To vím jistě. Tady v západní Evropě už vůbec ne.
1: Teď navrhuji usnesení.
2: Ano.
1: Jestli je pro nás důvěryhodný. A zároveň říkám, že se zdržuju hlasování.
2: Jo takhle, že vy nevíte, jak to dopadne.
1: Já ještě nevím vůbec.
2: Tak já bych řekl, dejme mu prostor, doufejme, že trošku to nějak vylepší. No a kdyby to špatně dopadlo, tak jsme říkali, že nevíme.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: kytky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Jana Bobošíková je naším hostem. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jana Bobošíková je novinářkou, hlavní tvář webového nebo YouTubeového kanálu, aby bylo jasno, publicistického lomeno zpravodajského, jak jsem pochopil v poslední době, a zejména kandidátka nebo lídrně kandidátky Stačilo ve Středočeském kraji v podzimních parlamentních volbách. Co byla poslední kapka, paní Bobošíková, že jste se rozhodla kandidovat?
3: Ono to, pane Veselý, vyplynulo, řekněme, z dlouholeté činnosti, aby bylo jasno. Protože, ano. My jsme si, aby bylo jasno, velmi všímali toho, jak je fragmentovaná mimoparlamentní poslanecká scéna, mimoparlamentní politická scéna. A když začaly ty velké demonstrace v září 22 na Václavském náměstí, tak jsme se zpětně podívali na výsledky voleb 2021 a tam nám došlo to, co dnes už všichni vědí, že opravdu víc než milion hlasů zůstalo mimo sněmovnu. A já nezakrývám to, že aby bylo jasno, jsme se snažili co nejvíce informovat právě o té mimoparlamentní politické scéně, co nejvíce hovořit o tom, co se děje na těch demonstracích, co se děje i v těch menších, drobných mimoparlamentních stranách, a víceméně jsme se snažili prostřednictvím i toho vysílání, i informování o tom, co se děje na této scéně, směřovat k tomu, aby se ta mimoparlamentní scéna nějakým způsobem z té fragmentace začala spojovat. Aby opravdu ty hlasy lidí, které byly slyšet jenom na tom Václaváku nebo jenom na těch demonstracích, tak aby postupně mohli získat hlas i v té poslanecké sněmovně. A z toho potom takovou cestou, kdy nejprve kandidoval náš kolega, nyní už europoslanec Dostal, který měl u nás, aby bylo jasno, svou právní džungli, kdy k nám začali chodit lidé, kteří se opravdu politicky na té mimoparlamentní scéně angažovali, jako například paní doktorka Dernerová, pan Klusáček, paní Konečná, europoslankyně. Tak víceméně touto činností bych řekla, že jsme vpluli do toho proudu Stačilo.
2: Vy říkáte vlastně, že aby bylo jasno, ten YouTubeový kanál, který děláte, že to byla ta poslední kapka, když jste se dívali, jak je fragmentovaná ta scéna. Já to jenom dokončím. Řekněme, jak je rozdělená ta scéna politická. Povedlo se tedy sjednotit a dát dohromady to, co, nebo to, co vysvětlujete, povedl se ten záměr?
3: Já si myslím, že do jisté míry ano. Já osobně mám radost, když vidím, jak Tomio Okamura dokázal na SPD nabalit mimo parlamentní politické strany. A jsem také velmi ráda, že něco podobného se, doufám, daří nebo zadařilo Danu Sterzikovi ve Stačilo.
2: Ale přesto, my co to pozorujeme zvenku a nikam nekandidujeme zatím, tak si říkáme, že tu a tam je cítit takové skřípání. Třeba vy s motoristy, SPD vůči Stačilo v mnoha případech. Čeká se stále na toho spasitele, na toho sjednotitele, nebo už tady je?
3: Já si myslím, že pro tyto volby tady sjednotitel není.
2: Není.
3: Ale myslím si, že pro tyto volby je tady společný jmenovatel. Jestli mohu to rozvést?
2: Určitě.
3: Tak jako současné strany vládní čtyřkoalice, dříve pětikoalice, já někdy říkám i šestikoalice, protože v některých rozhodnutích i hnutí ANO patří do toho Fialova gengu, mají svého nejmenšího společného jmenovatele, tak si myslím, že zrovna tak parlamentní opozice v roli pana Okamury a mimo parlamentní opozice, ať už jsou to motoristé, anebo především Stačilo, tak už má taky své společné jmenovatele. A to je třeba velmi silný kritický hlas vůči Evropské unii. Takže já si myslím, že se rodí ti nejmenší společní jmenovatelé a že třeba časem dojde k tomu, neříkám v těchto volbách, ale časem dojde k tomu, o čem velmi často hovoří pan profesor Petr Drulák, který je patronem Hnutí Stačilo a který hovoří o tom, že by se měla vytvořit napříč pravicí, levicí široká vlastenecká konzervativní fronta.
2: Když vás poslouchám, je to milé, to, co říkáte, asi s tím budou naši diváci i souhlasit. Ale vy říkáte na línii levice pravice. Co pak je to možné?
3: Myslím si, že to je možné. V tuto chvíli vysvětlím proč. My jsme nyní svědky toho, že nám vládne garnitura, která si říká středoprava.
2: Ona si někdy říká pravá, paní Bobošíková.
3: Nebo si říká pravá, také si říká správná, nebo nejlepší, to je jedno. Ale v rámci té pravicovosti vidíme prvky neuvěřitelného woke progresivistického levičáctví, které zasahují do řady politik té vlády nebo toho Fialova gengu, který si říká pravicový. A já si myslím, když se dívám, co se děje v Evropské unii a i když se dívám konec konců na to, co se děje po nástupu Donalda Trumpa ve Spojených státech, takže vedle pravolevého dělítka je taky, zde také dělítko mezi konzervativním a progresivistickým. Chcete-li mezi konzervativním a liberálním. A je otázka, nakolik si necháme vnutit buď to takzvaná chlebová témata, na základě kterých se rozdělí ta společnost, řekněme, na pravici a levici, kdy pro levici je základem práce, pro pravici kapitál, anebo zda si necháme vnutit ta woke, progresivistická, kulturní témata, která tu společnost rozdělují v úplně jiném řezu. Na jedné straně je LGBT problematika a manželství pro všechny, na druhé straně je tradiční rodina. A to potom záleží na síle politiků, na síle médií, na síle třeba i vzdělávacích institucí a toho prostředí, které je u nás vytvořeno.
2: Je fajn, že my v těch našich pořadech můžeme hovořit i za sebe a říkat, co si myslíme jako základ pro nějakou otázku. Vy asi tušíte, že já vás léta obdivuju jako moderátorku. Jako politička jste mě zatím nepřesvědčila. Kdybych volil ve Středočeském kraji, nevím. Asi bych zvažoval, ale nevím. Ptám se na to takto proto, že si pamatuju období, kdy vy jste vyloženě byla pravicovou političkou. Myslím, že jste se v nějaké době i hodně přikláněla k té konzervativní politice Václava Klause. Jestli se případně mě opravte, já také nemám úplně dobrou paměť. A teď vidím, že se přikláníte k té levicové politice. Nemám to chápat jako velkou proměnu Jany Bobošíkové?
3: V žádném případě. Jana Bobošíková je pořád stejná. Já jsem pořád stejná a tak jako v 90. letech, kdy jsme s manželem volili ODS a Václava Klause a věřili jsme tomu, že ODS je strana vlastenecká. Věřili jsme tomu, že ODS je strana, která se neštítí práce, pro kterou naopak je práce hodnota. A věřili jsme tomu, že ODS je strana, pro kterou má hodnotu drobné podnikání, pro kterou mají hodnotu živnostníci. Tak dnes věřím tomu a vidím to, je to vidět na každém kroku té vlády, o které jsme se shodli, že si říká pravicová, že ta nic takového nedělá. Ta se přeci obyčejné práce, bez které se nikdy nic nenarodí, štítí, přednost dává neziskovkám, přednost dává všemu jinému, než těm lidem, kteří každé ráno vstanou a dělají někde na 2-3 směny. Pokud jde o vlastenectví, tak mám pocit, že má raději jiné země nebo nadnárodní uskupení než Českou republiku. A pokud jde o podporu drobných podnikatelů, tak když se podíváme na to, jak masivně zrostly odvody, a když se podíváme ještě na to, že pracující zaměstnanci, kteří jsou nyní v nejnižších příjmových kategoriích, tak procentuálně odvádějí vyšší odvody procentuálně, prosím, než ti, kteří jsou v nejvyšších příjmových kategoriích, tak to přeci nemá s pravicí vůbec nic společného. A já věřím celý svůj život na práci, bez té se nikdy nic nenarodí, věřím na svobodu, věřím na odvahu a jsem vlastenka. A nic podobného mi současné strany, které si říkají, že jsou pravicové, nenabízí. ODS v 90. letech toto nabízela.
2: Ono to vlastenectví, jak říkal F.L. Wick, není žádná sinekura. Si vzpomínáte, jak to tam několikrát bylo řečeno. S tím nelze než souhlasit. Nevadilo by vám, paní Bobošíková, kdybychom se chvíli bavili o vás?
3: No, prosím.
2: Mě zajímá vlastně, s čím vy teď jdete žádat o naše hlasy. Co se změnilo u vás? To všechno, co jste řekla, jsem asi ochoten i podepsat. Ale váš pohled na svět, předpokládám, že se nemohl změnit tím, že nějaká vláda je dobrá nebo špatná a že jsou nebo nejsou nějaké procentuální odvody. Já se ptám, jestli vy jste se změnila a nebylo by to nic špatného.
3: Tak já si myslím, že každý člověk se mění každou vteřinou. Každá jeho buňka se mění každou vteřinou, ale wow. nechci odvádět tímto směrem ten hovor. Podívejte, mě je dneska 60 let, mám dvě dospělé děti, bohužel jsem ovdověla a samozřejmě, že je možné, že možná mám i jiné názory než těch 25. Ale spíš je to na vnějších pozorovatelích, protože já jak jdu životem, tak já to tak nevnímám. Já neustále pracuji, já si pořád myslím, že se lidem má pomáhat, já si myslím, že lidé mají stát na vlastních nohách, já si myslím, že se mají opírat o rodinné vztahy, že se mají opírat o práci, která za nimi zůstává, že mají mít dobré vztahy uvnitř rodin a to je prostě něco, co mě neopouští po celou mou životní dráhu, ať už jsem pracovala kdekoliv.
2: Zkusím to ještě jinak. Mm-hmm. Váš pohled na ten život kolem nás a červen politiku, na to všechno, o čem mluvíte, rodina a tak dále, ten bychom teď měli chápat jako pravicový nebo jako levicový? Vy totiž víte, kam mířím.
3: Nevím, určitě. Ale jestliže víte co, uděláme to jinak. Jestli mohu poprosit, řekněte vaší definici pravice a vaší definici levice, protože to je něco, v čem dlouhodobě jsou tady zmatené pojmy. Když si vzpomenete na ta 90. léta, tak byla pravicová vláda, která ale nedokázala zprivatizovat banky. Byla pravicová vláda, která jako první, když Václav Klaus odcházel od moci, tak založila na deficitní rozpočet. Říkám to nerada, ale to jsou fakta. A pak přišla levicová vláda Miloše Zemana a ta udělala něco, co s tou levicovostí nemělo v té době vůbec nic společného, ale ty banky zprivatizovala. Takže teďkon, to není, že bych chtěla být nepříjemná nebo protivná, ale pojďme si tady definovat, co to je v roce 2025 pravice. Znovu říkám, pro mě pravice, tak jak jsem ji vnímala, byla vlastenectví, úcta k práci, úcta ke svobodě, úcta demokracii, úcta k rodině.
2: Asi bych to udělal málo kdy, ale já na to přistoupím. Pojďme to udělat jinak, jak jste říkala. Já vám to rád řeknu, protože, a teď možná projevím velkou neprofesionalitu, ale můj pohled je pravicový. A já vím proč. Já vím to, že bych chtěl štíhlejší stát, že by se každý měl především

0: Studio XTB, vaše televize má velký dosah, ale rozhodně třeba nemá takový dosah při vší úctě, jako mají nejrůznější proslovy Petra Fialy.
1: Určitě.
0: A Petr Fiala říká o té vládě, že je pravicová. A přitom tam vidíme stále bujnější stát, stále více dotací, stále více úředníků, stále větší zasahování do práv rodičů nebo do výuky. Neboli to nemá s pravicí, tak jak je definována činností této vlády v tomto státě. A na začátku jsme se shodli na tom, že ta vláda se definuje jako pravicová. Tak to nemá nic společného. A my jsme nyní ve zmatení pojmů. A já tady mám program Stačilo. A my samozřejmě máme v programu Stačilo to, že se bude ořezávat. Ale rozhodně ne tak, že se budou třeba zvyšovat daně těm nejslabším, jako to udělala Fialova vláda. Já nevím, jestli si úplně teďko rozumíte. Rozumíme, vy jste řekl pravicové principy. A já říkám, my žijeme v zemi, kde je vláda, která si říká, že je pravicová, ale její principy pravicové absolutně nejsou.
1: Jo, souhlasím a byl bych rád, kdybychom na chvíli třeba odložili to, co je teď, protože my se bavíme hlavně o budoucnosti. Souhlasíte?
0: Jednoznačně.
1: Bavíme se o tom, jak bude vypadat třeba politika Stačilo v nejbližších měsících a letech, protože to bude ovlivňovat a formovat to, jak žijeme v naší zemi. Souhlasíte?
0: Ano.
1: A kdybychom nechali ty všechny chyby a ty pohledy, které máme podobné na to, co se děje teď stranou a ptali se na to, jak se na to díváte vy, tak se dostáváme možná k podstatě. Mohu já očekávat, že Stačilo a vy budete zastávat takové pozice, takový program v poslanecké sněmovně, který vyhoví tomu, jak svět vidím já, byť z levé strany politického spektra?
0: Já si myslím, že jednoznačně ano. My už dnes víme, kde by se ve státním rozpočtu dalo ubírat a kde by se naopak dalo přidávat těm nejpotřebnějším.
1: Dobře, a řekněte mi, jak třeba v této chvíli, jaká panuje shoda nebo neshoda uvnitř Stačilo na váš vztah k NATO? Protože já jsem teď nedávno někde s překvapením četl, že Jana Bobošíková nechce NATO. Já si říkám, ale může to být taky dezinformace. Já si pořád říkám, že NATO nám dává kus bezpečí. Si myslím já naivně, ale já jsem prostý chlapec. Jak se na to díváte vy, Vystačilo?
0: My se na to díváme Vystačilo tak, že občané by měli mít právo si rozhodnout, zda chtějí nebo nechtějí být součástí Severoatlantické aliance. A to je první pohled.
1: A vy?
0: Já osobně se na to dívám tak, že svět se mění. Já jsem minulý týden poslouchala J.D. Vance v jednom velmi známém podcastu, který se jmenuje All In, a on tam říkal naprosto nezakrytě, že ho navštívil premiér jedné významné země Severoatlantické aliance a že s ním hovořil o tom, že NATO v této podobě už by nemělo existovat, že by se mělo začít velmi rychle měnit, že by v rámci NATO měly vzniknout i odnože mimo NATO. Neboli já si myslím, že takovéto rigidní nepřipouštíme si, že svět se může měnit. Nepřipouštíme si, že názory mohou být různé, tak to já považuji za nesmírně škodlivé. A byla bych ráda, abychom z této rigidity vystoupili a abychom jako Česká republika byli účastni i těchto diskusí, které třeba v tuto chvíli nejsou mainstreamové, ale které se vedou. A samozřejmě, pokud by šlo o tak zásadní krok, jako je opuštění Severoatlantické aliance, museli by o tom rozhodnout občané po velké diskusi. Jejíž součástí by byl jasný plán, jak by vypadal den poté. To samozřejmě nelze udělat bez hlavě lusknutím prstu, ale po hluboké diskusi. A třeba by to občané ani nechtěli.
1: Vy Stačilo, vy Jana Bobošíková, chcete opustit NATO v této chvíli?
0: V této chvíli ano.
1: A co bude den poté, když použijí vaše slova?
0: Já nevím, co bude dál poté. Vy vymyklete tu otázku, jestli chci v této chvíli. Já říkám ano, ale zrovna tak jsem vám řekla, že o tom nerozhoduje jednotlivec, o tom by museli rozhodnout občané v referendu. A součástí toho referenda by musela být obsáhlá diskuse o tom, co bude den poté. A vy sám víte, že Jednu chvíli Donald Trump říká, Spojené státy opustí NATO. Druhou chvíli

0: říká neopustí na to. Pak je další diskuse, kdy různé země říkají, vytvořme jinou platformu, než je NATO na základě technologického sjednocení, třeba prostřednictvím některých zbraňových systémů. Takže ta situace se vyvíjí. A myslím si, že politici by měli takzvaně mít palec na tom tepu doby a vnímat tyto změny a ne se rigidně tvářit, že NATO je něco neměnného, že je to něco, co tady bude navždy. Tak to přeci není.
1: Sledoval jsem na vašem kanále, aby bylo jasno, vaše rozhořčení v tom případu rozhovoru pro deník, myslím, to bylo pro deník, kdy vám do titulku podsunuli něco, co tam nepatřilo a bylo vytrženo z kontextu. Já to řeknu svými slovy. Ukrajina přijde o svá území, no dobře, něco podobného tam bylo. Oni opak opravili, bylo to velké svinstvo podle mě v tu chvíli. Myslím, že jsem vám druhý den psal, přijďte na rozhovor. Já si totiž myslím, že toto je špatně. I kdybych si stokrát myslel, že nesouhlasím třeba s tím, jak vystupuje Stačilo, třeba stokrát nesouhlasil s tím, co říkáte vy jako politička budoucí, tak toto považuji za křivdu. A pojďme to tady narovnat. Třeba se to alespoň pár diváky takzvaně prolne a bude jim jasno.
0: Děkuji.
1: Řekněte, paní Bobošíková, jak by měla skončit válka na Ukrajině?
0: Mírem.
1: Souhlasím, k tomu je ale dlouhá cesta a když použiju slova Ondřeje Hejmy z jedné jeho knihy, tak on tam říkal, z čeho se vyrábí ten mír?
0: Z diplomacie a z dobré vůle. A gram míru je podle mě lepší než tu na zbrojení a tu na války.
1: V tuto chvíli si pojďme říct, abychom se vrátili k té kauze a zazněl váš jasný názor. Měla by válka na Ukrajině skončit i za cenu ztráty území Ukrajiny?
0: Je otázka, čemu říkáte konec války. Vysvětlím. Jsou války, při kterých je uzavřeno příměří, ale nejsou považovány za ukončené. Ale v rámci toho příměří dojde k určitému územnímu rozdělení, ale mezinárodně to není uznáno jako něco, co je definitivní. Takže já nejsem mezinárodní právník ani mezinárodní diplomat, ale trvám na tom, že co by mělo skončit, je zabíjení. A pak by si měli sednout diplomaté ke stolu a měli by si říct, jak si to představují. A pak už jsou ve hře nejrůznější třeba i dočasné statuty. Neznám všechny mezinárodní nástroje toho, kdy není jedna strana označená přímo za vítěznou a druhá přímo za tu, co prohrála. Ale já si myslím, že nejdůležitější je, aby se teď ukončilo to zabíjení.
1: Souhlasím. A myslím, že nejčastějším koncem války, na tom se shodneme, je kapitulace jedné ze stran.
0: Někdy je to i příměří, nemusí to být vždy kapitulace.
1: Ale příměří není konec. Já se totiž ptám, aby to, co jsem já cítil jako křivdu vůči vám, v tom deníku, v tom titulku, tak aby tady zaznělo, aby bylo jasno, jak vy říkáte. Protože ono totiž podle průzkumů víc než 70% občanů naší země má za to, že by měla válka skončit i za cenu územních ztrát. Já si to myslím také, jestli je to potřeba říct. A ptám se, jak to vidíte vy?
0: Já se na to dívám takhle. Není to naše válka. Na tom trvám. To, že je to proxy válka Spojených států proti Rusku, to si myslím, že řekli už i Američané po nástupu Trumpa několikrát. A já si myslím, že o tom, jak ta válka skončí, se nebude rozhodovat u nás. A myslím si, že Ukrajina by se měla podívat do své minulosti a do toho, jak se chovala. Rusko by se mělo podívat do své minulosti a do toho, jak se chovalo. A v tomto sporu by mělo být za mě úplně jedno, co si myslí kdo v České republice. Protože znovu říkám, to není naše válka. A já si nedělám nárok na to, abych řekla fajn, ať si veme Rusko Krym nebo ať si veme Donbas. To si musí vyříkat oni.
1: No, souhlasím, ale já jsem se na to ptal proto, že znovu se vracím k tomu případu. Tam vám bylo podsunuto?
0: Já jenom vysvětlím, jak to vzniklo. Paní redaktorka se ptala, tuším, něco v tom duchu, proč tedy říkám, že to není naše válka, když může Rusko přijít i do Prahy, když může prostě Ukrajina nás má bránit před Ruskem. A já jsem řekla, že bych očekávala v tomto okamžiku, že pan premiér předstoupí se seriózními výsledky zpravodajských služeb, ze kterých bude jasně vyplývat, že jsme v jasném ohrožení před Ruskem, že Rusko, že ta zjištění jsou tak závažná, třeba od vojenského obraného zpravodajství, že Rusko se opravdu nezastaví na tom Donbase, že se nezastaví ani na tom Slovensku, ale že prostě opravdu půjde do Berlína, do Paříže,
1: což
0: do Londýna.
1: Což se neděje zatím.
0: No a tam v této souvislosti bylo řečeno, že ať si na Ukrajině dělají, co chtějí, jestli mají tyto informace, ale my jsme v České republice a jestliže máme neustále slyšet, že to je naše válka a že jsme ve válce a tak, a že se musíme bránit těm hordám z východu, takže si myslím, že by mělo být toto zveřejněno a pokud to není možné zveřejnit jako zpravodajskou informaci, čemuž ji rozumím, tak ať vystoupí vrcholní ústavní činitelé a řeknou na naší čest osobní, říkáme, že tady je prostě toto horké nebezpečí, že opravdu musíme dát 5% na zbrojení, že musíme zvažovat povinnou vojenskou službu. Takže v tomto kontextu byl ten rozhovor veden. A to, ať Ukrajina a Rusko, to bylo řečeno v tom kontextu, že rozumím tomu, že jsou informace, že Rusko na Ukrajině postupuje a že tam má svoje zájmy, ale my v České republice takové relevantní informace, že Rusko chce dobít Prahu, já jsem je tady neviděla.
1: Já řeknu, že kdyby to někoho zajímalo, tento speciální případ nebo ta kauza, tak existuje o tom celé video, aby bylo jasno, jestli
0: ano,
1: se nemýlím.
0: Část jednoho videa.
1: Část jednoho videa, kde to vysvětlujete a jak se to potom narovnalo a změnilo. Držím palce ve volbách a jsem rád, že jste přišla po čase do XTV a doufám, že se brzo uvidíme. Díky a nashledanou.
0: Nashledanou.
1: Naším hostem byla Jana Bobošíková.

běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Naše touho ještě neumírej, sil máme dost. Naše touho ještě neumírej, sil máme dost. V nozdrách sládne zápach klisen na břehu jezera. V nozdrách sládne zápach klisen na břehu jezera. Milování je divoká píseň večera. Milování je divoká píseň večera.

běžet, běžet, nemyslet na návrat. Chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat. S konskými handlíři vyrazit dveře, to bych rád.

0: předtím řekněte, jestli ten Redl je opravdu jako pošahaný, nebo to je
1: trik. Že není pošahaný. Kdyby byl pošahaný, tak celý tohle to nevybuduje. Teď to je budovaný. Já vám něco řeknu. Já si pamatuju ze své novinářské minulosti v Reflexu. Pamatujete si na paní ministryni kultury Hanákovou ze STANu?
0: Pamatuju, no.
1: Tak, a vzpomenete si na kauzu...
0: To byly její procesy?
1: To byly její procesy.
0: Nastavování procesů.
1: Víte, kdo tuhle tu paní udělal ministryní a pak jí tam dal náměstka ekonomického?
0: Mně jí bylo líto, pane Holče.
1: Nevíte, kdo to byl?
0: Nevím.
1: Ne. Jistý Míša Redl. A ten fakt chtěl, ano, udělat i šéfem Národního divadla, svýho tohohle člověka. A tehdy, už já si na to moc dobře pamatuju, jistý Petr Gazdík, nevím, jestli vám to jméno něco řekne. On teď...
0: Jak?
1: Petr Gazdík.
0: Pan Gazdík?
1: To je rok 2012, čili 10 let zpátky, už používal tehdy šifrovaný telefon. Takže samozřejmě s nikým si nevolal, šifrovaný telefon jen tak možná občas, ale měl to nerad. Jak ty říkal Vít Rakušan, který o tom taky nic nevěděl, já jsem ho chtěl rozkopat.
0: No, už ten samotný fakt, že používají šifrovaný telefony,
1: no, tak.
0: Je jasný, že to je, že tam je nějaký problém.
1: A teď vám řeknu, jak se říká, všechno špatný pro něco dobrý. Ty šifrované telefony začal prodávat Pavel Němec, ex-ministr spravedlnosti. A myslím, že teď už jich moc neprodá. Protože tohle to všechno je ze šifrovaných telefonů.
0: No, oni to nějak prolomili. No. Z největší pravděpodobnosti si myslím, že jim to prodal někdo zevnitř. Tak to chodí. Tak jenom hloupý člověk si dá
1: jablotron do... Myslíte nějaký výtek, že by to mohl udělat?
0: Na barák nebo na byt. Jablotron, česká firma, která dělá zabezpečování. To dávno ty kódy prodali těm policajtům, nebo jim je dali, nevím. A kdo má jablotron, tak tam jdou vám namontovat odposlechy jako domů. Nikdy jablotron.
1: Já nemám jablotron.
0: Nemáte?
1: Nemám jablotron.
0: Já to dobře, no, protože to by se tam mohli tady ti lidi všichni. Takže stejným, a někdo určitě z toho jablotronu jim to dál, nebo možná musel dát, nevím. Ale stejný to bude s těma telefonama. To není, že to někdo prolomil, že někdo bádal.
1: Já mám na vás otázku.
0: No.
1: Vy si myslíte, že to byl Vítek? Že potřeboval obměnit vedení STANu, takže to urychlil?
0: Že to vyprovokoval toto? Nemyslím si to.
1: No, minule jste tak naznačil směr takovej, tak že to může
0: já
1: dej.
0: Já myslím, že, že je to o trošku veš než Vítek.
1: Jo. Hmm? Ale vidíte, jak já jsem prozíravý člověk.
0: Piráti se jim stí, jo. Takže ti to někde zezadu podpalujou, to je jasný.
1: Minule jste se mě ptal, kam to ještě půjde, já jsem vám říkal, Gazdík, Polčák. Podívejte týden a Gazdíka, Polčák.
0: No, měl jste pravdu, ale v tomto punktu nechápu, že chcete jít na dovolenou. Když se tady budou dít tyto věci.
1: A to se bude dít dál, já se těším.
0: Budete tamhle někde v Opičích horách a se. S kým já to budu tady řešit.
1: Ale to, hlejte, to pak, čeká nás, vám říkám, horký léto a ještě horší, víc horký podzim.
0: No, v nejhorším tam přijedu, ne, na to četu Vilzonku.
1: No, nebo můžete poslat někoho s nějakým šifrovaným telefonem.
0: No, to si musíme pořídit, ty šifrovaný telefon.
1: No, jasně. No.
0: To je jako... No, to je jedno. Ale to, že to ještě, toto je jenom začátek, to vám garantuju. No. A vítěz celého bude prezidentská kandidátka. Mm-hmm. Pamatujte mm-hmm. na mě. Jinak se šeptají zajímavé věci o nových kandidátech.
1: Jo, na Hrad?
0: Že zvažují různě. Slyšel jsem, že plukovník Primula zvažuje a takovýhle osobnosti. Mm-hmm.
1: No, tak je dobře, že do toho jdou ty generálové a plukovníci. Ne, to je známka toho, že máme zdravou demokracii. Hmm?
0: Já jsem přemlouval i naši paní produkční a ona nechce do toho jít.
1: A proč?
0: Takže se jí nechce schánět ty podpisy a tak, no.
1: Já sedím, já když teď vidím paní Danuši a ty jí videa, tak kdybych byl žena, tak bych se nemohl úplně jako to dočkat, až do toho skočit.
0: Já myslím, že právě ty ženy by měly teď zabrat. Já jsem totiž včera večer na ČT2, nebo kde, to bylo dokument o Kuciakovi, mm-hmm. jak byl ten zavražený novinář na Slovensku. A ono to, je to francouzský ten dokument, a ono to končí takovým happy endem.
1: Jo?
0: Jakože, nebo happy endem ne, ale takovým na konci, takovým vlastně vyústěním, který je docela pozitivní, že Kočner teda odsouzený mm-hmm. a tak, a žena prezidentkou.
1: Jo, a že se jim znovu hroutí celá politická garnitura, která měla přijít jako ta očistá.
0: Ale to je tam... jedno, ale to je to tam žena
1: jo.
0: prezidentkou, ještě hezká, prostě milá,
1: jako taková...
0: hodná a milá a hodná. Prostě.
1: Jako taková panenka, že jo. To je teda happy end.
0: No, já jsem řekl, byl by happy end. To, takový dokument nemůže být happy end, protože tam zabili novináře a jeho dívku.
1: No mě to...
0: No, jasně, tak happy end v tom smyslu, že se našel viník, na rozdíl třeba od Mrázkovy vraždy a tak.
1: Jo, ale víte, já tam vidím horší věc. Jasně, že tam někteří lidi odsoudili za to, fajn, ale představte si, že tato věc smetla celou jednu garnituru, Fica a tak, a vlastně je to analogie k Česku. A ty pěti strany další se spojily, aby jako přišlo to dobro.
0: A dobro se nekonalo.
1: No, a dobro se nekonalo a vlastně tam ještě větší zlo a tyhle ty se nejspíš vrátí. Tak to je jenom takový, jako, jak říkali komunisti, poučení z krizového vývoje. Proto já žádný happy end v tom nevidím vlastně. Ohromný bych řekl spíš zklamání u Slováků z toho, co si zvolili jako lepší, jako očistu.
0: No, řeknu k tomu, že tam byl jeden silný okamžik v tom celém dokumentu, jinak to fakt bylo slabý. Jo. A to, když tam mluvil tatínek toho Kuciaka, vyrovnaný pán, jako jistou, nebo vyrovnaný s tím neštěstím, co se mu přihodilo, a vlastně Kuciakův bratr, tatínek seděli u stolu v nějaké prostě domečku a tak, a mluvili o tom, a to mě fakt přišlo jako ostrý, že z té řeči toho otce bylo cítit, že ten kluk vlastně dal život za dobrou věc. Jo. Ale ne, že by to jako ten otec nějak si tím vysvětloval, ale tak to nějak přijmul ten osud.
1: Jo.
0: Tak mě to přišlo, neumím to popsat. No, jenom abyste věděl. Co jste říkal na nejnovější, ještě pořád máme Fialu, jo? Ať na něho nezapomeneme. Co jste říkal na nejnovější slavný tweet paní Nory?
1: Já, no to musím na vás.
0: Tak se v ANO uklidníme.
1: Vy jste nesundali Faltýnka. No to je na vás otázka.
0: Ne, na vás.
1: Co tam s tím uděláte?
0: Nic.
1: No. Ne, je to příšerný, je to horší a horší. Já vím, že... No, jeden můj zrámejc... Vlastně mi říkal, jak to tam funguje, že s touhletou pětkou nebo trojkou tady těch, kam patří Nora, Železný, Vitovská, vlastně nic nikdo neudělá.
0: Neudělá. Oni mají za to určitě i Moravec. Oni mají za to, že to je jich.
1: No. A taky, že to teď jejich je?
0: Je to jejich.
1: Vládní garnitu,
0: je to jejich. Já jenom čekám, kdy oni přijdou na nějaký úřad a řeknou, tady chceme zaregistrovat, že my jsme čtyři majitelé České televize. Na to se... Ale včera jsme s jedním radním stáli u kafe o přestávce. A tak jsme si posteskli tady to, že vlastně nemůžeme dělat nic tady proti těm aktivistickým.
1: Ty tam vlastně jezdíte zbytečně.
0: Zbytečně úplně ne, jo. Tak řadu věcí, že kolem toho spodaření a tak. Ale že toto s tím se nedá hnout. A nám píšou všem, že jsme si říkali, kolik dostáváme mailů a tak. A ten kolega řekl jednu strašně vtipnou věc. Říkal, hele, když jsou takový ty výlevy té Nory a Moravce a takový ty, teď speciálně Moravec tam měl hodinu, já jsem to neviděl, teda
1: Rakušana. To byla taková vypovídání se.
0: Dal mu prostě prostor se obhájit na hodinu, což už mi nechává naprosto chladným a je to jasný, že to tak je. Ale víte, jak jsou reklamní, takový ty sponzorský odkazy? Tento pořad vám přináší výrobce mléka, takový. A že před tady ty aktivistické pořady by mohlo být, tento pořad vám přináší velvyslanectví Spojených států amerických Praze.
1: A vždycky třeba.
0: Sponzorem tohoto pořadu...
1: Víte co, sponzorem tohoto pořadu je Míša Redl, třeba u příkladu u Víta Rakušana, ne?
0: No. Jediné, co nám tomu překvapuje, že to ta veřejnost nečte. Jako hodinu v okamžiku, kdy tu stranou cloumá tenhle ten skandál bez oponenta, a takový jako netradičním formátu, mě nedochází to, že těm občanům, těm koncesionářům to nedochází.
1: Ale vám to spoustě dochází. Ale já se vás musím zeptat na jednu věc, když tam jezdíte furt. Teď se nám přelomil, už vlastně, jak se říká, už se den zkracuje.
0: Už se den zkracuje?
1: No, už bylo 21. června, už dneska 23. ne? A se říká, a už to jde k Vánocům. A já se trápím
0: jednou věcí. Nemám pro vás žádný dárek ještě k Vánocům.
1: Ne, to ještě nechci, to nechci, to mi pošlete potom ty peníze. Ale bude vánoční pohádka. To byla v ohrožení. Šéf ČT říkal, a je v ohrožení i vánoční pohádka.
0: To říkal.
1: To říkal, jak teď vydírá kvůli tomu rozpočtu. Tak jsem se vás chtěl zeptat. Já bych potřeboval ubezpečit, jestli bude vánoční pohádka. Jo, bude?
0: Bude. Budou tři hřišky pro Popelku.
1: Nějaký moderní, ty norský?
0: Ne, sáhneme do archivu.
1: Jo.
0: Asi, nevím. To byste koukal, co je všechno v ohrožení.
1: On je teď ohrožení i princ, ne? Střího říšku.
0: 910 tisíc se to zkracuje.
1: Co?
0: O 910 milionů.
1: Se zkracuje co?
0: Rozpočet.
1: Jo, ta miliarda Dvořákova.
0: Jo, takže je to jako necelá miliarda, je to spíš 900 milionů, a 900 milionů už je někde vidět. Takže nebudou teď nový seriály žádný český. Poté, co jsem viděl tu Osadu, žádná škoda, no tak dobře, ani ty detektivky nic, trošku se omezí sport a prostě...
1: No dobře, ale otázky zůstanou snad, ne?
0: Otázky, tak to jsou, ježišmarja.
1: To byste nedopustili, ne? Aby nezůstaly otázky.
0: Ale co? Vám říkám, že to je jejich. Na otázky se nesmí sát. Tam se jenom zeptáte, na té radě, se jenom zeptáte třeba, mohli bychom vědět, kolik lidí se dívá na otázky. A ohrožuje nezávislost, zasahuje do práce médií, Českou televizi chce zlikvidovat. Takže tam nesmíte se ani, když se mluví o otázkách, tak se málem stojí v pozoru. Mm-hmm. Ve chvíli, kdy takhle skloníte hlavu k počítači, už jste v podezření, že si něco zapisujete proti státního. Pozor na to.
1: Hele, a děláte tam vlastně něco?
0: Tak včera
1: myslím, kromě, že si dáte kafíčko, řízeček. Včer,
0: jako v té radě.
1: No.
0: Včera jsme tam byli od rána do večera, přiznali jsme, respektive rada nepřiznala žádný bonus řediteli, což respektive se nedohodla na vyšší bonusu, protože tam byly tak rozdílné pohledy na věc. A takže to dopadlo tak, že dostal 100%, protože to on má ve smlouvě.
1: Hele, to je... To je taková česká soda tam, ne? Vlastně,
0: česká
1: co?
0: Soda je to pár korun, oproti jiným, že? No. Tak to jsem vám chtěl. A teď konečně ten mlčuch. Včera večer, já jsem, pozor, byl z toho dojmutý.
1: No já taky, takhle, ne, já jsem byl zděšený jako paní Mirka. Já jsem byl zděšený, já jsem, hele, v tom nebylo nic novýho. V takovýhle moment, jako... Těžký pro zemi, řekněme, kvůli krizi energetický, socioekonomický a tak dál. Tak čekáte, že vystoupí premiér vlastně jako ve jménu všech občanů, ale i celý politický reprezentace. Ale on si stejně nemohl odpustit toho Babiše znovu. Asi já nevím kolikrát. A ještě, že to k němu už nejde, ani k tomu Fialovi, jakoby vzdělanému a on býval jako elegantní mlčoch. Ne zlej člověk nebo demagog, křiklou, to nebyl nikdy. Takže fakt jako řekne, jestli náhodou nebyl záměr to, že nás ta Babišova vláda chtěla ještě víc uvázat jako do té závislosti na tom ruském plynu. To už na mě jako bylo moc, ale hlavně všichni čekali celý Česko, že korupční kauzou vládní strany. Nebo už i vládních stran, protože už to není jenom stan. A premiér si vymíní projev k národu, jak se tomu říká, a neřekne o tom ani slovo. Tak já si říkal, proč vlastně ten projev, chápu to, bylo to jenom odvedení pozornosti od té korupční kauzy, ale vzpomněl jsem si na jednu věc, když tam byl ten Babiš. Mimochodem, já myslím, že už chybí jenom to, že Babiš udělal invazi na Ukrajinu. Ale když jsem si vzpomněl na Babišův projev během covidu, tak už i tehdy samozřejmě velmi polarizovaný parlament, OPO blok a vláda šli si po krku, ale on si to v tom projevu odpustil. a přednes takový projev vlastně jako smířlivě spoující. Odpustil si tam jakoby ty každodenní politické půtky. A prostě řekl, teď jako země, aby jsme to vyhráli, tu bitvu, tak jako musíme udělat pro to všechno a vykašlat se na nějaký jako Fiala a to. Ale tenhle ten si to neodpustí.

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz
1: Arnošt Drost je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Arnošt Drost je místopředsedou představenstva Sdružení českých taxikářů.
2: Ano.
1: A také muž, který taxikaří 35 let.
2: Ano.
1: Praze, takže tu branži dobře zná. Pane místopředsedo, co myslíte, mají taxikáři, speciálně pražští taxikáři, dobrou pověst?
2: No tak řekněme, že trošku se pověst napravila, no ale média neinformují tak, jak by asi měla.
1: Tak. Teď můžete informovat veřejnost, tak jak by se mělo, tak povídejte, čím
2: chápu,
1: to bylo?
2: Bylo to tím, že tady bylo 200 zhruba asi takových vykuků, kteří si založili nějakou společnost, jmenovala se Torges, my jsme tomu říkali Čorges, ze cikánského slova čorovat, jako krás. No, pak se to přejmenovalo na Virtus komanditní společnost, velel tomu Ivan Hříbal, který je teda už po smrti. No a vlastně tato skupinka ovládala celý centrum a nejlukrativnější místa v Praze. Jo? A svým způsobem magistrát je pěstoval, jo? Protože vlastně, když se o něčem mělo psát, přišla nějaká kauza ve státní správě na magistrátu, no tak se vytahli taxikáři, že jo? Taxikáři kradou. Jo? Takže se vytahli. No a
1: zatímco byli čistí jako okvětí bílé lilie, je to tak?
2: No, dá se říct.
1: Dá se říct, jo. Tak já mám vlastní zkušenost, já jsem stroje jel taxíkem jednou na letiště za 1800 a jenom protože jsem spěchal, tak jsem to, takže moje zkušenost je jiná. Ale
2: a vy jste si bral taxíka na ulici, nebo jste si ho volal?
1: Toho jsem si volal.
2: Nechápu, protože já jsem jezdil 25 let u Professional Taxi. A
1: to bylo to Profi Taxi?
2: Profi Taxi. No, ono to bylo oficiálně Professional Taxi, SRO, ale zkráceně Profi Taxi, obchodní značka. Takže Profi Taxi, já si myslím, že mělo vcelku slušný renomé. Tam korporátní zákazníci měli největší slevy, ale i běžný retail z ulice jezdil, když byla cena 27, tak jezdil za nějaký 24,80.
1: Zkusím to ještě jinak. Čím si myslíte, že se přihodilo, že v některých bedekrech bylo napsáno, jedete-li do Prahy, dávejte si pozor, okrade vás taxikář? Což je prokazatelně, to tak v jisté době bylo.
2: No, tak na to měly podíly cestovní kanceláře, který to psali, že jo. A samozřejmě pak se na tom podepsal i pan Kvasnička, protože pan Kvasnička starší, jo. Ten vlastně dával ty svoje reklamní letáky, už to měli cestující připravený v takových těch kapsičkách, letadlech, aby jezdili jenom ze společností 3A.
1: Jinými slovy, u taxikářů problém nebyl, mohli za to ti, co dávali letáky.
2: No, svým způsobem ano. A vemte si to tak, bylo to 200 lidí na počet zhruba 3800. Jo, není to zanedbatelný procento, je to zhruba nějakých 6-7%, ale v jiných branžích, ať je to v hospodách, barech, u řezníka nebo u zelináře, tak tam vás okradou taky. Jo, takže já to beru spíš tak sportovně.
1: Dobře, ale tady sedíte vy, tady nesedí žádný zelinář. Ale pojďme teď k tomu, co vám nejvíc vadí teď vám, taxikářům. A pane místopředsedo, pokud vím, tak vy teď nejvíce válčíte s těmi alternativními dopravci, což je Uber a což je v našich podmínkách Bolt, je to tak?
2: Jasně.
1: Co vám na tom tak vadí?
2: No tak na jednu stranu mě vadí to, že jezdí za dumpingové ceny a Úřad pro hospodářskou soutěž v tom nedělá vůbec nic. Jo, podali jsme několik stížností a oni se tváří, jako kdyby ten problém neexistoval.
1: Nabídka, poptávka?
2: No, pokud podnikáte, tak musíte podnikat za účelem zisku. A jestliže vám z toho kilometru, za tu cenu, za kterou oni jezdějí, zbyde 60 halířů, tak asi to není normální.
1: Za jakým účelem tedy podnikají oni?
2: No to já nevím, za jakým účelem podnikají oni. Já to doopravdy nevím, já to nechápu. Jo, já když si spočítám, ať zleva nebo zprava, tak on ujede 350 km denně, strží 4 000 korun. Z těch 4 000 korun odevzdá 25% firmě, která mu to zprostředkuje, to znamená Uber, Bolt nebo Liftago. K tomu musí zaplatit z té tisícovky za tyhle ty dvě firmy, nebo vlastně za tyhle dvě firmy musí zaplatit DPH, tak to už jsme na 12 stovkách. K tomu musí zaplatit denní pronájem vozidla, to začíná někde na 800, tak už jste na 2000. K tomu zaplatíte 1000 korun za pohonné hmoty a jste na 3000 korunách. Takže vám zbyde 1000 korun. Z té tisícovky vy musíte odevzdat zdravotní, sociální a daň z příjmu. Takže co vám zbyde?
1: Co tím naznačujete, pane místopředsedo?
2: No tím naznačuju to, že je něco schnilého ve státě dánském, protože o tohle to by se měl zajímat Úřad pro hospodářskou soutěž. Jo? Tady, každý tady z nás podniká za účelem zisku, a ne, aby teda tady byla nějaká firma, která záměrně ničí celý trh, aby ho potom převzala.
1: Aha, už tomu rozumím. Takže vy vlastně si myslíte, že to teď někdo dotuje, proto aby zničil vás taxikáře.
2: Klasickou taxislužbu, ano.
1: A jim to potom zůstalo, ten trh, a zvýšili ceny. Tak to mám rozumět.
2: Tak to zhruba asi tak bude. Protože dneska nás rozdělili na vlastně dotovanou, nebo respektive regulovanou a neregulovanou taxislužbu, pan ministr financí. A neregulovaná taxislužba, ta si může účtovat, co chce. Jo, já jsem schopný doložit, že za půl kilometru si účtuju 360 korun, za jízdu z Olomouce do Prahy, vzdálenost zhruba 300 kilometrů, 23 tisíc korun.
1: Mluvíme teď o těch o tom Uberu třeba?
2: Mluvíme o Uberu a o Boltu.
1: Jo, zatímco regulovaný taxikář?
2: Regulovaný taxikář si sice na jízdu mimo Prahu může říct, co chce teoreticky, protože ta cena je regulovaná pouze v Praze. Nicméně normálně uvažující člověk, a já předpokládám, že mezi tím zbytkem je nás 1800 dneska, takže mezi tím zbytkem, co tady zůstal, tak si nikdo za 300 kilometrů neřekne 30 tisíc. Jo? Pokud by se jednalo, řekněme, o přepravu více místným autem, tak ta cena by tam mohla být někde na 12 tisících.
1: Kam spadá v tom, co popisujete, ta služba, která se jmenuje Liftago, protože tu já třeba využívám s velkou spokojeností a mám pocit, že to má jakousi úroveň. I čistota vozu, i ceny jsou dobré a tak. Nevím, jestli to tedy spadá do té takzvaně dotované, jak vy říkáte, aby ovládli trh, ale Liftago je ještě něco jiného než Uber a Bolt, ne? Nebo se mýlím?
2: Ne, to je, Liftago je takový hybrid mezi, jo? Liftago vlastně dává, a to víte sám, vlastně vám dává cenovou nabídku a vy si vybíráte.
1: Chci, nechci. Jo?
2: Chcete, nechcete, jo? Ale vybíráte si, já nevím, asi mezi čtyřma řidičema nebo čtyřma cenovými nabídkama.
1: Jak jo?
2: Kdežto u Boltu nebo u Uberu, tam vám ta cena přijde a buď ji chcete, nebo ji nechcete. Jo? Ta cena přijde i tomu řidičovi a ten řidič s tou cenou nemůže nic dělat. Klasická taxislužba je regulovaná nějakým stropem. A když ke mně přijde zákazník a ptá se, tak a jede třeba někam dál, no tak já mu řeknu, dobře, můžeme se dohodnout, cena nebude 4 000 korun, já vám udělám slevu, bude třeba 3 500 korun. Jo? Protože já z toho neodevzdávám žádnou provizi. Ty řidiči od Boltu, od Uberu i od Liftaga odevzdávají minimálně 25% provizi. Platí za ty dvě firmy, první Uber a Bolt, za ně platí DPH. Tyhle dvě firmy, které tady jsou u nás na trhu, u nás neodvedou jedinou korunu na daních, jedinou korunu na DPH, všechno za ně musí zaplatit řidiči, a ty dvě firmy, každá jedna z nich odsud vyvádí 1,5 miliardy měsíčně.
1: Jo, a jo, to je nějaký oficiální údaj, jo?
2: To se dá lehce dopočítat a jsou to vlastně údaje, které si vytáhnete ze statistického úřadu, jo, a tak dále. Mm-hmm. Tak dále.
1: Pane místopředsedo Drozde, řekněte, vy jste slibovali před pár týdny, zablokujeme Prahu, že se nestačíte divit, už toho máme dost. Co chcete získat tím, že zablokujete Prahu?
2: No, my chceme hlavně získat, nebo my chceme dosáhnout toho, aby vlastně ty úřady začaly jednat podle práva. Jo? Viz, máme tady spoustu řidičů z východu. Jo? Já nebudu říkat jenom Ukrajinců, i když jich je zhruba 92%.
1: No, jo? Abychom byli úplně, vy jste pro parlamentní listy řekl dobytci z východu.
2: Jo, to jsem ale řekl v souvislosti s tím, jak se chovají na ulici, jak jezdí, jo, jaký mají respekt a jak se chovají vůči ostatním řidičům. Jo, nechovají se slušně, proto jsem použil to slovo dobytci.
1: Dobře, ale pojďme ještě k té blokádě. Takže chcete dosáhnout čeho?
2: No, chceme dosáhnout toho, aby státní správa, policie, městská policie, kontrolní odbor, aby začali doopravdy jednat podle zákona. Protože já, když si přijdu požádat o kartu řidiče na taxíka, tak já musím doložit výpis trestního rejstříku, výpis karty řidiče, zdravotní potvrzení. A na základě toho, pokud jsem čistý, tak dostanu kartu řidiče taxi.
1: Ano.
2: Lidi z východu sem přijdou, mají svého takzvaného klienta nebo jejich zástupce, ten udělá hromadnou žádost, prostě 20-30 lidí, s tím přijde na ten odbor toho dopravního úřadu a tam ty žádosti podá. Jo? A nedokládají vůbec nic, doloží to čestným prohlášením.
1: Vy tedy oslovujete zákonodárce jakýmsi dopisem, v kterém mimo jiné zaznívá, že to spojení s válkou na Ukrajině tam je, ne, že není. Jak jste říkala před chvílí, že část ze působících řidičů mohou být bývalými vězni propuštěnými Zelenským.
2: To je pravda. To je pravda. Tam nikdo neskoumal, jestli mají čistý trestní rejstřík, jestli nebyli trestaný za drogy, znásilnění, loupeže. Na to se nikdo neptal. Tam stačí, když doložíte čestné prohlášení, no a papír snese všechno, že jo?
1: Já vím, ale proto máme nějakou, nechci říkat důkaz, ale třeba nějakou zprávu nebo nějakou informaci, že to jsou bývalí propuštění vězni prezidentem Zelenským.
2: Kam by ty pánové z té války utekli?
1: Do války.
2: Teď mu jich uteklo přes 80 tisíc.
1: Dobře.
2: Dezertovalo.
1: Dobře, jo, a předpokládáte, že část z nich jsou teď...
2: Část z nich utekla do Polska, část z nich utekla přes Slovensko sem.
1: Já vím, ale část z nich jsou teď taxikáři v Praze.
2: Klidně můžou být.
1: Mimochodem, taková ta nešťastná věc, kdy, případně mě opravte, kdy ukrajinský taxikář srazil tu paní tak nešťastně, která skončila na vozíku, je to tedy pár let.
2: To je 10 let zpátky, no.
1: No, to je jedno, jak je to dlouho, ale ptám se, jestli už se to nějak vyřešilo.
2: Ne,
1: jestli...
2: to se nevyřešilo a nevyřeší se to nikdy.
1: Nechte mi říct tu otázku. Jo. Jestli se třeba zkoumalo,

0: že si objednala firmu Uber. To bylo všechno. Firma Uber od toho dala ruce pryč, že to byl, jak oni to říkají, jejich spolupracující řidič, že to není žádný jejich zaměstnanec a že on musí být pojištěný. Jo? A v té době oni neměli vlastně povinnost pojišťovat vozidla jako vozidla taxi, kde ta pojistka je o 100% vyšší.
1: Ti bývalí řidiči taxislužby nebo současní řidiči taxislužby z bývalých zemí Sovětského svazu, ať jsou odkudkoliv, tak vy tvrdíte, že jsou špatnými řidiči.
0: Jsou.
1: A jak si to mám představit, jak mi to můžete vysvětlit?
0: No tak podívejte se na nehodovost v Praze, jak narostla. Zeptejte se lidí, kteří mají, to jsou takový ty dispečeři, kteří jezdí těma hlídkovýma autama u dopravního podniku, to takový ty zásahový vozidla a podobně, tak já tam mám dva známý a on mi říká, hele, 4 až 6 dopravních nehod v noci, kolize tramvaj Bolt, autobus Bolt nebo autobus Uber, autobus tramvaj Uber, jo. To jsou prostě dopravní nehody, které nikde nikdo, vlastně oni neřeknou, že to byli řidiči z východu, jo, aby to nerozmazávali, tak noviny píšou taxikář.
1: Dobře, ale vy říkáte, že chcete změnu těch předpisů, že chcete stejné... Chcete.
0: Nechceme, my chceme.
1: Ale chcete, píšete zákonodárcům, chcete zpřísnění podmínek pro všechny.
0: No, zpřísnění. My chceme, aby se vrátili zpátky zkoušky.
1: Ano, to je ten místopis a tyhle ty
0: ano,
1: věci.
0: Ano.
1: Jazykové schopnosti.
0: Jazyková schopnost, místopis, znalost právních předpisů.
1: A to i pro ty služby?
0: Ne, kompletně pro všechny.
1: No ne, počkejte, tak Uber a Bolt nemůžeme považovat za taxi. Je to nějaká přeprava nebo něco takového.
0: My jsme v roce 2019, kdy se chystala novela zákona 111, tak jsme předkládali svoji novelu, která se všem moc líbila.
1: Co to je svoji novelu?
0: No, novelu toho zákona.
1: Dobře, a vy nemáte právo navrhovat zákony.
0: My ho sice nemáme, ale může to předložit poslanec. Že?
1: A dobře, klidně. A co v ní bylo teda?
0: No, jednoduše řečeno, bylo ty podmínky byly udělané tak, aby to bylo pro všechny úplně stejný.
1: To znamená i pro ty alternativy.
0: Ano, to znamená, že všichni by měli stejné podmínky. Všichni, jako v Maďarsku, by měli taxametry, měli by střešní svítilnu a měli by firmu a cenu veřejně na dveřích. Mhm. Jo? Takhle to funguje v Maďarsku a problém s tím žádný není. Jo, všechny auta jsou žlutý, všechny auta mají cenu, všechny auta mají nahoře transparent. Na tom transparentu je buď zeleně Bolt, černě Uber, anebo je to žlutý transparent a je tam klasický taxi. A funguje to.
1: Na druhou stranu připustíte, že to je jakási výhoda, když mám aplikaci například Uber a přijedu kamkoliv na světě, vylezu z letiště a jenom kliknu adresu. Takže to je možná lepší, než když byly klasické taxíky jenom k dispozici. Říkám to teď uživatelsky. Určitě také sám cestujete a občas někam přijedete.
0: Tak používám klasického taxíka.
1: Jo, i třeba, já nevím, kdekoliv na světě. Jo,
0: v Istanbulu. Nevím, v Seville. V Paříži jsem používal klasického taxíka, v Itálii jsem si najmul klasického taxíka.
1: A vy byste do Uberu teda nesednul z principu?
0: Z principu nesedám ani do Uberu, ani do Boltu. Já je nehodlám podporovat, protože říkám, tyhle společnosti vyvádějí 1,5 miliardy, 18 miliard ročně a nenechají tady z toho ani korunu, neinvestujou. U Boltu vím, proč to je, protože u Boltu, když nedělíte zisk, u té společnosti, když nedělíte zisk, tak u nich, to je tuším, že estonská společnost, lotyšská, to je jedno, tak nedaníte. To znamená, že ta společnost kumuluje zisk, nedělí ho mezi svý akcionáře, jenom dává výplatu. Jo? Takže se to nedaní. Oni můžou investovat, oni můžou vyplácet

0: vyplácet jakoby mzdy, platy, ale pokud to není rozdělení dividend, tak se nic neděje.
1: Čím to je, že jste vy jako taxikáři neuhájili pražské letiště?
0: Úplatkem. To vám řekne každý. Na pražském letišti jde jenom o prachy.
1: Ostatně.
0: Pan Kvasnička nabízel 4 koruny za hlavu, neboli 4 koruny za každého člověka.
1: Já nevím, který je pan Kvasnička? To
0: je majitel radiotaxi AAA. Uh-huh. Jo, bývalý nájemce. Takže oni nabízeli 4 koruny za jednoho člověka. Uber nabít 8. Jo, je to jenom o penězích, o ničem
1: jako
0: jiném to není.
1: Jako úplatek za...
0: No to není úplatek, to je platba.
1: No vy jste začínal tu odpověď tím, že to úplatek.
0: No jasně, vy se musíte nejdřív někam dostat, pak musíte někoho podmáznout, aby vám řekl, kolik nabízí protistrana, no a pak ho přebijete, že jo.
1: Jo, takže tam došlo k tomu, že se nějak, asi někdo nějak motivoval podle vašich slov. A na druhou stranu ty vozy, které vidím je po Praze z letiště a je tam airport, Uber, tak vypadají velmi kultivovaně a sama nová auta. A říkám si, jestli to není náhodou, takže o to tak trošku šlo.
0: No, nechtěl byste to jezdit. To auto stojí 42 tisíc v holým nájmu.
1: Proč bych to nechtěl jezdit?
0: No, protože na to nevyděláte. Tam ten řidič je otrok svý práce. Jo? Vemte to tak, že...
1: No ten můj za těch 1800 na letiště otrokem určitě nebyl.
0: Jasně, to chápu.
1: Jako...
0: To chápu. Jo? Ale vemte to tak, že ty kluci platí 42 tisíc měsíčně za pronájem toho vozu. Platí si pohonné hmoty. A zase můžeme to jednoduše spočítat. Průjezdnost Prahou je 12 až 16 km za hodinu. Kolik on těch zakázek může udělat z toho letiště? Kdyby mu trvala jedna zakázka přivízt někoho dolů, hned zpátky obsazený nepojede, takže se vrací prázdnej, tak mám to najetý, trvá to 55 až 70 minut. Tak udělá jednu za hodinu. Jo, když bude jezdit takhle, kdyby jezdil 8 hodin a doopravdy hned po tom příjezdu na to letiště stál před tou halou, hned naložil, tak udělá 8 x 720 korun, což je 5720 korun. Jo, a platí za to 42 tisíc. Takže ty kluci tam dělají, řekněme, 16-hodinové směny, jezdí jako magoři po evropský, a stejně jim ty peníze moc nevycházejí.
1: Zase
0: na to vydělá jenom firma.
1: Zase by mě nutilo se na to dívat pohledem tím spotřebitelským. Řekněte mi na závěr, pane místopředsedo, kdy máme očekávat my Pražané, že vy taxikáři město zablokujete?
0: No, víte, my se nejdřív obrátíme na soud, protože tady je jedna zásadní věc a to je to, že je povinnost výměny řidičských průkazů právě u těchto těch lidí. Je to ze zákona. Ze zákona, pokud jim je udělený povolení k pobytu, tak do 3 měsíců si musí vyměnit řidičský průkaz, ale zároveň s tím ruku v ruce musí udělat teoretickou část v autoškole a složit zkoušky. A nějak na tohleto, nějak ministerstvo dopravy nějak na to zapomnělo, ministerstvo vnitra na to nějak zapomnělo, takže my teď podáme 2 nebo 3 trestní oznámení a obrátíme se na soud.
1: A jinými slovy, blokáda je v nedohlednu.
0: Není. My předpokládáme, že ta blokáda by mohla být první týden v září. Při tom největším šrumce se lidi začnou vracet z těch dovolených, aby to stálo za to.
1: Takže nás občany potrestáte?
0: My nebudeme trestat vás, my budeme trestat neschopnou vládu. Že jo? Vy běžte se stížnostma na tu vládu, proč proč vlastně odpovědný úřad je, proč odpovědní úředníci nevymáhají zákon tam, kde by vymáhat měli.
1: Jsem rád, že jste přišel. Držím palce, na
0: shledanou. Já děkuju. Mějte se pěkně.
1: Na shledanou. Naším hostem byl Arnošt Drost. Hraje vám Radio Xaver.

0: Jan Wolf je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jan Wolf je zastupitelem hlavního města Prahy. Četl jsem nedávno, že jste vlivný člen vaší strany KDU-ČSL, někde na internetu.
1: To je hezká podsta, nevím, jestli tomu tak je, ale dejme tomu.
0: A pojďme začít tím, jaká je situace v KDU-ČSL nebo u lidovců. Řekněte, máte pocit, že by měl váš předseda Marian Jurečka odejít?
1: Já to řeknu úplně na rovinu a otevřeně, ano, měl by odejít. Myslím si, že éra Mariana Jurečky, byť ho jako člověk mám rád, ale jako politik prostě, co se týká předsedy strany, by prostě z pozice předsedy strany měl odejít.
0: Jak si vysvětlujete, že on se tomu vyhýbá?
1: Já věřím, že se tomu nevyhýbá, že je to nějaká taktika, tomu rozumím, tak děláme politiku a rozumím tomu. Možná, že bych se na jeho místě choval stejně, nejsem na tom na jeho místě, takže nemůžu uvažovat jako on. Myslím si, že už měl odejít v lednu, kdy byl sádní konference, která v podstatě se bavila o tom, jestli by Marian Jurečka měl skončit nebo ne. Já jsem tenkrát teda byl proti tomu, aby skončil, protože jsem si myslel, že řekne, že bude do sjezdu, dovede stranu do sjezdu a kandidovat nebude. Což si myslím, by bylo i z pozice chlapa takové jako férové. A proč ne? Rozumím tomu, ale pokud by kandidoval znovu v tom našem sjezdu, který bude v říjnu, tak si myslím, že by to nebylo dobře.
0: Jaké je aktuálně rozložení sil? Jak to aktuálně vidíte, kdo všechno by to mohl zvednout? Mluví se o panu Bartoškovi, mluví se o panu Grolichovi.
1: Těch lidí ve straně určitě více, přesně jak říkáte, pan Grolich, Jan Bartošek, možná bývalý předseda strany Marek Výborný, možná bývalý předseda strany další Jiří Čunek, možná jsou tam i další. Máme zde i Františka Taldíře, mladého lidovce z jižních Čech, který si myslím má velmi velký tah na bránu. A neříkám, že by to bylo jak v Rakousku, ale myslím si, že nějaká taková tu změna by po těch 12 letech byla možná příhodná. Byť já jsem spíš z toho konzervativního křídla a spíš preferuju ty starší politiky. Ale na druhou stranu, proč ne, proč to neskusit?
0: No a situace nebo varianta, že byste nabídnul vy, že vezmete tu odpovědnost na svá bedra, o tom přemýšlíte?
1: Nepřemýšlím o tom, bavil jsem se s některými kolegy, že pokud bych chtěl já stát se předsedy, že bych třeba dělal místo předsedu strany, to jsem s nimi diskutoval. Neříkám, že tomu tak bude. Dost se zbývají 3 měsíce, budou krajské volby, budou senátní volby. Uvidíme, jak si strana povede. Já věřím, teď jsem viděl průzkumy, kde máme 2% nebo 3, tak já myslím, že už snad hůř to být nemůže, protože pokud by to bylo hůř, tak už nás nebolí ani vlastní rodiny. To přece jenom ty 2% dělají vlastní rodiny, takže věřím, že ten trend, my si říkáme, že trend už se zastavil, nebo věříme, že se zastavil a bohužel podle průzkumu tomu tak není. Já jsem teda přesvědčen, že ty průzkumy i podle těch výsledků, co vidíme dneska, co stalo ve Francii, co stalo v Anglii, úplně neodpovídají realitě a lidovci, aspoň ty respondenti, kteří bývají dotazováni, tak ne úplně rádi se hlásí k lidové straně, tak za sebe jsem přesvědčen, že se pohybujeme někde výš. Ale média nám přisuzují, co nám přisuzují a agentury, tak podle toho bychom se měli řídit a tak bychom se měli i chovat.
0: Nepochybně přemýšlíte jako vlivný člen lidovců o tom, jestli vy jako strana, jestli dobře zacházíte nebo nakládáte s některými těmi členy, kteří se zdáli být v jisté chvíli, že udělali, co mohli, ta strana je postavila jaksi na okraj, myslím tím třeba Jiřího Čunka, myslím tím třeba Cyrila Svobodu, ale ukazuje se, že toto jsou lidé, kteří mají velkou podporu veřejnosti a spousta lidí jim naslouchá, chtějí slyšet jejich názory, na rozdíl od některých, promiňte, v uvozovkách šedých myší. Jaký je váš pohled na to?
1: Já, když jsem zde byl u vás v televizi nedávno, to myslím 2 měsíce zpátky, tak jsem říkal, že pokud by Jiří Čunek kandidoval na předsedu strany, tak bych ho podpořil. To je, myslím, jasná odpověď. Jiří Čunek je myslím, velká osobnost. Já vždycky říkám životní senátor, minimálně v jejich kraji, na Vsetínsku. A zasloužili si to prací. Teď bude, nebo je lídrem naší kandidátky do krajských voleb. a jsem skoro přesvědčen, že naše lidovecká kandidátka v Zlínském kraji uspěje, že vyhraje Jiří Čunek. Jestli bude hejtmanem, to už záleží na politických věcech, jestli se dohodne s ostatními stranami nebo ne. Ale myslím si, že Jiří Čunek má rozhodně naší straně co dá, zvláště v této době, která je prostě taková, jaká je turbulentní světově i v České republice. A co se týká Cyrila Svobody, to jsem taky tady říkal minule, když byste se mě zeptal na pana doktora Svobodu před vlastně 14 lety, v roce 2010, když jsme vypadli ze sněmovny poprvé, tak tenkrát jsem nebyl tedy zrovna obhájce jeho taktiky a politických názorů, ale samozřejmě každý člověk se vyvíjí, byť se dá říct, že Cyrilovi Svobodovi myslím přes 60 let, ale to na tom nic nemění a dneska s Cyrilem Svobodou máme podobné názory a myslím si, že je dobré, aby se i Cyrilovi Svobodovi naslouchalo jako takovému doyenovi lidové strany. Teď podívejme se na Indiány, ty taky měli své náčelníky a pak měli radu starších. Ta rada starších není od věci.
0: Rozumím tady dobře, když bych to podtrhnul a sečetl to, co říkáte, že vy se nedomníváte, že by ta strana nakládala s těmito lidmi nějak dobře, že by je nechala do věcí mluvit?
1: To jsem neříkal. Já si myslím, že vidíte, že jsou strany, většina stran v republice, a nechci je jmenovat, kdy jejich členové odejdou nějak ve Zlín ze strany. Od nás v podstatě odešel akorát Miroslav Kalousek, který si založil svoji stranu, ale to byl ten ideový politický boj uvnitř KDU, prostě byly dva názory, tak to má svou logiku, to naprosto chápu, ale většina členů, aby jako vystoupila nebo odešla, to se u nás neděje. Byť třeba názorově spolu nesouzníme, ale strana respektuje bývalé předsedy, žádný bývalý předseda, vyjma tedy Miroslava Kalouska, neodešel ze strany. A byť můžou být tedy možná nějaké osobní antipatie, možná nesouhlas s názory, čemuž taky třeba rozumím, ale myslím si, že k lidovcům i těm, kteří už opustili tu vrchnou politiku, se strana chová slušně.
0: Katastrofální preference. Teď vy nesouhlasíte s tím vedením Mariana Jurečky, což ostatně velmi chlapsky říkáte otevřeně. Existuje třeba varianta, že vy sám opustíte KDU ČSL?
1: No, já jsem to tady říkal taky na tom našem posledním rozhovoru. Já o tom nechci říkat uvažuji, protože já jsem srdcem a celým tělem lidovec a vlastně pro veřejnost s lidovcem jsem a asi vždycky zůstanu. A nic na tom nechci měnit, protože generačně a i ideově prostě vždycky to v mě bude. Ale pokud sjezd, a já si myslím, že by se to na sjezdu mělo to smělo stát, jasně určí směr a to je, buď půjdeme tím ekologicko-liberálním směrem, tam, kde dnes působí třeba TOP 09, STAN, možná Piráti částečně, možná nová sociální demokracie, nevím. A nebo naopak se vydá tím směrem konzervativnějším, který je mi bližší, tak za sebe si myslím, že členové, kteří mají nějaké přesvědčení, tak by neměli vlastně kolaborovat s tím, že si řeknou, jo, tak já to zkousnu a hlavně, když budu mít teplý místo ve sněmovně nebo podobně, to si fakt nemyslím. Takže pokud vyhraje směr strany, který mě bude dalek, tak prostě se rozhodnu, jestli odejdu nebo ne a můžu k něj odejít. Tím neříkám, že odejdu, ale stát se to může. Takže a na druhou stranu si myslím, že i podobně by měli uvažovat ti lidé, kteří třeba jsou z toho liberálnějšího spektra a vyhráli by konzervativnější, tak taky ne, protože ještě jestli můžu, omlouvám se, já si myslím, že ty 2% jsou vlastně logické. Pokud někdo volí lidovou stranu, protože je konzervativní a teď tam vidí liberály, proč by nás volil, když si může zvolit stranu, která je jasně konzervativní? A to samé na druhou stranu. Pokud někdo volí liberální stranu, proč by se volil lidovce, když tam má konzervativce, s kterými nesouzní? Takže prostě ten střed, to, co pro nás byla dřív výhoda, ten střed, že jsme mohli být doleva i doprava, nebo tenkrát, dneska je to možná konzervatismus, liberalismus nebo mladí staří, nevím, jak to pojmenovat, tak dnes je to na obtíž.
0: Dobře, pane Wolfe, ale vy jste přece tyto myšlenky, jak vy říkáte, směřování, prodali za to, vy lidovci, za to, že sedíte ve vládě. Tak si může teď mnohý divák říkat, na co si ten Wolf vlastně stěžuje.
1: To, co vám nesouhlasím, protože jsme kandidovali jako spolu. To znamená jako tři strany, byla tam ta liberální, TOP 09, já pořád ODS beru jako konzervativní stranu, my jsme také, takže nám to vlastně bylo bližší, nebo je nám to bližší ten konzervatismus, když si vezmu to pomenování těch značek, Tím neříkám, že ty strany se neposouvají vnitřně. Evidentně se posouvají ideově, smýšlením. Takže za mě, sám jsme ve vládě, jsme v pořádku. Otázka je, co nám řeknou voliči za rok. Já myslím, že výsledky, které vláda má v průzkumech, které jsou nám představovány, tak není žádný velké vítězství, tak uvidíme. No.
0: To si s vámi dovolím nesouhlasit, protože vy jste přece věděli, co je TOP 09. Už dávno vám přece muselo být jasné, že to skončí koalicí se Starosty, s Piráty a tak.
1: To nám jasno nebylo, protože my jsme nevěděli, že vyhráme volby. Na rovinu, když vznikalo spolu v roce 2019, teď volby budou příští 2021, tak to bylo vlastně taková uskupení tří stran, které chtělo porazit Andreje Babiše. Věřilo se v to, musím říct, že Marek Benda od začátku říkal, že porazím Babiše, myslím, že byl jeden z mála. A to se stalo. Takže tenkrát to byla vlastně nutnost.
0: Dobře, ale z dnešního pohledu si říkám, jestli teda nakonec vy jste dostali hlavu Andreje Babiše, anebo jestli jste náhodou nepoložili na špalek svoji vlastní hlavu a Andrej Babiš nedostal vás. Protože 2% preferencí, já si teda dovolím připomenout, že Andrej Babiš má kolem 33.
1: Možná i víc. Ano, ano, ale tenkrát jsme ho porazili. To vítězství to bylo bez pochybu, v 8 letech v podstatě se dá říct, že aktuálně neumíme podle mě prodat dobré výsledky vlády, protože já si pořád myslím, že vláda tak, jak v celku, když bych to dal v globálu, funguje velmi dobře. I to, co přijímá, jsou dobré věci, že nefunguje marketing a že dochází prostě k individuálním prodáváním úspěchů vlády, to je pak jiná věc. A my jako lidovci, a to beru jako naši velkou chybu, jsme se stali takovým otloukánkem trojkoalice, kdy prostě naši představitelé a ministři chodí a v podstatě obhajují těžké kroky vlády, která ona musí přijmout, které jsou nezbytné, ale měl by ty kroky obhajovat ten, kdo je říká, a ne my. To si myslím, že je jakoby velká chyba. Ale na druhou, dali jsme se na to, možná, že nás třeba lidi za to jednou ocení.
0: Váš stranický kolega toho času, hejtman Jihomoravského kraje, pan Grolich, vyzývá na sociálních sítích veřejnost, aby mu posílala peníze. S tím, že se to děje v celém světě, tak to nějak odůvodňuje, má to zabalené do hezkých slov, ale vzkaz je jediný, posílejte mi peníze, já chci být znovu hejtmanem. Běží to po všech možných sociálních sítích. Je vám toto příjemné?
1: Já myslím, že ano, protože on postupuje takovou tou americkou cestou, kdy prostě američtí prezidenti nebo kandidáti na prezidenta prostě vyzývají veřejnost, aby přispěl na jejich kampaň. On si tak vlastně otestuje svoji sílu. Když mu ty finanční prostředky budou chodit, tak bych řekl, že to zaprvé může to dobře potom prodat v kampani, i jeho osobně to podrží a myslím si, že zrovna tohle cesta správná a myslím si, že více do politiku by mělo říct, voliči, chceš mě zvolit? Pošli mi finanční prostředky na podporu. Myslím si, že je to dobrý test, který může dopadnout samozřejmě špatně pro to člověka, ale taky pozitivně. Tohle si zrovna myslím, že by se mělo dít častěji a politika a financování by se touto cestou mělo ubírat.
0: Tak to uvidíme, jak funguje, jak vy říkáte, americký styl na Jižní Moravě. Ale teď ještě k tomu americkému stylu v uvozovkách. Před pár dny jsme pozorovali atentát na Donalda Trumpa, což otřáslo celým světem. O čem to svědčí, pane Wolfe?
1: My to můžeme pozorovat na Slovensku, že jo, ten atentát na pana premiéra Fica, samozřejmě strašná záležitost. Teď tedy ve Spojených státech atentát na Donalda Trumpa, kandidáta na prezidenta, nebo respektive bývalého prezidenta. Svět je v nějaké osobní křeči, ale je to všude. Je vidět, že to není jenom Evropa, že prostě možná kromě Asie, tam přece jenom asi ty režimy, tak jak jsou nastaveny, trošku fungují. Já tím nemyslím jenom jakoby Čínu, ale i Korea, prostě Korejci, Japonci. fungují nějakým způsobem té místní komunity, ale svět prostě je v nějaké křeči. Nebyli jsme na to zvyklí, mě je 50 let, za 50 let jsem, možná 45 let, posledních 5 let, tedy je to horší, jsem toto nezažil, nikdy jsme na to nebyli připraveni. Já mám takovou teorii, sice nerad to říkám nahlas, možná do médií, ale že svět se po 100 letech opakuje. A když se podíváme, COVID byl v roce 2018, respektive 20, španělská chřipka 1918, revoluce 1848, 1948, světové krize ekonomické 30. leta minulého století, teď se to zřejmě blíží. Byla už tady hypoteční krize na začátku milénia tohoto. Tady prostě je vidět, že svět se z vlastních chyb nepoučí. A je to prostě vlastně věřící člověk a myslím si, že má to nějaký efekt. Člověk prostě se není schopen poučit vlastních chyb, tak je musí prožít znova. Já vím, že je to kliše, ale evidentně to funguje.
0: Samotný ten atentát tak vyřešila tam americká tajná služba, ten člověk, ten pachatel je napravdě boží tedy. A řekněte, domníváte se, že tento čin může ovlivnit výsledek amerických voleb?
1: Určitě. Já myslím, že prezident už byl zvolen. Včera byl potvrzen svou stranou.
0: Takže on to byl vlastně atentát na Bidena ve skutečnosti.
1: Zní to možná divně, ale
0: cynicky, ano.
1: Cynicky, když to řekneme, tak asi ano, protože předpokládám, že tohleto podpoří opravdu voliče Donalda Trumpa, aby přišli volit a čekám, že uhraje ty volby prostě, protože tohleto je opravdu už mimo jakýkoliv diskuze, prostě střílet po člověku, byť v Americe je to trošku móda, je prostě mimo a obecně nepřeju Donald Trumpovi, asi pámu chránil, že to na druhou stranu. Uvidíme, já myslím, že Donald Trump ty volby vyhraje a bude toho příčinou i tenhle ten střelec.
0: Cítím z toho, co říkáte, že byste si to přál, aby ty volby vyhrál, jestli se nemýlím. Nebo je vám to jedno?
1: Jedno mi to není. Já jsem, když byly minulé volby, Donald Trump obhajoval své funkční období, jak jsem na sociální sítě dal, že věřím, že Donald Trump vyhraje volby. Nevyhrál, vyhrál Biden. Teď říkám to samé a věřím, že vyhraje Donald Trump a že Amerika se dostane zase nějakým směrem dál. Určitě bych se dovedl představit asi jiného kandidáta na prezidenta nebo i jiného prezidenta ze strany republikánské, ale prostě republikáni si vybrali Donald Trumpa, Donald Trump kandiduje na prezidenta, včera byl potvrzen, takže za mě Donald Trump by měl být prezidentem Spojených států.
0: Věříte, pane Wolfe, v to, že Donald Trump má v moci zastavit ukrajinsko-ruský konflikt?
1: To si úplně nemyslím, přece jenom ta filozofie Spojených států a lidí narozených ve státech je jiná než naše evropská. Věřím, že bude mít snahu zastavit, myslím si, že to už několikrát deklaroval Donald Trump, že chce ukončit válku, možná, že bude mít i dobré návrhy, třeba se mu to podaří, ale za sebe si myslím, že přece jenom Evropa a její fungování je přemýšlení Američanů daleko.
0: Zajímá mě váš názor na výsledek evropských voleb. Ještě je to pár týdnů, ještě je to, řekl bych, celé mokré. Tak řekněte, zklamání asi pro vás, pro lidovce, ale obecně, jak ty volby dopadly, tak to přijímáte s potěšením?
1: Jak říkal premiér, mám 6 mandátů, to byla ta hranice úspěchu na úspěchu. Asi bych to neoznačil úspěchem, ale prostě je to realita. Realita i podle těch výzkumů dokonce, myslím si, že ta realita je možná ještě nejnižší, než byl ten výsledek. Takže pro nás se dá říct, že to dopadlo nešpatně, tedy neprohrou, po klauzovsku řečeno. A co se týká lidovců, tak máme pouze jednoho europoslance, Tomáše Zdechovského. Jednomu nebo jedné Michale Šojdrové zkázalo 600 hlasů k druhému mandátu a mnou dnes již změněnému Františkovi Talířovi scházelo 2000 hlasů.
0: Dobře, ale to je takové, to málem jsme dali gól.
1: Ano, já bych dali gól, ale prostě to bych neřekl těm, ano, pro nás to byl neúspěch, ale já spíš vidím ty čísla do budoucna, že lidová strana tady pořád má nějaké zázemí, které je schopno se vzedmout a vygenerovat velký počet lidí, kteří jsou připraveni ideu naší filozofii politickou podpořit. Takže ano, my jsme, proto říkám, je to prohra, máme jednoho europoslance, ale hledejme na tom i to pozitivum pro budoucnost, ne pro teď, to je zklamání, že jsme někde udělali chybu. Asi kdybychom vygenerovali jednoho silného druhého kandidáta, tak ty hlasy, které se rozdělily mezi kolegyně nebo sestru Šojdrovou a bratra Talíře, tak kdyby se sloučili, tak skoro s jistotou tam jeden byl. Takže to je zase chyba naše taktická. Musíme příště uvažovat jinak, zvláště ve chvíli, kdy jdeme jako koalice.
0: Dobře, ale to je zbytečné, protože sestra Šojdrová ani bratr Talíř tam nejsou.
1: Myslím,
0: takže to je stav věci. Ale kdo tam je, je paní Konečná, vlastně komunisti. A já od řady lidí slyším, pane Wolfe, což mě samotného děsí. To, co říkají lidovci, ODSK, celé Spolu, je pro mě děsběs, říká to řada lidí. A bohužel, tolik let po sametové revoluci, nakonec jsem volil nebo volila komunisty v podobě paní Konečné. Toto vás nechává chladným?
1: Ne, to je strašný. Pokud někdo 30, skoro 5 let, letos bude výročí, volí komunistku, byť zaobalenou názvu, který někdo asi, nebo málo kdo si spojoval s KSČM nebo s komunisty bývalými. Já myslím si, že ten název byl zvolen velmi dobře marketingově. Všechna čest, musím říct, že kdo to vymyslel, tak vymyslel dobrý název. I ta taktika byla dobře zvolena. Co se týká odborně, všechna čest tomu projektu. A co se týká po té idové stránce a politické, samozřejmě pro mě to je zděšení, že v České republice se najde, myslím, že 9% lidí, kteří volili vlastně komunisty.
0: Ale na rovinu, když slyším projevy vašeho pana Jurečky a když slyším bohužel, s velkým bohužel, projevy paní Konečné, tak daleko víc souzním s tím, co říká bohužel.
1: Je to obsahově nebo obsahově. Formou?
0: Na formu kašlu, protože ti lidi skočili na to, co ona říká. A neuvěřili tomu, co říká ODS, Lidová strana a tak. Proto se vás na to ptám, jestli vás to nevyděsí, protože já nemám rád komunisty, ale byla mě blížší Konečná těmi názory, kdybych se z pistolí u hlavy musel rozhodnout, jestli Konečné nebo Spolu, tak bych ten hlas hodil, bohužel, paní Konečné.
1: No tak to vás musíme příště přesvědčit, abyste ho hodil nám. Chápu, že
0: tak to bude těžké, svůj,
1: to bude těžké.
0: V mém případě.
1: A tak věřím, že když tak nepůjdete k volbám, což je taky špatně, to měli by říct, že musíte
0: přijít k volbám. Chodím vždycky k volbám, jedině, že bych k vám vstoupil a byl bych bratr Xaver.
1: No tak vidíte, proč ne? Takže bych vám tady dal přihlášku, podal.
0: No ale já jsem nevěřící a zaplať pánu ateista.
1: Ale pozor, to sice jsme konfesní strana, ale nejsme křídlo, jako byl Sinn Féin v Irsku, tak my nejsme křídlo katolické církve, byť většina lidovců je věřících, ale snažíme se už roky, ono se úplně to, o toho se nedá odpoutat, že nás lidé spojují s katolickou církví, na což třeba já jsem osobně hrdý, že jsem součást katolické církve, ale obecně Lidová strana je otevřena každému, liberální názor, konzervativní názory. Jak vidíte, strana je ve dvou úhlech.
0: Budu o tom přemýšlet, jsem rád, že jste přišel a těším se na příště.
1: Já také, děkuji vám za pozvání.
0: Naším hostem byl Jan Wolf. Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Oskar Krejčí je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Oskar Krejčí je politolog, autor desítek knih a univerzitní profesor. Pane profesore, když sledujete současné kroky Donalda Trumpa, jak hodnotíte jeho diplomacii?
2: Diplomacie, je to velice svérázná diplomacie, řekl bych diplomacie bez protokolu. Je to velice účivová záležitost, která nebere ohledy na nějaké protokolární tradice a směřuje velice přesně do vybraných cílů. Já nevím, jak to nazvat, řekl bych, že je to pulzní diplomacie. Když se podíváme, jak jedná s Kanadou nebo s Mexikem, ona vystřelí a pak zase se stáhne, pak znova vystřelí. Vidíme, že on něco v úmyslu má a ty výkřiky k médiím, které strhnou pozornost vždycky celého světa, ty hlavní cíle zřejmě zakrývají. A my ty hlavní cíle někde je můžeme dešifrovat, třeba v té Latinské Americe. Ale třeba pokud jde o Ukrajinu, tak tam je to mnohem obtížnější.
1: Mm-hmm. Jak jste dešiftroval, nebo jak jste četl tu onu schůzku v Bílém domě na konci února s Volodymyrem Zelenským? Byla tam přítomná diplomacie?
2: Byla tam přítomná. Takhle, diplomacie tam byla přítomná v těch horších podobách. Řekl bych, že ukrajinská delegace přišla krajně nepřipravená. To se nesmí stát. A ta ukrajinská velvyslankyně se během jednání chytala za hlavu, ale je to i její vina. Ta představa Trumpa, kterou si zřejmě přinesl do Bílého domu Zelenský, ta představa, že ho s prominutím ukecala, byla nesmírně naivní. Nesmírně naivní a pak už to nezvládalo a plynulo to, kam to plynulo. Ale v pozadí je jedna důležitá věc. A když se podíváte na program republikánské strany do voleb, ve kterých Trump vyhrál, tak tam není ani slovo o Ukrajině. Když se podíváte na G.D. Vance, na jeho projev na Mnichovské konferenci, ani slovo o Ukrajině. Takže z toho se dají vyvodit dva závěry. Nepokládají za příliš důležitou ten problém na Ukrajině, pokládají jiné záležitosti za důležitější, a nebo, což je asi blízko pravdě, neexistuje jednotný názor. A teď se formuje ten názor Bílého domu, formuje se za pochodu s tím, že většinový názor v tom Trumpově okolí a asi i uvnitř Trumpa je ten, že tu válku je třeba skončit a že to skončení bude mít charakter kompromisu, ve kterém Ukrajina přijde o značnou část území. Takže tohle jediné se z toho dá vyčíst. Diplomacie tam byla, akorát, že měla netradiční podobu, bych řekl.
1: Nicméně dal se takový střet očekávat s ohledem na minulost obou pánů, na to, jak vlastně Volodymyr Zelenský podporoval Bidena. Trump ho často častoval nějakými, řekněme, nepěknými slovy, když budu já diplomatická, tak nebylo to vyvrcholení nějakých jejich vztahů a té špatné chemie, která mezi nimi byla?
2: No, nejde ani o osobní chemii, ale nezapomeňte, že Trump je odchovanec sporů a rovaček, bych řekl přímo, realitních kanceláří. To je developer, který stavěl baráky v New Yorku, to znamená, že se umí tlačit v davu. Je třeba vidět. Další důležitá věc, co už je známý z jeho prvního období, není to člověk ideologie. Jestliže Biden se oháněl nějakými hodnotami demokracie a tak dále, to nebyly hodnoty, ale byly to skutečně ideologické představy, tak tohle je Trumpovi cizí a počítá náklady a zisk. Náklady a zisk. A z tohle hlediska je Ukrajina hluboce ztrátová. A on ty náklady a zisk počítá ještě jinak, než si myslí Zelenský a než si myslí asi většina představitelů Evropské unie. On to nepočítá, ty náklady a zisk, jenom v tom regionálním rozměru evropském, ale on má nějakou globální vizi. Znamená, on potřebuje nějakým způsobem se dohodnout s Ruskem, aby si připravil nějaké dohody s Čínou. Takže to je mnohem složitější hra, nebo chcete-li hra na více šachovnicích, a Zelenský, respektive ten tým jeho, si to neuvědomil a neuvědomil se to podle mého názoru ani Británie, ani Evropská unie.
1: Zmiňujete Evropskou unii. Jak hodnotíte to, jakým způsobem zareagovala na tu přestřelku v Bílém domě, že se vlastně ne všichni státníci, ale sešikovala za Volodymyra Zelenského a vyjádřila mu podporu?
2: Absolutně hystericky se chová. Absolutně hystericky. Tohle chce vždycky zachovat klid a pokud možno se postavit do role prostředníka. Tohle vůbec ta Evropská unie zase nezvládla. Navíc začal se chovat přesně tak, jak potřebuje Trump. Když si vezmete ty jeho výchozí požadavky vůči Evropě, tak tam zaznělo třeba vydat na obranu 5% hrubého domácího produktu. A co udělala Evropská unie v reakci na Trumpovy pokusy zarovnat Zelenského do americké zahraniční politiky? Jak zareaguje na zvýšení vojenských výdajů? Přesně to, co Trump chtěl. A kde budou nakupovat ty zbraně Evropani? No. Nejsou vůbec na Trumpa připraveni a pak začnou improvizovat. On jim právem řekl, právem, i on, i Rubio, i Renzi, právem řekli Evropanům, a kde je váš mírový plán za ty 3 roky? Žádný neexistuje. Jenom zbrojit. To je prostě nesmysl. Takhle se z té války nikdy nedostane. To má stoprocentně Trump pravdu. Tak oni začali okamžitě improvizovat hned v Londýně a vystřelili ten, řekněme, francouzský plán, který se mezi tím stal plánem i Zelenského. To znamená zastavit palbu v podobě zastavení útoku letadel a lodí, což je samozřejmě hluboce naivní. To je francouzská snaha zatlačit Rusko do situace, kdy ono bude tím, kdo překazí jednání, protože zastavuje se palba jenom na úrovni těch zbraní, kterých má převahu Rusko. Takhle se mír dojednávat nedá. My potřebujeme, takhle, jestli bych správně jak četl ty Trumpovy vize, tak je to zastavení palby, potom příprava mírové dohody, pravděpodobně včetně prezidentských voleb na Ukrajině, a potom podepsaná

0: obranu a evropské státy reagovaly tím, nebo reagují, že navýší. Jak se měly zachovat správně, podle vás?
1: Zachovat by se měly tak, takhle, to se musíme jít trošku obecněji. Když děláte nějakou propagandu a nechcete přímo lhát, tak máte dvě možnosti, buď zatajovat nějaké informace, anebo ty důležité zaplavit. Zaplavit nedůležitými informacemi, takže lidi se v tom vůbec nevyznají. Takže Evropa podle Trumpa málo zbojí. Co je Evropa? Od Atlantiku po Ural, tak jak říkal Vigo, nebo je to Evropská unie, nebo je to evropské státy. Na to proto není totožný. Řada států není v Evropské unii a je v NATO a naopak.
0: Myslíte, že se v tom Donald Trump vyzná? Co je Evropská unie, co je Evropa?
1: Takhle, on se tom těžko někdo vyzná, i z těch profesionálů, protože ty organizace, i když se to na první pohled nezdá, oni jsou dvojčata. Oni se navzájem doplňují. Nemůžete vytvořit polostátní útvar, jako je Evropská unie, a nemít ho čím silově bránit. Takhle svět nefunguje. Vy musíte mít nějaké silové zabezpečení státu nebo soustátí. A to silové zabezpečení Evropská unie nikdy neměla, když mockrát o tom mluvila a tak dále. A to silové zabezpečení dělá to dvojče, kterému se říká NATO. Takže to propojení tu určité je a dá se s tím samozřejmě hrát si, vy si můžete počítat. Ale ty základní údaje, když už se o těchto věcech bavíme, jsou zřejmé. Loni výdaje NATO, Severoatlantické aliance, byly 1,8 bilionů a světové výdaje 2,4. To znamená nad 50% světových vojenských výdajů dává NATO. 32 států Severoatlantické aliance dává víc než zbývající státy, kterých je 200. A vykřikovat tady, že dáváme málo a že to musíme navýšit, no to jsou šílené představy. To znamená, vy nesmíte dávat na obranu, já nevím, 1% nebo 6%. Vy musíte dávat tolik, kolik je zapotřebí. Vy musíte si vyhodnotit hrozby a rizika a podle toho dát 1% nebo 7%. Tohleto házení procentama z celku, který nikdo nezná. Protože dneska HDP státu NATO je 8x větší než HDP Ruska. To jsou absurdní hausnumera, s kterými se pracuje. Kdyby byl nějaký politik, chytrý, a nechal se donutit, řekněme, k těm 5% Trumpovým, tak by mohl začít pracovat s tím, že obrané výdaje, to je třeba ženijní jednotky na podporu obyvatelstva v době záplav. Jo, to znamená vyrábět si systém proti hrozbám přírodním. To je představa, že Rusko se teď vrhne na Poláky nebo na Česko. No to je představa fantasmagorická. Rusko bude mít po skončení téhle války mnohem víc starostí, než se zdá, samo se sebou a bude se podle všeho dál orientovat směrem na Pacifik, což je naše ztráta, protože my potřebujeme Evropu a plyn.
0: Když mluvíte o Rusku, jak hodnotíte vůbec Trumpovu politiku vůči Rusku ve srovnání s tím, jak přistupuje k Ukrajině? Často slýchám kritiku, že k Ukrajině a k Volodymyru Zelenskému je tvrdý, kdežto k Putinovi je smířlivý.
1: No, k Putinovi musí být smířlivý, protože řeší i nejen ukrajinskou válku s Putinem. On mluví o tom, že by bylo dobré, kdyby ty tři největší státy, vojensky největší, Rusko, Čína a Spojené státy snížily vojenské výdaje a pak můžete si hrát s těma prťavýma státama v Evropě. Vy potřebujete, jak to říká Trump, se dohodnout o snížení jaderných arzenálů na polovinu. A to Francie dneska vykřikuje, že vezme pod ochranu Evropu, pod jaderné dešny. Poláci už se hlásí, že by chtěli svou jadernou, francouzské jaderné zbraně na svém území. Proč? Protože když jim vypadnou ze hry američtí vojáci, tak budou s tím Ruskem na první pohled sami. A oni se bojí toho trojoddělení Polska, když to řeknu velice natvrdo. Dokonce bylo 5 dělení, ale říká se trojoddělení Polska. Jenže v okamžiku, když odejdou Američané, tak oni

0: by se měli bát nejen Ruska, ale i toho Německa. Jestli mají tyhle geopolitické předsudky. A oni je mají. To znamená, proto se hrnou, že by chtěli mít francouzské jaderné zbraně na svém území případně. Nejen vůči východu, ale i vůči západu. Aho? A co si budou myslet Němci, když budou chráněni takzvané francouzské jaderné zbraně? Nebudou chtít svoje? A teď si to vemte. V současné době má Francie 290 jaderných náloží a Rusko 5580 jaderných náloží. 5580 versus francouzský štít o síle 290. Ten svět vypadá, že se zbláznil. Když budeme žít jenom z tohle a nebudeme pěstovat diplomaci, nebudeme hledat cesty k dohodám a budeme jenom se honit za, kdo dá větší výdaje na zbrojení, tak to dopadne špatně. Protože my si můžeme stokrát namluvat, že to děláme na obranu, ale ta druhá strana si bude říkat, ale co když to dělají na útok? A jak jim prokážete, že to, ne, že to nechystáte, že se nechystáte útok? To je zrcadlový efekt. Vždycky musíte reagovat na nejhorší variantu. To znamená, když on zbrojí, já musím taky zbrojit, když on zbrojí, a už jedeme ve spirále.
1: A přijde preventivní válka.
0: A přijde preventivní.
1: Vy jste zmiňoval, že Donald Trump řeší s Ruskem nejenom Ukrajinu. Mám tomu rozumět tak, že si to s Ruskem nemůže rozházet?
0: Tak on v téhle těch věcech je tam nečitelný. Jo. Ale když se vrátíme k tomu jeho diplomatickému stylu, bez ideologických předsudků, tak vidíme, že on je schopný se dohodnout v podstatě s každým. To je strašně důležité, protože většina těch mezinárodních politických problémů je postavená na předsudcích a nebo na nějakých zbytečných vojenských strategických kalkulech. Ano? Já už jsem to několikrát říkal, znova. Kdyby se Trump dneska rozhodl, tak ať se dohodne ten Tchaj-wan s Čínou sám a nebudeme se jim do toho plést, tak oni se dohodnou. Ano? Předtím by musel Trump samozřejmě stáhnout tu výrobu čipů do Ameriky s Tchaj-wanu. Od nich to je. A nic se neděje. Proč by se nemohla Severní a Jižní Korea dohodnout? Když se můžou dohodnout Spojené státy a Severní Korea, jak to předvedl tam v minulém období, pokazal mu to Bolton, jeho poradce. Ten Trumpův přístup je jiný a může se ukázat jako efektivní. Nebezpečný na tom přístupu Trumpově je, že je postaven na osobních vazbách. Ano? Já se dohodnu s dalším developerem a my to barák postavíme spolu. Oni se dohodnou a postaví barák. Ale takhle se dohodnete jako Gorbače, že dohodne se s Bushem, na to se nebude roztahovat na východ. A jaká je závaznost téhleté ústní dohody pro dalšího prezidenta amerického? Nulová. Ty smlouvy musí být dělány tak mezinárodní, aby byly sebesplnitelné. To znamená, musí být výhodné pro obě strany. Protože vy tu nemáte nějaký vnější dozor, který by odsoudil velmoc za to, že porušuje smlouvu. Jaký se to soudit? I když podle smlouvy o smlouvách můžete vypovědět smlouvu, když se změní situace. Tečka.
1: No a kde bere Donald Trump tu jistotu, že Rusko smlouvu dodrží? A dokonce říkal, že je přesvědčen o tom, že ji dodrží. Byť v minulosti, když zmíníme Minské dohody, si vzpomeneme, tak nedodržel.
0: Ale to není první. Minské dohody jsou velice složitý materiál. První, co vás zaujme, když je čtete poctivě, takže tam není ani půl slova o Krymu. Půl slova o Krymu tam je. Bavíme se hlavně o tom druhým materiálu a tam je jasně napsáno, že se Kyjev domluví s povstalci, jak postupovat dál a bylo to směrováno na v podstatě federalizaci Ukrajiny, což podle mého názoru měl být záležitost od samého začátku osamostatnění se Ukrajiny. Jsou tu tam regiony, které etnicky byly ruské, také volili vazbu na Rusko, nikoli vazbu na západ a Kyjev, zvlášť po převratu v roce 14, ty etnické skupiny chtěl ruské etnicky ukrajinizovat. Zbavit jejich řeči a tak dále. To je srozumitelné. A po celou tu dobu od převratu až do té ruské intervence. Z ukrajinské strany se střílelo na ty povstalce. Po celou tu dobu umírali tam děti. Existují na to statistiky OSN, veřejně dostupné. To znamená, ten konflikt dál pokračoval. Kdyby tehda Putin s ohledem na přípravu minských dohod nezastavil ty povstalce, tak se pravděpodobně dostali do Kyjeva v roce 15. Ale špatně to odhadl, domníval se, že může dohodnout se s Francouzi a Němci a udělal chybu. Udělal chybu, protože ten, kdo stál za převratem, nebyli Francouzi a Němci, ale Spojené státy.
1: Spojené státy americké. Takže souhlasíte s tím, že to, co říká Václav Klaus, neříká to jen on, že to není konflikt Ukrajina-Rusko, ale že je to americko-ruský konflikt a Ukrajina je obětí toho konfliktu?
0: No, je to, říká se tomu v angličtině proxy war, válka v zastoupení ze strany Spojených států, ze strany Bidenovců, bych to řekl takhle ošklivě, protože Biden byl viceprezident, který tyhle věci vlastně obstarával už v dobách, kdy to všechno vlastně začalo, kolem toho 14. roku. I tehdy, i potom za Bidenova prezidentství Viktoria Nulandová dělala náměstky ministra zahraničí a ona to vlastně kočírovala, ten převrat i potom tu válku, abych tak řekl ošklivě. To je dáma velice schopná, za manželama chlapíka, který patří k špičkovým intelektuálům americkým, neokonzervativním samozřejmě, a její příbuzní vlastně ten institut pro studium války, od kterého všichni do dneška přebírají informace o tom, jak vypadá situace na frontě. Takže to měla poctivě obšancovaný, nemluvě o to, co je.
1: Pane profesore, vrátím se k té otázce, kde bere Donald Trump tu jistotu, že Vladimír Putin dodrží dohody?
0: Já si myslím, že tady hraje vabank. Tady hraje vabank, ale vychází z toho, že Putin ty dohody s ním, on říká se mnou, Putin tu dohodu neporuší. A když se ta dohoda dobře připraví, to znamená, prosadí se ten talent vyjednávací Trumpův, tvrdý měkký, ta pulzující diplomacie, tak proč by to, když bude ten kompromis připraven dobře, proč by ho Putin porušoval? Uvidíme, jo. My nevíme, kam ta ruská armáda zajde, jestli obsadí Charkov, Cherson, Oděsu. To jsou tři města, které v úvahách skrytu všech těch analytiků zůstávají. Dojdou Rusové do Charkova, Chersonu a do Oděsy.
1: Americký prezident stanovil několik podmínek pro obnovu vojenské pomoci Ukrajině. Podle zdrojů televize NBC News požaduje, aby Ukrajina podepsala onu dohodu o nerostných surovinách, aby Volodymyr Zelenský vyjádřil ochotu postoupit Rusku část ukrajinského území a také, aby podnikl kroky k vyhlášení prezidentských voleb. Je toto kompromis?
0: No, je to kompromis určitě, ale takhle. Nikdo z nás neví přesně, co vlastně Trump chce a do značné míry to neví ani Trump. On je velice pružný a když ta rovnováha se vyvine trošku jinak, tak ty své požadavky posune takhle. A tohle je jeho výchozí postoje. Kompromis to jednoznačně je, protože na frontě je dneska převaha ruské armády. A ona, když se zastaví, tak je to upřímně řečeno její dobrá vůle. Což je samozřejmě, může se nám to stokrát nelíbět. Ale základní problém není to, jak se chovají Rusové ve válce, jak se chovají Ukrajinci ve válce. Základní problém je, takové války jsou nesmyslné a neměly by být vůbec. To je jako, když vám ty veřejnoprávní média přinášejí obrázky toho, jak se brutálně chovají ruští vojáci, tak první, co vás napadne, je to britská propaganda, druhé, co vás napadne, Ukrajinci se tak nechovají. Tak prostě válka probouzí v lidech ty nejhorší pudy. Kruci nám, proto chceme, aby válka nebyla. A ne, aby jeden byl lepší než druhý. Takže byl by to kompromis, protože ta ruská armáda dneska je v ofenzivní pozici.
1: Za 2 dny má proběhnout další jednání, tentokrát mezi americkou a ukrajinskou delegací.
0: Myslím, že už zítra.
1: Už zítra dokonce. Ano, dneska už mám pondělí, tak už zítra. V Riádu. Myslíte, že to přinese nějaký zásadní posun toto jednání a Volodymyr Zelenský ani Donald Trump nebudou přítomní?
0: Zelenský bude za dveřma.
1: Bude tam někde přítomen, ale nebude u toho jednání.
0: Je vidět, že už ztrácí glanc. No. Tohle by neměl dělat. No, budiš,
1: neměl by tam jezdit.
0: Měl by to ty chlapce nechal. Jede tam Jermak, to je šéf kanceláře, ale zase Jermak je jeden z těch, o kterým jsem mluvil, že by mohl kandidovat na prezidentskou funkci proti Zelenskému, takže ty vztahy asi se tam budou teď komplikovat uvnitř té elity kyjevské. No, teď už tam bude soutěž každý s každým, jakož to tak bývá. Podobně to za chvilku začne tady v Evropě, že když zjistí, že Trump zítra neodejde, tak musí převlíckovat. Představit si, že budou čurat proti větru 4 roky, no dobrý, ne? Nechtěl by být na jejich místě, takže nějaký, nazveme to kompromis, musí Evropa nalíst. Je třeba asi zachovat tvář, jo? Ale nemyslet si při tom, že zároveň budeme plivat na Trumpa, tak se to zachovat tvář nezachovají. Takže něco tam určitě dohodnou. Ty původní signály říkali, že Američani mluvili o tom, že by bylo dobré se vrátit k těm istanbulským dohodám, což by nebylo špatné, ale pak se bavíme skutečně o tom modelu zastavení palby, a příprava smlouvy, volby prezidentské, tím odchod Zelenského a pak nějaké bezpečnostní záruky.
1: Když jste zmiňoval Evropu, když Evropa nebude zatažena nebo přizvána do těchto jednání o uzavření nějakého příměří na Ukrajině, později míru, jak by se měla k tomu postavit? Jak by se měla zachovat? Jak jste říkal, musí si zachovat tvář, ale a tak dále. Tak co má teď dělat? Má přijít s nějakým mírovým plánem? Má začít sama někde vyjednávat?
0: Ne,
1: co má dělat?
0: V téhle chvíli by měla podpořit buď Zelenského nebo Trumpův plán a nevymýšlet si něco jiného. Ten Zelenského plán takzvaně podpořili, protože to je plán Macrona, jenže to je na houby plán, protože Macron si chce zachránit tvář. Doma to s ním vypadá tak, jak to s ním vypadá. Hraje se na de Gaulle a neumí to. Takže ty jeho návrhy jsou podle mého názoru naivní a nepřijatelné. Nerespektují to, co bohužel se sformulovalo. Ta linie fronty určuje základní karty pro jednání u diplomatického stolu. A ta linie fronty se pohybuje směrem na západ. Platí to, co říká Trump a co říkal Evans i Rubio, že každý den znamená víc mrtvých Ukrajinců, každý den znamená další ztráta ukrajinského území. A z toho se nevyhlíknou, to prostě nejde. Ta ruská převaha je jednoznačná. Od začátku Ukrajina je stát, který žije na kapačkách, dalo by se říct, na životadárných kapačkách z západu. Jo? A ty teď budou končit. To je pro Trumpa platí náklady příliš vysoké na srovnání se ziskem a musí přemýšlet globálně, ne regionálně, jako přemýšlí nějak Brusel. Brusel si chce hrát na globálního hráče s regionálním myšlením, to nejde. To přesně řečeno, ne, ale dopadne to špatně.
1: Pane profesore, úplně poslední otázka na závěr. Váš odhad, kdy by mohla utichnout palba na Ukrajině?
0: Ideální do 9. května, to by bylo krásný.
1: To by bylo krásné, je to i reálné?
0: Je to reálné. Je to reálné, ty karty, jak s oblibou říká Trump, které mají v ruce Spojené státy, jsou jednoznačné.
1: On říká, že mají Spojené státy, že má Rusko, ale že Ukrajina žádné karty nemá. Je to tak?
0: No, ale ty karty, které mají Spojené státy, když vypnou GPS, když vypnou Skylink, tak jak budou lítat ukrajinské rakety? Kde budou brát informace o tom, jak se shromažďuje ruská vojska k velkému průlomu, když nebudou tam mít v týlu, ruském týlu, zavěšený americký družice. To je další omyl Evropské unie, to jako se vytvoříme vlastní družicový systém. No? Mezikontinentální strategické rakety proti Rusku si budeme stavět.
1: Pane profesore, děkuji za tento rozhovor, děkuji, že jste byl naším hostem 9. května, si na vás určitě vzpomenu.
0: Bylo by to hezky.
1: Naším hostem byl Oskar Krejčí.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Markéto, přišel účet z Ameriky.
2: Tak schválně, nakolik nás vyšel?
1: Já jsem to radši ani nesečet, protože ty cifry, ty částky jsou tak strašidelné, že nechci znát tu výslednou, ten součet. Ale já je uvedu jednotlivě. Takže zavázali jsme se k tomu, že investovat evropské firmy budou za 600 miliard dolarů v Americe, za 750 miliard dolarů nakoupíme od Američanů energie, plyn a ropu, za 210 miliard, tentokrát ovšem korun, zaplatíme za patrioty pro naše spojence z Ukrajiny. A předtím už jsme se zavázali, že budeme na HDP, že budeme na zbrojení dávat 5% z našeho HDP.
3: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání.

And once again, these words I'll have to say. Take me back.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Hádka ve studiu. Podvodnice, pane hoče, mně se to úplně hrozně těžko čte.
2: A já se mám radost.
1: Ale tak je to ministryně spravedlnosti.
2: No, ale je to podvodnice.
1: Tak znovu. Podvodnice vyšetřuje podvody. Ripple si Okamura do Dekroa. A Kupka ostře oponoval.
2: No, Kupka tady má opravdu ostrý výraz, ne? Ale
1: On tam byl v defenzivě, já jsem to viděl ten podvod.
2: Ksavr, chápete, jak je fakt ta vláda, ten režim v rozvalu úplně, že jim už nefunguje vůbec nic? Když víte, že máte být Fialou takovouhle kauzu, takovýhle rozměrů, úplně bezprecedentní, a vy tam posíláte na spravedlnost svoji místopředsedkyni, aby to zametla, tak si dáte sakra bacha. Normálně, kdyby vám to drželo ještě, aby byla kádrově proklepnutá, čistá takzvaně. Aby se jí nestalo to, že tam přijde a okamžitě si musí odmáznout titul magistry. A on vyřeší tu kauzu tak, že k ní přidá další kauzu. Hmm. Tak to víte, že už je to fakt špatný. A druhá věc je, teď ona je podvodnice známá, ještě než si začala psát ten magisterský titul. Pamatujete si spokojenýho důchodce pana Pavla z Vysočiny?
1: No jo, který, to je ona.
2: To je ona, kterýmu se tak dobře žije s nižším důchodem.
1: Takže má pravdu ten Oky.
2: No, Oky má naprostou pravdu, protože Eva Dekroa normálně ukradla z fotobanky fotku důchodce, což
1: no,
2: je...
1: No, prej si to koupila.
2: Mimochodem, pan Pavel je Němec, víte to?
1: Za tři
2: pan
1: eura.
2: Pan Pavel, spokojený důchodce, který chce nižší důchod, je ve skutečnosti Němec. No, tak tahle ta paní skutečně teď jde vyšetřovat na spravedlnost bitcoinový podvod. Tak co to asi má veřejnost čekat?
1: Tak veřejnost dobře ví, to jsme i my dva veřejnost, ne?
2: Jsme.
1: Tak veřejnost dobře ví, že se nic nevyšetří. Že hlavní bitcoinista už je někde Bůh ví kde a Bůh ví, jestli živej. A že ty bitcoiny, které tam byly, bylo dost času na to, aby odešly tam, kam mají. Jo? I za tu cenu, že někdo bude muset položit funkci. Toto bych nechal. Ale ona je pořád ministryně spravedlnosti. Mm-hmm. To je přece důležitý rezort. A jaký mají věřit? Teď si představte, že tam pod ten rezort spadají soudci, já nevím, co všechno. Lidé s těmi dvěma tituly vzadu, dvěma předu, teď oni, když za ní přijdou na jednání, tam nějaký slavný předseda nějakého bůhýho správního nebo jakého soudu, vážný pan profesor, tak se jí projde po zádech. No. Řekne schválně,
2: Jo, no, Xavere, je to šmečkařka, no. Máme ministerní spravedlnosti, vy říkáte šorfkařka, já říkám šmečkařka, no. Ale chápete to, že se ona s tímhletím škraloupem prostě stane místopředsedkyní ODS a v takovýhle situací premiér klidně udělá ministerní spravedlnosti.
0: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio. Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Pan Holče, je tady čtvrtek a to je náš den?
2: Toto letí.
1: Toto letí.
2: Rychle skoro jak Filip Turek, ne?
1: Prosím. Jako Filip Turek to letí.
2: Rychlostí Filipa Turka.
1: Prosím vás, co to je?
2: Já vám nevím, ale já vám musím něco říct, teda teď, já když jsem sem jel, vy jste mě tak stresoval, že dneska pospícháme, tak já jsem vám po Vinohradský jel na Filipa Turka, ale vytáhl jsem to jenom na 200 a nenatočil jsem se u toho, nestačil
1: to je
2: se.
1: Chyba. No. A na co, máte mít jednu ruku a natáčet, ne?
2: Já to nemám tak naučený.
1: A vy nejste závodní?
2: Nejsem. A studuju ten posed jeho.
1: Prosím vás, vysvětlete mi to.
2: No počkejte to, já nevím taky, já to vlastně chápu, ale nechápu. Filip ještě neví, jako jestli chce být opravdu politik na 100%, nebo jestli je influencer, závodník a provokatér. A ono to chvíli šlo z klouby oboje, ale když teď říká, že chce do vlády a že nás se zastupovat.
1: Do vlády?
2: No to říká, že bude kandidovat do sněmovny a motoristi, že chtějí do vlády, ano, a že nás chce zastupovat místo v Europarlamentu, v Evropské radě.
1: Na životní prostředí, ne?
2: Třeba na životní prostředí. A že by tam jezdil tímhle Mercedesem, teda jestli nepřijde po papíry, co?
1: Nepřijde.
2: Ale to je už jedno. Ale kdyby chtěl být ministrem, tak asi by tohle dělat už neměl, no?
1: No víte, na co je to zralý?
2: Já vím, na co je to zralý.
1: Máme Filipa Turka rádi.
2: Máme.
1: Ale my jsme transparentní.
2: No my jsme padni komu padni, ne?
1: A my jsme, přesně, a my jsme transparentní a féroví jako...
2: Jako tyhle dva.
1: Jako tyhle dva.
2: A vidíte, jak jsou Xaveré vyvážený k sobě? Jak nejsou ani na jednu stranu?
1: To je pan Wollner a paní Fridrichová.
2: Co?
1: No ne, to je absolutní. To jsou... A takže my musíme...
2: Ty mají cibulkovo těžítko mezi sebou.
1: Siderické, no. Kivadélko. Siderické. Nedá se nic dělat, dneska zatím začneme.
2: Jo.
1: A je to už 33. zápis knize.
2: Jo, to je teda ježíšovský, Kristova léta.
1: Kristova léta, no.
2: Tak zrovna Filipa Turka to padlo, vidíte?
1: Nedá se nic dělat a píšu tady...
2: Ale aspoň je to ta 33, ne? Teda kristovský zápis.
1: No jasně. Tak je to vlastně protekční.
2: A vlastně je to ocenění jeho závodnických schopností, ne? Co?
1: Jízda, kolik jel?
2: Jsi 237 nebo kolik?
1: 237 km/h. Ono je na tom ještě vtipný, že oni to jako se snaží otočit v žert nebo v reklamu. Ale já to slyším od strašně moc lidí, kteří ho jako odsuzují.
2: Už to drhne.
1: A ono hlavně, pane Turku, dokud si nic nepane Turku.
2: Vy to ve mně vidíte, co?
1: Nemáte si na Turka. No. Pane Holče, počkejte, já udělám podpis. Ono totiž, dokud si nic nestane, tak je to strašná legrace.
2: Jasně.
1: Ale nedej bože, aby se něco stalo. A já vám řeknu, já jsem to četl, poprvé. A trošku jsem se tomu jakože pousmál a říkal jsem si, no tak on je zase dobrý člověk, ten pan Turek a talentovaný politik asi.
2: A talentovaný šofér.
1: Šofér, tak je to závodník. Že, ale v duchu jsem si říkal, já v těchto situacích, když jsem na silnici, na dálnici někde a projede tam nějaký takovýhle člověk a jen jakože frajeří, jo, tak já na tom takovou propovědku, kterou si v autě říkám vždycky nahlas. Kéž by si ty idioté o první kandelábr rozbil.
2: Já vám rozumím. Já totiž jsem, víte co, když to vyšlo...
1: Vy jste taky závodník.
2: Ne, já nejsem závodník, ale...
1: A na kole, ne?
2: Na kole.
1: Jste říkal?
2: Tam jsem se přiblížil na bustovce. Tak v Německu jsem taky jel 250, když spěcháme do Itálie, když je to bezpečný. Jezdíme přes noc a to.
1: V životě bych nejel.
2: Ale... Když najednou začalo rupat, že se to možná stalo na české dálnici, tak už je to jiný. A vidíte přesně za prvý, jak to dohrávají vlastně v defenzívě. Takhle nevypadá vítězství. Když za prvý, najednou už netvrdíte, že to bylo v Německu, a za druhý musíte v podstatě zarazit iniciativu rádoby závodníků, který začnou překračovat rychlost na vaši čest a natáčet se u toho. Takhle nevypadá provokace vítězná. Takže za mě jako tohleto se nepovedlo úplně.
1: Máme Filipa rádi a toto se nám nelíbí.
2: Tohle se nepovedlo, no.
1: Nepovedlo, no. A prosím vás, já jsem ani nevěděl, že nějaký osobní auto může jet takhle rychle. Já jezdím po dálnici maximálně 110.
2: A tak vy se kocháte, ne? No.
1: Já jsem přesně ten typ, mě předjíždějí kamiony. A to je taky prý nebezpečný, ale. Ale jak si jet v klidu prostě.
2: Jezdit moc pomalu je nebezpečný, stejně jako jezdit moc rychle. Víte co, ona nezabíjí maximální rychlost. Zabíjí nepřiměřená rychlost. Když pojedete někde 60, kde máte s 20, tak je to nebezpečnější, než jet na prázdný dálnici 230. Ale prostě on je politik a my tady máme 130.
1: No ale on projel v Německu.
2: No a teď už nějak na to netrvá úplně, no. Tak.
1: Tak aspoň v Sudetech to bylo.
2: Jo. Ale víte co, já to vím, Xavier.
1: Nesrazil on toho papeže nakonec?
2: Papeže asi ne, ale já tu D5 znám na ten Rozvadov, protože jezdíme tam často. Takže já znám i ten úsek, kde se to možná stalo a kde
1: Sudety,
2: se to nemělo stát.
1: To je napůl.
2: Ono to tam svádí a já, víte co, já nejsem pokrytec, tak vím, taky překračuju prostě rychlost, když to,
1: tak?
2: No jsem tam, ale.
1: Říkáte přede mnou, já to musím i teď nahlásit.
2: To už je nahlášený.
1: Je to nahlášený?
2: Jo, to je nahlášený. Ale nenapadlo by mě se s tím frajeřit, jako natáčet se u toho a tak. Asi tak.
1: A mě tam chybělo, jako na té fotce, měl být vidět ten tachometr, to uvolněné závodnické jako sezení a ještě u toho měl kouřit doutník, číst noviny a hladit psa. Takhle to dělají jako pořád.
2: Na něj sedět meda, ne? S hřiskem, co?
1: Meda.
2: No jasně.
1: Víte, co novýho s medou?
2: No má děťátko.
1: Děťátko. Medičku.
2: No.
1: Takže už teď přebaluje asi, ne? Nebo já nevím,
2: já myslím, že se spíš někoho platí na to. No on je takovej, on má radši jiný hodnoty než přebalování.
1: Jak to víte?
2: Vím.
1: Já bych neřekl, já jsem opravdu viděl fotky, pane Volče, musím se tady medy zastat, protože jsem viděl fotky někde na internetu, na nějakým zpravodajským serveru a tam bylo vidět, jak z něho září ta radost.
2: Chce říct, že meda přebalovala?
1: Nebo jestli tak bude přebalovat teď dalších několik let?
2: Já to moc nevěřím, Xavere.
1: Do kolika let se přebalují děti?
2: To já nevím, ale já vím,
1: že tří let.
2: Takovýhle, jak bych řekl, domácí šmuci k práce úplně nepatřili zatím mezi jeho hobby.
1: Ale jak se stanete rodičem, tak se prý všechno změní.
2: Probudí je to možný,
1: se ty
2: no.
1: Nějaký pudy.
2: Tak on si přeci jenom to děťátko pořídil.
1: Z půjčovny. Ne, ale domů přejeme.
2: Jo, jasně.
1: A já myslím, že tak i když si na to někoho najme, tak v lepších rodinách to tak je?
2: Jo, proto říkám, že jeho bych netypoval na to, že přebaluje.
1: Jako myslíte, no. Myslíte, že Diana někdy přebalovala Harryho?
2: No to určitě ne.
1: Ten se narodila, ta ona pohladila a pak ho viděla až ve dvou letech.
2: No a Meda je něco takového jako Diana. Co?
1: Tak je to.
2: Z Plzně teda řekněme, no.
1: Je to, pane Holče.
2: Nebo on je z Chomutova.
1: Já vím, že vy to nemáte rád. Jako, ne, z Plzně.
2: Ne, on je z Chomutova, myslím rodák jako. Ne. Ale tak je v Plzni.
1: Vy to nemáte rád, ale je potřeba uznat, že jsou lepší lidi v té společnosti. To tak je?
2: To počkejte, to já uznávám.
1: A to nejsme my nosiči vody.
2: No nejsme,
1: no.
2: To já vím.
1: Já jsem taky vytíral teď chodbu v baráku.
2: A já počkejte, Pražský hrad je plný lepších lidí. Strachovka.
1: Milion chvílek.
2: Milion chvílek.
1: Tam jich milion.
2: Já vím, tam, jo, přesně.
1: No, Meda, jsme rádi a přejeme, to můžeme říct, ne, za vezonku, Medičce, Medence, nebo jak se jmenuje?
2: Medulince.
1: Medulince, aby byla zdravá, potačkově chytrá, po mamce novým neměl.
2: Aby byla po taťkovi chytrá, ale méně chytralá než taťka.
1: No a hlavně byla zdravá, ono je to nakonec jedno.
2: No jo.
1: A držíme palce tomu. Jako nějak nás to moc neoslovuje tento způsob, ale respektive je nám to hodně nepříjemný, zase, ale držíme palce.
2: Jo, a zase společensky vzato, Xavere, když se Meda bude věnovat víc malý Medě než politice, tak si myslím pro celou společnost a Česko jedině dobře.
1: Mě říkáte před minutou, že budeme mít na všechno personál.
2: No tak na takovýhle práce, ale tak on říkal, teď přeci Meda oznámila, že se ubírá na mateřskou.
1: Fakt? Na mateřskou?
2: Na mateřskou. Já teď jsem trošku rozhozený s tím rodem, jak to říkat česky.
1: No ne, jako on bude mít to dítě od malička v péči.
2: No řekl, že se chystá na mateřskou, nebo řekla, já nevím. Já vlastně nevím, já tady mám češtinářský rozpor, Xavere. Jak můžu říct, on odešel na mateřskou?
1: No tak
2: je to špatně, ne?
1: Je to obecně zaužívaný termín.
2: Jsme si nějak genderově zadrhli, ne? Není to, co?
1: Je to, není to úplně v pořádku.
2: Já jsem nekomfortní teď, jak se říká.
1: Na otcovskou třeba? Nebo
2: ale to on neřekl právě, on řekl, odcházím na mateřskou.
1: No ale nepotřebuje to děťátko, jak si prs paní matky? Aspoň první.
2: Ten je asi koupený, ne?
1: Se s porodem. To se prodávají. To je v ceně.
2: To se prodávají s porodem, Xavere.
1: Jo, takhle, to je takový balíček.
2: Jak se říká, kombo.
1: Takže ona bude docházet to dítě kojit, nebo... Ale dneska jsou asi na to nějaký v lékárně, ne? Že si...
2: Já nemám zkušenost, Xavere, ale jenom si myslím, tak... řekl bych za sebe laicky, že nebude kojit meda.
1: Jo, no tak...
2: To bych tady podepsal v knize.
1: Ale je pravda, že štěstím zářící. Tečka. A teď těm lepším lidem. Milion chvilek, pane Olče, žádá, aby byl odvolán ředitel České televize, magistr Souček, takovej talentovaný člověk.
2: No počkejte, ale nejen milion chvilek. Už jsou tam úplně ty nejlepší, jak se říká, crème de la crème.
1: No.
2: Zdeněk Šarapatka.
1: Taky Zdenda.
2: Vrchní troll a dezinformátor Bob Kartous.
1: Ten je tam podepsaný dvakrát.
2: Ten je tam podepsaný taky. Petr Pithár, ten nemohl odolat, jako nikdy nemůže odolat. A
1: pan Etzler je tam třeba. Já,
2: taky, podepsaný, taky. A v jakém stavu to podepisoval?
1: To z toho není cítit.
2: Ale já jenom k sebe...
1: I Biky. Miky Štryky.
2: Jo.
1: Taky.
2: Ale já když vidím, že proti někomu jde... Šarapatka, tak si říkám, že ten člověk musí dělat něco dobře. Já jsem se vás na to chtěl zeptat jako radního. Není teď čas postavit se za Jana Součka?
1: Neptejte se mě jako radního, protože já nemohu mluvit za radu. Ptejte se mě jako občana. Tady... Já jsem občan.
2: Jo.
1: Já jsem občan, se všichni štěma tričko občanský.
2: Já ukažte, co tam máte, chaos nebo co?
1: Ale to je jedno, prostě. Ptejte se mě jako občana.
2: Tak teď se vás tam sebere jako občana.
1: Jako občan, Havel.
2: Není občan... čas postavit se na správnou stranu. V radě České televize?
1: A správná je která?
2: No, když proti někomu, když chce někoho odvolat, někdo jako Šarapatka, není čas postavit se na správnou stranu a podpořit ho? Myslím ne Šarapatku, ale Součka.
1: Máte pravdu.
2: Co?
1: máte pravdu, ale já si tak trošku myslím, že úplně ten Honza Souček to fakt jako nedává. No.
2: Takže po něm? Neboli?
1: Myslím si, že pro strom nevidí les, tak bych to řekl. No. On se dneska uveřejnil, že čelí vydírání, že ho někdo vydíral, že když odvolá Moravce, dostane bonus.
2: No tak to já vím, kdo to je.
1: A kdo?
2: Medveděv,
1: že?
2: To je jasný. Ten mu řekl, dávej si bacha na přechodu a na to, kde piješ pivo.
1: Já si to neumím představit, že by toto někdo mu takto explicitně řekl.
2: No počkejte, ale dobře, tak padne před volbama ještě Souček. A kdo přijde po něm? Foltín? Koho tam dají?
1: Tak já nevím. Tak je spousta lidí, kteří mají touhu to řídit tu televizi.
2: No to já vím, právě proto se ptám. Trošku mě to naplňuje strachem.
1: Pan Dvořák určitě.
2: No to je jasný.
1: Bych tak typoval, já nevím. No? Ptáte se jako občana, ne?
2: Jako občan se ptám občana.
1: Občana. Tak já jako občan říkám, že si myslím, že by mohl pan Dvořák, že pan Friedrich... zevnitř České televize, no ten už přece jako s tím koketuje léta.
2: Co tady?
1: A to je ex. Ale...
2: No tady jsou taky ex. V České televize, ne? Oba jsou taky ex.
1: Pan Wollner, myslíte?
2: No. No, a paní Nora?
1: Paní, oni už tam nejsou právě.
2: No říkám, že jsou ex, jako
1: ex, jako že už český, no.
2: Tak ne, co některý z nich? Jaký by mohl chtít, ne?
1: Na ředitele.
2: No tak třeba Marek Wollner, ten se z toho trošku pomát, když byl odejít.
1: Tak já některé věci čtu, který pan Wollner, a to jsou opravdu...
2: No jasně, ale on říkal, že se musel, že musel docházet, nebo že dochází za nějakou terapeutkou, ne, z toho.
1: Fakt?
2: No jasně.
1: Oh.
2: Jak to sebralo konec slávy a výsadního postavení, tak si říkáme, jestli by se nechtěl vrátit jako nejvyšší, že by potom rozdával padáky von. Co?
1: Že by to byla televize Mňouk.
2: No. Ona nějaká je, televize?
1: Mňouk je.
2: Mňau, ne?
1: Mňau. Tak to by museli takzvaně pracovníci na prvním stupni řízení všichni mňoukat.
2: Tak tam už mňouká dost lidí, ne?
1: Ale oni za prachy zamňoukají. Ježíš, Pane Hoče, co, a proč bychom jako si tady nestřelili do vlastních řad? Vy byste nezamňoukal za 40 měsíčně?
2: V jaký měně teď mluvíte?
1: V korunách.
2: To asi ne.
1: Já vám zamňoukám i za 20 korun.
2: Před inflací možná ještě, ale po inflaci už ne.
1: Položte 100.

0: je tak, že někdo platil letenky a někdo platil hotely a tak.
1: Chci věřit, že tá mezi nimi by někdo takhle, co?
0: Mezi lepšími lidmi, to se jaký stane.
1: To snad ne.
0: No tak vy nevíte, že se tam vexlovalo s tím, že manželka nějaké pana Hinka, ten pracoval projkem a ta ho pozvala do pořadu a dali si předem otázky.
1: No teda to je tam etický panel, ne? Co?
0: Tam je na to erotický panel.
1: Jo, to možná, no.
0: No, ale ty panely, to je takový jako vždycky bouře ve sklenici vody, jo, protože to si někdo přečte, vždycky zakroutí hlavou, má k tomu tři věty komentáře a od té doby, od té chvíle už to nikoho nezajímá. Už se to nikdo neopírá, nic se s tím neděje. Takže je to samozřejmě nesmysl. Hm? Je to něco podobného asi jako divácká rada. Tyž to existuje?
1: Nebo jako spojovatelka, ne? Co?
0: Spojovatelka, no.
1: Ale divácká rada?
0: Česká televize má, já tak nevím přesně, co to je. Má diváckou radu. Přisáhám.
1: Co bude?
0: A divácká rada se čas od času sejde a diskutuje se asi nad programem.
1: Co bude, vylžete jak Fiala, ty ne? Co?
0: Tak pozor, jak Fiala ne. Jak jsem to říkal?
1: To je pravda, to nelže nikdo jako
0: Fiala. Jak jsem říkal, že to jmenuje?
1: Divácká rada. To si vědět, kdo tam sedí v tom.
0: Divácká rada.
1: A to musíte vědět, ne? Jako rada radních,
0: jako,
1: ne?
0: Jako rada, ale vy se mě... Vám říkám po třetí, že nemůžu mluvit za radu, ať jsem ptáte jako občana. Divácká rada.
1: Co?
0: Je poradním orgánem České televize v oblasti poznání potřeb a zájmu občanů a jednotlivých diváckých skupin a posilování zpětné vazby s veřejností. V současné době je členem 60 významných institucí, které zaměřením své činnosti působí ve veřejném zájmu nebo ve prospěch obecně prospěšných cílů.
1: Ty vole.
0: Vy z členové divácké rady klikáte, jo?
1: Já myslel, že aspoň tohle to je jediná poctivá rada, že to fakt pozbírali z diváků.
0: Ještě to vidím po první životě se zastoupím. Tak hádejte, kdo tam je.
1: No mě to je jasný,
0: Agrární komora, Akademie věd, Asociace ekologických organizací, Asociace krajů, Asociace producentů.
1: Je tam Bob Kartous a Elfové?
0: Zase 100%. Biskupská konference, Česká filharmonie, Česká hlava, Česká konference rektorů, skáču to, jo, Český červený kříž, Český rybářský svaz, pozor, Člověk v tísni.
1: No jasně.
0: Ekumenická rada církví, Federace židovských obcí, Fórum dárců, Charita České republiky, Hospodářská komora.
1: To je musíte všechno, řekněme, proč tam nejsem já třeba?
0: Postbellum, jo, jasný. Pozor, tam.
1: Ksavere, proč tam nejsem
0: čerpačka.
1: Já? Co?
0: No já se dívám, stejně nejste.
1: No nejsem. To bych věděl, kdyby mě oslovili.
0: Syndikát novinářů České republiky, to ještě existuje.
1: A já nevím, ale já bych chtěl být náhodou v divácký radě ČT. A já bych poskytl konzultaci a zpětnou vazbu.
0: Výbor dobré vůle Petra Holce. Je to napsané.
1: Víte, co bych jim řekl, Sabere? Vypněte to.
0: Já vím.
1: Vypněte to.
0: To jsou ty vaše rady.
1: To jsou ty moje rady.
0: Ale vy nemáte dobrý vztah k médiím veřejné služby.
1: Nemám. Já jsem se šel z cesty.
0: No a já se vás tady snažím napravit, protože někde se ty prachy, pane Holče, musí utratit. To není jen tak.
1: No to já chápu, ale jsou to i moje prachy, Xavere.
0: Řekněte mi, teď to bude 9 miliard. Řekněte mi, jak byste utratil 9 miliard. To není jednoduchá věc.
1: To bude 9 miliard už, jo? Na příští rok rozpočet.
0: No ne, už teď
1: letos
0: začne platit ten zákon.
1: No tak od příštího roku.
0: Ne, od května nebo od kdy?
1: No tak to bude příští rozpočet, řekněme teda. Tam už to naplněj teda. Potom, co začne platit ten zákon o vyšších daních na ČT,
0: no,
1: tak se zvýší rozpočet.
0: Daně, to jsou poplatky, pane Holče, žádná mediální dan.
1: Zlý slovíčka, co?
0: To jsou ale opravdu zlý slovíčka.
1: 9 miliard, Ksaver.
0: No a tak zkuste si odpoledne tady sednout a říct, já utratím 9 miliard. A už, když budete mít utracený 1,5 miliardy, už nebudete vědět, kam s tím?
1: Co bychom neutratili ani tady Fix TV?
0: Tady ty lidi potřebujete na to. Ty jejich platy.
1: 9 miliard.
0: No, a pak někdo odchází, mu dáte 17 platů na odchod.
1: A to prej nebyla ona. To prej nebyla ona.
0: Kdo? Nebyla.
1: Nebyla.
0: No, já vím, kdo to byl.
1: Jo?
0: Ale nebyla to paní Friedrichová, byla to jiná paní. Ale známa taky. No, takže víte, pane Holče, ono nic není jednoduchý. Ani utratit 9 miliard není jednoduchý.
1: No to chápu, Ksavere, to musí teď být pěkná fuška.
0: Teď si udělali Večírek, to jsem vám říkal.

0: Jo,
1: za
0: jo.
1: hotel 300 tisíc a kouzelníka tam měli, nebo nějakého školitele, nevím co, za 20 tisíc eur.
0: No, to je dobrý.
1: Objednali si kodiaky v plné výbavě, barva příplatková,
0: no.
1: 4x4. Takže oni dělají, co můžou, ale i tak je to problém to utratit.
0: Dělají, co je třeba, ne?
1: Dělají,
0: co je třeba. No a tak ono, ale já asi vlastně, to není taková fuška to tam utratit. Když jsem se dočet, že Břetislav Rychlík dostal taky melounek za svůj dokument.
1: A co to je melounek? Jako pro tak pana Rychlíka, kdy ten je...
0: Prestižní dokument.
1: Prestižně, samozřejmě. Hlavně je to pravda láska.
0: No, právě proto.
1: Tak
0: no a tam jich je, takovýhle Rychlíků, ne? Takže tak, tam to zaučí.
1: Ale po melounu, to jde pomalu. Musíte kupovat ty kodiaky.
0: To je jasný.
1: No ne, tak teď pravděpodobně se teda bude vyšetřovat, kdo vydíral.
0: A nemůže to být ten Šarapatka? No.
1: Takový čestný člověk?
0: To je pravda. Ten by se k tomu nesnížil.
1: Signatář?
0: Ten by se k tomu nesnížil nikdy. A to bude Medveděv, to je jasný.
1: No pane Holče, já mám takový jako vážný téma.
0: Jaký?
1: Já sleduju přípravy pohřbu svatého otce.
0: Jo.
1: Díval jsem se v noci na to, co Vatikánu dávali, co bylo přes den živě, tak jsem se díval na YouTube. Já vám nevím, co si o tom mám myslet.
0: A ty jsi takový bezvědec, Ksavere.
1: Já jsem bezvědec.
0: Že to sledujete tak?
1: No sleduju, tak pro mě to zemřel starý pán, jo. Mi to líto. Pro mě to jako nemá tu, jako jaký zástupce Boha na zemi. Protože poslouchám teď audioknihu, která se jmenuje Konkláve.
0: Mm-hmm.
1: Ale jak se volí papež? On to tam, a je to nějaký člověk, to píše, který je z kurie.
0: Jo.
1: Ty jsi kurie.
0: No,
1: parta celá.
0: Nejno.
1: A on říká, že za tu volbu toho papeže se s tím různě kšeftuje a že za to dávají, že toho udělá kardinálem a toho biskupem, ale říká i blištivý kov.
0: No jasně.
1: A co to je ten blištivý kov? Že by to bylo? Myslíte?
0: Zlatíčko, ne? Co?
1: Zlatíčko. Jo, Vlášek.
0: No. No, ten...
1: Já se musím zeptat, jestli Vlášek teď nejde do Vatikánu.
0: Jasně.
1: No, takže pro mě to žádný zástupce Boha na zemi není.
0: No to si myslím. No,
1: je to významný politik, který ale, jak říkal dneska Zao, byl v pořadu
0: jo.
1: U nás, pan Zaorálek, a mluvil teda skvěle, doporučuji, a říkal, že to samozřejmě je politická figura, ale zcela bez vlivu. Že on nemá jako ten vliv, protože...
0: No a ne, že by neměl žádný úplně. Ne?
1: No jo, ale spíš takovej symbolický.
0: Jo, ale víte proč? Protože i katolíci jsou voliči všude na světě a jich 1,5 miliardy. To je velký číslo.
1: Je hodně, jo. Tak u nás moc ne. My jsme takový...
0: A taky jsou tu. Všude... Takový třeba bratr Marián, ten nebačuje.
1: Bratr Marián, no. Jo.
0: No.
1: No a teď je tam ten ještě bratr Grolich.
0: Bratr Grolich. Bratři ze Želivy, jo. No, máte tak... bratr k bratrovi.
1: Bratr, a je jich milion.
0: No.
1: A co bratr Čunek ještě?
0: Bratr Čunek je dobrý, ale mě mrzí, že není, že to nešéfuje. Ten by tomu dal zase správný směr.
1: No, ale proč vám to říkám? Že oni ho tam nosí přes ten Vatikán v otevřený rakvi. A mě vám to přijde...
0: Morbidní tohle, ne?
1: Morbidní?
0: No, já nemám to vystavování mrtvol úplně rád.
1: Já taky ne, no. Ale... No a chci navázat, že dneska dopoledne živě už na YouTube jsem viděl, že tam v té katedrále, že? A leží tam vlastně František, dej mu pán Bůh lehký odpočinutí, a chodí ty davy lidí a prohlížejí si jako Lenina. Nesmí se zastavit. A já jsem, k čemu je to dobrý? Jakože si říkají, po zbytek života viděl jsem mrtvýho papeže. Já
0: bych nechtěl se jít podívat na mrtvýho člověka.
1: No dobře, tak chcete říct, že až přijde můj den, tak nepůjdete jako? Mě budou nosit tady otevřený rakvi na Povilzonce.
0: A budete mít mauzoleum, ne?
1: No to budu, co? To už se buduje.
0: Tak možná udělám výjimku, Ksavere.
1: Jo? No ne, řekněte, proč to je tohleto? To se, je to upevňování vlastně, protože celý ten Vatikán je politika jako prase.
0: Celá. No jasně.
1: A já teď čtu různé věci, říkají tam, že jemu se žádný reformy teda nepovedly, Františkovi, že teda bojoval, že všechno, ale že nula od nuly pošla de facto, že to byl aktivista, pozor, aktivista, a levicový liberál. Mm-hmm. Myslíte, že je pravda?
0: To docela jo. Ale tak on je z reformama na tom byl trošku tak jako Fiala, ne?
1: No, to asi jo.
0: Žádná reforma.
1: No, no, no. No a teď se bude volit nový papež. Boboši Kuharu to nejde prý.
0: Nejde?
1: Ne.
0: Počkejte, já vám říkám, že Bobina ještě tím zamíchá.
1: Ne, ne, ne, ona jde za to, zastačilo, za Komára.
0: Ale tí, ona nevodolá.
1: Myslím,
0: nevodolá, tam ještě nebyla, tam nebyla.
1: Ale ona není v kurii.
0: Se tam dostane, ta se dostane všude, Xavere.
1: Myslíte?
0: No tak, už je zase v další partaji.
1: Je v partaji, to nevím.
0: No tak kandiduje za další partaj.
1: No, no za kolik
0: to už, no.
1: To jsou
0: tak kolik? Já vám říkám, ta se tam dostane.
1: Jo? Mhm. No ale pane Holče.
0: Pak to celý převezme. No to zprivatizuje.
1: Víte, co blbý, že nemůže být dalším papežem žádný Čech.
0: Jak to?
1: No ne, no, protože tam není.
0: Protože tam není.
1: Pan Duka ani nevolí, protože mu je nad 80. Víte, tam jsou daná taková
0: pravidla.
1: No a je to nespravedlivý a já bych chtěl, aby tam byla aspoň do té volby, aby jsme to sledovali jako fotbal. My jsme řekli, ty vole, fandíme tomu našemu, ty ve.
0: Jo.
1: A já jsem si říkal, jestli nějaký takový ten Halík, nebo Graubner, nebo Malý, víte, tyhle ti, že se tam někdo přece od někud musí umět nasáčkovat. A ono to není tak jednoduché asi.
0: Já vždycky, když vidím Halíka, tak se mi vybaví jméno Růže.
1: Já nevím, co je jméno Růže.
0: Román od Mária Puca. A bylo to sfilmovaný, takový slavný film. To bylo tak temný jako Halík.
1: Tak já vám řeknu, co se vybaví mě, když slyším Halík. Dorota Máchalová.
0: Mně se vybaví zlo vždycky.
1: No a já to vidím, jak on tam stojí v tom pekle a říká, Dorota, přivez Dorotu Máchalovou.
0: Jo.
1: Já se ho a Halíka fyzicky bojím.
0: Počkejte, a Halík nepodepsal tak už tu petici za odvolání Součka, to mi neříkejte, že tam není.
1: Tak možná tam je.
0: Tam musí být.
1: Já jsem s ním jednou seděl před vysíláním na Frekvenci 1, že tak tam bylo jako místo, kde se čekalo na vysílání, jo, když ještě. Mm. A já jsem tam s ním seděl sám a on ještě měl takový lakýrky do takový špičky. A teď mluvil a byl velmi jako korektní, jako přátelský. A nějak, to bylo večer v 6, byl press club. Byl nějak jako na pozor, že už se venku stmívalo. A já jsem říkal, ty vole, už je to tady.
0: Já jste se začal bát.
1: Už je to tady, ještě dneska do pekla a takhle jsem se díval, jsem šilhal, jestli nemá kopito. Mm-hmm. pro mě z toho člověka nejde žádná láska, pro mě z toho člověka jde strach.
0: To je zlo, je to stělesnění zla.
1: Myslíte až takhle? No, takže já mám trošku pocit, že peklo existuje, pane Hoče.
0: No tak o tom žádná, ne? To tady vidíme kolem sebe docela často, ne?
1: Pozdrav od Danteho.
0: Jo.
1: Pane Hoče, aby jsme nezapomněli,
0: no
1: vezměte rychle tady poděkování všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV. Zaslouží si to dneska, jich máme hodně. Mm-hmm.
0: Takže bez pompy dneska?
1: Cože?
0: Bez pompy?
1: No, jako bez pompy. Trošku s pompou. Chcete, abych udělal tradera?
0: To by bylo nejlepší, no, Xavere.
1: No, tak je.
0: Tak, Jan Zemek, Jan Bacho, díky za velkorysou podporu. Aleš Berka, Jana Majksnerová, Jiří Bidžovský.
1: Počkejte, co děláte?
0: Tomáš Sovano, musíme to přečíst rychle.
1: No ne, tak ty texty čtěte.
0: A to vydá na... No, říkali jsme rychle.
1: Tak já přečtu.
0: Tak byste se díval na hodinky, jakože nemáme.
1: Ne, pane Olče.
0: Jste to, tak počkejte, tak já to už. Pan Davídková od Azalky na Vilzonku. Daniel Klement, Přístav pravdy, mistrů Holce a Xavera. Tomáš Pokorný, mistrů z Vilzonky na antialergika proti Vítkovu pokrytectví, Fialovu lhaní a hlavně proti pučící blbušině hlouposti a tuposti. A Štěpán Zapadlo. Aby náš přístav pravdy neskončil jako kdysi Pearl Harbor. Foltínová, zda jsou stále v pohotovosti. No.
1: Jan Zemek, dnes jsem si opět odpustil důchodcovskou krupicovou kaši k večeři a vyměnil ji za kvalitní steak z Vilzonky. Honza Pažit. Jan Bacho posílá 5 litr. Za úsměv a pohodu z přístavu na Vilzonové 10 dál přinášejte optimismus a víru ve změnu. Dobře.
0: Tak přes optimismus tady jsme.
1: Aleš Berka, příspěvek pro mistra Xavera na šálek dobré ukrajinské kávy v centru Nový Smíchov a pro mistra Holce na exit plán.
0: Mm.
1: A Jitka Meixnerová, Wilsonova 10 na sladkou mňamku ke kávě.
0: Xaver, já jsem vás prohlídl. Vy jste na mě teď zkusil takovou fialovskou podlou lest.
1: Šorvku takovou.
0: Že jste řekl, ať to udělám rychle a já jsem to udělal rychle a pak jste si to v podstatě ukradl. To.
1: Tak ty...
0: Tu minutu slávy, co?
1: No tak byla tam
0: trošku, jako slávy. Jo, vy se učíte dobře.
1: Pane Holče, důležitý téma mám a musím nechat na příští Wilsonku, protože za minutu a půl začínám vedle ve studiu točit, pane prezidente. Děkuji vám za dnešek a těším se na příště.
0: Na shledanou.
2: Radio Xaver.

0: Čunek je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Senátor Jiří Čunek, bývalý hejtman Zlínského kraje a bývalý předseda KDU-ČSL. Je teoreticky možné, pane senátore, že se opět stanete předsedou KDU-ČSL?
1: Teoreticky je možné kde co.
0: A prakticky?
1: Uvidíme.
0: Přemýšlíte o tom?
1: Ne.
0: Proč?
1: Protože já se rád soustředím na věci, které mají smysl. A v tuto chvíli má smysl, pro mě mají smysl krajské a senátní volby.
0: K tomu se nedostaneme.
1: No a ono jedno podmiňuje druhé a zrovna i člověk, který by neuspěl ve volbách, tak asi těžko by se mohl ucházet v jakoukoliv jinou funkci. Takže tím pádem to nechávám tak, protože na to je čas.
0: A pak, když uspějete, tak
1: bude... Tak pak to budu řešit, ale teď to neřeším.
0: Takže někde vzadu to máte?
1: Asi ano, jako, ale neřeším to.
0: Je vůbec nejvyšší čas, aby předseda současný pan Jurečka skončil?
1: No, myslím si, že ten čas už dokonce uběhl, jakože už není nejvyšší čas, už ten jsme prošvihli, ten nejvyšší čas. Si myslím, že měl velkou možnost elegantně vycouvat po nějakých těch událostech Rudolfina a tak dále, ale prostě se tak nestalo, ale je to škoda, je to vidět na těch preferencích.
0: Někteří občané si myslí, pane Čunku, že KDU-ČSL je dneska aktivistická liberální strana. Jak se s tím srovnáváte?
1: Tak určitě většinově není, ale ten problém, který je v celé společnosti, že je málo lidí, kteří chtějí bojovat i za svůj názor, prostě vůbec bojovat. Je takových je málo a jsou hlavně odstavováni a pak je tady velká množina těch, ať jsou v kterýchkoliv stranách, kteří se chtějí hlavně domluvit. Takže to teď prožíváme i na těch krajských úrovních, řekněme, lidé, kteří nemají moc velkou šanci osobně mít nějaké preference, být voleni a tak dále, tak oni zase naopak se umí domluvit, protože ty krajské posty jsou pro lidi, kteří mají průměrný plat, tak jsou nesmírně zajímavé, protože jsou velmi nadhodnocené finančně. No a oni tam směřují a počet, když je větší počet byť průměrných či podprůměrných zastupitelů a dají ruce nahoru, tak si nikdy nezvolí nějakého velkého lídra, který by potom začal dělat pořádek. Takže vlastně teď je to tak, že všichni mají stále, chápou tu demokracii tak, že nejlepší je ten, kdo se domluví. O čem? A že třeba ta společnost se nikam nevyvíjí. To zdá se mnohé lidi netrápí. Takže nakonec to vidíte i na té evropské úrovni. Prostě důležitý je ten, kdo dokáže se dohodnout a být vlastně mediátorem. A pak ten mediátor, ale když je, to si myslím například o panu premiérovi, že zcela jistě je to, nebo já si myslím, že to je poměrně slušný a hodný a jistě i vzdělaný člověk, ale není to žádný manažer, není to člověk, který by uměl řídit vládu s nějakým cílem, kromě proklamací. No ale je výborný mediátor, který všechno dá dohromady, ale pak to vypadá, jak v tom Čapkově to vaření dortu nebo pečení dortu pejskem a kočičkou prostě. Každý tam něco dá a podle toho to vypadá. Když se podíváte na evropskou politiku, co paní von der Leyen, předsedkyně dneska Staronová, co vlastně říkala kdysi, jak to dopadlo, co říká teď, jak věci, které jsou nespojitelné, všem všechno slíbí a oni všichni musí vědět, že se to nemůže ani naplnit, že to jde proti sobě, ale prostě ta dohoda pro každého je výhodná. A to I jenom, že to není výhodné tam v tom případě pro Evropu a tady to není výhodné ani pro kraje, ani protože se nehádají, to je skoro špatně, protože by se měli hádat o ty věcné záležitosti, ne o hlouposti. Takže já to vidím v tomto smyslu, já vidím to, že když se vrátím k té straně, že budu to a chci zcela jistě, ale všechno to budeme řešit až po 21. září.
0: Pane senátore, kdybych byl občanem Zlínského kraje, proč bych si měl přát, aby Jiří Čunek byl mým hejtmanem?
1: Já si myslím, že když já jsem občanem Zlínského kraje a nekandidoval bych, tak bych se podíval, kdo co udělal, ne co kdo říká. No a když to srovná ten občan, tak uvidí, co udělal Jiří Čunek za dobu, co je v politice a co udělali ti ostatní. A někdy se mi zdá až zajímavé, že občané volí někoho, byť třeba mají určitou možnost volby různých lidí, kteří už něco udělali, tak zvolí někoho, kdo něco slibuje, ale zatím vůbec nic neudělal a říká, je mi 40, 50, 60, 30. Ještě jsem nic nikdy neudělal, ale až mě zvolíte, tak to uvidíte, to něco udělám. A většinou uvidí, že pokud to není škoda, tak minimálně neudělá nic.
0: Dobře, a co je vaše vlajková loď? My jsme tady už v minulosti v tomto studiu hovořili o projektu nemocnice Zlínské, což neumím vůbec posoudit, ale zdálo se mi, že ta jedna velká nemocnice je lepší než ta roztrkaná, ale ten váš projekt neuspěl. Tak co je ještě?
1: Teda to... A ten projekt neuspěl právě proto, co jsem říkal před chvílí. Ti lidé, kteří prokazatelně, jak jsme zjistili, mnozí ani nebyli v té nemocnici, tak se velmi kompetentně v uvozovkách, na obrazovkách jaksi vymezovali, jak to bude. A je to čistě jenom proto, že část zlínských občanů, větší část, zdá se, je to asi, řekněme, 58% podle průzkumu, tak by rádo chodilo do té staré nemocnice. Těžko se jim vysvětluje, že v té poloze, tak jak to je, tak se to dá udělat, ale pouze tak, a to se teď ukázalo, že ta nemocnice nikdy nebude jako nová, vždycky bude vlastně mít daleko větší náklady, takže má velkou ambici být ztrátová, aby někdo doplácel. Když ji rekonstruujete, tak oni teď naplánovali zase, že to bude za 10 let. Samozřejmě ti, co to říkají, tak všechno, co naplánovali, tak nikdy nedodrželi. Já si pamatuju, že to současné vedení kraje dalo billboard před nemocnici před volbami před 4 lety, v tomto čase tedy. Rekonstrukce nemocnice, termín hned. No, z té rekonstrukce není hotové vůbec nic, ani cihla, a máme 4 roky pryč. A teď proč by občané měli věřit tomu, že zase potom někdy něco udělají? Ale dobře, tak
0: počkejte, i kdyby to tak bylo. Senátore, a je ten projekt mrtvý?
1: Ten projekt není mrtvý, protože tím, že se nic neudělalo a jenom se opravovalo to, co se opravit skutečně i mělo, tak a ty pozemky pro tu novou nemocnici stále jsou pochopitelně k mání, tak ten projekt nemusí být mrtvý a může se zrealizovat. Zvlášť, když tu novou nemocnici, podle toho, co jsme teď zjistili, tak ta projekční kancelář, když to zkrátím, která to dělala pro nás před 4 lety, tak byla najata slovenskou vládou, a tedy asi ještě tou minulou, ale tato vláda to podporuje a vytvořili podle toho našeho projektu, ho přenesli do Banské Bystrice, kde se vysoutěžil ten projekt nemocnice, ten náš projekt nemocnice za 7 miliard 425 milionů korun. A když to celé zkrátím, tak a tam to teď začínají stavět. Ta soutěž už je uzavřena. A když to celé zkrátím, tak tady zhruba 60 až 70% velikosti objemu nemocnice je naplánováno za 9 miliard, samozřejmě bez DPH, což je 11, plus všechny ty ostatní věci, pak tam není doprava, kus dopravy, nejsou tam mosty a tak dále, takže odborníci říkají, že to bude až tak 15 miliard korun. A to je tak, že občané si musí říct, chceme raději něco horšího a v nějakém dlouhém horizontu za 15 miliard korun, nebo něco nového, daleko lepšího, protože to je objektivní pravda, za 7 miliard. No ale pozor, musí si to říct všichni občané, protože to jsou peníze všech občanů.
0: Neboli většina.
1: Ano, a tak. Co se týká většiny, tak většina ve Zlínském kraji chce novou nemocnici. Ale to říká průzkum, ne já. Takže poměrně asi i dobrý.
0: Počkejte, a řekněte, ta nemocnice nová krajská ve Zlíně, to bude vaše nejdůležitější věc v těch krajských volbách?
1: Ne, my jsme se dohodli, že zkusíme předložit občanům ta fakta. To znamená zaprvé to, co říká ten současný establishment, a dokonce i to, co říká, tak jim to prostě nevyšlo, jim se nepodařilo utajit, kolik bude stát rekonstrukce nemocnice, protože dříve to byly 2 miliardy, pak 4, pak 6 a dneska je to zas 9 a tak to stále roste, takže se to dostalo ven, načež ten současný hejtman Holiš řekl před 2 měsíci v nějakém magazínu, který vychází v tom kraji, že nová by stála 20. Ale to chudák zapomněl, že už proběhla soutěž na Slovensku, kde se zjistilo, kolik to bude stát. Takže
0: počkejte, a řekněte mi, máte teda něco jiného? Protože vidím, že jste plný té nemocnice.
1: Ne, já jsem plný té nemocnice, protože to je naprosto neekonomické a ze zdravotního hlediska, tedy ať už se týká pacientů, lékařů a tak dále, naprosto nesprávné rozhodnutí, ale pravdou je, že politik mnohdy musí respektovat voliče, i když chtějí prostě něco jiného.
0: Dobře,
1: takže
0: ale
1: uvidíme, my to předložíme voličům, když se rozhodnou, tak či onak, tak my tu vůli budeme respektovat.
0: Abychom se posunuli dál. Když tedy budu občanem Zlínského kraje, tak Jiří Čunek mi nabízí, že bude kopat za novou nemocnici. To je jedna věc.
1: Jiří Čunek ale hlavně nabízí, že když se podíváte, co jsem doposud udělal, tak je za mnou teď nově otevřené nádraží na Vsetíně za 3 miliardy, které teď soutěží o nějakou cenu evropskou, nejenom tedy českou. A vidí mnoho jiných projektů.
0: Ale to jsou podniky, pane Čunku.
1: Ne,
0: to je hezk, odvedená práce.
1: To je odvedená. A ať se podívá, co odvedli ti ostatní, kteří jim teď něco nabízí. A za nimi bohužel žádný pomník, který by byl udržitelný, není. Že?
0: Já bych se také díval, co nabízí ti ostatní, určitě. Ale mě by především zajímalo, protože tady sedíte vy, tak co byste mi nabídnul vy, kromě té nemocnice?
1: Já bych vám nabídnul to, že ten kraj, tam nejde totiž vůbec jenom o tu nemocnici. To by bylo jedno. Když se lidé rozhodnou, že se chtějí být hůř léčení a tak dále, že jim nevadí, že lékaři, kterým je 50, tak si řeknou, co já bych tady dělal do důchodu, tady budu na staveništi. A pokud tam nemá nějakou strašně velkou vazbu, tak tam prostě nezůstane. To znamená, že se tam rozpadají ty týmy, které by tam chtěli zůstat. Mladí lidé, moje dcera absolvovala na medicíně, takže doktorka, ti noví doktoři, jsem s nimi mluvil, jsem se ptal, vy jste ze Zlínského kraje, když brali ty diplomy, a oni říkají, nám všichni říkají, tam přeci nepůjdete na to staveniště, to tam bude 25 let. To znamená, ono se to všeobecně ví, když bydlíte ve Zlínském kraji, tak stejně jako všude chcete intenzivně slyšet dobré zprávy a ty to nechcete slyšet. To znamená, já jsem ale ten, kdo říká, poslouchejme i ty špatné zprávy a zaříme se podle toho a budujme kraj pro 21. století, neboli když uděláme něco nového, tak co za prvé lidi zaujme a co bude i, teď myslím tu odbornou veřejnost, a co bude mít ten dopředný charakter, aby byl důvod bydlet ve Zlínském kraji a taky tam pracovat, tak pak ten kraj budeme rozvíjet. A to jim nabízím. Takže jim nenabízím jenom konkrétní projekty, který je hodně.
0: A teď vás poprosím o stručnou, za to údernou odpověď. My když to pozorujeme, my občané, co se děje například v naší zemi, Evropské unii, celé, víme, že celý svět je na dluh a vlastně 97% činí zadluženost vůči HDP Evropské unie. U nás to není tak hrozné, ale jak to myslíte vy s financemi toho kraje?
1: Ten kraj je na tom tak, že on dneska na tu novou nemocnici za 7 miliard má na účte tě peníze. A ti lidé, kteří tam sedí dnes, tak po mně zdědili zhruba 4 miliardy a sami ale nerealizovali žádné projekty, protože se jim rozbily ty investiční týmy, myslím odborníků, ne politiků. A tím pádem, že neutratili žádné peníze, tak tam ty peníze taky zbyly. Takže dneska ten kraj ekonomicky na tom je velmi dobře a oni naopak rozdávají peníze, kdo si řekne, tomu dávají, protože si myslí, že se prorozdávají a řeknou, tak jsme tady dali na to, na ono, ale to, vemte si, když tady budete mít ten ohromný balík a někdo vás požádá a vy buď dáte nebo nedáte, to nic, žádnou práci nestojí. Aha. To znamená, oni dělají všechno to, co nestojí práci, ale mohli by z toho potom udělat a říct občanům, podívejte, my jsme dali tolik na cesty, ale to je nestálo žádnou práci.
0: Ale vy, pane senátore, možná budoucí hejtmane, dobře víte, kam mířím. Mm-hmm. Vy máte velké plány, chtěl byste budovat spoustu věcí a já se teda odpověste ano, ne, jste ochoten ten kraj zadlužit?
1: Já jsem ochoten kraj zadlužit projekty, které tomu kraji přinesou tolik peněz, že vlastně ten dluh krásně splatí. To by se stalo i u té nemocnice. A řeknu vám příklad, když jsem nastoupil a s těmi odborníky kolem jsem řekl, že nemocnice nebudou vytvářet dluh a v té analýze, jak stavět novou nemocnici a kolik bude vytvářet prostředku, tak jsme řekli, my dosáhneme zisku 200 milionů korun. A tam do té doby byla ztráta každý rok 40 milionů korun. Ta nemocnice stará dneska vytváří zisk 100 až 200 milionů korun. Když jsem změnil ten způsob práce samozřejmě se svými kolegy. A to je tak, že se můžete zadlužovat, ale nesmíte to projíst. To znamená, já nebudu dělat žádné projekty, které budou jenom líbivé a projedli bychom to. A tyto projekty ovšem jsou dopředné a navíc ten kraj, on vůbec zadlužený není, takže ani není důvod ho zadlužovat.
0: Ještě mi prosím vysvětlete, pane senátore, vaše zvolení do Senátu opětovné, protože teď budete znovu kandidovat, všichni považují za vyřešenou věc. No tak myslím, že zbytečné se tomu teď takto usmívat. Ale,
1: ne, ale víte co, já se tomu usmívám, ano, já si věřím.
0: Ale nechte mě říct tu otázku.
1: Ale já jenom chci říct, že já to namítám, on se rozhodne občan. Faktem je, že nedělám žádnou volební kampaň měsíc, ale já pracuji 6 let, nebo celou tu dobu. Ale pravdou je, že to tak nemusí dopadnout. Já to tak úplně zajisté
0: neberu. A kdybyste mě nechal domluvit tu otázku tak, jako nechávám domluvit já vás, tak viděl jste, jak to bylo pěkné. Ne, to je v pořádku. Vy máte jenom jediného vyzývatele.
1: Ne, dva jsou tam.
0: Dva dokonce, tak dobře. Když mluvím s kýmkoliv z toho vašeho kraje, tak mi každý do jednoho, i třeba na příznivci různých jiných stran, které by, o které byste si neopřel ani kolo. Říkají, no tak tady je to jasný, tady zvolíme Čunka. A já se ptám, proč jdete tou jednodušší cestou? Protože vy jste přece bojovník, ne?
1: Jak proč jdu jednodušší cestou?
0: Proč nejdete do sněmovny? Tam jste mnohem platnější než senát.
1: Mně teď skončí mandát. Teď.
0: A začne vám nový?
1: A pokud budu zvolen, začne mi nový.
0: Vy to dobře víte, že budete zvolen, ale proč ne sněmovna?
1: To je zajímavé, jak vám budu chodit pro ty povzbuzující prášky, které tady dáváte, jako že je všechno jasné. Já to tak nevidím, není všechno jasné. A musíme bojovat o to. A co se týká sněmovny, sněmovna ta bude na pořadu dne až za rok a půl. Tak,
0: takže to není to vylouč, takzvaně, ne?
1: Ne, tak to vyloučení uvidíme, co bude, to je daleko.
0: Vy do těch senátních voleb opravdu nebudete dělat žádnou kampaň? Nebudou viset seduličky s nápisem Volte Čunka?
1: Tak viset jich nebude moc, ale určitě nějakou kampaň udělat musíme, abychom vůbec... Víte, nakonec vyjezdíte mezi ty lidi, oni mnozí... Prostě třeba ani neví, protože že nějaké volby jsou. A takže jim musíme říct, že volby jsou a požádat je o jejich hlas. A samozřejmě s tím, že jim třeba řeknu, co jsem pro ně udělal a co pro ně chci udělat.
0: Říkáte to dobře, my jezdíme mezi lidi, ostatně diváci to najdou na webu xaveri.cz, tak když jsme u toho, my teď v blízké době plánujeme mimo jiné výjezd i do Vsetína a na Vsetínsko.
1: Oh.
0: Takže tímto vás do našeho obytňáku zvu a můžeme v té debatě pokračovat.
1: Děkuji.
0: A jsem zvědav, co nám tam řekne nějaký náhodný občan. Třeba bude první, kdo vás nepochválí.
1: Třeba to určitě je hodně lidí, to opravdu já to tak nevidím, je hodně lidí, kteří prostě mají jiný názor, anebo mě prostě jenom nemají rádi z nějakého důvodu a tím mě samozřejmě taky volit nebudou. Takže ta věc není hotová. A ono se to mnohokrát stalo, že když si lidé mysleli, že to je jasné, můžu zůstat na zahradě, tak se to pak obrátilo jinak a třeba pak spokojení nebyli. Takže.
0: Těším se na příště, pane Čunku. Naschledanou.
1: Já taky. Mějte se hezky. Naschledanou.
0: Naším hostem byl Jiří Čunek.
2: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím. Tak na kolikát se to dneska máte?
1: No já vám poslední dny tak se motám okolo, řekněme, silnější šestky. Což není nic moc.
2: To je tím, že jezdíte tramvají číslo 5.
1: A 9.
2: A 9. No tak ta šestka je tak jako zhruba mezi.
1: No. A vy nejezdíte tramvají?
2: Občas ano, ale jiným směrem než vy. Jo. No a co ta šestička?
1: Šestička je, prosím vás, takový jako horší setrvalý stav. Není to ještě na sebevraždu, není to na vyskakování, ale je to život. A je to žízň, jak se říká na Ukrajině. No a u vás je to jak?
2: Já jsem dobrý, já tak 10.
1: Vy jedete, protože máte novou kamizolku, se koukám.
2: No to taky, ale hlavně jsem s paní Alex točila Podtrženo sečteno. Oh. A také, což by vám mohlo zvednout alespoň na 6,1. Dnes je Mezinárodní den ptačího zpěvu.
1: Ptačího?
2: Ptačího zpěvu.
1: No a kdy bude Mezinárodní den mého zpěvu?
2: Ten byl přece na akci 8 let s vámi.
1: Jo, takže zase za rok.
2: No.
1: No, ale víte co, já jsem teď, když jste u ptačího zpěvu, tak jak se probouzí ta příroda, tak my citliví lidé to vnímáme. A já mám pocit, že když si otevřu okno, jo, protože v pracovně doma hulím, tak mám pocit, že ti ptáci řvou víc než v loňském roce a v předchozích letech. A já proto mám jediné vysvětlení, to jsou ty volby.
2: Že se ptáci těší na volby.
1: No ne, říkám no, si, kolik
2: z těch ptáků... Modří ptáci asi ne úplně teda.
1: Říkám si, kolik z těch ptáků, co mě sedají na římsu a cvrlikají tam, kolik z nich je odbisky. To víte, já jsem teď jako zase propíraná osoba. V souvislosti s Českou televizí.
2: No já právě vždycky, když čtu ty hanopisy o vás, tak se mi hrudí dme píchohu.
1: Hanopisy?
2: No, všem to ukazuju, říkám, tak tady toho já znám.
1: A co psali?
2: Prostě nás psali, no vy jste prej vydíral někoho. Já vás znám jako takovýho hodného, milýho strejdu a vy takhle po večerech vydíráte, když já to nevidím, že se nestydíte.
1: No já jsem musel paní Karlo podat trestní oznámení.
2: Souček na odstřel klouček.
1: Ano. No. A myslíte, že ho ta rada odvolá? Ježíš, to byla blbá otázka.
2: Já jsem slyšela, že volba je tajná.
1: I ta odvolávací?
2: No prejo.
1: Tak to víte víc než já. Popravdě.
2: Já jsem to tak slyšela, ale nechci tady šířit nějaký ty fejsňůky, nebo jak se to jmenuje.
1: Ano.
2: Tak si počkáme do úterý. No,
1: já v této fázi ještě nejsem, takže jsem ještě se neptal, jestli je to tajná nebo veřejná odvolávačka, nebo hlasování, protože já to vidím tak 50-50.
2: Aha. No, já už jsem slyšela, že prej jela ke Kavčím horám dneska ráno dodávka naložená banánovými krabicemi.
1: Jo.
2: Do krabic od banánů se prej nejlíp balí.
1: Já myslím, že ne. To ještě jako, to jsou kalhoty a brod. Ještě to bude až za 4 dny, paní Karol, do té doby se ještě může stát tolik věcí.
2: Já se trochu bojím, aby si

0: Myslíte o tom, že si ten Matocha myslí? Já to je jako, když vám položí takovou otázku, paní redaktorka, z respektu, tak opravdu, ale opravdu nevíte.
1: To jde respekt stranou.
0: No, no, jsem si říkal, jako, co ona vlastně mě teď říká. No, tak to je jedno.
1: Ale zase je hezký, že vás k tomu rozhovoru potřebuje.
0: No.
1: Já jsem žila v domnění, že tohle je zrovna takový periodikum, který vás k tomu rozhovoru ani nepotřebuje. Ono se napíše, co potřebuje bez vás.
0: No, opravdu? Já to nečtu, takže já nevím. Nečteš, nevíš. Je to klasika. Ono je to za prachy jenom.
1: No tak já, až tam budete. A budete aspoň na titulce?
0: A to já nevím. Tak to nebyl jako rozhovor titulový.
1: Jo,
0: jako
1: takhle.
0: Spíš kolem té situace v radě, protože jako některé ty věci asi stály za to dovysvětlit. Ale myslím, že to bylo takzvaně, jak je to nejhezčí přirovnání, když není to expresivní slovo v tom, že to bylo házení hrachu.
1: Takhle po stěně.
0: Po stěně.
1: Jo, vy jste se chtěl vyhnout perlám a prasátkům.
0: Ještě něčemu ním.
1: No, mně se vlastně líbilo, jak najednou se cítil úplně polit živou vodou pan Lacina, který doufal, že poté, co vy jste zveřejnil, že jste se s panem Součkem před volbou bavil, tak doufal, že se zaradoval, zajiskřili mu očička, že se zapomene na chlebíčky.
0: No,
1: a že budou propírat někoho jiného.
0: Ale, no tak jo, tak v tomto je to samozřejmě, ale myslím, že se všichni scházeli se všema a já nemám důvod to skrývat. A to vůbec není důležitý, paní Karol, důležitý je, kdyby náhodou to tak dopadlo. Jste připravená? Máte projekt?
1: Jo, že bych kandidovala do čela České televize.
0: No.
1: Ježíš, to mě vůbec nenapadlo.
0: No.
1: Projekt?
0: Tak na papežku nemůžete.
1: To ne, no.
0: Protože by vám muselo být víc než 35. No. A to vy ještě, myslím, nemáte, ne?
1: Ne, to já už zás to ještě dlouho nebude.
0: Víte, že jsem o tom přemýšlel Ondino v noci, kolik vám vlastně je. Že jsem si říkal, ta Stoněková je vlastně žena neurčitého věku a pohlaví.
1: Jste mi připomněl tu scénku Menčíka s Bohdalovou, jak on říká Bohdalovi, jako bys nevěděla, že každý je tak starý, jak vypadá. Ačkoliv tak stará ona teda jistě nebude.
0: No a tak je to trapný, ale mě to nedá.
1: Co?
0: No kolik teda?
1: No prosím vás, řekněme, že už jsem 7 let mohla být papež.
0: Jo, takhle?
1: Takhle, no.
0: To je 42?
1: No.
0: Ježiš, ale
1: a letos v říjnu to bude 8 let.
0: A tak.
1: Rozumíte, já už 8 let můžu pobírat papežský plat a pořád nic.
0: No a neměl bych tedy já za tento pořad pobírat nějaký poplatek za péči o seniory?
1: Můžete si zažádat o ošetřovné.
0: No tak to, a to bych vás musel ošetřovat.
1: No tak můžeme nacvičit nějakou etídu, máme to zaznamenaný, já se tady složím, vy mi dáte umělý dýchání.
0: To je na mě moc. Ale že bych vám třeba
1: vypral
0: a vyžehlil kamizolku.
1: A vám přijde nevypraná a nevyžehlená, jo?
0: Nebo? Ne, ale za chvilku si dáte tajské jídlo, jak vás tak znám. A obě strany jaksi zažijí. To se stane, ne? Taky vám to někdy ukapne, ne? Mě pravidelně.
1: Jo, jo.
0: A já vám mám takovou radost, když se pokecá někdo jiný.
1: Já jsem měla jednu známou, tam měla takové poprsí, že vlastně ho měla tak jako hodně pod bradou. To já ještě nemám, ale třeba do toho
0: to
1: taky dospěju.
0: Lepší než u kolen, paní Karol.
1: A ta vždycky tak jako se jenom tak podívala, říká, pokecala jsem si bystu.
0: Bystu?
1: Bystu.
0: No a počkejte, my jsme to trošku zamluvili, ty dvě věci. Za prvé, že bych vám teda mohl vyčistit, když by se v případě nějaké nehody. Ale já mám novou pračku a já experimentuji. Jo. A ona mluví.
1: Jo. A co jako, si tak s pračkou po večerech povídáte?
0: No, ona mluví prostě primitivně, mluví, myslím, že by klidně mohla moderovat Newsroom České televize. Ale říká jako, že doprala a co tam dám dál a že bavlna a že pomalé praní a parní praní a těch programů, protože ji ovládáte telefonem, je mě u Rekom. Takže si stáhnete do telefonu třeba 30 programů

0: Tak to má víc kanálů než Netflix.
1: No tak já to teď testuji. A dokonce si můžete dát, jakou chcete teplotu. Na 40, na 60, na 90. No a já jsem tedy v rámci testu tam naházel nějak jako použité oblečení, jaký, nevím, 2-3 trička, prostě něco. A nechal jsem to projít tím testovacím programem, který jsem nevěděl, co znamená, nevím to doteď. A představte si, že ty trička jsem vyndal, ty 5X, a myslím, že by byly malé i vaši dcerce.
0: Takže jste přišel o několik oblíbených triček.
1: No, já si teď říkám, že bych si udělal takovou jako firmičku pro lidi, co hubnou a potřebují zmenšovat oblečení.
0: Jo, jo.
1: Tak to stačí, když to hodí ke mně do pračky, já tam vrazím ten záhadný program a vyjde vám to oblečení poloviční. Než to přešívat někde a platit.
0: To je jako v tom vtipu facebookovém, jak se baví ty dva kamarádi a jeden má na voku monokl a on se ho ptá, prosím tě, co jsi dělal? A on říká, no, manželka říkala, že jí pračka zmenšuje oblečení a já jsem jí řekl, že si myslím, že za to spíš může lednička.
1: Lednička mě nemluví, ale to jsem vám chtěl říct, že mě ještě mluví. Já jsem dostal od kamaráda Pavla k Vánocům takový ten vysavač. Co jezdí, ale i vytírá.
0: Yeah.
1: On dělá všechno vlastně a on taky mluví. Takže já třeba sedím v pracovně a slyším, že něco řekne vysavač, něco řekne pračka a já si říkám, jaká samota. Vždyť tam je jako rušno v tom bytě. Tam vlastně mluví jeden přes druhýho.
0: Máte byt nabitý umělou inteligencí.
1: No.
0: Jenom já se trošku bojím, aby po vašem antré o pračce a různých pracích programech a teplotách a tak dále a jak se vám to smrsklo, aby vám nezaklepala na dveře zásahovka.
1: Jak to?
0: No, že tady nějak šifrovaně mluvíte o praní špinavých peněz.
1: O praní špinavých
0: peněz. Jo, smrsklo se to, znamená, už ty úplatky nejsou, co bývaly.
1: Víte, co je? Mám novou zkušenost s pračkou. Nikdy to nedělejte. Nikdy nenechávejte v kapse krabičku cigaret.
0: Jo. Bude tabák umytý dočista.
1: No, úplně to udělá strašně. Ty pračce to bylo všude a na oblečení a vůbec se toho nedá zbavit. Krom toho, že už to vůbec nejde hulit ty cigarety.
0: Tak to je pravda. Tak my hospodyňky, které s praním máme bohaté zkušenosti, víme, že nemusíte tam zapomínat jenom cigarety. On takovej zatoulaný papírový kapesník, to je taky pěkná mrcha.
1: No a pozor, už jsem našel 22 koruny v pračce. Takže nevím, jestli jak mě to montovali, jestli mě tam nenechali...
0: Dýško.
1: Ale pravděpodobně to z nějaké kapsy, no. A pravidlo jako ponožky neuvěřitelné. Já nemyslím, jakou máte zkušenost. Já jsem ještě nikdy nevypral ponožky tak, aby mě nezůstala jedna nebo dvě, které k sobě nepatří.
0: Jo, tak na to já mám takový pytel, tam to lifruju. Potom vždycky po čase to vyklepu, zjistím, že žádná ponožka tam nemá dvojici, tak to vyhodím.
1: Jak se to stane? To přece není, to fyzicky není možné. Když si dáváte ponožky do jedné krabice, takové pojízdné, a nikdy ji nehodím nikam jinam, prostě nikdy. Pak je všechny dám do té pračky a pak je všechny suchý si dám na stůl a dělám takový ten grif, jak je dávám dohromady.
0: Jo, jo, jo.
1: Vysvětlete mi, kam ta ponožka zmizí.
0: To bude fialová ponožková inflace.
1: Jakože na ceně. No ne, já mám pocit, že to je provokace tajné služby. To není možný.
0: Jo, že vám koudelka doma schovává ponožky.
1: No.
0: No, na druhou stranu mě by se teda, samozřejmě by mi to bylo líto kvůli vám, ale pořád by mi přišlo praktičtější, kdyby koudelka vám doma schovával ponožky, než kdyby se snažil tady fejkovat volby. Což tak zatím trošku vypadá,
1: na
0: že...
1: Na to téma bych nežertoval vůbec.
0: Žertování je to jediné, co nám zbývá.
1: Paní Karolina, se
0: chlapec snaží. Se
1: bojím, že je to na spadnutí.
0: No hele, dneska zpráva aktuální, že v Německu AfD už tam tajná služba na rovinu označila za extremistické hnutí. Takže v okamžiku, kdy Merz ve fialový šlépějích porušil všechny předvolební sliby, všechno dělá naopak, tak AFD roste, tak co zbyde jiného, tak využijete rumunsko-francouzský scénář a začnete si budovat ty cestičky, takže
1: jediná
0: ano.
1: Jediná cesta je Jindra Reichl, ministr spravedlnosti.
0: Kriste.
1: Tak dopadne. Tak dopadne, Bože. Oni se jako, oni budou spáchat rituální sebevraždu, ti lidé.
0: No, já bych o některých scénářích nežertovala, ale zase, když jsme u toho, tak jeden bývalý ministr spravedlnosti se stal maminkou, nebo tatínkem.
1: Ministr spravedlnosti?
0: No, pan Pospíšil.
1: A to je hezký.
0: Je to hezký, no, jak napsal jeden můj známý na Facebooku, a když se mluvilo o množírnách na psy, to bylo křiku. A množírny na děti nikomu nevadí.
1: A paní Karol, to je něco jiného.
0: Není, to je úplně stejný. To je úplně stejný. To jste akorát degradoval dítě na nějaký štěňátko, nebo rybičku, nebo tak morčátko, nevím. Křečka.
1: Mně to milé není, sympatické mi to není, nedělal bych to, ale zase vyčítat někomu jeho touhu po potomkovi, to si myslím, že je cufil.
0: Hele, já nikomu nevyčítám tu touhu, já si jenom myslím, že když někdo dopředu ví, že tomu potomkovi nemůže nabídnout to, co ten potomek bude potřebovat, tak je to prostě ryzí sobectví. Ale my bohužel žijeme v době, kdy to sobectví má jako přednost před vším ostatním.
1: Děťátko se narodí do absolutního luxusu, bohatství, něco jako princ William. Tak
0: no jo,
1: bude mít jiné. Jako.
0: Ale i princ William měl maminku, než teda tragicky zemřela ve Francii v tunelu, že?
1: Jasně, jo. No tak já bych... No a vy mu to nepřejete? Přejete, ne?
0: Ne, já to nepřeju tomu dítěti, nebo jim.
1: Jo, tomu dítěti. Tak je, ta doba už bude jiná, takže už si v té chvíli nebudou děti ve škole dělat z toho srandu. No v té době už nebudou školy.
0: Jo, to je pravda.
1: Už se budou rodit lidi, do kterých se bude někam budou mít zásuvku. Kolik na to máte peněz? Jak chcete chytrý děcko?
0: Ne, místo školy budeme mít kurzy well-beingu.
1: Čeho?
0: Well-beingu.
1: Co to je?
0: No, aby se ty děti cítily dobře. A pak nám ty školy budou opouštět takový spokojení, usměvaví, mladí a krásní lidé, jako je Danuše Nerudová. V hlavě je pusto a prázdno, ale spokojený úsměv na rtech.
1: No, víte, já jsem měl, mám s tímto zážitek, já jsem měl kdysi dávno, no dávno, před 10 lety, na Frekvenci 1 v presklubu majitele nějaké takové té školy pro děti, té progresivní, novodobé a tak, jo. A on tam vyprávěl, on byl zároveň ředitelem, jak to v té škole chodí. A když se dítě chce učit, tak se učí. Když se nechce učit, tak se neučí. Když chce jít do školy, jde do školy. Když nechce jít do školy, nejde do školy. A když přijde do školy a řekne, že dnes si bude hrát na bubínku a bude bubnovat, tak bubínkuje. A já jsem nevěděl, co na to mám říct. Na to neexistuje žádná doplňující otázka. Protože si říkám, třeba se v těch dětech opravdu rozvine ten bezbřehý talent a jednoho dne budou studovat na Harvardu. Ale bojím se, že tam budou mít ty návyky úplně k ničemu. Přijet na Harvard a říkat, já budu dnes hrát na bubínku.
0: No ale představte si, až takhle vybavené tímhletím myšlenkovým, jak to říct, portfoliem vybavené děcko dospěje a přijde někam na pracovní pohovor a proti němu se posadí ředitel té firmy a on řekne, ale pane řediteli, já si s vámi nechci povídat, bum, bum, bum, bum, bum, a začne bubnovat na bubínku. A řekne, a já nebudu chtít chodit tady k vám do práce a dělat to, co vy po mně chcete. A ten ředitel mu na to řekne, fajn, tak si hrajte na bubínek, ale zadarmo.
1: No ne, tak tyto lidi rostou proto, aby kandidovali na europoslance, ne?
0: No, při troše štěstí, když budou mít správného přítele po boku, tak mohou kandidovat i na Pražský hrad.
1: Na Pražský hrad. No. A tak já si nakonec říkám, že bylo dobře, když jsme měli ve 3. a 4. třídě pana učitele Graciase, tenkrát již seniora, jak by se dneska řeklo, tenkrát se říkal dědek v důchodu a zaskakoval asi za někoho, ale učil nás 2 roky a měl takový ten dřevěný metr. do výuky. A to vám bylo tak účinný, tam, když přišel někdo k tabuli a nemohl si vzpomenout, tak dostal tím metrem přes záda a to byste koukal, jak si rychle vzpomenete. A jak si ty věci pamatujete potom? No. Já to píšu, respektive paní Formáčková to píše v knize Xaver, jiná učitelka moje, ale výborná, jo? Tak já když jsem soustavně vyrušoval, tak jsem dostal hroznou ránu po ní po hubě. Ale s takovým gustem si to vzala. A takhle jsem ty prsty měl očištěný ještě asi 3 dny. A ona řekla památnou větu. Pamatuj si veselý, že to žvanění tě neuživí. A to se sekla, co? Štenkra.
0: Pamatuj si veselý, ty zraješ pro šibenici.
1: No tak to bylo jako na denodenní bázi, protože já jsem jako žák školy byl lotr a flink. Jako.
0: To já se takhle vzpomínám, když jsem přišla na střední školu a už nás ta paní profesorka víc poznala třídní v tom prvním ročníku, tak potom udělala nástěnku a tam o každém, dneska už by to neudělala, protože by to narušovalo náš well-being, ale o každém tam napsala nějaký citát, který si myslela, že ho charakterizuje. A u mě tam napsala, existuje jenom jeden správný názor a ten mám já.
1: Jo? Hm? Co by napsali o mě?
0: No. Že vás to žvanění neuživí.
1: No, asi jo.
0: A pak jsem se ještě vzpomněla na pana profesora. Jsme měli pana profesora na ekonomiku a on byl takový správně profesorsky zahloubaný a zmatený a stále říkal, viďte a že. Mm-hmm. A kamarádka si vždycky ke každé hodině do sešitu nadepsala viďte a že a teď dělala čárky. A byla to strašná legrace až do chvíle, než jí vyvolal k tabuli a chtěl si prohlédnout sešit.
1: Jo, on to tam našel. Takže, ale oni ti lidé, kteří používají plevelná slova, ale pozor, to používáme všichni.
0: To je pravda.
1: Jo, ten tak, abychom si to řekli upřímně jako muž chlapovi tady, jo. Tak to si neuvědomujete. Takže on o tom třeba nevěděl.
0: No tak tam se to dověděl a pak s ním byl ještě jeden takový humorný moment, protože on popsal vždycky celou tabuli. On pořád něco čmáral na tabuli a potřeboval tam mít hodně místa. A pamatujete si, jak dřív ve třídách byly ty tabule, že měly ta 2 křídla, která se otevírala do stran. No a teď on už dopsal, potřeboval to křídlo otevřít a nešlo mu to, protože tam byl takový stojan s květinami. On říká, no ten stojan s květinami, víte, to byl opravdu výborný nápad, že to tady musel dát nějaký inteligentní člověk, víte. A my jsme říkali, to tam dala paní profesorka třídní. A on vůbec nezaváhla, říká, no vždyť říkám, že je to velice pěkné.
1: No my jsme taky měli, toto už bylo na hotelové škole, pána z matematiky. A pozor, hotelová škola, kterou studují lidé při zaměstnání jednou za týden. Neboli mají jiný starosti, úplně jako jenom přemýšlí, jak by to. A jsou ve třídě 3 šprtky, které si zapisují každý na rychnutí. A jinak jsou to lidi, kteří tam prostě si říkají ze 4 to nějak prolezu, něco klasický tenhle ten způsob. A tam byl pan učitel, profesor, učitel asi Blažek, učil matematiku a on byl úplně jako zbavený smyslu. Protože on začal
0: matematikum děje.
1: Vypisovat nějaký prostě cosi hrozný věci, zněť písmenek a čísel, který nikdo z těch pracujících, kteří si tam dodělávali hotelovou školu, vůbec netušil. Ani šprtky netušili. Ale on se vám tak utrhnul, že jak psal na té tabuli, tak minul tu tabuli a v zápalu toho boje začal psát tou křídou na zeď. A až u umyvadla si to uvědomil a řekl, je, promiňte. A když jste mluvila o těch křídlech, jak je tabule, že se otáčela jedna strana a druhá strana, tak někteří učitelé s velkým strachem otáčeli tu tabuli, protože nikdy nevěděli, co na druhé straně je napsaný nebo namalovaný. A to teda u nás žilo docela tenhle ten problém.
0: Jo, tak to si umím představit. Ale když jsme u té školy a u toho vzdělávání, tak víte, že dneska je výročí.
1: Dneska je 2. května.
0: Dneska je 2. května a je to přesně 80 let, co nad budovou německého říšského kancléřství zavlála americká vlajka.
1: Americká.
0: To je verze Danuše Nerudové. Všichni ostatní tam měli sovětskou.
1: Jasně, no tak to už je stará písnička, ne?
0: No, ale pořád jako bych řekla, že to docela dobře ladí.
1: Je to šlágr pořád.
0: Mě to baví, no.
1: Já to taky sleduju, ale víte co, paní Karol, ona musí z toho být tak nešťastná. Ta sedí obden doma večer, dívá se na ordinaci v růžové zahradě a říká, taťko, jak jsem mohla být tak blbá, jak jsem se takhle mohla seknout, prostě mi to nikdo neřekli. Já jsem, taťko, tak nešťastná. Pusť tam ještě jeden díl. Ať se trošku... Víte, je potřeba, abychom byli velkorysí jako svatý otec.
0: Nebo jako třeba Petr Fiala.
1: Jak to?
0: No Petr Fiala, ten je taky velkorysí. Dočetla jsem se v médiích zprávu a pořád se ještě tak trochu myslím, jestli to taky není nějaká...
1: Velkorysí panu Křetinskému, co vím já. No.
0: Sovere, vy opravdu zlobíte. Jako by vám to v té radě nestačilo. Takže bude na turné, asi v rámci inkluze, bude jezdit na turné s paní Pazderkovou.
1: Já nevím, kde je paní Pazderková.
0: To je blbá blondýna.
1: Paní Karol,
0: no opravdu,
1: jak to mluvíte
0: ona se
1: o
0: tak,
1: ženách?
0: No ona se tak označuje sama. Ona se tak označuje sama a podobně jako paní Nerudová, to taky nehraje.
1: Jako ona je politička, to je nějaká?
0: Nevím. Ne, to je moderátorka.
1: Moderátorka? No. Co pro boha moderuje?
0: No, bude moderovat tour s Petrem Fialou.
1: A on tam Honza učí. Pro boha, co učí? Jo, ona moderuje. Co pro boha moderuje?
0: No, bude moderovat tady velkou akci s Petrem Fialou. Petr Fiala...
1: A ona je humorná?
0: Dokonce velmi.
1: Jo.
0: Ale je to takový ten humor, kdy to nevíte.
1: Takhle.
0: No a Petr Fiala bude jezdit na volební šňůru s komičkou, tak jako seriózní politik, tak mě napadlo, jestli my jako dva seriózní moderátoři bychom k sobě nedokázali jaký najít nějakého politického kašpara, s kterým bychom vyrazili na turné.
1: To bych věděl, Matěj Gregor.
0: Vy jste vošklivý.
1: No tak,
0: ne, já myslím nějakého opravdu, jako známýho.
1: Jo, takhle.
0: Já nevím, třeba vyrazit s Mariánem.
1: Mariánem?
0: S Mariánem.
1: S Alfou? Nebo který?
0: Ne, prosím, já z toho měl Havel, to už je pasé.
1: Marián?
0: No Jurečka.
1: Jurečka.
0: S Jurečkou.
1: To pro mě je hrozně klerikální. To není Jurečka.
0: No ne, tak koho jinýho?
1: Lidovec. Ne, to musí, tak, když už tak Čunek, to musí být někdo, kdo má elementární smysl pro humor.
0: Ne, to právě musí být někdo, kdo to o sobě neví.
1: Jo. Tak já nevím, já jsem to zažil, na rozdíl od vás, že jsem moderoval kampaň pro politickou stranu před 15 lety.
0: Do dneška vám to někteří nezapomněli?
1: No tak jasně, tak s tím do toho jdete, ale byli jsme 2 nebo 3 měsíce každý den, včetně sobot a nedělí, ve 3 městech. Mm-hmm. Nevím, jestli si umíte představit tu řeholi. A já jsem ještě večer jel na frekvenci 1 každý den a předtočil vysílání na 2. den. Já s tím mám hluboké. Ono to je, a ne všichni přijdou na ty politické tady hrátky úplně jaksi vstřícně.
0: Jo, no mně by se líbilo takhle na to turné vyrazit to, ne, že bych se tady nějak podbízela, ale vyrazit právě s Danuší Nerudovou.
1: Tak to já ne.
0: Já jo, že by jsme mohli být chytrá blondýna, jako já a ta druhá.
1: Tak já bych si na to koupil první řadu, ale to by mě, a hlavně, víte, ono takový to ježdění, to je vše. Kdyby chodili sem, tak jo. Ještě budete jezdit.
0: Nemusíte výjíždět za občany. Petr Fiala taky musí výjíždět za občany. On jim 4 roky kecal, teď se snaží, aby se na to na poslední chvíli zapomněl. To musíte za těma lidma domů.
1: Já se bojím, že tady platí, víte, že s oblastní estrádou teď jezdí po vesnicích a v studených sálech žvaní pro pár klimbajících. Já jsem teď viděl paní Schillerové, taky nepřišlo moc lidí.
0: No, tak oni na to lidi nechodějí.
1: Nechodějí.
0: Na to lidi nechodějí.
1: No, když tam bude nějaká, jak vy říkáte, herečka, zpěvačka nebo co, moderátorka, tak třeba to bude lepší na druhou stranu.
0: No to se tam všichni budou podívat už jenom proto, aby viděli, co z toho vyleze. Jo, to bude takovej ten typ estrády, jako dřív lidi chodili do cirkusu podívat se na ty lidi, co měli dvě hlavy, tak, tak takhle oni se budou chodit jezdit nebo budou se chodit dívat na toho Fialu.
1: To nevím. Jako.
0: No.
1: Tak uvidíme. Uvidíme, tak politické strany umí, nebo jejich marketéři umí kde co, umí i kompars. Takže bychom za 300 mohli jezdit klidně jako kompars, paní Karol. Dostali bychom třeba i párek.
0: S hořčicí.
1: S hořčicí.
0: Dostali bychom kelímek, do něj limonádu,
1: no,
0: modrou.
1: A jak by nám bylo?
0: No tak až do okamžiku, než by se pan premiér Fiala rozhodl, že se s náma vyfotí na Instagramu, možná docela dobře.
1: Tu bychom se vyfotili, proč ne?
0: Počkejte, to už penězích na kompars není.
1: No bojím se, že když sníte ten párek, tak... budete muset svolit. To je jako... No nic, paní Karol, tady teď ve studiu bude další natáčení, mi už náš čas vypršel. Tady to běží, jak...
0: No, teda Xaver, vy máte dneska vychování. Napřed mi řeknete, že už dlouho přemýšlíte, kolik mi je, a pak mi řeknete, že můj čas vypršel.
1: No ne, náš čas vypršel.
0: Jo, náš čas, dobře,
1: náš čas. A navíc, jako se těším příště, když budeme... točit, tak už možná bude konkláve.
0: Takže to nebude jenom za stranu a za lidi, ale za stranu a za papeže.
1: No, já už vidím, jak se tam sjíždějí ti konklávesisti. No, takže, a taky bychom tady mohli udělat konkláve.
0: To bychom mohli.
1: Já to mám vymýšlený.
0: No.
1: Dokonce Tomáš Nevoral by nám poslal nějaký řízky a chlebíčky. Tam by nám dali kávovar, ale nevím, na čem bychom se museli jako shodnout. A my bychom jedli ty chlebíčky první den, druhý den, třetí den, a teď by to docházelo.
0: Jo. A už by byl ten tlak, že musíme
1: ten
0: zvolit.
1: Tlak.
0: No. Ale mohli bychom to udělat, protože fakt je, že vy hulíte tolik, že s tím, aby se vznášel bílý dým nad sídlem XTV, by asi nebyl úplně problém.
1: No teď bude méně jako.
0: Tak nepřestávejte, dokud nebude konkláve.
1: Vidíte, že by hulíte tedy?
0: No, teď jste se ovládl.
1: No, vidíte to.
0: Nechte si to na konkláve.
1: Paní Karol, těším se na příště za stranu a za lidi.
0: Mějte se krásně, nashledanou.
1: Nashledanou.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: roky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Jana Maláčová je naším hostem. Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Jana Maláčová, předsedkyně SocDem a bývalá ministryně práce a sociálních věcí. Vy jste dnes, paní Maláčová, měli vy sociální demokraté představení vašeho programu před nadcházejícími volbami s názvem Vize 2035 a cituji z vašeho Facebooku: my přicházíme s plánem, jak tu spoušť pořádění pravice napravit. Myslíte si, že koalice, pětikoalice, dnes čtyřkoalice a třeba ODS, že to jsou ještě pravicové strany?
3: To je vlastně jedno důležité, že napáchali ekonomickou spoušť a na to my se chceme zaměřit. Jako to, že prostě pracujeme, jsme výkonnější, ale vyděláváme méně než v roce 2019. To, že prostě drahé ceny energií likvidují český průmysl a mohla bych pokračovat.
2: K tomu
3: to
2: se dostaneme.
3: Nepořádek.
2: Ale je to pravice nebo není?
3: Já si myslím, že oni si říkají pravice, tak to nechme při té definici. Jestli se tak chovají, to je jiná věc. Podívejte se, oni říkají 300 miliardovým schodkům. Říkají šetření a tomu se směju.
2: Co je nejtragičtější na té spoušti, jak jste to nazvala vy, že jdete napravit tu spoušť?
3: Já myslím asi, že největší šok pro mě představoval fakt, že Polsko, na kterým jsme vždycky ohrnovali nos a které je o čtvrtinu ekonomicky méně výkonné, tak má vyšší mzdy než Česko. A třeba konkrétně minimální mzdu, to je ta nejnižší cena práce, tak ta je v Polsku o 7 tisíc korun vyšší než v Česku. To, že tam mají levnější potraviny, kvalitnější potraviny, to ponechám, ale to, že už nám dýchají na záda i v těch mzdách, tak to je prostě katastrofa. Takže vláda nás, tahle vláda, Fialová vláda, pravicová, jak vy říkáte.
2: Ne, to říkáte vy.
3: Nebo to říkají média, oni se označují za pravicovou vládu. Oni nás extrémně zadlužují, vládnou tady 4 roky, neustále se na něco vymlouvají a přitom se lidem a ekonomice, firmám daří hůř. To špatně.
2: Řekněte, jaký je váš recept tedy sociálních demokratů, jak to změnit?
3: Já si myslím, když se bavím s lidma, protože jsme teď hodně v ulicích, a když se koukám prostě na politické debaty, když koukám vlastně na výzkumy veřejného mínění, tak takový ten sjednotitel, bohužel, ta nálada, která panuje, je nejistota. Prostě v té době, dneska, v těch posledních letech toho bylo hodně. Myslím si, že to je globální trend. A co já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie změnit, tak aby lidi, když pracují, když celý život pracovali, tak aby měli nějaké jistoty. To znamená, aby prostě platili základní pravidla. Třeba, že když pracuju, tak se uživím. Že zaplatím nájem, že když jsem odpracovala 45 let, tak budu mít důchod, ze kterého se dá vyžít a mohla bych pokračovat, že budu mít mladí lidé děti a nebudu odkládat založení rodiny. To jsou ty věci, které bychom chtěli
2: zase změnit. 65 let je ta vaše hranice odchodu do důchodu a tuším, že za každé vychované dítě rok dolů, je to tak?
3: No maximálně 65 let, protože kdo pracuje manuálně, tak ví, že jako těch 62 je prostě příliš. Ale ano, chceme to vrátit na 65 let a budeme hledat cesty, jak to ještě snižovat, protože si to stejně ekonomika vyžádá. Jo, protože ta nastupující automatizace, ta nastupující digitalizace stejně budou naše pracovní návyky měnit.
2: Kde na to všechno vezmete peníze?
3: No, my máme velmi podrobně zpracovaný program, už jste to krásně načal, ten má 370 bodů, jedna z těch nejpodrobnějších kapitol jsou daně a příjmy státního rozpočtu. Kdybych to měla zjednodušit, tak lépe vybírat daně, to tahle vláda nedělá, zatočit s šedou ekonomikou, danit méně práci, podle mě by pracující lidé neměli být trestáni.
2: Tam mluvíte o 1000 koruně.
3: My chceme valorizovat ten bonus daňový. No a lépe danit v podstatě nadnárodní velký kapitál, velký biznis, protože tam jsou zdroje, tam jsou stovky miliard korun. Ale začneme tím...
2: Takže zdroje jsou.
3: Začneme tím, jakoby tahle vláda trestá vlastně ty malé živnostníky, pracující lidi, důchodce a hojí se na nich.
2: Dobře, ale vy říkáte, máme vizi do roku 2035 a já se ptám na tu technologii, jak ji naplnit, protože k tomu bude potřeba spousty peněz. A vy říkáte, lépe vybírat daně a ty to všechny věci, ale jak?
3: Tak první věc, EET. V podstatě poctivý podnikatel se nemá čeho bát, když se bavíte s podnikateli, tak v podstatě říkají, když tam nebude byrokratické zatížení, nemáme s tím problém. Každý majitel chce mít přehled, co se v jeho firmě děje. Druhá věc je, když se sníží zdanění práce, která je v Česku vysoké, je vysoké, tak budou mít lidé méně motivace odcházet do švart systému nebo do dohod. To znamená, že pak stoupnou taky příjmy státního rozpočtu, víte, že sociální pojištění je velká část příjmu státního rozpočtu. Když budou stoupat mzdy, mluvila jsem o tom, že máme v Česku extrémně nízké mzdy, zaostáváme už i za Polskem, tak je to jako další nespochybnitelný faktor a takhle můžeme pokračovat. No a potom samozřejmě finanční úřady musí plnit svoji práci a jít po těch velkých nadnárodních firmách a bojovat s takzvanými transferovými cenami.
2: A když hovoříte o těch zahraničních velkých firmách, vracíme se, mám tomu rozumět tak, k pojmu sektorová daň?
3: To máme taky v programu, máme i tu digitální daň v programu, ale já bych začala skutečně s tím, aby se podívali prostě finanční úřady na to, co si ty nadnárodní firmy, ty matky, odečítají všechno z daňových základů. Tím bych začala.
2: No a máte nějaký propočet, když by se zjistilo, že si odečítají něco, co by se odečítat nemělo, tak co by teoreticky, kolik by to mohlo znamenat pro státní rozpočet?
3: Existuje celá řada studií, můžu některé citovat, které mluví o 300 až 400 miliard korun v České republice, jenom.
2: Ptám se na to, protože spousta občanů si teď bude klást otázku, když máme tak obří schodek, náš státní, tak na to, aby se mohly ty vaše věci naplnit, například ty peníze pro děti a kroužky. Tam mluvíte o 10 000 korun, což ve výsledku musí být velká suma. Tak aby se to nějakým způsobem sečetlo dohromady a ty peníze na to byly, aby to nevypadalo jako planning slip, tak jenom řekněte, pojďme začít od toho, co těm velkým nadnárodním firmám budete zkoumat skrze ty finanční úřady.
3: Tak takový typický příklad je velká imobilní firma, která má francouzskou matku, tak ta si účtuje obrovské částky za používání značky, globální, za účty si velké peníze, bavíme se tady o desítkách milionů korun za software, za různá školení, všechny tyhle věci v podstatě jsou ty takzvané vnitropodnikové ceny. A o to se pak snižuje daňový základ a o to pak ta dcera, která tady podniká, platí nižší daně.
2: No ale bojím se, že to je všechno legální.
3: Je to legální, ale zároveň mohou finanční úřady nějakým způsobem stanovit stropy a podívat se na to, tak jak to je na západě, kterým se tahle vláda neustále zaklíná, jako co všechno je v podstatě připustitelné a jestli ty ceny nejsou extrémně, extrémně nadstřelené.
2: Znamená to, že tak chcete učinit změnu zákona?
3: Jsou názory.
2: Nebo nějakým předpisem třeba pro...
3: Já si myslím, že v tuhle chvíli se to dá řešit přes vnitřní předpisy generálního ředitelství finančních úřadů, ano.
2: Vysvětlete nám, paní Maláčová, máte nějaký propočet, kolik by stálo o něch 10 000 na kroužky a na ty volnočasové aktivity pro děti a jak by se to teda, jakým způsobem, jakou cestou, jakým klíčem by se to financovalo?
3: Ten propočet spočívá na tom, že máme zhruba 100 000 dětí stále na ročník. Těch 10 000 je vlastně horní hranice, kterou by si rodiče, které investují do vzdělání svých dětí, maximálně mohli odečíst. Nebyla by to paušální částka, ale skutečně vynaložená částka na vzdělávání těch dětí. To znamená, že je to horní hranice.
2: Na vzdělávání?
3: Na vzdělávání.
2: Takže to není na kroužky a na volnočasové?
3: Kroužky jsou vzdělávání.
2: Jo, takže...
3: To jsou prostě, dneska mám třeba 10leté dítě, syn chodí do programování, syn chodí na cizí jazyky, to je všechno vzdělávání dneska.
2: To jo, nezbytné. Ale když bude chodit do rybářského kroužku?
3: To může taky platit, ale většina těch jazyků jsou pohybové a většina těch kroužků jsou vzdělávací aktivity. Jsou tam i školy v přírodě, jsou tam i letní tábory, ale to dneska patří i k rozvíjení těch takzvaných měkkých dovedností. Mm-hmm. Jo, to znamená, skutečně se to počítá do vzdělávání.
2: A technicky by to bylo jak?
3: Takže ještě se vrátím k tomu propočtu. My to chceme pro děti od 6 do 18 let. Nepočítáme, že se to vyčerpá u všech dětí, že to všichni využijí. No a když si to spočítáte 12x 100 tisíc, zhruba krát 10 tisíc korun, tak máte tu částku s tím, že to je ta maximální možná hranice, takže se pohybujeme, my jsme kalkulovali tuším, že z 80%, to znamená jednotky miliard korun, což je velká částka, obrovská částka, ale když to srovnáme třeba s tím plánem navýšit výdaje na zbrojení v příštích několika letech o dalších 80 miliard, a zároveň je to investice do vzdělání budoucích generací, tak si myslím, že to je velmi správná politika, která zároveň pomáhá rodinám, které preferují vzdělání svých ratolestí.
2: Řekněte, jak by se to dělalo? To by si ty rodiče poslali žádost, nebo škola, nebo někdo?
3: Daňová sleva. Normálně klasicky bychom šli slevou, tak jak máte dneska slevu na dítě. Dáváte si to v daňovém přiznání, tak by to byl podobný princip. Můžeme to nějakým způsobem i zjednodušit. Samozřejmě by se to muselo dokládat, musel by se vytvořit kuponový ekosystém. Ale něčím podobným jsme si už prošli během covidu, když jsme vypláceli ošetřovné. To znamená, že úřady to dneska už umí.
2: Takže by to fungovalo. Bydlení je naše zbrojení, to jsou vaše slova, která vám bývají vyčítána z různých, nebo jsou vyčítána z různých stran. Můžete to nějak vysvětlit? No. Co to přesně znamená? Já to tak tuším, ale...
3: No, já to ráda vysvětluji tím, že tady se neustále válčí. Tady tato vláda, že jo, říká, jsme ve válce. Putin je vlastně už v podstatě za Prahou, že jo, a už se chystá na útok. A my říkáme, co chcete bránit, pokud naše společnost nebude soudružná. Jako pokud lidi nebudou držet pohromadě a nebudou věřit v tenhle politický systém, v demokracii jako takovou, pokud tady máme 3 miliony lidí v Česku, kteří jsou ohroženi chudobou, za bydlení se dává kolik? Polovička výplaty, ten, kdo bydlí v nájmu, za téhle vlády stoupl počet domácností závislých na dávkách na bydlení na 300 tisíc. Za téhle pravicové vlády se strojnásobil objem dávek. Tak jako co chcete bránit? Jako myslíte si, že to je správný vývoj? To znamená jako vnější bezpečnost, a já ji nespochybňuji, jako já si to uvědomuji, že to je důležité téma, je to důležitá věc, ale to snad není jediný problém České republiky. A těch problémů je vícero a myslím si, že stejně důležitý problém je třeba i to bydlení. Já jsem si před několika málo týdny přečetla titulek v jedných velkých novinách, kdy jeden pan developer říkal, že prostě jako drahé bydlení je tikající bomba, že tady hrozí revoluce, což je prostě podle mě jako velmi alarmující titulek. A myslím si, že by si to vláda měla konečně uvědomit.
2: Když jsme u toho bydlení, paní předsedkyně, jak by to vlastně vypadalo? Vy byste zafinancovali ze státního rozpočtu výstavbu takzvaných státních bytů a jednalo by se o nájemní bydlení. Je to tak?
3: V podstatě ano, hned se k tomu vrátím, ale když ještě jsme u toho hesla bydlení je naše zbrojení, tak jako skutečně pojďme prostě začít řešit i ostatní problémy, nejenom řekněme tu mezinárodní bezpečnostní situaci, a pojďme takzvaně zbrojit, to znamená připravovat se na obranu i v těch ostatních oblastech, na které, nebo jakoby ve kterých je na naší společnost útočeno. To je smyslem toho hesla. Ještě jednou, vnější bezpečnostní situace není jediný problém Česka, naopak.
2: Určitě.
3: Naší společnost může rozložit jakoby daleko rychleji i ty vnitřní věci. Jinak ano, v podstatě je to, my tomu říkáme vídeňský model, je to věc, kterou před 120 lety ve Vídni založili sociální demokraté, ve velkém tam staví, oni tam staví obecní a družstevní byty, u nás to může být kombinace družstevních, obecních a státních, protože se nechceme spolehnout na jenom na některé obce, protože tam jako často na to kašlou prostě v některých obcích. A chceme, aby veřejná ruka místo dodávek na bydlení tak investovala do nájemních bytů. A díky tomu, protože cílem nebude generace zisku nebo vytváření zisku, ale cílem bude zajistit kvalitní bydlení, tak díky tomu se pak zlevní ceny bydlení, zejména nájmu, úplně všem obyvatelům v té dané lokalitě. Jak, to je ten princip.
2: Jak ale zajistíte, teď se ptám, že ty byty nakonec zůstanou, myslím teď ty družstevní a ty obecní, že v nich budou bydlet naši čeští občané, protože já když slyším, že se v Praze a v okolí Prahy prodává nějaký byt, tak je na něj 5 zájemců a všichni jsou to Ukrajinci.
3: Tak my jsme připravili ten zákon, my jsme ho připravili v roce 2021. Vlítl nám do toho covid a no, samozřejmě by to mělo být zejména pro české občany. Jo, my si třeba myslíme, že bychom měli mít jako i vydefinované skupiny lidí, kterých by se to mělo týkat. Za mě jsou to potřebné profese, jako třeba zdravotní sestřičky, hasiči, policisté, ale třeba úředníci, ty takzvaní přepáškoví na některých úřadech, kde jsou nízké platy a zároveň je potřebujeme. Podle mě by to měli být seniori, podle mě by to mohli být mladí lidé, tím bychom zvedali porodnost. To znamená, skutečně by to měla být veřejná služba, která bude mířit na obyvatelstvo České republiky.
2: Podle vašich slov je jedna stíhačka F-35 5 000 bytů. Za kolik ty byty počítáte? Já jsem

0: stíhaček amerických F-35, je to jedna z věcí, které byste chtěli zastavit?
1: Pojďte se, co vyčítám téhle vládě. Tak když sociální demokracie za premiéra Špidly nakupovala Gripeny, tak probíhala debata v obou komorách parlamentu České republiky. Veřejná debata. A velmi poctivě se to vydiskutovalo. Náklady, výhody pro počet finanční. Tohle tahle vláda neudělala. Přitom je to jako druhá největší finanční injekce v historii České republiky. Jak je to možné, že se takhle nakládá s veřejnými financemi? Řádu 100 miliard
0: korun. Nebo nezastavit?
1: Podle mě bychom se měli spolehnout zpátky na Gripeny. Já prostě nechápu, v čem to bylo špatně. Navíc ty stíhačky tady budou kolik za, jako kompletně za 10 let. Jsou extrémně drahé, je to drahá hračka. Odborníci, armádní prostě experti říkají, že stejně ty budoucí války už budou probíhat úplně jako jiným způsobem. Taky třeba nechápu, proč tyhle ty velké investice neprovádíme ve spolupráci například se Slovenskem. Jo, to je věc, kde mi jako chybí ty argumenty, proč Česko takovou obrovskou investici neudělalo ve spolupráci se státem, který je tak blízký.
0: Řekněte, teď podle některých agentur, jak to sledují, se SocDem blíží ke 4% v preferencích. Kdo jsou vlastně aktuálně ty nejzajímavější, nejviditelnější nebo nejspolehlivější tváře SocDem, kromě vás a pana Zaorálka?
1: Tak jsem to já, je to Luboš Zaorálek, jsou to naši úspěšní krajští komunální politici, to znamená Jan Birke, Martin Netolický, jsou to další místopředsedové sociální demokracie. Nové tváře, které nejsou tak viditelné, ale jsou to velké talenty. Jiří Oliva, to je radní v Brně, Radek Šerfr, to je krajský radní v Ústeckém kraji, Jiří Nedvěd, to je takový mladý budoucí politický talent. To znamená, těch lidí máme skutečně celou řadu.
0: Odchod některých výrazných tváří jako Petra Buzková nebo pan Petříček, to je jaký signál pro vedení SocDem aktuálně?
1: Já si myslím, že to je vlastně úplně jedno. Jako podívejte se třeba, já se jako bývalých funkcionářů sociální demokracie vážím se jejich práce. Ale jestli mám být úplně upřímná, já jsem Petru Buzkou nikdy nepotkala. Já jsem s ní nikdy nemluvila. Myslím si, že jsem v politice, v těch vrcholných funkcích, v sociální demokracii od roku 2018. To znamená, jako, je to samozřejmě jako do určité míry smutné. Na druhou stranu, ti skutečně aktivní lidé, kteří jsou tu duší sociální demokracie, tak zůstávají.
0: Na druhou stranu s Milošem Zemanem jste se potkala, a to několikrát. Co vám aktuálně prezident Zeman radí?
1: My jsme se potkali, kde to bylo naposledy, minulý týden, to je pravda. Bavili jsme se o aktuální politické situaci. No, politická strana má usilovat o moc, v tom se shodneme s Milošem Zemanem, a protože jako cílem je prosazovat program. Jako to, co považujeme za důležité. A to já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie. To znamená, diskutujeme všechny tyhle věci.
0: Co vám radí? Protože jak tak znám Miloše Zemana, tak on nehovoří takto obecně. Ale dokonce bych si troufnul říct, že na vás v něčem tak trošku tlačí. Tak jestli to můžete říct.
1: Pan bývalý prezident Zeman byl velkým podporovatelem té spolupráce s Hnutím Stačilo. Já jsem tak byla na začátku zastánkyní té široké levicové koalice, to je pravda. Nicméně, jako, asi se shodneme v tom názoru, že se nesmí opakovat situace z roku 2021, kdy propadnou hlasy sociální demokracie. Jako to prostě ten scénář nesmí nastat. A já jsem přesně s tímhle šla i na sjezd, kdy jsem jako spolustraníkům vysvětlovala, že jako měníme vedení strany na poslední chvíli, že můj předchůdce Michal Šmrda měl téměř 3 roky v opozici v době, kdy, já nevím, inflace vystřelila na 35%. Byl takový jako jeden velký diskopříběh. A teď máme prostě během několika málo měsíců dát všechno dohromady a konkurovat už s etablovanými opozičními subjekty. Na jedné straně Stačilo, na druhé straně ANO. Takže jako za mě je ten propadlý hlas, ten leitmotiv toho, aby se to už neopakovalo.
0: Jak jste daleko v jednání s Robertem Šlachtou?

0: My se potkáváme, diskutujeme a chceme se v příštích týdnech rozhodnout, jak já jsem vlastně slíbila spolustraníkům, že nejpozději na začátku června. Na začátku června.
1: A jediná možnost pro vás přijatelná je, že by Robert Šlachta, respektive jeho lidé z přísahy, kandidovali na vaši kandidátce? Nebo by to mohlo vypadat nějak jinak, třeba i na slučovací sjezd?
0: Podívejte se, upřímně nebudu mluvit o tom formátu, v jakém půjdeme do voleb, protože moje zkušenost je taková, že dokud není dojednáno všechno, tak není dojednáno vůbec nic a na začátku června oznámíme.
1: Když by to bylo teoreticky tak, že byste kandidovali, třeba o tom se také mluví, ty výrazné tváře na kandidátkách hnutí ANO, znamená to, že by stále zůstala sociální demokracie nebo socdem tou stranou, jak je, jenom byste toho času hostovali na jejich kandidátce?
0: To je věc, o které se hodně jako mediálně spekuluje. Asi vás zklamu, ale ta odpověď bude ta sama. Na začátku června oznámíme.
1: Ale všechno na stole.
0: Jsou tři scénáře. Já mám od prosince minulého roku spolu s místopředsedy mandát vyjednávat o těch všech třech scénářích a jako finišujeme ta jednání a vlastně už v řádu dvou týdnů to chceme dotáhnout do konce, do úspěšného konce.
1: Jsem rád, že jste přišla a nashledanou. Těším se na příště.
0: Já děkuji za pozvání. Nashledanou.
1: Naším hostem byla Jana Maláčová.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

abych na cestu sedal. Velikán křídly zamává, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkával?

mých věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá. Nevíš, zda právě neumírám tam někde na ledových krách.

0: roku vyhledá.
1: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
2: Pak z toho vzniká takový kruh, že novinář pracující v médiu, které je podporováno Spojenými státy, píše text, kde cituje různé agentury, které jsou podporovány Spojenými státy, dá k tomu průzkum, který je podporován Spojenými státy a dostane za to novinářskou cenu, kterou uděluje organizace, která je podporována Spojenými státy. To je krásný koloběh jako života a minimálně je dobře to vědět, nejde tomu asi úplně zabránit, teda byť se to teď asi hodně skrouhne pod vedením amerického prezidenta, díky bohu.
1: Celý rozhovor sledujte na XTV.
3: Na XTV.
1: Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

0: Radio Xaver.
1: Pane holče, je tady čtvrtek náš den a dnes je 18. září. Pozor.
2: Xavere, už se nám to krátí. Neselí, nebo dva týdny do voleb.
1: Je to za dveřma, už to ťuká.
2: Počkejte, to neťuká, to bouchá, to řeže, ne? Jako.
1: A představte si, že mě už se o tom zdá.
2: A ne.
1: Já jsem měl dneska se.
2: Ne.
1: Že jsem s Rakušanem na Slovensku na té demonstraci. A víte, jak to probíhalo v tom snu? On mě tykal.
2: To snad ne, to by si nedovolil.
1: A držel transparent a řekl mě, podrž mi to.
2: To snad ne.
1: Já jsem byl podržtěžka.
2: A držel jste?
1: No, držel jsem ten transparent. A potom jsem ho hledal někde mezi lidma, nemohl jsem ho najít. A já jsem říkal, kde je ten ministr vnitra, teď mě má svést do Prahy.
2: Počkejte, jaký ministr vnitra? On tam nebyl jako ministr vnitra, ani jako první vicepremiér. On tam byl jako soukromá osoba, to nevíte?
1: No,
2: pozor na jazyk, Xavere.
1: Jak to?
2: Já jsem tam nebyl jako politik český, jsem tam byl jako soukromá osoba. Ale je to moc dobrý, ale on se ještě nechal natočit a dal si to, jak on je opravdu už úplně šílený. Tak mu to nedochází tyhle věci, takže on se tam nechal natočit, jak vlastně s lidma mluví jako český politik, s těma Slovákama tam. A pak si to dal na X-ko a řekl, já jsem tam byl jako soukromá osoba.
1: Pane holče, řekněte mi, k čemu je toto dobrý?
2: No tak on je zoufalý, že jo, teď si vemte, nejsou preference volební, smrdí to průšvihem. Dozík, co se dozvídáme z Dozimetru, Xavere.
1: Dozík, vy tomu říkáte dozík.
2: No dozík, helejte, mě to baví. On se pořád nesoudí, on se má začít soudit až těsně před volbama, ale mě baví, co se dozvídáme z té obžaloby. Minulej týden, že Míša Redl, toho jistě znáte, platil kampaně Stanu z uloupených peněz. Teď jsme se dozvěděli, že to byli takový borci, jeden vypovídal tam, to je taky z té obžaloby ze spisu, že vozili třeba 3 miliony v batohu. Říkali, dal jsem si cash, dal jsem to do batohu a jel jsem.
1: Trojku,
2: no tak trojčičku.
1: A já vím, že to není moc, ale to už je pěkná dovolená, trojka.
2: Jo, dobrá, trojčička.
1: Zas to je normálně, to je jak z filmu, pane holče.
2: No, podle mě to je na kmotra 4, ne? Co?
1: Ne, to je přece jasný, že ten Redl je ten, a on bude ten dobrosrdečný. Saďte se, že ten...
2: Počkejte, kdo bude dobrosrdečný?
1: Redl. Redl bude i jako starý, jak se jmenuje, Cornuton, jak se jmenoval, Corleone.
2: Corleone, vidíte srdíčko na dlaní?
1: Vidím srdíčko na dlaní a říkám vám, že Redl do půl roku dává šek církvi. Nějaké.
2: To se může stát, ale založí Rakušané.
1: To je možný. A Redl říká, tady je 500 miliardy, aby se vašim ovečkám dařilo.
2: Jo, jo. No tak Vítek je čím dál tím lepší. A teď si vemte, tohle se na vás valí. Volby nevypadají, že dopadnou extra dobře. Tak se šílíte, no.
1: Jenže, pane holče, teď tam to přece byla protivládní demonstrace. A náš ministr vnitra stokrát mi říkal, že tam byl jako osobní, jako soukromá osoba.
2: Počkej, tak jsem si dovolil citovat Vítka.
1: A to víme, že je blbost. Přichází.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Pane prezidente, díl 65. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já bych dnes, pane prezidente, jednak upozornil 65. díl, představte si.
2: Neuvěřitelně, to už budou 2/3 za chviličku.
1: To je krása.
2: Jestli umím dobře počítat.
1: A já bych také dnes začal výročím jedním, a to výročím Milana Knížáka, protože oslavil 85. narozeniny. Já jsem četl velmi laskavé přání vašeho institutu, a protože mám pana Knížáka rád, tak tímto chci začít a ocituju z toho vašeho přání: renesanční osobnost s pevným názorem, realistickým pohledem a vzpůrným duchem. Hmm. To se mě líbí. A řekněte...
2: To je Knížák, to už, kdybyste mě to nepřečet, tak bych si tyhle to zobecnění Knížáka takhle dobře bych ho znovu po týdnu nedefinoval nebo neshrnul. To všechno ten Knížák opravdu je.
1: Říkal jsem si pro sebe, že je tady málo takových lidí, jako je Milan Knížák. A toto beru vlastně z toho pohledu, když jsem s ním takto měl možnost hovořit, že ty věci umí pojmenovávat velmi jasně a tvrdě. A řekněte, co je tady v té větě, jak to obsahuje, co pro vás on znamená? Vy jste, myslím, že přátelé, ale nepovažujete trošku osobnost Milana Knížáka za nedoceněnou?
2: No ne, tak za prvé, já jsem chtěl komentovat nejdřív, že vy jste řekl 65., ale Knížákovi je o 20 víc, 85, to nevím, jestli to dotáhneme do takový délky, jako ten Knížákův věk, to je jedna věc. Knížák je samozřejmě nedoceněný, zejména nedoceněný v polistopadové éře. Prostě on je tak mimořádná osobnost. A já nevím, jestli jste měl příležitost vidět, minulý týden vrátili zázračným způsobem Česká televize na svém Artu, vrátila hodinový pořad, který víceméně natočil Knížák o sobě v roce 91. Drtivá většina lidí, kteří ho dneska znají, jak vypadá, vůbec ho nepoznali, málem 35 let, to už je člověk opravdu jinak vypadající. Jestli mu tehdy bylo 50, no tak 85, to je opravdu velký rozdíl. No já ho znám dobře, mluvíme spolu nekonečně častokrát. Ale jako i já jsem byl naprosto překvapený tím filmem. Všude jsem telefonoval, pusťte si to, nebo pusťte si to následně. No prostě ty všechny charakteristiky, které tady byly řečeny, v tom prostě jsou. Ale navíc to ukazuje, že Knížák není jenom malíř. A nebo jenom sochař, to určitě ano, ale Knížák je umělec nejširšího typu. Málo kdo ví, že on skládá vážné symfonie a sonáty, které hrají orchestry různě ve světě. To málo kdo o něm ví. No ale on je hlavně par excellence toho umělce, který je umělec svým životem. Nejenom svými produkty, které vyrobí a někde vystaví, ale svým chováním, svým životem, a proto prostě vzácná bytost u nás. Když říkám nedoceněn, tak na straně jedné, jestli zase ne každému umělci se podaří, aby byl rektorem Akademie výtvarných umění, což je ohodnocení, takové to vnější ohodnocení toho člověka, a ne každému se podaří, aby byl řadu let šéfem Národní galerie, tak to zase ta vnější ocenění Knížákovi přišla a přišla ještě v rozumné věkové chvíli. ale jako celek a ta šíře jeho je naprosto, naprosto nedoceněna. My jsme mu dali před x lety, teď já myslím, že to bylo před 10 lety akorát, aby to bylo kulaté výročí, aby to bylo k jeho 75. výročí, jsme mu dali taky cenu našeho institutu a výsledkem bylo, že Ivo Strejček udělal krásnou knihu o Knižákovi, která je se spoustou jeho obrázků a to já musím příště přinést jako dárek.
1: Já to ještě tedy doplním, že ještě dostal medaili za zásluhy v roce 2005.
2: Ano, to jsem s ním bojoval jak srdnatý lev, protože on tak odmítal papalášské ocenění, že si myslel, že všichni jeho undergroundoví přátelé ho prostě odsoudí a přestanou s ním kamarádit a dlouze jsme o tom licitovali, než prostě kývnul na to, že půjde dělat papaláše, posadí se na Pražském hradě do první řady tam a přijme tu, no ale pak se nechal přemluvit.
1: Tak panu Knižákovi přejeme alespoň takto pevné zdraví a všechno nejlepší k 85. narozeninám. Když jsme u toho, ani nevím, jestli jsme, pane prezidente, v tomto pořadu už někdy probírali tu záležitost, ale zeptám se, takzvaný status umělce, já nevím, jestli jste o tom slyšel, to v naší zemi
2: bude
1: možné teď, že se budete moci prohlásit za umělce, asi na to bude nějaká komise. Co si o tom myslíte?
2: Bezvadný. Já myslím, že Knížák taky 100% jásá a myslí, že to tady, když to teď obrátím a drze použiju výrok, který on neudělal, ale myslím, že v jeho stylu, takže on by asi řekl, že to už bude definitivní popření umělectví a umění, když to bude status prostě. Takže když to bude statut nějaký, ne, šílenství vůbec nemá smyslu, skoro nemá smyslu ani trávit čas. Já myslím, že pro standardního posluchače našich rozhovorů a vůbec celé XTV je to nedůstojný hovor, protože já myslím, že pro všechny ty lidi je to jasný.
1: Jednu věc k tomu říct musím. On je to takový vzorový příklad té doby. A ono totiž za statut umělce si můžeme dosadit jakoukoliv jinou podporu, jakékoliv jiné neziskovky, dotace, pane prezidente, Bůh ví čeho už. A já si říkám, jestli toto právě není, vidíte to okénko, kde vidíme přesně, kam se ta společnost dostává, tak já si říkám, jestli nebude příště statut tramvajáka, nebo...
2: Myšlenka vymyslet tento status je samozřejmě produkt šílenství progresivistické éry dnešního světa, ale jako myslím, že řada těch kvázi umělců, ne těch knížáků, těch antiknížáků, to se na to určitě strašně těší, protože oni myslí, že tím budou mít pravidelný příjem, pravidelný plat, že se nebudou muset starat o nic, že budou mít na věky důchod a tak dále. Takže já myslím, že těm neknížákovským umělcům o to v podstatě vždycky šlo. Ale všimněte si, že je zajímavý, že ani ten komunismus nevymyslel myšlenku status umělce. Já si myslím, jestli se nemýlím, tak to nikdo neudělal. Tam sice pár těch, který se mu nejvíc klaněli a nějaké mini zásluhy umělecké měli, ten režim vyznamenal nějakým titulem národní umělec nebo něčím takovým, ale to byla jako menšina a že by někdo chtěl celku dávat tento status. Ani to se ten komunismus neodvážil.
1: Tak pojďme na velmi vážné téma. Před pár dny zemřel papež František a já vím z některých rozhovorů s vámi, že vy jste velmi ctil Benedikta 16. Kdysi jste, myslím, že v tomto pořadu hodnotil ten jeho pontifikát, jak se říká, že považoval jste za úspěšný, říkal jste, že on byl velmi vzdělaný člověk a velmi, řekl bych, úspěšný v té pozici. Jak hodnotíte působení pana papeže Františka.
2: Tak mně nepřísluší hodnotit působení papeže Františka z pozice katolické církve. Prostě katolická církev se musí vyhodnotit sama, jestli po Janu Pavlovi II. A po Benediktu XVI. To, s čím přišel a co v té církvi udělal papež František, bylo to, co chtějí nebo nechtějí. Můj pohled je na to vnější. Já bych řekl, že i Jan Pavel II. Já jsem měl tu čest opakovaně mluvit a setkat se s Janem Pavlem II. A stejně tak opakovaně s Benediktem XVI. Nového papeže už jsem já nezažil, takže z osobního kontaktu nemohu říct si vůbec nic. I pro mě byly ty oba dva předcházející papežové mužové definující dobu, definující éru, prosazující některé hodnoty, které myslím stály za to a v tomto smyslu byly velikány, kdyby se hledala osobnost roku a taky občas to vyhráli tyhle ti dva v různých anketách, jako, tak byly širokou osobností, která daleko překračovala katolickou církev. Já myslím, že jestli to vidím dobře, tak já myslím, že to se nedá říct o papeži Františkovi. Ten nebyl takovou svět definující nebo svět posouvající osobností. A to je velká, velká odlišnost. Kdybych měl pokoušet se hodnotit jednotlivé kroky papeže Františka, tak zase říkám, mně nepřísluší diskutovat o tom, jestli se mám vše dělat tak či onak a jestli mají být ženy v té či oné roli. To prostě si organizace zvaná katolická církev musí vyřešit sama. Já jsem vychován v názoru jako dítě, že prostě ženy kněze nedělají. Prostě, takže když jsem to uviděl tady, když naše jedna kněžna dokonce tančila ve Star Dance, no tak mně se to zdálo trošku podivné, že? Takže tyhle ty kroky toho papeže jsou pro mě trošku nejasné, no. Ale nechci to hodnotit. Četl jsem před několika dny, a kdybych tušil, že o tom budeme dneska mluvit, tak jsem to nalistoval znovu. V jednom německém dvouměsíčníku Kato jsem četl velmi sofistikovaný text jakéhosi docenta teologie v Římě na katolické univerzitě, který porovnával najednou pohled ku podivu viceprezidenta Vance jako velmi nábožensky myslícího člověka a papeže Františka. Článek velký, ve velkém časopise porovnávající to dva lidi a ukazující zcela odlišný pohled a jeden, že ten Ordo Amoris, který přichází z poloviny minulého tisíciletí a druhý je takový ten dnešní moderní pohled. No a ten Vance nepochybně zastává ten první a papež František zastával ten druhý. Ten první názor je láska k bližnímu, ale strukturuje tu lásku. Krom toho, že má mít ten katolík největší lásku k Bohu, tak pak má mít ke své rodině, pak ke svému okolí, pak ke svému tomu a tak dále. Proti tomu je postaven postoj papeže Františka, který je opakem a popřením tohoto toho pohledu strukturované lásky a který je lásku ke všem. Lásku absolutně, proto teda on prosazoval fanatickou podporu migrace všeho typu, protože pro papeže Františka byl poslední migrant, nevím, z kterou zemi si mám zvolit, který doputuje, stejně cenný jako člen vaší nejbližší rodiny, sousedství a tak dále. No a to ten druhý proud toho katolického myšlení tvrdí opak. No a mě je samozřejmě bližší nikoli to Františkovo, ale to druhé pojetí.
1: Vy jste řekl, pane prezidente, že nechcete hodnotit.
2: No to už jsem začal hodnotit.
1: Ne, já chci. A také jste řekl, že papež jako osobnost daleko překračuje význam té církve. A teď se chci ptát, do jaké míry, ať se díváme na kteréhokoliv papeže, Jana Pavla, Benedikta XVI., Francesca, anebo toho, který teď bude, do jaké míry on je politickou osobností, která je schopná, to je to důležité, hýbat dějinami.
2: Já ne, jestli politickou.

0: žít z Říma v téhleté své funkci, tak nejenom pro Polsko, ale pro celou Evropu. Já, nenáboženský člověk, nebo nenáboženský aspoň v tom úzkém slova smyslu, tak já bych před 45 lety řekl, že v roce 80, kdo je největší osobností soudobého světa, já bych klidně tehdy jmenoval Jana Pavla II. Prostě a mám, já nevím, jestli jsme o tom tady někdy mluvili, my už jsme mluvili při těch 65 rozhovorech, já mám strach o všem, musíte mě zaražit,
1: že jste
0: mladší a pamatujete si víc. Já mám mimořádný zážitek s Janem Pavlem II., kdy jsem byl na Černo, na konferenci v polských Sopotech, na Černo ve smyslu, že mě tam samozřejmě můj zaměstnavatel v té době za komunismu v žádném případě neposlal, tak jsem si na to vzal dovolenou a hezky vlakem jsem jel do Sopot. No a představte si, byl jsem na konferenci, přes den se diskutovalo o složitých matematických, ekonometrických, statistických modelech. Večer jdu do pokoje hotelu a pustím si polskou televizi a najednou konec světa, došlo k atentátu na Jana Pavla II. Takže já jsem to prožil v těch Sopotech. Teď jako v cizím městě, v Polsku, odkud ten papež byl a tak dále. Tak já vím, že jsme když vyšli z hotelu a putovali se všema lidma, tisíce lidí, mlčky tahli městem a došli k místní katedrále. A prostě celé ty Sopoty se tam sešly. Pro mě událost naprosto mimořádná. To si dovedu představit. O Benediktovi bych také mluvil podobným způsobem. A myslím, že nevím, co bych si takového já dokázal vybrat od toho papeže Františkovi. Já to neumím definovat.
1: K tomu, co říkáte, poprosím jednu suvku. Opravte mě, jestli to tak není, ale já žiju nějakou dobu v tom, že vy jste se s Benediktem XVI. Vzájemně nějak ctili. Že vy jste se asi, nechci říct, nechci to přeháněl, dobře znali. Jinými slovy, měl jste k němu blíž než k Janu Pavlovi.
0: Určitě. Ale Jan Pavel byl zas takovej, Benedikt XVI. Byl intelektuál v tom nejlepším slova smyslu. V tomto smyslu Jan Pavel II. Byl víc člověčí a tak dále. A všichni známe jeho obrázky, jak jako kněz běhá na běžkách a podobně. To pro Benedikta to by bylo, já myslím, nedůstojné postavit se na takový směšný vynález, jako jsou lyžařské běžky. Ale ten papež byl úžasný. On ten svůj úřad bral nesmírně vážně. Já vím, že jsem jednou se s ním loučil jako předseda vlády, kdy byl na státní návštěvě tady a prezident Havel nějak nemohl nebo co. A papež odlétal z Hradce Králové z letiště do Prahy a do Říma teda určitě. A já jsem byl s ním a teď já viděl, že on vůbec nemůže jít. Prostě jeho pochroumané jako nohy, končetiny byly prostě. A teď měla být přehlídka čestné roty. A já jsem seděl v tom letišním nějakém sálku s ním a přemlouval jsem ho, aby se zrušila ta cesta prostě a ta povinná procházka. Ne, nesmysl, nebude tady, bude tady pár novinářů, nikdo to nebude to a tak dále. Přemlouval, se nenechal prostě přemluvit a kulhal o holi a musel splnit svou funkci prostě, kterou měl, že on je taky hlava státu, papež římský A tím pádem

0: Tak já vím, já mám na něj takovéhle vzpomínky tohohle typu, no, které člověk nemůže zapomenout určitě.
1: Ještě jedna věc k tomu. Dnes dopoledne v tomto studiu seděl Lubomír Zaorálek, který velmi laskavě vzpomínal na předchozí papeže a mimo jiné říkal, že na pohřeb Jana Pavla II. Jste letěli společně letadlem, které muselo nouzově přistát v Innsbrucku. A tak... Vzpomenete si na tu situaci?
0: Ježíš, samozřejmě, to byla velmi dramatická chvíle. Já jsem byl na pohřbu i papeže Jana Pavla II. I Benedikta 16. naštěstí. A určitě nepojedu, nebudu nijak delegován na tento pohřeb. Ale no prostě my jsme najednou kdesi nad blížící se území Alp, někde už mezi Rakouskem a Itálií, tak najednou panika na palubě toho malého Challengeru, že prasklo přední sklo.
1: Dvě dokonce,
0: no,
1: říkal Zaorálek.
0: To je půl pointy, prasklo přední sklo a budeme se muset vracet. A já ve svý, byly 11 v noci, 11 nebo 10 v noci, tak nějak, a ráno byl ten pohřeb. Já jsem říkal, v žádném případě se nebudeme vracet. Podívejte, my jsme teď nad hranicích Rakouska a Itálie. Jestli se nemýlím, tak je to stejně daleko do Prahy jako do Říma. Nemůžeme letět. No a v tu chvíli nastalo to, že prasklo i druhé sklo v tom letadle, když já stál nepřipoután v té kabině té posádky. No, ty začaly řvát a vlekli mě na mé místo, abych si sednul a tak dále. No a ukázal jsem se, museli otočit a jet zpátky. No, tak jsme přistáli nouzově a čekali jsme, než přiletělo náhradní letadlo, ještě Tůčko blahé paměti, a tím jsme doletěli do Říma někdy ve 2 nebo ve 3 ráno. Vím, že do hotelu Placa na Via del Corso jsme se dostali asi ve 4 ráno. No a někdy už v půl 8 jsme jeli na ten pohřeb. Takže tyhle věci si člověk nemůže nepamatovat.
1: Pane prezidente, znamená něco zásadního, že se pohřbu papeže zúčastní Donald Trump?
0: Ne, já nevím, kdo byl z americké reprezentace na těch pohřbech, to by mě někdo asi rychle poučil, to si přesně nepamatuju. Na takovouhle věc v Americe výlučně z Ameriky, výlučně letali viceprezidenti. Jo, tak já bych tak typoval, že mohl tam být Biden za Obamu, když jsem byl na tom pohřbu toho předcházejícího. Tak nevím. Prostě létali tam prezidenti, no a...
1: Já vím, a já se ptám na toho Donalda Trumpa, jestli to gesto, že, protože v médiích bylo, že by se měl účastnit, jestli to gesto, že se zúčastní Donald Trump, znamená něco pro tuto část světa.
0: Určitě ano, ale tak já myslím, že on se přihlašuje k západním hodnotám, že jednoznačně, a celá jeho politika je vlastně pokus o obranu a znovu zrození autentických západních hodnot, západní civilizace. Tady všichni ječí na jeho cla, ale i to je přeci z jeho strany pokus prostě vrátit se k původní tržní ekonomice, která nebudou zatěžována žádnými státními zásahy. ani cly, a proto ty cla přestřeluje a šermuje s nimi, aby ukázal, že to takhle tudy nejde a tudy nevede a musí se odstranit i ta necla, i ty další překážky světového obchodu. Takže já myslím, že on tím se přihlašuje plně k těm západním hodnotám a v podstatě je to logické, že sem přiletí.
1: Dobře, promiňte, ten váš termín nebo to vaše sousloví, západní hodnoty, promiňte, já jsem zcela dezorientován v tom, co to ještě je a co to není. Protože oni už se k západním hodnotám dnes, jak si hlásí i lidé, kterým to nemůžu věřit ani na vteřinu. Ona i paní Pekarová řekne, že ctí západní
0: hodnoty. Já jsem
1: hodnoty
0: právě chtěl říct, já jsem, Xavier, já jsem vás chtěl jsem vám pomoct a samozřejmě, že jsem se neprozřetelně dotknul slova západní hodnoty. Já jsem tím chtěl toho Trumpa přiblížit k Evropě jako tou západní civilizací.
1: No, Trumpa už jsme řekli.
0: Západní civilizací. No ale já bych řekl, že západní hodnoty jsou jasně, můžeme to definovat úplně jasně. Západní hodnoty jsou to, co dneska hlásí pan profesor Petr Fiala. No a tím máte úplně definováno, co to je. Můžete si přečíst jeho články, jeho
1: teď
0: projevy.
1: Teď bych opustil ironii,
0: okamžitě vidíte, že to je...
1: Ten váš jsem... sarkazmus a vaše ironie
0: to není
1: v těchto
0: ironie,
1: okamžicích, to já to těžko nesu. Pro mě je to důležitá věc a já to nevím, protože já když vidím, co všechno je považováno, anebo promiňte, snad i předstíráno,
0: za víc, jaké, předstíráno.
1: Víc předstíráno a mnohdy i pokrytecky potvrzováno některými, tak já si říkám, co to teda jsou ty západní hodnoty.
0: Tak Severi, já bych řekl, že to si člověk nejlépe uvědomí, když je ve světě úplně jiný hodnot. Já to vždycky říkám tím, že jsem už asi dvakrát nebo třikrát ve světě, někde v dalekém světě, na otázku, odkud jste, já jsem říkal, I am from Europe. Protože nějak jsem si myslel, že říkat z nějakých Čech nebo z Prahy, že tam ty lidi vůbec by netušili, co to znamená. Já jedu za 14 dní, za 14 dní na pravidelnou konferenci do Istanbulu. A to je Euro-Asia Forum. Euro-Asijské forum. Já tam na tomto fóru najednou se přistihuju, že taky použiju termín západní hodnoty, protože tam je evidentní, proti čemu to slovo říkám. U nás je to spíše ironie, když se tím někdo ohání a jestli jste to nazval sarkazmem, tak budiš, ale já to, tady to člověk musí díky všem Fialům a Pekarovým Adamovým spíše používat za ironickou nadsázku.
1: Dobře, a teď ještě teda navážu na vaše slova. Vy jste použil termín, tuším, na konferenci patriotů, která byla nedávno v Praze, varování před takzvanými falešnými křižovatkami. Jak se to pozná, která křižovatka je falešná a která je ta pravá, pane prezidente?
0: Ne, já jsem spíš jestli si dobře vzpomínám ten svůj projev, tak tam moje polemika byla proti tomu, že patrioti si dali heslo jako do čela Europe at the crossroads, jako Evropa na křižovatce. A já jsem polemizoval s tím, že si myslím, že Evropa na žádné křižovatce není. A definoval jsem, křižovatka je už to místo, kde prostě jsou takhle dvě cesty a vy teď musíte zahnout doleva nebo doprava. To je pro mě definice křižovatky. Zatímco já myslím, že ty patrioti tím chtěli říci, že jdeme špatnou cestou. To já s nimi souhlasím. Ale Evropa v žádném případě nedoputovala do situace, kde už stojí na té křižovatce, aby teď zvolila na jednou otočku doleva nebo doprava. Já myslím, že my jsme dávno před, daleko ještě před tou křižovatkou. My ještě bohužel budeme putovat těmito temnými vodami nebo temnými hvozdy, nebo jak se to skalami možná. To ještě tam budeme dlouho putovat. Já myslím, že my nejsme v žádné chvíli obratu. Aby byla chvíle obratu, tak musí být dostatečné přesvědčení o tom, že už se musíme obracet, že už jsou politické síly, které jsou si toho vědomy. Prostě v roce 1970 nebo kdykoliv jsme si lidé jako já mysleli, že ten komunismus je naprosté zlo a že musí být zničen, ale nebyl to bod obratu, nebyla to křižovatka, bylo to pouze dlouhé ještě putování, myslelo si nás to málo. Já myslím, že i těch patriotů je strašně málo, aby si mysleli, že už se rozhodujeme.
1: Ale ta síla, říkám si naivně, je možná někde jinde, protože já nevím, jak často, pane prezidente, hovoříte s občany, s lidmi, kteří chodí do práce, živí rodiny a starají se o svůj běžný život.
0: Čítáte si, jak například často jdu v Kobylisích do hospody u Blekotů.
1: Já to nevím.
0: Kde jsou normální lidi.
1: Ale já vám řeknu,
0: tenhle týden jsem tam byl už nejméně dvakrát.
1: Ale nechte mě říct moji zkušenost. Já vám říkám, že ti lidé v drtivé většině vědí, že jakýsi Green Deal je slepá ulička. A ti lidé už dávno vědí, že tudy cesta nevede, že ty drahé energie, ty naše firmy a ty domácnosti jenom ničí a decimují. Oni už to vědí. Takže já si myslím, na rozdíl od vás, že k těm lidem už to doputovalo, že se teď jenom čeká na tu technickou část, že se to otočí.
0: To, aby se z myšlenky stala definiční hodnota politického souboje o charakter světa, mezi tím je strašlivá mezera. A já myslím, že to naše politické strany málo docenují. Proto často v kontextu jiných debat, ale často říkám vždycky, no ano, ale vy myslíte, když mě říkáte, že ten komunismus taky padnul, tak jako tady ten dnešní svět musí taky padnout. Já říkám, a fakt myslíte, že jsme už v roce 86, 7, 8 a už je to do té míry nalomené, když bych použil tenhle výrok, že už to se musí jenom dolomit a že už jako není třeba moc pro to udělat. To já jenom říkám vážení, to mám spíš strach, že jsme tak na straně v roce 70 něco nebo něco takového. Ale to není pesimismus. To já myslím, že je realistické ohodnocení toho, co prostě je kolem nás.
1: Ještě jedno důležité téma. Já jsem četl váš rozhovor pro časopis To.
0: Vy tak čtete v Obránex.
1: Vy máte dneska tak zvláštní náladu, pane prezidente.
0: Bezvadno, já oceňu, že jste četl i okrajový rozhovor můj.
1: Já až řeknu cokoliv, tak vy to přenesete.
0: Já to oceňuju.
1: Vy použijete tu ironii.
0: Nečekal.
1: Dokonce vám teda odpovím stejným nebo podobným tónem. Představte si, já opravdu spolehlivě umím číst. Vím, že na to nevypadám ve vašich očích, ale tak to je. A já jsem si tento rozhovor četl a jestli jsem četl správně a ta písmenka jsem si dával dohromady správně, tak jsem pochopil, že vy máte trošku obavu o průběh férových voleb na podzim letošního roku. A já se teď ptám, jako čtenář vašich rozhovorů, z čeho ta obava pramení, protože spousta lidí má obavu.
0: No tak jestli spousta lidí má obavu, takže tak to není extrémní názor snad, téhle té chvíli nastává. No tak my jsme svědky v Evropě nevídaných jevů, že se najednou někde volby zruší těsně před nimi, nebo po nich se řekne, že takhle ne, budeme volit znova a tak dále. Tak toho, co by se v normálním světě zdálo jako nemožné, nepředstavitelné a podobně, tak to prostě v několika případech už nastalo. A některé výroky, které zazněly i od našeho, já ho teď nemůžu citovat přesně, ale od našeho nového předsedy Ústavního soudu, pana Baxy, ty směřovaly také k tomu, že kdyby, to bychom museli zasáhnout. To přeci nemůže se stát, aby ty volby dali výsledek, který my s velkým prostě si nepřejeme a který si nepřejí soudruži Bruselu a tak dále. Tak to já myslím, že tato varianta tady je a neměli bychom ji nikdo podceňovat. Nemluvě o tom, že jestli přidám slovíčko, ty prvky té korespondenční volby v tom dávají zase úplně jinou možnost nějakého posunu voleb někam jinam.
1: Předpokládám, že příště, až přijdete, že už mi přinesete knihu, to je drzost, co to takhle říct, ale že přinesete knihu ukázat tedy našim divákům od Beneše po Ukrajinu, a už se bude blížit to výročí 80. od osvobození Československa a tak bychom tomu mohli ten příští díl věnovat.
0: Ježiš, to určitě. Já jsem tu knihu psal opravdu, musím říct, že z iniciativy kolegy Strejčka, který přišel první pracovní den roku 2025 a říkal, musíme udělat něco většího, nejen psát každý týden naše hloupé nebo chytré glosy. No, tak jsme si řekli tohleto téma, takže vydává náš institut de facto dvě knihy. Jedna je nakonec moje samotná k těm 80 letům od konce druhé světové války a druhá je dvojice Weigl Strejček, tak to budou dvě publikace, které tady mohou být přineseny. Já se opravdu a my se opravdu bojíme, že nastane další fáze desinterpretace té druhé světové války a jejího výsledku, jejich příčin. A podobně o tom snažím v té své knižce, která bude oficiálně publikována příští úterý, tak o tom se snažím v té knize diskutovat.
1: Těším se na příští díl velmi,
0: pane prezidente. Přinesu tu knížku velmi rád.
1: A děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
0: Já děkuji. Naschledanou.
1: Pane prezidente, díl 65. A naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Markéto, slyšíte to ticho?
2: Slyším ticho, což asi bude znamenat, že je ticho po pěšině ohledně nějakých zprávyček.
1: Je ticho po pěšině, která vede možná na zemi živitelku pro premiéra Fialu, protože vrátilo zdražování jídla, ceny rostou. Od ledna do května letošního zdražili o víc než 5%, meziročně v květnu zdražili taky o 5%. Současně s tím vidíme plošné zdražování obědů v Česku a úbytek lidí, kteří si ten oběd buď můžou dovolit, nebo chtějí za ty vyšší ceny dát. Takže se nám, jinými slovy, vrací inflace jídla, proto já jsem zmiňoval tu zemi živitelku.
0: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Moc peněz, díl 27. A naším hostem je pan Robert Vlášek, jako vždycky. Dobrý den.
2: Dobrý den, 27. díl, to nám to letí.
1: To je hezký, že?
2: Je to parádní.
1: 27. červená. A pane Vlášku, pojďme, my tady často hovoříme o těch ekonomických věcech, zejména o zlatě a ano. O věcech okolo zlata, protože to je taková, říká se ve vaší branži, předpokládám, největší jistota.
2: Jistě.
1: Investiční. Nebudeme skrývat, že tento pořád děláme v partnerství s vaší firmou Firegold.
2: Je to tak.
1: Ale nemohu začít jinak, když jsme u toho zlata. Četl jsem v médiích, že v Ugandě bylo nalezeno nějaké velké množství zlata, které se teď vytěží. A bude ho víc, než dosud bylo. No tak já teď nevím, co si o tom mám myslet, protože tam hrozí velký pád ceny.
2: Zneklinilo vás to trošku?
1: Tak. Trošku jo.
2: Nebyl jste sám. Je to zajímavá zpráva, která skutečně proběhla. Já bych řekl, že to je taková jako nafouklá bublina, já to hned vysvětlím. V Ugandě skutečně dlouhodobě se zlato těží. Dokonce i na tom místě, kde to naleziště teď se jakoby promovalo, že tam je. Tak Číňané tam tuším těží zlato už 5 let, je tam čínský důl, nicméně v té zprávě jedna zásadní chyba, oni tam vlastně uvedli, že to naleziště by mělo v sobě obsahovat nějakých 310 tisíc tun ryzího zlata, což by pravda, přesně jak říkáte vy, znamenalo, že by to bylo víc, než bylo vytěženo za celou historii lidstva, protože za historii lidstva bylo vytěženo nějakých 220 až 250 tisíc tun. Ale to je zásadní chyba, protože když vezmete objem té rudy, kterou oni indikují, že tam je, a vezmete obvyklou nebo minimální a maximální hojnost zlata v té rudě, která se vyskytuje na této planetě.
1: Hojnost, to je oficiální pojem?
2: Ano, v té rudě, tak se na planetě vyskytuje ta hojnost od 1 gramu po 7 gramů na tunu. A kdybychom vzali tu nejvyšší, jakoby ten nejvyšší obsah zlata v té hornině, tak by to bylo nějakých 220 tun. V tom nejoptimističtějším případě. 220 tun je sice hezké malé naleziště, ale nic zásadního. Dokonce já si troufnu říci, že v České republice víme z geologických průzkumů, že máme víc zlata. Tady máme kolem 500-700 tun.
1: Tedy se ptám, kde soudruzi novináři udělali chybu.
2: No, soudruzi novináři zjevně přijali nějakou nepřesnou informaci z nějakého zdroje, který se spletl minimálně ve setěné čárce a pak samozřejmě už to žilo svým životem a bylo to zajímavé mediálně, protože každý se podivil, vyděsil a někteří samozřejmě pro prodejci a propagátoři papírových investic samozřejmě to potom jako podporovali, protože to bylo jako proti tomu zlatu, ale všiml jste si, že trhy neudělali vůbec nic, protože každý si to přepočítal stejně jako my a řekl, to není zásadního.
1: Budu se ptát dnes, jaké jsou prognózy a jaké vy máte z těch odborných zdrojů informace, ale pojďme udělat to, co děláme vždycky rádi v tomto pořadu a také v našich streamech společných, takzvané reklamní okénko, protože spořit ve zlatě, nakupovat zlato, to všechno vaše firma zajišťuje a vy stále tvrdíte, že to je ne železná, ale zlatá jistota. Je
2: jednoznačně,
1: to tak?
2: Jednoznačně, o tom vůbec není pochyb, zlato je bezpečný přístav, zvláště v dobách nějakých globálních změn, zemětřesení, otřesů, turbulencí, které dneska vidíme všude možně, geopolitika, ekonomika a tak dále, tak zlato je bezpečný přístav a vidíme to na tom taky třeba, že centrální banky masivně nakupují zlato, k tomu se možná ještě dostaneme a to je ten indikátor. Takže jednoznačně zlato je bezpečný přístav, je to zlatá investice.
1: Kdo chce zlato, spoření ve zlatě, nákup mincí nebo zlatých slitků, adresa e-mailová je pořád táž a to je zlato@mincex.cz a tam se všechno napíše, včetně telefonního čísla, dostane se to do rukou zde přítomného občana.
2: No, spíš týmu, který to zajišťuje.
1: Týmu, oni zavolají, poskytnou díky XTV 30% slevu na vstupní poplatky.
2: Jednoznačně.
1: Potvrzujete?
2: To platí.
1: Podepisujete krví?
2: Podepisuju krví, dokonce v tomto období, vlastně do konce září, ty podmínky jsou ještě trošku lepší, teda do konce srpna, než budou v září, protože od září mírně zražujeme vstupní cenové navýšení, vstupní poplatek, takže určitě využít těch podmínek teď.
1: teď. Napsat telefonní číslo, to je důležité, 30% sleva a zároveň je to podpora pro XTV. Je to potřeba toto říct a nejedná se o virtuální zlato.
2: Ne, všechno je to zlato fyzické, všechno ten zákazník buď si nechá poslat domů, nebo je uskladněno u nás v podobě těch zlatých účtů, které umožňují nejenom si odložit peníze do zlata a zhodnotit, ale také z nich platit zájemně za zboží, za služby, tak vždycky to zlato tam fyzicky leží.
1: A adresa zní?
2: Adresa mailová zní.
1: No, pane Blášku.
2: No, vidíte, to jste mě zaskočil.
1: No, tak to zkuste.
2: Je to mince X?
1: Je to zlato, zavináč.
2: Mince X?
1: Mincex.cz. Do příště.
2: Naučit. Jednoznačně.
1: Jaké jsou prognózy?
2: Než se pustím do prognóz, které rád sdělím, já bych jenom zrekapituloval trošku vývoj. To je možná důležité, protože spousta lidí si říká, ten vývoj je velmi pozitivní u toho zlata, může to trvat do nekonečna, protože my když se podíváme, tak za poslední 2 roky zlato vyrostlo 80%, za posledních 12 měsíců je to 41,8%, za 3 roky je to 66%, řeknu, a za 19 let, kdybych vzal trošku delší horizont, je to 635,05%, přesně. Takže ten vývoj je velmi jako pozitivní a nové rekordy vlastně převyšují ty staré rekordy. Takže to je stav, který tady je. Teď zlato mírně koriguje aktuálně, lehce o nějaký 1,5%, lehce zlevnilo, což je ale obvyklý vývoj vždycky po nějakých maximech. Takže to je vlastně takové optimální nákupní okénko, které se vždycky otevírá v té růstové fázi. Co se týká prognózy, tak ty prognózy jsou, že do roku 2030, a jsou to prognózy, řekněme, takových jako světových jako analytiků a investičních společností, ten průměr říká, že to zlato by mělo být něco kolem 5 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci. Což dneska jsme nějakých 3250, řeknu. Takže ta prognóza je velmi jako pozitivní a je potřeba si říci, proč je takhle pozitivní. Co vlastně ovlivňuje tu cenu zlata, proč stále roste, proč od roku 2008 velmi zrychl růst ceny zlata. Je to proto, že vlastně to zlato ovlivňuje několik faktorů, řekněme takových 6 základních faktorů. První faktor je tisk nekrytých peněz. My víme, že dneska peníze nejsou kryty vůbec ničím, ať už dolary, koruny a tak dále. Ad absurdum, kdybychom to převedli do důsledku, tak jsou kryty vlastně jenom tím, co ty státy vlastní, a to jsou ty velké dluhy, ten svět je předlužen. Takže vlastně není tam žádná reálná hodnota. To je první věc, tisk nekrytých peněz. Druhá věc je růst globálního dluhu, to s tím hodně souvisí. To znamená, ten dluh se stává nesplatitelným. Třetí vlastně taková oblast, která to zlato ovlivňuje velmi zásadně, je geopolitický vývoj, geopolitické napětí, a my vidíme, že dneska to napětí, kam se podíváme, tam ho vidíme, ať už je to Ukrajina, Rusko, ať už je to Blízký východ, Gaza, nebo napětí USA, Čína, potažmo BRICS. Potom je to poptávka centrálních bank. Centrální banky nakupují masivně, několik let po sobě jejich nákupy trhají rekordy a překonávají 1000 tun za rok, což je hodně. A potom to jsou taky obchodní války. A ty obchodní války my také vidíme. Vidíme celní přetahování, celní licitace Spojené státy versus zbytek světa. A to jsou všechno faktory, které bychom mohli popsat jako nějaké turbulence, jako nějaký neklid v tom světě. A to všechno působí na zlato.
1: No a z čeho tedy čerpáte tu prognózu, protože vy jste řekl 4 až 6 tisíc.
2: 4 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci.
1: Za trojskou unci, což je skoro...
2: Násobek.
1: No, násobek. Teď je 3200 třeba, ne?
2: 3250, řeknu třeba.
1: No, protože, jak jste říkal, zlato mírně korigovalo. Já říkám, že kleslo v ceně, ale to je, abychom se nebrali za slova. Z čeho vychází to? Vy to říkáte, neklidná doba, války a tak. Co když to všechno se nějak pořeší? Co když na světě zavládne mír, nebudou cla, nebudou obchodní války, nebudou skutečné války, nebudou se nakupovat, vyrábět zbraně. Teď jsem jak Karel Čapek.
2: Já to poslouchám.
1: No, pozorně. A co teda se v tu chvíli stane? Zlato půjde dolů?
2: Když se podíváte do historie, a podíváte se na to, jak se vyvíjela cena zlata od roku 1971, bych řekl, když vezmeme fakt dlouhý horizont pro diváky, aby chápali, jak se to vyvíjí, tak tam trojská unce stála 35 dolarů. V 80. letech jsme byli kolem 300 dolarů za trojskou unci před 2008, před první velkou finanční krizí, to bylo 2000, to bylo $850 za unci, pardon, ve 2008. A dneska jsme na těch 3250.
1: V rozbouřeném světě.
2: V rozbouřeném světě.
1: Ale v rozbouřeném světě, počkejte. Ano. V rozbouřeném světě, vy jste řekl před chvílí 41,8 za rok. A někdo říká, to se nemůže opakovat, říkají zase jiní. Vy říkáte, to se naopak může opakovat, ještě v mnohem větším rozsahu. A moje první otázka zněla teda, jakým způsobem se ta válka a ta obchodní válka to vytlačí, jakým mechanismem. A druhá otázka, když to všechno skončí, světem zavládne mír a klid, žádné celní války. Nebudou pan Trump se usmíří s panem Putinem, u toho mírně pofackuje představitelé Evropy, kteří srazí podpatky, stejně tak soudru Zelenský a bude klid. A v Gaze to nějak vyřeší.
2: Co udělá zlatko? Všichni bychom si to přáli. Úplně jsem se zasnil, jak jste o tom hovořil. Nicméně, tyhle ty faktory, pokud jsme zmínili to geopolitické napětí, jsou spíš těmi menšími faktory, které jenom zvyšují ten růst, tu dynamiku. Ale tím základním faktorem, co žene tu cenu zlata nahoru od toho roku 1971, bez ohledu na to, jestli je zrovna válka nebo není, je ten faktor toho, jak fungují dnešní peníze, jak fungují dnešní měny. To znamená, že ty peníze jsou nekryté od roku 1971 a že vlastně my budujeme tu prosperitu, kterou jsme zažili v minulosti, na virtuálních hodnotách, že vlastně vyrábíme peníze z ničeho, vyrábíme deriváty z derivátů, úroky z úroků, ty reálné hodnoty tam nejsou. A protože je to celé umělé, tak žijeme vlastně jako na dluh, roste nám ten globální dluh a jsou tady nekryté peníze. A to je ten úplně základní faktor, který právě z toho zlata jako z bezpečného aktiva dělá něco, co nakupují ty centrální banky, co kupují ty privátní banky, protože se pojišťují proti nestabilitě celého toho finančního systému. A to, že potom přichází, řekněme, geopolitické napětí, že přichází zvýšená poptávka centrálních bank, že přichází jako ty obchodní války, to jenom graduje tu věc, ale ta podstata je v samotném fungování toho finančního systému. Prostě my tady máme něco, co považujeme za hodnoty, co žádnou hodnotu nemá, když to zjednodušíme. A to zlato jí prostě má a má jí 6000 let a proto ve světě virtuálních měn a vlastně takového Ponziho schématu těch fiat měr, to zlato vždycky prostě bude mít tendenci růst a růst dál.
1: Promiňte, vy říkáte, že považujeme za hodnotné něco, co ve skutečnosti hodnotu nemá.
2: Ano, ano.
1: Tím myslíte to, čemu říkáte vy fiat měna.
2: Ano, a čemu vy říkáte peníze.
1: Čemu my říkáme obyčejní lidé peníze.
2: A vy to říkáte špatně. Musím vám to říct.
1: Ne, tak já jsem rád, když mezi nás obyčejné lidi přijde někdo tak moudrý a vznešený jako vy.
2: Děkuju, uzavdívám se.
1: No ale... ne, tak a napraví nás hříšníky.
2: Ano.
1: Pro mě peníze jsou peníze, já nikdy nebudu stát ve frontě v bance a říkat dobrý den, přišel jsem si pro svoji fiat měnu. Tak paní, která tam sedí, holčička za pultem, úřednice na mě bude koukat jak na vola. Tak jako vy teď koukáte na mě.
2: Ne, já na vás vůbec nekoukám jako na vola, to bych si vůbec nedovolil, ani proto nemám důvod žádný. Vy jenom vlastně teď tím, co jste řekl, potvrzujete to, co je samozřejmě naprosto rozšířené, je to takové zmatení jako pojmů, kdy ty věci nenazýváme pravými jmény. My jsme peníze naposledy v něco, co se blížilo penězům, jsme měli v roce 1971. To, že tomu, co máme v peněžence, těm papírkům říkáme peníze, je rozšířený terminus technicus, ale vlastně to peníze už nejsou. Je to fiat měna, protože definice peněz, abychom se pochopili, o čem já tady mluvím, a já vám připadám jako šílenec možná teď, jak na mě pozorujete, tak ta definice peněz je o tom, že ty peníze jsou směrný prostředek, je to nějaká účetní jednotka, je to dělitelné, je to zaměnitelné, že jsou stejné, ale hlavně je to uchovatel hodnoty po neomezeně dlouhou dobu. Ale toto fungovalo jenom v době, kdy ty peníze měly nějakou reálnou hodnotu, kdy byly podloženy nějakým reálným hodnotným aktivem, ale to skončilo naposledy v tom roce 1971. A od té doby právě už neplní tuto funkci. Abych to přiblížil divákům zase, jak to poznáme? No, poznáme to tak, že máme inflaci za poslední 4 roky na úrovni 40%, zvýšení cenové hladiny, přišli jsme o 40% majetku uloženého v penězích, ztratili tu hodnotu a to je to, že ty peníze neumí uchovat tu hodnotu právě proto, že to nejsou peníze, ale to ta fiat měna. Není to kryté ničím.
1: Dobře, pane Vlášku, ale strana a vláda nám říkají, že žádná inflace nebyla, Jo, to jsem teď slyšel o jednoho představitele v rámci volební kampaně, ale možná se spletl. Když to položím, tu otázku úplně na plac, to máme poděkovat současné vládě s ministerským předsedou Fialou za to, že to, co jsme měli ve svých fiat měnách, různě po účtech a doma pod polštářem někdo, nebo já nevím, tak ztratilo hodnotu 40%? Ano nebo ne?
2: Určitě. Máme takové tři místa, kam můžeme poděkovat. Můžeme začít tím lokálním, to znamená naší vládě, určitě za to, že tím, jak nakládala tady s cenami energií a tak dále, daňovou politikou, zvyšováním daní třeba, jo, daně z nemovitostí a tak dále, to všechno je inflační tlak, to všechno zvyšuje inflaci a znehodnocuje peníze. A to je těch 40%, o kterých se bavíme cirka, takže těm poděkovat můžeme 100%. Pak můžeme poděkovat do Bruselu soudruhům, straně a vládě tam za to, že nám tady provádí Green Deal, který nám zdražuje ty energie taky, takže oni tam mají velkou zásluhu na tom taky.
1: A tím

0: protože by vám nikdo nerozuměl, ale pokud byste chtěl mluvit jako terminologicky přesně,
1: no to chci právě.
0: Tak byste řekl, že máte fiat měnu.
1: Já bych chtěl být vyváženě přesný.
0: Tak byste říkal, že máte fiat měnu.
1: Jako bych seděl v České televizi.
0: Tak, v České televizi, jako host nebo hostka případně.
1: Hostka nebo moderátor.
0: Nebo moderátor.
1: Vyvážený jako na všechny strany.
0: Byste zmínil fiat měnu a vysvětlil byste, že ta zkrátka fiat vlastně je z anglického nebo latinského jako původního slova, které vyjadřuje, ta zkrátka vyjadřuje měna nařízená zákonem, což vypovídá ovšem, protože té měně se také mnohdy říká měna nuceného oběhu. To znamená jinými slovy, že stát vydá peníze, které nemají žádnou vnitřní hodnotu tím, že by byly kryty zlatem nebo tak, a určí zákonem jejich hodnotu a my tomu věříme, že jí to má.
1: Hříšná myšlenka. Vy říkáte, pane Vlášku, že zlato podle prognóz může vyskočit o 100% vlastně, když to vezmeme tak přes palec.
0: Určitě.
1: To znamená, že teď, když někdo bude mít jednu trojskou unci, bude stát třeba 160 tisíc korun. Je to tak.
0: Ano.
1: Do této chvíle už se ta trojská unce za poslední, řekněme, 2 roky pohla o 41% nebo víc za poslední 2 roky?
0: No, za poslední 2 roky o 80% cirka.
1: Tak o 80%. Minus 30% inflace. Takže když bych to celé dopočítával, tak přijdu na to, že fiat měna je skoro nula. Rozumíte mi?
0: Já vám rozumím docela dobře, ano, protože když se totiž na to zlato se dá dívat dvěmi úhly pohledu, že zlato roste oproti penězům, což
1: které
0: ono
1: naopak, roste. Které naopak vlastně, kterým ubývá hodnota.
0: Tak, a nebo se na to dá dívat tak, že to zlato si zachovává v celé historii svoji hodnotu pořád stejnou. Vlastně stejnou kupní sílu, která mírně roste jenom proto, že nám rostou těžební náklady, takže se trošku to zlato zdražuje, ale jinak drží tu hodnotu, že jsme si za to zlato před tisícem let koupili zhruba stejné statky a služby jako dneska a že ty peníze se proti tomu brutálně znehodnocují. A pokud my bychom se podívali, přesně co jste teďka řekl, to je skvělé, na horizont 100 let a vzal byste americký dolar, britskou libru, švýcarský frank, já nevím, nějakou měnu, tak byste zjistil, že za 100 let ztratili 97,5% své hodnoty. Že jsou vlastně na nule, ano. Té původní hodnoty.
1: Stalo by možná za to se toho všeho dopočítat. Jinými slovy, vy stále tvrdíte, že bude-li si někdo za fiat měnu, za tu fiat měnu, kterou dostane za svoji práci,
0: ano.
1: A za fiat měnu, kterou má doma,
0: ano.
1: Promiňte mi, obyčejní lidé říkáme peníze,
0: ano.
1: Koupí v této chvíli zlato, tak i při třeba mírném poklesu toho zlata nemá šanci na tom prodělat.
0: Ano.
1: Říkám to dobře?
0: Říkáte. Můžu se dát takovou filozofickou vsuvku drobnou?
1: No ježiš, na to já se těším od začátku.
0: Velmi krátkou. Diváci by se na peníze neboli fiat měnu mohli dívat taky tak, že to je vlastně uchování ekonomické energie. To znamená, že já chodím do práce, svoji energii věnuju práci, vydělávám peníze, to znamená, ta moje energie se mění na ty peníze a ty peníze fungují jako jakási konzerva té mojí ekonomické energie. A já si je skládám takhle na pozdější dobu, až tu energii mít nebudu a budu s tím chtít pracovat v penzi a tak dále. No a ta inflace, ten stát, tím, že tu inflaci připouští a způsobuje, tak mi krade moji ekonomickou energii, tím pádem vlastně mi krade jakoby svobodu a můj čas. Takhle se na to potřeba dívat. To znamená, když já naopak tu ekonomickou energii dám do té konzervy ne peněz, ale toho zlata, tak to zlato drží tu hodnotu 6000 let. Takže je velká, velká jistota, že vlastně budoucích 6000 let se bude chovat velmi jako podobně.
1: Musím vám říct, že to byla moc hezká filozofická vsuvka.
0: Děkuju.
1: zlato@mincex.cz a každý, kdo se bojí, že přijde o svoji fiat měnu, ať ji má doma nebo v bance, nebo někde skovanou, ať si koupí zlato nebo si zařídí zlaté spoření.
0: A nebo zlatý účet.
1: Nebo zlatý účet.
0: Ano.
1: Tak jo, jsem rád, že jste tady byl, pane Vlášku.
0: Moc děkuju.
1: Děkuju a nashledanou.
0: Nashledanou.
1: Moc peněz, 27. díl a naším hostem byl jako vždycky pan Robert Vlášek.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Jaroslav Ďuriš je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Jaroslav Ďuriš je kandidát teď do zastupitelstva hlavního města Prahy na primátora taky, je to tak?
1: Ano, je to tak.
0: A je to muž, který byl také generálním ředitelem dopravního podniku v letech 2013
1: až 16.
0: 16, tak. Takže o tom bude řeč. A předpokládám, že jeden z hlavních důvodů, proč kandidujete v Praze a ucházíte se o moc politickou, jsou i věci okolo dopravy, vzhledem k tomu vašemu působení dopravním podniku a v městských firmách. Pane Ďuriši, motoristé sobě, to je také hnutí nebo jakýsi spolek, který kandiduje do zastupitelstva. Dokonce se chce poprat za práva motoristů a říká, že mimo jiné by zavedli metro zdarma. Řekněte mi, jako bývalý ředitel dopravního podniku, je to přijatelný nápad?
1: Je to úplný nesmysl.
0: Jak to?
1: Neproveditelný. Zaprvé finančně, protože když vezmete, že tržby roční z městské hromadné dopravy jsou přibližně 4 miliardy korun, tak je to minimálně miliarda, která vám vypadne a kterou musíte okamžitě někde řešit. To je první věc. Druhá věc je, že stejně nemůžete ten prostor uvolnit tak, aby se tam dělo cokoliv jako v jakémkoliv jiném podchodu nebo na ulici. To znamená, stejně tam musí být revizoři, stejně tam musí být městská policie, stejně se musí dodržovat přepravní řád, čili nic na tom neušetříte a vůbec by to nebylo k něčemu dobré.
0: A co je pravda na tom, to tvrdil pan Pikora právě z motoristé sobě, že tržby za metro pro dopravní podnik činí pouhých 15%.
1: To je naprostá hloupost.
0: Není to.
1: Jak říkám, tržby jsou plus, minus, samozřejmě to s covidem, bez covidu a tak, jsou 4 miliardy korun ročně.
0: A v těch procentech je to?
1: V těch procentech je to přibližně třetina, třetina, třetina. Protože metro je pořád páteří dopravní, čili největší přepravní kapacitu zajišťuje metro.
0: Vy reprezentujete Prahu bez chaosu.
1: Ano.
0: Řekněte mi, čemu vlastně říkáte chaos, protože ať přijedu do kteréhokoliv velkého města na světě, každý, kdo byl v New Yorku nebo v LA, tak ví, že bude stát ve frontě hodiny a hodiny. A chce žít ve velkém městě, tak s tím tak nějak počítá. Co je přesně ten chaos, o kterém vy mluvíte?
1: No, nejvíc to bylo vidět asi před rokem touhle dobou, čili v září loňského roku, kdy se Praha totálně rozkopala, čili těch uzavírek bylo daleko víc, než bylo nezbytně nutné. A co bylo horší, začaly se rozkopávat ještě objízdné trasy. Takže i to, kde ti řidiči stáli v té objízdné trase, tak vlastně se to nedalo tudy objet. A to, jak Prahu řídí ty, já říkám, novodobí svazáci, tak je vidět, že tomu vůbec nerozumí. Já vám řeknu jenom takový příklad nebo příměr. Praha měla několik primátorů, co byli lékaři. Byl to pan doktor Bem, pan doktor Svoboda, nyní je to pan doktor Hřib. Nikdo z nás by si nedovolil zpochybnit jejich medicínské vzdělání. Nikdo jim do toho nemluví. Ale doprava je stejně vysokoškolský obor jako ta medicína. Učí se stejně dlouho, má stejné zákonitosti. Ale všichni tito jmenovaní do té dopravy mluví, jako kdyby tomu rozuměli. Já zodpovědně říkám, není to tak.
0: No, chcete mi říct, že jakási pozitivní stopa Pavla Béma tady není.
1: Je.
0: Kdo by postavil v dnešní době tunel Blanka a bez ohledu na to, jestli je lékařem nebo odborníkem na dopravu?
1: Souhlasím s váma. Já si Pavla Béma velmi vážím, protože zvlášť s odstupem těch dneska 12 let, protože to byl poslední primátor, za kterého se tyhle věci hejbaly. Ale ani Pavel Bém nebyl odborník na dopravu, ale naslouchal odborníkům. A to myslím, že se vytratilo.
0: No a teď nám řekněte, v čem ještě spočívá ten chaos, o kterém mluvíte. Vy jste řekl teda u závěrky v dopravě a ještě u závěrky objízdních tras, to považujete jako tu největší chybu, ale máte na mysli třeba obsazení nebo řízení městských firem nebo výstavbu, cokoliv.
1: Taky, to všechno spolu souvisí, všechno je to jeden ucelený organismus. Kdyby byly dobře obsazeny městské společnosti, jako je dopravní podnik, nevznikla by kauza Dozimetr. Kdyby byla dobře personálně obsazená pražská plynárenská, asi bychom nemuseli se bát letošní zimy jako něčeho, kde budou obyvatelé mrznout ve svých bytech. A takhle bych mohl pokračovat. Podívejte se na to, jakým způsobem se řeší cyklopruhy. Teď to je naprosto nesystémově řešená oblast jedné části dopravního systému. Třeba na Plzeňské, tam se několikrát přemalovávaly. Za Vyšehradským tunelem vede vedle sebe cyklopruh cyklostezka. Někde končí ve zdi a podobné věci. To jsou naprosté amatérismy a všechno to odvisí od toho, kdo tomu vládne.
0: To určitě. Řekněte, pane Ďurši, překvapila vás kauza Dozimetr, když vyplavala na povrch před pár týdny?
1: Já musím říct, že ani ne. Můžu vám dát tak jednu otázku? Víte, kdy začala kauza Dozimetr?
0: Tuším, že řeknete s vaším odchodem.
1: Ano. Je to tak, protože...
0: Ale tu technologii neznám samozřejmě.
1: Tak ono je to o tom prostoru, že? Protože já jsem... Za mě se tyhle věci neděly. A bojoval jsem tvrdě proti jakémukoliv klientelismu a pronikání politického vlivu do řízení dopravního podniku. A myslím si, že se mi to i dost dobře za ty 3 roky dařilo. Ale v době, kdy padlo rozhodnutí o našem odvolání, kdy jsme byli odvoláni společně s paní ekonomickou ředitelkou Češkovou, a což je mimochodem ta pozice, kam později nastoupil Matěj Augustín, ten nyní obviněný, tak se o to v dozorčí radě dlouho bojovalo. Dlouho ten stav byl 7-6, 6 bylo na mé straně, 7 bylo pro mé odvolání. To byli zástupci ANA a sociální demokracie. Tehdy, jak jsme si později přečetli v Faltýnkově deníku, tak tam se o tom pan Faltýnek zmiňoval. A vlastně rozhodovali 2 hlasy. A jeden z nich byl pan Hluboček a druhý byla paní Kolínská.
0: A nemyslím Hluboček.
1: Hluboček. Omlouvám se, jestli jsem zkomolil
0: jméno. Pořádku.
1: A tím, že on se a oni 2 se přiklonili pro naše odvolání, no tak si tím s panem Faltýnkem vytvořili prostor pro to, co se tam dále dělo.
0: No a co se o tom říkalo v té době po roce 2016, kdy vy jste opustil tu pozici ředitele dopravního podniku? Byly nějaké, jak říká pan premiér, signály, že se tam děje něco?
1: Takhle bych to nenazval, nebyly to signály, že se tam děje něco nekalého, tak v té době jsem se o to zase až tak nezajímal, protože jsem hledal nějakou svoji novou cestu, ale to, že jsou to věci nestandardní, to, že se tam dosazuje ředitel bez výběrového řízení, ekonomický ředitel bez výběrového řízení, další důležité posty se obsazovaly striktně politicky, tak už to samo nasvědčovalo tomu, že tam ten zájem je.
0: No, v této fázi, kde skončilo to vyšetřování, nebo kde je teď vyšetřování Dozimetr, máte pocit, že to je konec, nebo že ještě něco může vyskočit?
1: Můj osobní názor je, že to konec není. Rozhodně bych očekával, že se ještě dozvíme nějaké informace třeba o uskupení Praha sobě. To znamená jak o panu Čižinském, tak hlavně o panu Scheinherovi a o panu Vyhnánkovi, kteří mimochodem ti 2 poslední jmenovaní byli ti, kteří navrhli pana Augustína na hlasování dozorčí radě o to, aby byl jmenován do pozice ekonomického ředitele.
0: No počkejte, ten pan Schenhauer, nebo jak bych to neřekl?
1: Scheinher.
0: Scheinher, ten pan Scheinher, on je...
1: radní pro dopravu.
0: Je radní pro dopravu, ale on spolupracuje, on je policejní informátor. Neboli zvonek, jak se říká hezky česky. Tak ten jasně asi v tom nejede, když zvoní, ne?
1: No tak hlasoval proto, ne? Tak je to divný.
0: No třeba to bylo proto, aby to potom policii mohl všechno říct.
1: To je úsměvný. Mně to tak aspoň přijde. Dovíme se časem asi víc, ale můj názor je, abych odpověděl na tu vaši otázku, že toto uskupení je v tom namočeno daleko více, než se zatím tvrdí.
0: Když to dobře dopadne ty volby a Praha bez chaosu se dostane k svému podílu na moci, kdo budou vaši potenciální koaliční partneři?
1: Tak my vzhledem k tomu, že to nestavíme na politických atributech a politických základech, ale na selském rozumu, odbornosti a slušnosti, protože bavíme se o komunálních volbách, nikoli o té vysoké politice, i když samozřejmě Praha do toho nějakým způsobem proniká, tak my chceme spolupracovat s každým, kdo bude mít rozumné názory. A zatím z toho průřezu, tak jak se o tom můžeme bavit, tak spíš to řeknu opačně, koho jsem schopen vyloučit, s kým se nebudeme bavit, tak určitě to není Praha sobě, protože tam si myslím, že ta prohnilost je daleko větší, než všichni v tuhle chvíli víme, jak už jsem řekl. A nejsou to Piráti, protože tam cítím ten novodobý svazácký nátisk.
0: Dobře. Vy říkáte, že je něco, vy jste říkal, že to je prohnilé? Říkal, u to Praha sobě, máte k tomu nějaké vysvětlení, nějaký důkaz nebo něco?
1: Nemám důkazy, jenom mi to vychází z toho, co jsem říkal. Jestli prostě někdo navrhne člověka, který je krátce na to přistižen při trestné činnosti a obžalován, tak prostě zvlášť v politické rovině se nemůžeme tvářit, takže za to nemůže.
0: Ostatně ta kauza Dozimetr, máte teď v této fázi pocit, že ovlivní tu volbu v Praze?
1: Myslím si, že velmi.
0: Co to znamená?
1: Že... Já si myslím, že občané toto vnímají, respektive když to řeknu na vzorku zaměstnanců dopravního podniku. Ti jsou těžce zhrzeni tím, co současná politická reprezentace předvedla. Na jedné straně tím, že si tam dosadí tyto reprezentanty, kteří takto hospodaří v dopravním podniku, ale také na druhé straně tím, jak se naprosto bezskrupulně zbaví odpovědnosti. Protože jestliže Piráti i Praha sobě řeknou, že za to nemůžou, protože to všechno stán, a nebo pan Hlubuček jako jednotlivec, jako chyba jednotlivce, tak to mi přijde naprosto nepřijatelné a myslím si, že obyvatelé to takto cítí.
0: V principu ta situace v městských firmách bude vždycky složitá, když to budou rozhodovat politici. Mimo jiné, co, třeba Pražská plynárenská, vy jste uvedl, že je, dokud byl předsedou představenstva Pražské plynárenské Pavel Janeček, tak byla společnost zisku, protože on jako zkušený manažer vyvažoval tendence trhu a dobře vyhodnocoval například možnosti nákupu plynu do zásoby. A když byl pan Janeček odejít, říkáte vy, tak přišla pirátská klika, prosím, říkáte klika, a ta po roce fungování Pražskou plynárenskou dostala do minus 6 miliard korun. Nemohly za to také okolnosti?
1: Jistě za to mohly i okolnosti, ale to se děje neustále. V dopravním podniku taky byly situace, kdy se zdražily pohonné hmoty o desítky procent, nebo elektrická energie taky, a řešili jsme to tak, aby to ten klient, ten cestující nepoznal. A samozřejmě někdy lépe, někdy hůře, pohádali jsme se s radnicí, ale řešili jsme to. Ale já bych řekl, že Pražská plynárenská vůči svým klientům neudělala vůbec nic za toho půl roku. Jediné, co bych teď zmínil, ale v tom negativním slova smyslu, napsali jim všem klientům, to znamená obyvatelům města, dopis, kdy jim v podstatě vyhrožují. Že pokud nepřejdou ze zajištěného tarifu na nové smlouvy, takže si můžou hledat plyn, kde je napadne. A to mi přijde od firmy, která je 100% vlastněná městem, prostě naprosto nehorázné.
0: Dobře, a když Praha bez chaosu uspěje, tak jak byste tu situaci v Pražské plynárenské vy, a třeba vy, pane Duruši, jako primátor řešil? Vrátili byste pana Pavla Janečka?
1: Je to jeden z bodů, který bychom udělali, protože takovýto podnik, stejně jako dopravní podnik, musí mít kvalifikované, odborné a zkušené vedení. A Pavel Janeček tam byl, odvedl tam obrovský kus práce, čili ano. Ale to není ten hlavní bod. Ten hlavní bod vychází, a máme ho všichni pod nosem, z toho, jak funguje dopravní podnik. Dopravní podnik desítky let poskytuje regulovanou službu, která je kvalitní, bezpečná, laciná, a na tom zbytku se podílí město. dorovnává takzvanou prokazatelnou ztrátu. Proč to samé nemůžeme obratem zavést pražské plynárenské, se ptám. Slyšel jsem argumenty, že na to není legislativa.
0: No to se děje. Vždyť tam přece město poslalo několik miliard.
1: No a máte pocit, že oni zlevnili klientům plyn? Já ten pocit nemám.
0: To tak o zlevňování plynu, myslím, že v této době...
1: Ale o tom já mluvím, protože jestli máte denní jízdenku, protože si koupíte roční jízdenku za 10 korun na den, tak je přeci jasné, že za to se nemohou pokrýt veškeré náklady. Tak toto udělejme v pražské plynárenské. Zlevněme plyn na cenu, která je pro klienty pražské plynárenské dostupná a ten zbytek aspoň po nějaký čas bude dorovnávat město. Když se mě zeptáte, kde na to vezmeme zdroje, tak jenom za první pololetí tohoto roku má Praha úsporu ve svém rozpočtu 12,5 miliard. Čili tam bych si dovedl představit poměrně výrazné přerozdělení. Nehledě na to, že i v daních vybrala Praha o 6 miliard více, než byl plán. A teď poslední zastupitelstvo rozhodlo o pomoci inflační velmi úzkému okruhu obyvatel v úrovni 300 milionů. To mi přijde jako výrazný nepoměr. Čili udělejme to stejně jako v dopravním podniku a bude to fungovat.
0: Vy jste vyzval pana primátora Hřiba k okamžitému odstoupení a k tomu, aby Prahu svěřil odborníkům. Paradoxně teda na konci srpna letošního roku, tak. Což už vyznělo, řekněme si úplně trošku úsměvně, vzhledem k termínu voleb. Dostal jste
1: to nějakou... Myslím.
0: To si nemyslíte.
1: Takhle, omlouvám se, že jsem skočil do řeči. Ne,
0: ale reagoval nějak nebo?
1: Nereagoval vůbec, ani jsem to nečekal, ale je to jenom důkaz toho, že on si vůbec neuvědomuje, kam tu Prahu vede. Protože máte pravdu, my jsme to řekli měsíc před volbami, ale měsíc v této době je strašně moc času, to za prvé. Za druhé, i po volbách to bude trvat další měsíc, než se vůbec ustanoví nějaká nová rada, nový primátor a než budou schopni cokoliv konat. Čili bavíme se tady o dvou nebo možná o tří měsících, kdy ta Praha nebude schopná tyto věci řešit.
0: No a vy jste předpokládal, že by toho 31. srpna vyslyšel vaši prosbu a odešel by a bylo by ještě měsíc ten na to, abyste to vyřešili. Taková je teda, tak to mám rozumět.
1: Já jsem hlavně očekával, že to začnou řešit, že pochopí, že ta situace je opravdu vážná, že nám opravdu hrozí to, že budeme mít blackouty v panelácích, že protože každý si nakoupil přímotopy a ta síť to prostě nemůže vydržet. Že začne se zajímat o to, kde vůbec Praha vezme plyn. Když to neřeší vláda, proč to neřeší město? Že se začne zajímat o to, jak hospodaří pražská plynárenská a jestli nelze nějakou cestou jednoduchou pomoc občanům. To se nestalo doteďka. My jsme to navrhovali nejenom toho 30. srpna, myslím, na naší tiskové konferenci. My jsme to navrhovali i teď na posledním jednání zastupitelstva.
0: Na tom 39. A vy jste tam položili základní čtyři otázky.
1: Ano, ano.
0: A například kolik plynu a dokdy je pro Prahu zajištěno a za jakou cenu, jak se bude vyvíjet cenová politika plynárenské a tak dále. A dostali jste na ně odpověď?
1: Nedostali jsme na ně odpověď, ale ten postup legislativní je takový, že protože já jsem tam byl jako občan, nejsem zastupitel, tak jsem to vznášel jako občan. A v takovém případě si musí tu vaši připomínku nebo námět někdo osvojit. Což se stalo, to byla první věc, která mě potěšila. A když se o tom hlasovalo, tak to podpořilo 24 zastupitelů. Což mi přijde docela dost na to, že to byla prostě jenom poznámka obyčejného občana.
0: No a dá se tedy říct, že to bylo spíš symbolické?
1: Ne, to bylo míněno naprosto vážně, protože ta situace je opravdu katastrofální. Ono si to pořád málo kdo uvědomuje a přijde mi, že nejméně si to uvědomuje tato vláda, když nás neustále krmí tím, jak je všechno zajištěno, jak máme plné zásobníky a všechno je zalito růžovými barvami. Já jednoznačně říkám, je to lež, protože naše zásobníky nejsou plné, A většina z toho, co v nich je, tak ještě nepatří České republice. Většina z toho patří Německu. Německo má mimochodem zákon, že pokud vyhlásí energetický stav nouze, tak si Německo musí tyto zásoby z ciziny stáhnout k sobě domů. Takže prostě v těch zásobnicích plyn nebude. Navíc nelze na to koukat jako na spíš, kam si budeme sahat pro daný plyn v tom daném roce. To jsou takzvané vyrovnávací zásobníky, hlavně kvůli tlaku v potrubí. Čili rozhodně to není řešení pro ani tuto první zimu. A možná tato první zima bude zdaleka nejhorší. To, že pan premiér slavnostně otevřel terminál v Holandsku, to je skvělá zpráva, ale na druhou stranu 100% kapacita tohoto terminálu potřebuje tak, nebo pokryje tak třetinu spotřeby plynu roční v České republice. Což mimochodem je spotřeba domácností. A kde jsou ty firmy? Kde je ta zaměstnanost? Teď už dneska krachují firmy, které přenášejí výrobu do Polska. Dneska jsem si přečetl, že firma z Ostravy, která vyrábí horolezecká lana, tam přenáší výrobu. Ne, protože by měly málo zakázek, ale protože mají nejistotu v cenách energií, na rozdíl od Polska. A další věci. Řekl to pan Teplý v jižních Čechách jako největší výrobce mléčných výrobků, že při těchto cenách energií je dokáže pokrýt do konce roku, pak začne propouštět. Teď to jsou přeci zoufalé věci, které tato vláda neřeší. My jsme o tom jednali i s panem předsedou Středulou. Musím mu poděkovat, protože on na rozdíl od pana primátora Hřiba se o tyhle věci velmi zajímá. A řešili jsme možné dopady na zaměstnanost v Praze a na to, že prostě tu nebude z čeho upéct chleba.
0: Jsem rád, že jste přišel. Nashledanou.
1: Děkuju. Nashledanou.
0: Naším hostem byl Jaroslav Ďuriš.
2: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
1: Lukáš Kovanda je naším hostem. Vítám vás po ČSFX TV, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Lukáš Kovanda je stále hlavním ekonomem Trinity Bank. Pane Kovando, 3,5 bilionu, takové je současné zadlužení České republiky. Je to problém nebo jako ekonom jste klidný?
2: To zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu není nic dramatického, takže já si myslím, že z tohohle hlediska můžeme mít celkem klidné spaní, ale samozřejmě nenaplnil se slib základní a to, že se výrazně stačí ta samotná nominální absolutní úroveň zadlužení, to je stále přes 200 miliard korun, v příštím roce to má být dokonce 280 miliard korun, co se schodku státního rozpočtu týče. A asi tedy většina občanů i ti, kteří volili tu současnou vládu, kdyby toto slyšeli v tom roce 2021, že takový bude výsledek, tak by spokojeni nebyli. Ale zase na druhou stranu podařilo se elementárním způsobem zastabilizovat veřejné finance z hlediska poměrového ukazatele veřejného zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu, takže nemusí mít občané obavu, že by snad hrozil bankrot České republiky, že by nebylo na lékařskou péči, že by nebylo na důchody. To skutečně ne. Stále jsme jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie.
1: Ministr financí říká, ano, 280 miliard, takový má být schodek státního rozpočtu v příštím roce, a to kvůli dostavbě Dukovan a vyšším nákladům na zbrojení. Vy jste někde řekl, že si myslíte, že současná vláda by se zadlužovala méně než vláda, kterou by vedlo hnutí ANO. Myslím, že jste to říkal v Českém rozhlase. Z čeho vycházíte, že by Andrej Babiš více zadlužoval nebo rychleji zadlužoval naši zemi?
2: Tak pokračovat bude to vysoké nebo to poměrně vysoké zadlužení i v příštích letech, si myslím, ať už bude kormidla ta či ona vláda, ale jak stranám té pětikoalice, tak stranám zejména hnutí ANO, které jsou v současné době v opozici, tak v průzkumech celkem konzistentně vychází, že ti voliči té současné vlády těch stran, které ji tvoří, jsou citlivější na úroveň zadlužení České republiky než voliči třeba právě hnutí ANO a těch stran, které jsou nyní v opozici. Takže já si myslím, že zkrátka ti voliči mají takové preference, jsou tak vnitřně nastaveni, že pokud volí hnutí ANO a další strany současné opozice, tak jim ten dluh tolik nevadí v případě navýšení jako voličům strany současné pětikoalice. Takže proto si myslím, a i když zohledním ty některé plány zastropování výše odchodů do důchodu a tak podobně, tak si myslím, že to zadlužení bude výraznější v případě tedy, že se k moci dostanou vlády současné opozice. Ratingové agentury ovšem říkají, že ani v jednom z těch případů nedojde k nějakému utržení ze řetězu českého zadlužování. To znamená, i kdyby vládnul Andrej Babiš, tak ratingové agentury nečekají, že by české zadlužení dosáhlo dluhové brzdy třeba v úrovni 55% HDP. A i kdyby dosáhli, tak jsme stále jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie. Takže myslím si, že ani pro ty 4 roky, ať už volby dopadnou jakkoliv, tak nemusíme mít obavy, že by se ten dluh v České republice nějak jaksi výrazně utrhl ze řetězu.
1: A to ani s tím slibem koalice Spolu, že chce na zbrojení vydávat, k čemu se samozřejmě zavázala, těch 5%, jak požaduje Donald Trump, což je bylo spočítáno nějakých 400 miliard?
2: Ani to ne,
1: ročně.
2: Ale to už samozřejmě bude problém a je třeba šetřit někde jinde.
1: Tak a kde? Kde může vláda šetřit?
2: No, na Green Dealu bych třeba šetřil osobně. A vezměte si, že podle stanoviska Národní rozpočtové rady do roku 2030 má Green Deal stát českou ekonomiku 1,3 desetiny bilionu korun. To znamená 1300 miliard korun, takže to rozpočtěme na těch 5 let, co do roku 2030 zbývají a máme nějakých 220 miliard korun ročně. Náklady Green Dealu, náklady dekarbonizace. To znamená, kdyby firmy, podniky nemusely tyto náklady platit, mohly být ziskovější, odváděly by třeba i vyšší daně do veřejné kasy, tak rázem máme prostředky na to, abychom třeba platili vyšší výdaje na zbrojení. Ale i tak samozřejmě bude třeba šetřit na dalších místech, aby bylo na zbrojení, protože to je obrovský výdaj, k němuž se česká vláda zavázala.
1: Tak my se ke Green Dealu určitě dostaneme, ale ještě bych zůstala u státního rozpočtu, protože samozřejmě sliby kandidujících stran jsou teď různé. Motoristé slibují občanům vyrovnaný rozpočet do 4 let. Je to realistický slib? Je splnitelný?
2: Je splnitelný, ale motoristé by měli říct, jak toho dosáhnou.
1: Oni možná ten Green Deal také velice kritizují a říkají, že půjdou klidně do otevřeného sporu s Evropskou unií. Tak je to ta cesta?
2: Nevím, jestli to se týče celého Green Dealu, oni říkají, myslím, emisní povolenky
1: tak,
2: číslo
1: ETS,
2: 2.
1: Tak
2: na těch to zas tak netrhnou. Ale ono jako k vyrovnanému rozpočtu, ono... To je také mystérium, takové, že toho nemůžeme dosáhnout. Ono by v podstatě stačilo vrátit tu superhrubou mzdu tam, kde byla před rokem 2021 a rázem máte ve veřejných rozpočtech 150 miliard korun každý rok. Navíc, kdyby tedy stouplo zdanění mest zaměstnanců z těch současných 15 na těch zhruba 20%. Ale pozor, já potom nevolám, aby zase diváci si řekli, že Kovanda chce zvyšovat daně. Nechci. Já si myslím, že primárně by měl stát šetřit u sebe. Ale zkrátka toho, jak jsme viděli v těch uplynulých 4 letech, nebyl schopen. Naopak ten takzvaný konsolidační balíček, to byl spíš balíček daňový, protože zatížil nikoli tedy stát a jeho agendu a nějakým způsobem neomezil třeba počty úředníků nebo státních zaměstnanců a agendu státu, ale naopak zatížil dalšími daněmi a řadou daní daňového poplatníka České republiky, takže tento daňový balíček tedy nevedl k tomu kýženému, ale myslím si, že je třeba zkrátka to, aby pokud by chtěla teda vláda ozdravovat veřejné finance a pokud třeba i by se mělo splnit to, co hlásí motoristé, tak by pak oni měli být těmi, kteří budou výrazně redukovat tu agendu, ale to si myslím, že to by skutečně museli mít teďka 40-50% v průzkumech. To nemají. Oni pokud vím, tak budou rádi, když přelezou tu hranici 5%. Takže to pak budou takovou menší stranou, která možná bude tedy ve vládní koalici, možná ne, ale i když té vládní koalici bude, tak ta její vyjednávací pozice nebude taková, že by mohla plnit program tak, že by Česko prostě mělo vyrovnaný rozpočet během 4 let.
1: No,
2: protože
1: někdy
2: pokud
1: ty
2: vím,
1: malé
2: tak hnutí
1: strany...
2: ano, tak rozhodně s něčím takovým nepočítá.
1: Chci říct, že malé strany jsou někdy zásadní.
2: Můžou být jazyčkem na vahách, tak. Můžou to být i motoristé, jednoznačně ano. Zejména pokud to bude nějaký vyrovnaný výsledek, že oni, ta hnutí ano, bude potřebovat třeba právě k tomu, aby mělo života schopnou vládní koalici. Ale i tak budou to mít motoristé velmi těžké. Ale zase, já principiálně s tím určitě souhlasím, s vyrovnaným hospodařením, ale tedy jak toho dosáhnout? Jak toho dosáhnout? Asi to úplně nebude plánem motoristů vracet superhrubou mzdu, to znamená zvyšovat zdanění zaměstnanců, tak ale jak jinak? Kolik teda propustí státních zaměstnanců? Jaké ministerstva zruší? Jaké agendy vyškrtnou? Protože bez toho to prostě nejde.
1: Ano, ale těmi škrty toho lze docílit.
2: Lze, ale... Jak začnete škrtat, tak máte třeba zemědělce na Václavském náměstí z traktory. Jak začnete škrtat, tak máte stávky lékařů. Nebudou ošetřeni pacienti. Začnou se bouřit třeba školy, univerzity. Budou stávkovat učitelé. Vezmete tak, si toto tím, jako pokud... politik na triko?
1: Ne, myslím, jako, protože třeba motoristé říkají malý štíhlý stát, slibují, tak já předpokládám, že tím je myšleno ten státní aparát, obsluha toho státního aparátu, nikoliv.
2: No jo, ale tak ti samotní úředníci, ten státní aparát, to máte nějakých 70-75 tisíc zaměstnanců. Tady se bavíme o těch stovkách tisíc toho celkového. veřejného aparátu, řekněme, to znamená o všech lidech, kteří jsou placeni z veřejných rozpočtů nebo na ně jsou nějakým způsobem navázáni například zakázkami, to pak máme zhruba 1 000 000 lidí. A jakmile začnete omezovat penězotoky k těmto lidem, tak každá ta skupina z nich začne křičet. A to musíte mít jako hodně velkou politickou odvahu, kuráž a vůli toto ustát. A já zatím takového politika na české politické scéně nevidím.
1: Tak vraťme se ještě ke koalici Spolu. Vy jste zmiňoval její balíček, který dopadl na daňové poplatníky. Koalice Spolu se zřejmě poučila ze svých slibů, které pak nebyla schopna splnit, nebo je přímo porušila tím, že nezvýší daně. Teď říká, slibuje předvídatelné daně. Jinými slovy, změníme výrazně jenom jednou za ty 4 roky. Už neříkáme, či směrem nahoru nebo dolů. Asi bych tak typovala, že to bude směrem nahoru, ale zajímá mě váš názor, jestli je to jako chytřejší od koalice Spolu takovýto slib.
2: Myslím si, že jo, protože to je královna koloběžka. První to je slib, neslib. Oni zároveň tedy říkají něco, jakože něco s daněma udělají, zároveň neříkají co. A pak vlastně, pokud budou vládnout v těch příštích 4 letech, tak kdykoliv mohou říci, a my jsme přece nic takového neslíbili. Protože teď samozřejmě naráží na to, že ještě v roce 2022, tedy už půl roku po invazi Ruska na Ukrajinu, tak stále vehementně trvali na tom, je to dodnes hit na sociálních sítích, videohit, že teda nezvýší daně, nezvýší daně, nezvýší daně, tečka. No a to pak, jestliže prostě volič následně o rok později vidí, že se mu zvýšily všechny, skoro všechny druhy daní právě prostřednictvím přijetí toho takzvaného konsolidačního ve skutečnosti daňového balíčku, tak to není úplně z hlediska té nálady toho voličstva vůči té vládě úplně šťastné. Takže já si myslím, že ten kabinet se nyní snaží poučit ze svých chyb. Je to vlastně přiznání o chyby, že nenaplnil ten svůj slib a že zároveň dával slib, když už musel vědět, že ho poruší. Když už bylo po roku, po válce, po začátku války na Ukrajině, na kterou vlastně se kabinet odvolával jako na důvod toho, proč zvyšuje daně, tak ale to měl říct na ten první den po invazi, nebo v prvních týdnech, řekněme, a ne až půl roku.
1: A ta předvídatelnost výše daní?
2: Předvídatelnost, tak to může být, že nebudou moc často s daněmi hýbat, proto zase se schová úplně všechno. Já bych si představoval, že třeba řeknou, uděláme zásadní daňovou reformu. V tom smyslu, že třeba řekneme, je příliš zdaňovaná práce, což dopadá na sociálně slabší. Je málo zdaňovaný kapitál. Teď neříkám, že si to přeju, že by to tak mělo být, ale toto za mě by byl nějaký hmatatelný program, který by navíc byl ve shodě s tím, co si myslí část ekonomů, část odborné obce. Třeba ne zrovna já, ale myslí si to řada mých kolegů. A to už je něco, kde bychom my dva si pak mohli sednout a říkat, je to dobře, je to špatně. Ale jako takto mlhavě, vágně něco nadhodit do programu, jen aby měli program. My vlastně nemáme o čem se bavit, my nevíme. My ani nevíme, jestli oni chtějí ty daně zvýšit, snížit. Vy jste řekla, že chtějí asi zvýšit, no ale pak přijde někdo a řekne, a jak víte, že my je chceme zvýšit, třeba je chceme snížit. Takže jakoby ta celá debata pak je na vodě.
1: Já už to vnímám tak, že už se předem vymlouvají, až nebo si hledají omluvu, až je budou zvyšovat.
2: Spíš dal ruku, teda nedal ruku do ohně za nic, ale spíš bych teda sázel na to, že spíš míní navyšování daní, protože bude třeba, vzhledem k tomu, co jsme si říkali, ty vysoké výdaje na zbrojení bude třeba zvyšovat daně. To bychom neměli lidem zastírat. Těžko se uspoří na Green Deal tolik, co jsem říkal. Těžko se uspoří na úřednících, státních zaměstnancích, veřejných zaměstnancích.
1: No a právě,
2: bude
1: právě
2: třeba zvyšovat daně. Teď jde o to, které. Ale to vám nikdo před volbami nechce moc říkat. Trochu mě překvapilo hnutí STAN, které říká, že chce teda zvýšit daň z cukru, nebo zavést daň z cukru, z slazených nápojů. Ale to je taková výjimka. Většina těch daní bude prostě oznámena v prvním roce po těch volbách.
1: Proto mě trochu překvapilo, že říkáte, nebo že si myslíte,

0: vážou nakonec. Protože přeci jenom to je závazek daný na to, víme, že Donald Trump toto může sledovat, že i třeba nástupce Donalda Trumpa to bude sledovat a to by znamenalo zhoršení třeba vztahu se Spojenými státy.
1: Pojďme na ty emisní povolenky, respektive na ETS2, další zatížení, nicméně tentokrát přímo občanů. Vy jste udělal takový zajímavý propočet, nebo zajímavý, pro někoho možná pro většinu děsivý, vy jste vypočítal, že ta suma, ten odhad, kolik by to mohlo stát peněženky našich občanů, tak by to mohlo být ročně až 83 tisíc korun. Proti tomu jsou ale jiné výpočty. Třeba hlavní ekonom české pobočky poradenské společnosti Deloitte, ten předpokládá v úvozovkách na jednu domácnost pouze přibližně 6,5 tisíce korun. To je obrovský rozdíl. Stojíte si za svým výpočtem 83 tisíc korun za rok navíc pro domácnost?
0: Stojím. A řeknu také, z čeho plyne ten velký rozdíl, který opravdu je ořád. Ten rozdíl plyne z toho, že kolega z Deloitte počítá s tím, že zůstane cena povolenky zastropována. To znamená, buď to bude těch 45 eur za povolenku, nebo při nejhorším, teď nevím, jestli přímo počítá s těmi 45 nebo 57. 57 je strop inflačně upravených těch 45 eur, protože to bylo stanoveno v roce 2020, my to musíme převést do roku 2027 a těch 45 upraveno o inflaci v roce 2027 bude 57. To je úroveň stropu, s níž počítá Česká národní banka. Teď ale zásadní věc. Do roku 2030 se cena povolenky musí zvýšit na 250 plus minus eur. Za kus.
1: Za tu tunu.
0: To není, že bych si to já vymyslel. Já jsem nastudoval několik odborných studií na téma povolenek, asi tak 6, které například vydalo Postupimské centrum pro výzkum otázek změn klimatu. Financuje ji mimochodem německá vláda. Vydali i další renomované instituce podobného střihu, například německý Kielský institut pro světovou ekonomiku. A každá z těchto renomovaných institucí, i placených německou vládou, tak má svůj nějaký rozptyl odhadu, pásmo odhadu, kde bude ta povolenka stát v roce 2030. Já jsem těchto 6 analýz, zhruba 6, zprůměroval. Takže to není, jak jste říkala, až těch 83 tisíc. To je průměr průměru. Těch 83 tisíc je průměr průměru. Protože jestliže povolenka bude stát v roce 2030 250 eur, což je znova říkám průměr průměru odborných studií na toto téma, které všechny jsou daleko sofistikovanější, propracovanější, než kdokoliv, co vytvořil v České republice, co jsem měl možnost vidět, tak konsenzus těchto studií je těch 250 eur. A to přepočtěme na cenu pohonných hmot v České republice, to přepočtěme na to, o kolik zdraží vytápění, topení plynem, topení uhlím, o kolik zdraží nafta jako pohonná hmota, benzín a o kolik také stoupne celková inflace. Protože ono se někdy říká, že to jsou povolenky pro domácnosti, ale to jsou i povolenky pro řekněme, firmy, podniky, které dosud ten první typ povolenek nemají. To je pro celou ekonomiku. Ty povolenky pak budou po tom roce 2027 zasahovat 85% ekonomiky. S výjimkou zemědělství a odpadového hospodářství všechno. Takže vy tam budete mít i dopad v podobě celkové inflace. To znamená, že kdo má elektromobil a čerpadlo a myslí si, že povolenkám unikne. Ne, protože on bude zatížen tím celkovým inflačním dopadem. Zdražování bude zkrátka výraznější, než pokud by těch povolenek nebylo. A také budou tedy rychleji mizet kupní síla úspor našich. No a teď, když sečteme tyto tři efekty, to znamená zdražení pohonných hmot, zdražení vytápění a ten celkový inflační efekt, tak ta zátěž na běžnou českou domácnost, která má rodinný dům a jedno auto na naftu či benzín, bude těch 83 tisíc korun, pokud ta povolenka bude 250. Ale ona musí být 250, pokud máme jako Evropská unie plnit Green Deal. Pokud chceme do roku 2050 stihnout uhlíkovou neutralitu, to znamená být plně dekarbonizováni. Protože jinak, když ta povolenka bude levnější, jak říkají čeští politici někteří, tak my ten Green Deal nestihneme.

0: nestihneme. Když Evropská unie přijde a řekne, dobře, posouváme cíl Green Dealu na rok 2100, z toho roku 2050, což ale nikdo zatím neříká, tak a pak je možné, že povolenka bude 45 nebo 57. A pak platí to, že to budou nějaké nižší tisíce ročně. Ale pokud má být plněn Green Deal a nikdo zatím neříká opak, spíše nyní v červenci byla nová snaha ještě zpřísnit, tak povolenka musí stát tolik, že to povede k ceně a ke zdražení života běžné české domácnosti o vyšší desítky tisíc korun. Třeba o těch 83 tisíc korun. Zatímhle já si stojím a tuhle jsem připraven na jakémkoliv fóru obhajovat do úplně zemdlení, protože prostě mám ta data. A já jsem neviděl relevantní českou studii, která by toto nějakým způsobem zpochybňovala. A už vůbec ne nějakou studii jakéhokoliv politika. Politici říkají, povolenka bude 45. Ale dnes, když se podíváte, za kolik se obchodují termínové kontrakty na povolenky v Londýně nebo v Lipsku, na té slavné lipské burze, tak se ty povolenky už obchodují za 85 až třeba 90 eur. To znamená, už jsme na dvojnásobku toho stropu. A co znamená ten termínový kontrakt na povolenku? Ty firmy už nyní investují do toho, aby si koupili pro rok 27 pojištění, že ta povolenka nebude za těch 90 nebo 85 eur. To znamená, oni si to kupují, jako že to ještě v té době bude výhodná cena. To znamená, ona ta...
1: Čili pojistí si těch 90 eur?
0: Podívejte, americká společnost Crane Shares, což je společnost, která bude investovat do povolenek, tak zveřejnila svůj odhad. Ta renomovaná investiční společnost na jejich schůzích, na jejich konferencích vystupoval třeba nositel Nobelovy ceny za ekonomii pan Engel. Tak tahle ta společnost ta prostě svým klientům říká, povolenka v prvním roce fungování bude stát přes 100, nějakých 110 eur. A od roku 2030 250 eur. Ten graf můžu každému tady poslat. Každý si může najít na webové stránce Crane Shares a ETS 2 povolenky. A má tam tenhle graf, já jsem se sám dal na své sociální sítě. Takže toto je něco, s čím počítá investorský svět. A teď si vemte, že přijde nějaký český politik a začne říkat, že to bude 45. No ono to možná bude 45, ale jenom v prvním roce. To je salámová metoda, aby to veřejnost přijala. Protože vy, kdybyste řekla veřejnosti hned v prvním roce 250, tak lidi se zblázní, tak ve Francii budou protesty žlutý vest a kdo ví co všechno. Takže je třeba začít opatrně, celý systém zavést a když už bude v chodu, tak už se řekne, no my to přece nebudeme ten systém rušit. Bohužel musíme se smířit s tím, že povolenka je takhle drahá, my chceme přece mít ten Green Deal splněný, tak už se s tím smířme. A proto já čekám, že v tom roce 2030 to bude těch 250.
1: Tak a pokud by Evropská komise nás chtěla jako ušetřit a zastropovala tedy tu cenu, tak zase nebude dodržovat tedy ten Green Deal. Takže přesně buď nebude tak dodržovat Green Deal a nebude dodržovat Green Deal a jakž takž to zvládneme, nebo budou domácnosti zvládat, anebo ano, bude dodržovat Green Deal a domácnosti
0: naprosto přesně.
1: Ti se politici, propadnou třeba do chudoby energetické.
0: Ti politici, kteří říkají, že bude ten strop, tak říkají v podstatě zastřeně mezi řádky, že nebudou plnit Green Deal. Takže to je absolutně něco, co ale je a i Fit for 55 program, k němuž se zavázali. Takže oni vlastně říkají, my nebudeme splňovat to, k čemu jsme se zavázali. Protože když přesně, jak říkáte, když povolenka bude příliš levná, když bude 45 nebo 57, tak to znamená, že prostě neplníme Green Deal.
1: Tak.
0: Musí být tak drahá, pokud chceme, aby byl Green Deal plněný. Těch 250.
1: Některé strany slibují, že nebudou implementovat ETS2, některé, že ho oddálí, některé, že ho chtějí revidovat. Co vy byste doporučil?
0: No oddálení vůbec nic neřeší, protože pořád tu máme to datum 2050, kdy chceme stihnout Green Deal. To je to datum všech.
1: Takže změnit to datum?
0: Pokud, bylo něco, co já třeba odsouhlasím. Když tahle vláda řekne, my chceme to koncové datum Green Dealu posunout na rok 2100, tak vy najednou máte o dalších 50 let delší vlastně dobu na plnění toho Green Dealu a vy nemusíte prostě zatížit najednou v krátkém časovém okně od roku 2027 do roku 2050, tedy během 23 let, občany tolik tím tou dekarbonizací. Vám se to rozloží na více generací, protože nejenom místo 23 let budete mít nasplněný Green Deal prostřednictvím povolenek číslo 2, místo 23, 73 let. Už to nebude záležitost jedné generace, na kterou to všechno padne, ale záležitost 3-4 generací, na kterou to všechno padne. Takže i pak ty náklady, i ta cena té povolenky už nebude muset být taková, protože už se na tom Green Dealu budou podílet naše děti, naše vnoučata, naše pravnoučata.
1: A ještě poprosím, proč už nás trochu tlačí čas. Jak jsem říkala, některé strany slibují, že nebudou implementovat ETS 2, že půjdou do otevřeného sporu s Evropskou unií. Je to opět reálný slib?
0: Podívejte, to je...
1: Když třeba už některé země implementovaly, už vlastně ETS 2 mají zavedené, tak lze to?
0: No, už se obchoduje s těmi termínovými kontrakty, ale je třeba pravda, že polský ústavní soud v podstatě nedávno rozhodl, že ten Green Deal může být v určité kontradikci s tím s energetickými zájmy Polska, že ty jsou jaksi nadřazeny. Takže pokud by podobným způsobem rozhodl třeba ústavní soud v České republice, tak je to něco, co už může být zárodkem jakési koalice států, teď mám na mysli Polsko a další, kteří prostě budou se snažit do toho hodit vidle, lidově řečeno. Ale tohle jsme si všechno měli rozmýšlet, když jsme přijímali Fit for 55 a ten jsme bohužel přijali, tento program. Tam je zárodek toho problému.
1: Já moc děkuju, že jste přišel a budu se těšit na příště.
0: Děkuji za pozvání, hezký den.
1: Naším hostem byl Lukáš Kovanda.
2: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

0: Vlastimil Tlustý, Počase v XTV a komentář věcí, které proběhly v médiích v uplynulých dnech. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak například, teď to bude o volbách hodně. Víte, že byly volby?
1: Víme.
0: Tak, Paroubkovi ukradla hlasy manželka, Praha nakopla Petra a lidé si střílí z voleb. Co vy na to říkáte?
1: Všechno asi pravda.
0: Sedí to?
1: No tak, že Jiřímu Paroubkovi hlasy sebrala jeho vlastní bývalá manželka, to je nepochybné.
0: Jo.
1: No tak to, co plnilo média před volbami, ve kterých on kandidoval na senátora, tomu určitě pomoct nemohlo. Hledání ztracených milionů, hádka, vlastně rozvodová, typická rozvodová hádka, ale tentokrát o velké peníze. To určitě voliče levicovému politikovi nepřináší.
0: Takže tuto drobnou bitvu vyhrála paní Petra, by se dalo říct.
1: Prohrála jí, ta tím nezískala vůbec nic. Myslím, že se mu o to teďko snáze bude prokazovat nižší příjmy, o které byla ta bitva. Vlastně šlo o to, jaký je základ pro výpočet výživného a teď, když nebude senátorem, tak to bude menší.
0: No, rozumíte jí? Je v tom ješitnost jenom nebo touha po pomstě?
1: To je tak, jak to v těchto vztazích bývá, to není racionální reakce, to jsou projevy zoufalství, mlácení kolem sebe. Je v tom samozřejmě i snaha udržet si životní úroveň, protože nepochybně v době, kdy byli spolu, se měla lépe, než se má teď. Poškodila jeho, poškodila sebe, poškodila vlastní dceru.
0: No ale ta věta, lidé si střílí z voleb, to jsem sledoval na Facebooku docela. Hodně bylo takových vtipných věcí.
1: No tak vítězů je spousta. Podstata lidského smíchu je pocit vítězství a dominance. A pak, myslím, že to nejlépe vystihuje přísloví, málo co potěší tolik jako cizí neštěstí.
0: Dobře.
1: A když je to neštěstí politika, no tak to je dvojnásobná radost.
0: Jdeme dál. Výsměch z debaty na Primě. Antizemani Drahoš, Hilšer a Fischer teď uspěli ve volbách. Dostali cukřík, odměnu za to, že se ti psíci hezky porvali se Zemanem. To řekl pan šéfredaktor Mladý fronty tam. Ještě prej.
1: Tak to nezdílím, tenhle názor. To má přeci naprosto racionální a poučné vysvětlení. Prostě obrovská prezidentská kampaň, do které se nechají vtáhnout skoro všichni občané, tak soustředí pozornost na ty, kteří tam jsou. To znamená, ukázalo se, že být jeden z deseti, byť neúspěšných kandidátů, je pro další politickou kariéru a volby typu senátní naprosto zásadní pomoc. A myslím, že teďko z toho vyplyne, že v příštích prezidentských volbách už nebude 10 kandidátů, bude jich 20, protože ten výtah do politiky budou chtít použít i další.
0: Takže to funguje, prezidentské volby. A myslíte si, že oni tam s tímto šli, třeba Drahoš?
1: Nešli, určitě tam s tím nešli.
0: Chtěli být prezidenty.
1: Já myslím, že opravdu chtěli být prezidenty, ale teď se ukázalo, že to funguje jako politický výtah. A v příštích prezidentských volbách uvidíme spousty kandidátů, kteří budou vědět, že sice nemají šanci být prezidentem, ale budou chtít uspět v nějakých dalších senátních nebo parlamentních volbách.
0: To bude narvaný ten výtah teda.
1: To bude narvaný. Trošku se to znepřehlední. Je to vlastně poučení těch minulých prezidentských voleb.
0: Dobře. Volby jsou debakl a Filip by měl rezignovat. Soudí jeho rival Skála. Pan Skála, to je bývalý místopředseda komunistů, myslím.
1: Tak pro komunisty i pro sociální demokraty jsou tyto volby debakl. To, že klesl počet jejich zastupitelů na přibližně ve obou případech polovinu, to je nepochybně veliký ústup ze slávy a když tomu připočteme výsledky v minulých parlamentních volbách, kdy tyhle dvě strany, které bývávaly na 10%, se začínají blížit k 5%, tak se dá očekávat, že jak u komunistů, tak v sociální demokracii bude docházet k těmhletím atakům na současné vedení.
0: No a je to na odstoupení?
1: Já myslím, že nikdo odstupovat nebude, ale důvod k tomu, aby se to v těch stranách začalo mlít, to určitě je a dá se to očekávat. A je na tom, myslím, důležité, jsou to obě dvě vládní strany, to znamená ty volby, které právě proběhly, komunální volby, a v tom mám asi jiný názor než spousta jiných, budou mít velký vliv na chování vlády. Prostě proto, že vládní koalice se dozvěděla, že může špatně dopadnout. Komunisté i sociální demokraté mají před sebou osudové období, kdy během těch 3 let se ukáže, že to dokáží nějak vykompenzovat, anebo skončí. To znamená, může se stát, já netvrdím, že se to stane, ale ti představitelé těch politických stran si to určitě umí představit a budou se snažit tomu zabránit. Oni teď musí počítat s tím, že se může stát, že ani komunisté, ani sociální demokraté se v příštích parlamentních volbách do parlamentu nedostanou. A když tomu připočteme, jak bychom to nazvali, konec začátku po Churchillovsku, ano, se dozvědělo, že začátek končí, dobývání celého světa končí, další expanze se nekoná, mají před sebou teďko, spíš bych použil přirovnání, cestu od Moskvy. Možná ještě vypálí to, ano, ale kdyby hledal nějaké historické přirovnání, asi bych použil z vlastenecké války Borodino 1812. Dá se to ještě vydávat za úspěch, ale žádný velký úspěch to není. A
0: já ani nevím, jak dopadla bitva u Borodina.
1: Tak já použiju méně přesné přirovnání, které budete znát, tohle je Stalingrad.
0: Stalingrad, dobře. Pojďme dál, prosím. Praze hrozí, že bude spát další roky. Pro Topku bude koalice s Piráty za trest, píše tady v komentáři pan Půra. No, vidíte. Co je na to?
1: Že v Praze v tuto chvíli jsou nejméně 4, kteří si skoro už představují, že jsou primátory. Když jsem je viděl v televizi, tak je to patrné, že už se tak chovají, že si představují, že právě oni jsou primátory. To bude nesmírně těžké hledání 2 z nich, kteří se s tím dokáží rozloučit. Myslím si, že z těch 5 politických stran, které jsou velice vyrovnané v Praze, jediná, která pochopila, že primátora mít nemůže a nebude, je ANO. Ale ty zbylí 4, tam jsem viděl, že ti všichni se těší na své primátorství. A vznik koalice bude velice obtížný, protože když 4 chtějí být primátorem a primátor je jenom 1 a ještě k tomu potřebuje 2 koaliční partnery, tak se vlastně hledají 2, kteří se s tou myšlenkou svého primátorství rozloučí a to nebude v žádném případě jednoduché.
0: Rozhádaná strana ČSSD hledá příčiny nízké podpory. Co vy na to?
1: Tak já už jsem to vlastně zmínil. Spolu s komunisty jsou existenčně ohroženi. Ukazuje se, že to, na co jedni sázeli uvnitř ČSSD, tam byla veliká diskuze o tom, jestli vstup do vlády jim pomůže nebo ublíží, tak v tuto chvíli je jasné, že jim to nepomáhá, nebo dosud jim to nepomáhá. Jsou ve velice těžké situaci, kdy jim hrozí úplné opuštění politické scény. To, že současný pan předseda to všechno líčí neuvěřitelně růžově, že vlastně popírá realitu, jestli z 13 senátorů mu zbydou 2 nebo 3, považuji za nepodstatné, to je prostě katastrofa pro tu politickou stranu. Jestli budou mít nebo mají polovinu zastupitelstvu, to je také katastrofa a že bude o tom uvnitř sociální demokracie ne diskuze, ale skoro bych řekl svatá válka, to považuji za jisté.
0: Hnutí ANO by mělo po zásluze skončit v Praze v opozici, řekl Babiš. Už i Babiš to říká.
1: A tak já tady v tom případě neumím odlišit, co je reálný postup a co je propaganda. Tak ono to zní krásně, takže jako propaganda to určitě leckoho dojme. Nicméně z toho, co jsem říkal, ANO má v tuto chvíli ve své pozici po debaklu, který v Praze utrpělo, výhodu právě toho, že zrovna ANO si myslím ví, že primátora mít nebude. A to ti 4 zbylí nevědí. A to je veliká výhoda v těch vyjednáváních, protože ANO by mohlo být ten koaliční partner, který v jednáních přijde s tím, že netrvá na svém primátorství a v tu chvíli se pro ty ostatní 4 stává velice žádaným, protože ty všichni ostatní ty tuhle větu nejsou ochotní říct, ty chtějí toho primátora. Takže jak to nakonec dopadne, se neodvažuji odhadnout. Myslím, že ani po téhle větě se nedá vyloučit, že ANO ve vládě v Praze bude, ale vyčkejme.
0: Tak a teď už trošku od voleb. Miloš Zeman řekl, že 28. října ocení Michala Davida. Co si o tom myslíte?
1: Proč ne?
0: Zpívá prý milionům lidí.
1: Tak já začnu možná trošku odjinut. Já jsem kdysi... Nezaspívám. Já jsem kdysi na jedné podnikové oslavě, neb jsem se tam nudil, tak jsem přijal dobrovolnou roli disc jockeye, který tam tančícím párům vybíral na internetu ty správné hity. Vybíral jsem podle svého nejlepšího svědomí. Přišla, myslím, že tak o generaci, možná o dvě, mladší dáma, že by tam pustila něco, co jí se líbí a co kamarádky ocení. Tak jsem si tak v duchu říkal, no jo, tak už bohužel netuším, co ty dnešní 20-letí mají jako své hity. A musím říct, že jsem skoprněle stál, protože nová disc jockeyka hrála výlučně Michala Davida a Helenu Vondráčkovou zbytek noci.
0: No a je to na státní vyznamenání?
1: No tak když to hraje takovouhle roli ve společnosti, která leckoho může překvapovat, jsou to opravdu reprezentanti oblíbené velkou částí společnosti preferované hudby, tak je nepopiratelné, že ti lidé, kteří to vytvořili, tento žánr, se zasloužili o dobrou náladu aspoň části společnosti a to za vyznamenání stojí, takže mě to nijak nepobuřuje. Vyjadřuje to prostě to, že Michal David, stejně jako Helena Vondráčková a mnozí další, jsou idoly i mladé generace, nejenom té mojí, tak co by nebo nedostali vyznamenání.
0: Psycholog pravil, nenávist pražské kavárny je nechutná. Zemana by kritizovali i za přijetí sirotku.
1: A tak ona celá ta atmosféra Zemanovci versus antizemanovci, tak jak se vytvořila. Já si pamatuju, že když jsem byl dítě, tak takhle podobně nenávistná atmosféra byla na základní škole mezi Spartiany a Slávisty. Tak to už je prostě dovedeno do neracionálního fandoství, do nadávek, dokonce i facek. Já to celý považuji za zbytečný a nechutný, no ale lidi to asi baví a na vytvoření téhle atmosféry se samozřejmě podílely obě dvě strany. Tam se nedá přesně spočítat, kdo to vytvářel o 1% víc než ten druhý, takže mě napadá, mají co chtěli, tak ať se v tom vyžívají.
0: Michal Hašek řekl u nás v televizi, levice je teď pro voliče ANO českým Ficem Babiš. Sobotka neuměl prodat výsledky vlády. Záchrana ČSSD, Hamáček a Zimola.
1: Tak první dvě věty naprosto podepisuji, přestože samotné ANO se snaží to popřít, logicky se to snaží popřít. Prostě ANO úplně dobrovolně provedlo na politické scéně v České republice neuvěřitelný obrat. Z původně lehce pravicové až středové strany se stala strana levicovější než je sociální demokracie. Oni jsou dneska v prostoru mezi sociálními demokraty a komunisty. Viděl jsem někde statistiku hlasování. Největší schoda hlasování poslanců ANO je s poslanci komunistů. Takže ANO, je to pravda. ANO je výrazná levicová strana. Vyluxovala voliče komunistů a sociálních demokratů. To všechno je nepopiratelné. Ta poslední věta, kdo je záchrana sociálních demokratů.
0: Ne, ještě je tam Sobotka neuměl prodat výsledky vlády.
1: To je taky pravda, to taky neuměl. Měl to ale těžké, stáli proti němu velcí profesionálové. A já teď tady řeknu věc, nad kterou žasnu. Vemte si, jak ve společnosti, zejména u důchodců, rezonovalo téma zvýšení důchodů před volbami. Určitě to sehrálo významnou roli. Kdo ví, jak by ty volby dopadly, kdyby nebyl takový mohutný nákup voličů jednorázovým zvýšením důchodu. A co stojí za pozornost? Přitom je současná úroveň důchodů v poměru k průměrnému platu, což je ukazatel, kterým se měří úroveň důchodu. Všude ve světě se to, jak jsou na tom důchodci, měří podle toho, jaké procento tvoří průměrný důchod vůči průměrné mzdě. No tak ta je v tuto chvíli ten průměrný důchod nejnižší za historii České republiky. Tak je potřeba smeknout před mediálními mágii, kteří dokážou strhnout nadšení veřejnosti v situaci, kdy důchody jim zvyšují asi tak polovičním tempem, než jaké by měly, aby udrželi ten poměr vůči průměrné mzdě. Oni postupně nechávají ty důchody klesat do míst, teď řeknu, o kterých se v minulosti nikomu ani nesnilo, to znamená dochází k postupnému poklesu životní úrovně důchodců. Pak jednou za čas jim půlku toho, kolik by měli přidají, udělají z toho obrovskou kampaň. Důchodci jsou nadšení, to je přeci úctyhodná politika.
0: Dobře, a teď záchrana ČSSD, Hamáček a Zimola.
1: No, tak to bych zrovna po tomhle výsledku voleb řekl, že to je prokázáno, že ti to nejsou.
0: Díky za to, že jste přišel, pane Tlustý. Těším se na příště.
1: Děkuji za pozvání.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz Hraje vám
3: All My Music
2: Radio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Petr Dimun je naším hostem. Vítám vás po čase Fix TV. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Petr Dimun je novinář, který publikuje zejména na webu info.cz a má také svůj podcast, který je zaměřený na justici a který nese jeho jméno Dimun. A já ho velice ráda sleduji a s nadšením jsem také sledovala vaši debatu s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem ohledně úniků z trestních řízení do médií, kdy Pavel Blažek říkal, že udělal jako ministr nejvíce pro to, aby se to nedělo, odsuzuje to, brojí proti tomu, ale viděli jsme v posledních týdnech kauzu fakultní nemocnice Motol, velké úniky, sledujeme to de facto v přímém přenosu a ještě určitě o té kauze hodně v médiích uslyšíme. Tak jak to, že to nejde zarazit a skutečně ministr udělal všechno, co šlo?
2: Tak zrovna Pavel Blažek je člověk, který opravdu aspoň veřejně dává najevo, že ho to mrzí, že se takovéto věci dějí, kritizuje to na rozdíl od jiných politiků, kteří raději mlčí. Snažil se, navrhoval i jako opoziční politik některé změny zákonů, ale jak jste viděla sama v podcastu, už to vzdal. V té formální stránce už prostě si nebude nic navrhovat. Otázka je, jestli se nepřipojí k něčemu, co v poslanecké sněmovně aktuálně vzniká. My teď tady sedíme, tak v poslanecké sněmovně probíhá na ústavně právním výboru debata o novele trestního zákona, trestního řádu, kde, jak jsem zaslechl, mají někteří poslanci předložit návrh, který má nějakým způsobem řešit právě úniky už nějakým hodně jaksi tvrdším způsobem, tak aby k tomu nedocházelo. To má absolutní zákaz a jasně řečeno, že úniky trestních spisů jsou nezákonné v rámci toho přípravného řízení.
1: Tak vidíme. Současná vláda, sněmovna už asi těžko stihne takový zákon schválit.
2: Myslím, že to je jediný zákon, který má ještě šanci projít. Byť teda, jak jsem to dneska počítal, tak je tam dohromady asi 25 pozměňovacích návrhů. Jo, faktem je, že valná většina z nich se týká konopí, zbytek se týká jiných oblastí, takže o tom konopí asi bude velmi bouřlivá debata, ale doufám, že ta část, která se týká těch důležitějších věcí z mého pohledu, takže má šanci projít.
1: Tak, a kdo by měl být trestán?
2: Primárně ten, kdo poskytuje, nebo kdo poskytne tyto informace, to znamená pravděpodobně v tomto smyslu nejčastěji ukazujeme na policisty, ukazujeme na státní zástupce, někdy bohužel to jsou i advokáti. Já jsem toho názoru, že situace dospěla tak daleko, že by tu odpovědnost měli nést i novináři, kteří by se měli před soudem obhájit, že se jednalo o veřejný zájem.
1: Prezident Petr Pavel i Miloš Vystrčil z ODS, ty říkají, že nebo shodují se na tom, že by měli být odpovědní ti, co informace poskytli, nikoliv však novináři. Vy si myslíte, že už nazrála doba na to, aby i novináři, protože samozřejmě nikdo je nenutí to zveřejňovat, nikdo jim nedrží stoly u hlavy, že musí ty informace zveřejnit, ale samozřejmě je to pro ně čtenost.
2: No samozřejmě, jako jsou to kliky, co si budeme povídat, všichni v těch médiích nějakým způsobem působíme a víme, že to je samozřejmě prostě lákavá věc. Na druhou stranu, aspoň já a pár ostatních máme žoldek a když se k těm informacím dostaneme, tak je samozřejmě prostě já případem nezveřejňujeme. Já jsem také dostal nějaké policejní informace k zásahu v Motolu a musím se přiznat, že do dneška jsem si to ani neotevřel. Nezajímá mě to a v rámci duševního klidu to dělat nebudu. No, co si budeme povídat? Samozřejmě novináři jako takový mají svůj obhajobu a říkají, no tak jako my máme veřejný zájem obecně na té věci, nebo veřejný zájem na tom, aby veřejnost věděla, co se v té věci děje. A když to neuděláme my, tak to udělá někdo jiný, tak to někdo novinář, no tak dneska v těch jako si realitě sociálních sítí, tak to někdo zveřejní na sociální sítí. No já si myslím, že to je výmluva.
1: A řekněte mi, jaký je veřejný zájem na tom, když třeba právě zmíním tu kauzu Motol, když vidíme, jak vedou v poutech ředitele, například mimo jiné ředitele fakultní nemocnice.
2: Tomu už nezabráníte. Tam ty kamery bohužel prostě jak si někdo pustil. Myslím si, že předseda toho rozhodujícího senátu, který rozhodoval o tom vazebním řízení, si měl domluvit z justiční stráží způsob tak, aby ti novináři nemohli zabírat prostě jak si ty, jak si, jak záběry, ty tady jsme všichni viděli, jak se tam ti lidé schovávají a podobné věci, ale to je na odpovědnosti těch lidí, kteří jak si jsou součástí toho rozhodujícího nebo rozhodovacího řízení.
1: No, protože samozřejmě přicházeli k soudu, který teprve rozhodoval o vazbě, jsou samozřejmě nevinní.
2: To bych novinářům nevyčítal.
1: To byste jim nevyčítal.
2: Vyčítám jim zveřejňování policejních informací. Jo, tohle tomu nezabráníte. Jo.
1: Jako zabráníte, my nemáme... nepustíte tam ty novináře.
2: Ano, to je odpovědnost, jak říkám, předsedy soudu, předsedy toho senátu, aby, jak si z justiční stráží domluvil, aby tam pokud možno ti novináři prostě jak si nemohli přijít s těmi kamerami. Hmm. To, že se to nestalo, tak to je chyba jejich. A možná tady prostě je role pro ministerstvo spravedlnosti, aby nějakým způsobem metodickým řízením k tomu vedla, aby tohle se nestávalo. Hmm. Ale to si myslím, že není tak jako podstatné v té celé věci. Podstatné je to, že my v době, kdy jaksi ti lidé jsou ještě vytahováni z postelí, seznamují se s těmi policejními informacemi z toho, co jim kladeno za vinu, tak už v té době média zveřejňují prostě podstatné části těch věcí, včetně třeba odposlechů. To je podle mě zásadní problém.
1: Může to ohrozit teď to trestní řízení? Může s tím pracovat obhajoba? Může to tak tím pádem zpochybnit, když došlo k takovým úniku?
2: No tak když jste říkal, že jste viděla ten podcast s Pavlem Baškem, tak ten tam řekl jednu podstatnou věc, že jako advokát...
1: Naši diváci to neměli, tak proto...
2: Že jako advokát by byl ten, kdo by velmi dbal na to, aby se ta otázka řešila a že by byl ten, kdo by to dotáhl až k Evropskému soudu pro lidská práva. Protože samozřejmě potom otázka, zda při tak masivním úniku do médií je dodržován standardní spravedlivý proces. Já si myslím, že ne, on si myslí, že také ne a to je otázka, která by se měla řešit možná právě u SLP s jeho přísnými standardy.
1: Tak
2: a možná mimochodem se to vyřeší už velmi brzy v případu Davida Ratha, kde pokud vím, je to jedna z věcí, která je součástí vlastně tohoto podání k Evropskému soudu pro lidská práva.
1: Ano, protože tam byly také masivní úniky.
2: Dokonce kniha, která vyšla, jmenovala se Spis Rád.
1: Ano, masivní úniky do médií. Nicméně náš trestní zákoník, třeba v Německu je to také trestné, ale i náš trestní zákoník přeci na to pamatuje. Ano. V paragrafu 180, ano. Vy jste opět v tom podcastu, ale jak říkám, naši diváci ho nemuseli vidět, tak ho tam zmiňujete. A člověku nebo osobě, která by právě neoprávněně zveřejnila ty informace, který jakoby souvisí s výkonem veřejné moci a způsobila tím vážnou újmu, tak hrozí trest odnětím svobody až na 3 léta nebo zákazem činnosti. Hmm. Proč se ten paragraf vlastně vůbec nevyužívá? Teď je to vlastně trestné, to, co se děje.
2: Naprosto s vámi souhlasím, je to trestné, ale očividně systém není schopen tento paragraf vymáhat. Kde není žalobce, není soudce. Očividně se to stalo součástí, a teď to řeknu ošklivě, trestního procesu a konec konců, to je nedávno konstatoval bohužel už i nejvyšší soud, že presumpce neviny v mnoha případech v České republice je pouze věc akademická, což je teda naprosto skandální konstatování nejvyšší soudní instance a myslím si, že to je jeden z důvodů, proč by zákonodárci měli tedy prostě jaksi sáhnout k tomu, že velmi zpřísní to, aby k těm únikům nedocházelo. A měli by se zamyslet i nad tím, zdali ten systém toho vyšetřování je dobře nastaven. Zdali jak si je dobře, že ti, kteří jsou podezřelí z úniků, se taky sami sebe vyšetřují.
1: Hmm. No, presumpce neviny je základní hodnota právního státu.
2: Jedna z.
1: Tak pak mě napadá otázka. Žijeme ještě v právním státě?
2: Ale jo, já si myslím, že samozřejmě, že jo, ale je to boj jako se vším. Pokud bychom rezignovali na boj s těmi dezinformacemi, a s těmi úniky informací, tak samozřejmě by ten právní stát už byl u konce, ale máme šanci to změnit, máme šanci na to poukazovat. Já si myslím, že nic není ztraceno a že možná ten první krok už se v poslanecké sněmovně děje. Jak jsem tady říkal, vím o tom, že skupina poslanců by měla navrhnout nějakou novelu, která vznikla v nějakém širším kolektivu lidí, odborníků na trestní právo, takže by měla mít i nějakou odbornou podporu. Ale jako druhá věc je, a to říkám ruku v ruce s tím, je se bavit o tom, zdali ten systém je toho schopen. Zdali zase nebudeme mít další paragraf, který ale se v praxi ukáže, není kdo by ho vymáhal. Jo, já vím, že v minulosti byly případy, kdy Generální inspekce bezpečnostních sborů, která je k tomu pověřena, aby mimo jiné vyšetřovala i úniky z trestních spisů, tak navrhla, že by bylo fajn a dobře pro ten proces, aby třeba dozor nad těmito případy nevykonávalo státní zastupitelství, které dozoruje i případy, z nich ty úniky jsou. Vím, že Lenka Bradáčová velmi, velmi, velmi zásadně proti tomu vystupovala. Důvody si může každý dosadit sám.
1: Tak necháme, ať se každý dosadí sám. A zajímá mě další věc, protože v posledních letech i narůstá částka, která je vyplácená právě za chyby v řízení, a ta částka neustále narůstá. Dokonce, vy jste mi říkal, že v loňském roce no, půl miliardy, v roce 2023.
2: Se navyšuje i na příští rok asi o 100 milionů korun v rozpočtu.
1: Takže se už očekává, že se více lidí bude bránit. Bude
2: pravda je, že ne všechno se týká nezákonných trestních stíhání, jsou tam i průtahy, ale zvyšuje se ta částka na, jaksi, na úhradu nezákonných trestních stíhání. Hmm. A nákladů s tím spojených.
1: Tak, co je na vině?
2: Tak samozřejmě na vině.
1: Nebo kdo je na vině?
2: Na vině jsou samozřejmě prostě policisté, státní zástupci a systém, který, jak si teď budeme obecně mluvit, ale to jsou konkrétní případy, který není schopen buď včas si dovést tu věc k nějakému rozhodnutí pravomocnému, anebo jsou to nekvalitní obžaloby, které potom soudy projednávají a zastavují a nebo vracejí. Hmm.
1: Těch případů, samozřejmě těch mediálních, je celá řada od paní Parkanové, pan Hala z ŘSD. Ještě bych asi, kdybych vzpomínala, vlastně já nemusím chodit daleko, já mám jeden takový případ doma. Vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Minář dostal, skoro 6 let byl vláčen vlastně médii, teď má v ruce 3 rozhodnutí 3 soudů pravomocné o tom, že se nedopustil ničeho nezákonného. Samozřejmě čeká se omluva od ministra spravedlnosti, a bude požadovat náklady samozřejmě na svého advokáta, ale zase je to součást těch peněz, které tady zmiňujeme, že neustále narůstají. A kdo to zaplatí? Zaplatíme to my, daňoví platníci. Neměli by to platit ti, kteří to způsobí? Proč to máme platit my?
2: Samozřejmě, u těch extrémních případů bych si to dokázal představit, dokonce zákon s tím počítá, ale opět jsme u toho, že systém je nastaven tak, že to reálně není možno vymoci. Je tam takzvaný regres, to znamená, že ten, kdo pochybil v tomto případě, když bychom se bavili o tom trestním řízení, tak například státní zástupce, který podal nedůvodnou obžalobu, tak by musel v kárném řízení jaksi být konstatováno, že se dopustil kárného provinění s tím související a teprve na základě toho by mohl být tedy prostě podána takzvaná regresivní žaloba, kdyby se vymáhala škoda tím způsobená po něm do výše jeho platu. Takže žádný takový případ se ovšem nestal.
1: Ale takže lze to.
2: Lze to, ale jaksi to kárné řízení vlastně nikdy nebylo podáno na státního zástupce pro nekvalitní obžalobu, snad možná s výjimkou jednoho případu, jestli si to vzpomínám, byl to případ právě Postoloprt. Jeden z těch případů právě, který byl velmi ostudný, tak tam byla podána kárná žaloba Marie Benešovou a kárný senát tehdy hraničně konstatoval, že nebylo, že postup státní zástupkyně paní Pavlišové nebyl jaksi kárným proviněním, ale velmi hraničně. Tenkrát si dal práci předseda senátu pan Mikeš s tím, aby sepsal, tuším, že 60-stránkové odůvodnění, které bylo velmi zvláštní. Na jednu stranu, jak si zprošťovalo paní státní zástupkyni, ale bylo to 60 stránek, teda absolutní kritiky její práce a jejího postupu. Ale i to, jak vidíte, vlastně jak si nevedlo k tomu rozhodnutí, že by se kárného provinění dopustila. Tam se jednalo o to, že žalovalo 11 členů zastupitelstva Postoloprt za to, že prodali dům údajně podhodnocený. Nicméně, jak se později ukázalo, tak i v přípravném řízení paní státní

0: o těch věcech psát. Bohužel ve chvíli, kdy vám tady vláda bez nějaké velké diskuze jmenuje člověka, který 12 let stál v podstatě v čele toho systému, který my tady kritizujeme, tak asi na dalších 7 let prostě jaksi to bude o mnoho složitější.
1: Tak teďka asi zmiňujete paní Lenku Bradáčovou, ano, která se od dubna ujme postu nejvyšší státní zástupkyně.
0: Mimochodem paní Pavlišová, kterou jsem tady jmenoval státní zástupkyně z poslu, tak je součástí týmu paní Lenky Bradáčové na vrchní státní zastupitelství. Takže normální člověk by čekal, že po takové ostudě ten člověk, když už teda zůstane v soustavě, tak zůstane na tom okrese a bude tam dělat jako krádeže slepic, když nechci být ošklivý, ale prostě, ale ne, je za vyšší plat ještě na vyšší pozici.
1: Jak myslíte, že se cítí teď třeba paní Parkanová, když si přečte, že paní Bradáčová míří na nejvyšší státní zastupitelství?
0: No tak co vím, tak jako to víte, nadšená moc není, ale myslím si, že jako její boj ještě nebyl dobojován, myslím si, že dobře, že jak si se rozhodla podat dovolání k nejvyššímu soudu, kde je ta podstatná věc, ještě další, která je pro mě naprosto skandální a kterou si myslím, že je potřeba také připomínat ještě do doby, než paní Bradáčová bude jaksi nastupovat do funkce. Že ona se tam dovolává i věci, že přestože mám v ruce pravomocné rozhodnutí, tak jsou tady lidé, včetně Lenky Bradáčové, kteří mají tendenci v médiích neustále toto pravomocné rozhodnutí zpochybňovat a říkat, no tak jako sice soud rozhodl, ale my si myslíme, že to teda prostě jako rozhodl špatně a že tam ty důvody prostě jako byly. Což je samozřejmě špatně. Jo. Tady padlo rozhodnutí. Státní zástupce je zástupce státu, musí respektovat prostě vyšší, bere rozhodnutí soudu, může si o tom myslet, co chce, v hospodě o tom může mluvit, kde chce, možná na přednáškách v právnické fakultě může rozvídat důvody, proč si myslí, že to bylo špatné rozhodnutí, ale do médií má říkat, respektuj rozhodnutí soudu. Tečka.
1: No jaký je to zkaz potom společnosti, když ani státní zástupce nerespektuje to, co soud uloží a to, co řekne?
0: Tak společnosti je to samozřejmě, jak to říct jednoduše, no, hloupý, blbý, špatný, ale lecos to vypovídá o tom člověku. O tom člověku, který si má zastupovat stát, který je v čele vysoké instituce. Já jsem měl v podcastu i pana doktora Baxu a pro mě bylo překvapením, že on velmi kriticky se na tuto věc dívá a sám říká, já tak si říkám jednu věc, že na místě těchto vysokých funkcí, justičních funkcionářů by měla být jistá pokora a schopnost si přiznat i chybu. Konec konců paní Bradáčová říká, že není důvod, aby se omlouvala, že zákon jí to neukládá, což si myslím, že teda prostě jaksi je opravdu, jak to říct, no, docela smutné vyjádření, protože v pozicích, ve které ona je, ať už je to vrchní státní zástupkyně nebo nejvyšší státní zástupkyně, tak těm svědčí jistá velkorysost a jak si tam zákon nemusí věci říkat. A máme už zde mimochodem i rozhodnutí soudu, které říkají, no sice zákon soudcům neukládá se omlouvat za špatná rozhodnutí, no ale také jim to nezakazuje. A dokonce etické kodexy a Benátská komise dokonce doporučuje jak si soudcům, aby přiznali chybu, pokud se jí dopustí.
1: Ještě něco, co byť třeba paní Bradáčová nepřijímá jako svoji chybu, tak vy byste jako její chybu viděl?
0: To bychom tady museli asi sedět na samostatný pořad. Jo.
1: To nejvyšší státní zástupkyně, tak těch chyb snad nemohlo být příliš.
0: Teď jsem za vámi šel, dostal jsem SMS-ku od jednoho nejmenovaného předsedy jednoho vysokého soudu, který si poslechl podcast, o kterém tady mluvíme, s panem ministrem Blažkem o Lence Bradáčové a říkal, nejhorší na tom je, a je to vlastně vzkaz o české politice, o české situaci, že jediný, kdo klade zpochybňující otázky směrem k kandidatuře Lenky Bradáčové na nejvyšší státní zástupkyně, je novinář z Infa. No a vlastně v podstatě...
1: Nemůžete to být vy.
0: Tak jsem to já, no ale jako bohužel, tak jako...
1: A čím to?
0: Já si myslím, že z něj mají z nějakého důvodu všichni strach a obavy.
1: No ale to musí někdo být taky na základě něčeho.
0: Někdo má strach z toho, že když prostě se ošklivě vyjádří o Lence Bradáčové, takže její spřízněný novináři o něm napíší, že je v podstatě mafián. Konec konců ona v nějakém teďkon aktuálním rozhovoru řekla, že prostě jaksi kritici toho státního zastupitelství vlastně jsou součástí jaksi polomafiozní struktury, protože zpochybňují tu soustavu a to je jeden z těch prvků, jakoby to je obhajoby těch mafiánů. Tak jsem si řekl, tak za chvilku já prostě jako budu ten, který mu zaklepou prostě na dveřích policisté a budou mě prostě vyšetřovat. Už to tady jednou bylo pro sabotáž nebo prostě pro neoprávněnou kritiku nejvyššího státního zástupce.

0: bojím se toho a vlastně, ale zase na druhou stranu se vracím zpátky tomu, na co jste se ptala. Je to odpověď na to, proč prostě jaksi se ti lidé nechtějí pouštět do kritiky Lenky Bradáčové, protože je mocná a oblíbená u novinářů.
1: Mm-hmm. Tak vy jste sami upozorňovala, že ty rozhovory, které vycházely, byly velmi vřelé, nekritické. Ano.
0: A tak jako je to profesionální, jakoby, profesionální přístup její k médiím, jo? To zase jako všechna čest.
1: Má být státní zástupce, nebo potažmo potom nejvyšší státní zástupce, nebo vrchní státní zástupce, pokud ještě budou vrchní státní zástupci, tak to být často viděn v médiích, poskytovat rozhovory, je to dobře?
0: Pokud títo politici osvědčují tím, že ji neustále jako posílají výš a výš, tak jako to asi dobře prostě v úzovkách je, tak pro ní teda. Já si myslím, že ne. Ale je to o jejím nastavení a jako jste říkala, já samozřejmě vlastně si s toho dělám srandu, jo, ale je to o novináři, který na ty rozhovory chodí a dělají s ní rozhovory typu otázka, jak to děláte, že jste tak úžasná. Jo, to je ale o nich, to není o ní. Ona odvádí v tomto směru profesionální práci, protože si velmi si profesionálně hlídá svůj mediální obraz a umí s tím velmi profesionálně pracovat. Ona je velmi schopná. Nikdy jsem já třeba ji nevyčítal, že by byla neschopná. Ona je chytrá, schopná, pracovitá, ale je to kosatka.
1: Dobře. A co navrhuje, teda co si myslíte, nebudu používat slovo kosatka, když paní Predáčová chce zredukovat státní zastupitelství soustavu ze 4 na 3, vypadly by vrchní státní zastupitelství. Je to dobře, je to špatně?
0: No, tak když to vezmeme obecně a šířej, jestli se dnes v justici baví se soudci a státní zástupci a odborníci o změně tzv. Justiční mapy, to znamená, jestli je potřeba tolik stupňů soudů a státních zastupitelství, tak se baví o tom, že jestli by někde mělo dojít nějaké redukci, tak jsou to ty nejmenší okresní soudy, okresní státní zastupitelství. Máme tady soudy, kde je 5 nebo 6 soudců, když 2 onemocní, tak ten soud je prakticky jako vyloučen z provozu. A jsou tam státní zastupitelství o 3 lidech. Šéf, náměstek a 1 referent. To jsou prostě absurdní situace, které prostě jako vedou k závěru, že jestli někde teda by mělo jít k rušení, tak právě tam. Vrchní státní zastupitelství se nabízí, ale zase jako jsou důvody, proč ho zachovat. Jeden z nich je i to mimo jiné, že pokud by se zrušila ta koncentrace moci a jaksi vhled do konkrétních kauz přejde na nejvyšší státní zastupitelství spolu s Lenkou Bradáčovou. Což byl mimochodem jeden z argumentů, který já jsem slýchával právě od Pavla Blažka, říkal Petře, prosím tebe, to prostě jako, říkáš větší moc a tak dále, ne, ona přejde do toho Brna, víš. A teď jako ztratí ten přímý dohled nad těmi kauzami. No, vládou jmenovaná Lenka Bradáčová vystoupí a říká, tak jsem tady a chci zrušit ty vrchní. Tak říkám, Pavle, a máš to tady.
1: Tak a vy tady to vnímáte jako kumulaci moci?
0: Jedna z věcí určitě, to k tomu povede logicky. No, tím pádem prostě, jak si to nejvyšší státní zastupitelství bude mít přímý hled do mnoha živých kauz, který nyní nemá. Má složitý a formálně dohled nad dohledem a další věci, ale jako do živých kauz v podstatě až na výjimky nemůže.
1: Teď jsem zaznamenala, že nějaký advokát podal proti usnesení o jmenování Lenky Bradáčové do čela nejvyššího státního zastupitelství nějakou stížnost, nebo chce to zvrátit? Je tam nějaká šance, nebo to je jenom nějaký výkřik, snaha?
0: Ošklivý, ale ten pan advokát je poměrně známý sudič, docela problematický člověk, do 4 rozhodnutí nejvyššího správního soudu, tak jako to jeho jméno zná, je poměrně časté. V tomhle tom Lenka Bradáčová má pravdu, už tuším, že napadal jmenování Igora Stříže, sám spochybňoval i to, že nemohl být jmenován někdy v 90. letech státním zástupcem, takže vede si svůj vlastní boj. Nicméně má v jedné věci má pravdu, a to je otázka zajímavá, byť si myslím, že ústavní soud se asi zabývat nebude. A to je právě to, jestli by měl, nebo jestli je správně, že nejvyšší státní zástupce může být člověk jenom ze státního zastupitelství, když to velmi zjednoduší. Což byl boj, který jsme prohráli, nebo který se jako vedl při změně zákona o státním zastupitelství a nemalá část politické reprezentace odborné veřejnosti prosazovala, aby nejvyšším státním zástupcem mohl být i člověk z nějšku, ergo člověk, který není státním zástupcem nebo není aktivním státním zástupcem. Bohužel tlak právě primárně ze státního zastupitelství byl ten, aby to mohl být i jenom člověk ze státního zastupitelství. A tady ta jaksi skupina vyhrála a zákon tady je postaven, takže to může být jenom člověk ze státního zastupitelství. Já si myslím, že to je špatně a že do budoucna by se to mělo změnit, že státní zástupce je hlava soustavy, pokud víme, že v té soustavě je něco špatně a že potřebujeme změnit filozofii a celý přístup, což si myslím, že je současný stav, tak není důvod, aby tam nepřišel špičkový soudce nebo špičkový advokát. Nebo špičkový akademik.
1: Což teď, v tuto chvíli.
0: To všechno možné... mimochodem, takový člověk může být se stát ústavním soudcem, nevím, proč by se nemohl stát nejvyšším státním zástupcem.
1: Tak uvidíme, jestli se změny budou dít i ty, o kterých jsme se bavili větší část rozhovoru, no a doufám, že se u těch změn tady případně potkáme. Moc děkuji, že jste přišel.
0: Není zač, těšilo mě.
1: Naším hostem byl Petr Dymun.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Za stranu a za lidi. Dobrý den, paní Karol.
1: Dobrý den, já vás zdravím.
0: Jsem rád, že jsme se tady sešli takto bratrsky před volbami pár týdnů.
1: Tak, v prostorách Rádia Xaver.
0: Rádia Xaver. A že nám teď v tom v rádiovém koutku dobře?
1: Mně tady vůbec dobře.
0: A víte, čím to je? Já vám to řeknu přesně. To je proto, že tady běhají ty světýlka na tom mixpultu.
1: Jo. Já myslím, že je tady ten genius noci, nebo
0: noci,
1: voci.
0: No, voci.
1: Co, voci?
0: Je to tak, holci. Na kolikátce to, paní Karlo, máte dneska?
1: No dneska nic moc, já tak na trojce.
0: Ale?
1: No, mě vyděsila cestou sem, když jsem sem jela ve vlaku, zpráva, že mladí lidé prý nesouloží. A já se hrozně bojím toho, abych to nějak kvůli statistice nemusela za ně o víkendu dohánět. To víte, v mém věku už to jednoho unaví.
0: Ale že vy takhle k těm sexuálním tématům tak těhnete, to vám řeknu.
1: No, vidíte to a mladí ne.
0: Že vám to dokonce zkazí koeficient dobré nálady až na trojku.
1: No.
0: Ta trojka už je fakt jako, to jste snad nikdy neměla.
1: No.
0: Nemůže to být těma zelenýma šatama?
1: Ne, no tak minule jste mi vyčítal, že moje modré šaty se žlutými puntíky vypadají ukrajinsky, tak já teďko jsem tak jako v těch barvách toho Green Deala.
0: No, já to spíš vidím, že máte krásné zelené šaty. Já to musím popsat všem, kteří to nemají s obrazem na XTV, ale poslouchají to v rádiu Xaver třeba, nebo na YouTube jenom jako zvuk. Vy máte zelené šaty s barevnými aplikacemi a vypadáte jako paní nadlesní.
1: Jo, a teď jste nás připravil o předplatitele, protože kdybyste to tak barvitě nepopsal, tak by lidé byli zvědaví a koupili by si prémium.
0: No, oni teď budou zvědaví, jak vypadá paní nadlesní, když je tuze noblesní, jak říká svěrák. Znáte to?
1: Neznám.
0: No, on kdysi otextoval známou melodii ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta.
1: To je, no, není to malá noční hudba?
0: No něco takového to bude. A on to otextoval. Mně se líbí paní nadlesní, protože je tu zednu plesní.
1: Jo, a pak běžel podepsat antichartu.
0: To nevím, ale ten text je geniální a k vám se dneska hodí. Musím to říct, protože mně se zdá, že vy jste omládla na té dovolené.
1: No a počkejte, teď mě čeká v týdnu další dovolená, to se vrátím jako miminko.
0: Opravdu ještě další dovolená? Mm-hmm.
1: No, dobře, mě tady platíte, to víte, to se to realizuje po světě.
0: Potřeba snížit honorář, ale to je jednoduchá pomoc. No, vy říkáte na trojce a chcete vědět, na kolikátce to mám já?
1: No, jednoznačně.
0: Jak moc to chcete vědět?
1: Na stupnici od 1 do 10, 12.
0: To je dost. Tak já to, představte si, mám na 7 a něco.
1: Mm-hmm.
0: Pravda, ráno jsem se probudil a to se... Až budete v mém věku, tak se vám to taky bude stávat, že se probudíte a nevíte, kde jste a co, který je rok a co se děje. A trvá vám několik sekund, možná desítek sekund, než to zjistíte. A je to projev jako stáří, jo?
1: Jo.
0: 56 mě je.
1: No.
0: A takže mě to tak zarazilo, jsem to měl tak sotva na 4. Pak jsem šel do sprchy, kde mám nový sprchový gel, který jsem dostal k Vánocům. Od někoho, už nevím od koho, možná od vás.
1: Ne.
0: Od vás.
1: Já většinou nedávám věci, které takhle dlouho vydržejí.
0: Od vás byl ten iPhone, ne?
1: Mm.
0: No a paní Karol, já nevím tu značku, a to tak krásně vonělo. Já jsem to na sebe pořád mydlil. A tam mě to stouplo až na 6.
1: Ano.
0: Pak jsem jel do práce a tady ruský vajíčko a to... překročilo 7.
1: Fakt, jo.
0: Ještě do večera můžu být na 2, jo? To je jen tak, abyste věděla.
1: No, já zase čekám, že se mi to do večera vylepší.
0: Vylepší?
1: No, protože já hned tady po natáčení běžím, se běhnu z kopečka a jdu do kina na premiéru nového hororu.
0: Vy jste na horory?
1: Jo.
0: To je pro děti, ne?
1: Ne, to není pro děti, to je taková příprava, kdyby to náhodou toho 4. večer dopadlo nějak špatně, tak já už budu mít natrénováno.
0: A bude to horor Hadi v letadle?
1: Ne, bude to v zajetí démonů.
0: Ježíši Kriste. No,
1: nejhorším by to po volbách mohlo být v zajetí 5 koalice.
0: Jasně.
1: Ale já jdu trénovat s démonama.
0: Ale už ten název evokuje, že to bude volovina úplně nad ranc.
1: Ne, to je podle skutečné události.
0: Jo,
1: pozor.
0: Určitě.
1: No jasně, to je podle skutečné události. Vás nikdy neposed démon? Nebo...
0: Ne.
1: Tak to byste to měla napravit.
0: No, tak nevím, třeba jsem jenom cynický.
1: A myslíte, že na cynický lidi to nechodí, jo?
0: Já nevím. Nemám žádný démon. Nebo jo?
1: To je možná tím, že máte ten vonavej sprchovej gel.
0: No a říkal jsem si, že byste to měla zažít. Tak až přijdete ke mně do mansardy na návštěvu, tak já vás vyženu do sprchy a dám vám tam ten gel a schválně se budu dívat, já to mám prosklený, ten sprchový kout.
1: Jo, jo.
0: Jak se tím mydlíte, abych věděl, když se vám budu dívat, já se budu dívat jenom do očí, nebojte se, abyste neměla strach, že bych se vám díval někam jinam. Jestli to působí i na vás, protože budete úplně rozplynutá.
1: Jo, no já bych se klidně u vás stavila hned o víkendu, ale jak říkám, já se budu mít kvůli těm mladým jiný plány. No a co budete mít na víkend? Vy nemáte zase v plánu nějaký mecheche vlastenecký?
0: Tak, abych to nazval přesně, abychom nechodili kolem horké kaše. Paní Karol má prostě na víkend domluvený sex, což je super. To vám závidíme a vlastně jen houšť a větší kapky. Na to nelze nic jiného říct. A já teď poslední dobou jezdím po vejletech.
1: Já právě vím, že jste byl na vejletech, no. Byl jste v Příčovech?
0: Jo, to jsem byl nejdále. No. V Příčovech, tam jsem byl, paní Karol, představte si, jenom asi půl hodiny.
1: Mm-hmm.
0: Z takových i technických důvodů bych řekl.
1: Jo, že vás Oganesian polil vodou, nebo?
0: Kdo?
1: Oganesian, to byl ten, co tam dělal tu protidemonstraci.
0: Jo, tak to já jsem tam nevěděl. Já jsem tam přijel až v odpoledních hodinách, kdy už to bylo tam všechno v klidu, až do chvíle, než se mě chtělo čurat.
1: No.
0: No a tam byly takové ty krabice umělohmotné.
1: No.
0: Jak tam vlezete, zavřete se, ono to tam strašně smrdí nějakou chemikálií.
1: Tojtojky.
0: Tojtojky.
1: Yeah.
0: Tojtojky.
1: A vy jste nešel na tojtojku?
0: Mně to dělá problém.
1: Proč pak?
0: Já nevím, já mám nějakou fobii z tojtojek.
1: Tak to já nechápu.
0: Jak to?
1: No já ji nemám, mně se tojtojky líbí. Já když to vidím, tak tam jdu se podívat.
0: Fakt? Tak
1: no.
0: Kolik to může stát, že bych vám koupil k Vánocům na zahradu?
1: Ale prý ten pronájem je docela drahý.
0: A jak pronájem? Abyste
1: no to, ne, to se pronajímá na akce.
0: Ale dobře, tak někdo to vyrábí.
1: No.
0: Já nechám vyrobit tojtojku s nápisem zde močí paní Karol, dám vám ji na zahrádku a vy, když to máte ráda, tak...
1: Ne, já na těch akcích to mám ráda,
0: jo,
1: to tak
0: akcích.
1: Jako patří k tomu koloritu. Že když už člověk neví, kam by se schoval, tak zaleze na tu tojtojku.
0: Paní Karol, to je fakt jako divný.
1: Není.
0: Je to hrozně nepříjemný, no prostě, jak vám to mám říct. A navíc ještě s tím mám jeden problém.
1: No, jaký?
0: Mě to evokuje Naked Attraction.
1: Čeho?
0: Naked Attraction.
1: No.
0: A kvůli tomu tam nechodím.
1: Jo, a co to je?
0: No, to je reality show, která běží v Čechách na Očku, kde je, představte si, 6 barevných, naprosto to vypadá, tvar je úplně stejný jako tojtojka, každá ta tojtojka svítí jinou barvou a uvnitř je nahatý člověk. Muž, žena, nebinární, muž, nebinární, a jiní. A je tam jeden, nebo jedna, která si vybírá, s kým půjde na rande a do koho se posléze zamiluje.
1: Jo.
0: A zvedá se ta přední stěna. Prvně po kolena, potom po pás, pak po prsa a pak celý. Tam stojí nazí lidé. Ta reality show je celá založená na tom, že se tam lidi úplně obnaží a moderátorka tam se soutěžícím to hodnotí. A říká, chceš jít blíž? Ano. A teď já jsem se díval na finskou a španělskou verzi a tam zaznívaly neuvěřitelné výroky. Paní Karol, to byste se zbláznila. Ona, třeba ta moderátorka říká takové industriální učitelce, která si tam přišla vybrat partnera, do kterého se posléze zamiluje. Hmm. A ona to různě komentovala. Byly tam hrozný zjevy.
1: Jo.
0: Jako, to je, jako bych tam šel já se svým jako pytlem cementu na břiše. Jo. Hrozný. Potetování různě prostě. A učitelka říkala, ten má, oni všichni to chválí. Má skvělý zadek, ty tam vidíte tu pomerančovou kůru.
1: Jo.
0: A ona říkala, no tenhle má výborně situovaná varlata. No já jsem zrovna se na to díval, byl jsem jak poskládaný v křesle a neměl jsem úplně dobře situovaná.
1: Já takže, myslím ovládat, že jste neměl dobře situovaný, abyste to přepnul.
0: Takže když jsem se pohnul, tak mi to zabolelo. Tak jsem říkal, na tom něco bude. No a teď různě ona komentuje všechno prostě, zadek, přirození a tak. No a byla tam třeba paní v té jedné tojtojce a ona vám měla pindíka.
1: Tak to musela být pěkná paní.
0: Jako no, šikovná
1: dcerka.
0: Ale do poslední chvíle to vypadalo, že to je muž a ona nakonec měla oboje. Ale byla vyřazená.
1: A to je divný, bylo vidět, že se připravovala.
0: No, škoda, že na to nejsou sázky, protože já vidím při prvním záběru, kdo vybírá a jak zvednou nohy, tak přesně vždycky odhadnu, koho si nechá.
1: No, ale víte, jak to bude krásný, až za nějakých 50-60 let budou tyhle ty lidi vyprávět vnoučatům. Babička, jak jsi se potkala s dědečkem? No, vylezl z tojtojky a měl dobře situovaná varlata.
0: No, ale to tak přesně. A pozor, a teď se bude natáčet česká verze. Už existuje česká jaksi moderátorka. No a já jsem nás tam přihlásil.
1: Jo.
0: No. Protože tam jsou všechno, na co si vzpomenete, bisexuálové, všechno. No. Takže je tam třeba paní, no pán, říká mě jedno, jestli to bude ženská nebo chlapa. No jasný. A takže bychom to udělali tak, že bychom stáli vedle sebe v tojtojkách.
1: Ale tak hele, když narazíme na někoho, kdo není moc vybíravý, já bych tomu nějakou šanci dala.
0: Ne, my bychom si dali podmínku, že buď to oba dva.
1: Nebo ani jeden. Jo.
0: A nebo bychom se spolu narvali do jedné tojtojky.
1: Ty bláho.
0: A řekli bychom, ne, my jsme nerozlučná dvojice, naše přátelství je pevné jako kdysi se Sovětským svazem a my chceme být v jedné tojtojce. Je to geniální. Naked attraction. Podívejte se na to, fakt se nasmějete.
1: Já to zkusím, ale já možná tu lásku k těm tojtojkám mám jako ze skautských táborů, protože tam byly ty kadibudky.
0: Nezaměňujte tojtojky a latriny.
1: No ne, to já, mě to evokuje, protože já se pamatuju, tenkrát to byl jeden z prvních skautských táborů po revoluci, takže mě bylo nějakých kolik, 8 třeba. A vždycky jsme dostávali seznam, co máme na ten skauták mít sebou. Jedna spolužek byla baterka. Tak já jsem šla za babičku a říkám, babi, prosím tě, půjč mi baterku. Měla takovou, to možná si to vzpomenete, takovou
0: Karol,
1: tu placatou.
0: Já tuším, jo. Já jsem tak jezdil, já si pamatuju, kolik jsem jich tam viděl svítit několik dnů. Mně to je úplně jasný, to byla naprosto tradiční věc, která se stávala, že spadla do těch oven.
1: No, protože jak jdete a svítíte si.
0: A baterka tam svítila několik.
1: Dokud nezapadala.
0: Tak.
1: No.
0: Tak.
1: Akorát, že oni si ze mě všichni dělali legraci, že mi to jako půjdou vytáhnout. A mně jak bylo těch 8, já tomu věřila. A pak jsem byla hrozně zklamaná, že to nikdo neudělal. A babička byla zklamaná, že přišla o svoji jedinou baterku. To v tojtojce, když se vám to stane, tak už to nesvítí.
0: No, tojtojka, to je takový moderní, rozumíte, jakýsi nafoukaný, stará, poctivá latrina.
1: No.
0: Když byla, vlastně to, ještě si představte, to bylo většinou dřevěný.
1: Ano.
0: A vy jste tam seděla a říkala jste si, propadnu se teď dovnitř. Nebo tentokrát ještě ne. A teď se tam různě na táboře pionýrském se z toho dělali různý srandy.
1: No.
0: Že se jakoby ze dřeva u nás někdo vyrobil splachovadlo nahoru do rohu. A já nevím co všechno. A dávali se tam na čtení různý knížky na provázku.
1: Jo, jo, jo.
0: Tak.
1: No ale víte co, to ještě, já nevím, jak to funguje dneska, myslím, že dneska už by to hygienici zatrhli, ale my, když jsme jezdili na ty tábory fakt v začátku těch 90. my, když jsme na ten tábor přijeli, my jsme si to tam museli postavit.
0: Vykopat.
1: Tam vykopala se díra, na tu se umístila ta konstrukce dřevěná, ano, kterou někdo, ano. Pak jsme šli a hloubili jsme ještě v sakovačku a odpadovku. To ty mladí vůbec neznají. Oni nejenom, že nesouložej, oni ani nikdy nestavěli latrínu.
0: Ano. A vy říkáte začátkem 90. já toto pamatuju ještě před 90. za to táče, kdy přijeli, jezdili hygienici to kontrolovat a musel se to zasypávat vápnem.
1: Jo, tak my jsme to zasypávali jen tak hlínou.
0: Tak z nás bylo vápnem. Musel vykopat a tak, no tak máme teda téma, dneska to vám řeknu.
1: No, já jsem kolikrát od té doby přemýšlela, to byl tenkrát tábor u Chotěšova. Já dokonce jsem se pak na to místo jela podívat, když jsem v Plzni studovala na Vysoký. Já si myslím, že ještě po letech by se to tam dalo vykopat, ta baterka.
0: Vám říkám, že za jeden turnus, byl třeba 14 dnů na táboře, tam těch baterek bylo tak 5, co pamatuju já.
1: No vidíte to, tak bych si mohla i vybrat.
0: Z toho 3 moje. Ale neumím se to zase představit dneska, protože dneska jsou takový ty svítidla, který svítí třeba týden.
1: Jo, to je pravda.
0: Tak já se bojím, že když 3 lidi to tam během týdne, tak to bude jak Las Vegas.
1: No vidíte to, pak se lidi věří, že existuje UFO.
0: No. No, no máme jako podobný zážitky. My jsme táborníci
1: Trampové.
0: My jsme
1: tak zhruba stejně staří.
0: Teď vy jste paní nadlesní ještě k tomu. No ale pojďme opustit to,
1: tojtojku.
0: Tojtojky a latriny k něčemu významnějšímu.
1: Jo, a co by to mělo být?
0: Včera, dnes a zítra.
1: Včera, dnes a zítra. No, včera, dnes a zítra, přesně řečeno dnes, tady máme jedno velké výročí.
0: Oh.
1: To se držte stolu.
0: Kdo má narozeně?
1: No, co pak, kdo, ale co?
0: Co?
1: No, dnes je to přesně 20 let, co se začal vysílat legendární nekonečný seriál Ulice.
0: 20 let už
1: se
0: to vysílá?
1: No jo, 20 let se to vysílá. A minimálně ještě dalších 20 let bude.
0: Paní Karol, představte si, že já jsem neviděl nikdy ani minutu Ulice. A to jsem na všech těch možných streamovacích službách a všude možně viděl takový sračky, že Ulice proti tomu musí být Amadeus. A já vůbec k tomu nemám vztah. Já vám ani neřeknu žádný jméno nebo žádnou postavu. Kdo tam hraje třeba v Ulici?
1: Já nevím.
0: Nekoukáte taky?
1: Ne. Já akorát vždycky vidím ty ukázky, to mě utvrdí v tom, že o nic nepřicházím. A já jsem ještě z takový té staré generace, která když ten seriál nějak začal, tak čekám, jak to skončí. A když vím, že tohle nikdy neskončí, tak co bych se na to dívala?
0: No jo, to jo, máte to pravdu.
1: Podívejte se, vemte si krásný seriál 30 případů majora Zemana. Začal tam Honza jako mladý, pak se postupně vypracoval až na Majera.
0: Jako Honza Zeman.
1: Honza Zeman všechny kriminální případy vyřešil. No, potom nakonec byl poslední díl, Růže pro Zemana, konec, zvonec, vyřešeno.
0: Růže pro Zemana.
1: Růže pro Zeman, já umím všechny. Smrt u jezera, Vyznavači ohně, Loupež sladkého i Rubínové, Kříže, Hon na lišku, Bestie, Mědirtina, Strach, Loď do Hamburku, Vrah se skrývá v poli, Křížová cesta, Kleště, Romance o nenápadné paní, Konec velké šance, Kvadratura ženy, Dáma s erbem, Prohleté dědictví, Bílé linky, Třetí housle, Modrá světla, Pán ze Salzburku, Tatanské pastorále, Šťastný a veselý, Klauni, Štvanice, Studna, Rukojmí v Belavista, Poselství ze známé země, Mimikry a Růže pro Zemana.
0: Fakt takhle.
1: No.
0: To je ale neuvěřitelné.
1: Já jsem si tamhle na stěnu napsala tahák.
0: Ne, tady tabule cti z Vilzonky ještě. To je dobrý, tak to paní Karol, klobouk dolů.
1: No vidíte to.
0: A máte ještě nějaký takovýto husarský kousek?
1: Za nějakou podobnou úchylku.
0: Ne,
1: ne. Ne, tak já si pamatuju spoustu věcí.
0: Můj kamarád Miloš Pína umí vyjmenovat všechny rodiny z Kulového blesku.
1: Fakt jo, tak to je dobrý.
0: A stejně Knotkovi, Fazekašovi, Mistr Bílek, všechny ty rodiny.
1: Flígr Konečná.
0: Opatrná.
1: Jo, opatrná, opatrná Flígr, ano.
0: No, A nedal bych je dohromady, kdyby jsme chvilku přemýšleli, tak by nám chyběly tak dva.
1: Ještě ten pan, jak ho hrál, no.
0: Knotek.
1: Ne, Knotek byl ta hlavní postava, Knotek to hrál Abraham, ale pak ten, co hrál v Cimrmanech Uhlo barona. Drahota.
0: Doktor Drahota.
1: Inspektor, nebyl on inspektor?
0: Nebo inspektor, Drahota? Ale stejně to nedáte dohromady.
1: No, nedáme, no.
0: A ze Kašovi. Flíger opatrná.
1: Paní Jechová, na to nemůžeme zapomenout, na to kvůli ní to tam málem skončilo.
0: No jasně.
1: Největší akce v dějinách stěhování končí v kuchyni paní Jechové.
0: A já to do dneška používám, že je něco směroplatný.
1: Jo, to já taky.
0: To, je to fakt dobře napsané, že?
1: Jo.
0: A myslíte, že je nějaký důvod k oslavě té u té ulice, nebo? Nám to je jedno, ne? Když se nedíváme.
1: No ale tak je to pěkný, už to běží 20 let.
0: A je to poučný v něčem?
1: Určitě je poučný, na to asi nekoukat.
0: Řekněte teď všechny názvy dílů ulice.
1: Ale já si myslím, že tam se ty díly ani nemenujou, protože když to má 4000 dílů, vy byste chtěl vymýšlet 4000 názvů.
0: Ale to je to poslední, ne?
1: No právě.
0: No a vy ještě u něčeho máte něco takového? Já bych to rozhodně slyšel.
1: Já nevím, tak umím na spaměť spoustu písní od pana Jahelky. Uh-huh. Umím odvyprávět některé povídky Šimka a Grossmana. Uh-huh. Umím některé povídky Menšíka.
0: Takže víte, co to znamená? To bych ještě stihl slést a osvobodit Milovského.
1: No tak tohle zrovna neznám.
0: To zrovna neznáte.
1: Ne.
0: A Cimrmanů umíte naspamět co?
1: Od Cimrmanů moc ne. Tam umím jenom to, co bylo v nejisté sezóně.
0: Takže neumíte ani Maralíka?
1: Ne.
0: A toho umím já, představte si.
1: Kdo to byl?
0: No to je, jak měli tu báseň Maralík.
1: Neznám.
0: Slečna tichá za přepážkou, bankovky si počítá, náhle drobný mužík s taškou v záložně se ocitá. Nenápadný v overalu, v očích ale rysí svit. Krokem šelmy měří halu, může to jen lupič být. Ruce vzhůru nebo střelím, jde to jako na drátkách, již má v kapse lup svůj celý a už mizí ve vrátkách. Hleďme trachtu detektiva, na místě je co by dub, moudrou hlavou moudře kývá, je to starý ostřílený policejní sup. 2-3 hvězdy na píšťalku, je zde Fenka Doubrava, podívejte na čmuchalku, pach stopy už nasává. Dopadla už jinčí ptáčky a vlastní řadu diplomů, jenže hned u zatáčky čuchá Fena ke stromu. A pak je, že ho našli na tom stromě, už to dál asi neřeknu.
1: Ty jo. Ale i tak dobrý to, jako kam se na to hrabu se svým mužem ze Salzburku, tatranským pastorálně a rukojmím v Bela Vista.
0: Jak to pokračuje? Fena ke strom. Na větvi byl lišák jeden, no ten si to odpiká, důmyslem a psem svým vedený žotrachta zatýká. Slečna tichá za přepážkou, Lupič dostal 4 leta, jmenoval se Maralík, tak to končí.
1: Jo, tak hm.
0: Slečna tichá štěstím zkvétá, vesel skáče chytrý psík, Lupič dostal 4 leta, jmenoval se Maralík. Se pamatuju od dětství.
1: To neznám, no ale to pěkný.
0: To je dobrý. A proč nosíme v hlavě takový kraviny, paní Karol?
1: Tak ono je to kolikrát tak jednodušší. Do té hlavy to leze.
0: Nosili volební program koalice Spolu třeba.
1: No, teď já jsem provedla hroznou věc. Jako.
0: Jak to?
1: No, my jsme natáčeli s Alex Potrženo sečteno a já jsem jí zmuchlala a vyhodila volební letáček koalice Spolu.
0: A co tam bylo?
1: Já nevím, no, nějaký ty keci.
0: Ještě jste to nečetla?
1: Ne, tak ona mi to ukázala, půjčila mi to a já jsem to zmuchlala a zahodila. A říkala teda, že prej jsem byla skoro tak dobrá jako Miroslava Němcová, jak házala tou knihou. Ale já ještě musím natrénovat takovej ten výraz, tu třídní nenávist. To mi ještě úplně jako...
0: Všimla jste si mimochodem, že některé ženy, které tak výrazně a ostře v té politice vystupují a říkáte si... Protože si obecně říkáme, že ten ženský element je takový jako něžnější, milejší a o tom vždycky víc nás to šokuje, když třeba paní Němcová se takhle zachová, že oni mlčí.
1: To já si to neříkám, já znám ženský.
0: No a kdy jste naposled slyšela, že by se k něčemu vyjádřila paní Pekar?
1: No, ta už dlouho se nevyjadřuje, ta už je z politiky venku.
0: Ale jak, já si to je myslím, že se sněmovny pořád.
1: No jo, ale tak ona jim úplně nechce asi kazit tu kampaň.
0: Jo, takhle.
1: Jo, tak vemte si, že jsou věci, třeba takový ty dva svetry, na který se před volbama rádo zapomene.
0: No, tak já už bych to ani nepřipomínal, dva svetry, ne. Tak se sekla, ježiši.
1: O jeden.
0: O dva se sekla. Protože já neznám nikoho, kdo by seděl u televize doma ve svetru. Vy jo?
1: Teď už ne, to je pravda.
0: No.
1: No právě proto, že si všichni zatopí. Tím ona, tam ona mířila, že jsme všichni zhýčkaní, že namísto, abychom si vzali ten svetr, tak otočíme kohoutkem a máme teplo.
0: A nemůže to být tak, že ona už tenkrát nás chtěla ochránit od těch emisních povolenek?
1: Vidíte to? Ha. My jsme jí tak dlouhou dobu kritizovali a ona nakonec byla vizionářka.
0: No, a my jsme ji nekritizovali, my jsme docela jako si říkali, jako co? No.
1: Ale vidíte to, svetrem proti Putinovi se nám zvrtlo ve svetrem proti Ursule.
0: Ona totiž všechno měla blbě načasovaný. Vzpomeňte si, že ona vyjela s tričkem Ona vyjela s tričkem Už nikdy fronty na banány. Paní Karol nám tady rozlila vodu, ale to nevadí, to dojedeme.
1: Jste pokřtěnej, Xavere, ode dneška.
0: Klidu, já jsem paní Karol, já nemám
1: nebudete žádný, mít mokrý kalhoty teďko?
0: No, v oblasti, jak si jste mě to vylila, že...
1: Aha. Ale pamatujete, jak jste říkal, že diváci mají rádi nečekané momenty, tak tady jeden byl.
0: Ano, toto byl velmi nečekaný moment.
1: I pro mě.
0: A myslím, že se vám povedl. Ale to je jedno. Podívejte se, kam máte ten výtok až. No, ne, dívejte. Na levé straně, z vašeho pohledu na pravé ano. straně, máte výtok až na okraj tady spádu. No. A ona v době, kdy vyjela s tričkem Už nikdy fronty na banány, tak byly fronty, respektive fronty. No, nebyl penicilín, že? A já nevím, co všechno. A jí se to vždycky paní Pekarové trefilo blbě.
1: To je pravda. Měla ty telefony prodávat ještě o chvilku díl, trochu počkat a pak teprve s tím začít.
0: Jasně.
1: Já na vás vidím, že vy jste z té vody nervózní. Nemáte fobii z vody?
0: Nemám fobii z vody, nesmím ji mít v klíně. Jinak je to dobrý, což se vám povedlo úplně výrazně. Ale a začíná mě to právě chladit trošku. A nevím, jestli mám tu chvíli pro tento okamžik dobře situovaná. Protože začíná být, a i ta klávesnice se na to nedívá nějak jako přátelsky na tu vodu.
1: Ne, ale stejně je to neuvěřitelné, když se vemete, kolik vody se do té skleničky vejde, že jo?
0: No, paní Karol, když už se toto stane,
1: ano.
0: Tak nic nedělat, nic nedělat.
1: Ne?
0: Když už se toto stane, tak my musíme věštit.
1: Věštit z rozlité vody.
0: Věštit z rozlité vody. Mm. A podívejte se, z toho, jako Helena Růžičková by z tohoto vyčetla osud.
1: Jo.
0: A když si položíme otázku, jak dopadnou volby, tak my tady vidíme ty dva vaše výtoky.
1: Ano.
0: Nalevo a napravo. Tohleto, celé to jezero, to jsou hlasy pro Andreje Babiše.
1: Ano.
0: A tady ty ostrůvky, můžeme je nazvat pro tuto chvíli jedničkou, dvojkou a trojkou.
1: Počkejte, tady je čtyřka velká.
0: No to je velká čtyřka.
1: Ano, to je koalice Spolu.
0: Počkejte, já to takhle... Jo, koalice
1: to
0: Spolu.
1: To je koalice Spolu,
0: dobře,
1: tohle.
0: Dobře, takže to uděláme takhle.
1: Počkejte, teď máte koalice Spolu v klíně.
0: No to mám, no. Tady ty malé ostrůvky, to jsou takzvané ztracené hlasy.
1: Ano.
0: Toto je Babiš a Spol. Tady ty co se jakoby oddělujou.
1: No.
0: Ty výtoky doleva a doprava. To je Šichtařová a Reichl.
1: To jsou přeběhlíci.
0: No.
1: A pak by mě zajímalo, hele, a počkejte, viděl jste to? Bublina splaskla.
0: Splaskla bublina. No, to byste mě teda otrávili,
1: Mně se zase vybavila scéna z Jáchyme hoď ho do stroje. Celkově abstinent, ale vylilo se to.
0: No ne, paní Karo, povedlo se vám to. Já bych z toho věštil dobrou budoucnost naší země.
1: No, to určitě. To, protože jak se něco rozleje, to může znamenat jedině štěstí. Ještě bychom mohli příště, protože pořád ještě budeme před volbama, příště bychom mohli třeba rozflákat zrcadlo.
0: Nevím.
1: Ne?
0: To už je moc.
1: Ne? Ale je pravda, že to vylití vody bylo takový spontánní, jako spontánně rozbít zrcadlo.
0: Bylo to velmi spontánní, paní Karol, a já bych to tak spontánně neuměl.
1: Řeknete, já bych to tak spontánně ukončil.
0: Naštěstí jsme na konci, musím, že se necítím úplně dobře, a dnešní Za stranu a za lidi skončilo po vodní.
1: Ano. Dnešní speciální vodní díl.
0: Speciální vodní díl. Povodní.
1: No, Xavere, já vám každopádně přeju, ať se přes ten víkend nějak usušíte.
0: No,
1: jo.
0: Možná... Na dobře situovaný. Na... Děkuji, paní Karol, za stranu a za lidi. Já se těším na příště.
1: Já se taky těším, co vyvedu příště.
0: Budete mi zase nějaký překvapení?
1: Já nevím.
0: Že bych si vzal pláštěnku nebo něco. Tak jo, děkuji a nashledanou.
1: Mějte se krásně, nashledanou.
2: My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí. Lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal.
3: Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
2: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
3: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
4: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Podtrženo sečteno a dnes Vlastimil Tlustý. Já vás vítám.
2: Já jsem rád, že jsem tady s vámi. Hezký prázdninový den přeji všem.
1: Ale kdyby tu byl Xaver, tak jste taky rád, že jo?
2: Já teď nevím, jak z toho... Xaver je sympatický chlapík, ale růžová, Alex.
1: Růžová to může být. No já jsem se včera dočetla, že jste garantem ekonomického programu Hnutí Přísaha. Jste rád?
2: Nic nového. Aha. To už jsem přece byl dávno.
1: No tak včera to byl titulek.
2: To by se mohlo jmenovat už zase, nebo obnoveno. Já jsem to říkal XX, externí expert, byl už, myslím, nejméně dvakrát, možná třikrát. A držel jsem se jednoduché zásady, vidím-li někoho, kdo žádá o pomoc a přitom mi připadá přijatelný, tak rád poradím. Má to samozřejmě tu necnost, že můžete radit, jak chcete, oni si pak stejně udělají, co chtějí. Takže takhle už jsem radil Trikoloře, pak spojeným silám motoristů.
1: No a dobře, že vás vyslechnou.
2: Někdy mě vyslechnou. Já vám prozradím, co jim radím, jo? Já jim radím, aby se stavili společnou kandidátku.
1: Myslíte motoristy
2: a přísaha.
1: A přísaha.
2: Přesně stejně,
1: jako to bylo. A nemělo to už dávno náhodou být? Není pozdě trochu?
2: Mělo.
1: Dobře, to pojďme na témata.
2: Zbývá, myslím, 14 dní přibližně.
1: Nebo, ano, koncem července myslím,
2: ne, celých už 14 dní. Tak já teď tady říkám, přísaho a motoristi, mějte rozum, nenechte propadnout hlasy, spojte se, přestože tam máte nějaké rozdíly a tak dále. To je ta hlavní rada. Obávám se, že mi zase neposlechnou.
1: No, tak to uvidíme na konci července, tak si povíme příště. Ale pokud budou kandidovat společně, i každý zvlášť, tak určitě ve volbách nenarazí na pana Šmardu. iDnes.cz napsalo: zrádci, hamba, spílá Maláčové a Zaorálkové, exposlanec v socdem, končí i Šmarda. Ten exposlanec v socdem, to je pan Votava, který je označil za zrádce. Tak je to zrada, nebo je to jejich jediná možnost, jak dostat sociální demokracii do poslanecké sněmovny?
2: Slovo zrada pro sociální demokracii, když někdo vysloví, tak já vidím ty, kteří zásadně popřeli to, na čem sociální demokracii vystavil Miloš Zeman. Ty základní principy levicové politiky, tak jak v roce 1996, ono už je to dávno, udělal vlastně zázrak, kdy z malinké politické strany najednou byla strana asi s 25% volebními výsledků. Ty, co potom přišli a nepamatovali si, díky komu vlastně a díky čemu, jakým principům jsou v poslanecké sněmovně, teď byla celá řada, já nebudu jmenovat, už jsou to dávno všechno lidé z politiky odešlí. Tam začala zrada sociální demokracie a oni se z toho nikdy nedokázali zpamatovat, tam se trumfovaly různá křídla, ale to zásadní, aby se vrátili ke kořenům, k tomu, jak je kdysi Miloš Zeman založil a vyprofiloval, k tomu nenašel sílu nikdo, takže já bych dneska se neodvažoval mezi nima soudit, protože si myslím, že všem těm křídlům doteďka bylo společné, že se k těm kořenům nechtěli a nedokázali vrátit. A proto jsou tam, kde jsou. Mimochodem přesně to samé dneska předvádí ODS. Tam také zvítězili, já nevím, jak to nazvat, nějaké reformní směry, které se distancují od toho původního. Já myslím, že dneska se nijak ani představitele, jak sociální demokracie, tak ODS,

0: jedné nebo na druhé straně, že těm, co jsou na té kandidáce, se to líbí, a těm, co tam nejsou, se to nelíbí, to chápu. To je totiž to kritérium.
1: Myslíš, že tam je nějaká zhrzenost třeba?
0: Já v tom vidím jediné kritérium. Zorganizovali jste záchranu, na mě jste zapomněli.
1: Aha.
0: Jo? Mhm. Špatný je to. Kdybyste zorganizovali záchranu a já byl, jo, někde lídr, třeba by to viděl jinak.
1: No, ale kdybyste byl v role poradce a oni se na vás obrátili a řekli, tak máme jít do voleb sami a je téměř jisté, že zůstaneme prostě mimo poslaneckou sněmovnu, anebo máme přistoupit na kandidátky koalice, stačilo?
0: Tak já jsem vám před chvíličkou odpověděl. Když jsem říkal, že radím přísaze a motoristům, aby raději
1: takže
0: se domluvili.
1: Takže byste to samé použil i tady v tom případě?
0: Ano, samozřejmě. Protože pokud na konci budou zvolení kandidáti za obě ty skupiny, budou ve sněmovně, budou moc dělat tiskové konference, budou moc říkat stanoviska jedněch i druhých, tak je to, jak bychom to řekli, naděje, že to přežijí. Když tam nebudou vůbec, tak se jenom všichni utvrdí v tom, že ty už skončili, ty už nemá význam nikdy volit. Takže je to pokus s neznámým výsledkem. Já se tomu pokusu nedivím, sám říkám, že takový pokus by měli udělat i ti ostatní, kteří jsou na 3 nebo 4%, prostě proto, že v politice být nebo nebýt, to je ten zásadní rozdíl. Když tam budou, mají naději na přežití, když tam nebudou, je po nich.
1: Otázkou je, jestli se potom sociální demokracie někde nerozplyne a tím pádem neskončí úplně.
0: To ovšem začalo před dlouhou dobou, to rozplývání začalo a začalo to těma moderníma názorama. Tak.
1: A chybějícím lídrem? Osobností v čele té strany?
0: No tak oni tam byli lídři, ale byli to lídři, kteří mávli
1: rukou. Jmenujte.
0: Nebudu, jsou všichni pryč. Právě.
1: Nebuďte slušný.
0: Právě jsou všichni pryč. No prostě oni, to se děje v leckteré politické straně. Ti lidé najednou neví, proč tam jsou. Oni totiž uvěří tomu, že jsou tam, protože jsou skvělí. Oni nechtějí uvěřit tomu, že jsou tam proto, že nějaký otec zakladatel veřejnosti slíbil věci, které ta veřejnost preferuje a proto je volili a proto tam jsou. No to je takový, skoro bych řekl, psychiatrický úkaz. Jo? Lidé nechtějí slyšet o tom, že to někdo vytvořil. Oni si myslí, že jsou to oni sami a tam to podle toho dopadne. No? Tak hvězdná pěchota to dovedla tam, kde to je.
1: Další téma. I rozhlas. Máslo zdražilo v červnu nejvíce ze všech potravin. Do budoucna bude vzácné, říká předseda mlékařů. Co to je s tím máslem? 7,7% navíc, meziměsíčně, ale meziročně čtvrtina. A pan Výborný, a to není všechno, zdražilo také maso, mléko, a pan Výborný, ministr zemědělství, nám říkal, že už potraviny zdražovat se nebudou, naopak, že už nejsou nejdražší v Evropské unii, že už jako cena jejich bude klesat a tak, tak co se děje? Může za to Babiš, Agrofert, říká premiér Fiala. Oligopol.
0: No,
1: už vás nechám mluvit.
0: Chvilku jsem se radoval, jo, než jste to pak vyšperkovala, tak to mi došly komentáře. Býval vtip za komunistů, že se zdražovaly různé komodity a že teďko nový usnesení ústředního výboru říká, že tentokrát se bude zdražovat od F. Od F. Všechno, co je na F. Jo? No a to je všechno. Tak to platí teď znovu. Aha. Ještě ke všemu nám to říká ten, co za to zodpovědný. Prostě logika je neúprostná. Velké výdělky elektrobaronů znamenají vysoké ceny pro domácnosti a pro výrobce. Vysoké ceny energií se promítají všude, proto se tak zdražovalo všechno. Velké dluhy státu, ve kterých pod různými záminkami, teď zrovna se tomu říká bezpečnost, ale zase jsou to velké dluhy státu, vedly k inflaci. Inflace je další pěkný projev Fialovy vlády.
1: A nemalá. Nemalá inflace.
0: Teď nám slibují 5% HDP na zbraně. Lidičky zlatý. Oni si nevědí rady s 50 miliardama. A teď tady mluví o 500 miliardách. Dluhu. Víte, jaká bude inflace?

0: se. Až to udělají, teda doufám, že to neudělají, ale všechno nasvědčuje tomu, že to chtějí udělat. No tak jeden z těch, co tyhle ty šílenosti a ničení České republiky vymýšlí, říká, do budoucna bude máslo vzácné. Všechno bude vzácné. Všechno, protože ceny energií, dluhy, to všechno se promítne do cen. Zkrátka dobře, oni naordinovali téhle zemi chudobu. Já jsem tady u vás v pořadech říkal, zaseli bodlák. Lidi, těšte se, budou sklizně bodláku. Akorát, až toho budete pít chleba, tak to moc nepůjde.
1: Takže vzácné bude všechno na F.
0: Na F. Teď je to na tak. F. A dělají to ti, co to říkají. Ti, co vládnou. Fiala a spol.
1: Vážné téma, Echo 24, STAN chce eutanázii, časem možná i od 14 let. Nebudeme s vámi ve vládě, rozhořel plán lidovce. Jaký je vůbec váš názor na eutanázii teď, myslím, dospělých osob?
0: No, já teď budu vzpomínat. Já jsem při jedné cestě seděl v autě se zdravotní sestrou, která 30 let pracovala v sociálně lékařském zařízení, které se vznešeně jmenuje, ale ti pacienti tam jdou s tím, že je víceméně jasné, že mají před sebou už jenom krátký úsek života. Myslím, že říkala, že v průměru tam ti pacienti pobydou rok v tom zařízení. A bylo to v době, kdy, jako teď, v politice se diskutoval pojem eutanázie a já jsem říkal, toto je výborný, kolik vy jste viděla u vás v tom zařízení umírajících, kteří nakonec umřeli. Ona řekla, no tak asi 5000. 5000. A já jí říkám, no a teď mi řekněte, kolik z nich by vás požádalo o ten formulář. Protože na to je formulář, kde ten člověk musí projevit vůli, musí se k tomu připodepsat lékaři a tak dále. Je to prostě administrativní úkon, nebo začíná to jako administrativní úkon, pak samozřejmě to pokračuje morfiem a tak dále ve vysoké koncentraci. Ona se zamyslela a řekla mi, tak já si jak vzpomínám, já si myslím, že 5. A já říkám, 5% z 5000, to je ne 5%. 5 lidí by mě požádal. Aha. A já jsem říkal, to je šokující. To je strašně málo. Jo, strašně moc málo. A ona pokračovala a říká, vy to asi chcete vysvětlit, že jo? Víte, já když těm lidem postupně zvyšuju dávku toho morfia, tak já vím, že už vyšší dostat nemůžou. A oni mi přesto říkají, sestřičko, teď to pomůže, že jo? A já jí říkám, tak já už vám rozumím. Staré přísloví, naděje umírá poslední, je potřeba přeformulovat. Naděje umírá poté, co zemře ten pacient. A proto tak málo lidí by chtělo ten formulář. A proto já k tomu říkám, veďte k tomu dramatickou diskuzi přiměřeně k tomu, kolika lidí by se to pravděpodobně týkalo. A já jsem se tady pokusil popsat ze zkušenosti té zdravotní sestry, že to není žádný masový jev, jak si možná někdo myslí. A protože jsem se potom pídil dál, tak vám ještě řeknu, jak to vyřešili, jak my jsme to řekli, v moudrých státech. V moudrých státech těmto pacientům dávají automatický aplikátor morfia, na kterém si ten pacient sám dávkuje, kolik utišení bolesti potřebuje. A oni ho upozorní, že pokud vzhledem k jeho hmotnosti si tam nastaví dávku větší než, tak by měli vědět, že to už asi bude ta dávka poslední. A takhle je vyřešena v moudrých zemích eutanázie bez formuláře. Prostě proto, že když ten člověk, já vím, že to pro někoho bude zní hrozně, ale jsou takové případy, když ten člověk sám dospěje k závěru, že už to nemůže vydržet, že ty bolesti jsou tak strašný, že už nechce za těhle podmínek dál žít, tak on si tam sám na tom dávkovači nastaví tu dávku a nemusí vyplňovat žádný formulář. Tak to jsem tak jenom naznačil, že jsou ve světě země, které to takhle vyřešily.
1: Pojďme na další téma radši. 100 000 nových občanství pro novoněmce ve zrychleném režimu. Napsali první zprávy CZ. No, zvyšuje se počet takových rychlých občanství, ale třeba pro Syřany. Ty jsou úspěšní, ty třeba po 7 letech, 7,5 skoro, a dostanou občanství, zatímco třeba jiní čekají skoro i 12 let.
0: Ten pojem novoněmec je matoucí.
1: No, je to takový zvláštní.
0: A když byste se těch lidí zeptali a po desítkách let života v těch zemích, oni vám neřeknou, že jsou novoněmci. Oni vám řeknou, kdo jsou. Protože to mají v sobě a to je jenom matení těch lidí.
1: A někdy nám to ani nemusí říkat a my to vidíme.
0: Vidíme to, že jo? No jo, no. Jak bychom to řekli? Lidi blbněte, zaplatíte za to. Teda ono za to většinou zaplatí až ty další generace, ale já prostě v zemích, jako je Francie, Belgie, Holandsko, už i Německo, vidím, že ta většina těch hodných lidí zakládá katastrofu. Pojem novoněmci do toho patří. To je katastrofa pro staré dobré Německo.
1: No, nezáleží, kdo je ten novoněmec? Odkud přichází? Z jaké kultury přichází? Co když třeba přichází z České republiky?
0: Stejně to není novoněmec. Ale přeci to hlavní, já jsem si nedávno četl někoho chytrého, kdo psal, to chování těch novo strašně závisí na tom, kolik jich je. A ten člověk popisoval,
1: že sílí.
0: No, když jich je třeba do 10%, tak oni vědí, že tam nikdy vládnou nebudou. Přizpůsobují se té zemi, přijímají její pravidla, stávají se z ní vlastně dobří občané Německa, tak bych to nazval. Dobří občané Německa, protože přijímají pravidla té země, pracují, to je důležité, pracují, chovají se slušně.
1: A pak je to v pořádku?
0: No jo, ale když přijdou ti, kterých je 30%, už, a najednou si říkají, nebude to trvat dlouho, bude nás 51, oni to těm staroněmcům potom předvedou. A to teď probíhá.
1: Tahle země je naše. No, i Česká republika přijímala nebo dávala občanství, ale jak jsem se dívala, tak Ukrajincům, Rusům, Slovákům, Bělorusům, Vietnamcům.
0: Tak já si z toho vyberu ty poslední, protože já jsem byl nedávno na maturitním plese, kde maturovali nejenom Češi, ale také Vietnamci, a tak tam taky měli rodiče. A já jsem se zájmem pozoroval, jak když u toho stolu sedí všichni, tak mluví česky. A když tam zůstanou ty bez těch dětí, ty rodiče, tak mluví vietnamsky. Mm-hmm. A to je krásná ukázka, jak oni chápou, že mají se tady dobře, jsou spokojení, ale přizpůsobují se, proto mluví česky. Jsou milí, pracovití, takový občany České republiky vítám, protože jsou tady prospěšní všem ostatním, nemají touhy nám nic nařizovat, nemají říkat, že nemají chuť říkat, že s bezvěrcema je třeba zatočit. To je důležitý. No, u těch ostatních, co jste jmenovala, dokud je jich málo, tak očekávám, že taky budou slušný.
1: No.
0: Některých už začíná být moc.
1: Řekl jste to vy, ale ano.
0: No, a pak se budou chovat jinak.
1: Takže nás čeká... Nechci říct něco jako v Německu, to asi ne, ale uvidíme proměny u některých národností, které tady budou sílit. Jejich zastoupení tady bude sílit.
0: To už vidíte přeci. To, no. Jakmile začnou mít pocit, že je jich většina v hospodě, tak už to tam poznáte. A tady je jenom o jednu hospodu zatím.
1: No, tak musíme stále pracovat na tom, aby nás bylo víc, ne? To už se dostáváme zase
0: někam. Já bych tady řekl, lidičky zlatý, nebuďte naivně hloupí.
1: Děkuju. Tak pojďme dál. XTV byl tento muž, Oskar Krejčí, který byl v našem pořadu Za čárou, kde komentátoři popisují, komentují události v zahraničí. A Oskar Krejčí mimo jiné řekl, Trump mění strategii, co 14 dnů chce na válce vydělat, Evropané hrají roli hlupáků, konec může přinést ofenziva Ruska, svět to přijme, Fico si umí dupnout. Tak, k Robertu Ficovi se ještě dostaneme. Tak co říkáte na to, že Evropané hrají roli hlupáku? Překvapilo vás, jak na summitu v Hágu tak nějak všichni přijali těch 5% a až na výjimky nikdo neprotestoval?
0: Já jsem si přečetl, že za 10 až 15 let, a říká to americký ekonom, to je důležité, Evropa z podílu 9 ku 10 klesla na podíl 6 ku 10. Evropa vůči Amerika. Jinými slovy, nejenom, že Amerika ztrácí vůči Číně, to teď bych nechal stranou, to je mimochodem motivace pana prezidenta Trumpa, že se s tím snaží něco udělat, že prokazatelně Amerika ztrácí svou pozici a posiluje Čína. Tak z toho, co jsem právě ocitoval, tak Evropa dramaticky rychle ztrácí pozici vůči Americe. Kdyby ten Američan ještě řekl, jak je to vůči Číně, tak by to bylo mnohem horší číslo. Jo? To by bylo něco jako 3 ku 10, odhaduju. Tak přibližně, ne 6 ku 10.
1: Můžeme to zvrátit?
0: No jasný.
1: Tady v Evropě?
0: No tak v Americe mají aspoň prezidenta, který se to snaží zvrátit. To je podle mě potřeba říkat na prvním místě. On s tím není smířený, že Amerika ztrácí vůči Číně, snaží se s tím něco udělat a přiměřeně k tomu má nápady, zkouší, může to někdo vidět jako chaos, ale snaží se, to je důležitý, protože Evropa se nesnaží. Česká republika se vůbec nesnaží.
1: Mě zajímá právě ta Evropa.
0: Ne, ta se vůbec nesnaží. Ta tady oblbuje lidi s tím, že zachráníme planetu. Včera jsem si přečetl příspěvek českého ekonoma, vyjmenoval tam asi 8 nových daní, které chce uvalit na lidi a podniky.
1: Pana Kovandu máte určitě na mysli, ne?
0: Myslím, že to byl pan Kovanda. Myslím, že jich bylo 8, teď ať mi někdo nebere za slovo, možná 7, jo. Ale to je strašný výčet. V Evropě sedí lidé, kteří by se správně měli jmenovat noví komunisté. To jsou noví komunisté. Který všechno sázejí na obrání lidí vysokýma daněma, na přerozdělování, to je typické pro komunisty, všem všechno sebrat a pak je zachraňovat. Stalin, myslím, říkal, že slepice se k vám nejlépe chová, když ji oškubete. To je jejich heslo, oni to jenom neříkají. Ten Stalin to aspoň řekl. Takže teď začíná strašné škubání v Evropě, které má pokračovat. A to ten úpadek prohloubí. To přeci prokázal vývoj RVHP před rokem 89. Když lidem seberete příliš mnoho, zbavíte je motivace, když je zbavíte motivace, oni se nesnaží, hledají prostor jinde, emigrují, přemysťují podniky, schovávají peníze před zdaněním. Zkrátka to je začátek úpadku a ten tady už probíhá, ten úpadek tady probíhá. Takže Evropa netuší, v čem je problém, nebo pokud to tuší, tak chce pokračovat v tom škubání. Bude urychlovat úpadek Evropy, to se přesně teď děje. No a že se takhle chovají i vůči té Ukrajině zoufale, to je logické. Že Trump je americký prezident, to jsem tady říkal, že má na jediném místě, ne na prvním. To není na prvním místě americký prezident, to je jedině americký prezident, který všechno dělá pro tu Ameriku, aby ji dostal z toho úpadku. Evropa to nedělá, bude upadat dál. Jak moc tady musíme upadnout, aby se Evropa probudila, neumím odhadnout. Jedno vím jistě. Zavedou-li ty daně, co popsal pan Kovanda, o to rychleji zbankrotují. Budou-li chtít vydávat 5% HDP na zbrojení, tím rychleji zbankrotují.
1: A my nebudeme mít ani pírko. Mám oškubaní.
0: Přitulíme se.
1: Tak.
0: Už se tulíme někteří, teda já kladu odpor, jo, ale někteří už se tulí.
1: Někteří už se tulí. Tak a teď k Robertu Ficovi. Státy Evropské unie se shodly na 18. balíku sankcí proti Rusku. Slovensko ustoupilo, nicméně Slovensko ustoupilo poté, co premiér Robert Fico vyjednal písemné garance Evropské komise ohledně plynu v případě, kdyby plyn chyběl, byl ho nedostatek, anebo by byl zkrátka drahý, tak i údajně vyjednal i to, že se zruší ta podmínka zákazu dovozu ruského plynu. Tak to je to úspěch Roberta Fica?
0: No tak prokazuje, že to je předseda vlády Slovenska. Jo? Ne, Ne Německa, ne Bruselu, ne, jo, stará se o Slovensko. On...
1: A pardon, že vám do toho skočím, co říkáte na ten argument některých, kteří říkají, všichni si to dokázali zajistit, jenom Slovensko ne, myslím, ten plyn.
0: Tak to bude dáno tou infrastrukturou, tím, jak vedou trubky, kudy ten plyn putuje. Já si pravidelně čtu, jak nám vysvětlují experti, že stejně k nám pořád jezdí ruský plyn. Ano. Akorát přes řadu prostředníků.
1: No, a tak, dražší.
0: No, tak on tam asi na té cestě nemůže vykázat tolik prostředníků, tak musí přiznat, že to je ruský plyn a proto potřebuje ty výjimky. Ale je to člověk, který ví, že nebude-li mít dodávky plynu v určitém rozsahu a za určitou cenu, tak je to konec slovenské ekonomiky a to si jako předseda vlády nemůže přát. Protože pak to připíše veřejnost jemu a ona tam skončí. To znamená, on chrání Slovensko a sám sebe. My tady v Čechách tomu moc nerozumíme. My tady máme premiéra, který na Českou republiku prokazatelně kašle.
1: A píše dopisy.
0: No prostě je to...
1: I pan Ficovi.
0: Je to předseda vlády, který by se hodil do Bundestagu třeba jako politik. Ty on zachraňuje kde koho. Na Českou republiku kašle, tak ta, to všude to vidíte, přeci ceny energií, výška daní, inflace, dluhy, to všechno říká jediný, kašle na vás.
1: Pane Tlustý, on nekašle na Českou republiku, on má pocit, že Česká republika nepotřebuje vůbec zachraňovat, protože Česká republika má všechno, máme se skvěle. To no není tak, o tom, že by na nás kašlal.
0: No tak ať řekne, že to chce tady všechno oškubat a že v tom je zajedno s paní Lejnovou a ať škubaj, no, tak třeba si to ty slepice nechají líbit.
1: Jsme zase u těch slepic a mu kvokat. No. Každopádně moc děkuju, že jste přišel a budu se těšit na příště.
0: Také se
1: těším. Užívejte dál léta.
0: Brzo na viděnou.
1: Podtrženo sečteno a Vlastimil Tlustý.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Radio Xaver.
1: Pojďme na to. Trump nařídil přerušit vojenskou pomoc Ukrajině. Zelenský ho musí přesvědčit, že chce jednat. Tam se odehrávají neuvěřitelné věci. Minulým pátkem počínaje.
2: Ne, já hodně šířím ten americký pohled, že ten je můj, že čtu americké noviny a hodně jsem v té Americe a část mý rodiny volila Trumpa a tak dále. Trump šel do voleb s tím, že řekl, že tuto válku ukončí, protože on je takový básnivý typ. Vždycky říkám Čechům, neberte ho doslova, ale berte ho vážně. To znamená, Češi mají tendenci se mu vysmívat za ty básnické zkratky, ale myslí si, že je blázen a budou hrozně překvapeni. On je jako Reagan. A takže Reaganovi taky asi potom už komunisti říkali, to je kovboj, hlupák z Hollywoodu, jo? Tak to není hlupák. A on od začátku říkal, že tu válku ukončí za den, což je taková básnická zkratka, že se jí bude snažit ukončit rychle a brutálně. On první asi měsíc, dva věnoval tomu, co slíbil, ale pro Američany bylo ještě podstatnější, to znamená vymíst různý ty neziskovky, nastavit věci na hranicích, gangy. Tady třeba v Čechách je zajímavý, že úplně ty nejzajímavější věci z Ameriky to vůbec nejsou. Tak já teďka využiju, že tady řeknu, že třeba, já nevím, jestli lidi viděli seriál Narcos, to byl takový slavný seriál. A tam byl třeba gang Scully, který tam bylo, jak umučil strašlivým způsobem mnoho hodin amerického drogového agenta. A on pak za to sice dostal, jakože ho chytli na konci toho seriálu, ale on dostal takový jako fešácký trest a kriminál a pustili ho. A Spojené státy chtěli, aby tohle člověka, který umučil strašným způsobem Američana, který vyšetřoval drogy, vydali. A vydali ho i z mnoha důvodů, že drogy. A jak přišly ty cla, o kterých tady všichni říkají, že to je hlupák a pitomec a tak dále, no tak Mexiko, to, co nešlo, okamžitě ho zatkli. A co bylo jako moc hezký pro celou Ameriku, to měla Amerika slzy v očích, že osobní pouta toho amerického agenta, který se u něj našli, když ho umučili, tak ty mu nasadili v tom Mexiku a v těch poutech toho, myslím, jsem dal kamarena, ten agent, ho dovezli. Takže to Amerika byla úplně dojatá, že prostě Trump takhle zařídil. Jinak ty gangy jsou považovaný na hranicích jako teroristi. To znamená, vzdáte se, my vás zabijem. My nebudeme vůbec jako brát zajace, když prostě se nebudete chovat slušně. Čili je to spousta prostě důležitých věcí, které Čechy nezajímají, protože Češi žijou jenom pro Ukrajinu. A s tou Ukrajinou...
1: Jak kteří?
2: Já myslím, že to je takový sport tady, že Češi vědí, že s tím nic neudělají, ale strašně baví se na to hádat. Tady jsem se bavil třeba s lidmi z ODS ještě před třeba měsícem a říkali, hele, ono ty volby asi nevyhrajeme, protože tak dále. Ale my je vyhrajeme díky Zelenskému, on sem přijede a my řekneme těm lidem, že bojujeme s těma Rusákama 200, to je důležitý říct. Že?

nebo si v divadle, mlsejte zmrzlinu, jen zhasnou lampy. Nedělejte si nic z ukrutných hrdinů.

0: už musíš slez.
1: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
2: Lukáš Farský je naším hostem. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Pan Lukáš Farský je vlastně youtuber, člověk, který natáčí videa. Jste také vlastní profesí technolog, ale to dneska není vůbec důležité. A ta vaše videa jsou velmi poučná, protože natáčíte videa s lidmi, kteří jsou závislí na alkoholu, na drogách, na gamblingu a na kdečem. Musím říct na úvod, že by si to měli všichni najít, i ti, kterých se to netýká, protože je tam mnohdy i vylíčeno, jak rychle do toho člověk spadne. A je potřeba jako říct na úvod, proto jsem vás pozval, že obdivuju ten respekt, který je z toho cítit, kdy jdete k těm lidem, nebo možná empatie. Může to být také tím, že vy jste si prošel období závislosti. Těžko říct, co se vám přihodilo, ale já to řeknu, proč jste začal pít?
3: Proč jsem začal pít? Začal jsem pít vlastně už v naší společnosti, to je norma. Takže já jsem vlastně v těch 16, 17, 18 normálně začal pít jako všichni ostatní, chodil jsem na diskotéky.
2: Teď je vám 38.
3: Teď mi je 38, ano. Ještě bych se vrátil na ten začátek. YouTube Jas Abstinenti Jablonec, se dají dohledat videa.
2: Jas
3: Abstinenti Jablonec.
2: A zalajkovat, jak se říká.
3: Jasně, hlavně dát ten odběr. Že?
2: Hlavně dát odběr, ano.
3: A začal jsem točit videa, abych přiblížil tu závislost veřejnosti, protože já v době své aktivní závislosti jsem vlastně se snažil přestat pít, nešlo mi to a je to furt jako tabu, bylo to tabu, ale moc se o tom nemluví a když jsem zjišťoval informace, tak jsem jich moc nezjistil. Je to stigmatizovaný, prostě závislý člověk, nebo když si řeknete alkoholik, tak vidíte toho bezdomovce. Jo, to je ta aktivní závislost, to je taková ta jako konečná, nebo konečná ne, ale ta nějaká fáze. Ale většina alkoholiků normálně chodí do práce a odpoledne pije víc, než je zdravý a jsou v tom kolotoči toho pití a té práce a té závislosti.
2: Jste z toho venku?
3: Dneska jsem 7. rokem abstinentem. Nejsem z toho venku. Jsem abstinující alkoholik.
2: Ne, to mně přijde hrozně krutý, že se u tohoto říká abstinující alkoholik. Mm-hmm. Tak já vás nechci vidět jako alkoholika, ani nikoho jiného z těch vyléčených. Proč to tak říkáte?
3: Já jsem abstinující alkoholik, já to tak říkám, tak se to říká, ale já zase s oblibou říkám, že alkohol už není jako, není to pro mě téma v tom mém životě. Nepotřebuju ho k tomu, abych fungoval, což jsem dřív potřeboval.
2: Dobře, a jak dlouho jste v tom byl?
3: Od těch 18 let, kdy jako byly nějaký ty první příznaky té závislosti, do 26, kdy jsem se začal léčit ambulantně a ambulantně jsem se léčil 5 let do 31 a ta ambulantní léčba nebyla úspěšná, nebyla tam ta abstinence, ale spoustu mi ta ambulantní léčba jako dala. Měl jsem tam spoustu recidiv, měl jsem přesmyky závislosti z alkoholu na marihuanu, z marihuany na návykové léky. To byl poslední rok mý ambulantní léčby, kdy jsem denodenně užíval ať už nějaký benzodiazepíny, nebo...
2: To je Stenox? Benzák? Nebo Xanax?
3: Stenox je hypnotikum, myslím. Ten jsem taky užíval, hypnogen, ale ty benzodiazepíny to jsou spíš lexauriny.
2: Lexauriny.
3: Tak, a ty jsem užíval poslední rok a poslední rok to byl totální jako... psychický dno.
2: To znamená, že si ji vezmete kolik za den, když už se to léčí?
3: To, co jsem měl, tak jsem snědl Já jsem ráno si nedokázal představit den, že bych vstal a nedal si aspoň jeden ten prášek. Bez toho jsem nevstával. To jsem jako alkoholik, když jsem pil a měl jsem nějaký ten týdenní tah třeba, tak jsem si ráno musel dát panáka. A tady jsem si musel loupnout aspoň jeden prášek na spaní po ránu, aby fungoval. Ano. Bez toho jsem prostě nevstal.
2: Prášek na spaní po ránu?
3: Ano. Do toho nějaký ten Lexaurin aspoň, aby...
2: No, řekněte, popravdě, pane Farsky, máte na to někdy chuť?
3: Určitě, jo, ty chutě občas přijdou. Ale čím díl abstinuju, tak ty chutě slávnou. Mm-hmm. Jo, bývalo to... já jsem to nedořekl, ale v 31 jsem nastoupil ústavní léčbu v Kosmonosech na oddělení léčby závislosti a tam jsem byl vlastně 4 měsíce a týden. A ty abstinenční příznaky jako jsou z začátku nejsilnější. Říká se, že na těch lékách to je jako, že bývají jako nejsilnější ty abstinenční příznaky. Dostával jsem i v té abstinenci ty první rok, dva jako silnější absťáky, suchý recidivy a tak. Mm-hmm. Bolesti hlavy, klepání rukou a tak dále.
2: Yes. Takže při trošku nadsázky lze říct, že vy jste toho vypil tolik, co já jsem ani nepřeplaval. Jak si říká vtipně?
3: Určitě. Kolega říká často, že si svůj rybníček jako vypil, když mu někdo nabízí alkohol a že to byl velký rybník. No.
2: K tomu, jak točíte ta videa, protože to je nejdůležitější, s tím vědomím a s tou zkušeností a s tím zážitkem, našel jste už někoho nebo nějaký příběh nebo třeba jednu větu nebo jeden čin, pro který nemáte pochopení, že jste říkal, tak toto opravdu nechápu.
3: Jako v té závislosti?
2: No u těch lidí.
3: Těch lidí.
2: Protože vy s nimi mluvíte velmi jako lidsky a mám pocit, že někteří z nich, pozor, abychom zase to nezveličovali, někteří z nich vám toho hodně řeknou.
3: Určitě, určitě, ale to je všechno daný tím, že já jsem si tím prošel a já fakt jako vím, co o nimi pojde. Já s nimi jako, ono se, chodíme na různé terapie, jo, a alkoholik alkoholikovi prostě rozumí, jo. Alkoholika normální nezávislý člověk pořádně nechápe, jo. Není to jednoduchý pochopit tu závislost. A já tím, že jsem si tím prošel, tak si rozumíme. Fakt tam jakoby to pochopení je jiný, si myslím. A já jsem těch příběhů slyšel už tolik. Jednak v té léčebně. To jsou ne desítka, to jsou stovky.
2: Vy jste byl v Kosmonosech.
3: V Kosmonosech.
2: To tam mnohokrát zmiňujete v těch videích.
3: Jo, byl jsem v Kosmonosech a v rámci té léčby těch příběhů, to fakt jsou stovky příběhů, co už jsem slyšel a myslím si, že už mě jen tak něco nepřekvapí. Fakt jsem slyšel věci, u kterých fakt se mi chtělo brečet, běhal mi mráz po zádech a není to nic hezkýho občas.
2: Neviděl jsem asi úplně všechna ta vaše videa, mm-hmm. ale řekl bych, že třeba 90%. Včetně toho, že minulý týden zesnul jeden z těch alkoholiků, mm-hmm. jestli to tak lze říct, tak vy jste tam tak symbolicky svíčku zapálil, bylo to dojemné. Z toho všeho, co děláte, já mám pocit, že jedním z těch cílů vašich je odstigmatizovat ty lidi. Mm-hmm. Protože ať jsme, jací jsme, tak je pro nás na světě místo, tak to stojí prý někde v Biblii. Ale problém je, že je-li někdo závislý na kouření, jako třeba já, a to tak, že asi velmi už, nebo na něčem, třeba na ty prášky na spaní, co říkáte, tak v ty lidi není potřeba ztrácet důvěru. Protože ten kuřák většinou tu svoji závislost tak je někde naštvaný, si nemůže zapálit, nebo si zapálí někde, kde všichni naštve. Tak. Ale nemusí si vymýšlet ty příběhy, nemusí vlastně lhát. Buď to doma hulí nebo nehulí, buď to v autě hulí nebo nehulí a stojí před hospodou nebo nestojí. Ten problém vy říkáte toxici, že těm, co mají drogy. U alkoholiků a toxiků je ten problém, že se jim nedá věřit. Je to tak, nebo to je jenom můj dojem?
3: Je to tak. Závislí lidé jsou nejlepší lháři na světě. Ty pro tu drogu udělají cokoliv. Jo? Vemte si, že se večer probudíte, máte absťák, potřebujete se napít, tak vstanete a jdete na benzínku, pěšky klidně, 2 kilometry, zavoláte si taxíka a uděláte cokoliv prostě pro tu drogu.
2: Dokud na to mám?
3: I když na to nemáte, pak začnete krást to, jako uděláte cokoliv právě. A jako standard je, že prostě dokážete vymyslet jakýkoliv příběh jenom proto, abyste si obhájili to závislostní chování, jo, který je strašně silný. To, když si budete chtít zakouřit, tak přesně jste to řekl, že jo, prostě uděláte jako cokoliv, abyste si zakouřil. Mimochodem 3 roky nakouřím.
2: Tak. Nevím, cokoliv, jestli cokoliv. Někdy trpím. Hm? V letadle trpíte třeba. No.
3: Záleží, jak
2: máte
3: dlouho.
2: Na to chuť.
3: Záleží, jak dlouho.
2: Ale kdybych byl závislý na alkoholu, tak v letadle jsem v pohodě.
3: Můžete se napít.
2: Na prášky v letadle jsem v pohodě. Hmm. Nebo kdekoliv jinde. No, jo. Jinými slovy, vy se asi denodenně, nebo velmi často, vy netočíte denodenně, ale točíte často, setkáváte s tou lží. A jak to člověk je schopen přijímat?
3: Já tím, že jsem to dělal to samý, já jsem taky lhal.
2: Máte pochopení?
3: Mám. Já jim rozumím, těm klukům, těm holkám, vím, proč to dělají. Vím, proč to dělají v tuhle chvíli a doufám v to, že se to nějak otočí časem. Jo, ve chvíli, kdy oni přestanou živit to závislostní chování a vlastně začnou třeba abstinovat, tak je důležité tam otočit tady to myšlení a já v to doufám, že to jako jednou do toho bodu dojdou.
2: No. Řekněte mi jeden detail.
3: Ještě si můžu. A já to třeba v těch videích nekomentuju jenom proto, aby ta veřejnost viděla, jak to je doopravdy, že jo?
2: No, vy to ani nekomentujete, ale ano. Nedáte ani žádným způsobem najevo, že teď lže. Vy s pochopením hltáte v uvozovkách, co říká,
3: ano.
2: Ale neuděláte jen takový to, což bych asi udělal já v tu chvíli.
3: Nechci soudit a vím, že to ukáže čas. Dneska...
2: Dobře.
3: My jsme ještě jako nemluvili třeba o tom, jakoby, jak to začalo s tím Danielem, s tím Danem. To byly první videa před rokem a čtvrt.
2: To byl ten, co, promiňte, já abych se zorientoval, to byl ten, co jste ho chtěl dostat na detox.
3: A dostal.
2: Dokonce jste mu dal ten telefon v jisté chvíli.
3: Jo, několikrát.
2: Několikrát dokonce.
3: Několik telefonů.
2: A to je jeden detail a tím pádem z toho příběhu. Mám tomu rozumět tak, že vy jste šel, koupil jste telefon, byť nějaký jako jednoduchý kartu a vy jste mu řekl, tady máš telefon a když bude problém, zavolej mě. A on přišel potom druhý den nebo za 2 dny už i bez telefonu.
3: No, to bývá.
2: To tak bývá, jo. Kolik jste už nakoupil mobilních telefonů?
3: Hodně. Hodně těch telefonů i lidi poslali. To nespočítám, fakt nevím. Těch telefonů pár
2: bylo. Je to důležitá věc, být s nimi ve spojení, i když víte, že oni ho možná propíjí ten telefon?
3: Je. A hlavně je to pro ně... Oni ve chvíli, kdy jako to myslejí vážně, tak je to jako jediný prostředek, jak oni se spojí s těma institucema, které jim můžou pomoct. Že jo? Takže ale samozřejmě tam můžou dojít. Jo? Slouží to i k naší jako komunikaci mezi mnou a jimi.
2: Takže vám pomůže, když má někdo doma třeba starší telefon, který nepoužívá, když koupí kartu nabitou a z nabíječku vám to pošle. Jo?
3: Jasně, jo.
2: A vy víte, co s tím. To je inspirace pro diváka.
3: To se děje standardně.
2: Z vaší zkušenosti, jo, promiňte, my jsme chtěli ještě k tomuto konkrétnímu chlapci. Vy jste usiloval o to, aby šel na detox, on měl v jisté chvíli výmluvy, dokonce neměl doklad, jestli si dobře vzpomínám, ano. Potom babička, protože on nějak vegetoval s babičkou, vy jste řekl, dobře, tak půjdeš v pondělí v 10 si pro doklady, tady máš telefon, domluv si to tam. A on se to v jisté chvíli začalo rozpadat, protože z toho, co já vidím ve videích, tak ono to nešlo ho tam dostat na začátku.
3: Nešlo.
2: Já bych to asi vzdál. Mm-hmm. Vy tady vytušíte, že se to povede?
3: Tady to jsou, co popisujete, to jsou ty začátky před tím rokem a kousek, kdy několikrát jsme dělali občanku, to nebylo jednou, to bylo víckrát. Ta občanka se musela zaplatit.
2: Jsme dělali znamená co? Že vy ho nakonec tam vedete za ruku?
3: V podstatě jo, zkoušeli jsme vyřízenit nějaký nějakou tu sociální podporu a tady ty věci. To se nikdy nepodařilo, jo? Třeba ta hmotná nouze, to se nám nikdy nepodařilo. Ale občanky jsme vyřídili asi 2 nebo 3. Do toho ty telefony, zkoušeli se zařizovat ty detoxy. On za tu dobu nastoupil na detox 2x, dokonce 1 i do léčby, ale podepsal reverse. A tady jsme u toho, že jakoby, jak to s nima nevzdávám, že, jo? Že jim jako věřím nebo nevěřím. Tak dneska on po tom roce a kousek nastupuje na ten detox, který si zařídil sám a má na to úplně jiný náhled.
2: Kde je teď?
3: Připravuje se na detox, za 2 dny nastupuje.
2: Takže teď je pravděpodobně někde skalený?
3: Ne, je střízlivý.
2: Střízlivý.
3: Já jsem s ním mluvil, než jsem jel sem, jo, tak jsme si volali. Tam už to točení není tak intenzivní, ale je vidět, že za ten rok a kousek ho celý tady to snažení někam posunulo. A já si myslím, že každý ten pokus měl smysl. Mm-hmm. Jo, u toho alkoholika to tak je. Vemte si, já jsem v té ambulantní léčbě to zkoušel 5 let. 5 let a neabstinoval jsem. Sice jsem teda nebyl na ulici, ale ubližoval jsem těm blízkým rodině, přítelkyni a všem.
2: Kolikrát jste teda vy sám zklamal?
3: To se nedá spočítat. Nesčetněkrát.
2: No ne, zklamal ve smyslu, že jste se šel léčit a vzdal to.
3: Ani jednou. Já jsem byl ve stavu, kdy v té ambulantní léčbě jsem to furt sliboval, zkoušel to a furt jsem zklamával. Jo? Tam jsem to nemyslel jako vážně, tam jsem to furt dělal z nějakého donucení, dělal jsem to pro tu rodinu a nikdy jsem to nedělal pro sebe. A až pak po těch 5 letech toho marného zkoušení, jsem na tom byl tak psychicky špatně, že jsem si řekl, že jdu udělat něco pro sebe. A teprve tam se jako to točilo, přehodnotil jsem ty hodnoty. V té době strašně mi vadilo, jak na mě budou nahlížet ty lidi. Co si o mě budou myslet. To je ten alkoholik, co byl v blázinci. Dneska jsem tady a mluvím o tom a nevadí mi to, protože spousta těch alkoholiků jsou samozřejmě ty kluci na ulici, ale spousta těch alkoholiků je funkčních, chodí do práce, jak už jsem říkal, a jsou to vzdělaný lidé různých profesí, jo, skrz společnost.
2: Řekněme, pane Farský, že ať to připomínáme, že ten váš YouTube kanál, abychom řekli přesně ten název, je to
3: Jas abstinenti Jablonec.
2: Jas abstinenti Jablonec. A tam jsou ty příběhy, o kterých tady mluvíme, jen tak rychle k dohledání. Která z těch závislostí, to znamená, řekněme, gambling, drogy, alkohol, je nejhorší podle vás? Dělá největší paseku?
3: Závislost všeobecně. Že závislost jako taková je jenom jedna. A je celkem asi jedno na čem. A nejhorší za mě je ten alkohol, protože je tolerovaný společností.
2: Jo.
3: Jo. Je všudy přítomný. Jsou na to reklamy a ty dopady na tu společnost jsou prostě obrovský.
2: No a když se to spojí, protože jsem teď sledoval u vás jistého pana Ondřeje, tuším.
3: Ondru, ano.
2: Který měl alkohol, potom začal do toho ještě hrát a hrát ve velkém.
3: Ano.
2: I když nevím, jak tam u vás vypráví, najednou jsem vyhrál 700 tisíc, nevím, jestli je to vůbec možné a tak. Mm-hmm. Drogy, alkohol, gambling a ještě v posledním díle závislost na pornografii. Mm-hmm. Tak předpokládám, že od něj se ještě něco dozvíme v dalších dílech, ale je to, když se to spojí, je to o to horší?
3: Určitě. Ten kolotoční závislosti je pak jako neuvěřitelný. To fakt, že je to jenom tou závislostí. Ale není to nic jako výjimečného, jako jo, tohleto, co tady to spojení. Prostě tam to jde v ruku v ruce, ty drogy, gambling a a ten sex, to porno, to tak bývá prostě.
2: Tak závislost na pornu ještě nemusí být tak hrozná, ne?
3: No, jako... ve chvíli, kdy to je kombinovaný těma drogama, tak, tak jo, protože jak on říkal, tak se vydržel sebe ukájet prostě hodiny, dny, že jo.
2: No a já teda nevím, já už jsem starý člověk, já už to asi nevyzkouším, ale vy jste mlád ještě, myslíte, že to jde, co on tam popisuje, že se sebe ukájel 48 hodin? Jako myslím, že jedna z těch věcí by musela upadnout.
3: Já jsem slyšel...
2: Nevím, jestli ta spodní nebo ta horní.
3: Takhle, já jsem slyšel shodou okolností, to video zrovna vyšlo, když já jsem byl na opakovací léčbě v Kosmonosech, kdy vlastně se na týden zapojuju do té komunity a přidávám ty zkušenosti.

0: jste pevně vyléčený.
1: Ne, ne, ne. To je právě ono, že jak jsme se bavili na začátku. Je to nevyléčitelná nemoc.
0: Existuje něco v úplně normálním běžném životě, co se dá srovnat s tím pocitem té opilosti v té hezké fázi? Je něco, čím se to dá nahradit?
1: No to je ono právě, že vlastně v té abstinenci musíte najít něco, co vám ten dopamin bude dávat. Že?
0: A co jste našel vy?
1: Spoustu věcí. Ono jako ten den střízlivý je sám o sobě jako hezký, jo? Ale pak různý sporty, různý jako koníčky, který vlastně nahradí to trávení toho času s tou flaškou. No.
0: Když vás tak poslouchám...
1: Začal jsem se otužovat třeba.
0: Aha, no tak to ne.
1: To je velká dávka.
0: Já vím. To je teď taková moda.
1: Jo, ano.
0: Jak vás tak poslouchám, vy si nejste úplně jistý, že už se nikdy ničeho nenapijete.
1: Nejsem. Já, když jsem vyšel z léčebny, tak jsem si byl 100% jistý, že se nikdy nenapiju. Nikdy. Postupem času, jak do toho vklouzávám víc a víc do toho tématu, tak já nedokážu říct, že se nikdy nenapiju, ale já dělám všechno pro to, abych se už nikdy nenapil.
0: Stává se vám někdy, že se na základě toho, co děláte, na vás obrátí někdo, kdo je takový ten, nevím, jestli je to dobré slovo, ten latentní alkoholik, ten fungující alkoholik, který chodí do práce, je třeba úspěšný, řídí u toho, promiňte, řídí, je ve funkční rodině, stará se o děti a tak, ale přesto je alkoholikem a říká si, poraďte mě, pane Farský, říká vám, jak z toho ven?
1: Jo, chodí mi spousta mailů, píšou mi lidi na Instagram, můžete mě sledovat i na Instagramu, kde vlastně sdílím ten svůj střízlivý život. A já vždycky říkám, já nejsem odborník, jo. Já jsem kluk, který se tím prošel, chlap, prošel jsem si závislostí a tou abstinencí a já vždycky odkazuju na odborníky. Já jsem ve chvíli, kdy jsem nevěděl, jak dál, tak jsem taky vyhledal odborníka. Takže dneska jako v každém městě už je nějaká adiktologická poradna, poradna pro závislosti a ty možnosti jsou. Takže odkazuju buď to tam, anebo na anonymní alkoholiky, který fungují v každém větším městě.
0: Anonymní alkoholiky?
1: Aha.
0: Co to je?
1: To je organizace s velkou historií. To nejsou odborníci, je to uskupení lidí, kteří si pomáhají navzájem, mají nějaký 12-krokový program. Já jsem nikdy na anonymních alkoholikách nebyl, ale znám spousty lidí, které jim pomohli ze závislosti. Je to jedna z možností.
0: Pomůžu alkoholikovi, když s ním budu mluvit a on bude říkat, já s tím jako bojuju a teď jsem v koncích a nemám peníze, nemám nějaký zázemí. Když mu dáte peníze, pomůžete mu? Nebo je to kus od kusu?
1: Je to asi kus od kusu a vy mu pomůžete tím, že mu řeknete, že tam pro něj budete, že mu nabídnete nějakou podporu, že ho třeba dovedete do nějaký té ambulance nebo něco takového. Dávat mu peníze. Je to takový, stejně jako většinou to končí pak na té ulici, že jo, jako ty kluci, no.
0: Viděl jsem, že vy někdy zajdete v těch videích i do těch jako strašidelných podmínek. Nebo strašidelné do podmínek, které si nedovedeme představit, že v tom žijeme. Nějaká taková ta půda tam byla. Teď jsem viděl v jednom z posledních videí v tom stanu. No. Jenže já vidím na těch vašich záběrech, když ti lidé s váma mluví, já nevidím v těch očích jako neštěstí. Tady u toho, co jste mu dával telefon, třeba ano, ten, to bylo vidět, že je na pokraji zhroucení, ale ti dva pánové v tom stanu teď, tak oni mě přišli šťastní, jako by ten stan stál na břehu Jadranského moře.
1: V tu chvíli jo, protože oni jsou pod vlivem.
0: Oni jsou
1: v tu chvíli mají 2-3 promile třeba, jsou v pohodě, ale ve chvíli, kdy přijde ten abstinent, kdy klesne ta hladinka a nemají ty peníze a nemají to víno, tak se to změní prostě.
0: Víno?
1: To je prostě psychologický úplně dno.

0: prostě psychický vyčerpání. Fakt jako, že ty lidi nevědějí, co dál. Tam máte, jako jediná vidina toho se napít prostě.
1: Máte státu, pomlčka nebo lomeno společnosti, něco za zlé v tomto směru?
0: V pohledu jako na tu závislost?
1: No, tak říkám si, jak se strašně stigmatizuje vlastně ten, kdo bere drogy, když se to provalí, on totiž drogy bere kde kdo, ale není to vidět. Ale když už se to provalí, ale to, že se někdo opije jako na mol, tak vlastně dokonce to říkal někdo i v poslanecké sněmovně, jeden z těch, já do rána vystřízlivím, ale vy zůstanete hloupí, že? Nebo tak to tam nějak bylo. Tak třeba ta dostupnost toho alkoholu je vlastně absolutní.
0: Určitě, jo, to je to, jak už jsem o tom mluvil, že právě ten alkohol je fakt jako dostupný všude, můžete si ho koupit kdykoliv a nejhorší jsou ty reklamy. Nejhorší jsou ty reklamy, prostě je to propagovaný všude, je to vždycky spojený s něčím hezkým, s nějakou hezkou chvílí, že jo, svítí sluníčko, nalil si panák a ono bude hezky a tak, ale už nikde není řečený, že tady dneska máme prostě milion a něco lidí, kteří rizikově pijou.
1: Mm-hmm. Kolik je vlastně těch lidí, o které, nechci říct, se staráte, které jejich příběhy mapujete?
0: Teď v poslední době to je třeba, dejme tomu, 5-6 lidí, který mám jako v podvědomí a nějak jako dlouhodobě to bude. A nejsou to jenom ty kluci na té ulici, jsou to i třeba jeden kluk je teď v léčebně v Bohnicích. A taky na začátku velký problém, velká farma, zvířata, zemědělství a tohle. A ve finále teda to nyák zařídil, teď je v léčebně a uvidíme, jak to bude pokračovat.
1: Jas se jmenuji ty stránky, je to tak.
0: Ano.
1: Vy jste chtěli ještě něco říct?
0: Ještě vlastně k tomu, jak se obracejí ty lidi na mě, jak jste se ptal, tak spousty těch lidí píše, že se díky tomu právě rozhodli jít třeba do léčby nebo vyhledat aspoň tu pomoc. Ať už na základě toho, že vidějí, jak to jako může dopadnout, že to je fakt jako, že to není sranda, anebo prostě, že se v tom poznali, v tom, jak se ty lidi chovají a ty závislí lidi mají spousty společného.
1: Ten YouTube kanál je JAS, je to tak?
0: Ano, JAS, Abstinenti Jablonec.
1: Abstinenti Jablonec a já chci na závěr říct, že si myslím, že děláte záslužnou práci a jsem rád, že jste přišel. Držím palce, nashledanou.
0: A já vám moc děkuji za pozvání a děkuji.
1: Příště se uvidím. Naším hostem byl Lukáš Farský.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den?
1: Ksavre, ale vypuklo horký září, ne?
0: Horký září?
1: Horký září, no venku.
0: Jako babí léto?
1: Babí léto a Babišovo léto, můžeme tak říct.
0: Babišovo, Babišákovo léto.
1: No, je měsíc berlí, ne, hodnotovej, co?
0: Já jsem to pojal dnes v rámci naší názorné agitace. Mm-hmm. Tabule cti, oběť atentátu, Babišák.
1: Ano.
0: Minutu ticha. Volby jsou zbraní pracujících. To jsem našel na internetu.
1: No to je naše zbraní, Xavere.
0: To je naše zbraní.
1: To jsme my.
0: My jsme lidi práce.
1: My jsme pěst dělnický tříd,
0: Xavere. Protože my nežijeme z dotací.
1: Jo.
0: No.
1: A měl byste nějakou domluvit?
0: No.
1: Co?
0: Právě jsem se chtěl o tom pobavit. A září měsíc nálepkování, to jsem nikde našel, to jsem si vymyslel a to stoupí do učebnic.
1: Nevymyslel, Xavere. Já mě se řeknu, jste pěkná svině.
0: Vy mě nálepkujete.
1: No, jste pěkný kolaborant.
0: Kolaborant. No to mi říkal jeden pán v obchodním domě, jsme se potkali a říkal, kolaborante.
1: Řekl, jo? No. A s čím a s kým kolaborujete?
0: To už, já jsem mu říkal, máte něco, problém, řekněte mi to. A on šel raději dál.
1: A neměl berli.
0: Neměl berli, toho se začínám bát. Co si o tom myslíte?
1: No je to příšerný, ale jako člověk by si řekl, viděl jste, jak okamžitě Fiala, Rakušana všichni začali posílat ty soucitný zprávy a tak?
0: Jako smutečný. Babišovi.
1: No, jako, že to je ohavný. Jako
0: že myslíte pozůstalý a tak.
1: Já si říkal, napsali, omlouváme se, to fakt ohavný, co jsme tady způsobili a zažehli tu atmosféru hnusnou, končíme, necháme toho.
0: A toto já nezdílím.
1: Ta atmosféra je hnusná, prostě vemte si, tohle to se stane pár dnů potom, co si premiér s prvním vicepremiérem dají pivo na co? Proti Babišovi. 3 dny na to, nebo 4, on to schytá berlí do hlavy a...
0: Dobře, ale pane Holče.
1: Já neříkám, že to udělali přímo, ale ta atmosféra je takhle hnusná a ještě si vemte tu symboliku fakt toho, že si musí dát pivo proti Babišovi, ne? Viděl jste to někdy?
0: Viděl jsem to a přišlo mě to absolutně nechutný.
1: No je to vohavný, no.
0: A toto berlí po Babišovi je čin jednoho debila. A debilu je, když vyjdete tady pod okna, tak najdete nejmí 6. To tak je.
1: To já s vámi souhlasím. A co jste chtěl říct?
0: No, že bych si příště vzal jednu...
1: Vzal berlu?
0: Berličku. A jenom vás tak... Jenom vás kusil ťuknout.
1: A za co? Proč? Já říkám samý hezký věci.
0: Za to, že říkáte, že pan Rakušan je ohavný.
1: No to je.
0: Je?
1: To je.
0: A já jsem myslel, že jste fanoušek.
1: Já jsem, ale víte, jak se tomu říká? Guilty pleasure. Když vás něco děsí a odpuzuje, ale tak, že se na to musíte dívat a musíte to sledovat. A on je fakt výjimečně odpudivej. A teď to vidíme ještě víc. Viděl jsi někdy někoho, kdo by sám na sebe vyhlásil kompro
0: guilty,
1: a k tomu se dostane?
0: Guilty pleasure?
1: Mm-hmm. To je jako guilty jako vinej a pleasure je potěšení.
0: Takže neříkejte mi to. Mně nedávno psal můj bývalý ředitel Frekvence 1, pan Škoda, a říkal, vy jste moje guilty pleasure.
1: No, tak ví, tak jsme jeho Rakušanové.
0: Takže to není pochvala moc.
1: Úplně to nemusí tak být.
0: No a dalo by se najít nějaký úhel, který by to pochválil?
1: Určitě.
0: Že to je třeba zajímavé.
1: Se to taky dá vysvětlit tak, že se bez toho nedokážete obejít. Což si myslím, že platí na nás dva. Takhle bych si to vysvětlil.
0: Jo,
1: co?
0: Jo. No, pane Holče, já jako nevzdělanec tady vedle vás starýho reportéra ostříleného z reflexu a všechno, co jste zažil, ale já vás musím poučit trošku. Poučit, jako zafušuju do vašeho komentování.
1: Tak vy, jde z vás zkušenost taková.
0: Zkušenost. Já vám řeknu, jak to dopadne.
1: Ale co?
0: Ty volby.
1: Jo. Povědejte.
0: Babiš to vyhraje s brutálním náskokem. Mm-hmm. Babiš bude mít 34%. Mm-hmm. Možná 35%. Okamura 18%. A pak všechno ostatní.
1: Mm-hmm. To se může stát, dobře.
0: A lidi, já to slyším od spousty lidí, buďte opatrní na ty strany, co jsou na hraně, pozor na ty ztracené hlasy. Mm-hmm. A to letos nebude.
1: Jo.
0: ale to nebude ani trošku. No a co vy myslíte, on už představil program?
1: Dneska
0: no a je tam něco o nás?
1: Máme tam slíbenou nějakou dotaci.
0: Říkají to v tom programu, že podpoříme
1: ne, já jsem to poslouchal celý. Nebudete věřit? Říkal jsem si, a teď už přijde řada na nás, teď už tam musíme být my a nic.
0: Opravdu celý,
1: Ksever.
0: Tak já tu moji prognózu beru zpátky. Babiš dopadne hrozně.
1: Proč?
0: Bude mít tak 15%. No když nás nemá v programu,
1: jo.
0: Nemůžou lidi volit vůbec.
1: No.
0: A myslíte, že sjednotí ten rozhlas a tu televizi?
1: Víte, co já chci? Já bych to zrušil. A kdyby to aspoň sjednotil a ušetřil, tak i to je krok správným směrem.
0: Co? Jdeme. Jeden náš divák, Vilzonky, říkal, že jsme se tady bavili o televizi, o rozhlase a říkal mi, a potkal jsem ho v trafice, já mám dva zážitky z trafiky, a říkal mi, no a nic nezůstane na svém místě. Jenom ten Milan Friedrich tam někde bude sedět.
1: Jo.
0: Představte si, že jsem byl včera pozdě, docela večer kolem 10. v trafice si koupit foukadlo.
1: Tam už se prodává jenom to, ne? Tam už nejsou skoro žádný noviny, ne? V trafice.
0: Víte, že jsem tam žádný neviděl?
1: Už skoro žádný nevycházejí, tak.
0: Já se potom nedívám. No tak ale cigarety mám měli. A přišel tam pán a říkal, můžu se s váma vyfotit? A já jsem říkal, jasný. A on mi říkal, já jsem revizor. A měl tady takovou tu malou kamerku. A já jsem říkal, jak revizor? On říkal, no, jako z dopravních podniků. A normálně sympatický mladý člověk říkal, že manželka sleduje hlavně vás a nás tady a to. A on byl revizor.
1: Revizor. Představte, to je něco, ne?
0: Revizor až z Petrohradu. No tak to mě pobavilo, z toho jsem měl radost. Ale víte, co mě ještě teď leží v hlavě, vy jste zmínil toho pana Rakušana, ona prej nějaká nahrávka.
1: A mně se Ksaver líbí, jak to ohlásil na sebe. On sám na sebe vyhlásí kompro, protože je, jak to říct slušně, pokakanej až za ušima. No, to je takový lirický, ne?
0: Jako vějce je posranej.
1: Jo, jako takhle, vějce. Jo.
0: Stejně jako ten Fiala, oni vidí, kam se to řítí.
1: Ale víte, co je nejlepší, že to je pomsta otců zakladatelů podle všeho stanu, který on zašlapal do země, prohodil, jak se říká, zbavil se jich, uzurpoval si to. No tak si udělali nahrávku, že jo?
0: No, ono to má být kolem toho dozimetříčku.
1: Kolem dozimetříčku a trošku to má ukazovat to, že totiž Rakušan je, když si přečtete to, co on, jak na sebe to kompro vyhlásil, tak si ho přečtete a řeknete si, a tak to je jasný, protože on je vlastně hloupej v té svojí, jakoby zdánlivý, jak to říct, v té moci chtivosti a bezkrupulóznosti, tak on je vlastně tupej. A on vám jako dá nápovědu sám, protože řekne, a tu informaci o té nahrávce jsem dostal z médií, nikoliv od policie, protože já, samozřejmě jako ministr vnitra vůbec nemůžu vědět a nevím, co se děje v policii. A ta nahrávka ho má usvědčovat z toho, že asi trošku ví, co se děje v policii.
0: No jasně, pane Holče, řekněte těmhle těm výrokům, znáte jedinýho člověka, kdo by ještě takovýmhle debilitám věřil? Já neznám ani jednoho.
1: Já myslím, že jsou to ty holky ze stanu od Rakušana. Ty, co si tam navolil kolem sebe, když se zabetonoval u moci a v čele stanu.
0: Myslíte?
1: To jsou takový, oni se jmenují jako Michaly, Pivoňky a já nevím, jak dál. Tak ty, myslím, soudruhovi, předsedovi pořád asi ještě věří. Oni vidějí to v těch jeho očích. Co?
0: No já nevím. Já jsem viděl dneska na Facebooku kreslený vtip, ale moc hezký.
1: No.
0: Kde je pán jako opravdu s vytřeštěnými očima a za ním běží děti s telefonem a podávají telefon, jenom ta bublina a to jedno dítě říká, tatínku, volá ti strejda Riddle.
1: Jo. No jož, šifr telefon.
0: Šifr telefony. No já nevím, jestli my nejsme, pane Holče, nějak pozadu, že my nemáme ty šifrované telefony.
1: Teď já jsem vám několikrát říkal, že bych chtěl šifr telefon.
0: Ale kde se to bere?
1: Tak to zaříte někde.
0: No, nemusíme kvůli tomu vstupovat do stanu?
1: To ne, to bych nedělal. To bych,
0: právě.
1: Já bych se bál trošku o život.
0: Proč? Oni,
1: tak kolem toho dozíku je kolik? 5-6 mrtvejch? Já bych, víte, já bych se bál, Xavere. Já bych se bál.
0: 5-6 mrtvejch. Taková politická strana takových hodných lidí. No.
1: Takový hodnoty samý.
0: Hodnoty.
1: Ne?
0: Ale oni budou mít hodně procent, oni budou mít tak 10-11. Na opozici dobrý.
1: No, na opozici. No, hlavně na Krimibandu, ne? Opravdu, co?
0: No, a budou v opozici, no. Takže, no a prosím vás, vysvětlete mi, ještě já se pořád teď kladu otázku, když vidím tu kampaň, to Spolu bylo v televizi na Primě, byla nějaká diskuse a tam hovořil ten pan ministr Hladík.
1: Ten je hustej. To je lhář, Xavre.
0: No, používá termíny, jako jak to bylo s těmi billboardami a tak.
1: S billboardami?
0: S billboardami.
1: Odkud je?
0: Z Brna.
1: A tak to vysvětluje vše.
0: Ten člověk, já nechci být zlej, ale on neumí říct souvislou větu bez chyby. To je něco jako já. Ale já nejsem ministrem.
1: Ale jste od Brna vlastně taky, tak to, tam, no, tak pozor, tam to dává jistý smysl.
0: Z úpatí Českomoravské Vysočiny. To už je něco jiného. To už je opravdu
1: dobře,
0: něco jiného.
1: Dobře.
0: Brno nám leží u nohou.
1: To jo, to jo.
0: O Brno si Ptičnov vpucuje boty.
1: To je na vás vidět.
0: Jo, to je jako, buďte v klidu. No a řekněte mi, co to za člověka? A on kandiduje.
1: Co kandiduje? No, ježišmarja, jasně.
0: No. A z které on strany?
1: No, od bratrů a sester, od božích lidí. To je boží lhář.
0: On je bratr taky?
1: No, ježišmarja.
0: Tak to do toho
1: to sedí. Je vysoký bratr, to je bratr číslo 2 nebo 3.
0: K tomu začínám rozumět.
1: Ale on je hrozný lhář, Xavere. Já vám říkám, že ten skončí v pekle, protože tam to mají takhle. Buď do nebíčka, nebo do peklíčka. A bratr Hladík půjde do peklíčka. To vám říkám.
0: To já takhle říct neumím, já protože... Jo. No, nesuďte, pane holče.
1: No ne, já ho soudím za to, co dělá, za to, jak lže.
0: Ale já vím, ale buďte... Bůh každýho miluje a pro každého člověka je na světě místo. Ne. Buďte trošku křesťanský.
1: Na světě jsi... ano, ale víte, kdo k sebe otevírá nebeskou bránu? Jak se jmenuje?
0: Svatý Petr.
1: Tak já mu ji neotevřu. Takže půjde do peklíčka.
0: Do peklíčka? Jo, vlastně svatý Petr. No jo, mě to až teď cvaklo.
1: Jo, tak ale já jsem vám dopsal čas.
0: Mě to taky chvilku trvá.
1: Jo, tak co?
0: Je,
1: ale dojde vám to.
0: Dojde mi to, jako potřebuji trošku času. Já mám totiž dlouhý vedení, mě to jde přes Smíchov.
1: No a co?
0: Přes nádraží a budu tam taky občas vypnout. Omlouvám se. Pane holče, tak mi vysvětlete, jak je možný, že takovýhle člověk, který je tak průhledný, tak když se na něj díváte, tak vidíte nic. A on něco řekne a vy vidíte třikrát nic. A oni ho dají na kandidátku. Já neříkám, že to je zlej člověk. Já ho na rozdíl od vás nesoudím.
1: Já to byl, že tak nebejvá úplně...
0: Já bych mu dal dokonce tělo Kristovo, kdybych chtěl.
1: Co byste mu dal?
0: Tělo Kristovo.
1: Já bych dal berličkou.
0: Berličkou ne, to já ne. Já nepodporu násilí.
1: Já taky ne.
0: A já si pořád říkám, že kdo na mě kamenem, na toho já kvašákem.
1: Mm-hmm.
0: Kvašáky mám zase.
1: A nebo kladívkem.
0: A dal byste si kvašáček, co? Já to na vás vidím, pane holče.
1: No, já jsem si vzpomněl, Xavere, na dětství jsme měli učitele Dílen na základní škole a on byl trošku pošuk. Pak ho vyhodili a on občas dal někomu, nebudete tomu věřit, do hlavy kladívkem, když něco špatně udělal. A jednou dal spolužákovi kladívkem trochu víc a už pak skončil ve škole.
0: Počkejte, to mi neříkejte.
1: To fakt?
0: To mi neříkejte. My jsme měli ve škole učitele Dílen a on trestal žáky kladívkem.
1: Tak to byl možná ten samý démon. Možná rotoval po městech.
0: Za toho já jsem dostal dvojku schování. Protože dílny v té škole...
1: Jste byl slabší dílna?
0: Já jsem byl svině hlavně.
1: Jako, tak to z toho vám zůstalo.
0: No, to mi zůstalo. Dílny byly vedle šaten. To znamená šatny suterénu a pak škola. A my jsme měli dílny v pátek odpoledne. A ono to mělo jenom takovýhle maličký okýnka, takový ty, jak bývaly ventilačky, si vzpomenete. A který byly ještě hodně vysoko. A byly asi takhle široký jenom. 15 cm možná. A já jsem ho v pátek odpoledne zamčel v té dílně. A klíč. A já jsem si myslel, že se za hodinu vrátím a že to odemknu a uteču. No jenže, co se nestalo, ona byla za hodinu zamknutá, byly zamknuty ty dveře do těch šaten. Takže on tam byl až do večera, než ho začala hledat rodina. Mm-hmm. Byl z toho hrozný průser a já jsem se pod tíhou důkazů
1: přiznal.
0: Přiznal, ale pak jsem si mnohokrát říkal od té doby, co to je za učitele dílen, to byla dílna, kdy tam musel být nějaký nebozízek, kterým by odvrtal zámek. Kdy tam muselo být něco, čím by... A kdyby se takový chlap rozběhl a padnul do dveří, tak... No nicméně byl průser na světě, no. Dost velký, pane Holče. No. Protože to vypadalo, že budu chodit do školy v horních loučkách, jako chvilku. To se tak u nás říká.
1: No, tak víte, to byly časy, co?
0: Takže vy jste taky měli problémový učitele dílen. No a ten Rakušan učitel, ne?
1: Rakušan učitel.
0: Víte, kam jeřím.
1: No, já mám kratší vedení než vy, takže jo.
0: No a není nakonec i ten Fiala učitel, tak se ptám.
1: Vidíte, jak se k tomu dostáváme?
0: Tak do dílen, ne?
1: No, do dílen.
0: Do dílen. A nebo do dolů.
1: Ty už nejsou u nás, takže do dílen.
0: To už není v Jáchymově? Nebo někde?
1: U nás se skoro nic už netěží, ne?
0: Netěží, no. Škoda. No, já pořád chci vidět v lidech to lepší, pane Holče, že nejsem tak zlej jako vy. Tak já si pořád říkám, že nebude ten pan Rakušan tak zlej, jak vy si myslíte. Pravda, nevěřím hloupostem typu, že neví, co u policie. Každý ministr vnitra.
1: Vy si myslíte, že trošku to? Co?
0: No, já nevím, story. Za ministra Grosse.
1: Tak ale ten opravdu nevěděl, co se děje u policie.
0: Se zaznamenávali ještě odposlechy na CDčka nebo na DVDčka, nevím na co. No a říkalo se, že on byl kolikrát do jedné do noci v práci, že seděl, měl ty sluchátka.
1: Jasně, a teď si vemte, Ksavre, to není náhoda. Gross si na vnitru udělal tým Mlín.
0: Mlín?
1: Mlín.
0: Fakt Mlín.
1: A všichni se děsili, co to pro boha je tým Mlín, ještě s tím názvem, ne? Mlín, jako co evokuje.
0: Gross se dostane do Mlín.
1: Tak. A od té doby nikoho nenapadlo už si na vnitru udělat nějaký extra tým, protože už to samo vnitro stačí. Teď přijde Vítek. Co udělá tým Kryt? No, a kam chodí na ty názvy, mi řekněte, tyhle pošuci?
0: No, neměl co? Náhodou ministr Chovanec Kobru?
1: Kobra je daňová, ne?
0: Daňová jsem, Kobra, že... to musí pod vnitrem, ne?
1: Tak to bylo asi pod celní správou spíš, nebo pod...
0: A celní správa
1: ale,
0: pod vnitrem.
1: A ne, Chovanec byl trošku blázen, ale nebezpečný, ale myslím si, že tým jako Kryt nebo Mlín neměl.
0: To je... No, jako... Kryt je fakt hrozný.
1: To teda.
0: Podle mě. No ale on ten pan Foltín, já jsem vám ho viděl, on hovořil u paní Tachecí.
1: Tak to se ale vznešený
0: rozhovor. To se potkali dvě legendy. No bylo to velmi vznešený, jako
1: pěkný. A řekl, že je svině?
0: No ne. A řekl jednu věc, pane Holče, ten pan Foltín tam seděl, ty svoje oči, jako pichlavý a to. A paní Tachecí se ho ptala, co když volby vyhraje Babiš a co s váma, nebo něco podobného. A víte, co řekl? Víte, co on řekl?
1: Ne.
0: Že bude sloužit této zemi.
1: Ježiš, jen to ne.
0: A jak vyřknu ta slova, mě normálně slzy.
1: A paní Tachecí taky ne?
0: Paní Tachecí ne, paní Tachecí je tvrďaská.
1: Já myslím, že tvrďaská na jednu stranu a na druhou stranu, že je měkaská, ne? Spíš.
0: Fakt? Jo. No tak já to nevidím. Jako
1: no, jo,
0: na mě to skočí na YouTube jednou za rok.
1: Tak vy k ní máte slzy tak jako tak, ne? Když se znáte
0: ano.
1: Dobře, tak to tak
0: nemůžu bejno. Říct dobře, ale byl jsem roky její podřízený a tak. Musím říct, ať si myslíte cokoliv, vy, takže Bára je podle mě dobrý člověk a byla skvělá šéfka.
1: Jo, já vám skvělá to nerozporuju.
0: Ostrá teda.
1: Jenom teď vím, že jako je ostrá tak na jeden tábor a na takový ten druhý ne.
0: To já nemohu říct, protože jsem viděl po strašně dlouhé době. Víte, kdy jsem to přestal sledovat?
1: Co?
0: No, Báru.
1: No.
0: Ona tam v době covidu měla nějakýho profesora, nevím, Kovadlina, nebo jak se jmenuje, nevím, to je jedno, pardon, žádná, není v tom nic velkopanského, já to fakt nespojím. A on tam byl týden co týden. Oni už to tak nebavilo.
1: Když já si ho pamatuju, nevím, už to jméno,
0: Kovadlina, jasně. Ne? Nebyl.
1: No něco, to je jedno. Takový já vím, úplně vím přesně,
0: ale on tam byl. Ale on tam byl pořád. Říkal jo, pořád to samé.
1: Jasně.
0: A vlastně on byl přesvědčovatel. Mm-hmm. A v mém případě přesvědčoval přesvědčenýho, protože já jsem se chtěl očkovat, tak jsem se naočkoval, už jsem se pak neočkoval a dneska to vidím celý jinak, ale tenhle ten už mě tak sral. S těma plky.
1: Jo, já vím.
0: Normálně, no. Normálně plky, plky, plky. A divím se, že ona se tomu propůjčila, protože jestli Bára má něco ráda, tak je to pestrost.
1: Pestrost?
0: Názorová.
1: Tak se vede.
0: Ne, nevím. Takže jsem neviděl dlouho, ale Foltýna jsem viděl a neměl jsem pocit vůbec, že by k němu planula nějakou lásku. To teda musím říct. Ale představte si, že takovýhle člověk vám řekne, že chce pracovat pro tuto zem. No, pane Holče, to já jsem od vás nikdy neslyšel.
1: Ksavre, není nic strašidelnějšího, než slyšet, že Foltýn chce pracovat pro tuhle zem.
0: Jak to?
1: No, vy nevidíte to jeho děsivý dílo?
0: No, je to děsivý.
1: No, tak vidíte.
0: A já myslím, že jiní z historie chtěli pracovat pro svou
1: zem. Jo, a jak to dopadlo?
0: Pro svoji říši někteří.
1: Taky.
0: Ale to nebude ten případ, pan Foltýn.
1: Já si myslím, že on by se tam propracoval klidně, když ho sleduju.
0: To nevím. To,
1: no, já myslím, že mám našlápnu to.
0: Tak nesleduju, ale mrzí mě to na vás, popravdě řečeno, že vy vlastně, pane Holče, vůbec nechcete pracovat pro tuto zem, která vám dala život.
1: To není pravda.
0: Naději, dává vám budoucnost. Nemáte a vy chcete tam pracovat pro sebe jenom. Ne. Já, tady z naší dvojice, já jsem ten, kdo chce pracovat pro svoji zem jako pan Foltýn.
1: Já pracuji pro vlast furt, Ksavre.
0: Pro vlast?
1: Jo.
0: Pro kterou vlast?
1: Pro svoji i pro vaši.
0: I pro Smíchov?
1: Jo, třeba se snažím, dělám všechno pro to.
0: Jo, to jsem musel napít, to je nervák aby, s váma.
1: Jo, plukovník Foltýn skončil. A víte, co se mi na nich líbí? Jaký oni jsou šmejdi. A že?
0: Pane Holče!
1: Jo, celý ten jeho hnusnej odbor. A ano, říká, zrušíme vás, to bude jedna z prvních věcí, jestli půjdeme do vlády, rozprášíme vás. SPD to říká.
0: Jindra
1: to říká.
0: Náš Jindra.
1: Jo. A já jsem šťastný, protože v to doufám, že to udělají. A
0: toto ne, oni, pane Holče, toto jsme si nedomluvili.
1: A oni.
0: Bylo řečeno, že v tomto pořadu šťastný nezazní.
1: Já musím.
0: Neříkejte, že jste šťastný. Řekněte mi, že jste happy.
1: Já se chtěl říct, já budu šťastný.
0: Kdykoliv začnu šťastný.
1: A oni, když to slyšeli, tak řekli, největší
0: Maria,
1: chyba
0: Gloria.
1: Příští vlády by byla zrušit nás.
0: No, oni chtějí sloužit té zemi.
1: Jo.
0: Krásná je naše zem a mír z ní pramení.
1: No, to se mi úplně zdá poslední dobu.
0: Počkejte, to jsem se učil na základní škole.
1: Jo, to jo.
0: Já jsem to recitoval potom za trest. Jak jsem.
1: Jste recitovali s Kalouskem? Nesešli jste se někde na recitálu? Budovatelský kverš.
0: On recitoval.
1: No, jasně, on se za to, on z toho má Mindra.
0: Já vám řeknu, co jsem ještě recitoval, jestli vás to teda zajímá. Na 7. listopad bylo výročí Veřesev. Mm-hmm. Říkám to dobře?
1: No, bylo to 7.
0: 7. listopadu. A já jsem ještě se musel naučit jednu báseň, která začínala rudou barvou dneska září sedmička v mém kalendáři. Není to tak hezký?
1: Je to krásný.
0: A já, když si to dneska vybavím,
1: jenom být vámi,
0: jsem dojatý.
1: Zkusím se někde zabrousit do archivu, a jestli to tam leží, tak to vymažu.
0: To ne, to až budu někam kandidovat. No ne, já jsem měl pionerský šátek.
1: No to já úplně vidím.
0: Měl jsem takový červený desky a tři cípy pionerského šátku, víte, co znamená? Pionýr, svazák, komunista.
1: Fakt?
0: To byly tři, to si pamatuju do dneška. Já do dneška ctím. Proto já mám tak rád ty komunisty.
1: Jo, tak.
0: Mě dali tu recitační dovednost.
1: To je jasně.
0: No, pane Holče, vy si z toho děláte srandu, ale...
1: No, nedělá moc.
0: Já si myslím, že nebude lehký se Foltýna zbavit. To není jen tak, že my to rozprášíme. To říká možná Reichl.
1: říkají Babiš, oni to můžou zrušit, oni ho můžou vypráskat.
0: Ale je nějaký zákon o státní službě, ne?
1: On je právě mimo zákon, to je na tom vlastně to nejlepší.
0: Jak protože, on je to ještě mimo zákon?
1: Jasně, no tak protože tak on je v podstatě zaměstnancem Pepy na Hradě. A ten ho tam strčil, on není úplně zaměstnancem úřadu vlády.
0: No, Pepi Dvořáka?
1: Ne, Pepi Pávka.
0: Pávka!
1: No, takže on nemá ani žádný jasný mandát. A on vždycky říká, já tady ani nejsem zaměstnaný. Když se to je vlastně, a jako vy teda máte přesně funkci, já tady nejsem ani úplně zaměstnaný.
0: on je vyžírka, ne?
1: Jo.
0: Tak to je typická vyžírka. Jo. On nic nedělá, kromě komunikační karty.
1: Ale viděl bych pro něj misi povolební, Xavere, protože on se teď specializuje. Okay, no. Taky. Ale on se teď specializuje na ty lidi, co se, jak říká, zbavili odpovědnosti občanské. Že někteří už jsou prý ztracení, ty už jako nezvedne z té země a nevrátí do společnosti, ale někteří jsou tak jako mezi, že tam ještě naděje a já myslím, že vy jste ještě mezi. Ještě že tam je ještě naděje a že by vás plukovník mohl ještě zvednout z té země a vrátit do slušné společnosti.
0: Jako na koleje. No a dá se k tomu někde přihlásit?
1: Zavolejte mu.
0: No já na ně nemám telefon.
1: Tak mu napište mail.
0: Mail? To je plukovník zavináč.
1: Tak.
0: Vyžirka.cz.
1: Jo, a napište, padnul jsem prostě, zahodil jsem občanskou zodpovědnost, potřeboval bych pomoc zvednout a vrátit do společnosti.
0: A on přijede.
1: Jo.
0: A přijede na motorce nebo?
1: Já nevím, možná s nějakým Antonem.
0: No. Víte, co mě totiž zaujalo, že náš prezident jezdí na motorce?
1: Víte, já nejsem motorkář, ale hrozně se mi líbí Harleje, ne? A i ten symbol, co to je, prostě když se řekne Harley a vybaví se Harley, tak vidíte Ameriku prostě...
0: Ty noční vlci, ne?
1: No tak ty jsou Rusové, tak tento motorkářství...
0: Jsou Rusové ti vlci?
1: Jasně. Ale Američani mají Hells Angels, ne? Ale Harley je prostě Amerika, to je jeden ze symbolů Ameriky, fakt. Harley je Amerika a
0: 66.
1: Symbol, jo, Route 66, prostě jedete nekonečnou krajinou, kde nic není, sedíte na té mašině, prostě máte puštěný pořádný rok a jedete.
0: Pěkná blbost.
1: Co?
0: No, co na tom je, jet krajinou, kde nic není.
1: A je to super, já třeba jezdili autem.
0: Ale jeďte se tady okolo Tišnova.
1: Jo, jo. Já tohle na Americe mám právě hezky, rád, že jedete klidně celý den, máte kolem sebe úžasnou krajinu a nikde moc není civilizace. Ale Harley je symbolem svobody, ne? To je prostě, že sednete na tu mašinu a všechno je to vaše před váma. A teď oni tam vezmou rozvědčíka, komouše bejvalýho a co hůř, ještě tam vezmou tu politručku a oni tam jedou spolu s nima, ne? Chápete to?
0: No vy ležíte na zemi, pane Holče, vy jste zralej na pomoc.
1: Že taky, že asi bude vzít nás muset obavit.
0: Já mám pocit, že jako to není dobrý.
1: No, ale počkejte, já mám pointu.
0: No.
1: Já to mám vypointovaný jako Jindra. Pan doktor Pospíšil, znáte ho?
0: Meda.
1: No a když teda agent Pávek a politručka Bávková udělali tuhle tu spanilou jízdu, tak celý jejich fanklub se mohl jako zvlhli hodně. Tak napsali, tak. A tohle, to je ten náš prezident, prostě. Tak si řekl, tak asi jim stačí, že umí prezident jezdit na motorce. Dobře, mohli to říct. Nemusel udělat prezidentem, ne, kvůli tomu. Ale už se stalo.
0: Dobře.
1: A pan doktor Pospíšil, jak má takový talent na to si naběhnout na ty vidle, tak zaparafrázoval Paroubka, řekl, nechci se dotknout žádného státu, ale který stát tohle má? No a teď se objevily fotky, koho myslíte, takový méně hodnotový?
0: Orbán.
1: Ne, to není motorkář, ještě lepší.
0: Ještě lepší
1: kádr.
0: Tak Fico jedině.
1: Ne, ještě musíte trošku víc na východ.
0: Ne.
1: Jo.
0: No zelenina.
1: Zelenina ne. Vlad?
0: Car?
1: Car je nejznámější motorkář, který jezdí s nočníma vlkama, ne? A jsou fotky, jak má tu mašinu ohromnou, užívá si to, ne?
0: No to se Meda sekla.
1: Jo.
0: Ježíš.
1: Meda, no, co byste čekal.
0: No tak to není. A já jsem to někde četl na Facebooku o panu Medovi, že Medě... Že
1: teď pan je...
0: 50 přebaluje, uspává.
1: A je to pan teda, jako když to...
0: Nevím, já to, to je v dnešní době to, pane holče, úplně...
1: Já právě jenom se ptám, abych to, abych byl ve obraze, abych správně to používal.
0: No, a já jsem si vlastně říkal, proč ne?
1: A tak ono by bylo, já bych vlastně tomu fandil, kdyby u toho zůstal a už třeba se nevracel do politiky nějak, no, ale on kandiduje tady v Praze, to víte.
0: Kandiduje v Praze. Pane holče, tentokrát to bude takový vyprášený kožich těm lidem. Nezapomeňte, že oni je všechny za poslední dobu prohlídli, ti lidi. A já tady mám výtisk na stole vedle.
1: Já jsem složku.
0: Složku, kde je rukopis knihy, kterou vydává IVK k volbám.
1: Nemáte nějakou nahrávku?
0: No, četl jsem 14 stránek.
1: Aha.
0: Jak ten Klaus je všechny zneuctil. Jak jim pojmenoval, co to je zač. Ta TOP 09. Stane, já jsem normálně vám tady četl to z těch papírů. A když jsem byl na třetí stránce, tak jsem si říkal, já si s tím vlezu pod stůl, aby se někdo tady z nástupiště nedíval, že to čtu.
1: Jo, jo.
0: Normálně protistátní čtení se vším všude. Klaus jako vždycky ťavka na přesné místo a sepsul tam všechny od Turkovců počínaje až ODS končí všechno. Jeden vedle druhého. Všem stejným metrem jako pan prezident. Pane holče, chcete to přečíst?
1: Jo,
0: není
1: jo.
0: To tak jako... Protože představte si, že jsou ještě lidé, kteří nás mají rádi.
1: Jejich samé spousta.
0: No, jejich 6 dneska. Ale i, jsou skvělí, protože podporujou nás, tento pořad. Na
1: Pravdu, přístav pravdy.
0: PPčko.
1: Dobrou věc.
0: Přístav pravdu. No.
1: Tak samé poslouchejte.
0: A... Na transparentním účtu XTV. Já vás budu poslouchat a kdyby vám to nevadilo, já bych si u toho začal připravovat KHčko. Jestli vám to nevadí.
1: KHčko je co?
0: KHčko. Jdete kniha Řichu.
1: A, no jasně, tak jo. Tak jo. Poslouchejte se.
0: Takže přátelé, pan Holec hovoří.
1: Alena Vítková, na Vlzonku od Azalky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Vidíte, přístav pravdy, ten drží. Tomáš Sova. Vilozonova 920 na premiérku Věrku.
0: Je,
1: byla vaše premiérka, Xavere.
0: Ale já bych to fakt chtěl.
1: Věrka je taková, Věrka ještě, se nám propadá taky, Xavere.
0: Ještě to promysl.
1: Víte, co Věrka jako říká občas? Já bych je všechny nakopal do prdele v té vládě.
0: Říkala? Já jsem ji hrozně dlouho neslyšel nic říct, ale líbí se mě, čím dál viděl jsem ji na fotografiích. Hmm? Ale tam nic neříká na těch fotografiích.
1: Jo? Ať pro ní do horních. Čuch tomrdlý přijede auto s majáčkem a na věčnou židli pro Mildu Friedricha. Severe ten Milda.
0: No.
1: Dagmar Kadlecová, pro vás všechny, za vše, co děláte, za Xaverovo krátké, ale moc hezké přijetí u vás.
0: No.
1: Jaké přijetí?
0: Přijetí? To je jako audience.
1: No to jo, ale
0: no asi byla tady, nebo byl?
1: Aha, tak to jo. Tomáš Pokorný, na stoleček se sesličkou pro Milana Friedricha do přístavu pravdy, kde nikdy nebude místo pro Prevítkovo zlo. Vidíte, jak se vede.
0: Prevítkovo.
1: Ten Milda Friedrich, až to uvidí tohle a co o Xavere. Daniel Klement, na Vlzonku přístav pravdy mistrů Xavera a Holce. Tak díky všem.
0: Pane Holče,
1: no.
0: Do knihy Hříchu bez konzultace. Musel jsem si to prosadit. Vít Rakušan za nahrávku o Dozíku.
1: Je to geniální. Já nevím, nevyhlásím na sebe taky nějaký kompro?
0: No, já myslím, co? Že na nás bude nějaký kompro, co nevidět. Typoval bych to ještě dovole, pane.
1: Mně se to líbí, on je fakt jako nápaditej. Co?
0: Já už jsem si kvůli tomu zrušil účet na Pornhub.cz.
1: Jo, není to škoda?
0: Tak je to škoda, měl jsem předplatný.
1: Savere, nestrčím tam tu propisku, vidíte?
0: Ježíš, pane Holče, za to vám tak děkuju.
1: Vidíte, jak já jdu do sebe.
0: Prosím vás, řekněte mi, kde jste toto pochytil?
1: Možná v těch dílnách od toho učitele.
0: Víte, kde se toto dělalo? Já jsem toto spatřil nedávno v jednom seriálu. Jak se dívám uchylně na ty staré seriály. Okres na severu.
1: Okres na severu je
0: tam... On tam generální nebo okresní tajemník něco podepíše a takhle to tam strčí, jak vy.
1: To byl Moučka.
0: Moučka, ježíš, to já miluju. To je pan Holčet je takový jako...
1: Víte, jak my vždycky vás identifikujeme v Praze, odkud pocházíte? Jakmile řeknete první toto, vaše,
0: toto?
1: Tak to víme.
0: Co to znamená?
1: V Praze nikdo neřekne toto.
0: A co jsem řekl toto?
1: Vy jak jste okamžitě řekli, jakmile toto a toto a toto, já jsem se musel rozesmát.
0: A co je na tom blbě?
1: Protože v Praze nikdo neřekne toto, rodilej Pražák.
0: Řekne totok?
1: Tohle.
0: Tohle?
1: Mhm. To je z Čína, je takový, co?
0: Je to takový jako nedomrlý jakýsi celý. Toto je hezký.
1: Toto je krásný.
0: No to je, já zase...
1: Tam je ten Tišnov, Ksavere.
0: Ale pane, oče, zavíjí vaše plky. Běžte dál na Slovácko, tam říkej hento. Zase. To je ještě
1: to
0: lepší.
1: To je rád, ne, Bartoňček?
0: Rád? Hm? Je ze Slovácka?
1: Myslím si, že jo.
0: Já jsem se, že z respektu, jako, že se tam narodil v archivu.
1: Ne, on je aktuálně CZ, to je taky, ale já myslím, že je ze Slovácka.
0: Jo.
1: On má to bodrý srdíčko velký.
0: On je dobrý.
1: Jako vy.
0: No, tak nebo, pane Holče, ne, o některých věcech bych pomlčel.
1: Má.
0: Ne, u ničeho neříkej ty jako vy. To je hrozně nebezpečné. To může mladýho chlapce, jako jsem já, v tom citlivém věku.
1: Máte pravdu. Tak může... já bych to řekl jinak, já bych to opsal. On to myslí dobře stejně jako vy.
0: Já to myslím dobře.
1: Dobře.
0: A ještě mi řekněte poslední věc. Myslíte, že Pávkovi, Politručka a komunista budou volit stačil, ne?
1: Komunista. No tak tam je to jasný.
0: To je jasný. Mm-hmm.
1: Ale oni vykroužkují ty opravdový komunisty, protože oni tam nechtějí. Oni tam nechtějí žádný ty nekomunisty.
0: Jo, takže no. Martu Semelovou.
1: Martu Semelová, to je jejich kádr.
0: Jsem se dozvěděl, že kandiduje.
1: Mm-hmm.
0: Ale... Pane Holče.
1: Ta je dobrá, ne?
0: No je to ta stará garda.
1: Ta je hustá.
0: To jako rudou barvou dneska září.
1: Mm-hmm.
0: Pozor. No jsme na konci, pane Holče. Zase musím týden vydržet.
1: Bude to těžké, co?
0: Bude to těžké a už teď si říkám, už aby byl čtvrtek.
1: Já tak.
0: Děkuju a naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz
3: Radio Xaver najdete na play.cz
4: play.cz
0: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
5: Dobrý den, já vás zdravím.
0: Jak pak jste se těšila na mě?
5: Já se na vás těším vždy.
0: Vždy?
5: Hm?
0: Někdy méně, někdy více.
5: Ne, vždycky více.
0: Vždycky více. Mm-hmm. A jak jste na tom dnes, protože já musím říct, že mám slabou šestku.
5: No, tak vidíte, vy se na mě netěšíte. Co se vám stalo?
0: Nevím, něco se mnou děje. Hledal jsem na Google příznaky.
5: Uh-huh.
0: V noci jsem měl úplně hroznou chuť na něco sladkého. Uh-huh. Tak jsem šel k Vietnamcovi o 1:30 v noci. Podotýkám, že jsem si koupil tu větší studentskou pečeť. A u televize o 1:30 v noci se mi sežral.
5: Hmm.
0: A nejčastější příznaky, jo, a potom jsem měl ještě na něco chuť, tak jsem si rozdělal okurky, to jsem nic jiného doma neměl. Hmm. Vepsal jsem to do Google a napsalo to, že z největší pravděpodobností se jedná o graviditu.
5: Ano, to si taky myslím. To jsem vám právě chtěla říct, že jste těhotná.
0: No, to je hrozný, ale něco se děje.
5: No to ale není hrozný, to je radostná zpráva.
0: Ne, tak počkejte, že z toho děláte srandu, takže jsem z toho takový jako, za celý život jsem snad nesnědl někdy celou studentskou pečeť.
5: Za celý život jsem snad nebyl gravidní.
0: Nebyl. No a vy to máte zjevně na desítce, já to na vás vidím.
5: Jo, tak já vždycky jsem tak jako pozitivně
0: svítí
5: naladěná.
0: Svítí vám očiska.
5: No. Tak jednak jste mě navnadil tou studentskou pečetí.
0: Vy to máte to ráda?
5: Já taky
0: obecně
5: můžu, no, studentskou pečeť. Jenom teda s okurkama se to servíruje málo kdy.
0: No tak ono je to jako v pořadí, no, ale podotýkám, na pořadí nezáleží, ale nekonzumuješ to zároveň. Musím říct, že v té studentské pečeti byly maliny a není to v tom dobrý prostě.
5: Ne, lepší jsou višně.
0: Ještě višně taky
5: višně
0: jsou.
5: Višně v tom jsou. No oni už do toho naflákali kde co hrušku taky. ale u mě vede višňa a pak hruška.
0: Říkal Vietnamec, ptal jsem se ho, jaký to je, a říkal, já to nejím. A byl to v tom obchodě, byl brutální smrad, tak jsem se ptal, jako co, jestli mu tam vybuchnul odpad nebo něco, a on říkal, že ne, že vaří rybu za kulisí.
5: Ve dvě ráno, jo?
0: No, tak on je tam přes den v noci,
5: no jo.
0: Občas manželka, občas děti.
5: To je nějaká tuhá ryba.
0: No nějaká vietnamská ryba, která se, když se vaří, tak smrdí strašně.
5: V Dobřichovicích, což je sousední město, tak tam je Vietnamec a ten taky vaří, že často je mu tam cítit jídlo, ale tomu hezky voní. A já právě nedávno jsem viděla, že tam je celá rodina, takže oni si tak různě to nám dají na tu mističku, pak se tam sednou na kus papundeklu před krám a konzumujou to. A já jsem mu to chtěla pochválit a říkám, že to je pěkný, že kdyby jako byla ta možnost, takže bych se tam přišla k němu někdy najíst. Říká, to byste nepřežili.

Šarkézy byl popraven jako první s Tětím. Na popravišti odvolával všechno, k čemu se přiznal, ale ve vězení ochraptěl, takže ho nikdo neslyšel. Ostatně v bubnování, které mělo přehlušit případné pohoršující výroky, se střídali oba městští bubeníci jen s malými přestávkami. První den dokázal městský kat s pomocníky popravit 41 odsouzenců. 16 cikánů stěli, 19 bylo oběšeno, 7 nešťastníků zlámali v kole. Kat byl tak vyčerpán, že poslali pro dalšího kata do Štiavnice a popravy pokračovaly až druhý den odpoledne. I s pomocí štiavnických profesionálů trvaly však exekuce celé 4 dny. Biskup ze Štiavnice přijel osobně a přihlížel tomu zajímavému masakru. Modlil se, byl bledý, ale vydržel po celou dobu. Komisař Nánaj při 8. popravě zezelenal, právě poprvé lámali někoho v kole, jakéhosi Gézu Daniela, bylo mu asi 19 let, a zapotácel se. Nebýt soudce Kertése, který sice nikdy neviděl tolik exekucí najednou a také nikdy jeho soud tolik hrdelních rozsudků naráz nevynesl, měl však odolnější žaludek, byl by Nánaj upadl. Soudce komisaře zachytil, odvedl zalešení a Nánaj se tam pozvracel. Musel se ovšem vrátit na své místo. Erdédy byl bledý, ale setrval vedle biskupa po celý první den. Někteří tvrdili, že se díval na okna kostela, nikoliv na pódium. Erdédy se cítil nejistě. Nestudoval zákony ani předpisy, protože toho všeho se štítil. A tak bylo velmi pravděpodobné, že nedodržel žádný správný postup, ale nikdo zatím nic neřekl. Biskup ho informoval, že gróf Pálfy obdivoval jeho rozhodnost a podporu jeho. To bylo milé, poděkoval Erdédy, ale věděl, že jeho rozhodnost spočívala v tom, že neudělal vůbec nic. A také by asi bylo lepší, kdyby si ho Pálfy spíše nevšímal. Druhý den už hrabě na špektákl nešel a biskup také po druhé nepřijel. Obyvatelé se k popravě chovali jako k většině takových událostí, kdy byl důvod ke shromáždění se, jako ke zvláštnímu druhu pouti či jarmarku, který byl některým trochu odporný. Zvědaví však na něj byli všichni. Když se ukázalo, že to bude trochu dlouhé, brzy se objevili prodavači občerstvení, preclíků, křížal a různých nápojů. Druhý, třetí a nejvíc poslední den diváků ubylo. Bernard nebyl z honorací, na to byl příliš malý pán. Váhal ostatně, jestli má na exekuci vůbec jít a nemá-li zůstat raději doma s chlapci, kteří na popravy nesměli, ačkoliv velice bědovali a prosili. Jelikož však ještě nikdy nic takového neviděl, zvítězila zvědavost provázená obavami. Celá scéna mu připadala všední, hrubá a špinavá, jedním slovem vulgární, stejně jako nechutná dychtivost publika. Lešení postavili ze starého použitého dřeva. Bylo nízké a náměstí předtím nezametli. Stál poměrně blízko a tak po dopadu katovy sekery ucítil pach krve, i když těsně před švihem zavřel oči. Cítil, jak se krev naopak vytrácí z něho samotného, jak mu začínají chladem trnout konečky prstů. Po třetím oběšenci se Bernard obrátil a prodíral se mezi lidmi pryč. Pobavený dav se za ním zavíral jako zdrhovadlo, které však v jeho době ještě samozřejmě nebylo známo.

Došel až ke kapli svaté Anny, kde mu teprve zeslábly nohy, posadil se na trávník a pak položil na záda a zakryl si rukama tvář. Netušil, jak dlouho ležel. Vstal, až když mu ruce začal olizovat nějaký potulný pes. Nevěděl, jestli neplakal a jestli psa nepřilákala právě sůl. Erdédy seděl u krbu a v ruce držel noviny, ale Bernard viděl, že hrabě nečte. Nemá však ani zavřené oči. Otevřel je jen na nejmenší míru, takže vypadaly v jeho dlouhém obličeji jako čárky. Vyhlížíte, jako kdybyste viděl smrt, řekl místo pozdravu. Vy jste ji taky viděl, pokrčil Bernard rameny. Erdédy pootevřel jedno oko trochu víc. Nic si z toho nedělejte, Schillere, řekl. Pan komisař si také musel jít lehnout. Myslím, že nebyl nikdy ve válce, i když to není přesné srovnání. Bernard se posadil, když mu Erdédy ukázal na volnou židli. Na stolku ležely papíry a Bernard ihned pochopil, jaké papíry to jsou. Nenapadlo vás, milosti, že to všechno nemusí být pravda? Zeptal se po chvilce. Erdédy oči neotevřel, ale pozvedl výtisk, který držel v ruce. Tady to stojí, takže to pravda být musí, zachrčel. Bernard se nadechl, ale pak zase vydechl a raději nic neřekl. Císař má rád lidi, kteří umí řešit své problémy sami, dodal hrabě a promnul si kořen dlouhého nosu. Něco v jeho hlase bylo podivné, jako kdyby měl rýmu nebo byl v duchu na jiném místě. Bernard se odhodlal. Myslíte, že bych se směl podívat na ty seznamy pana komisaře Nánaje? Proč ne? Vezměte si celý spis. Hnusná četba. Opravdu. Stejně jsem vás chtěl něco požádat, Schillere, když teď ti hoši tolik nezlobí. Napište za mě o tom dopis jeho veličenstvu, ano? Soukromý a vážný, samozřejmě. Aby Nánaj neslízl všechnu smetánku. Bernard samozřejmě přikývl. Erdédy ukázal na psací stůl. Tam. A dodal. Ještě vám něco řeknu, Schiller. I kdyby ta aféra měla jen ten důsledek, že se cikáni budou mé župě napříště vyhýbat, tak se to povedlo. Umím si řešit své problémy sám. Než odejdete, přiložte do krbu, ano? Jsem příliš unavený a vůbec. Bernard poslušně přiložil do krbu, přičemž potlačil náhlou touhu hodit tam i Nánajovi papíry, jenže šlo stejně o pouhé kopie. Na koberci málem šlápl na prázdnou láhev. Potom si uvědomil, že Erdédy je úplně opilý. Závidím, pomyslel si. A cestou do svého pokoje odcizil ze skříně láhev Meruňkovice.

Bernard v posteli listoval v nánajových papírech. Bylo zřejmé, jakou cestou se komisař dopracoval k úspěchu. Prostě srovnal seznam pohřešovaných s místy, která cikánský tábor navštívil. Vycházel z jednoduchého a všem úředníkům snadno přijatelného přesvědčení, že Maďaři jiné lidi možná zabíjejí v bitvách či soubojích, ale rozhodně nepožírají. Takže původce tohoto hnusného návyku je třeba hledat někde jinde. Kromě jinak také celkem podezřelých Srbů a Chorvatů se v zemi vyskytovali právě cikáni, kterým se připisovala celá řada dalších ohavností. Bylo tedy logické, že se jim podíval na zoubek jako prvním. Ve většině případů cikánský tábor místa, kde se ztratili pohřešovaní lidé, také navštívil. I časová schoda se našla. Přiznali se, jak komisař referoval, všichni. Bernard přemýšlel. Kdyby napsal dopis do Journal de Paris, vysvětlil, že se jednalo o záměnu, o literární mystifikaci, možná by se odhodlali poslat vysvětlení císařské kanceláři. V zápětí si však uvědomil, že je to ještě nepravděpodobnější, než kdyby se do něj měla zamilovat otupělá hraběnka Erdédiová. Tak šílená jistě zase není. Francouzští novináři by to nikdy nepřiznali. Navíc jim nějaký škrabák z krajiny pod Moskvou může být ukradený a nevypátraný. A vídeňští úředníci? Navíc po prvních už provedených exekucích? Pravděpodobně by raději někde tajně usekli hlavu jemu. Ve tmě, ve skrytu, v nějakém sklepení. Ne, řekl si, jestliže vůbec mám něco dělat, musí to být nějaká diplomatičtější cesta. Ale jaká? Možná by bylo chytřejší hodit to za hlavu. Něco jsem před 5 lety někde opsal. Kdyby se mi ale nedělalo pořád špatně. Bernard položil papíry na podlahu vedle postele, napil se meruňkovice a začal číst psaní od Beáty. Těhotná snoubenka dělala pravopisné chyby. Můj milovaný Bernharde, píši vám, abych vám na počátku mého dopisu zaslala pozdrav a milou vzpomínku na vás. Jest mi teď velmi často docela špatně, kdy byli, to bylo škrtnuto, vrhnu a cítím stále hlad, aniž bych hlad měla. Těším se, až přijedete. To si počkáš, pomyslel si Bernard, ale mýlil se.

Komisař Nánaj nejen pravidelně navštěvoval zámek a hrál s chlapci míčové a stolní hry, a nebo s nimi vysedával v knihovně u Malinové Šťávy, což Bernardovi uvolňovalo ruce, jelikož u toho opravdu být nemusel a nesměl, Nánaj si jeho přítomnosti nepřál, ale také pokračoval ve svém tažení. Cikáni se sice honské župě vyhýbali, ale jedna skupina, ostatně jak se ukázalo také podléhající neboštíku Vajdovi Šarkézimu, se v okolí přece jen objevila. Vojáci si na ní na cestě počíhali, tentokrát ale nepochytali všechny. Říkalo se, že jeden z mladých zdravých cikánů si šel ulevit vedle cesty do houští, tam jeho úlevný prout dopadl na jednoho z číhajících vojínů, pomočený nevydržel a alespoň si protřel oči. Cikán vzbouřil ostatní a tak se několika podařilo v lese zmizet. Přesto se komisaři dostalo do rukou dalších 76 mužů, na kterých mohl s pomocí soudce Kertése uplatnit svou investigativní metodu.

0: Co zajímavého se objevilo v minulých dnech v médiích, bude dnes komentovat Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Pane Tlustý, pojďme na to. Šok pro sociální demokracii. Přijedeme na sjezd, vzkázali děti Altnera. Síla, ne? Co budou dělat?
1: No říkat, že dluhy se mají platit. A to říkají správně. Já bych řekl, dobře jim tak, teda sociálním demokratům, dobře jim tak, protože to, že pan doktor Altner pro ně získal Lidový dům, to je něco mezi zázrakem a divem světa, protože já vám neumím uvést žádnou jinou instituci, jako byli, nebo jako jsou sociální demokraté, které by se něco takového podařilo, protože Lidový dům byl majetkem právnické osoby, jenom pro rekapitulaci. Právnické osoby žádné majetky v restituci nedostávaly, to znamená, pan doktor Altner našel nějakou metodu, já rovnou řeknu, že nevím jakou, ale něco zázračného objevil a ten Lidový dům sociální demokracii získal. A protože to bylo od začátku, myslím, všemi považováno za v podstatě nemožné, no tak si tak stanovil odměnu v procentech za zázrak, tím pádem větší procenta, než jsou za věci jednoduché. Ten zázrak se stal a ta procenta měl nepochybně dostat a to, že to sociální demokracie do dneška nezaplatila, je velká ostuda. Má miliardový majetek, ze kterého měla zaplatit právníkovi za to, že to dokázal a ona se tomu vyhýbá a myslím, že za to i drase platí, že voliči to vidí jako něco nepěkného.
0: A to na tom sjezdu může kdokoliv přijet a vystoupit?
1: No tak už jenom to, že o to požádá. Plní cíl, už o tom mluvíme, znova se to rozvíří, vytváří tím vlastně tlak na sociální demokracii, aby se k tomu nějak postavila a dál zatloukat, myslím, nemá význam.
0: A že oni to nikdy nezaplatí, ti socani?
1: No, ale pak jim opravdu hrozí exekuce.
0: No, pak jim to už jim hrozila, jak vidíte.
1: No tak,
0: všechno to zahráli kluci.
1: Že jako mocná politická strana úspěšně klade odpor, tak to bude platit, dokud bude mocná. Až mocná nebude, tak už ten odpor zeslábne a nakonec buď zaplatí, nebo přijdou o Lidový dům.
0: A je ještě mocná politická strana sociální demokracie?
1: No, já bych řekl, že stojí na pokraji propasti. A jak kdysi říkal jeden vtip, teď očekávám, že udělají rozhodný krok vpřed.
0: Dobře. No a je to poslední tedy, co se bude řešit poslední v sociální demokracii? To znamená prodej Lidáku a uspokojení pohledávek.
1: V sociální demokracii se určitě víc řeší jiná otázka a to je otázka té zjevné. Zda má sociální demokracie zůstat v koalici s hnutím ANO anebo jí má opustit. To si myslím, že je dneska dominantní
0: no,
1: téma.
0: No kdybyste jim radil, pane Tlustý?
1: To já bych se neodvažoval. To je
0: ale
1: totiž...
0: Prosím.
1: No to je...
0: To já bych jim radil klidně.
1: No tak ono to... Pravděpodobnost toho, že to dobře dopadne, je malá. To si řekněme rovnou.
0: Tak jak tak.
1: Tak jak tak. Jsou ve velice kritické situaci, nejenom kvůli kauze Altner. Prostě ten jejich ideový rozkrok... kdy dnešní sociální demokracie nemá s tou původní zemanovskou sociální demokracií takřka myšlenkově, myslím, nic společného. To je prostě jiná strana. No a oni vstoupili do prostoru, kde už jsou dávno jiní, proto logicky přicházejí o voliče, teď jsou v koalici s hnutím ANO, které svým dosavadním programem vlastně přebírá voliče sociální demokracie. Jsou ve velice složité situaci a kdybych dneska měl sázet na to, jak to dopadne, tak bych sázel na to, že špatně, že to nepřečkají. No a ono, jak bych to přirovnal k něčemu, ono se cpát do operace vážně nemocného pacienta je velice riskantní, naděje na úspěch je malá a proč brát na sebe odpovědnost za něco, co spíše špatně dopadne.
0: Toto je zajímavé teda. To uznáte, ne? Komunista Dolejš, Babiš má za nás náhradu a Zeman to ví. Volby můžou být už za rok.
1: No, já bych toho potřeboval slyšet od něj víc, protože...
0: To tam říká v tom rozhovoru.
1: Co se za tím skrývá, že jo? Proč to říká vůbec, nebo co ho k tomu vede? Já mu nevidím do hlavy.
0: Ale takhle ano, zvenku, je to hra, je to takové to vzkazování si...
1: Může. Může to být hra a může to být...
0: Zvednutý prst jenom.
1: Třeba. Může to být faktický stav věci. Teď mě napadá, může to být obava z toho, že ANO si hledá jiného koaličního partnera prostě proto. No tak ANO má od počátku, míněno od posledních voleb, autentického spojence, který...
0: Prosím vás.
1: No to byla nevěsta, která se přímo nabízela.
0: ODS?
1: Ne, kdepak. Byla to strana pana Okamury, která nadbíhala všemi možným, to bylo zřejmé. Okamura prostě chtěl do vlády, nabízel, myslím, hory doly. Předseda ANO, pan Babiš, viděl, že to je ještě riskantnější vytvořit vládu s panem Okamurou než s komunisty. Teď vidí, že ta koalice s komunisty je nákladná. Ta je prostě nákladná. Navíc má jednu vadu, kterou už jsem zmínil. Čím je ANO úspěšnější, tím slabší jsou komunisté a sociální demokraté. Jak komunistům, tak sociálním demokratům dokonce hrozí, že neprojdou při příštích volbách. Tím pádem ANO ztrácí možné koaliční partnery. Tím pádem klidně může vyhrát volby, ale nebude mít s kým vytvořit většinovou vládu.
0: Tak on se někdo najde, ne?
1: A tak může jít o to, že... No, já myslím, že se to tak zdramatizovalo a je to tak na život a na smrt, to zdramatizování, že vlastně ANO dneska už jiné v úvahu přicházející koaliční partnery, než jsou komunisté, sociální demokraté a pan Okamura, už jiné nemá a musí si uvědomovat, že mu po příštích volbách hrozí, že nebude mít s kým sestavit většinovou vládu. A proč to říkám? Říkám to proto, podívejte se do větších měst, tam ten model můžete vidět, jakmile se podařilo těm konkurentům, se kterými on je ve válečném vztahu, jakmile se jim podařilo sestavit většinu, tak všude, kde mohli, tak ANO vytlačili z radnic. Takže to samé hrozí i na úrovni vlády.
0: Jiří Paroubek promluvil. Do 4 let bude euro za 18 korun, věští Paroubek.
1: Nevsadil bych na to ani korunu, ani na to, že to bude pravda, ani na to, že to nebude pravda.
0: No, hlava mazaná, Paroubek.
1: Já netvrdím, že se to nemůže stát, já říkám, že to nevím. 4 roky jsou strašně dlouhá doba. Navíc evidentně přichází konec velké prosperity a velkého ekonomického růstu a v takovém období odhadovat, co bude dělat koruna, jak na to bude reagovat Národní banka, jak bude reagovat Evropská centrální banka, sázet na takovouhle změnu kurzu 4 roky dopředu, já neumím. To bych nedělal.
0: Pořád je to bývalý premiér.
1: Kdo chce, tak mu to bude věřit, já se tím řídit nebudu. Určitě na základě této informace bych nikomu spekulaci na tento vývoj nedoporučoval. To znamená, říkal bych, možná, já vám to neradím, já tomu nevěřím, možná to tak bude, spíše ne.
0: Tak jdeme dál. U nás v televizi byl odborník na digidetox. Víte, co to je?
1: Ano, tuším.
0: A mimo jiné tady říkal, že někteří závisláci na počítačových hrách dokonce používají pleny. Mhm. Aby nemuseli odcházet od toho počítače, to mně přišlo dost cíla teda.
1: Tak je to jedna z forem moderní závislosti. Projevy tohoto typu závislosti se asi nelíší příliš od jiných závislostí. Prostě vede to k takovýmto extrémům.
0: No ale že ani nepůjdu čůrat? Jako...
1: No, já jsem viděl něco mnohem menšího, méně děsivého, ale stejně si myslím, že by to mělo být velké varování. Já jsem byl v restauraci, kde u velkého stolu probíhala oslava. Očekávám, že to bylo něco jako 80 nebo 85 stařečka. U toho stolu sedělo 12 lidí. Stařeček zamyšleně hleděl vpřed a 11 lidí drželo v ruce mobilní telefony, notebooky a podobná komunikační zařízení a úporně komunikovali po drátech se světem. To, že jsou na oslavě svého dědečka, mě moc nebralo. Nejenom, že si nepovídali s dědečkem, oni si nepovídali ani mezi sebou. To byla taková tichá oslava, kde jenom jedli a komunikovali. A já jsem tam na to koukal a říkal jsem si, to vám nezávidím, to může dopadnout takhle. No jo. U některých.
0: Super. Jedeme. Bohumil Pečinka z Reflexu. Zeman si dělá legraci z celého světa. Může úplně všechno. Po večerech se nám s Ovčáčkem smějí. Pečinka většinou má pravdu, že? To je dobrý, nebo ne?
1: Tak já si pana Pečinku často radostně čtu, protože máte pravdu, že se často nemýlí. Tady ten titulek je neúplný. Pan prezident Zeman je prostě velká osobnost. Mm-hmm. S některými jeho odvážnými činy jedni souhlasí a druzí ne. Mm-hmm. U jiných činů je to přesně naopak. On ví, že už nikdy nikam kandidovat nebude, to znamená, on se vůbec na někoho nemusí ohlížet a tak se také na někoho neohlíží. No a dělá si, co mu připadá správné, mně se to někdy líbí, někdy už se mi to nelíbí. Já bych takový titulek takhle nenapsal, prostě proto, že ten titulek není vyvážený. Ten titulek říká jako, že je to jenom legrace a je to nic jiného, ale pan prezident Zeman přeci dělá i rozumné věci, takže já bych ten titulek jenom doplnil. Zeman si někdy dělá legraci z celého světa, může úplně všechno a někdy dělá docela rozumné věci.
0: No, myslíte si, že to je skutečně možné, že oni tam potom večer s tím panem Ovčáčkem sedí a říkají si, tak to jsme dneska vydráždili toho tlustýho, opět nám tam...
1: Jo, umím si to představit.
0: Jo, ano, že to já, tak, já teda, i tak to chodí v politice.
1: No tak pan prezident Zeman je, myslím, to už je vidět jako dost, jak bychom to řekli, originální i škodolibý. A umím si představit, že se raduje z toho, jak někoho zrovna dneska rozdráždil. To si umím představit, no a s kým jiným by se o tu radost podělil, než s tím nejbližším okolím, takže může to tak být.
0: Jdeme. Pane Tlustý, představte si, že v Česku pracuje zhruba 13 000 prostitutek, víc než polovina jsou matky samoživitelky. Je to možný?
1: Je
0: to
1: možný?
0: Co to říkáte? To je no, hodně 13 000.
1: No tak to ještě bude pravděpodobně ve skutečnosti mnohem víc, si myslím. Ale ono se to nedá moc dokázat. Já teď tady řeknu takovou asi odvážnou myšlenku, pro kterou jsem kdysi viděl inspiraci v Amsterdamu. V té dávné době, před těma asi 25 rokama, nevím, jak je to tam teď, ale tehdy tam byl takzvaný červený okrsek, se to jmenovalo. Část města, označená část města, pozor, vstupujete do této zóny. No a v té, ve výlohách, přímo ve výlohách,
0: stály samoživitelky.
1: Takhle nějak by tam mohly vypadat ty výlohy, jako tady máte na té fotce. No a na čem to bylo postaveno, nejenom na těchto těch vnějších projevech, ale bylo to postaveno na tom, že v té době v Holandsku to byla živnost, kdo chtěl, se musel registrovat, musel mít knížku s razítky o zdravotních prohlídkách, musel mít knížku o placení daní, byl dohled nad tím, aby se na tom nepřiživovali nějací vykořisťovatelé, pasáci. Bylo to prostě otevřené, legální, leckdo protestoval, to je pravda, ale podle mého názoru to byl lepší systém, než je ten náš, kdy...
0: Děláme, že to nevidíme.
1: Děláme, že to nevidíme a přesto to funguje a je na to přilepeno mnoho nepěkného, takže já bych, kdybych mohl, tak já bych doporučoval amsterdamský systém v Čechách. No a to, že to dělají...
0: Ty samoživitelky, víte, jestli
1: to... samoživitelky.
0: Není chyba státu, si říkám. Jestli by samoživitelky neměly získávat pomoc od naší země, nikoli od tady vykřičených, že, podniků.
1: To je jiná věc. Ano, to máte pravdu, jestli to neukazuje, že starat se o rodinu, zejména když je ta žena sama, je vlastně velice obtížné, že výše takzvané mateřské mi připadá trochu zastaralá. Já teďku zdánlivě odbočím. Já jsem si včera četl o tom, že zrovna u vás teda jsem si to četl, že 15 miliard ze státního rozpočtu dostávají takzvané neziskovky.
0: Ano.
1: To je strašné. Já nejsem vůbec proti charitě, ale charita musí být dobrovolná a za své. To je důležité. Za své, ať si dělá charitu, kdo chce, jak chce. Ať tam končí klidně místo 15, 50 miliard, ale ne z daní občanů. To znamená, to nemůže, teda nemůže, on to platí, ale to by neměl platit stát. Těch 15 miliard je podle mého názoru k okamžitému zrušení na tento účel. No a 15 miliard, kdyby se dalo ženám na mateřské, to by tak odpovídalo, odhaduju, dvojnásobku toho, co mají dneska. To by bylo rozumné a potom by se tohle samozřejmě změnilo. Objektivně vyhodnoceno, výše mateřské je dneska nepřiměřeně nízká, vede to k takovýmhle výsledkům. Já bych viděl řešení dvě, to jednou jsem, obě jsem vlastně popsal. Za prvé prostituci zařadit do regulovaných činností, registrovaných, dohlížených a tak dále. A za druhé zamyslet se nad tím, jestli mateřská by neměla být zřetelně vyšší.
0: Mm-hmm. Tak to je pro dnešek všechno, pane Tlustý. Těším se na příště. Díky,
1: nashledanou. Děkuji za pozvání. Nashledanou.
2: Hraje vám Radio Xaver.
0: Končí sociální demokracie?
3: To fakt nedovedu si představit. Já myslím, že ona už dávno skončila. Sociální demokracie v podobě, v jaké někdy mohla být chápána. Takže to, jestli skončí ještě formálněji, to už není podstatné. Prostě já tohleto nedémonizuji. U nás má a je oprávněné, aby byla levicová strana, která je někde v kategoriích Konečné a Maláčové. Má být, protože je nenulová množina lidí v naší zemi, kteří mají přesně stejné názory a tak dále. Já je nikdy volit nebudu, já taky doufám, že nezískají výrazný počet hlasů, ale to, že by taková strana směla existovat, to já bych považoval za férové a naopak, čím to bude jasnější, že je taková strana s těmito názory, tím lépe. Horší je to zakrýt úplně způsobem. My se radujeme, že nemáme zelenou stranu v parlamentu, stranu zelených. My máme půlku našich politických stran totálně zelených, jenom to nemají v názvu. Takže mě jako totálně maláčovské a komunistické uvažování v mnoha stranách bolí opravdu víc, než to, že si se oni, tyhle dvě skupiny lidí, spojí nebo nespojí.
0: Minulou sobotu jsme sledovali krizový sněm motoristů. My nebudeme předstírat, že nevíme, kdo jsou motoristé, protože oba dva známe Petra Macinku. Vy jste spolupracovníci roky, ještě na Pražském hradě a v IVK, a zároveň Petr spolupracovníkem našeho XTV. Možná o to můžeme být upřímnější, když budeme v dobré víře říkat, co si o tom myslíme. Začalo se mluvit o znovu spojování s Robertem Šlachtou, to prý nevyšlo. A motoristé, jejichž program já z velké části podepisuji a podotýkám, že dnes na novinkách je volební kalkulačka, kterou jsem poctivě vyplnil a vyskočil mě motoristé, že ze 70% máme schodu a že bych je měl volit. Nicméně, ty výsledky pořád ukazují mimo sněmovnu. Tak to řeknu na rovinu, kde dělají chybu Macinkovci?
3: Tak já zaprvé k tomu programovému, já jsem neviděl tadyhle to a ještě jsem si nikdy tuhle volební kalkulačku v životě neudělal, ale já a priorně předpokládám, že ze všech politických stran kandidujících v naší sněmovně by mě to dalo stejný výsledek jako vám, že by mě ze všech programů byl nejbližší program motoristů. čímž byste řekl 70%, to si nedovedu odhadnout, ale samozřejmě se můžu zbláznit názory, které mají na školství, a můžu se zbláznit z názorů, které mají na zdravotnictví třeba, to, nebo to nejde, ale připouštím a odhaduji, že bych ze všech politických stran se nejvíc shodnul s nimi. Ano, to rád podepisuji a říkám to tady nahlas.

0: mám rád. To jako kdybys modrý z nebe chtěla stočit do ruličky a do kapsy dát. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, řeben či vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jen ne na to, co je ve mně, jak tě mám rád. Proč růže voní, vždyť to je div, pár lístků stonek, ty si těhle růží sad. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, řeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jestli chceš, tak vymyslím si několik vět. O lásce se povídat dá, ale co to je, to marně hledá léta svět. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí zvonka, řeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: 1987, rukavice holandské královny. Dostali jsme pozvání na mezinárodní festival her do holandského Rotterdamu. To pozvání nám různě překladatelé překládali a jeden dokonce přímo vysvětloval. No jak já si to tady čtu, tak mi z toho vyplývá, že jedete na festival, kde bude spoustu divadel, které hrají pro děti. Ale taky tady píší, že na kongresu musíte přednášet na téma, co ve své zemi máte za nejlepší dětské hry, nejtypičtější a nejzajímavější pro Československo. Tak mi mu věřili a začali ve velkém zjišťovat, kdo všechno kvalitní v Československé republice hraje pro děti. Věděli jsme, že Hradecký drak je vynikající, divadlo Minor, Spejbla Hurvínek a další. Ty materiály jsme si sami zpracovali a nechali přeložit do anglického jazyka a pomalu se je učili přednášet. Já jsem si je musel nechat napsat foneticky. Upíre, naučil jsi se to aspoň anglicky číst? Ptal se Michal. Jo, perfektně, ujišťoval jsem ho. To určitě, Světlana mi nevěřila. Upíre, cestou budeme mít dost času, tak nám to musíš ještě několikrát přečíst, abychom tě když tak poopravili, aby ti rozuměli. To víš, až tam budeš stát a 200 lidí se na tebe bude koukat a ještě z 30 zemí světa, to nebude jednoduché mluvit o anglicky. Pokyvoval jsem hlavou, ale věřil jsem, že k tomu nedojde. Chvíli bylo ticho a Světlana si rýpla. Michale, jedné věci nerozumím. Proč tam máme povídat o tom, jak ostatní divadla hrajou pro děti u nás a my tam pro děti nezahrajeme? A Michal povídá, nevím, nikdo to neví, to uvidíme, až tam přijedeme. Jediné, co vím, že nás doporučili holandské královně, ale kdo, nevíme. Jak holandský královně? No ta to pořádá. Holandský královně, jo. Třeba nás viděla v televizi, v tom pořadu. Možná přijde kouzelník. No, to určitě. Přijeli jsme na místo a Michal šel zjišťovat, co a jak. A pak přišel se zásadní zprávou. Tak už to vím. Přednášet nemusíme. Protože to ty překladatelé špatně přeložili. Totiž to není festival dětských her, ale jak si děti hrají. To je jedno, hlavně, že jsme tady. A nemusíme se strapňovat u nějakého řečnického pultíku, tedy já. I'm sorry, I don't understand. Michal se taky pousmál a dodal. Ale jsme zvaní všude a všechno máme gratis. Jeden festivalový den probíhal v muzeu Bakelitu, kde byly nainstalované všelijaké prolejzačky, skákací hrady, interaktivní hry, dílničky a podobně. A ta výstava s podtitulem Od Bakelitu k Bakelitu byla velmi zajímavá. Tu jsme si prohlídli a dokonce jsme tam našli bakelitové prkénko na WC, co možná všichni pamatujeme. I držák na splachovadlo, hnědý telefon a pak ruský foťák, vše hnědě bakelitové. A proč od bakelitu k bakelitu? Tenkrát, když vynalezli bakelit, zjistili, že je docela vynikající, že se dá odlít do jakékoliv formy, ale když se rozbije, tak se musí vyhodit, totiž neuměli ho slepit ani obarvit. Tak proto všechny výrobky z bakelitu byly hnědé. Ale vývoj šel dopředu a někdo měl nápad, ten starý nepotřebný výrobek rozdrtili, dali do něj pojítka, která byla pružná a zkusili ho znovu obarvit. A ono to šlo. A dnes je to moderní výrobek. Proto ten revoluční návrat. Od bakelitu k bakelitu. Druhý den si děti hrály v hale květin. V největším květinovém parku Keukenhof. Po boku s nádhernými vonavými tulipány. Třetí den byl v zábavním parku. Další den na lodi. Nadešel den našeho večerního představení. 200 lidí čekalo, že je pobavíme, že budeme vtipní. Do nádherného kulturního obřího sálu nás vpustili, ovšem po důkladné prohlídce, zda nemáme zbraně, munici, miny či granáty. Prošli jsme a zkouška mohla začít, takzvaná projížděčka. Hráli jsme tenkrát představení Podfuk. Tento divadelní kus začínal tím, že já jsem vběhl na jeviště v Trestaneckém, vzal tam samopal, namířil do sálu a z reproduktorů zazněla strašná dávka. Pravda, zvukař to neodhadl a zvuk byl víc než nahlas. A já koukám, ze všech těch vchodů, východů, ze všech spoza rohů na mě míří pistole. Škorpiony, snad i pancerfausty. Byla to chvilka sevřeného zadku. Doslova jsem skameněl. Trachy se ani nehnul a čekal, že na mě někdo vystřelí. Že někdo zmáčkne spout. Když to té ochrance došlo, že to patří do představení, jejich namířené, pravděpodobně ostře nabité zbraně lehce povolili, klesli a zasunuli je zpět do pouzder. Po sobě se podívali a pokyvovali hlavou souhlasně, že OK, že ví, že to byl planý poplach. Na mě se usmáli a odešli a já mohl pokračovat. A po zkoušce jsme si říkali ještě nějaké připomínky a těšili se na večer. A to už do sálu přicházeli usměvaví krásní lidé, dámy v róbách, páni elegantně oblečení. Když se pohodlně usadili, někdo na jevišti promlouval. Asi je pozdravil, poděkoval, jak jinak než za skvělou atmosféru festivalu. A na závěr všechny vyzval, aby se postavili, protože právě do lóže, blízko jeviště, přicházela holandská královna. Beatrix Wilhelmína Armgarda Oranjsko-Navaská s ministrem kultury a sál se opět pohodlně posadil, setnělo se a začala předehra. A my s velkým nasazením začali hrát. Hrálo se velmi dobře. Diváci z tolika zemí světa reagovali nečekaně skvěle. A já při tom svém hraní jsem se hlavně zaměřil na lóži s královnou. Své fórečky jsem tam házel jeden za druhým a ne nadarmo. Královna je brala. Reagovala a dýchala se mnou. Tuto bavilo snad ještě víc než mě. Cítil jsem, že jsem si ji získal. Po představení někdo za námi přiběhl do šatny, ať se nepřevlékáme, že královna se rozhodla, že nám přijde osobně poděkovat. Kdybych byl ješitnej, tak řeknu, že to bylo kvůli mně. Ale já myslím, že ne. Přiběhli královští protokolové. Vysvětlili nám, jak to bude probíhat. A znovu zdůraznili, že převlékat ani odličovat se nesmíme. A začalo to lítat. Šatnu vystlali květinami, koberec červený natáhli od nás až někam do ven. A my si říkali, Potěmkinovy vesnice jsou i na západě. A protokolové začali organizovat. Tady si stoupněte do řady. Kdo je principál? Michal zvedl ruku. Tak vy první. A já. Nikdo si mého forečku nevšímal. Vyzvali dalšího z nás. Šla ale Světlana. Postavila se vedle Michala. To jsem chápal. Ta musela, byla první dámou souboru. A paní principálová. Vedle ní Mirek Maruška, bývalý čtvrtý člen mým tria. A já poslední. Nejdříve vpustili novináře, jim ukázali, v jakém prostoru se smí pohybovat, pak vešel ministr kultury, pozdravil nás a pak přišlo ještě asi pár vlivných. Chvilka napětí a vešla královna. Všichni jsme se na ní s úsměvem a pokorou dívali. Byla to vážená chvíle. Ona nás všechny pohledem přehlédla a když uviděla mě, doslova vyprskla smíchy, který jen trochu potlačovala. V tom úsměvu jsem našel vše. Všechny ty moje komplimenty, všechny ty vtípky jí směrované. I ten můj citový kontakt na dálku. Byla opravdu hezká. Mně se líbila. A té její reakce si všichni všimli. Dokonce i vedle stojící Mirek Maruška se ke mně naklonil a pošeptal, vy se znáte? Nebo čím jsi ji tak získal? Získám jí ještě víc. To budeš koukat. A nejen ty. První podala ruku Michalovi. Protokolář královně něco říkal, asi že Michal je ten, který to všechno vymyslel. Na Michalovi bylo vidět, že si toho velice váží a tu vzácnou chvíli si patřičně užívá. Královna, když mu to všechno řekla, Michal poděkoval a postoupila ke Světlance. Ještě než se stačila podívat na Světlanu, podívala se na mě a zase se usmála. Protokolář zas povídal něco o Světlaně. Královna jí také vřele podala ruku. Světlanka se culila, děkovala a něco říkala, ale to jsem neslyšel. Královna udělala další půlkrok k Mirkovi a zase se na mě nezapomněla podívat. Jakoby řekla, nebojte, už brzy budu u vás. A protokolář pořád něco říkal. A já do toho velmi odvážně nahlas povídám, jestli tu rukavičku nesundá, tak jí tu ruku nepodám. Michal se vyděsil.
1: Upíre, tak já tě za to vyhodím. Upíre, způsobíš tím mezinárodní konflikt, rozumíš?
0: A Světlana se přidala. Ty blbečku!
1: Ona nesmí sundavat rukavici, to je bontón, jestli to nevíš.
0: Nadešla ta chvíle a já věděl, že to udělám i za všechny maléry světa. Královna se otočila, přistoupila ke mně a rozářila se. Dělal jsem pukrlíky, grimasy, kroutil se jak klaun, který se stydí i zároveň vyznává lásku. Cítil jsem, že si můžu dovolit vše, že je odhodlaná k jakékoliv srandě. Její ruka mě byla nabídnuta velmi energicky. A já hlavou a gestem i vším udělal odmítavé a pantomimicky si začal sundavat rukavici. Jako prstíky po prstíku a pak tu imaginární rukavičku odhodil, elegantně jak Cyrano, když odhazuje klobouk v dáli. Královna se smála a zahrála to tak, že pochopila, že se nehodí, aby takovému umělci, komikovi, podala ruku v rukavici. Ani na chvíli nezaváhala a rukavička byla v mžiku dole, jen s tím rozdílem, že ji neodhodila. A ruku mi nahou podala a já byl šťastný. Ovšem, co dělali fotografové, ty se mohli ublejskat. Všem spadl kámen ze srdce, ale nejvíc mně. No a netrvalo dlouho a v Rotterdamu na stáncích všude ležely časopisy. A na titulní straně byla holandská královna a já upír. A před námi byly pootevřené železné vrata, na nich řetězy, a na mnoha místech už zpřetrhané. A tam ta fotka, jak si holandská královna sundává rukavici a podává mi ruku nahou. A pod tím titulek Mim Trio otevírá železnou oponu na západ. Časopis jsem si koupil, ale nakonec do Prahy nepřivezl. Bál jsem se, že mi ho najdou a budu z toho mít voplétačky a budu mít z toho polízanici. A budu z toho mít politický škraloup. Díky kapitalistickému bohu jsme dostali zas nabídku vycestovat, utéci od toho neboha ideologického. Tak upíre, zase se nám podařilo získat pozvání do Edinburgu na Fringe Festival, těšíš se? Ale podmínka je, abychom byli v Edinburgu na tiskovce v určeném dni a čase. A tak jsme dělali vše proto, aby se tak povedlo. Ale Michal přišel s blbou zprávou. Ten Bolšán to schválil, ale někdo rozhodl, že nám to zkomplikuje. A tu důležitou výjezdní doložku, bez které nikdo nesmí vycestovat, dostaneme ten den, kdy jede trajekt. A ty víš, že se výjezdní doložky dávají od 6 od rána. A tedy jediná možnost je dojet večer na Rozvadov, tam před hranicema někde přespat a ráno přesně přejít hranice a to by se tak dalo stihnout. Tak co, jdeme do toho? Zeptal se Michal. V kolik jede trajekt a za jak dlouho tam můžeme být? Zeptal jsem se. Trajekt jede v 11 hodin a cesta trvá minimálně 5 hodin. To je ale dost naknap. Jenže v Edinburgu nás čekají na tiskové konferenci, která je pro nás životně a existenčně důležitá. Tak co? Opět provokoval Michal. Jo. Odpovídali jsme postupně já, Světlana a nakonec i Michal. Dojeli jsme po půlnoci před hranicí s Německem a tam někde v lese zaparkovali a pokoušeli se o spánek. To už samo o sobě bylo vražené.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Rádio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
2: Za stranu a za lidi 11. července 25, 13 hodin 53 minut. Dobrý den, paní Karol.
3: Dobrý den.
2: Jsem to takhle řekl na úvod pro příští generace.
3: Krásný.
2: Jak jste na tom? Kamezolka zelená, sova pálená.
3: No, já se směju, ale dneska blbý.
2: Blbý?
3: A tak trojka, no.
2: Já taky na trojce, to je zajímavý.
3: No, to bude ten, počkejte si, teď jste na trojce, jo. Za chvilku budete na dvojce.
2: Tak a proč vy jste na trojce? Co se vám přihodilo?
3: Nevím, jak vám to mám říct.
2: Jste v tom.
3: Ne, tak to bych vám řekla normálně.
2: Jo, jo.
3: No, to už byste věděl, ale jak jste minule mi říkal o tom vašem sumci namazlení, já jsem ho potkala na Cholíně. On už nežije. On už nežije.
2: Jo, no jo.
3: No jo, plaval kolem mě, bříškem nahoru. Krásný zvíře, ale...
2: Tak jste ho snědli.
3: No to ne, ale žádný mecheche už s ním nebude.
2: Ne?
3: Na druhou stranu plavaly tam ještě kačenky, tak ty byste postrádal měhu s nějakým vodním živočichem, tak já bych šla do kačenek.
2: Já tuto slabost nemám.
3: Ne?
2: Ne. Ale jsou tací.
3: Hmm?
2: Já znám paní, která se mazlí zadem.
3: A to je krásný zvíře, to je bez debat.
2: Jak pro koho?
3: Pro každýho.
2: Já vydržím, já už dožiju bez hadů.
3: Hmm.
2: Klidně, takže... Ale vy jste dneska vyloženě mamba zelená.
3: Počkejte, není mamba zelená, ne? Mamba černá je.
2: No, já mám pocit, že je mambička i zelená.
3: No a víte, podle čeho se to jmenuje?
2: Ta zelená? Podle toho, že je zelená.
3: Ne, ale podle čeho se jmenuje černá mamba černá.
2: No, ona je černá. Není?
3: Ne, pusu má černou.
2: Pusinku.
3: No, když na vás takhle otevře,
2: Ježišku.
3: To je vlastně to, no, tak to je to poslední, co vidíte,
2: no.
3: Tak má černou, černý vnitřek pusy, jinak zvenčí ona je taková došeda.
2: Já bych skoro se vsadil, že jak před pár lety na Smíchově u nás, jsem několik nocí nespal, ten had se ztratil, že to byla mamba zelená. Ale je možné, že už jsem si to tak popletl v té mé mírně popletené hlavičce.
3: No, tak se pak podíváme. Já znám jenom mambu černou.
2: No tak jo, horší je, že ať byla jakákoliv, tak na Smíchově to nahlásili, že tam nějaký mu chovateli pitomci jako utekla a já jsem ji všude viděl v tom bytě.
3: Jsem všude hledal.
2: No to taky, to taky. A ležel jsem v posteli a říkal jsem, za tím topením se něco děje. Protože jsem četl někde na internetu, že často se had schová za topení. No a pak jsem zjistil, že to jsou stíny od televize, které jsem tam asi hodinu a půl hlídal.

0: Fremont Street Show. Jde o jedno z míst, kam jsme tahali všechny naše spolucestující, kteří s námi byli v Las Vegas poprvé. Jednak už víme, co je Fremont Street, kde se v Las Vegas vzala a co pro město znamená. Víme, co všechno je okolo k vidění, ale ta hlavní atrakce překoná všechny představy. Ještě než začnu popisovat onu neskutečnou záležitost, neubráním se povyprávět milou historku, která se při naší procházce po Fremont Street přihodila. Nějak se věci seběhly, zrovna jsme korzovali jen ve dvou, tedy já a Petr Novotný. Prvotní zásadní chyba. Zrovna jsme neměli vedle sebe někoho z naší party, kdo mluví dobře anglicky. A to jich máme většinou po ruce dost a vedeme běžně konverzaci s každým a u toho si ještě dělám poznámky. Ale teď jsme tu neměli ani Miloše Pínu, ani Michala Komana, ani Petra Vinaře, ani Lukáše Trse, Tomáše Řehořka nebo jeho paní, ani Tina Kratochvíla, natož Kačenku Váchovou. Pro další okamžiky katastrofa. Narazili jsme na dva pouliční umělce. Jeden byl malíř a nabízel krásné obrazy, druhý básník a na místě vám na vaše přání složil báseň o vás. Básník mě zaujal už jménem. Měl na cedulce napsáno Konstantin Shakespeare. Bezradně jsme se u jejich stánku zastavili a začali to zkoumat. A teď ta začátečnická chyba. Říkám kolegovi, Petře, jeden je malíř a druhý básník. Na to téma znám výborný vtip, zkusíme jim ho povyprávět? Třeba se s nima zkamarádíme. Jak jsem mohl být tak hloupý, pane bože? Petr mi to rozmlouval důsledně. Nevíš, odkud jsou, jakou mají kulturu. To budou křehké umělecké duše. Tady je šance, že to skončí velkým trapasem. Navíc znám tvoje vtipy, neblbni. Ale říkal to tak, že jsem cítil šanci a zabojoval jsem. Nastoupil jsem na Petra s nejtvrdším kalibrem. Petře, tak seš jednou pětinásobný bavič roku a nevykoktáš tady v angličtině krátkou anekdotu? Navíc, když bychom mohli navázat družbu s místními umělci? Petr rezignoval. Přistoupil ke kumštýřům a začal je svojí velmi základní angličtinou připravovat na to, že tady pan kolega si nedá říct, že je také entertainer a chce je pobavit a říct jim veselou příhodu. Stáli jak přikovaní. Buď si mysleli, že jsme dobře maskovaná kontrola z místního finančáku, nebo že si je připravujeme na okamžik, abychom je mohli zastřelit. Už se nedalo nic dělat. Museli jsme začít anekdotu vyprávět. Zní asi takto. Potkají se po čase dva kamarádi, chvíli si povídají o životě a z ničeho nic se ten jeden ptá toho druhého. Prosím tě, tak se pořád nemohu rozhodnout, jestli mám malovat obrazy nebo psát verše. Co myslíš? Druhý kamarád se hluboce zamyslí a říká, určitě bys měl psát básničky. První se podíví, opravdu, ty už si nějaké četl? Druhý odpoví v zápětí, nečetl, ale viděl jsem několik tvých obrazů. Mně to přijde vtipné, ale chlapci se moc nesmáli. Asi pochopili, že se vyprávěním vtipů snažíme vydělat nějaké drobné. S pochopením se nám oběma omluvili, že nám nemohou dát peníze, ale každý jsme dostali na papírku pár řádků poezie. No, pan pětinásobný zachoval dekorum, ale následujících několik minut chodil pár metrů přede mnou. Mohl jsem za to já. Uznávaného českého baviče jsem postavil do role žebráka ještě k tomu na samotné Fremont Street. Nikdy jsem to neřekl nahlas, ale tady do knížky to napíšu. Chyba byla v překladu. A teď k tomu důležitému. Představte si nějakou pražskou rušnou ulici plnou obchodů, barů, restaurací a života. Třeba na Příkopě. A ta ulice je od náměstí Republiky až na Václavské náměstí, ve Vegas je to 460 metrů, takže ono to tak nějak zhruba bude, zastřešená a zespod se díváte na obří klenutou obrazovku, tedy 460 metrů dlouhou a 25 metrů širokou. Celý večer, respektive posetmění do pozdní noci, pozhasínají všechna kasína i hospody na Fremont Street svoje světelné reklamy. To je mimochodem rarita, protože žádné kasíno svůj obří světelný poutač nezhasíná rádo a každou půl hodinu se nad hlavami návštěvníků promítá dokonalé obří představení. Celé je to podepřeno mohutným propracovaným zvukem. Neslyšíte vlastního slova a každý úder na bicí nebo do struny basové kytary vám parádně rozvibruje nohavice. Totiž, ať se nahoře promítá cokoliv, je to vždycky s muzikou. Máte zakloněnou hlavu, pozorujete strop ulice a nad vámi projede závod motorek. Nebo sledujete fragmenty slavných rockových koncertů s původní muzikou a z ničeho nic projede mezi Glennem Frey a Walshem parta motorkářů a jen tak minou Donna Henley, ale Eagles jakoby nic a hrají dál. Těch typů představení jsou desítky. Mně nejvíc bavili ty s Big Beatem. Kdykoliv takto večer na Fremont Street stojím a dívám se v němém úžasu nahoru, často přemýšlím, jestli v těch domech, tedy v poschodích nad kasíny a restauracemi, někdo bydlí a jak to snáší. Nějak mi od té doby nevadí, když mi v noci pod okny několikrát projede tramvaj. Důležitá okolnost. Každá show na Fremont Street je zdarma. Máme vyzkoušené, že se lehce stíhají například první dvě show na Fremont Street a pak nějaké další představení na stripu. V takovém případě je vždycky třeba jet taxíkem, sockou to nestíháte. Bonanza suvenýry. Bonanza je jedním z našich oblíbených míst. Dokonce si myslím, že každý, kdo si chce nějak zhmotnit svoje vzpomínky na hlavní město zábavy nebo někoho obdarovat, by se tady měl alespoň zastavit. Leží přímo na stripu, pár kroků od hotelu Stratosphere. Rozlohou a počtem prodávaných položek by možná porazil průměrné Tesco nebo Albert v okresním městě. Tvrdí se, že je to největší prodejna suvenýrů na světě a celkem bych tomu i věřil. Trička, pohlednice, přívěsky, propisky, žetony, hrnky, polštáře, prostěradla, kšiltovky a spousty všeho možného s nápisem nebo logem Las Vegas, Elvisem a dalšími symboly Vegas. Jenom popelníky s emblémem Las Vegas jsme tady napočítali ve 26 provedeních. Dají se zde koupit vysloužilé balíčky karet, tedy čertovy obrázky, které splnily svoji úlohu v dějinách. Každý takový obehraný balíček má na sobě papírovou pásku s informací, kdy přesně a ve kterém kasínu karty sloužily. Celkem mě překvapilo, kolik nakupujících neslo takovou věc v košíku k pokladně. Jedna z podivností, které se dají koupit v Bonanze, je průhledný polštářek na spaní, naplněný skartovačkou rozsekanými dolarovými bankovkami. Byť jsem nepátral po bližších souvislostech, pán od ochranky upozorňoval, že s takovým suvenýrem mohou být problémy na letišti. Za sebe raději doporučuji, když už, tak plnit si polštáře dolarovými bankovkami, které zcela drží pohromadě. Chvíli jsem zvažoval, zda upozorňovat na zdánlivě obyčejný obchod se suvenýry v knížce. Těch je v Las Vegas spousta, jenže tento je největší a má ještě jednu vlastivědnou zajímavost. Kdykoliv jsme sem vyrazili na nákup, za pokladnou nás obsluhovala velmi stará dáma. Na 100% jí bylo dost po 90 a legendární bába Tutovka by vypadala jako její mladší sestra. Paní malá, drobná, vetchá, ale svěží a žertovná. Netuším, čím může být významná, ale na vlastní oči jsem viděl několik turistů, jak ji žádají o podpis nebo společnou fotografii. A pak se řekne normální pokladní v obchodě. Když jsme se jí ptali, čím je populární, jen se šibalsky usmívala. Ani bych se nedivil, kdybychom se jednou dozvěděli, že třeba vodila Bugsyho Siegla do školky. Několikrát jsme se jí ptali, jak se jmenuje, ale pokaždé nám řekla něco jiného. Tím zvýšila svoji cenu. Nějak jsme postupem let vzali babku do party a vždycky za ní zaskočíme. Říkáme jí Tutovka. Při naší poslední návštěvě nás velmi potěšil okamžik, kdy jsme vstoupili do prodejny a spoza pokladny se ozvalo lámanou češtinou: Ahoj, Tutovka! To nás bába Tutovka zdravila, protože už nás zná. Jen mě pak mrzelo, že jsme jí z Prahy něco nepřivezli. To ještě napravím. Elvis Presley. Víceméně všechny světové hvězdy prošly nějakým způsobem městem hříchu. Bez nadsázky lze dodat, že ti nejvýznamnější a nejpopulárnější umělci zde většinou získali na nějakou dobu stálé angažmá. Zpravidla je jejich stopa v Las Vegas nějak viditelná dodnes. Každé takové působení světově uznávané celebrity má svůj příběh, své zajímavosti, svoje legendy. Spousta slavných jmen se v různých souvislostech objevuje i v této knize, ale za všechny volím pár řádků o celebritě celebrit. Mluvil jsem v Las Vegas s několika pamětníky, kteří si Elvisovo slavné lasvegaské období pamatují. Někteří třeba považují za životní štěstí, že Elvise zahlédli někde u hotelu, když nastupoval do auta. Jiní zase legendu obsluhovali v baru nebo mají společnou fotografii. V jednom se ale shodují všichni. Byl to kamarádský a milý člověk, který se vyhýbal styku s normálním běžným životem a obyčejnými lidmi. Elvis Presley vystoupil poprvé v Las Vegas v roce 1956. Tomu bylo pouhých 21 let a bylo to v hotelu New Frontier, kde o pár let později byl v angažmá i Karel Gott. V roce 1969 byl Elvis na vrcholu sil a možná i slávy. Zlomovým okamžikem byla sobota 26. července 1969, 6 dní poté, kdy Neil Armstrong jako první člověk vstoupil na měsíc a autor této knihy byl 213. den na světě. Toho dne prý bylo v Las Vegas mimořádné horko a možná i dusno, byť v tu chvíli ještě velmi málo lidí tušilo, že nastává zlom. Jeden z těch vyvolených, kteří mohli tušit, ale nemohli vědět, byl Kirk Kerkorian, majitel úplně nového hotelu International, dnes Hilton. Samotný hotel patří k legendám Las Vegas, byť nestojí úplně na stripu, ale kousek bokem, a o Kirku Kerkorianovi ani nemluvě. Od 26. července 1969, kdy proběhla premiéra show Elvise Presleyho v hotelu International, následovalo ještě neuvěřitelných 838 repríz. Počátky nevypadaly úplně slibně, protože některé dobové noviny považovaly Elvise za vyčichlou hvězdu a předpovídali jeho působení ve Vegas spíš neradostnou a krátkou budoucnost. Jak fatálně se mýlili. Existují zvěsti o jednom konkrétním novináři, autorovi článku, který neunesl svůj špatný odhad a spáchal sebevraždu, ale to řadím spíš mezi pohádky. Působení Elvise Presleyho přineslo mimořádný úspěch. Pro hotel to byla jistota plného divadla a hlavně kasína na hodně dlouho. Proč se jedná o zlomovou událost? Do této chvíle jsou všechny hvězdy vystupující na různých scénách v Las Vegas účinným lákadlem, které přitáhne hosty do hotelu a následně do kasína. Slavní mají vysoké honoráře, jenže resortům se to zkrátka vyplatí. Show Elvise Presleyho byla prvním pořadem, který sám o sobě vydělával velké peníze a nebylo třeba ji dotovat z hazardu. Tedy nastává zlom a Las Vegas už není městem, které žije z peněz hráčů a začíná se prodávat show business. Jak víme, dnes už příjmy ze zábavních center směle konkurují příjmům z hazardu. Od roku 1969 dramaticky stoupá počet lidí, kteří do města přijedou za zábavou a mnohé hazard nezajímá vůbec. Lví podíl na tomto obratu má Elvis Presley. Původní smlouva mezi manažery Elvise a hotelem International zněla na 58 koncertů a v průběhu let se mnohokrát prodlužovala. Oficiální prameny uvádějí, že celkové tržby za vstupenky na vystoupení Elvise v Las Vegas činí 44,7 milionů dolarů. A pozor, jsme mezi lety 1969 až 1976. Přepočítáno optikou roku 2007, činily by tržby 166,7 milionů dolarů. Nemám sice představu, jak se takové přepočítávání dělá, ale ekonomové na to prý opravdu mají nějaký vzorec. Ale to jsou peníze za vstupenky, trička, hrníčky, propisky, přívěsky na klíče a všechny možné cetky jako vzpomínka na show Elvise ve Vegas přinesly odhadem údajně ještě jednou tolik. Hotel International se dnes jmenuje Hilton a Elvis Presley je s ním jednou provždy spojen pupeční šňůrou. Dnes je tady něco jako Elvisovo muzeum s řadou předmětů a artefaktů připomínajících hvězdné záření krále rock'n'rollu. Jeho stopy jsou v Las Vegas na hodně místech. Na stripu jsem objevil velmi zajímavý obchod, kde se prodávají všelijaké podivnosti slavných osobností, třeba kopačky jednoho z nejslavnějších hráčů amerického fotbalu, ručník, do kterého si v šatně po vystoupení utíral tvář Michael Jackson, podpisové karty a plakáty s podpisy celebrit nebo autogram papeže. Taky zde nabízeli jídelní lístek z hotelu International s věnováním od Elvise Presleyho v honosném rámu. Bratru za 11 000 dolarů. Král je stále v kurzu. Elvis Presley odehrál svůj poslední koncert v Las Vegas v prosinci 1976 a 16. srpna 1977 zemřel. Mluvili jsme s dámou, která pracovala v hotelu International jako pokojská a Elvise znala. Byl to velmi laskavý člověk, bydlel u nás v hotelu na 30. patře, tam měl svoje apartmá, vzpomínala na něj paní se slzami v očích. Říkal jsem jí, že se ptám na vzpomínku na Elvise, abych jí napsal do knihy. Paní smečovala okamžitě. Napište tam, že byl opravdu král. Černá kniha Las Vegas. Černá kniha je pro fungování hazardní meky vele důležitá věc. Decentně řečeno, jedná se o seznam lidí, kteří nejsou v kasínech vítáni. Přesněji, mají zákaz vstupu. V okamžiku, kdy vznikají tyto řádky, má 33 položek. Bystrý čtenář už chápe, že do černé knihy se dostanou hráči, kteří podvádějí při hrách nebo jsou napojeni na organizovaný zločin. Na první pohled by se mohlo zdát, že 33 jmen není zase tolik. Jenomže samotný zápis do černé knihy podmiňuje několik věcí a takový hříšník už musí být pan někdo ve svém oboru. Tedy ubohý podvodníček okresního formátu se běžně do knihy nedostane. Pokud už tam někdo je, pak se vší parádou. Plné jméno, případně jména, která používá, datum narození, fotka ze všech stran a celkem podrobně výčet jeho hříchů, mnohdy i uvedení jeho specializace. Existuje pouze jeden důvod, kdy je zločinec z knihy vymazán. Smrt. Jedná se tedy většinou o hazardní hráče, kteří počítají karty u blackjacku, nějak označují karty třeba u pokru, nebo ti, co jakkoliv podvádějí u výherních automatů. Celkem mě zajímalo, jak se dá podvádět u automatů, ale byl jsem v Las Vegas několikrát ujištěn, že těch způsobů je několik a hlavně, že nikdo z povolaných o tom nic neřekne. Na seznam bývají někdy zapsáni i hráči, kteří nebyli u ničeho nachytáni, ale třeba jen vyhrávají příliš často nebo podezřele hodně. S černou knihou přirozeně pracují manažeři kasín, ale také Gaming Control Board, Rada pro kontrolu hazardu. Krom nejčastějšího označení černá kniha se jí též říká Griffin Book, Griffinova kniha. To podle příjmení zakladatele společnosti Griffin Investigation, která knihu vytvořila a pečuje o ni. Vlastně se jedná o detektivní agenturu založenou už roku 1967. Svůj profesní výhlas si získala specializací na oblast hazardu, spíš na oblast podvodů při hazardních hrách. Jak obelstít kasína, jak získat výhodu při hrách, to se v Las Vegas řeší od nepaměti. Najednou se našel někdo, kdo začal systematicky mapovat všechny druhy podvodů a postupně je odhalovat. Griffinova parta stála zejména u odhalení MIT Blackjack týmu, což byla pozoruhodná skupina profesorů a nadaných studentů z několika amerických vysokých škol, která uvedla do praktického života počítání karet u blackjacku. Celý jejich příběh byl předlohou pro film Oko bere, který se z velké části odehrával v Las Vegas. Filmaři přidali odhadem 60% skutečností, ale základ zůstal. Nejzásadnější rozdíl vůči realitě je poskládání událostí do krátkého období, protože gang ve skutečnosti fungoval přes 20 let a prošly jim desítky hráčů. Podle některých záznamů z vyšetřování skupina pracovala s poměrně velkým kapitálem. V dobách nejúspěšnějších disponovali až 850 tisíci dolary. Své peníze jim svěřovala řada pochybných investorů, tedy mnohé prostředky pravděpodobně pocházely z trestné činnosti. V principu šlo hlavně o rozmnožení peněz a o jejich vyprání a legalizaci. Investoři v průběhu let pobírali za investované dolary zisk. Ten se v čase měnil, ale detektivové po letech uveřejnili, že se profit investorů pohyboval mezi 4% až 300%. Policie, úřady i soudy dlouhá léta zápasily s úkolem, jak definovat podvodné počítání karet. Vysvětlil mi to až Číňan, na kterého jsme často narazili v hotelu Stratosphere. V Las Vegas žije od roku 1972 a posledních 20 let se živí hraním. Trošku machýrek, tvářící se, že taky nepřijel do Vegas na babetě, ale o hraní věděl všechno. Sama o sobě není počítání karet trestné, tedy v okamžiku, kdy u stolu sedí sám hráč a spoléhá se pouze na svoji paměť. Problémem je, když ochranka kasína odhalí organizovanou skupinu, která si nějakým způsobem dává signály. Potom na to slyší i policie a soud, pravil čínsko-americký senior. Tak právě tady se připisují velké zásluhy pánům z Griffin Investigation. Přišlo mi celkem zajímavé, a to vím taky od Číňana, že bývalí členové různých podvodných gangů, které se snažili okrást kasína, většinou skončili jako zaměstnanci kasín a snažili se odhalovat podvodníky. Mluví se také o řadě opačných případů, kdy se zaměstnanci kasín spojili s podvodnými hráčskými skupinami.
1: Hej, ve mně na kosmický vandr, přece bys v tom brácho nejel sám. Jen si zbalím ten svůj bágl a odpálím čundr ke hvězdám.

0: parketu a nechat se šoupnout na jinou planetu, třeba támhletu a říct hej, ve mně na kosmický vande, přeci bys v tom brách nejel sám.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Raději mi vysvětlete, pane Holče, jestli už vás potkal klimatický žal. Mě dneska dopoledne potkal.
2: Hejte, když jsem jel sem na natáčení vlzonky, tak mě potkal klimatický žal. Tady v těch 35 stupních trochu. A začínám tomu rozumět, co to je? Vy tím netrpíte?
1: No, netrpím, se přiznám, protože jsem cynik asi v této věci, ale úzkost, která normálně je lékařsky už uznaná, úzkost z umírající planety.
2: To je lékařsky uznaný?
1: Jo. Dostanete na to pilulky, červený prášek, modrý prášek, ráno, večer a...
2: A to prosadila Greta nebo kdo?
1: Nevím, kdo to prosadil, ale... Říká se tomu klimatický žal, neples klimakterický,
2: počkejte,
1: jo, abyste neměli...
2: Počkejte, teď si já ta legraci.
1: Ne, vážně, ne, jako, že už to najdete v tisku.
2: Přijdete k doktorovi a on vás uzná nemocným klimatickým
1: deprese,
2: žalem, jo?
1: Ano, já mám deprese, protože mám pocit, že naše planeta umírá. Mm-hmm. A povyprávíte s tím doktorem, řeknete, já třeba, když... Vidím, jak znečišťují to ty brčka, jo? Jak si lidi cucají u McDonaldu. Tak z toho pláču, mám třes, někdy mám i třeba vysokou teplotu nebo něco. Zkrátka to nemůžu vidět a nemůžu chodit do práce a tak dostanete neschopenku na pár dnů, dostanete na to ty prášky a dostanete se z toho.
2: A co se na to dává? Kokain nebo?
1: Já nevím. Jo. Kokain dávají staňáci, to nevím.
2: No, tak to jsem myslel, jestli...
1: Nevím, vůbec nevím. Vůbec nevím. To je otázka spíš na medu.
2: Ale... No, pan doktor se k tomuhle nevyjadřuje.
1: On se nevyjadřuje k ničemu.
2: Pan doktor Jiří se teď nevyjadřuje.
1: Dobrý. No, ale kandidovat bude, to vypadá, že?
2: Kandidovat bude, ale všiml jste si jedné věci, nebo spíš nevšim. On není na těch billboardech. On je dvojka, no všude má spolu tady billboardy, ne? V Praze. A on je dvojka kandidátky a nikde není. Víte, co to znamená? Tak
1: no,
2: i vlastní strana se od něj už distancuje.
1: Ale nedistancuje.
2: Jo, to by ho tam dali, ne?
1: Ale teď jsou rádi, že jo, mají tam nikdo jiný
2: ne,
1: není.
2: A to by byl na billboardu. Kdo?
1: Ale nebyl, tak někdo.
2: Jasně, někdo když nejste tahat. Na billboardu, tak nejste.
1: Pane Holče, vy nejste praktik. Já vám řeknu,
2: byl na
1: proč ho potřebuje. Meda je tam strašně důležitá.
2: Ale já tohle chápu.
1: Meda je navázaná na ty jednotlivý pány, kteří money play a bez něj by se nepohli. Ani paní... Ta by se nepohla bez ní.
2: Jste neodhalil ironii. Že oni ho potřebují kvůli tomuhle, ale vědí, že je tak toxický pro veřejnost, že ho nemůžou dát ani na billboardy.
1: Málo kdy se podívám na nějakou diskuzi na Facebooku nebo na YouTube. Jednou za měsíc. A někdo mě to upozornil. Meda dávala, že je na dovolené v Itálii. A
2: plaval taky?
1: Nevím, momentka z večerní návštěvy, městečka, tam nějaký vytázky. A ta diskuze tam, co ti lidi s ním prováděli, to by se i kámen ustrnul, to vám řeknu. No, tam nebyl jediný pozitivní komentář.
2: Doufám, ale... že se to nahlásil.
1: Znahlašuje?
2: No samozřejmě, znevažování předních politických funkcionářů.
1: Tak já jsem to nahlásil paní produkční tady.
2: No, tak do naší ohlašovny, já to přepošlu, vejš?
1: Jo. Hrůza, pane Holče, hrůza. Hrůza no. A běs, protože to, když si čte, ten člověk musí mít nervy ze železa.
2: Já nevím, jestli to vůbec čte.
1: Jak zlý
2: jo, ty já věci. Vím. A... Už jsem na to zvyklý.
1: Ten musí mít úzkost, facebookový žal.
2: Že jo, facebookový žal. No. A ty si představte paní předsedkyni po tom svetru. Chudák. Mně snad začne být líto.
1: No ne, tak ona, říkám vám pořád dokola tu podstatu, jo. Ona má blbý poradce. a ti blbí poradci ji říkají, to je ono.
2: Já vám řeknu,
1: to je ono, to, že ti lidi píšou, to jsi to trefila.
2: Já vám řeknu vyšší podstatu, ona má blbý o něco jiného. A tím končím.
1: Vy víte něco, co my nevíme?
2: Vím něco, co vy ani netušíte.
1: A nemůžete nějak naznačit?
2: Nechci naznačovat, je to teď nebezpečné. Ale se píšu, jak se tomu říká, hlášení.
1: To mě nedá spát, to musím přemýšlet teď. No? Vy jste řekl, že má blbý něco jiného. Ale vy to dáte do hlášení.
2: Já to dám do hlášení.
1: Tam to bude jako ve spise.
2: Bude to rozepsaný.
1: No, pane Holče, vaše hvězdná chvíle.
2: Já už se nemohu dočkat.
1: Já to vím.
2: Je to vidět na mě?
1: Je to na vás, jo, vidět. Dobře. Je to super.
2: No,
1: protože nás zase někteří podporují na transparentním účtu XTV. Díky tomu tady můžeme hulit, teda aspoň já. Ale vy,
2: vy taky si dáte někdy. Už je to tak slabší.
1: Pojďme to vzít. Pěkně, pan Holec to teď přednese, přátelé.
2: Michal Pokorný.
1: Michal.
2: Nejvyšší podpora. Moc krát děkujem. Poděkování za Vlzenovu 10. Inženýr Michal Ševera.
1: Michal Spíšel.
2: Doktor věd. Woodrow 10, konspiračně. Michal Spíšel podporuje skoro transparentně. Držím palce. My samozřejmě děkujeme za velkorysou podporu. Tomáš Pokorný, náš. Tomáš Pokorný, díky taky na podporu politicky nekorektní ohlašovny ve Vlzonce, kam se dobrovolně udávám, že pohrdám soudružkou MPA a Tajvancem Fisterchilem. No, to se možná neměla ani číst. Ne?
1: Ave Maria Gloria, no. To bude průser. Už to nemůžu vydržet, pane Holče.
2: Držte ještě chvíli. Držte ještě chvíli, ať si to vyzkoušíte. Milada Čalaudová, taky díky Vlzenova 10, Rádio Xaver. Děkuju, jste nejlepší. Asi na mě. Tomáš Sová, taky náš věrný posluchač. Vlzenova 920 na alergický vůz a duhové vlajky. No, tak to je zase pro vás. Vidíte, že to je fér. A Petr Janoušek, taky děkujem pro štvavou vysílačku Vlzenova 10. Děkuji. A my děkujeme taky.
1: Když sedím takhle rovně, s rovnou páteří, s tím účesem, co mám na dnešek, dá se říct, že jsem něco mezi Pekarovou a Klementem Gottwaldem, ne?
2: Tak já myslím, že mezi Pekarovou a Klementem Gottwaldem, že tam nic moc mezi není, tak musí to být stejně na blízku.
1: Akorát, že když to vezmu
2: Je vidět, že držet rovinu vám dělá trošku problém, držet rovnou páteř.
1: Je to náročný, já ji obdivuju. Ale je potřeba uznat taky, že ona má v pase tolik centimetrů, kolik já mám u krku, tak to je jako lepší, ale když to takhle jako chvilku...
2: Tak jí držejí ty ideje, že jo, vznešený.
1: Jo, tak
2: vás
1: ty,
2: ne.
1: Tak ty já už nemám. No. Pravda. Prezidentský průzkum, pane Holče, vede Babiš, co jsem já četl.
2: Vede Babiš, ale nevyhrál by Babiš.
1: Nevyhrál by? Kdo by vyhrál?
2: Takový jeden z těch generálů. A teď nejsi generál Petr nebo generál Pavel.
1: Svatá prostoto. Už jsem vám to jednou vysvětloval. Nikdy. Češi nezvolejí vojáka. Nikdy.
2: A už jsme měli vojáka. Ludvíka Svobodu.
1: Měli jsme Ludvíka Svobodu, to jste chodil ještě do jesliček. Prostě měli jsme vojáka, bylo to za jinýho. Nebylo to za svobodné demokracie tady, jo. Ale, to bylo to.
2: Ale vy počkejte.
1: Mě napadl výborný termín. No? To bylo za prvního totáče.
2: Jo.
1: No tak za druhého totáče může být tady ten, no.
2: Ale víte co zase? Vy nevíte, že jsme ve válce?
1: Nejsme ve válce.
2: A, jasně. A teď generál. Generálová chvíle velká. No.
1: V životě ne.
2: Každopádně, ale představte si, ať je to jakoliv. Když jim do toho Babiš hodí vidle a v tom listopadu řekne a já nekandiduju.
1: To tvrdím já,
2: to udělám. Teď si představte, co chudák ten generál a další. Najednou nebudou mít toho antibabiše. Oni nebudou mít nic. Co udělají?
1: No, podle mě to budou muset odložit ty volby a ještě řeknou, že tam nechají jedno funkční období Miloše. No ne, tak pane Holče, zamotává se to hezky. Já se domnívám, že nikdo z těch, kdo je na prvním, druhým, třetím, čtvrtým místě teď, se tam nedostane. Nebude prezidentem. Babiš, protože nebude nakonec kandidovat a ti ostatní uvidíte, že to bude strašné překvapení, že bude něco, ještě se někdo vyjeví. Já vím o jednom kandidátovi, který je, je to velká sranda a to myslím, že bude tak veselo, to až to oznámí.
2: Jsou nějaký ty vaše konspirace.
1: Ale konspirace, no tak já jsem.
2: Ale počkejte,
1: politolog ve službě.
2: Jo, já vím. Mě napadlo, dokdy to má tu vazbu Redl? Tady taková všeobecně známá postava.
1: Dokdy má tu vazbu, to není dovolená, že vám to končí 14.
2: Já se to má domluvený, že podle mě taky sehrával pozitivní roli v té kauze Dozimetr. Kvůli tomu se s ním Mlejnek scházel, ne? Tak jestli nevíte, dokdy to má, no, že by stihnul tu prezidentskou volbu.
1: On má řidičák na paličku.
2: A teď přeci každý Čech zná Redla, ne? Každý Čech se teď chce sejít s Redlem. Neříkejte, že se nechcete sejít s Redlem.
1: Tak já už mu píšu.
2: Tak jste na dobrý cestě.
1: Ahoj, no. Mišáku.
2: A teď si představte, že by Mišák šel do prezidentské volby. Podle mě by vyhrál.
1: No tak jestli se do té doby vrátí ten Krejčíř, tak to je tu ty.
2: Jo, ten mu udělá kampaň perfektní,
1: ne? No ten mu udělá kampaň, že ty ostatní kandidáty vystřílí.
2: Že nikdo nebude radši kandidovat, co?
1: No.
2: No hejte, tady jsou ještě super díky.
1: No tak to vezměte rychle.
2: Jan Prášil, Milan, Petr Komínek, Miloš Roušal, Libuše Polechová, Sokolík, Milan Čálek, Petra Jonášová. Ta píše díky alespoň na pantofle pro pana Xavera Vít, abyste nemusel furt nosit nějaký onuce, nebo pantofle. Co to nosíte. Hadry si motáte kolem nohou. Jo. A pro pana Holcena hezký kostým na alegorický vůz, vidíte. Přeji vám vše dobré a držte se. Ještě tady Ondřej Holemý na papíry na hlavu pro pana Xavera od Jamily, tak vidíte, vy to budete mít taky.
1: Já už to mám objednaný.
2: Jo, tak to je dobrý. Snad ještě dokáže diagnostikovat na dálku a výsledky poslat mailem. A Petr Bacho, náš věrný podporovatel, posluchač, divák, skvěle jako vždy. Někdy si říkám, kde se vám to v té palici bere. To asi myslí vás, ne?
1: Myslím, že myslí vás spíš. Ale
2: inspirující slovní alegorie.
1: Tam je jedna strašná chyba. Ona ty výsledky Jamila neposílá mailem, ona je umisťuje na sociální sítě rovnou.
2: No, tak to si stáhnete.
1: To si pak stáhnete. Možná by mohla si udělat tam nějaký grafický, jakoby to razítko, jako kulatý,
2: jo.
1: Jako znalkyně a vždycky to na ty sociální sítě. No, a myslíte, že ten soud ona s tím Zemanem prohraje? Nepřeju jí nic zlýho.
2: Já jí přeju, aby prohrála ten soud za
1: tohle. Já taky přeju, aby prohrála. Ale nějak, jako, aby jí to moc nestálo, ona to nebude babka úplně jako moudrá, jo. Že, aby to bylo takový jenom ty.
2: Po naučení, ne?
1: Po naučení, to? No.
2: A polepšení se.
1: Ale jestli ten soud zprostí, tak to bude křivda. Prostě se, já se na to těším. Přemýšlím, že se tam půjdeme podívat, pane Holče. Mohli bychom od toho soudu, z toho soudního líčení odvysílat mimořádnou milzonku.
2: No a mohli bychom udělat milion chvílek pro Jamilu, ne? Třeba.
1: Ale to není špatné.

0: V mezičase se, pane poslanče, změnila situace, to mě asi dáte za pravdu, a do České republiky přišlo obrovské množství občanů Ukrajiny. Dokonce někteří lidé by si mohli myslet, a já to čtu na sociálních sítích, že je to téměř invaze. Protože kam se podíváte, tam narazíte na Ukrajince nebo Ukrajinku. Není to tak, že v rámci toho by ten pakt mohl fungovat jinak, že bychom mohli říct, tak dobře, my jsme tady dali domov, živobytí, sociální dávky, zabezpečení a bezpečí stovkám tisíc Ukrajinců, tak teď už jsem ty problémové v uvozovkách migranty neposílejte, my máme plno.
1: Ale tuhle dohodu nikdo s Evropskou unií neudělal.
0: Jak to?
1: Tuhle tu námitku a vlastně tenhle ten fakt z naší vládnoucí garnitury nikdo neudělal a neřekl. Jo, tudíž já jsem to řekl na začátku, netýká se to ukrajinských spoluobčanů, který sem přišli. Ty jsou z toho vyjmutí. To nejsou, to jsou, to totiž jsou migranti, kteří jsou z váleční zóny. Jo, my jsme je přijmuli, pomohli jsme jim, což je super, naši občané se zachovali skvěle, udělali jsme pro ně všechno, ale ty nejsou součástí toho migračního paktu, který je podepsal, který podepsal Vít Rakušan.
0: Přesto, ten billboard, který tak obhajuje do poslední kapky krve Tomio Okamura, přijde vám to, pane Dlasku, jako přestřelené? Pověsil byste si to na plot vašeho domu?
1: Nepřijde mi to přestřelené, opravdu to vnímám jako apel.
0: Pověsil byste si to na plot vašeho domu?
1: Nepověsil, protože si na svůj plot nebudu věšit žádné plakáty, ale stojím za tím plakátem. Radio Xaver.

0: Hele, s jakým pocitem ty sledoval třeba ty třednice uvnitř divadla Semafor? Protože byla Šimkova parta, Suchýho parta, Dvořákova parta.
1: No, teď já jsem se Suchým právě, teda teď se Suchým jsem za dobře, ale když to vrátili, že jo, po té revoluci, tak byla schůze a tam Suchý řekl, kdybych byl na místě pana Dvořáka, tak bych v září odešel. Kdybych byl na místě pana Šimka, tak bych v září odešel. Má k tomu někdo něco? A já jsem vstal a povídám, kdybych byl na místě pana Suchýho, tak bych v září odešel. A všichni jako říkali, jako proč by měl odejít? Já povídám, a proč by měli odejít ty ostatní? No on to založil, no já jsem říkal, no tady dřív byl taky Oldřich Nový, já nevím. Taky tady byli jiní lidi. Hráli tady prostě v tom divadle. Prostě nějak jsme se nepohodli, ale potom jsem si uvědomil, že mě to napadlo, když jsem byl na Okoři a šel jsem kolem táborového ohně, kde zpívali ty čundráci Suchýho písničky a uvědomil jsem si, že to, že ten Jiří Suchý napsal Po babičce klokočí, je daleko důležitější a daleko větší síla, nežli jestli nějaký kašpárek urazil druhýho nebo neurazil, že to není podstatný. Mm-hmm. Podstatný je to, co zbyde, ta hodnota.
0: Souhlasím. A když jsme se teď bavili o Slávkovi Šimkovi, pojďme jenom rychle projít ty nejdůležitější lidi, kteří tě v životě, v tom uměleckém životě potkali, nebo který spotkal ty.
1: Tak já jsem největší vztah jsem měl Kirkovi Bednářovi, což byl jednak můj kamarád od prvního ročníku až do smrti. Měli jsme se hrozně, hrozně rádi, jako zažili jsme spolu neuvěřitelné věci jako mladí a pak jsme spolu dělali, začínali jsme v Paravánu, pak jsme dělali v Rokoku jsme dělali jeho hru Muž, který přišel do jiného stavu, to byla velice úspěšná hra. Pak jsme dělali asi tři hry Neskrotná Lady Hamiltonová. Jirka napsal několik her a v tom jsem ve všem jako hrál. Takže k tomu Jirkovi jsem měl opravdu takovej nejbližší vztah. No a pak k tomu Šimkovi. Já jsem k normálnímu divadlu vztah neměl, jako mě normální divadlo jako takový, mě to nikdy nějak nelákalo. Jo. Byl jsem v divadle na Zábradlí, kde to bylo vynikající. Hrál jsem tam dokonce krásný role. To bylo hned po škole. No a pak jsem odešel, vrátil jsem se a to jsem neměl dělat. Tam už jsem neměl mezi tím Bartoškou, Hermánkem, Zedničkem, to už byli, ne, tím nechci nějakým způsobem říkat, že by byli špatný, nebo prostě byli jiný.
0: Jiná parta už.
1: Jiná parta prostě, která mě nebrala. Oni se ke mně chovali bezvadně, jako jo. Ale už to prostě jsem tam nepatřil, tam jsem nepatřil. Tam jsem neměl co dělat. To byla největší chyba mýho života, že jsem tam les.
0: No a kdo byl ještě teda z těch herců, protože se zeptám za chvíli na režiséry, kdo ještě byl jako důležitý pro tebe, kromě pana Bednáře, kromě Šimka, kdo ještě byl tak jako pro tebe důležitý parťák? Luděk Sobota právě třeba?
1: No, tak s Luďkem jsme jako kamarádi od dětství nebo od mládí, ale s Luďkem jsme nikdy nic nějak nepsali nebo nebyli jsme v nějaký úzký kontaktu. Nějak to ne.
0: A z pánů režisérů, tak my už jsme zmínili pana Sekvence. Myslím, že si říkal dokonce.
1: Tak já jsem měl hrozně rád třeba, no tak těch režisérů byla spousta, že jo, Františka Filipa, s tím jsem dělal strašně inscenací. Pak navíc, pak jsem dělal s ním seriál 13-dílnej, do dneška z nepochopitelných důvodů, nevím, proč to nevysílají, to, co napsal Ringo Čech. To je výborný.
0: To pra, pra, pra?
1: No. To je zajímavé, jak oni to nechtějí vysílat a už byly dvě reedice. Už se to dvakrát prodalo desetitisíce nebo snad, já nevím, snad 100 000 těch CDček se prodalo. A každý, kdo to viděl, tak každému se to líbilo. Oni to nedávají. A přitom některé ty seriály, tak to jsou proti tomu, to je Shakespeare, jako si myslím, ten Ringo Čech.
0: No a kdo tedy z těch režisérů, který ti prošli rukama, nebo ty jim, tak kdo ti dal ty nejlepší příležitosti?
1: Tonda Kachlík, Antonín Kachlík za mladá. Ten mi dal, jak jsem říkal, bylo nás 10, pak mi dal to Trefulku, Pršelo jim štěstí, Dvě věci pro život, no několik filmů za sebou jsem s ním dělal a ten byl bezvadnej. No.
0: No s Vítem Olmerem si dělal film?
1: Vítem Olmerem, Vít Olmer, to je výborný režisér, který z nepochopitelného důvodu, nevím prostě proč, ho odsunuli na druhou kolej, to nechápu teda, to jako...
0: No, sleduješ, Jirko, filmy, které se točí v posledních, řekněme, 20 letech?
1: Ano.
0: Máš tam favorita?
1: Tak mně se líbí já mám teda mě osobně v současné době, se mi stala věc, že jsem byl asi před 3 měsíci nás pozval pan ředitel Barandova do Vinohradského divadla. Jako, co tam určitý, no prostě nějaký ty známý ksichty, na Brouka v hlavě. A stala se mi věc, která se mi nestala leta letoucí, když hrál ten Ivan Trojan Brečel smíchy, kdy mi opravdu doslova do písmene tekly slzy smíchy, když jsem se smál jak idiot. Tak to já považuji v současné době za, pro mě to je nejlepší herec.
0: No a filmy? Na co se podíváš s chutí třeba po několikáté?
1: Po několikáté, no tak to nevím.
0: Já mám třeba Zapomenutý světlo.
1: Zapomenutý světlo je krásný film.
0: Nebo Je třeba Zabít Sekala. Mám třeba.
1: To je taky dobrý film, ano.
0: Ale moc jich nemám popravdě. Já mám pořád pocit, já jsem nepropadl umění pana Hřebejka, kterýho si určitě vážím.
1: Tak,
0: ale mám problém, že mě to nebaví.
1: No ne, no tak třeba Pelíšky, každý, to se mi líbilo, ale Pelíšky, tak to není film, to je v podstatě, to je televizní Leporello, že jo?
0: No ať je to, žánr. Co je to, tak mě to nebaví. Já s tím problém, když jsou v televizi Pelíšky, tak musím buď
1: tak to přeladit
0: jinam.
1: Když si vemu třeba, tak teď jsem se díval na Černý barony, tak to bylo opravdu bezvadný.
0: Jo.
1: Tankovej prapor, taky výborný. Nahota na prodej, bezvadná.
0: Taky ještě s Ivanem Jonákem?
1: No, jo. Tak to jako to je...
0: Nahota na prodej je Olmer, jestli
1: ano,
0: se nemýlím.
1: Ano. No některý ty herci, mě jako jednu věc nechápu, že... že hraje v podstatě, ne že bych to těm hercům nepřál, ale že hraje v asi 20 herců, který hrajou pořád.
0: No.
1: Pořád dokola hrajou a ty ostatní jako kdyby neexistovali.
0: A Jirko,
1: tak moje generace to je odepsaná úplně. My nehrajem ničem. Nikdo. Nemyslím já. Jako. Ale vůbec prostě o nás nestojí.
0: A je ti potom smutno po tom natáčení?
1: Tak smutno mě je, ale... Abych ti řekl upřímně, že bych viděl nějakou roli a řekl, ježíš, tohle, to bych si zahrál. tak to jsem zrovna, jako to jsem nějak neměl. Mně se líbily, v poslední době se mně strašně líbilo první oddělení, to se mně hrozně líbilo. Ondra Vetký, výborný, Polívka výborný, jako tam hlavně skvělý byl ten režisér, ten Hanuš, ten byl snad nejlepší. A teď se mně líbil ten, jak se jmenuje, Řehák, nebo ten plešatý kluk, ten...
0: Nevím, který ho myslíš.
1: Detektivky.
0: Jo, ty myslíš s tím polským jménem, toho herce. Já nevím, koho myslíš totiž.
1: Ne, ten...
0: No, Jirko, poslední, ještě tady k tomu. Čím to je, že se mně zdají ty seriály, které byly dřív a filmy, že byly nějak lepší, že byly nějak líp napsané.
1: No byly, no tak...
0: Ale v čem to je?
1: No tak v tý... To je jako dřív, když ti šili šaty na míru, no tak to opravdu ten salon, tak na tom kalhotář šil kalhoty, mistr šil sako, formoval a hráli si s tím. Teď točí seriál a jak můžeš zahrát, já nevím, dokonale něco, co nevíš, co ještě není napsaný třeba.
0: Takže takzvané nekonečné seriály to
1: tě nebyl. Já to nepomlouvám, ale jako já se za to, na to nedívám, protože mě to nebaví. Mě, jestli jako upřímně, od jak živa teda, to ještě to, tyhle seriály snad ještě neexistovaly, ani knížky, ani filmy, ani televize. Jestli Jarda přijde domů a zjistí, že Eva už o něj nestojí, že má Tondu a ona zjistí, že Tonda je ještě větší kretén nežli Jarda, mně to je úplně smrtelně jedno, mě to nezajímá. Ať si to vyřešej mezi sebou. Co mě je do toho? Mě to nezajímá. Já mám, jako teď jsem viděl film,

0: policie v kauze Dozimetr obvinila ex-šéfa pražského dopravního podniku Dvořáka. O čem toto svědčí?
1: No, mě to pobavilo, protože na ten internet má tu skvělou vlastnost, že se tam ty články aktualizují, takže v prvních verzích toho článku říkal tady pan Dvořák, že o ničem neví, že to je úplný nesmysl a že vůbec nemají důvod ho obviňovat, že mu nikdo nedal vědět, aby o pár jako desítek minut později bylo a už jsem to dostal oficiálně. No takhle, mě ta věc má dvě roviny. První je, že mě teda jako opravdu překvapilo, že v kauze, která se motá okolo dopravního podniku, nikde nefiguruje jméno pana ředitele bývalého Dvořáka, protože i když byl dávno pryč, tak ty vazby tam měl furt silný, takže v tomhle tomu si jako můžeme udělat odškrtnuto, jako není to tak, že by tam nijak nebyl. No ale co je mnohem podstatnější, je, že prostě já jsem byl teď v úterý na meetingu Víta Rakušana v Plzni, kde on teda jako rozmlouval s voliči. Musím říct, že na tom meetingu, jako kde měl asi 120 nebo 130 lidí, že teda jako naživo působí mnohem jako sympatičtěji a jako příčetně on tam jako chodil, vypadal jako kluk od vedle, prostě dělal, ale já jsem tady takový Vítek, shodou okolností jsem ministr vnitra a já pro vás chci to dobro a jsem ten správňák a to byla jako jedna věc, na Dozimetrho se ho tam samozřejmě jako nikdo neptal, ale jako oni si ty starostové myslí, že se jako na to zapomnělo. Že to není. A on se na to nezapomněl. Ono jako, když je meeting, tak tam z podstaty chodí lidi, kteří jako jsou nějakým způsobem sympatizanti, který on jako zajímá a nikdo se ho tam na to neptal, tam řešili, jestli chce přijmout euro nebo ne. Ale prostě všichni ostatní ten Dozimetr řešej. Včetně takových jako detailů a takový hlouposti, v uvozovkách hlouposti, jako když měl ten šifrovaný telefon, což by ještě samo o sobě nebylo nic tak děsuplnýho, jako kdyby se tak pitomně nevymlouval, že to dal na hraní svým dětem. Jo. Takže je to dohání a on začne, on by měl teďka začít ten soud, začínají utíkat věci o tom, kterak někteří ty aktéři, jeden ten aktér té kauzy, ten Augustín, začal vypovídat výměnou za beztrestnost a co všechno tam bude. Ve spisu jsou věci, že peníze z toho Dozimetru se dělily a šly přímo na hnutí STAN a teď si vemte, že ten soud má teprve začít na konci září a všechno to začne gradovat a myslím, že lepší závěr své dobré kampaně si ani nemohli přát.
0: Vy říkáte, pane Koláře, tak citlivě, že pan Augustín začal vypovídat. Myslím, že v Čechách proto existuje mnohem lepší výraz. Že začal zvonit.
1: Začal
0: bonzovat. Vypovídat musí každý. Ale,
1: no, jasně, ale záleží, co všechno chce vypovědět a co za to dostane. A tady evidentně jako má pan Augustín dostat beztrestnost a za to teda začal zvonit, když to chcete nazývat slovem zvonit.
2: Hraje vám Radio Xaver.
3: Jsi bez podpisu, změněným rukopisem, slovíčka plná hnisu, vykřičník za dopisem, výstřely těžkou zbraní.

jsem čekal svoje kamarády a nechal otevřené všecky dveře v blátivých bagančatech. Někdo mi v duši šlape a blíny jedovaté zasadil pod okapem, znát aspoň křestní jména anebo souřadnice.

0: Ale...
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: Pár dny zemřel papež František a já vím z některých rozhovorů s vámi, že vy jste velmi ctil Benedikta 16. Kdysi jste, myslím, že v tomto pořadu hodnotil to, ten jeho pontifikát, jak se říká, že považoval jste za úspěšný, říkal jste, že on byl velmi vzdělaný člověk a velmi, řekl bych, úspěšný v té pozici. Jak hodnotíte působení pana papeže Františka?
3: Tak mně nepřísluší hodnotit působení papeže Františka z pozice katolické církve. Prostě katolická církev se musí vyhodnotit sama, jestli po Janu Pavlovi II. A po Benediktu XVI. To, s čím přišel a co v té církvi udělal papež František, bylo to, co chtějí nebo nechtějí. Můj pohled je na to vnější. Já bych řekl, že i Jan Pavel II., já jsem měl tu čest opakovaně mluvit a setkat se s Janem Pavlem II. A stejně tak opakovaně s Benediktem XVI. Nového papeže už jsem já nezažil, takže z osobního kontaktu nemohu říct si vůbec nic. I pro mě byly ty oba dva předcházející papežové mužové definující dobu, definující éru, prosazující některé hodnoty, které myslím stály za to a v tomto smyslu byly velikány, kdyby se hledala osobnost roku a taky občas to vyhráli tyhle ti dva v různých anketách, jako, tak byly širokou osobností, která daleko překračovala katolickou církev. Já myslím, že jestli to vidím dobře, tak já myslím, že to se nedá říct o papeži Františkovi. Ten nebyl takovou svět definující nebo svět posouvající osobností. A to je velká, velká odlišnost. Kdybych měl pokoušet se hodnotit jednotlivé kroky papeže Františka, tak zase říkám, mně nepřísluší diskutovat o tom, jestli se mám vše dělat tak či onak a jestli mají být ženy v té či oné roli. To prostě si organizace zvaná katolická církev musí vyřešit sama. Já jsem vychován v názoru jako dítě, že prostě ženy kněze nedělají. Prostě, takže když jsem to uviděl tady, když naše jedna kněžna dokonce tančila ve Star Dance, no tak mně se to zdálo trošku podivné, že? Takže tyhle ty kroky toho papeže jsou pro mě trošku nejasné, no.